0: Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hitmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letišť posílí. Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežili žena a její dvouletá dcera, zraněných bylo zhruba 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Muž žije v Německu od roku 2016, nezískal tam ale azyl. Podle obžaloby měl jeho útok nábožensko-politický motiv. Obhajoba tvrdí, že útočník trpí schizofrenií. Navrhovala proto 15-letý trest a umístění na psychiatrickou kliniku. Policisté ve čtvrtek odpoledne museli zasahovat u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže, který se zřejmě v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti podle policejní mluvčí Veroniky Hišperové určí až pitva.
2: Na místo vyjeli kriminalista i koronér, který na místě neshledal známky cizího zavinění. Zemřelý byl již ztotožněn, jedná se o 40-letého muže. Pro zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.
1: Policie dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most. Nezvěstný je od úterní bouřky. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvetu v Turecku budou hrát za týden. Naopak Jablonec v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili lotyšský RFS Riga 2-0. Na gól Vachtana Čanturšviliho ve druhé půli navázal trefou Matěj Polidar. A toho těšilo, že Severočeši duel odehráli bez inkasované branky.
3: Každá nula je podle mě jako důležitá ve fotbale i pro tu obranu, vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0, je to z nulu, je to slačí. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, by to bylo 5-0, tak tam je s větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 to je dobrý výsledek a jak jsem říkal, jdem tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
1: Odvetu odehrají jablonečtí fotbalisté za týden v Lotyšsku.
4: Překážka na D10 u Bakova nad Jizerou a nehoda na D1 před Loktem. Na dálnici D10 z Turnova do Mladé Boleslavy se vyhněte překážce před sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 54. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Na D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Čechtice. Na kilometru 64,5 už jsou havarovaná vozidla v odstavném pruhu, takže v jízdních pruzích se projíždí plynule. Ještě se vyšetřuje tak opatrně. Na D1 z Brna do Ostravy počítejte s překážkou před Přerovem. Na kilometru 275 stojí porouchané nákladní auto. Na místě silničáři se šipkou zasahují i do pravého pruhu a vybočuje se. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Teď úplně čerstvá nehoda na D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy. Za odbočku na Jeneče na 7. kilometru havarovala dvě osobní auta po kolizi se zvěří. Na místo jede policie. A v Ústí nad Labem pozor na nehodu na silnici 62 do Děčína. V Pekařské ulici u autosalonu Citroen havarovalo osobní auto. Na místě už jsou záchranáři. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je oblačná až zatažená, ochlazuje se na 21 až 17 stupňů, pátek přinese jinak jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Michal Krause je medzinárodne oceňovaný fotograf divokej prírody, lektor a spoluzakladateľ súťaže Czech Nature Photo. Zvieratá fotografuje na rôznych kontinentoch, najradšej sa však vracia do severskej prírody. Ako fotograf pozná dlhé čakanie na záber. Ako manažer súťaže zasa každoročne vidí tisíce fotografií od českých a slovenských autorov. Čo ho inšpiruje na práci jeho kolegov, ktorí posielajú fotky do Czech Nature Photo? A čo je pre neho náročné, keď sám čaká na dobrý záber? Aj o tom budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
5: Hovory.
6: Michal, vítajte v hovoroch.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
6: S fotoaparátom ste navštívili 5 kontinentov, ale najradšej sa vraciate na sever. Ja si predstavujem, ako čakáte na záber v snehu, v mraze a zviera, ktoré chcete fotiť, sa nie a nie objaviť. Je to bežná situácia, alebo len tak si fingujem nejakú skúsenosť, ktorú nemáte?
7: Na tom severu, když člověk se vydá na správné místo, má to prostě naplánované, promyšlené, tak nebývá třeba tak možná úplně problém s tím, jestli se to zvíře objeví, ale jestli vznikne nějaká zajímavá situace, protože samozřejmě jsme v nějakém otevřeném prostoru, většinou žádná vegetace, sníh a s tím člověk musí vymyslet, co s tím udělá fotograficky. A jsou případy z té mojí zkušenosti, kdy ty zvířata právě v těch nejhorších podmínkách, kdy je velký mráz, velká zima, takže vlastně oni jsou vstřícnější k tomu fotografování, protože sami šetří energii, šetří teplo, neutíkají tak moc, samozřejmě nepečují o mláďata v tu dobu, kdy je to období takhle náročné. Takže vlastně tam se mi zdá, že ta vstřícnost je vlastně taková příznivější a pak záleží na tom, co se vlastně uděje, aby ta fotografie byla zajímavá. Když si liška lehne, polární liška do klubíčka a dá si ten svůj ohon přes čenich, aby tam nestrácela to teplo, tak to vypadá, když tam někdo pohodil koženou čepici a vlastně se nic neděje. Takže to čekání tam někdy je, ale na druhou stranu není zas tak dlouhý, jako někde třeba tady možná v českém lese na jelena, a z toho prostého důvodu, že to prostě nevydržíte čekat, protože ať máte sebe lepší oblečení a obutí a všecko, tak po nějaký době se musíte dát do pohybu, protože vás začnou bolet prsty a na nohou, na rukou a prostě je potřeba zase rozproudit krev. Takže tam to čekání je někdy prokládaný takovými pochůzkama po okolí.
6: Mimochodom, keď hovoríte o polárnych líškach, tak tie vám zrovna dali zabrať, pretože jeden rok, keď ste ich išli fotografovať, tak ste prišli úplne s inou sériou fotografií.
7: To je pravda, to byla moje první návštěva na Špicberkách. Já celkově nemývám ve zvyku úplně mít jako v hlavě, že zrovna tohle zvíře chci fotit, ale ty lišky byly přece jenom tím hlavním lákadlem, proč se vydat na Špicberky. A je pravda, že tam jsem na ně byl takový trošku jakoby upnutější, že jsem si přál, aby se to povedlo, ale vlastně ten rok se mi to nepodařilo. Byl jsem s dvěma kamarády, kterým, když jsme se v jednu chvíli trošku rozešli, tak aspoň jednu fotku slušnou lišek získali. Já jsem zrovna se vydal někam jinam. A na druhou stranu jsem tam zase nafotil sérii sobů, se kterými jsem primárně nějak zvlášť nepočítal. A je pravda, že v severských zemích musíte v úvozovkách brát, co se naskytne, protože ta biodiverzita je samozřejmě tam velmi malá. Na Špicberkách vlastně v tom zimnějším období najdete na pevnině v zásadě asi zhruba 3 živočišní druhy. Já jsem tam pochopil a uvědomil si, že vlastně to upnout se na nějaký konkrétní motiv člověka zbytečně jakoby odvádí pozornost od toho, co se zrovna děje okolo něj. Takže říkám, jeden fotograf kdysi k tomu měl takový hezký citát, že člověk nesmí ztratit ten fokus, ale zároveň jakoby se nebát využít ty příležitosti, které přijdou bokem. A to je asi vlastně dobrá myšlenka. A mně se vyplatilo se těm sobům tam věnovat a nakonec vlastně to byl takový start, kdy já jsem přešel na volnou nohu s tím fotografováním, z kurzy a podobně a vlastně hned ten první rok z těch Špicberků ta série uspěla v Czech Press Photo, takže to byl docela hezký začátek a vlastně to bylo úplně jinak, než jsem si myslel, že to bude, když jsem se na Špicberky vydával.
6: No ale vy jste velmi váhali, či tu sériu pošlete do té soutěže. Čo vám tak bránilo poslat tam ty svoje fotografie?
7: Já si myslím, že vlastně vždycky jsem sebekritický k tomu, co jsem vytvořil a vždycky váhám, jestli je to dost dobrý, jestli je to povedený. U těch sérií je to pochopitelně složitější ještě téma, musí to nějakým způsobem korespondovat ty fotografie a třeba vyprávět nějaký společný příběh, neopakovat se zbytečně a tak dál, takže já jsem určitě měl, mám vlastně do dneška vždycky pochybnosti, když si už vyberu fotografie, které třeba do některé té soutěže posílám a už jsem předtím pomyslel silným odmačknutím toho posledního tlačítka, jak si říkám, teď to stejně není tak dobrý, jako jestli to má vůbec cenu. ale vyplácí se to pokoušet, protože u těch soutěží člověk skutečně nikdy neví, co tu porotu osloví, protože fotografie je subjektivní disciplína. Nemůžeme ji změřit a říct, prostě tohle je objektivně tady nejlepší fotka v téhleté sadě. A já vždycky říkám třeba i u Czech Nature Photo, když se mě třeba lidi ptají na výstavě, říkají, mě třeba připadá tahle fotografie lepší než ta, co vyhrála. A já říkám, já skoro jakákoliv jiná porota by pravděpodobně udělala podobnou výstavu, protože to jsou fakt ty nejlepší fotky, ale jestli bude jedna první a druhá čtvrtá nebo naopak, to už hodně záleží na tom, jaký osobní přístup k té fotografii, jak k němu promlouvá ten konkrétní snímek má ten, který porotce.
8: Já se ještě vrátím na ten sever. Sám jste povedali, že v té zime jsou tam momentálně vtedy tři druhy. Tak co vás tam ťahá jako fotografa, keď těch objektů je tam tak pomálu?
7: Já jsem velmi často spokojený, když se vrátím z přírody i bez fotky. Pochopitelně pak jako ke konci roku, když nějakým způsobem to zbilancuju, anebo třeba přijde to období těch soutěží, tak si říkám, jako no, tady jsem měl zamakat víc, ale jsem rád v té přírodě. To předně samo o sobě je, myslím si, hodně důležitý, aby si to člověk užíval. A ta severská příroda, ta je neuvěřitelná, je prostě strašně náročná, ale to, v čem se pohybujeme tam, jak to tam vypadá, to je většinou čirý minimalismus, který je mi hrozně blízký, jako fotografická a vlastně možná i životní nějaká filozofie. A je to obdiv k tomu, co se tam odehrává, protože ty zvířata jsou opravdu vystavený neskutečným podmínkám. To jsou teploty třeba minus 40 stupňů v noci, dejme tomu, a vy vidíte toho soba, že on si prostě lehne na ten sníh a takhle tam přenocuje. A vy opravdu jako nejste schopný tam zůstat jako déle než třeba 10 minut na tom jednom místě a bez pohybu. Takže to obdivuju hrozně moc a nevím proč, ale vlastně, když jsem se pohyboval vždycky v těchto těch oblastech, tak jsem měl vždycky takový pocit, jak kdybych se proto narodil. Cítím se tam vlastně strašně komfortně, pominuli všechen ten diskomfort.
8: No, keď hovoríte o diskomfortě, tak na Špicberkách spíte kde? Tam jsou nějaké ubytovně pro fotografů, pro putníků?
7: Špicberky jsou pro každého příznivce nebo milovníka té severské přírody, kdyby si chtěl, dejme tomu, nějak zkusit tu Arktidu, protože to už je arktická oblast, tak jsou samozřejmě velmi vstřícný. Já se vůbec nechci prohlašovat za nějakého polárníka, to jsou tady jiní a fakt skvělí lidi, kteří dokážou úplně něco jiného v těchto těch podmínkách než já. Takže na Špicberky se dá dostat poměrně přiměřeně snadno, je tam mezinárodní letiště, maličkatý, ale doletíte tam a je tam malinkatý městečko Longyearbyen, který vlastně vzniklo pro účely těžby uhlí, která tam vlastně byla důvodem, proč vůbec tam jsou lidi, jinak tam asi moc jiných důvodů pro lidi nebo lidstvo jako takový nebylo. A to městečko poskytuje dneska v podstatě solidní komfort, vy si tam můžete pronajmout jakou chatku, hostelový pokoj nebo něco podobného. A pak se vlastně dá pohybovat v poměrně dostupném okruhu kolem toho města a už tam tu přírodu potkáváte. Jedinou nevýhodou je, že kvůli potenciální přítomnosti ledních medvědů musíte mít nějaký prostředek obrany, což je typicky a nejvíc doporučovaná zbraň, puška. A tam ty podmínky se už zpřísněly, kdysi si ji dalo půjčit i bez zbrojního pasu. Dneska už to nejde, takže potřebujete mít nějak, buď to zbrojní pas nebo nějakou variantu potvrzení, že jste schopna ovládat zbraň a pak si ji tam můžete teda vypůjčit a fungovat tam.
8: Já jsem na vašich fotografiích ledového medvěda neviděla, to znamená, že jste ho nestretli?
7: Ledního medvěda jsem tam nepotkal.
8: Naštěstí alebo bohužel?
7: No, je to taková kombinace, protože pravidla pro setkání s ledním medvědem jsou tam velmi přísná. Vlastně dneska tuším, že už je to 500 metrů vzdálenost. Pokud na něj vlastně vy narazíte na kratší, tak se vlastně máte vzdálit. To je základní pravidlo. A musím říct, že bohužel ty pravidla za prvý teda mají svůj smysl a za druhý přitvrzují i proto, že se lidi chovají občas dost hloupě. A nedivím se tomu, že prostě přibývají ty restrikce, i když to samozřejmě jako nikoho, kdo se chce chovat přiměřeně a vidět to zvíře, netěší. Takže vlastně dá se říct, že na pevnině, aby všechno bylo, jak má být, tak je to na dálku takovou, že spíš to není o fotografii, byť samozřejmě vidět ho by bylo zajímavé, to určitě. Ta hlavní možnost, jak vidět a fotografovat polární medvědy, je potom otázkou spíš lodi v pozdějším období, někdy kolem konce května, června, kdy už vlastně led okolo souostroví povolí a dá se vlastně na těch lodích obeplout, hlavně na to východní pobřeží, protože lední medvědi jsou vázaní na pobřežní led, aby mohli lovit a ten pobřežní led se drží spíš na východě, na západě ještě jsou jako konečky golfského proudu a je tam teplejší voda, takže to tolik nezamrzá.
8: Zaznamenáváte na Špicberkoch, keď tam chodíte opakovaně, ekologické zmeny v souvislosti so zmenou klímy?
7: Asi nemůžu úplně říct, že bych jako řekl, že jeden rok to vypadalo takhle a druhý o poznání hůř, ale mám k tomu takovou poznámku nebo takový vlastně malý příběh, že se to opravdu děje. My jsme tam před asi 5 roky nafotili vlastně ten záliv, který je u toho městečka Longyearbyen, tak jsme ho nafotili zamrzlý. A to bylo mimochodem taky uchvatná zkušenost, protože zamrzání oceánu je fascinující proces. Chvíli je to kašovité, jak ledová tříšť někde tady na koupališti, pak jsou to kry, pak se udělají takové tenké talířové kry, ty se začnou spojovat a když ty podmínky jsou dobré, tak to prostě zamrzne. Strašně zajímavý, každý den ten oceán vypadal úplně jinak. A nakonec teda zamrznul, byť tenkou vrstvou ledu. A já jsem tu fotku později potom dával na sociální sítě a Petr Horký, který samozřejmě prošel Arktidu i Antarktidu a byl právě na Špicberkách, vyrážel odtamtud na severní pol, takže to tam zná výborně, tak mi k tomu psal, že je to docela neobvyklý úkaz už v dnešní době, že oni, když právě poprvé vyráželi na ten, tuším, že to byla nějaká první cesta na ten severní pol, takže vlastně ještě jezdili přes ten záliv i auta po tom ledu. Tohleto byla tenkej led, určitě by nedoporučoval bych ani člověku po něm chodit, ale vznikla souvislá krusta, souvislý povrch, což prostě už úplně běžný není. A je pravda, že shodou okolností vlastně loni na jaře, když jsme tam byli nebo na konci zimy, tak jsem si všimnul, že tam přibyly cedule, že je absolutně zakázáno po ledu na čemkoliv jakoby vlastně přejíždět na druhou stranu toho zálivu. Takže zjevně ty lidé tam na to byli zvyklí a už je to teďko prostě příliš nebezpečný. Takže tady myslím, že to byl takový jasná ukázka, že to teplo tam prostě dostoupilo a že ten toho ledu je méně.
8: Hostem hovorou je fotograf divoké přírody a spoluzakladatel Czech Nature Photo Michal Krause.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Michal, mnoho vašich fotografií uspělo v mnohých mezinárodních soutěžích. Co pro vás znamenají tyto ocenění?
7: Tak znamená to pro mě asi určité jako porovnávání se s tou světovou špičkou. To znamená, že když se něco podaří, tak člověk má pocit, že ty fotografie mají určitou kvalitu, úroveň, promlouvají. Není to pro mě něco, na čem bych stavěl celé to téma toho, proč fotografuji. Je to pro mě jeden z těch atributů, kdy to prostě člověka nakopne, potěší, může si říct, že to nedělá úplně marně. Ale na druhou stranu, jak jsem sám už tady říkal, ta fotografie je subjektivní, nedá se to vůbec směřovat k tomu, že já budu systematicky se připravovat a fotit tak, aby jsem vyhrával v soutěžích. Za prvé by to asi nefungovalo úplně a za druhé možná by to byla nuda nebo stres nebo cokoliv, co já tam mít nechci. Takže je to takový doplněk k tomu, co dělám, který samozřejmě potěší velmi.
8: Podle čeho vyberáte fotografii, kterou pošlete do mezinárodní soutěže?
7: No, to je takový věčný boj, protože člověk si sám vnitřně stojí za některými fotkami, ale v kontextu toho, co vídá, že v těch soutěžích třeba uspěje, nebo co má odezvu, ať už na sociálních sítích, nebo ve skutečném světě, na výstavách a tak dál, tak někdy máte pocit, že jste v rozporu mezi těmi dvěma pohledy, nebo jak to nazvat. Takže často se přistihnu, že začnu si jakoby přemýšlet, jako neměl bych tam dát něco takového, jako teď to řeknu možná hloupě, ale podbízivějšího nebo prostě víc na první signální a tak dál. A je to vždycky váhání. A nakonec vlastně nejlepší metoda, která se mi osvědčila, je, že udělám výběr toho, za čím si stojím, co si myslím, že by mohlo fungovat a pak to na to nechám podívat mou manželku a tam mi vždycky výborně poradí, co mám poslat.
8: Čiže druhý pohled, nezávislý.
7: Určitě, je to jako, myslím si, že každý fotograf by měl nějakým způsobem, pokud to neděláte pro sebe a pro svoji radost čistě, tak by asi bylo dobré vždycky podstupovat trošku nějakou zkoušku tím, jak na to reagují ostatní lidi. A nemuseli by to být vždycky ani třeba fotografové, protože ty do toho hodně promítají svůj pohled, jak by to třeba oni vyfotili nebo jak by si to představovali. Já samozřejmě mám zkušenost, že úplně jakoby like, který se fotce nevěnuje žádným způsobem, tak si častěji zvolí takovou tu barevnější, výraznější fotku třeba nebo exotičtějšího tvora. Ale jako kdokoliv, kdo má nějaký vztah k výtvarnu, k obrazu, není třeba sám fotograf, tak to je super, co slyšet ty názory na to.
8: Michal, vy jste zároveň lektor fotografování. S čím dnes se na vás obracají? v dobe, keď sú rôzne videotutoriály, sú k dispozícii rôzne e-knihy, alebo aj samozrejme normálne knihy, ktoré sú nádherne vyobrazené. Tak čo tam ešte môžete vy ako ľudský faktor dodať tomu učeniu?
7: Já se nejvíc soustředuju na individuální kurzy, čili většinou se na mě obrací člověk, aby jsme se potkali jeden na jednoho a probrali nějaký konkrétní problém, který ho trápí. Tak pro hodně lidí je to nejpřímočařejší cesta k tomu vyřešení. Samozřejmě pořád je ještě tady a se stává, že mají lidi třeba jazykovou bariéru, takže ty materiály, kterých je YouTube plný a jsou velmi dobré, tak jsou ve velké míře třeba v angličtině. To se asi taky v dohledné době změní s AI překladama a podobně, takže možná, že to bude mít velký dopad, ale hodně lidí dá přednost tomu, že se mnou potkají, řeknou, co konkrétně je trápí, a když já jim něco řeknu k tomu a oni potřebují návaznost, tak položí otázku a pokračujeme dál a mají to v takovém uceleném balíčku. Je tam hodně často samozřejmě postprodukce, čili úprava fotografií. Myslím, že je velká tendence jí přeceňovat ve smyslu tom, že to není kouzelná hůlka, která napraví nepovedené fotografie. Já vždycky říkám, maximum je potřeba odvést terénu a u počítače pokud možno co nejmíň, nakonec u něj sedíme skoro všichni, skoro v každé profesi dneska, ale pochopitelně je důležitá a je potřeba ji dělat správně, protože ona nemůže leckdy zachránit, co se nepovedlo, ale může pokazit klidně i to, co se povedlo, nebo to dostatečně nepodtrhnout, nedat tam tu třešničku na dortu, kterou to potřebuje. Čili je toho spousta těch témat. Velmi, velmi se to liší a musím říct, že mě baví, když se setkám s fotografy, kteří přijdou právě třeba s tím, že se chtějí naučit v nějakém tom editačním programu lépe fungovat a zjistíme spolu, že je potřeba zapracovat na tom focení v širším nějakém pohledu a oni to přijmou a pak spolu třeba spolupracujeme klidně několik let, to je obohacující a vynikající.
8: Michal, vy ste spoluzakladali spolu s Veronikou Souralovou v roku 2017 Czech Nature Photo. Bolo to také zaujímavé, pretože vy ste mali myšlienku takejto súťaže aj Veronika a je úžasné, že ste to tak ako syntetizovali a stali ste sa spolutvorcami tej súťaže. Do 0. ročníka v tom roku 2017 prišlo 3140 fotografií. Prekvapilo vás, koľko ľudí sa fotografovaniu prírody venuje a že chcú tie fotografie aj prezentovať, myslím teraz v Česku a na Slovensku?
7: Měl som asi představu o tom, že to vlastně fotí docela dost fotografů, ale asi jsem nečekal, že hned v tom 0. ročníku se vlastně podaří je takhle oslovit, že se do toho zapojí, což asi potvrdilo to, že zájem o takovou platformu tady byl. Bylo to vlastně příjemné, potěšující a dá se říct, že to nějakým způsobem přetrvává celých těch 10 let, že pořád posílají fotografové svoje fotky, pořád se objevují i nová jména. Možná mě překvapuje to, že s každým tím ročníkem vždycky přijde zase něco dalšího, o čem si řeknu, jako to jsem neviděl ještě, to je super, nebo tohle mě inspiruje, nebo to mě těší. Vlastně se potvrdilo to, že ten žánr je vlastně dneska velmi otevřený tomu, aby do něj lidi vstupovali a naštěstí je dost lidí, kteří to dělají a které to baví.
8: Za těch 10 rokov zvýšila tato súťaž úroveň fotografií, pretože keď sa máte s kým porovnávať a je to viditeľné, tak môžete rásť. Zaznamenali ste to?
7: Ja si myslím, že každý soudný fotograf vždycky by ho mělo nakopnout, když vidí prostě dobrou fotku povedenou. Takže předpokládám, že mnoho těch fotografů, kteří se potom na tu výstavu přijdou podívat, takže v tom najdou něco, co je posune třeba někam dál, byť aspoň třeba nastavením si nějakého cíle nebo vyzkoušením něčeho nového. Tak já doufám, že tenhle ten aspekt tam funguje. A zároveň doufám, že tam funguje taky ten aspekt, že tam přijde se na tu výstavu podívat spoustu nefotografů a že ty se zase poučí něco o tom, co ta příroda nabízí, jak je pestrá a zajímavá. Tak doufám, že vlastně tohle, kdyby tam bylo a snad je, tak že vlastně by bylo velkým úspěchem té soutěže.
8: Do tohto ročníka poslalo fotografie 249 autorů a mezi oceněnými autormi jsou aj entomologovia, ornitologovia, zoologovia, čiže odborníci, ktorí sa dennodenne stretávajú so zvieratami alebo s hmyzom. Čo prinášajú do súťaže títo odborníci, ktorí fotia vlastne predmet svojho výskumu?
7: Tam je hodně znát, že jsou to lidi se zápalem a znalostí, což ty dvě věci dohromady spolu s časem, pokud o tomu můžete věnovat, jsou podle mě v té fotografii přírody stěžejní. To znamená, jste proto nadšená, chcete to vidět a vyfotit a víte, jak na to. Tak to je samozřejmě úplně kombinace z říše snů. A za mě osobně tihleti účastníci nebo tihleti fotografové tak vlastně patří vždycky určitě k těm, se kterými je radost za prvé se teda podívat na to, co pošlou, za druhé se s nimi o tom bavit a nechat si o tom vyprávět. A jsou to často v takovém tom úplně nejlepším slova smyslu ti správní blázni, kteří vás vlastně můžou právě nakopnout k tomu, abyste objevili třeba něco, co možná ani netušíte, že v té přírodě je, protože fotograf přírody není nutně, jako v mém případě, biolog, zoolog a mně se kolikrát stane, zvlášť teda z oblastí z jiného konce světa, než jsou ty severské země, třeba z tropů, deštných pralesů a podobně, že po návratu zjišťuju, co jsem to všechno viděl, protože ta biodiverzita je tam naopak tak obrovsky bohatá, že není v mých silách se v tom všem vyznat dopředu. A je to super potom se bavit o tom třeba s těmi lidmi, protože někdy, zvlášť u hmyzu, ale někdy to překvapí, třeba i u kolibříku, tak je docela náročný vůbec zjistit, jaký druh to je a tak. A vlastně pak je to zase bezva se pobavit s lidma, kteří kouknou a řeknou, je to tohle a tohle. Čili inspirace vlastně ze všech stran, dá se říct.
8: V každé fotografické soutěži je porota, vy vedete jako manažer tuto soutěž. Sledujete tu práci poroty, ten proces, akým vyberají ty vítězné fotografie? Co je tam za taká jako důležitá esencia, kterou byste nám mohli zprostředkovat?
7: Vždycky je to možná jeden z těch úplně nejlepších momentů pro mě, teda osobně, jako pro mou osobu a být u toho výběru té poroty. V té naší soutěži porota vlastně nejdřív hlasuje každý sám za sebe, za fotografie, které ho osloví. Tím vznikne nějaký průnik těch množin vybraných fotografií, které jim rezonovaly nebo je nejvíc oslovily. Potom se nad nimi sejdou společně, ty fotografie jsou tam fyzicky vytištěné, což se nám osvědčuje úplně nejlíp, aby se s nimi dalo prostě manipulovat, dát si je vedle sebe, porovnávat. Ta esence je diskuze, protože v tom samostatném výběru, v tom ano, ne, jenom když ty fotografové dávají, tak samozřejmě každý sleduje nějaký svůj pohled, to je dost těžký se z ní i jakoby vymanit třeba a hledat pochopení pro fotku, kterou by třeba člověk sám neudělal, byť ty špičkový fotografové, které se snažíme do poroty zvát, tak určitě to zvládají, aby to nebylo jenom tím jejich úzkým nebo uším pohledem toho, co je třeba baví, ale přece jenom v momentě, kdy si o tom začnou povídat a vysvětlovat si ty svoje pohledy na věc, tak to vám skutečně přináší nové vhledy do toho a to je pro mě jakoby velká škola, jak se na tu fotku kdo dívá, co ho tam osloví, co mu tam vadí a co mu tam naopak nevadí, kdy je to o technických aspektech jako určitém jednom kamínku a kdy naopak o tom, jak to působí, i když třeba tam ta technika selhává lehce nebo něco podobného. A to je super, to je bezvadný, protože to, že právě ta fotka je subjektivní, sice dělá tak těžký vysvětlit někomu potom, proč právě třeba tahle vyhrála, ale zároveň vám to umožňuje se na tu fotku dívat ze mnoha úhlu pohledu, zkoušet různé věci a inspirovat se tím. Takže pro mě je tohleto, jsou to super momenty to vidět a slyšet.
8: Michal, já vám velmi pěkně děkuji za rozhovor.
7: Rádo se stalo a ještě jednou děkuji za pozvání.
8: Hostem v hovoroch byl Michal Krause. Ak se chcete pozrieť na to, ako vidia prírodu český a slovenský fotografii, tak výstava Czech Nature Photo je v krásnom terezianskom krídle Pražského hradu otvorená ještě do 13. septembra, do 13. září. Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.
5: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 4,4% a v červnu to byla jen 2%. Ubylo i dokončených bytů, bylo jich meziročně o 18% míň a těch rozestavěných ale naopak asi o 50% víc. Podle statistiků ale za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se loni stavilo málo. A České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a středních Čechách a schválila to rada Středočeského kraje. Informaci Hospodářských novin potvrdil Radiožurnálu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena trendu na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. V italských Alpách zemřela dívka z Česka, potvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona a dívka byla na túře s rodinou. Uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. A ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a současné sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka, aby celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční.

0: Nehody na D1 za Trhovým Štěpánovem a taky na D35 u Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu před odbočkou na Čechtice. Na kilometru 64,5 havarovala dvě osobní auta a vše je v odstavném pruhu, pozor na vybočující vozidla. Na D35 pozor ve sjezdu u Svitav na kilometru 201. Na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě se uklízí, pohybují se tam lidé, projíždějte opatrně, průjezd je omezený. A na D6 z Karlových Varů do Prahy nehoda za odbočkou na Janeč. Na 6. kilometru havarovala dvě osobní auta při střetu se zvěří. S opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je oblačná až zatažená, ochlazuje se na 21 až 17 stupňů na západě a severu Čech, měří kolem 14 a na horách 13 stupňů. A pátek jinak přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Vládní koalice mění taktiku směrem k prezidentské volbě. Vlny od Ceuty omývají Evropu. Primárky v Michiganu a dilema uvnitř tábora amerických demokratů, anebo strach Rusů z další mobilizace. Tak zní témata nebo přímo titulky vybraných příspěvků čtvrtečního vydání právě začínajícího publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
3: Státní kulturní politika na léta 2026 až 2030+. Tak se jmenuje materiál, který před několika dny prezentovalo Ministerstvo kultury a který bez předchozí konzultace s osobnostmi v oboru ruší koncepci předcházející vlády. A kulturní veřejnost materiál dost důkladně kritizuje. Co na něm vadí především, o tom budu hovořit ve studiu s právě přítomným komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav. No a za sebe ještě dodávám, že mnohé pasáže z tého materiálu na mě působí jako sbírka víceméně nic neříkajících kliše ve stylu funkcionářského nebo úřednického jazyka Ptidepe ze hry Zahradní slavnost Václava Havla.
4: Dobrý den.
3: Tak co vadí tedy, Petře, především?
4: V podstatě to, co jsi nyní říkal. Tam jsou dvě věci. Jedna, ta úplně základní, že předchozí vláda připravovala koncepci velice důkladně, absolvovala stovky konzultací s odborníky, s uměleckými svazy, s lidmi z kultury a vyšel z toho jakýsi plán kulturní strategie na další léta. Měla být zpracována implementace, která už byla na té současné vládě. Současná vláda dlouhou dobu vlastně tvrdila, že ano, připravuje onu implementaci. Ještě v květnu náměstek ministra kultury klempíře Jiří Bubeníček, mimochodem světoznámý tanečník a choreograf, tak říkal v rozhovoru pro taneční aktuality, že se připravuje nová kulturní politika státu. To ovšem zápětí ministerstvo kultury, protože to vzbudilo v kulturní obci samozřejmě ohlas a ptali se lidé, co to tedy má znamenat, tak ministerstvo kultury to 14. nebo 15. května dementovalo. Dementovala to mluvčí ministerstva Barbora Šťastná, ano, která ovšem je nyní podepsána pod onou novou koncepcí. Takže vlastně to, co ministerstvo říkalo, že v žádném případě nedělá, že se připravuje pouze ta implementace, tak potom udělalo, předložilo s tím, že vlastně dalo pouze 4 dny na připomínky, což je opravdu naprosto nebývalé, šibenično krátká doba a není jasné, proč vůbec takto ministerstvo postupuje, protože upřímně řečeno, ten důvod je nepochopitelný. To vypadá opravdu, jako by snad chtělo jít do jakési kulturní války s pracovníky.

0: v kultuře, protože opravdu jaký jiný důvod to může mít, není zcela jasné. Přitom ten materiál je velice obecný. Ministr kultury Klempíř vysvětluje, že chtěli, aby tedy vlastně tam byly zakotveny ty priority nové vlády a že muselo vycházet vlastně z programového prohlášení. Jak víme, programové prohlášení, to je takové základní zaklínadlo. Ovšem, když se podíváme na to programové prohlášení, tak v oblasti kultury je velmi krátké, má necelé dvě normostrany. Tato koncepce vlastně je mnohem delší, ale přitom vlastně méně konkrétní, je tam méně věcí a opravdu většina jsou fráze. Fráze různého typu o kulturní identitě a tak dále, což samozřejmě SPD a ostatní národně orientované strany určitě potřebují, ale těch konkrétních věcí je tam málo. Naopak je tam připojeno všem najednou rozpočtový výhled na příští rok, nebo to, co by ministerstvo chtělo, což zase tak úplně není součástí strategie po roce 2030. Takže opravdu v tomto ohledu je to poněkud nepochopitelné.
1: Žinka Petršas, díky mnohokrát.
0: Naslyšenou.
2: Vládní strany zřejmě nemíní postavit kandidáta do prezidentských voleb 2028, anebo to momentálně aspoň říkají, a komentuje kolega Petr Hartmann.
3: Proti kandidátovi současné opozice nemá v příští prezidentské volbě smysl nominovat vládního kandidáta. Myslí si to uprostřed léta předseda motoristů sobě Petr Macinka. Rovněž šéf hnutí ANO Andrej Babiš je v tuto chvíli přesvědčen o tom, že bude nejlepší vlastního kandidáta vůbec nestavět. Vytvářejí tím dojem, že prezidentskou volbu vzdali. Z jiných jejich výroků je patrné, že tomu tak zdaleka není. Například Petr Macinka v médiích vyjádřil přesvědčení, že po příštích prezidentských volbách už na summit NATO pojede jiný prezident než Petr Pavel. Měl by to být člověk, který se bude v souboji o hrad prezentovat jako občanský kandidát. Přitom na začátku letošního roku hodlal Andrej Babiš hledat vhodného vlastního kandidáta. Právě v té době začal premiér počínání Petra Pavla komentovat slovy, že začal kampaň za své znovuzvolení. Ve shodě s motoristy sobě mluví představitelé hnutí ANO opakovaně o hlavě státu jako o opozičním prezidentovi. Další jejich výroky napětí mezi hradem a vládou stupňovaly. Několikaměsíční ostřelování prezidenta zatím nepřineslo viditelný výsledek v podobě poklesu jeho popularity. Ta podle průzkumů veřejného mínění překračuje hranici 50%. Pro úspěch v prezidentské volbě je to meta zásadní. Právě její překonání zaručí úspěch. Vítěze musí zvolit jak část příznivců vlády, tak i opozice. To se může lépe podařit lidem, kteří nejsou spjati s konkrétní politickou stranou či hnutím. V poslední prezidentské volbě toto Petr Pavel splňoval a proto ve druhém kole porazil Andreje Babiše. Není překvapením, že v těchto dnech představitelé hnutí ANO a motoristů sobě mluví o tom, že vyzývatelem by měl být občanský kandidát. Pod ním si lze představit člověka, kterého mohou skrytě nejrůznějším způsobem podporovat. Například mohou pokračovat v ostřelování Petra Pavla a doufat, že přece jenom jeho popularita začne klesat. Záležet bude hodně na tom, jakým způsobem tomu bude úřadující prezident čelit. Další průběh sporu se bude propisovat do výsledků průzkumů veřejného mínění. Na jejich základě by v příštím roce mohlo opět dojít ke změně taktiky vládního tábora směrem k prezidentské volbě. Při výrazném poklesu popularity Petra Pavla by Babišův kabinet přece jenom mohl do boje o hrad vyslat svého kandidáta. Pokud by tomu průzkumy byly nakloněny, mohl by jim být sám premiér. V tuto chvíli se to zdá málo pravděpodobné. Stejně jako šance jakéhokoliv občanského kandidáta na úspěch v souboji s Petrem Pavlem. Pustí-li se do obhajoby mandátu, stane se největším favoritem prezidentské volby. I přes neutuchající snahu vládního tábora hlavu státu oslabit, tak nejvážnějším soupeřem Petra Pavla je v tuto chvíli Petr Pavel. Pokud nebude opakovaně a hrubě ve své funkci chybovat, měl by na další summit NATO po prezidentské volbě vyrazit právě on. Byť nelze pochybovat o tom, že nejenom Petr Macinka bude usilovat o to, aby tomu tak nebylo.
2: Říká Petr Hartmann. Incident, při kterém desítky tisíc Maročanů pronikly do španělské Ceuty, vyvolal pochopitelný ohlas. Debata se soustředila na hledání viníků a rozdělila lidi do znepřátelených táborů. Tím se setřela podivuhodná komplikovanost celého případu, o kterém hovoří komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Pro jedny je Ceuta poslední pozůstatkem evropské koloniální minulosti v Africe. Jiní byli ochotni bít se za právo Španělska legálně spravovat državy, které si kdysi vydobili silou. Prý už je to dostatečně dávno. Pak tu byla debata o migraci všeobecně. Pro část levice je bránění migraci z jihu na sever projevem bezcitnosti. Někteří její představitelé dokonce mluví o tom, že je žádoucí, aby se dosavadní společnosti proměnily. Otevřenost migrací je prý morálně vyšší postoj než omezování pohybu. Pro oponenty podobného smýšlení skýtá Ceuta varování před neochotou bránit vlastní hodnoty, identitu a hranice jako jejich nepostradatelný fyzický projev. A kritizovali španělské úřady za to, že vyslali matoucí signály do Maroka, nejen Maročanům, ale i subsaharským migrantům čekajícím na svou příležitost. Pedro Sanchez ještě v únoru uveřejnil v New York Times článek s titulkem Jsem španělský premiér, proč Západ potřebuje migranty? Současně ale jeho vláda vynakládala velké prostředky na to, aby udržela migranty na opačném břehu Středozemního moře. Jenže evropská reakce byla zděšená. Itálie dočasně pozastavila platnost schengenského režimu, Finsko a Dánsko tento krok podpořili a nepřímo i český premiér. Podobně jako v době covidu se ukázalo, že evropská jednota se v době krize rychle rozpadá. Tentokrát byla zloba namířena proti prý nezodpovědnému Španělsku, jenže Madrid navzdory rétorice svého premiéra Ceutu dávno zabezpečil systémem zdí a plotů s ostnatým drátem a proti migrantům nasadil armádu. Je vidět, jak se debata v Evropě posunula. Když to též udělalo před 10 lety Maďarsko, nebylo zrovna pochváleno. Dnes už i Švédsko utáhlo šrouby a je ochotné deportovat i nezletilce nebo ty, kdo jen porušili pravidla řádného života. Dnes jsou v řadě zemí na hranicích lidé odesíláni pryč, aniž by dostali šanci požádat o azyl. Takový zákon má ve skutečnosti už 10 let i Španělsko a praktikuje ho stranou pohledu i Řecko a další hraniční země. Laboratoří tohoto postupu byla právě hranice Maroka a Ceuty. Španělsku se nedostalo velké solidarity i proto, že se z imigrace a obav z ní stalo velké politické téma. Podle některých názorů Ceuta zásadně pomohla Marine Le Penové v nadcházejících prezidentských volbách ve Francii. V Británii, kam z Francie připlouvají 100 000 lidí ročně, se zase lidé ptají, jak je možné, že Španělsko má nástroje k deportaci každého, kdo na španělskou půdu přijde ilegálně, zatímco Londýnu se nedaří přimět Paříž, aby převzala víc než pouhých 3,5% příchozích přes kanál. Nápor migrantů v Ceutě někteří lidé prezentovali jako obdobu masového pohybu do Evropy z roku 2015. Ve skutečnosti všichni v oblasti věděli, že je to jinak. Jde o důsledek špatných vztahů uvnitř trojúhelníku Španělsko, Maroko a Alžírsko. Nebylo to poprvé, co Maroko použilo kontrolovaný pohyb civilistů k hranici nebo přes hranici pro tento účel. Poprvé tuto metodu nátlaku použilo už v roce 1975. Tehdy tím získalo kontrolu nad západní Saharou, kterou do té doby drželi Španělé. Západní Sahara je ale také v pozadí jednoho ze sporů Maroka s Alžírskem a Alžírsko je především dodavatelem plynu do Španělska. Podle znalců tamní politiky Španělsko nemá v této hře žádnou strategii. Neustále lavíruje mezi snahou jednou vyhovět Maroku a příště Alžírsku, podle toho, kdo více zatlačí. A bez vlastní politiky, jak udržet lidi na afrických březích, třeba i s pozitivním způsobem, protože v Africe samozřejmě jsou lidé, kteří do Evropy chtějí, s pomocí kohokoliv. Poučné je to pro východní Evropu, kde řízený pohyb migrantů používá a bude používat Rusko a Bělorusko. A v neposlední rovině je tu fascinující ochota tolika debatérů okamžitě spřádat konspirační teorie o tom, kdo za událostmi v Soutě stojí. Velká část z nich se považuje za sofistikované vzdělance, kteří stojí ve všech otázkách na straně dobra a na správné straně dějin.
2: Míní Jan Fingerland.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Američtí středoví demokraté prohráli primárky v Michiganu. Podaří se levici úspěch zopakovat i na podzim při tak řečených midterms? Nad tím uvažuje Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
6: Ve Spojených státech se schyluje k volbám do kongresu, ve kterých se obecně očekává, že ve Washingtonu oslabí republikány a administrativu Donalda Trumpa. Než k něčemu takovému bude moci dojít, musí si ale naopak demokraté svést několik vnitrostranických bitev o vlastní identitu. Několik už jich proběhlo a středový establishment demokratů nervózně pokukuje po čím dál energičtějším levicovém křídle strany. Až dosud mohlo mnoho vítězství stranických levičáků vedení strany relativizovat s tím, že jsou soustředěná do specifických okrsků v metropolitních oblastech, především u východního pobřeží. Teď na začátku srpna se ale tento obrázek komplikuje. V primárkách v Michiganu porazil progresivní kandidát Abdul El-Sayed svou daleko středovější rivalku Hayley Stevensovou, která demokraty v tuto chvíli zastupuje ve sněmovně reprezentantů. Tyto michiganské primárky ale byly senátní a to je podstatné. Znamená to totiž, že v nich nevolili obyvatelé jednoho malého okrsku, ale celého státu. Vítězství progresivního křídla demokratů se tak zásadním způsobem rozšiřují na americký středozápad. Krom toho si levice v Michiganu připsala několik výher i na úrovni sněmovních primárek. El-Sayed přitom staví kampaň na dostupnější zdravotní péči, kontrole velkých peněz v politice a kritickému postoji k Izraeli. Mezi podporovatele El-Sayeda se samozřejmě řadí i obvyklí podezřelí, jako senátoři Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová nebo reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová. Naopak Stevensovou podporovala michiganská guvernérka Gretchen Whitmerová a nejvýznamnější demokraté v kongresu, včetně Chucka Schumera, Nancy Pelosiové a Jima Clyburna. Stevensová se v televizních spotech také snažila vyvolat dojem, že její kampaň oficiálně podporuje i ex-prezident Barack Obama. Nebyla to sice pravda, ale to, že Obama necítil potřebu tento dojem vyvrátit, není nepodstatné. Zcela nejzásadnější pro celé primárky ale byla podpora, které se Stevensové dostalo od americké proizraelské lobby. Klíčová organizace AIPAC tu různou formou utratilo rekordní desítky miliony dolarů ve snaze porazit El-Sayeda. Na jeho straně byl zlomek peněz. Pro demokratickou levici ale není výsledek zcela růžový. Přes relativně optimistické průzkumy v posledních týdnech kampaně byl konečný výsledek velmi těsný. El-Sayed vyhrál jen o 1% bod. Na rozdíl od zmíněných levicových kandidátů z dobrých okrsků na východním pobřeží nemá El-Sayed výhru v listopadových volbách ani zdaleka jistou. Do všeobecné kampaně naopak vstupuje s lehkou výhodou jeho republikánský oponent Mike Rogers. Podobně jako jiným progresivním kandidátům se El-Sayedovi v primárkách nedařilo nejlépe v silně afroamerických okrscích, což bude muset do listopadu napravit. I tak je jeho výhra pro demokratický establishment zásadním otřesem. Pokud se mu podaří svůj úspěch dotáhnout až do federálního senátu, rozšíří tu nepříliš početné řady podobně smýšlejících kandidátů a může se stát jednou z určujících tváří měnící se demokratické strany. Pokud nedostatky nepřekoná, může zcela jistě očekávat, že středové stranické vedení z něj udělá výstražný symbol, že tudy cesta nevede.
2: Míní Matěj Schneider. Pokud by skutečně došlo na další vlnu ruské mobilizace, o které se spekuluje, pak má státní aparát už od 1. listopadu 24 k dispozici propracovaný jednotný elektronický registrační systém. Jeho prostřednictvím dostanou lidé, kterých se mobilizace bude týkat, zprávu na mobil, že je dotyčný mobilizován. A informace se považuje za přijatou, i když ji adresát neviděl. To aspoň píše web Radio Svoboda. No a pokračuje specialista na země ležící v tak řečeném postsovětském prostoru Libor Dvořák.
7: Nachystanou velkou ruskou mobilizaci, která by měla přijít krátce po dumských volbách v druhé polovině září, v posledních dnech opakovaně upozorňoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Už koncem června zveřejnili ruské nezávislé servery Věrostka a vážné je historii investigací, která tvrdí, že lidé v kremelských kuloárech zcela vážně o nové velké mobilizaci jednají. Zejména proto, že verbování takzvaných smluvních vojáků, tedy lidí, kteří bojují spíše za žolt než za vlast, od loňského roku pokleslo asi o polovinu. Jenže nedosti na tom. Pro fakt, že Kreml už plnou parou pracuje na detailech příštích mobilizace, svědčí i to, že podle zdrojů obou serverů z okolí ruské prezidentské kanceláře oni smluvní vojáci, kteří přišli na frontu letos, jsou velmi často nebojeschopní. Mnozí tito noví bojovníci za vlast z fronty při nejbližší příležitosti utíkají a stavy mnohých ruských jednotek jsou tak sotva na 30 až 40% plné kapacity. Otázkou samozřejmě je, oč lepší budou muži, které putinská moc do války za pomoci mobilizace násilně nažene. Zajímavé je, jak vyhlídky na možnou úzkou mobilizaci hodnotí známý americký Institut pro studium války ISV. Jeho analytici se kloní k názoru, že rozhodnutí o mobilizaci je dnes otázkou výlučně osobního verdiktu Putinova. Nakonec rozhodne to, jak právě ruský prezident hodnotí aktuální situaci jak na bojišti, tak přímo v nejvyšším kremelském politickém zázemí. Zatím také není jasné, jak přesně bude ono vyhlášení mobilizace vypadat a kdy přesně přijde. Zajímavý je i možný dopad případné ruské mobilizace na okolní postsovětské státy. Zmíněný server Vjelostka upozorňuje, že prudce stoupl zájem ruských občanů o nájemní bydlení v Arménii, takže dnes už je srovnatelný s čísly z počátku války v roce 2022. Činže v takovýchto jerevanských bytech stouply od počátku letošního roku už o 30% a ruští zájemci o ně se hodlají do arménské metropole přestěhovat ještě před osudovými ruskými zářijovými volbami. Stejný problém se týká nejen Arménie, ale také Gruzie či Kazachstánu, s nimiž má Rusko bezvízový styk. Do tohoto seznamu ostatně přibyly i tak vzdálené země, jako například Vietnam. Rusové přitom v zahraničí bez ohledu na vzdělání údajně berou jakoukoliv práci. Tak obrovský mezi nimi panuje strach z rusko-ukrajinské fronty. Již se díky dronům bez přehánění říká pásmo smrti.
2: A po Liboru Dvořákovi zůstaneme i závěrečným materiálem v Evropě. Rozsah letošních lesních požárů ve Francii je vůbec největší od druhé světové války. A španělské lesy na tom nejsou o mnoho lépe. Přitom nejpozději po požárech v roce 22 bylo zřejmé, že lidé vědí, jak šíření lze v předstihu omezit. A to je téma publicisty Ivana Šterna.
8: Nic se ale neděje. Francouzští i španělští vlastníci lesů dál nedělali nic. Měli aspoň stavět protipožární zábrany, neponechávat v lesích sušinu, rozšiřovat vodní zdroje a pokusit se účinně čelit dosavadní praxi pěstovat monokulturní lesy. Jenže to by lezlo do nákladů, to by snižovalo míru zisku. Zdánlivě s věcí nesouvisející úniky modulů umělé inteligence z testovacího prostředí do volného internetu, kde věrny svému poslání působí jako vysoce sofistikovaní hackři, přesto s požáry souvisejí. Zakládají požáry virtuální, nicméně stejně zničující. Jejich úniky lze připodobnit viru, pěstovaného a zkoumaného v laboratorním prostředí, který unikl a nyní škodí po celém městě. Co mají zmíněné jevy společného? Zejména to, že v obou případech stále vládne liberální mantra z přelomu 19. a 20. století. Podle ní soukromý vlastník a trh protože oba přípůsobí racionálně, všechno vyřeší. Jakýkoliv zásah zvenčí podle liberálů toto údajně přirozené prostředí deformuje. Přitom tu divočinu, toto laissez-faire, kde vládne právo silnějšího, kde se počítají vítězové a poražení, mají propadnout do zapomnění, se už na přelomu obou minulých století pokusila zkulturnit demokratická levice. Přímo nebo nepřímo si vynutila zavedení pracovního práva a možnosti kolektivně vyjednávat. Přinutila konzervativní protivníky, aby i oni se podíleli na vykolíkování veřejného prostoru sociálním a zdravotním pojištěním. Kapitalismus tak byl poprvé humanizován. Šok z výsledků výbuchu atomových pum nad Hirošimou a Nagasaki nakonec přiměl lidstvo, aby regulaci jaderné energetiky hrozící vyhubením života svěřilo nejen státním institucím, ale i institucím mezinárodním. Veřejné zájmy tu zvítězili nad zájmy soukromými, případně nad zájmy mocensky sobeckými. Katastrofa, která se odehrává ve Francii a ve Španělsku, ale i náznaky katastrofy, které se objevily ve virtuálním světě díky umělé inteligenci, mají společné to, že v jejich pozadí stojí soukromý vlastník, sledující výlučně křivku míry zisku. Jak ale lze na historii kapitalismu doložit, někdy se nad ní nutně musí nacházet veřejný zájem. Kapitalismu, pokud máme na mysli svobodné podnikání, neubližuje. Naopak, je čas, aby se ve světle klimatických změn i v zemědělství prosadil veřejný zájem, aby veřejný zájem provázel kroky i nynější digitální revoluce ku prospěchu obou.
2: Publicista Ivan Štern byl posledním autorem čtvrtečních názorů a argumentů, no a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny dnešní autory a redakci pořadu loučí Ondřej Konrád.
5: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Při čtvrtečních ruských útocích na Charkovskou oblast na Ukrajině zahynulo nejméně 5 lidí. V Česku mírně poleví horko, v Itálii vedra pokračují, místy tam naměřili až 48 stupňů. Fotbalisté Jablonce na úvod třetího předkola konferenční ligy porazili lotyšský celek RFS Riga 2-0. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Rusko ve čtvrtek ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklia v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
10: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy dvou velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Útočila taky Ukrajina, jenom za poslední noc ruská protivzdušná obrana zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou maxima ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Za čtvrtek padlo celkem 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Dnes už mají teploty mírně klesat. Velká vedra dál sužují Itálii. Ve všech 27 velkých městech tam během čtvrtka platil nejvyšší stupeň varování. Vysoké teploty trápí hlavně centrální a jižní části země a potrvají ještě nejméně 9 dnů.
11: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se čtvrtou vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce medu až o 70%. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
9: V ostravském krevním centru mohou darovat krev lidé po návratu z vybraných evropských zemí s výskytem západonilské horečky. Nově tam dárce na přítomnost viru testují. Podle primářky krevního centra ostravské fakultní nemocnice Zuzany Čermákové mají zdravotníci nedostatek zásob krve kvůli většímu množství úrazů v letní sezóně.
12: My v podstatě jsme k tomu přikročili proto, že musíme dárce vyřazovat z těch oblastí, kde je potenciálně riziko nákazy. Všechny ty země jsou vyjmenované na našich webových stránkách, jsou to teda ty nejčastější vlastně evropské letní destinace. Zásoby krve máme na dolní hranici limitů.
9: Fotbalisté Hradce Králové na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů. Fotbalista Liberce Vasil Kušej dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 zápasy. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
13: Kušej ostrým skluzem dohrál teplického Jakubka a červenou kartu dostal už po 48 sekundách hry. Další hráč Severočechů Petr Hodouš si po vyloučení nezahraje jedno utkání. Disciplinární komise zároveň potrestala Zbrojovku a Spartu za výtržností fanoušků v úvodním kole nejvyšší soutěže. Brněnský klub zaplatí 150 tisíc korun, Pražané dostali pokutu 300 tisíc korun. Zbylá dvě utkání z 8-zápasového trestu pak komise podmíněně prominula slavistovi Davidu Mousesovi, který v minulé sezóně zlomil čelist libereckému Hodoušovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
14: Překážka na D1 za Holubicemi a nehoda na D35 u Svitav. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova hlásíte nebezpečnou situaci za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 211 v omezení řidič mění kolo na vozidle na straně dovozovky.
15: Ve zúžení pán tam mění kolo dovozovky v dešti, ale nemá zapnuté výstražky, jenom tam má nějaké bílé světlo, ve výsledku to nevidět, strašně blbě a na poslední chvíli.
14: Na dálnici D35 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 201 na Svitavy. Na kruhovém objezdu se uklízí po nehodě osobního auta, pohybují se tam policisté, průjezdné je to s velkou opatrností. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, kolona se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Pátek přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969 se stalo symbolem odporu proti postupnému návratu poměrů v Československu před leden 1968. Palachova smrt je na začátku řady podobných činů, na jejichž konci je v říjnu 69 málo známá oběť Bohumila Peroutky. Moje smrt, napsal v dopisu na rozloučenou, bude společnosti užitečnější než můj život. Zapomenutý příběh prvního roku Husákovy normalizace připomene historik Petr Blažek. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
5: Portréty.
16: Petře, vítám vás ve studiu, dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Už jsme říkali, že čin Jana Palacha je obecně známý, ale že tím, jak přibývaly další podobné činy, tak ta jména jsou stále méně a méně známá. Vám asi jméno Bohumila Peroutky známé bylo. Čím to ale je, že tenhle jeho případ zůstává tak hodně zasunutý kdesi v pozadí a nemluví se o něm?
17: Já myslím, že jsou to tři důvody. Ten první důvod je, že byl skutečně poslední v té velké vlně, patrně. Zatím je to člověk, který uzavírá tu poměrně dlouhou řadu případů, kterých bylo, já bych tak odhadl, někde mezi 30 a 40, s tím, že těch politických motivů bych vysledoval možná 7. Některé ty případy jsou takové hraniční a jedním z nich je právě ten Peroutkův případ. Není to úplně klasický případ toho sebeupálení, tak jak ho známe z případu Jana Palacha a Jana Zajíce. Je to případ spíš, který se blíží Evženu Plockovi, člověku, který se zapálil především z takového zoufalství. A je to zároveň případ, který se odehrál na okraji vlastně geograficky těch českých zemích ve Vsetíně, což je poměrně daleko od Prahy nebo Brna. Ten třetí důvod si myslím souvisel s tím, že Peroutka neměl žádné potomky, neměl manželku, takže vlastně nebyl nikdo, kdo by úplně se staral, bych řekl, o ten jeho odkaz. Částečně ho připomínali jeho kolegové po roce 1989, ale tím, že vlastně neměl takový pohřeb jako třeba Jan Zajíc, natož Jan Palach, tak ta paměť nebyla příliš silná ani v tom místním regionu. Myslím si, že se to změnilo skutečně teprve v posledních letech. Jedním z důvodů je, že se péči o připomínání jeho života, jeho díla také starají ve Vsetínském muzeu. Je tam uložena jeho poměrně velká pozůstalost, další je v okresním archivu, takže postupně je zpracovávána. V současnosti se připravuje do tisku první takový velký článek, který připravili kolegové z toho muzea, a myslím, že její zásluhou je poprvé vlastně ten život popsán v takové úplnosti. Jo.
16: K tomu všemu se dostaneme. Konstatujeme na začátek, že Bohumil Peroutka se narodil v srpnu 1926 v Bratislavě. Když mu bylo 5 let, tak se rodina přestěhovala do Vsetína. Následovalo vsetínské gymnázium a vše ostatní už si můžeme ocitovat. V roce 1960 totiž Bohumil Peroutka žádal o místo správce okresního muzea ve Vsetíně a svůj životopis tam poměrně barvitě vypsal.
18: Studoval jsem na reálném gymnáziu ve Vsetíně a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem studia zakončil druhou státní zkouškou z dějepisu a zeměpisu. V roce 1953 jsem promoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, přičemž jsem hlavní rigorózum složil ze zeměpisu a vedlejší z národopisu a antropologie. Roku 1950 jsem odešel jako učitel na střední školu v Hošťálkové, kde jsem působil do roku 1954, kdy jsem byl přeložen na 11letou střední školu ve Valašských Kloboukách. Od 1. září 1955 působím jako okresní archivář ve Vsetíně. Již během vysokoškolského studia v roce 1949 jsem pracoval jako pomocný pracovník v národopisném oddělení Moravského muzea v Brně. Od roku 1953 jako člen vlastivědného kroužku při okresním muzeu ve Vsetíně jsem spolupracoval při instalaci historické, národopisné a přírodovědecké expozice a při instalaci příležitostných výstav.
16: Petře, my tady asi ale nevystačíme s takovým konstatováním regionální historik a prosím, ať to nezní jakkoliv pejorativně, protože ten záběr Bohumila Peroutky, nejprve co by archiváře a později ředitele muzea ve Vsetíně, on byl daleko větší.
17: Tak my jsme slyšeli, že vystudoval historii a zeměpis, ale zároveň měl doktorát z antropologie, zároveň se zabýval o etnografii. Ten jeho velmi hluboký zájem o etnografii také ukazuje jeho snaha o externí aspiranturu, kterou chtěl složit na Masarykově univerzitě. Nakonec kvůli velkým pracovním úkolům které si nakládal, bych řekl, částečně asi i sám, tu aspiranturu nedodělal. Souviselo to také, bych řekl, s psychickými problémy, které měl. Zhruba v polovině 50. let on chtěl pracovat vědecky v Brně, to se mu nepovedlo, nakonec zůstal tedy v tom Vsetíně, nebylo mu povoleno vlastně změnit zaměstnání, takže nakonec skončil jako takový velmi erudovaný znalec Valašska. Zabýval se vzhledem k tomu, jaká byla doba, především dějinami dělnického hnutí, to bylo takové jeho hlavní téma. Myslím si, že to nebylo téma, které by bylo jenom vnucené. On měl, myslím, velký zájem o dějiny sociální demokracie, počátku komunistické strany. Sám se potom později angažoval v Československé straně socialistické během Pražského jara a ten jeho asi velký sen věnovat se vědecky etnografii nakonec vlastně realizoval tímhle způsobem.
16: Kolegové historikové oceňovali u Bohumila Peroutky schopnost poměrně jednoduchým jazykem vysvětlit složitou problematiku, což je pro historika nebo pro dobrého historika, který chce skutečně zaujmout, asi velmi podstatné. Vy jste teď mluvil o členství Bohumila Peroutky v Československé straně socialistické. Pojďme jenom malinko zmínit něco o jeho politických názorech. Dočetl jsem se, že prý pravidelně poslouchal v 60. letech rádio Svobodná Evropa, což samozřejmě nemusí nic znamenat, ale jaké asi byly jeho názory? Mně totiž z toho, co jsem o něm četl, tak mi přijde, že byl, řekněme, levicově orientovaný.
17: Určitě to tak je. Ta jeho orientace si myslím nejlépe byla vidět v takovém nejvíce svobodném období, které on zažil, a to bylo Pražské jaro, kdy vstoupil do Československé strany socialistické. Velmi se zajímal o osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Myslím si, že mu ta strana byla skutečně asi nejbližší ze všech těch tehdejších povolených stran. On formálně byl ve svazu Československo-sovětského přátelství už z doby, kdy začínal jako učitel, předtím než přešel do archivu a později do muzea. V letech 1962 až 1967 zastával funkci ředitele okresního muzea ve Vsetíně. Nebyl členem KSČ, což si myslím, že je poměrně unikátní. Zachoval se záznam, že byl spolupracovníkem tajné policie, ale v takové zvláštní kategorii, té kategorie držitel konspirativního bytu, což je kategorie, která patrně, bych řekl, souvisela s jeho rolí toho ředitele. Bylo to jenom na pár měsíců, ten svazek se nezachoval, takže úplně nevíme přesně, o co se jednalo, ale podle mého názoru to možná souviselo s počátky přestavby Vsetínského zámku, kde to muzeum tehdy sídlilo, a je možné, že tehdy příslušníci STB potřebovali nějaký prostor, kde by se scházeli se spolupracovníky, a on jako ředitel možná měl ten prostor napsaný na sebe. Těžko říct, je možné, že to byl jeden z důvodů jeho psychických problémů, které nastaly zrovna tady v té době. Nakonec je řešil hospitalizací v Kroměříži. Nevíme úplně přesně, jak ty psychické problémy byly diagnostikovány. Víme akorát, že v roce 1962 v souvislosti s jeho sebeupálením bylo zmíněno, že byl dvakrát v té kroměřížské psychiatrické léčebně. Podle všeho se jednalo o kombinaci přepracování. Když se podíváme na to, kolik toho tehdy vytvořil, kolik výstav a různých článků a té organizační práce dělal, tak není divu, že se zhroutil, pokud tam byl ještě nějaký politický tlak, který mohl souviset právě s tou tajnou policií, tak nakonec ty psychické problémy skončily jeho hospitalizací. Údajně měl mít paranoidně fobický syndrom. Těžko říct, jisté je, že ve zprávě, kterou si vyžádal jeho zaměstnavatel, ta psychiatrická léčebna v Kroměříži odpověděla, že se nejedná o nějaké závažné onemocnění, které by znamenalo, že by nemohl pracovat Bohumil Peroutka, ale doporučovali, aby přestal být vedoucím. Takže poté se stal od roku 1967 řadovým zaměstnancem a v téhle pozici prožil také Pražské jaro.
16: K roku 68 víme třeba to, že řečnil při znovu obnovení sochy Tomáše Garrigua Masaryka v Jasenicích u Vsetína. Jak už jste zmínil, že v té době vstoupil do Československé strany socialistické. On také krátce předtím se účastnil několika schůzí klubu angažovaných nestraníků, ale patrně mu retorika této organizace asi neúplně vyhovovala. A potom přišel rok 1969. Je klíčový, protože 22. října vyšel v novinách Nové Valašsko Peroutkův článek s titulkem 51leté Československo. Článek, který tedy opravdu změnil život Bohumila Peroutky. Pojďme si jenom krátce z tohoto článku ocitovat.
18: Lid, tento ústavou proklamovaný zdroj vší moci ve státě, jakoby se začínal ztrácet na pozadí budovaných závodů a měnit ze subjektu vlády v její objekt. Socialismus, který měl znamenat především osvobození člověka, se stával jakýmsi návratem k feudalismu se všemi formami jeho mimoekonomického nátlaku, tortury a vazalské závislosti všech článků státní mašinerie na jediném neomylném vladaři. Porušování zákonnosti a základních lidských práv byly jen průvodními jevy tohoto procesu. Celých 51 let našeho národního bytí, stejně jako předcházející tisíciletí existence našich národů, je neustálým zápasem o svobody, které žádná moc nemohla trvale potlačit. Nemohlo to být řečeno lépe než slovy zakladatele tohoto státu a jeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která před 51 lety ve svém washingtonském prohlášení nezávislosti československého národa vložil do vínku nového státu. Idealismus, spravedlnost, lidskost se nakonec vyplácejí lépe než násilí hrabivých nadlidí. Věřím ve svobodu, svobodu vždy větší a větší.
5: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
16: A v dnešních portrétech si s historikem Petrem Blažkem připomínáme také historika Bohumila Peroutku. Dobrý poslech přeje David Hertl. Tak ještě jednou, tento článek, ze kterého jsme slyšeli krátkou ukázku, vyšel 22. října 1969 v okresních novinách Nové Valašsko. Petře, jak tohle mohlo vyjít? Jak se to stalo, že někomu utekly ty myšlenky, které tam Peroutka napsal v době, kdy už přeci jenom se tohle úplně zase nenosilo?
17: Myslím si, že je to tím, že v redakci byli jeho blízcí přátelé, s kterými se znal dlouhé roky. On byl velmi častým přispěvatelem tady do tohohle periodika a myslím si, že ten článek, když ho někdo začal číst, tak možná se mu nezdál zase úplně tak radikální, ale on se postupně stupňuje. Ta dikce, bych řekl, je taková, že končí skutečně takovou oslavou té první republiky. On tam odsuzuje 50. léta, popisuje, bych řekl, celých těch 50 let jako boj o svobodu a říká, že celé to období bylo vyplněno bojem, my jsme to tady slyšeli, s nad lidmi, kteří vlastně tu svobodu potlačovali.
16: Co vlastně následovalo poté, když tenhle článek vyšel?
17: Místní funkcionáře komunistické strany ten článek Peroutky velmi rozuřil, stal se vlastně signálem k čistkám v té redakci. Peroutka, když se dozvěděl, že se chystají kroky, které mají vést propouštění kolegu, zejména šéfredaktora, tak nakonec řešil tu situaci velmi radikálním způsobem. Vybral si symbolický den, 28. říjen 1969 ve Vsetínském zámku, kde sídlilo muzeum, napsal dva dopisy na rozloučenou, ve kterých se rozloučil se slovy, že se jedná o čin, který je motivován jinak než Palachův, ale toho Jana Palacha v tom dopise kratším přímo zmiňuje. Taky tam opakovaně říká, že selhal, že to je vlastně situace, kterou se rozhodlo teda řešit tímhletím způsobem proto, aby možná už ukončil celou tu kauzu, těžko říct. Oba ty dopisy si myslím, že jsou srozumitelné, nejsou to dopisy, které by svědčily o tom, že by byl ve stavu vyšinutí mysli. Já se domnívám, že to je ten jeden z typů, bych řekl, těch živých pochodní, které se objevoval nejenom v tehdejším komunistickém Československu, ale i v dalších státech sovětského bloku a i v jiných typech režimů, kdy máme na jedné straně takový mobilizační typ toho sebeupálení, kde ten člověk dotyčný se snaží vyburcovat všechny ostatní, klade nějaké požadavky, obrací se na vedení té země, aby něco splnilo a tak dál. Po vzoru bych řekl těch vietnamských živých pochodní. Tady ten případ je jiný, je to případ, který je typický pro Evžena Plocka nebo pro Josefa Hlavatého nebo právě pro Bohumila Peroutku. Jsou to případy lidí, kteří se ocitli v těžkých životních situacích, ve velkých krizích, mají pocit, že ten jejich život vlastně se hroutí, zejména ten pracovní nebo osobní, a rozhodnou se pro to sebeupálení jako pro takovou určitou, bych řekl, demonstraci toho zoufalství. A myslím si, že Peroutka si to označení živá pochodeň zaslouží, byť někteří autoři nebo lidé mají pocit, že nepatří do té dlouhé řady, že to je vlastně sebevražda, která nemá politickou motivaci, ale myslím si, že při tom bližším pohledu, při seznámení se s těmi posledními dopisy, si myslím, že to je naopak případ, který do té dlouhé řady toho nešťastného roku 69 bez pochyby patří.
16: Dvěma dopisům na rozloučenou, které Peroutka po sobě zanechal, se obsáhle věnuje i studie Pavla Mašláně a Lukáše Peluňka s názvem Vsetínská pochodeň, poznámky k životopisu Bohumila Peroutky. Ocitujme si.
18: Peroutka zanechal na stole kromě knih, které měli kolegové vrátit, také dva dopisy na rozloučenou. Kratší se nachází ve vyšetřovacím spisu Sboru národní bezpečnosti. Je psán klidnější rukou, poznamenává v něm, že jeho poslední vůle se nachází v bytě. K motivaci svého činu uvádí: umírám s myšlenkou, že všechno krásné a dobré, co bylo v našem státě započato v minulém roce, bude dovedeno ke zdárnému konci. I když má smrt je motivována jinak než smrt Jana Palacha, nechť poslouží dobré věci, které jsem nemohl pomoci svým životem. Delší dopis, uložený v Peroutkově pozůstalosti v Muzeu regionu Valašsko, je více osobní, je napsaný na dvou listech, rukopis je notně přeškrtaný a místy nečitelný. V jeho řádcích lze cítit pisatelovo rozrušení, beznaděj a lítost nad tím, co jediný kritický článek rozpoutal, a depresi, do které se dostal kampaní zaměřenou proti jeho osobě. Dopis začíná slovy: loučím se se světem a se životem, který jsem žil bezúčelně, na prázdno. Nedovedl jsem pracovat ani správně se zachovat. Chtěl jsem být titánem, který by zvládl všechno na světě, považoval jsem se za neomylného, zatímco jsem se dovedl soustředit pouze na detaily. V dalších pasážích bilancuje svůj život a přiznává se zde i k osobním problémům vlivem neopětovaných citů. V závěru dopisu prosí Peroutka členy redakce Nového Valašska o odpuštění za nepříjemnosti, které jim způsobil. Dopis končí slovy: závěrem prohlašuji, že to bylo mé svědomí a snad i víra v ideje, které mne přiměly k tomuto činu.
16: Stalo se 28. října 1969. 30. října Bohumil Peroutka zemřel v nemocnici ve Vsetíně, bylo mu 43 let. Pohřeb byl nařízen do Olomouce prý proto, aby se ho mohlo účastnit co nejméně lidí. Petře, vy už jste něco naznačoval o tom, jak vlastně normalizační režim zareagoval na tenhle Peroutkův čin. Hovořilo se o psychické nemoci, o tom, že to byly nějaké osobní problémy. Pak tedy nastalo to, co bychom nazvali zapomněním. Šlo o to prostě rychle vymazat ze života to, že existoval nějaký Bohumil Peroutka.
17: Je to tak, ten čin nebyl po těch následujících 20 let připomínán díky tomu, že o něm nevyšly ani zprávy v celostátním tisku, nebo aspoň jsem žádné nenašel, tak se o něm příliš nevědělo v tom celostátním měřítku a začal být známější teprve po roce 1989. Myslím si, že teprve vlastně s odstupem 50 let je možné vlastně nahlídnout na něj i díky tomu, že se podařilo najít alespoň ten stručný vyšetřovací spis s ohledáním místa činu a že existuje jeho rozsáhlá pozůstalost, tak je možné vlastně ten život popsat v nějaké úplnosti. Myslím si, že stojí za připomenutí, že to je skutečně tragický příběh roku 69. Je to příběh, který dokládá, jak velmi rychle ta takzvaná normalizace běžela a že to, co ještě bylo běžné a možné, bych řekl, ještě několik měsíců předtím, tak nakonec na podzim 1969 vedla k takovému zoufalému činu.
16: My jsme hovořili o tom tak trochu utajeném pohřbu v Olomouci. Toho se zúčastnili někteří Peroutkovi přátelé nebo spolužáci. A 12. listopadu 69 napsal jeden z nich, Zdeněk, své kamarádce Lídě o tom, co během Peroutkova pohřbu prožíval. Jenom dodám, že Bohumil Peroutka je zde označován přezdívkou, kterou od spolužáků měl Čiča.
18: Musím se ti svěřit, že se mě celá ta věc velmi dotkla. Teprve po přečtení článku jsem si udělal obraz o všech souvislostech. Víš, byly chvíle před pohřbem i na něm, kdy jsem se na Čiču v duchu zlobil, že to udělal, poněvadž jsem myslel, že ho motivovali převážně osobní nesnáze, snad i ve vztahu k ženám, nebezpečí ztráty existence a podobně. Říkal jsem si, že ve všech těchto věcech bych mu mohl pomoci a byly doby, kdy jsem mu pomoc nabízel. Duch článku, jeho serióznost a nepopiratelná pravdivost mě však utvrzuje v tom, že se upálil z hlubokého přesvědčení a zanícení a možná i proto, že nahlédl beznadějnost naší národní situace a nemohl se smířit s tím, že bude i nadále existovat za účelem konzumace jídla, pití, společné postele, pokud ji měl, a že bude prostě plout s davem pokořených a nemyslících lidí, kteří ani myslet nechtějí a myslet se bojí, poněvadž by možná volili cestu jako Čiča. Hluboce si ho vážím a jsem hrdý, že jsem jeho spolužák. Současně si ovšem uvědomuji, že jsem ve srovnání s ním pouhý zbabělec a živočich, nebo chceš-li, realista.
16: Na závěr snad jenom dodejme, že Bohumila Peroutku připomíná dnes velmi pěkná pamětní deska na nádvoří Vsetínského zámku. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Petrovi Blaškovi, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
16: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a loučí se i průvodce dnešním pořadem David Hertl.
19: Historie Českého rozhlasu je plná zlomových událostí, dějin a osobností, které o nich svobodně vysílali. O historii Českého rozhlasu se dozvíte víc na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevřel veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Je otevřený od 10 do 18 hodin. Lidé si tam můžou posedět v klimatizovaných prostorách a zdarma se napít vody. Historický sál je jinak veřejnosti nepřístupný. Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. A Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače ještě na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. A podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičan Blok se porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar, který vyřadil ve dvou setech Itala Musettiho.
14: Nehoda na D35 u Svitav a omezení na D1 na mostě Šmejkalka. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Svitav. Na kruhovém objezdu s nájezdem i sjezdem z dálnice na kilometru 201 havarovalo osobní auto. Na místě stále pracují policisté, je to s opatrností průjezdné. Ostatní dálnice jsou bez hlášených nehod, na několika místech je ale dnes v noci omezený provoz. Na D1 z Brna do Prahy se pracuje na mostě Šmejkalka. Od 24. kilometru silničáři opravují značení, projíždí se pouze jedním zúženým pruhem a je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Noc je oblačná.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Budu prudit, dokud budu žít, řekl v jednom z rozhovorů. Už to tedy k lítosti mnohých neplatí. Bývalý rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie Praha Milan Knížák totiž minulý týden zemřel ve věku 86 let. Zítra v pátek se koná jeho pohřeb, a to se státními poctami. Co tato výrazná osobnost české výtvarné scény vykonala pro stát, pro zdejší společnost? Byl Milan Knížák skutečně geniálním umělcem nebo především buřičem a rebelem? Pozvedl AVU a i Národní galerii, anebo ji spíše izoloval? A byl to laskavý a milý člověk, anebo excentrik s autoritářskými sklony? Jak se na Milana Knížáka jednou bude vzpomínat? Přeji příjemný poslech.
0: Pro a proti Lucie Vopálenské.
1: Ve studiu Plusu vítám autora knihy Fenomén Knížák, bývalého politika Iva Strejčka z Institutu Václava Klause, jehož byl pan Knížák blízkým spolupracovníkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A na dálku srdečně zdravím publicistu a filozofa Petra Fischera. Hezký den.
3: Dobrý den, přeju.
1: Pánové, zemřela jistě výrazná osobnost pro každého, kdo se s Milanem Knížákem někdy setkal, byl nepřehlednutelnou postavou, především zdejší kulturní scény, rodině a blízkým upřímnou soustrast. Jak se zapsal do vaší osobní paměti? Kým byl pro vás, pane Strejčku, když jste o něm dokonce napsal knihu?
2: No tak já, když jsem začal psát knížku Fenomén Knížák, tak jsem samozřejmě čerpal z nejrůznějších zdrojů, ale nemohlo to být jinak, než že jsem se s ním setkal osobně, a čím víc jsem se s ním setkával, tak tím víc jsem zjišťoval, že ten člověk je vnitřně velmi, velmi jaksi ustrojený, utříděný, velmi racionální, velmi lidsky zajímavý, hodný, vlídný, takže já jsem toho člověka poznal z téhleté stránky a bude se mi po něm velmi stýskat.
1: Rozumím. Jak na Milana Knížáka vzpomíná Petr Fischer, také jste měl možnost se s ním osobně seznámit a setkat.
3: Ano, měl jsem tu možnost a myslím, že všechno to, co jste, Lucie, na začátku říkala, tak o něm vlastně platí. Takže pro mě je to člověk plný rozporů, ale které někdy byly tvořivé, někdy byly spíš negativní, jak už to v životě bývá. A člověk, který se rozkročil v tom veřejném prostoru velmi doširoka, ale vlastně opustil částečně to umělecké prostředí, a to napětí mezi umělcem a úředníkem je něco, nebo politikem vlastně už do velké míry, je něco, co mi zůstane v paměti asi nejvíce, a myslím, že to bude zapsané i v té kolektivní paměti České republiky, protože to se málo kdy vlastně vídá, ten přechod, řekněme, z nějaké kritiky establishmentu do establishmentu samotného, a tato proměna, myslím, u pana Knížáka hrála docela zásadní roli, a to je vlastně také to, k čemu se nejvíce vracely ty nekrology a různé úvahy o jeho působení v České republice.
1: Rozumím. Pane Strejčku, to, co teď zmínil Petr Fischer, to byste podepsal. Asi nelze polemizovat s tím přechodem, s tím vlastně vnitřním rozporem od buřiče, člověka aktuálu a tak dále, až po teda vrcholného státního úředníka. To napětí tam bylo, že?
2: No, já s tím úplně souhlasit nemůžu, co říká pan kolega Fischer, protože, no samozřejmě, Milan Knížák byla eruptivní osobnost, byl vždycky anti-establishmentovský, vždycky.
1: No ale pak se stal součástí establishmentu.
2: No a to já myslím, že
1: ne?
2: Já myslím, že tohle není úplně pravda. Já myslím, že o Milanu Knížákovi platí, že to byl člověk vnitřních rozporů v tom slova smyslu. Že si ho představujeme všichni jako obrovského rebela, který přece nemůže mít nic společného s ředitelováním Národní galerie, teď přece Národní galerie je instituce. A přece Milan Knížák, bojovník rebelského typu, přece nemůže být tady.
1: Všichni stárneme, že? Rebelství ubývá s věkem a s poklesem testosteronu například.
2: No to ne, pozor, to zase jako Milanu Knížákovi vydrželo, já bych řekl, do posledních chvil tady tohleto rebelství a rebelanství, ale já znovu chci říct, já jsem v něm objevil člověka, který k mému překvapení byl člověk vnitřně velmi uspořádaný, velmi racionální, velmi strukturovaný, takže

0: Já bych si vůbec nedovolil tvrdit, že to byl člověk, který byl anti-establishment a najednou byl establishment.
1: Okay.
0: Kdybychom řekli Knížákovi, že se stal součástí establishmentu, tak by se na nás hodně zlobil.
1: Tak. Podle ministra kultury Oty Klempíře ze strany Motoristé sobě výtvarník Milan Knížák výrazně utvářel moderní české umění a českou společnost a ovlivnil několik generací. Ptám se, Petře Fischere, nepřehání tak trochu pan ministr s tím vlivem Milana Knížáka, opravdu formoval i českou společnost v několika generacích?
2: No tak českou společnost formoval zcela jistě právě v tom zvláštním postoji mezi tím neestablishmentem a establishmentem, respektive protestu proti establishmentu a jeho výkonu. To znamená, jakmile se dostal k něčemu, čemu se říká moc, což samozřejmě v pozici rektora nebo v pozici ředitele Národní galerie byl, tak se z něj stával trochu jiný člověk. Já myslím, že v tomto je to velmi poučné vidět, že i někdo, kdo stál vždycky proti nějakým mocenským strukturám, je schopen ty mocenské struktury používat i dokonce svým směrem a nějaké využívat a vlastně ne úplně ovládat. Já souhlasím s panem Stričkem, že Milan Knížák byl v jistém slova smyslu velmi dobře ustrojeným člověkem přesným a to se taky právě ukazuje ve výpovědích lidí, kteří ho znali jako studenti a kteří na něj vzpomínají vlastně v dobrém, že je směřoval umělecky. Tam si myslím, že ten podpis je možná ještě daleko silnější než v té společnosti, a je možná méně problematický, než právě to působení v těch veřejných orgánech nebo řekněme to mocenské působení. Tam je vlastně velký problém. Pokud jde o nějakou tvůrčí činnost, tak tam na něj všichni vzpomínají vlastně velmi, velmi v dobrém. I ta jeho autoritativnost najednou byla jiného typu. Nebyla opřená o tu mocenskou instituci, ale byla opřená právě o to ustrojení, o kterém byl pan Strejček. Takže o to umělecké gesto.
1: Iva Strejčka,
2: to sílu uměleckého gesta.
1: Jakým způsobem Milana Knížáka z vašeho pohledu proměnila moc? Jak se dokázal chovat na těch postech, jako bylo jeho rektorování na AVU nebo ředitelování Národní galerie Praha? Nestával se z něj autoritář?
0: Já bych se bál slova moc. Opravdu bych se bál používat v tomhletom slova smyslu.
1: Proč?
0: Já myslím, že moc je...
1: To je neutrální termín, jako moc.
0: Ale nehodí se to, já bych řekl, že se to nehodí ke Knížákovi. Nicméně, přijmuli, kdy říkáte moc tomu, že Milan Knížák se stal rektorem a stal se ředitelem, přijmuli tady tuhletu argumentaci, pak je potřeba říci zaprvé...
1: To jsou fakta.
0: Ne, jasně, já to nemyslím kontroverzně, tohleto... Rektorem se stal v podstatě na žádost studentů. Studenti ho oslovili, studenti za ním.
1: Moje otázka byla, jak ho ta moc změnila.
0: Já myslím, že on...
1: mu nehrozilo, nebo jestli se nestal vlastně autoritářem, protože měl skutečně moc nad tím vyhazovat lidi, přijímat lidi.
0: Ne.
1: Po revoluci vyčistil AVU od celé řady komunistických pedagogů, takže za to mu asi budiš chvála v tomto směru, ale pak třeba později měli různí lidé z výtvarné scény s ním i neblahé zkušenosti.
0: Ne, počkejte.
1: Proto se ptám.
0: Počkejte. Já myslím, že Milan Knížák tím, že byl člověk i manažerský, to nebyl žádný chaot, to byl člověk utvořený, tak on přišel do akademie s jasným názorem, věděl, co tam chce udělat, věděl, kam to chce posunout, měl o tom jasnou představu. To nebylo žádné tápání.
1: Ano, tak, a to nikdo neříká?
0: To, že ale někteří lidé tam odsaď odešli a odešli proto, že se srazili s Knížákem, bylo dobře pro tu akademii. A stejně tak přišel do Národní galerie a nevím, jestli bych to nazval mocí, ale on přišel do Národní galerie, kterou opravdu finančně stabilizoval, finančně vyrovnal, posunul ji jasným směrem, věděl, kam chce galerii posouvat.
1: Dobře,
0: já nevím, jestli...
1: To bych zase přehrála na pana Fischera. Tak je to tak, odevzdal Národní galerii Milan Knížák v lepším stavu, než ji přebíral, finančně stabilizovanou, s jasnou představou, co má Národní galerie Praha dělat?
2: No, já si myslím, že ta představa byla taky jedním z těch věcí, co vyvolávalo ty kontroverze na výtvarné scéně. Samozřejmě tu moc, o které jsem mluvil, on využíval i směrem k tomu usměrňování různých nákupů do této instituce, což samozřejmě vyvolávalo i negativní reakce a celková ta koncepce Národní galerie jako sbírkotvorné instituce, tedy nikoli jako kunsthale, tak to bylo něco, zároveň kunsthale, tak to bylo něco, co vyvolávalo spory na výtvarné scéně, nebyl ten koncept přijímán jako zcela jednoznačně.
1: To byly obrovské dobře. Spory, Petře, sama si na to pamatuji, to ano. Byly velké spory. Na druhou stranu nemůže se ukázat třeba i časem, že například nákupy ze strany akvizice pro Národní galerii Praha ze strany Milana Knížáka prostě byly smysluplné, správné a že tento důraz vlastně byl zcela legitimní cestou, jak Národní galerii vést?
2: No to se samozřejmě ukázat může, ale jako pokud se rozhoduje o nákupu děl současných umělců, tak je jasné, že asi všichni by chtěli být v té sbírce nějak zastoupení, nebo aby tam byl nějaký průřez, řekněme toho, co se na té scéně dělá, což se samozřejmě nedělo a to vlastně vyvolávalo ten největší odpor, prostě když se vytváří sbírkotvorná instituce, vytváří se tady paměť, vlastně budoucí jako výtvarná paměť a to je vlastně něco, co na výtvarné scéně vadilo úplně nejvíc. A pokud jde o tu finanční stabilizaci, tak ano, samozřejmě to v té chvíli byla zásluha ředitele Knížáka, ale také vlastně určité, řekněme, politické náklonosti tehdejšího ministra kultury pana Dostála, který byl s Milanem Knížákem velmi dobře sladěný a myslím, že vlastně byly tam ty otevřené dveře k tomu, aby ty peníze do Národní galerie nějakým způsobem šly. Pak už to bylo daleko složitější. To byla vlastně jakoby, řekněme, výjimečná chvíle spojení nějakých dvou lidí, kteří chápali, že ta instituce potřebuje tu stabilizaci. Ale samozřejmě to se mezi tím zásadním způsobem změnilo, takže toto dědictví tam jaksi nezůstalo a nerozvíjí se.
1: Mě v podstatě zajímá, jestli se ukázal být jako dobrý manažer, protože pro takové role, jako je rektor AVU nebo ředitel Národní galerie, je důležité být dobrým manažerem. Jenom velmi stručně, pane Strejčku, z vašeho pohledu byl dobrým manažerem?
0: Ano, byl dobrým manažerem, zcela nepochybně. Z akademie posunul správným směrem, věděl, kam je má posunout, galerie také. Já souhlasím s panem Fischerem v tom, že vztah mezi tehdejším ministrem Pavlem Dostálem a Milanem Knížákem byl dobrý, byl kvalitní, plný vzájemného respektu, to naprosto souhlasím. Na druhou stranu, řada těch, kteří vedli obrovskou bitvu s Milanem Knížákem, především mediální, byla způsobena tím, že prostě Knížák měl tu pro Leckoho nestravitelnou schopnost říct, vaše věci do Národní galerie prostě nepatří, kupovat se nebudou. No a to pochopitelně pro mnoho umělců je těžká věta.
1: Na druhou stranu kupoval i sám sebe.
0: Nekupoval sám sebe.
1: Tak
0: jako ředitel Národní galerie Milan Knížák nekupoval sám sebe.
1: Nemusel to nakonec podepsat. Dobře. Pojďme k jiné podstatné otázce, abychom se posunuli. Je z vašeho pohledu správné nebo ne, že bude mít Milan Knížák zítra pohřeb se státními poctami, což musela odsouhlasit vláda, Petře Fischer?
2: No, pro mě to je trošku problematické vzhledem k té figuře samotné, protože a zejména proto, že to schvaluje vláda Andreje Babiše, to mně připadá takové jako zvláštní napětí až paradoxní, protože je známo, že Milan Knížák ještě v roce 2014, když Andrej Babiš vstupoval do politiky, napsal takový jako docela zásadní dopis, který končil podpisem Milan Knížák, ten, který vámi opovrhuje, a tam shrnul všechnu svou kritiku vůči Andreji Babišovi, kterou, myslím, rozhodně neodvolal nikdy a myslím, že si ten názor na Andreje Babiše byl takový. Takže
1: no a jak si to tady vysvětlujete, Petře? Jak si to vysvětlujete, no, že se to vlastně celé děje?
2: Já myslím, že to asi lépe vysvětlí váš host ve studiu, ale já myslím, že je to vlastně přítomností motoristů ve vládě a o to Klempíř, prostě celá ta skupina lidí je navázaná na Václava Klause velmi a Václav Klaus byl dobrým přítelem Milana Knížáka, takže já v tom vidím toto spojení, toto propojení. Já samozřejmě nebudu úplně spochybňovat zásluhy Milana Knížáka, ale nevím, jestli nebudu posuzovat, jestli to je prostě na ty státní pocty, to je vlastně věc vlády. A rozhodující je pro mě také to, že to rodina přijala. Takže pokud to rodina přijala, asi se těžko dá o tom nějakým způsobem dál diskutovat. Dobře. Jsou to citlivé věci. Jenom mě to vlastně překvapilo spíše z toho pohledu, že Milan Knížák byl vlastně velmi protibabišovský a velmi kritický proti tomuto proudu politiky a teď vlastně dostává od tohoto proudu politiky jakési vyznamenání posmrtné.
1: Jak si to máme, pane Strejčku, vysvětlit, když se mluví, Petr Fischer to napsal v komentáři pro Euro, o posledním umělcově happeningu. Kdo to vlastně zařídil? Koho to napadlo, když, jak jsme slyšeli, Milan Knížák Andrejem Babišem, co by politikem vlastně opovrhoval?
0: Já myslím, že byl k panu premiérovi Babišovi kritický do poslední možné chvíle. Vždycky se tak vyjadřoval a svůj názor tady v tomhle tom nezměnil. Ostatně byl velmi kritický i k současnému prezidentovi do poslední chvíle. Já bych řekl, že to, že vláda přistoupila k tomuto rozhodnutí a myslím, že k němu přistoupila bez problému, že nevím nic.
1: Koho to napadlo, jsem se ptala. Kdo s tím přišel? Tušíte?
0: No, koho to napadlo, konkrétně nevím. Myslím si, že z hlediska jaksi blízkosti o pohřbu se státními poctami mluvil Václav Klaus, ale že by to zařídili motoristi ve vládě, o tom já opravdu nevím vůbec nic. Vím, že pan prezident se s některými významnými členy vlády sešel, spojil, mluvil s nimi o tom, probírali to, zdali by člověk tohoto formátu, který nepochybně byl velmi významnou postavou české umělecké i společenské scény, zdali by tyto pocty mít neměl. Vím, že to probíral.
1: Tak víme tedy, že rodina s tím souhlasila, což je to hlavní, ale ano, čím se vlastně zasloužil o stát, že má dostat ty státní pocty, pane Strejčku?
0: No to bychom se mohli zeptat, čím se zasloužil o stát Karel Gott a ostatní, kteří...
1: No jasně, Karla Gotta zná každý, i Vlastu Chramostovou zná, dejme tomu starší generace. Ale upřímně řečeno, jaká část veřejnosti, společnosti zná Milana Knížáka, kolik lidí procentuálně si vzpomene na aspoň jedno jeho výtvarné dílo. Nic proti Milanu Knížákovi. Ty počty, ty masy nejsou rozhodující, ale něco to vypovídá.
0: Milan Knížák byl přece člověk s jasnými názory. Ten byl ve společnosti nepřehlédnutelný. Jestli si někdo vzpomene na nějaké jeho dílo, no tak to by musel být opravdu člověk, který se o tu moderní avantgardu hlouběji zajímá. Já nevím, vy říkáte slovo procenta, já samozřejmě neumím operovat slovem procenta, kolik procent by si vzpomnělo, kolik procent tady tohle to zná. Milan Knížák byl nespochybnitelnou postavou, jasnou, nepřehlédnutelnou, zásluhy. Člověk, který má jasný názor, hájí ho, je to názor vybudovaný na svobodném vidění světa, no ten přece do té společnosti něco vnesl, ten ji nějak pomohl, ať
1: Dobře,
0: se to leckomu nemuselo líbit.
1: Petra Fischera, co byste vy vynesl jako pozitivum, za co by ty státní pocty měly být uděleny? Já to teď myslím opravdu neutrálně, zajímá mě to.
2: Já si myslím, že ta rezonance v té společnosti důležitá je, to znamená i ta umělecká. Pokud oceňujete umělce, tak by se mělo asi nějakým způsobem zohledňovat to dílo, které mělo samozřejmě vliv na spoustu dalších umělců. S tím já souhlasím a dokonce ti umělci, přestože byli v nějakém osobním konfliktu nebo napětí potom s tím úředníkem Milanem Knížákem, tak jeho dílo oceňovali a nepřestali ho oceňovat. A tenhle ten vliv je nespochybnitelný, ale i to, co
1: říkal. Je to opravdu nespochybnitelné. Byl to opravdu jeden z největších výtvarníků druhé poloviny 20. století, jak napsal třeba Jiří Pospíšil, nebo geniální výtvarník, jak napsal Jan Vytvar.
2: Já myslím, že zkrátka ta umělecká síla tam byla, ale těžko budu třeba proti takovým postavám, jako byla třeba Adriana Šimotová, která se samozřejmě nedočkala nějakých státních poct. Já myslím, že prostě to umění se potom v čase zhodnocuje a ukazuje se, která díla vystoupí a na která díla bude zapomenuto a která díla budou obdivována třeba
1: Co budeme obdivovat z díla Milana Knížáka?
2: Já myslím, že se nejvíce vzpomíná právě na tu aktivistickou část, řekněme na to jeho aktivní působení, řekněme ty performance a happeningy, prostě zkrátka taková je ta snaha rozhýbat společnost a to je něco, co si myslím, že je teď oceňováno i nejvíce právě při udělování těch státních poct, jak pan Strejček naznačil, že to je pevná osobnost s jasným názorem, někdo, kdo celý život vlastně chtěl být svobodný a bojoval za to a dělal to ve veřejném prostoru, dělal to prostě v té veřejnosti se nejvíce takto. Řekl bych možná více než tím svým uměleckým dílem.
1: Víte, mě by ještě zajímala jedna věc.
2: A za to teď je oceňován vládou.
1: Jestli souhlasím. Teď ho, v tomto souhlasíte, ale neobáváte se toho, že vlastně stát, jaksi vláda Andreje Babiše těmi státními poctami při zítřejším pohřbu by mohla tak trochu Milana Knížáka i zneužít, protože co nám chce tím říci nám živým? Komentátorka Lucie Rektorová se vyjádřila velmi jasně a břitce v Lidových novinách a píše, cituji, rozhodnutí vlády není jen pouze pietním aktem, je to akt strategické komunikace. Moc si vybírá hrdinu, jehož veřejný obraz odpovídá příběhu, který chce vyprávět sama o sobě. Příběhu vzpoury proti domnělým elitám, návratu ke zdravému rozumu a rehabilitace starého světa, který měl být údajně vytlačen progresivismem, liberalismem a přílišnou úctou k expertíze. Pane Strejčku, já vím, že to byl dlouhý citát, omlouvám se, ale v tomto smyslu, nakolik je Institut Václava Klause a Babišova vláda na jedné lodi? Jde tady o souboj ideí, o zdravý konzervatismus proti šílenému progresivismu a ergo tedy i možné zneužití Milana Knížáka?
0: Vládou? V tomto slova smyslu?
1: No vládou a případně i tedy tím, já nevím, kdo to byl, zmínil jste jméno Václava Klause, kdo Milana Knížáka na ten státní, na pohřeb se státními pocty navrhl. Je to moje otázka.
0: Já do hlavy vládě nevidím, co vláda si při diskuzi o téhleté záležitosti, o náležitostech pohřbu Milana Knížáka, co si k tomu řekla, to já nevím. Já chci znovu říci, že Milan Knížák byl velkou postavou, která milovala svobodu. Celoživotně komunisté s ním měli obrovský problém. Byl x-násobně zatčen, já nevím, jakým způsobem dál perzekuován. Co se týká uměleckých věcí, Knížák přece byl daleko známější v zahraničí. Jeho vrip, umělecký vrip ve Spojených státech je velmi, velmi významný. Pro Boha, koho už by jiného měla, řekněme, ta vláda uznat, než v mnoha směrech výjimečnou postavu tohoto člověka. A
1: jsou tu i jiní výtvarníci a jiní umělci, ale dobře, váš názor.
0: Ale větu k tomu, prosím, netočme to jenom na tom uměleckém odkazu Milana Knížáka. Ten jeho odkaz je přece i v té akademii, i v Národní galerii.
1: Rozumím vám. Poslední slovo musím dát ještě Petru Fischerovi. Nakolik jsou takové osobnosti, jakou byl Milan Knížák, prostě pro společnost podstatné, zásadní a pozitivní? Na závěr dobré slovo.
2: No, pozitivní je to vlastně i v té negativitě, to znamená v tom napětí, která takovéto solitární nonkonformní osobnosti vyvolávají. To je nesporné. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli to společnost má oceňovat tím, že mu dává státní pocty při pohřbu, nebo to má oceňovat před tím, dobře dostal znamenání zásluhy o kulturu. Ale ano, on vlastně především to byl takový volný radikál v tomto smyslu, to znamená spíš hýbal debatou ve chvíli, kdy vyjadřoval svoje názory a postoje. Hýbal vlastně i tím výtvarným děním potom na té škole u konkrétních umělců, to ano, ale samozřejmě má spoustu těch negativních vlivů, které souvisí a s tím výkonem té moci.
1: Toho
2: tomu
1: skončíme.
2: Se vlastně jako nemohl vyhnout.
1: Publicista a filozof Petr Fischer byl hostem dnešního Pro a proti a diskutoval spolu s Ivem Strejčkem z Institutu Václava Klause. Pánové, oběma vám děkuji a naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
0: Naschledanou.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Antonín Petrov byl podnikatel a zakladatel slavné značky hudebních nástrojů. Společnost Petrov patří už víc než 150 let mezi největší výrobce klavírů a pianin v Evropě.
5: Antonín Petrov se narodil v roce 1839 v Hradci Králové. Nejprve se vyučil truhlářem přímo v dílně svého otce. Už v té době ho ale zajímaly klavíry. Jeho strýc Johann Heitzmann vlastnil ve Vídni malou továrnu na výrobu klavírů. Právě k němu šel mladý Antonín do učení. Své dovednosti si ještě zdokonalil jako tovaryš u dalších dvou vídeňských výrobců hudebních nástrojů a po 7 letech se vrátil zpátky do Hradce Králové.
4: V roce 1864 Petrov vyrobil svůj první klavír a založil vlastní firmu. Následující rok novou živnost zaregistroval a po smrti otce předělal truhlářskou dílnu na klavírnickou. Po 10 letech její existence koupil na hradeckém předměstí bývalý hostinec s přilehlými pozemky a vybudoval moderní závod. Začal vyrábět harmonia a později také pianina.
5: Antonín Petrov byl velmi pokrokový. Jeho podnik v Hradci Králové měl jako první stroje poháněné párou a jako druhý ve městě zavedl ve firmě elektrické osvětlení. Petrov rychle a úspěšně zaváděl technické novinky a patentoval si vlastní výrobní metody. Značný ohlas získal na výstavách a tomu umožnilo začít budovat další pobočky. Postavil nové třípatrové tovární haly a začal nástroje vyvážet do zahraničí.
4: Velkým krokem vpřed se stala konstrukce vlastních klávesnic a celé mechaniky. Stal se nezávislým na jiných dodavatelích a to podpořil i tím, že vybudoval vlastní pilu na zpracování dřeva.
5: Od rakouského císaře Františka Josefa I. obdržel Petrov titul dvorního dodavatele pian. I ve stáří měl stále zájem o vše nové. Byl například prvním, kdo vlastnil v Hradci Králové automobil. Podnikatel Antonín Petrov zemřel v září 1915.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Přes 9,5 tisíce lidí zemřelo podle nového odhadu v Německu na konci června kvůli vysokým teplotám. Fotbalisté Jablonce na úvod třetího předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2:0. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června a pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
7: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
6: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů a podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Pražští kriminalisté dopadli muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Pomohly jim vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli schodu při vyšetřování jiného trestného činu. 53-letý podezřelý muž je ve vazbě hrozí mu až výjimečný trest, pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
8: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našeho mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
6: V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí, informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha. A to v novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru. Původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší a po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek a výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
9: Tady po Brně je cca 35 senzorů.
10: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
11: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplně vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
12: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
11: Senzory budou vzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Hensel, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1, i když hrál soupeře závěrečných 20 minut o 10. Brankář Hradce Adam Zadražil litoval velkého počtu nevyužitých šancí.
13: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. A kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
6: Odvety obou zápasů se budou hrát za týden.
14: Nehoda na nájezdu na D35 u Svitav a omezení na D1 za Humpolcem. Na dálnici D35 pozor ve sjezdu na Svitavy. Na kilometru 201 na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě se vyšetřuje, pohybují se tam lidé, tak projíždějte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku. Projedete plynule, kolona se teď netvoří. Na silnici 4 z Prahy do Strakonice pokračuje omezení u Jíloviště. Na 9. kilometru se pracuje na mostě. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy. Během dne se mohou opět tvořit kolony. Teď ale projedete plynule. A ještě dálnice D10 ve směru z Mladé Boleslavy ve směru z Turnova do Prahy. Před Mladou Boleslaví na 50. kilometru máme hlášenou sraženou srnu na vozovce. Je tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teď nad ránem je oblačno i zataženo. Na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech místy doznívají přehánky a bouřky. Ochladilo se na 21 až 17 stupňů a pátek přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Přibývají v Česku incidenty s drony, které létají tam, kde nesmí. Jak se daří takové případy odhalovat a trestat? A jak se osvědčují nová pravidla, která u nás pro používání dronů platí od loňského září? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
16: Děkuji za pozvání a přeju krásné odpoledne vám i posluchačům.
15: V minulých dnech jsme se v našem vysílání věnovali případu dronu, který létal v těsné blízkosti akrobatických letadel při show v rámci festivalu u jezera Most. Pilot toho akrobatického letadla popisoval, že to mohlo skončit tragédií. Máte zprávy o tom, jestli se podařilo vypátrat toho, kdo tam takhle s tím dronem létal?
16: Obdrželi jsme podnět, aktuálně čekáme na podklady od policie a bližší zprávy zatím nemáme.
15: Jak je těžké takhle zpětně někoho vypátrat?
16: Velice záleží na situaci, ve které dojde. Záleží, jestli policie byla připravená, záleží, jakým způsobem ta akce byla zabezpečena. A potom samozřejmě záleží například na místě toho letu, na výšce toho letu a tak dále. Takže je to velice těžké odpovědět, jestli je to těžké nebo lehké.
15: Hlásí drony do nějakého systému, že a kde létají? Existuje něco takového?
16: Ano, naprostá většina bezpilotních letadel dronů, které jsou dneska v provozu, tak už kolem sebe vysílají informace o provozu. Ty informace, které vysílají, jsou vysílány do bezprostředního vzdálenosti, ale už se pracují na systému takzvané dálkové identifikace, kdy ty informace budou vysílány prostřednictvím 5G sítí a potom by příslušné složky měly mít k dispozici aktuální data o provozu všech bezpilotních letadel. Ovšem, ta dálková identifikace hudba budoucnosti. Spíš krátkodobé, ale pořád ještě to není aktuální.
15: Co to je taková krátkodobá budoucnost? Je to v řádu jednotek
16: let? Ano.
15: Když se vrátím k tomu případu u jezera Most, pokud se podaří toho pilota dronu vypátrat, jaký trest mu za to hrozí?
16: Samozřejmě nemůžu spekulovat. Jo, v okamžiku, kdy my dostaneme podnět, pokud to spadne jako porušení předpisů, nebude to klasifikováno jako trestný čin, tak potom si to spojíme s nějakými porušení předpisů, ale v tomhle případě jednoznačně došlo k ohrožení toho provozu, to znamená, jedná se o vážný incident, to znamená porušení přímo těch evropských nařízení, takže si umím představit, že ta výše, a tak opravdu opakuju, jedná se o spekulaci, by se pohybovala u samé vrchní hranice té možné výše, kterou můžeme udělit.
15: Což je 100 tisíc?
16: Je to 100 tisíc, pokud se jedná o fyzickou osobu.
15: V dubnu jsme v našem vysílání mluvili o statistice za loňský rok, podle které jste dostali o 70% víc oznámení týkajících se dronů než v roce předešlém. Pokračuje ten trend i v letošním roce?
16: Myslím si, že pokračuje. Nemůžu teď říct číslo. Každopádně těch podnětů a nejenom podnětů, ale i přestupků, které nám předává policie, máme opravdu velké množství.
15: Na druhé straně, pokud za loňský rok těch oznámení bylo kolem 570, není to málo? Není reálně těch dronových přestupků v Česku daleko víc?
16: Já doufám, že ne, ale já jsem optimista.
15: Jen pro představu, kolik je vlastně v provozu v Česku dronů?
16: Přesné čísla o počtech dronů nemáme. Dneska máme každopádně zhruba 100 tisíc provozovatelů registrovaných a přibližně 85 až 90 tisíc dálkově řídících pilotů s platnou kvalifikací.
15: Což my se k tomu dostaneme, ale na ty nejlehčí drony pod 250 gramů, tak vlastně piloti nemusí skládat zkoušky, to znamená, ano, nemusí být registrováni. To znamená, pokud říkáte, že je 100 tisíc provozovatelů, dá se čekat, že tady je víc než 100 tisíc dronů.
16: Zřejmě ano. Každopádně ten poměr se jednoznačně snižuje.
15: Když se vrátíme k těm přestupkům, které řešíte, co to je nejčastěji? Jaké jsou ty nejčastější přestupky?
16: Jedná se obecně o provoz blízkosti letišť, jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu a tam za roky v podstatě té regulace složky, které jsou odpovědné za vynucování, dodržování toho rámce, už jsou na takové úrovni, že opravdu tam, si dovolím říct, ani myžím neproklouzne. Takže samozřejmě to se potom projevuje na těch předaných přestupcích na UCL.
15: Což můžeme doplnit, že relativně nedávno se tahle ta zakázaná zóna okolo Pražského hradu rozšířila směrem k Vltavě a směrem na Letnou, tak to možná pro ty, kdo spoléhali na staré vymezení. Zpátky k těm přestupkům, když je řešíte, je to nejčastěji tak, že se ten pilot splete, že to je neopatrnost, anebo registrujete i záměrné prohřešky, kdy vědomě záměrně porušuje předpisy?
16: Registrujeme i záměrné prohřešky, těch je naštěstí naprosté minimum a opravdu ve většině případů se jedná o porušení z důvodu neznalosti.
15: My už jsme částečně mluvili o tom, nakolik se dá najít zpětně pilot dronu, který se dopustí něčeho takového, jako jsme o tom v úvodu mluvili u jezera Most. V tom reálném čase, pokud teď policie zjistí, že někdo někde dělá s dronem něco, co by neměl dělat, je možné toho pilota najít? Protože ten dron samozřejmě je možné ovládat na několika kilometrovou vzdálenost, tak je i v těchto případech možné toho pilota najít?
16: Já samozřejmě nechci komentovat možnosti policie, ale řeknu ano, je.
15: A není to těžké?
16: To už neřeknu.
15: Spolupracují s vámi výrobci těch dronů, pokud řešíte nějaký případ, protože předpokládám, že ten dron ukládá informace o letu, že to ukládá někam na server toho výrobce. Často je to jedna nejmenovaná čínská společnost. Tak spolupracuje ta čínská společnost s vámi, pokud potřebujete něco zjistit? Je šance ta data od ní získat?
16: Šance je, ovšem mnohem větší je šance, pokud to řešíme centrálně přes Evropskou agenturu pro bezpečnost civilního letectví, protože samozřejmě ty páky obecně toho evropského trhu jsou mnohem větší a ty možnosti jsou mnohem větší než lokální České republiky. Takže možnosti jsou a nechci říct, že spolupracujou, ale máme nějaké možnosti, jak té spolupráci motivovat.
15: Ze zahraničí přicházejí zprávy o vážnějších dronových incidentech, o podivných dronech v okolí letišť. V tomto týdnu u letiště v Lipsku se dokonce srazilo nákladní letadlo s dronem. Takovéhle případy už se v Česku také zaznamenaly?
16: Ne, nezaznamenaly nic podobného rozsahu, ani blížícího se rozsahu.
15: Kdyby něco podobného bylo, to byste také řešili vy?
16: Předpokládám, že v tomhle případě by se jednalo zcela jistě o trestný čin, což potom spadá mimo kompetence úřadu.
15: Vy už jste mluvil o tom, že policie pečlivě hlídá ty zakázané zóny okolo velkých letišť, okolo Pražského hradu. Ty systémy, které tam jsou, umí zneškodnit dron?
16: To zase nemůžu komentovat a jenom vás doplním, mimo jiné hlídá tyhle ty prostory.
15: Předpokládám i jaderné elektrárny a že bychom mohli pokračovat, ale to tedy, jestli je možné, že někdo převezme řízení takového dronu nebo jestli ho může nějakým způsobem zlikvidovat, tak to nemůžete říct.
16: Legislativní nástroje k tomu policie má a nejenom policie a zase k technickým parametrům se nemůžu vyjadřovat, protože by to samozřejmě nesloužilo věci.
15: Ministři dopravy a vnitra připravili novelu zákona, která je teď v připomínkovém řízení, která má umožnit, aby ve vybraných oblastech mohli proti podezřelým dronům zasahovat kromě bezpečnostních složek, tak jak je to teď, také zaměstnanci vybraných subjektů, například pracovníci ostrahy. Podle toho návrhu by ty oblasti vymezoval Úřad pro civilní letectví, tedy vy. Je to krok správným směrem?
16: Ve světle dnešních událostí jednoznačně. Obecně letectví, samozřejmě zasahovat proti letectví by mělo být nastaveno vždy velmi citlivě, protože nemůžeme nikdy předpokládat, kam se tyhle procesy můžou dostat. Ale samozřejmě ve světle toho, co se děje kolem nás a co se děje na východ od nás, si myslím, že to je cesta správným směrem.
15: Máte představu, kolik takových oblastí by v Česku mohlo být? Čeho všeho by se to mohlo týkat?
16: Jedná se, ano, mám představu, neřeknu vám konkrétní počet, to pořád je příliš brzo, ale představu máme.
15: Dobře, a alespoň typově, o co by mělo jít?
16: Obecně kritická infrastruktura zcela určitě plus nějaké další vybrané oblasti.
15: To znamená energetika, sklady, ano, ano. Plynu a podobně. Hmm. Je jasné, od kdyby tohle mělo být?
16: Jasné to není. Ale bavíme se ve světle toho, jak někdy trvá přijímání zákonů a schvalování zákonů, tak se bavíme o krátkých horizontech.
15: Pokud by ti zaměstnanci dostali právo zneškodnit drony, které jsou na těchto místech, o kterých mluvíme, museli by předtím projít nějakým školením třeba u vás?
16: Samozřejmě. Neříkám, že u nás, ale určitě to není mířeno na laiky a na laickou veřejnost nebo na laické pracovníky. Pořád se jedná o činnost, která je velice citlivá a ta zodpovědnost těch případných pracovníků je na místě a samozřejmě musíme si ověřit, že tou zodpovědností ten pracovník je vybaven.
15: Ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Od loňského září platí v Česku nová pravidla pro létání s drony, zároveň je k dispozici oficiální mapa, kde jsou vyznačena jednotlivá omezení, takže každý zájemce si tam může najít, jestli a za jakých podmínek na tom konkrétním místě může vzlétnout. Jak se to osvědčuje?
16: Řekl bych velice dobře. My jsme samozřejmě byli připraveni v případě nějakých nedokonalostí i hned zareagovat a i hned příslušná opatření obecné povahy upravit, ale neměli jsme jediný podnět, který by tohle vyžadoval. Naopak se přidávají další složky, další subjekty, které by rády podobnou ochranu požívali, takže to beru, že se jedná o poměrně precizní systém, který na jedné straně chrání před nelegálním provozem a zajišťuje určitou míru bezpečnosti v té oblasti ochrany a na druhé straně srozumitelný pro provozovatele a pro piloty dronu.
15: Pokud někdo chce vyzkoušet létat s dronem, co musí udělat? Potřebuje nějaké povolení?
16: Záleží, kde létáte. Obecně platí, že v okamžiku, kdy si koupíte letadlo, vypadne na vás letáček se základními informacemi. Na těch se dočtete, jaké máte letadlo, jak s tím letadlem můžete létat, například do jaké výšky, do jaké spadá kategorie provozu. To vám potom otevírá dveře například do města, nebo naopak vám to říká, ve městě letat v žádném případě nemůžete. Ale současně vám ten letáček i řekne, vy se musíte jako registrovat jako provozovatel anebo jako pilot. A nebo vám ten letáček řekne, že s tímhle letadlem nepotřebujete pilotní registraci.
15: My jsme říkali, že jako pilot se nemusím registrovat, pokud mám dron do 250 gramů, je to tak?
16: Ano, jedná se o letadla kategorie A1. Ta hmotnost je jedním z požadavků, aby to letadlo naplnilo ty podmínky. Ale samozřejmě to letadlo je potom od výroby vybaveno určitými subsystémy, proudovými napětími a tak dále, které jej zařadí do té kategorie A1. A výsledek je potom ten, že se nemusíte jako pilot registrovat. Ale důležité je, že to letadlo musí být vybaveno štítkem C1.
15: Proč je ta hranice 250 gramů? Je zatím nějaký výzkum, že dron od téhleté hmotnosti nemůže na zemi nikoho zabít, i kdyby spadl?
16: Shodou okolností se zrovna ptáte na něco, co mě je poměrně blízké, protože v době národní regulace, bavíme se někde o roku 2015, České ČVUT provedlo výzkum, kdy zkoumalo kategorie, jakých letadel nebo hmotnostní kategorie, jakých letadel mohou být životu nebezpečné a právě dobrali se hmotnosti 250 gramů. My jsme to potom prezentovali Evropské agentuře pro civilní letectví, která připravovala ta evropská nařízení a dokonce se to do nich dostalo. Takže si troufám tvrdit, že to je takový dědictví českého regulačního rámce toho národního.
15: Takže opravdu, když tenhle ten dron i ze 100-metrové výšky mi spadne na hlavu, tak přežiju?
16: Ano, ano.
15: S těmi lehkými drony tedy je možné létat bez speciálního povolení a to i ve městech. Za jakých podmínek?
16: Ve městě máme vytyčenou národní zónu. Jedná se o prostor LKR 316 a ta říká, že v okamžiku, kdy v té zóně chcete létat, vždycky si ten let musíte notifikovat v digitální mapě. Tím odstraníme tu část provozovatelů, kteří primárně nebo kašlou na pravidla a nedělají si starosti s tím, že by něco porušovali. A současně potom vy byste neměl létat způsobem, kdy nepředpokládáte, že pod tím letadlem se nebude nebo bude nacházet nezapojená osoba.
15: Na to jsem se chtěl zeptat, protože když jsem se díval na pravidla na webu Létejte zodpovědně, což je server, na kterém se podílíte vy, podílí se ministerstvo dopravy, podílí se řízení letového provozu, tak tam se píše, že ty nejlehčí drony při letu ve městech mohou přilétávat nad nezapojenými osobami, ale nikdy ne nad shromážděními osob. A potom v dalším odstavci je, že pilot dronu v takovém případě je povinen vybrat si takové místo, kde očekává, že nebude přilétávat nezapojené osoby. Tak co z toho plyne? Jak si tohle to vysvětlit?
16: Já vám trošičku přiblížím tu regulaci. My máme nařízení, evropské nařízení 947, které říká, že s tou nejlehčí kategorií můžete přeletět osoby a potom Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví vydává takzvaná AMC, minimální způsoby průkazu, a tam se píše, že byste je přelétat neměl. I když můžete, pokud se to stane, no tak neporušíte nařízení, ale jenom ty přibližující pravidla Evropské unie. A proto my jsme vzali tu zeměpisnou zónu, o které jsem mluvil před chvilkou, a to AMCčko, to doporučení Evropské unie, jsme natvrdo promítli do zeměpisné zóny, kde jsme řekli, nesmíte přilétat lidi, pokud je nezapojíte do provozu a musíte předpokládat, že je přilétat nebudete. Takže je tam taková jistá skulinka, kdy vy v tom městě budete létat, přijede vám tam cyklista, vy jste to nečekal, že tam bude, tak samozřejmě se mu vyhnete. Ale v okamžiku, kdy vám tam přijde skupina turistů a usadí se přímo pod tím letadlem, tak musíte dělat všechno pro to, abyste vyklidil tu oblast provozu a letal mimo ty turisty nebo mimo ty lidi obecně.
15: Znamenají tyhle pravidla, že pokud půjdu třeba v 6:30 ráno, kdy venku nejsou turisté, tak mohu legálně létat na Václavském náměstí, mohu si legálně z výšky vyfotit Národní muzeum?
16: Pokud si vybavuju správně, nad Václavským náměstím nějaké další zeměpisné zóny nejsou. Někde ve výšce budou letištní gridy, které vás omezí z vrchu, ale pokud si to vybavuju správně, tak ano, nad Václavským náměstím v okamžiku, kdy v té části, kde letáte, nejsou lidi, letat můžete.
15: Už jste říkal, že tyhle ty lety ve městech v hustě osídleném prostoru je nutné zadávat do oficiální mapy. Pokud to tam zadám, mám čekat na nějaké schválení a teprve potom smím letat, nebo stačí, že to tam zadám?
16: Ne, jedná se čistě o notifikaci toho provozu směrem k veřejnosti, směrem ke složkám, které mají za úkol vynucovat ten rámec, takže nečekáte na žádné schválení, je to čistě na vaši zodpovědnost.
15: Jak je to s ochranou soukromí? Pokud mi někdo letí s dronem nad pozemkem nebo kolem mého domu, může to udělat?
16: Samozřejmě platí pořád zákony, které řeší ochranu osobních údajů. My jsme trošičku se na to snažili myslet především v té zóně, o které jsem mluvil před chvilkou, a je tam právě proto dovětek, že za osoby se považují i lidé za okny budov, jinými slovy, aby jsme předešli tomu, že vám někdo, dejme tomu, v paneláku zavisí dronem za oknem a bude se na vás koukat. Takže i ten bezpečnostní rámec, který především řešíme my, říká, kolem domu můžete, ale měl byste si být jistý, že tam nikdo není za okny. Takže pokud si jistý nejste, tak byste samozřejmě neměli ta v těsné blízkosti oken a koukat třeba do těch domů.
15: Pokud někdo létá kolem mého domu nebo nad mým pozemkem, mně se to nelíbí, co mám dělat? Zavolat vás, policii?
16: S velkou pravděpodobností se vám to nelíbí, protože tam jste. Pokud tam jste, tak nejste zapojen do provozu a v ten okamžik se jedná o porušení právě provozu v zeměpisných zónách, takže ideálně zavolat policii.
15: My jsme teď mluvili o pravidlech pro létání ve městech. Když jsem se díval do té oficiální mapy, tak řada omezení se týká i oblastí mimo města. Typicky, kde se nemá létat nebo kde se nesmí létat?
16: Například v okolí železnic.
15: Dá se to obejít, když požádám správu železnic nebo třeba v Národním parku, když požádám správu Národního parku, tak je možné si zajistit tohle povolení?
16: V okolí železnic nebo obecně ty prostory, zakázaných prostorů je velmi málo. Jo, například ten Pražský hrad, to je vyloženě zakázaný prostor, ale naprostá většina zeměpisných zón prostorů jsou prostory omezené. To znamená, vy když si rozkliknete tu zónu, která tam je, možná laik si řekne, nemůžu tam letět, protože je tam zóna, ale v každé té zóně jsou provozní podmínky, které například řeší i hmotnost letadla, řeší způsob provozu, výšku provozu. Takže pokud naplníte ty podmínky, které tam jsou, tak letat můžete. Ano, může se stát, že v určitý okamžik vám ta zóna řekne za těchhle z těch podmínek s tím letadlem potřebujete souhlas správy železnic a potom půjdete na správu železnic, ale hnedka vedle toho bude popsán provoz, kdy ten souhlas nepotřebujete.
15: My teď mluvíme o provozu, řekněme, rekreačních nebo amatérských dronů. Jak to vypadá s profesionálním využitím? Kolik nebo v jakých oborech je největší zájem o využití dronů?
16: Dneska bych už možná řekl, spíš by bylo jednodušší vyjmenovat, ve kterých oborech není ten zájem. Upřímně aktuálně nenapadá obor, kde bych řekl, že tam ten zájem na využití bezpilotních letadel není. Ať už se bavíme o zemědělství, různých průmyslových aplikacích, monitoringu a tak dále. Téměř všechny oblasti průmyslu ten bezpilotní letadla využívají.
15: Jak je tam náročné zajistit si povolení? Tam je potřeba nějaký speciální souhlas nebo nějaká speciální žádost?
16: Obecně to, že provozujete v komerční činnosti, neznamená, že potřebujete souhlas od úřadu pro civilní letectví. Ten rámec je založený na risk-based approach, to znamená, rámec řeší provoz podle své jeho rizikovosti. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy ta rizikovost vystoupí například z otevřené kategorie provozu, už musíte vždycky jít na úřad pro civilní letectví a mít nějaké oprávnění k provozu. Jedním z těch mantinelů je například provoz mimo dohled. Jo, takže v okamžiku, kdy budete chtít letět mimo dohled s dronem, tak už vždy musíte na úřad. A my potom v rámci toho procesu vyhodnocujeme, jak moc ten provoz je rizikový a na základě toho té rizikovosti se přijímají opatření a klademe nároky a požadavky na toho provozovatele, aby ten, dejme tomu, víc rizikový provoz provozoval člověk nebo společnost, která je k tomu způsobila. Naopak, pokud se bude jednat o provoz, který není rizikový, tak samozřejmě ty nároky můžou být minimální.
15: Když jsem v loni vysílal ze země živitelky z veletrhu, tak tam byly obrovské drony, které se používají pro postřiky, opravdu mnoha kilové. Tam je potřeba nějaké speciální povolení, protože to si asi člověk dokáže představit, že ty by se daly i zneužít.
16: Ano, jedna z těch základních hladin nebo těch limitů pro nejméně rizikový provoz je maximální hmotnost letadla 25 kg. Ty letadla, o kterých vy mluvíte, váží více než 100 kg, takže všechny tyhle ty provozy jsou schválené úřadem.
15: Mluví se o možnosti, že by drony doručovaly zásilky. Jak daleko jsme od toho?
16: Pokud, a teď navážu trošičku na to, o čem jsem mluvil před chvílí, pokud si vyberete provoz, kdy budete převážet přes pole, tak v podstatě můžete začít hned. Jo, ta rizikovost je tak nízká, že není potřeba téměř ničeho. Samozřejmě to ale není tou realitou. Realitou jsou provozy většinou ve městech nebo záměry na provozy ve městech, převážení, dejme tomu Hamburgu, to už jsme se taky už několikrát setkali z jedné části města do druhé. A samozřejmě provozovatel, který chce s dronem létat mimo dohled, navíc nad lidma, navíc v nějakém společném vzdušném prostoru, tak musí být mnohem robustnější, mnohem spolehlivější, než někdo, kdo si koupil drona včera v nějakém obchodě. A obecně, zase záleží na té robustnosti, ale obecně si myslím, že jsme od nějakých základních aplikací převozu jednoduchých zásilek vzdálení možná jednotky let.
15: V poslední době jsou populární různé dronové show, ty také jednotlivě povolujete a je to riziko, když několik set dronů pod mě někde létá nad městem?
16: Riziko by to bylo, proto všechny tyhle bezpilotní letadla mají takzvanou úroveň zlepšeného containmentu nebo zlepšenou úroveň containmentu. Zjednodušeně řečeno se jedná o systém, který v okamžiku splnění nějakých podmínek automaticky ukončuje let a to letadlo kontrolovaně padá do oblasti, která je k tomu určena. Jo, většinou to je přímo ta oblast toho provozu. Ty systémy jsou automatizované, ale i je tam ruční záloha, takže riziko to být může, ale díky těmto systémům prakticky by nemělo k ničemu dojít. Že ty systémy samotné jsou certifikované obdobně nebo ještě lépe než ty samotná bezpilotní letadla.
15: Zatím mluvíme o pravidlech pro provoz dronů v Česku. Pokud někdo si chce vzít dron do zahraničí na dovolenou, jsou v rámci Evropské unie pravidla všude stejná nebo narazí na nějaká specifika?
16: Ano, ty pravidla jsou stejná v základu. Ty základní pravidla úplně všude stejná. V okamžiku, kdy se bavíme o zeměpisných zónách, tak tam samozřejmě ty státy si ty zeměpisné zóny můžou vydávat, jak uznají za vhodné. Ale zase ten institut toho vydávání ve té zeměpisné zóny, ten institut poskytování informací pilotům je totožný. Takže v okamžiku, ano, vy můžete mít v České republice, dejme tomu zajištěnou ochranu letiště do vzdálenosti 5,5 kilometru, u souseda to může být 4 kilometry. Ale ta informace, že se to ten provozovatel dozví, funguje na stejném principu, takže neměl by to být v rámci Evropské unie problém.
15: Spolupracujete s úřady obdobnými v cizích zemích, jinými slovy, pokud se pustím se svým dronem přestupku v jiném státě Evropské unie, budou to řešit oni nebo to předají vám?
16: Ta příslušnost, ta místní příslušnost jde vždy na úřadu registrace, to znamená, pokud nám Čech spáchá přestupek u souseda, tak to budeme řešit my. Samozřejmě oni na jejich straně zajistí všechno, co je k řešení toho přestupku potřeba a potom nám to pošlou, my to dořešíme.
15: Děje se to? Jsou takové případy?
16: Naštěstí ne.
15: A jste na to připraveni? A jste vůbec připraveni na to, kdyby narůstaly počty přestupků z drony?
16: Jsme připraveni.
15: Ale přesto, tak jak jste říkal v úvodu, budete optimista a věříte, že lidé budou dodržovat ty podmínky, je to tak?
16: To bych... Ano, ano, jsem.
15: Tak ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček byl naším dnešním hostem. Mluvili jsme o provozu dronů na území České republiky. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
16: Děkuji za pozvání ještě jednou a taky krásné odpoledne. Naslyšenou.
15: A od mikrofonu se loučí hezký poslech Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeje Tomáš Mancíř.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
17: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den, Michal.
18: Dobrý den.
17: V předchozích dílech jsme se několikrát dotkli bydlení, které je nejen v Česku zásadní ekonomickou otázkou. Domov je totiž naší jistotou. Pro naši finanční bezpečnost je tu ale také řada finančních nástrojů, které nás jistí proti nečekaným událostem. A právě těm se dnes budeme věnovat. Michale, vy ve své knize píšete na téma pojištění, že je pro většinu lidí tak trochu nudné, tak trochu nepříjemné. Čím to podle vás je, když je to vlastně naše záchranná síť, která nás drží a zachraňuje v momentě, kdy se opravdu stanou nečekané problémy a správně nastavená pojistka, a zdůrazňuji to, správně nastavená pojistka, nám může zachránit náš finanční standard a životní standard obecně.
18: No já se obávám, že to není trochu nudné, je to ukrutně nudné. Dokonce Woody Allen, jsem vyštrachal někde citát, pravil, že horší než smrt je strávit večer s pojišťovákem. Já jsem o tom hodně přemýšlel a došel jsem k závěru, že jednak, a my jsme trošku už na to narazili, když jsme mluvili v předchozích jednohubkách třeba o té rezervě, že první problém s pojištěním je, že my máme pocit, že ho možná ani nikdy nebudeme potřebovat. Tak co bychom něco platili, co možná vlastně ani nikdy nepřijde. Jo, tak už jenom přelézt tuhle tu přehradu mentální si myslím, že, jako, že není úplně legrace. To je první věc. Druhá věc je, ono nás nutí myslet na ošklivé věci. Samozřejmě, to máme pojištění, aby řešilo prostě šeredné věci, jako že nám schoří dům, a, nebo že nám, nedej Bůh, zemře prostě živitel rodiny a podobně. Takže to je druhá věc, která je leckomu asi odporná. Prostě radši to úplně přeskočit, tuhle kapitolku finančního hospodaření, než aby se nořil do těch černých, chmurných úvah. A třetí věc, možná úplně nejzajímavější je, že vlastně zejména to pojištění je věc týkající se rizik.

0: jako řekl bych složité otázky, nejasné, že mnohým z nás prostě se nechce rozhodovat už jenom proto, že jsme úplně ve tmě a střílet úplně do tmy mnohým z nás přijde jako úplný nesmysl, takže to jsou asi podle mě ty hlavní důvody, proč k tomu máme takový odpor.
1: No a jak důležitou roli hraje pojištění z pohledu ekonoma, protože my se bavíme o dobrém hospodaření. Je to tedy nutnost, nebo je to něco navíc, nějaký benefit, který toho člověka pro vás dělá, dejme tomu, zajímavější?
0: No tak to záleží na tom člověku samotném. To záleží na tom, jakou máme představu o svém dalším životě. Pokud nám nevadí, že ten život je nahoru dolů, čili když to řeknu kromě k tomu k domu, když nám nevadí, že nám schoří dům, prostě pokrčíme rameny, popláčeme si den, dva a jdeme někam prostě pod most na chvilku a začínáme znova a nevadí nám to, bereme to prostě jako sport, takový asi málo, přeháním to, ale prostě mnozí z nás skutečně mají takový ten přístup Bůh dal, Bůh vzal, nebo tak, co se dá dělat, no mám smůlu, tak pak zas tak strašně pojištění my nemusíme, samozřejmě. Ale pokud někdo z nás má rád svou jistotu, zejména máme třeba děti, chceme jim poskytnout to nejlepší, nechceme je vystavovat šokům, chceme, aby prostě jejich dětství proběhlo v pohodě a tak dále, no tak v tom případě se naopak musíme pojistit hodně, čili my si tím pojištěním kupujeme vlastně dobrý pocit, že když něco přijde, tak prostě to vlastně vykryjeme právě tím pojistným, které dostaneme. Ať už je to formální pojistné od pojišťovny, od těch druhů pojištění je daleko víc, o tom asi ještě budeme mluvit, ale prostě je to zase podle toho, podle naší povahy, jak se stavíme k životu, jak hodně nám vadí, že ten náš život je ode zdi ke zdi.
1: Existuje nějaké jednoduché pravidlo, podle kterého poznáme, která rizika má smysl přenést na pojišťovnu a která ještě zvládneme sami, protože vy už jste to zmínil, my jsme se bavili hned v prvním díle o finanční rezervě, a například třeba i investujeme, v minulých dílech jsme se o tom bavili, tedy nějakou rezervu, která nám může vykrýt ty ztráty, bychom mít měli. Takže je tam nějaká hranice, co ještě smysl dává pojistit a co smysl už pojistit nedává, protože to dokážeme pokrýt sami z vlastních zdrojů?
0: No tak to je přesně ta hranice, já myslím. Pokud se jedná o drobné věci, já nevím, oprava auta za 30 tisíc, ale my máme doma rezervu, nebo ne doma, na správném místě, to znamená nejlépe, řekněme, na spořícím účtu máme rezervu, já nevím, 100 tisíc, nebo prostě 3-6 měsíčních platů čistých, podle toho, jak hospodaříme. No tak víme, že pokud nebudeme mít extrémní smůlu a nerozbije se nám auto zrovna ve chvíli, kdy přijdeme o zaměstnání a ještě se nám rozbije pračka a tak dále, tak to asi vyřešíme. Čili to se asi pojišťovat nemusíme, pokud nejsme extrémně averzní k riziku a nechceme mít fakt úplnou jistotu, že prostě se s námi život vůbec nezhoupne. Ale pak jsou věci, jako je pojištění domů nebo životní pojištění. Pro některé z nás možná, když jsme máme nízké příjmy, ale s nějakým způsobem jsme se dostali k autu a to auto je pro nás hodně důležité, ale je hodně drahé, tak asi taky bychom ho možná z té rezervy ani nezvládli nahradit. Tak to jsou věci, kde si já myslím, že skutečně dává smysl se pojistit. Ale zase znova jsou tací možná mezi námi dobrodruzi, kteří prostě žijou tak, jak to přijde. Ano, ušetří na pojistném, možná nikdy žádný problém nepřijde, anebo taky přijde problém jako hrom a oni se skutečně třeba odstnou pod tím mostem.
1: No, my často pojišťujeme movité věci, nebo ať už jsou to i nemovitosti, tak ty pojišťujeme, protože si dokážeme představit tu ztrátu, ale například málo pojišťujeme ušlý zisk nebo své zdraví. K tomu takovou velkou ochotu nemáme. Jak moc velká je to chyba, že se soustředíme spíš na ten movitý a nemovitý majetek, který představuje nějaké bohatství, a méně se soustředíme na to, na naše schopnosti a na naše schopnosti skutečně vydělávat a finančně fungovat zcela běžně.
0: No, ono to ani nemusí být tak úplně chyba. Jo? Já jsem teda žádnou jakoby studii na tohle téma neviděl, ale není vyloučeno, že to do jisté míry může být dáno tím, jak žijeme, nebo jaké jsou tady ekonomické poměry. Protože Česko oproti, řekněme, západním zemím se liší v tom, že jsou tady nižší mzdy. To znamená, že třeba ta auta jsou pro nás dražší relativně, ty domy jsou pro nás dražší než na západě. A tím pádem možná dává o něco větší smysl si tyhle věci pojišťovat víc než na tom západě. Navíc třeba životní pojištění u nás je prosté slovo od jisté doby, minimálně to investiční, takže možná i to zaznamenalo tím pádem určitý odliv. Nezaměstnanost je u nás velmi nízká dlouhá léta, tak co bychom se pojišťovali proti ztrátě příjmů? Nebo je tady možná menší jaksi tendence prostě pojišťovat se tímhletím

0: způsobem. Může to být dáno i jako jaksi pobídkami vládními, různými daňovými zvýhodněními a tak dále. Tohle všechno může mít vliv na to, že ve finále prostě hold v Česku možná klademe trošku menší důraz na ty životní jakoby záležitosti a větší důraz na ty materiální.
1: Ten systém vlastně je založen na nějaké kolektivní solidaritě, ať už jde o jakoukoliv pojistku. Jak vlastně funguje ten biznis s pojištěním?
0: Pojišťovna neustále vybírá od svých klientů pojistné, samozřejmě každý měsíc, já nevím, tisícovku řekněme, a potom jednou za čas, když přijde nějaká pojistná událost, a ty přicházejí neustále. Ten biznis pojišťoven je založen na předpokladu, že ty pojistné události přicházejí víceméně taky rovnoměrně. Že prostě jednou se rozbije auto někomu a po druhé se rozbije auto někomu jinému, nebo se něco stane v domě a podobně, praskne voda. Mimochodem, to je zajímavá oblast, kterou ne každý zná, ale prostě občas tohle neplatí, tenhle předpoklad. To bylo třeba to tornádo na Jižní Moravě, kde prostě najednou velká část lidí má velkou škodu a v takovém případě i ta pojišťovna potřebuje svoje pojištění. Takže nad pojišťovnami je druhá vrstva, o které běžný smrtelník vůbec neví, že existuje. To jsou takzvané zajišťovny. A to jsou pojišťovny pojišťoven. Tam jsou pojištěny zase ty pojišťovny u těch zajišťoven a ty zajišťovny potom případně pomáhají pojišťovnám v případě, že se stane něco takového, nějaké typicky to jsou hlavně přírodní katastrofy. Takže zkrátka dobře, neustále do pojišťovny proudí jaksi peníze z toho pojistného, no a z toho samozřejmě jsou vypláceny potom ty pojistné události a většinou je to tak, že to není zase úplně pravidelně ty pojistné události, to tak bohužel nefunguje samozřejmě, takže z toho důvodu většinu času ta pojišťovna stráví tím, že ona absorbuje peníze, inkasuje, ty investuje přesně do dluhopisů a nejrůznějším možným způsobem. Je velká otázka, jak to udělat. Řeší, jak je investovat, ale aby to nepřehnala, aby ty peníze mohla si včas stáhnout v případě, že najednou znova přijde nějaké tornádo na Jižní Moravu nebo někam podobně. Takže stejně tak mají tam investiční experty v pojišťovnách, kteří se neustále drbou na hlavě, co s těmi penězi, aby to vydělávalo, ale aby to nepřehnali, co se týče rizika a co se týče likvidity. No a jednou za čas potom musí ty peníze vysypat, protože prostě se něco přihodí, na co je potřeba hodně peněz.
1: No, část rizik za nás přebírá naše okolí, dejme tomu automaticky, to mluvíme o zdravotním a sociálním pojištění a o těch rizicích, které za nás přebírá stát. Jak vlastně byste zhodnotil nastavení českého sociálního systému, kde začíná solidarita společnosti a kde končí vlastně ta odpovědnost osobní každého jednotlivce z nás? Je to nastavená tato hranice správně, protože my často porovnáváme různé sociální systémy napříč Evropou. A vy už jste mluvil o tom, že záleží na tom, jak moc vyděláváme, jak moc velké máme rezervy, co si všechno můžeme dovolit, jak vlastně nahlížet na ty rizika.
0: No, to už je v podstatě vysloveně politická záležitost tohleto.
1: A je to čistě jenom politikum? Ekonomie v tom nehraje žádnou roli?
0: Nehraje. To si musíme my rozhodnout, my jako voliči, co nám vyhovuje, komu všemu chceme pomáhat. Samozřejmě bude to stát peníze. Čím, jak si víš, bude ta laťka, pod kterou, když se někdo ocne, tak od nás ostatních skrze nějaký státní rozpočet nebo nějakou veřejnou pojištěnu a podobně dostane peníze, no tak tím víc peněz tam nejdřív všichni musíme dávat, to pojistné bude vyšší. Takže je to na nás, je to na povaze toho národa, já bych řekl. Národy, které žijí víc jakoby atomárně, každý se stará o sebe prostě, nenatahuje ruku při každé příležitosti, ale prostě stala se mě nepříjemnost, tak buď to vydržím, nebo jsem se nějak sám pojistil, tak v takovém případě není potřeba tolik toho přes ty veřejné finance. Jiné národy si rády pomáhají touhletou veřejnou cestou, ale tam není žádné, jako řekl bych, optimum.
1: A dá se říct, která z těch cest je lepší?
0: Ne, to vychází prostě z povahy národa a mě v téhle oblasti spíš trápí, když pak přijde, řekněme, problém vysokých cen pohonných hmot, tak se pomáhá všem plošně. Místo abychom ten náš sociální systém skutečně tak jako zaostřili ty čočky v uvozovkách, abychom viděli přesně, kdo má ten problém a uměli mu pomoci, tak my prostě to pole hnojíme úplně plošně, což je nesmírně drahá záležitost a spousta z nás tím pádem šetří peníze úplně zbytečně, to jsou to lidé, kteří nepotřebují ušetřit nic, tak to je podle mě problém, že my ten sociální systém vlastně nepoužíváme. Nastaven je, bych řekl, asi v celku v pohodě, protože neslyším žádné velké jaksi stížnosti, že by tady lidé umírali pod mosty a podobně, ale spíš ho málo používáme, to je moje výtka velká.
1: Když se podíváme na to téma pojištění, dalo by se krátce shrnout do jedné věty nějaké základní pravidlo, které by měl znát každý člověk, který chce dlouhodobě chránit sebe nebo svoji rodinu. Já vím, že jste mluvil o tom, že jsme každý individuální a že někdo, kdo riskuje rád a je mu jedno, jestli o něco přijde, protože prostě to vezme jako fakt a přijde a vybuduje to znova někde na zelené louce, ať už je to bydlení, vlastní kariéra, vlastní život, takže vlastně ten tu pojistku nepotřebuje. Ale je nějaké univerzální pravidlo, jak moc řešit pojištění?
0: No tak to univerzální pravidlo je především si sednout v klidu a rozmyslet si, představit si svůj následující život, představit si, co všecko může přijít, o co všecko můžeme přijít, kolik to asi tak bude peněz a co budeme v tom případě dělat, jestli nám to bude vadit, nebude vadit, jsme ochotní kvůli tomu každý měsíc platit nějaké pojistné, podívat se samozřejmě na to, kolik by to stálo a udělat si nějakou úvahu, jestli nám to prostě za to stojí nebo ne, ale to, jak jste přesně říkal, už pak je každý na tom jinak. Když žádný dům nemám, tak si nemám co pojišťovat a nepotřebuju a podobně. Když to auto je pro mě strašně důležité, protože bez něj prostě se nemůžu obejít, jsem řekněme tělesně postižený a tak dále, no tak si dám zatraceně pozor, abych o to auto nepřišel. Takže to už záleží na každém z nás, ale to základní pravidlo je myslet na to, nenechat to plavat, nežít s tím, že a mně se asi nic nestane. A zatím se mě nic nestalo, tak co by se mě stalo, když je vidět, že asi se chovám opatrně, tak ten blesk na mě nikdy neudeří.
1: Říká ekonom Michal Skořepa z České spořitelny, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Michale, Češi jsou pověstní svou fixací na vlastnické bydlení. Jsme v tom výjimeční i v Evropě. Ale poslední průzkumy už naznačují, že nastupující generace především tolik už to vlastnické bydlení nepreferuje. Je při současné ceně nemovitostí a jejím setrvalém růstu ekonomicky racionální rozhodnutí pořídit si vlastní nemovitost, nebo je to spíš už jen důsledek nějaké historické zkušenosti, kterou měli naše rodiče a ti nás nutí k tomu a ta jejich zkušenost říci, hele, ale ta vlastní nemovitost, to je ta moje jistota, o tu já se můžu opřít.
0: No, tak to je hned několik věcí v tom obsaženo. Jedna věc je určitě v Česku se traduje, ale ne tak dlouho se traduje, nebo se vytvořila tradice poměrně nová, že prostě bydlet ve vlastním je to správné, pravé, ořechové. A kdo bydlí v nájmu, tak je loser, který prostě něco v životě zkazil a nemá štěstí a tak dále. Tahle tradice v podstatě, já myslím, začala hlavně v 90. letech, kdy byla privatizace za hubičku plošná a zároveň regulace nájemního trhu byla velmi špatná, takže tam docházelo k nejrůznějším zvěrstvům. Z nichž potom časem vyplynul takový ten pocit, bydlet v nájmu je prostě dobrodružná záležitost, kde můžete čekat cokoliv. A,
1: spíše jsou to, tak říkajíc, v ozovkách vyhozené peníze, že dáváme to někomu.
0: Ano, to je samozřejmě separátní ještě problém, jak to vlastně je finančně čistě, jak funguje to nájemné, ale ano, takže to je další argument. Vlastně hluboké nepochopení toho, jak celá tahle věc finančně funguje, k tomu se určitě ještě bychom měli vrátit.
1: Zůstaňme hned u toho nájemního bydlení. Jak to tedy je? Jak to tam finančně vlastně a ekonomicky funguje? Je to tak, že ta cena vlastnického bydlení, když si vezmeme, že spousta lidí kupuje na úvěr, splácí úvěr, tak už se vyrovná tomu, že mám vlastnické bydlení, sice platím to samé, co nájem, ale to vlastnické bydlení s nimi za těch 20 let zůstane a já budu mít nějaký majetek a tu jistotu.
0: No, tak tohle vypadá hrozně sexy, samozřejmě tahle ta představa, že vlastník po nějakých těch 20-30 letech splácení prostě má byt a nájemník nemá nic, má holý zadek, lidově ano. Řečeno, ta je strašně přitažlivá. Já sám asi se přiznám, že kdysi dávno, než jsem o tom trošku začal přemýšlet, tak mě to přišlo, ale jenom jsem, tak jsem tomu taky podléhal, jenom jsem si říkal, to přece nemůže být pravda, tam něco nehraje, to takhle úplně nemůže fungovat a ono tak vůbec není ve skutečnosti. Protože základní rozdíl je v tom, hned na začátku, když si představíme někoho, kdo kupuje, bavíme se teda o člověku, který nemá ty peníze, takže buď si půjčí na byt a splácí hypotéku, anebo prostě jde do nájmu. Nebavíme se o někom, kdo ty peníze má, to je trošku zase jiný případ. Tak ty dvě dráhy se liší v tom, že ten, kdo si koupí ten byt a splácí hypotéku, tak vždycky musí do toho dát kus svých peněz na začátku, takzvanou akontaci. A on ji dal do bytu a ten byt je taky nějaká investice vlastně, která ale nese velmi málo, to je vlastně mizerná investice. Protože držet byt, ve kterém nemáte nájemníka, který by vám platil nájemné, je vlastně poměrně mizerná investice. Vy konzumujete velkou část toho výnosu, který byste bývali mohli mít, a konzumujete skrz to, že tam sami bydlíte. Ten nájemník nemusí investovat nic do bytu, do takhle špatné investice. On může tu akontaci stejnou, kterou musí mít, abychom teda srovnávali jabka s jabky, tak on tu akontaci může investovat daleko zajímavějším způsobem a během těch 20-30 let tím pádem on se může dostat daleko výš v těch svých úsporách a vlastně na konci, když ten vlastník ten svůj byt prodá, zase abychom je srovnávali, ani jeden z nich nemá byt, ale vlastník má peníze za byt, který právě prodal, no tak ten nájemník v tu chvíli by měl mít poměrně podobnou částku, záleží na tom, jak dobře investuje, ale bude mít podobnou částku našetřenou, protože on tu akontaci přece investoval někam jinam. To je teorie. Praxe je ovšem taková, a proto tam vzniká ten pocit toho holého zadku, že ve skutečnosti nájemníci sice možná dokonce tu akontaci na začátku nějak investují, ale oni postupem času projedí, buď doslova nebo aspoň obrazně procestují a tak dále, protože proč by drželi milion korun, co by s tím dělali za 20, za 30 let. No a pak skutečně na konci toho investování nemají ty peníze, které ten vlastník má, protože ten to nemohl udělat. Takže nájemníci vlastně tu svoji výhodu, nebo jaksi tu výhodu, kterou má vlastník v tom, že na konci bude mít byt, tak oni prostě prokonzumují. Oni mají lepší život, oni mají příjemnější život než ten vlastník bytu. Ale hold, na konci mají méně peněz, protože si víc užívali ten život mezi tím.
1: No, ona dostupnost bydlení dnes patří mezi největší témata napříč celou Evropou. Není to jenom český problém. Celá Evropa prakticky řeší nedostupnost bydlení. Mluví se o pomalé výstavbě, o příliš silné regulaci, o demografii, kombinaci všech těch faktorů. My jsme mluvili o tom, že Češi vnímají byt jako i výhodnou investici. Jak moc velkou roli v tom zkreslení toho, že byt je moje jistota, na stáří například, hraje právě to, že kupujeme byty jako investiční nástroj, dejme tomu.
0: Je to samozřejmě jedna možnost. Já se jenom bojím toho, že zaprvé je to poměrně riskantní, o tom jsme taky mluvili v předchozích jednohubkách, že prostě koupit si jeden byt je daleko riskantnější investice, než koupit si nemovitostní fond, když už mě lákají investice. Mm-hmm. To je ten efekt diversifikace. A druhý problém s tím, když si koupíme byt, zejména když si koupíme sami pro sebe, tak ten problém je v tom, že my si tam zvykneme bydlet. A ke stáru se stává velmi běžně, že prostě my si koupíme ten byt, řekněme, ve 30 letech, když zakládáme rodinu, máme dvě, tři možná dokonce, tak potřebujeme byt nebo dům, který prostě má, nevím co, 3+1, 4+1. Jenomže pak už si tam zvykneme těch 20 let, není tady ta mentalita zakořeněná, že vlastně bydlení by mělo dýchat s člověkem tak, jak se mění jeho životní fáze. Takže děti dávno odejdou, dokonce mě třeba i zemře partner v 70 letech a já jsem sám senior v nějakém 4+1 nebo v celém domě ve vilce. Řeším, mám plnou hlavu problémů s drahými energiemi, s úklidem a tak dále, s údržbou zahrady. Už na to prostě nemám, nezvládám to. A ten problém je na samotném začátku, kdy prostě myslím si, že už na školách bychom se měli učit, že když si kupujeme nemovitosti, tak by to mělo nějakým způsobem odpovídat tomu, kde zrovna jsme v té vlastní životní fázi a být připraveni psychicky na to, že ke stáru ano, je třeba mít dobře vlastní bydlení jako ochranu proti problémům s financemi v důchodu, ale nemusí to být nutně 4+1, může to být garzonka. Pokud jsem prostě sám, tak už je nesmysl bydlet v takhle velkém bytě a být na to předem psychicky připraven, že tam asi úplně až do smrti v tom domě nebo bytě nebudu.
1: Když spojím na závěr ta obě témata, které jsme dnes probírali, to je tedy ta jistota, tedy pojištění a tedy jistota bydlení, o které jsme teď mluvili. Jaké základní principy bychom měli dodržovat, dejme tomu v rodině nebo v nějaké větší ekonomické jednotce, pokud bychom chtěli zajistit naší odolnost a bezpečnost na delší dobu?
0: No tak především je potřeba myslet dopředu. myslet dopředu, trošku přemýšlet o tom, co nás čeká do budoucna, jak se to bude vyvíjet, jak na to asi budeme reagovat, jaké šoky nám hrozí, jestli se na ně chceme chystat nebo nechceme. A trošku podobně, jako jsme o tom mluvili u investic i u pojištění, myslím si, dává smysl v případě, že si nejsme jistí, že nejsme úplně z oboru nebo prostě je to pro nás novinka, tak se prostě sejít s nějakým poradcem, probrat to s ním. Není úplně nezbytné tam hned na poprvé podepisovat smlouvu na placení 5 000 měsíčně, chraň Bůh, ale prostě poslechnout si jeho návrhy, jeho upozornění. On ví dobře, jak fungují rodiny našeho typu, jaká rizika hrozí rodinám v podmínkách, v jakých my žijeme zrovna. Čili prostě pobavit se s někým, kdo tomu rozumí a samozřejmě pečlivě si to promyslet, co řekl a případně do aspoň do jisté míry se třeba tím řídit, co nám doporučí.
1: A u bydlení, pokud přeložím poslední vaši odpověď našeho tématu, nefixovat se tak na jednu nemovitost a přizpůsobovat to, kde bydlíme, našemu životnímu cyklu.
0: Je to tak. Znova myslet do budoucna.
1: Dnes je to vše. Další dvě jednohubky nám prozradily, proč je důležité se pojistit a jak se dívat na spor mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Příští jednohubka bude o tom, zda je výhodnější a kdy je výhodnější být zaměstnancem a kdy pracovat, tak říkajíc, na vlastní triko. A jak třeba bude náš život měnit robotizace a umělá inteligence. A já pro dnešek děkuji ekonomovi České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto i dalším dílu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Mafiáni. Byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: O krizi maskulinity v důsledku proměny tradičních rolí se mluví už několik desetiletí. Co to ale znamená? Má dnešní společnost na muže větší nároky a očekávání než dřív? A jak se s tím muži vyrovnávají? A jak by muže v nových rolích mohli podpořit instituce? Hosty speciálního dílu jsou spisovatel Vratislav Maňák, psychoterapeut Michal Petr a socioložka Lucie Jarkovská.
2: Poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: K čemu všemu nám slouží koruna?
2: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
5: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů a eur nebo jiných měn nebo obráceně. V tržních ekonomikách se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu, který je otevřený širokému spektru kupujících a prodávajících a kde se obchoduje prakticky nepřetržitě. Poptávka po dané měně určuje její cenu a to je podle ekonoma Michala Skořepy dobře, protože se nedá jednoduše říci, jestli potřebujeme silnější nebo slabší měnu. Každá skupina obyvatel by na to totiž mohla odpovědět jinak.
0: Čím bude koruna silnější, tím budou mít těžší život vývozci, protože vlastně za každé euro, které si vydělají, dostanou méně korun, takže budou méně ziskoví samozřejmě. Naopak budou jásat dovozci. Mimochodem, například kdokoliv z nás cestuje do zahraničí, tak je vlastně taky dovozce, když já poletím do Turecka na dovolenou, tak si kupuju turecké služby a zboží a vlastně dovážím do Česka v uvozovkách, čili týká se to i domácností, aby to nevypadalo, že ten kurz a jeho dopady se týká jenom firem. Čili ano, silným kurzem trpí jedna strana té ekonomiky, slabým kurzem zase druhá a právě proto je nejlepší, aby ten kurz byl tak nějak někde uprostřed, aby tyhle ty dvě skupiny, každá byla tak trochu šťastná a nešťastná zároveň.
5: Koruna obecně posiluje v případě, kdy se ekonomice daří a očekává se, že se jí bude dařit i nadále, protože pak je v očích investorů koruna atraktivní.
0: Koruna se nakupuje ve chvíli, kdy mají investoři pocit, že ta ekonomika jaksi má před sebou nějakou dobrou budoucnost.
5: Kromě ekonomických a investičních faktorů ale může kurz koruny uměle ovlivňovat i centrální banka, a to v případě, že chce měnu úmyslně posílit nebo oslabit. K tomu používá takzvané devizové intervence, vysvětluje Michal Skořepa.
0: V podstatě to znamená, že ke všem těm účastníkům trhu, jako jsou různí vývozci, dovozci, investoři, řekněme teda i spekulanti, jestli chceme tohle slovo používat, tak se tam přidá nový hráč, a to je centrální banka. A prostě přijde a v tu chvíli buď chce korunu posílit, řekněme Česká národní banka, když budeme konkrétně mluvit, a pokud chce posílit korunu, tak ona musí posílit poptávku po té koruně. To znamená, ona nabídne ty ostatní cizí měny ze svých devizových rezerv a říká všem ostatním hráčům, hele, já bych teď od vás ráda nakoupila docela dost korun. A tím by měla tu korunu posílit. A nebo je samozřejmě ten opačný případ, že naopak chce korunu oslabit nebo nepřipustit její posílení přinejmenším, a v tom případě naopak přichází na ten trh s korunami, nabízí koruny. Jestliže nabízíte něco víc než dřív, tak to něco prostě jaksi zlevňuje, to znamená, vy tímhletím způsobem můžete tu korunu oslabit.
5: Aby byla devizová intervence úspěšná, musí trh centrální bance věřit, že je dost silná, aby intervence dotáhla do konce. A proč centrální banka tyto intervence vůbec dělá? Třeba proto, že došlo k nějakému mimořádnému šoku, který ekonomiku vyvádí z rovnováhy.
0: Vezmu například před lety, kdy se tady prodávala spousta majetku, privatizovala do rukou zahraničních zájemců, a to vytvářelo zájem o korunu, který ale nepocházel z té ekonomiky samotné, byl to nějaký umělý dodatečný faktor, a centrální banka se snažila tomu bránit tím, že na ten trh vrhala nové koruny, tak aby ti zahraniční investoři si nemuseli ty koruny kupovat od těch skutečných držitelů, ale z brusu nové koruny, a tím ten kurz měl být jaksi ochráněn v tom smyslu.
5: Posílit se zase centrální banka korunu snaží zejména v situaci, kdy chce snížit inflaci, nebo když se snaží utlumit nějakou umělou bublinu, která vzniká ve chvíli, kdy se měnový kurz utrhne ze řetězu a dostává se do úrovní, které už v reálu neodpovídají skutečné hodnotě měny.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: V Česku se letos prodalo téměř 150 tisíc nových aut, o 4,5% víc než loni. Německo by mohlo kvůli suchu pozastavit nedělní zákaz jízdy kamionů. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Jablonec vítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. A bude slunečno, teploty do 28, na jihu Moravy až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Prodeje rostly ve všech kategoriích, včetně plug-in hybridů a elektroaut. Podle tajemníka svazu Josefa Pokorného bude vývoj podobný i v následujících měsících.
7: Úplně neočekáváme, že by byl výrazný růst, ale že by nebyl pokles. To znamená, že by nadále se tady uvádělo na trh dostatečné množství nových vozidel, tak aby například i s porovnáním s ojetinami jsme měli výrazně větší přínos k obnově vozového parku.
6: V samotném červenci prodejů nových aut meziročně ubylo o to víc než o 3%. Podle Pokorného je to ale kvůli výrazně vyšším číslům loni v červenci. České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a ve středních Čechách. Schválila to Rada Středočeského kraje. Informace Hospodářských novin potvrdila Radiožurnálu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Informoval o tom tamní ministr dopravy Stefan Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Část lodního nákladu by se tak přesunula na silnice, část by pak mohly převážet nákladní vlaky. Minister dopravy Bilger o tom teď jedná s jednotlivými spolkovými zeměmi. Minister dopravy taky zdůraznil, že se nedá čekat, že by se v srpnu situace na německých řekách zlepšila. Desítky sklářů z celého Česka předvedou své řemeslo v Deštném v Orlických horách. Odpoledne tam začíná 35. ročník akce Tavení skla dřevem. Repliku historické pece Magdaléna začali organizátoři roztápět už s dvoudenním předstihem. Vysvětluje ředitel Muzea turistiky, zimních sportů a řemesel v Deštném Bohumír Dragoun.
8: Ta teplota se musí dostat na pomalu, velmi pomalu na pátek na nějakých 1200 stupňů ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, ale nemůžeme to hnát a pec potřebuje samozřejmě svůj režim, takže jsou tam pánve, které se musí pomalu ohřát, tak aby nepraskly. Je to všechno o mistrovství těch topičů. Ty chlapy prostě umí topit, umí to dřevo správně přikládat.
6: Fotbalisté Hradce Králové podlehli v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul 0-1. Odvetu budou hrát v Turecku za týden. Jablonec pak ve třetím předkole konferenční ligy porazil lotyšský RFS Riga 2-0. Na trefu Vachtana Čanturišviliho z první půle navázal po přestávce Matěj Polidar. Ten přiznal, že to pro něj byl nejhezčí gól kariéry vstřelený hlavou.
9: Takhle v dospělém fotbale asi jo, možná to byl zatím jediný gol hlavou. Já se nechci úplně chválit, ale myslím, že tu palici nemám špatnou, akorát to prostě tak nějak jako nedostávám a teď to tam prostě jako řekl bych, že hezky zapadlo.
6: Odvetu odehrají jablonečtí fotbalisté za týden v Lotyšsku.
10: Omezení na D1, na Šmejkalce a také v Ostravě v Rudné ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomaluje provoz na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru se projíždí pouze levým s úženým pruhem. Silničáři dokončují opravy vodorovného značení. Dlouhá kolona se ale zatím netvoří. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh. Silničáři v noci opravovali vozovku. Zatím se jezdí pouze pravým pruhem i tam bez kolony. A v Ostravě pokračuje částečná uzavírka Rudné ulice. Mezi Zeňskou a Svinovem je provoz ve směru na Opavu převedený do protisměru. Jsou uzavřené i všechny sjezdy, včetně odbočky na dálnici. Počítejte proto s objížďkami a zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude jasno až polojasno, na Moravě ve Slezsku čekejte ráno a dopoledne ještě velkou oblačnost a doznívající déšť. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30, na horách bude kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
3: Vzpomenete si ještě, jak jste prožívali poslední týdny existence Československé republiky? Prosinec roku 92 přiblíží už za chvíli v repríze pořad Archiv Plus Pavla Hlavatého. Ale ještě předtím si připomeneme jednoho ze známých českých politiků 90. let. Repríza pořadu Portréty nabídne profil Jana Sokola z Občanského hnutí. Hovořit o něm bude Cyril Svoboda. Filozof a někdejší politik Jan Sokol patřil k nejvýraznějším českým křesťanským intelektuálům. Podílel se na ekumenickém překladu Bible, patřil mezi první signatáře Charty 77, v 90. letech stál u zrodu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Po listopadu 89 se objevil v politice, zasedal ve federálním shromáždění, byl ministrem školství i kandidátem na prezidenta. Na Jana Sokola a tak trochu i na zapomenutou politickou stranu s názvem Občanské hnutí zavzpomíná v následujících minutách Cyril Svoboda. Hezký den.
11: Děkuji za pozvání, dobrý den.
3: Kterého do studia pozval David Hertl.
2: Politici devadesátek.
3: Jan Sokol se narodil v dubnu 1936, co by syn architekta Jana Sokola, mimo jiné autora novodobých úprav oltáře katedrály svatého Víta Václava a Vojtěcha. Já jsem tady o něm mluvil jako o filozofovi, ale ta cesta Jana Sokola k filozofii určitě nebyla jednoduchá, nebyla přímá, protože studovat sice chtěl, ale nesměl, takže nejprve se vyučil jako zlatník a mechanik a až později po dálkovém studiu odmaturoval. V 60. letech pak několik semestrů studoval matematiku a poté se až do roku 1990 živil jako programátor. Vzpomenete si na vaše vůbec první setkání s Janem Sokolem?
11: Bylo jich hodně, protože naše rodiny byly ve velmi úzkých a přátelských vztazích. Takže jsme se Sokolovými setkávali, velmi často patřili jsme k takovému tomu křesťanskému společenství v Břevnově a bydleli jsme nedaleko od sebe na pěší chůzi, možná v okolo 2 kilometrů. A tam také bydlel Jan Patočka, Sokolovi, Ludvík Svoboda, bývalý prezident Československé socialistické republiky, a také tam byl Jan Kapek. Takže když se někdy na Letronce lidé procházeli, tak se tam tito lidé mohli potkat a také se někdy potkávali.
12: Jan Sokol se v roce 61 oženil s Františkou Patočkou. Už jste teď tedy říkal, že Patočkovi bydleli nedaleko, dcerou filozofa, jednoho z prvních mluvčích Charty 77. On se zabýval křesťanskou filozofií, což ostatně tedy byla práce i jeho tchána Jana Patočky. Sokol byl také jedním z prvních signatářů Charty 77. On ji podepsal už v prosinci 1976. Mě tam zaujalo, že přestože tedy podepsal chartu, mohl se dál živit jako programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Prý dokonce dalším 5 chartistům pomohl získat v tomhle ústavu místo. Byli programátoři pro ten předlistopadový režim natolik nepostradatelní, že si prostě mohli dovolit podepsat chartu 77 a nic se jim nestalo?
11: Tak především ten Výzkumný ústav matematických strojů byla oáza, kde z nějakého důvodu byla docela zajímavá sestava lidí, a je pravda, že Jan Sokol tam získal další své přátelé. Jan Sokol na to vzpomínal, říkal, no, můj největší trest bylo vlastně vysvobození, protože jsem byl vyloučen z ROH. A to je jedině, co se mu stalo, ale ono to je také dáno Janem Sokolem. Kdo ho znal, věděl, že to je člověk nejenom mimořádně vzdělaný a milý člověk, ale že on je vlastně k lidem laskavý. On nebyl nikdy arrogantní. Ke všem lidem se choval s takovou noblesou, s zdvořilostí. Takže ono taky honit někde Jana Sokola, to bylo náročné, protože já neznám někoho, kdo by ho neměl rád.
12: Když jsem vás teď poslouchal, tak mě napadlo, že musíme říct, že ROH pro ty mladší ročníky, to bylo revoluční odborové hnutí.
11: Nebylo ani revoluční, ani odborové, a bylo to hnutí.
12: Bylo to hnutí a bylo to vlastně jediná povolená odborová organizace před rokem 89. Za mě podpis Charty 77 musel být akt určitě nemalé osobní statečnosti. Na druhou stranu se o Janu Sokolovi mluvilo jako o člověku spíš opatrném. Prý třeba v roce 88 odmítl spolupráci se samizdatovými Lidovými novinami. Řekl doslova, já se do toho moc nehrnul, bylo mi jasné, že to bude profízlované, že z toho kouká Malér. Po listopadu 89 se sice zapojil do politiky, ale zase prý opatrně, když se rodil Občanské fórum, tak řekl, jo, zašel jsem tam, abych se poptal, jestli něco není potřeba, ale nepatřil jsem k tomu jádru. Stejně tak na počátku roku 1990 odmítl takovou tu rychlou kooptaci do parlamentu. Zase slovy, nechtělo se mi do toho. Máte pro to nějaké vysvětlení?
11: To byl jeho styl. On nebyl člověkem, který by se někam do funkcí hrnul, protože on viděl, že za něj mluví to, co napsal, co diskutoval, co sdělil jinými formami, ale zase jako obdivuhodné je, že on po roce 1990 udělal to, co neudělal řada politiků. Že totiž ne, že by řekl, jde se, já jsem starý disident, takže teď potřebuji funkci a byl by určitě ministrem a cokoliv, ale on si dodělal vysokou školu, dodělal si PhD, tedy, jak se oskvěle říká, PhD, stal se docentem, stal se profesorem a řádně, jak on říkal, jsem si akademické frčky odpracoval. To znamená, že on udělal to, co je poctivé. Určitě, kdyby chtěl, tak by mohl mít výjimku ze všeho, nakonec Knižák byl dokonce rektorem AVU a myslím, že Knižák nemá vysokou školu vůbec, jo? Ale prostě se nechci snížit význam Knižáka jako umělce, ale ti lidé využili toho, že skáka tehdy nemohli, ale protože něco dokázali, tak dostali na všechno výjimku, ale to ne Jan Sokol. To tedy, já jsem říkal, Jane, hele, to je dobrý teda, že zpátky do školy a dodělat si vysokou školu, dodělat si všechno, co bylo potřeba.
12: Takže žádné kooptace, pěkně, pořádně, tak jak to mělo být, až v červnu 1990, když byly ty první svobodné volby, tak byl Jan Sokol zvolen do Federálního shromáždění za Občanské fórum. Působil tam jako místopředseda sněmovny národů. Když jsme u toho Občanského fóra, ono samozřejmě nebylo jasné, na jak dlouho vlastně tahle platforma se udrží, jaká bude její životnost. O tom všem uvažoval pochopitelně i Jan Sokol ve vysílání radiofóra 2. ledna 1991 o tom hovořil s Petrem Hartmanem.
13: Já jsem tedy toho názoru, že Občanské fórum má jakýsi závazek daný volbami, daný tím, že vlastně jsme koaliční stranou, máme zodpovědnost za stát, za vládu a za chod tohoto státu a že s touhletou věcí aspoň my v parlamentě nemůžeme do příštích voleb vlastně hnout, nemůžeme se téhle zodpovědnosti zbavit. Druhá věc je, jak by se mělo Občanské fórum připravovat na příští parlamentní volby a tam se mi zdá, že možná při té rychlosti politické diferenciace, která tu je, že už by nebylo jaksi poctivé k voličům, aby jsme jim přibalovali cibuli k česneku a říkali, chcete-li pana A, musíte volit taky pana B, aby si prostě voliči mohli vybrat.
12: To téma existence Občanského fóra bylo samozřejmě velmi aktuální, takže nakonec se Petr Hartmann Jana Sokola zeptal, jak to bude s tou budoucností, jaký vidí vývoj. A odpověď je docela zajímavá.
14: Myslíte si vy osobně, že Občanské fórum přežije rok 1991?
13: Ano.
14: Jaké důvody vás k tomu vedou?
13: No to tak musí být.
12: Tak Jan Sokol věřil, že to tak musí být. Občanské fórum se rozpadlo v podstatě za 2 měsíce po tomhle rozhovoru, což samozřejmě nemohl tušit. A mimo jiné v té době na takové té kostře Občanského fóra vznikají politické strany, také Občanské hnutí, které ale už za rok ve volbách úplně propadlo. A teď to musela být v podstatě super strana, protože tam byli lidé jako Jiří Dienstbier, Petr Pithart, Miloš Zeman, Pavel Rychetský, samozřejmě tedy Jan Sokol. Vzpomínáte na ten jejich neúspěch? Vysvětlujete si to nějak?
11: Vzpomínám, já jsem tehdy pracoval na úřadu vlády, vlastně vedle předsedy vlády Petra Pitharta a Vojtěcha Sedláčka, tedy vedl úřad vlády. Moje vysvětlení je toto, že Občanské hnutí bylo plnosilných osobností, ale žádné vůdce. A co osobnost, to nedisciplinovaná osoba. Každý si dělal opět, co chtěl. Takže proto taky to vypadalo. Jo, tam byla ještě tak Budešová a další. Jo, tam byla jedna osobnost vedle druhé. Každý nějak zaujal, takže vzpomínám, že tam právě Rychetský zakládal s Dienstbierem nějakou liberální frakci v rámci Občanského fóra. To bylo jasné, že to nemá šanci. Když to Klaus vybudoval klasickou politickou stranu se vším všady a také s jedním člověkem, který vedl železnou rukou, no to se povedlo.
12: V prezidentských volbách v roce 1992 se po rezignaci Václava Havla stal Jan Sokol jedním z takových jako zvažovaných kandidátů na funkci prezidenta. Nakonec ho pro 5. kolo volby sociální demokracie nominovala, on se však kandidatury vzdal. Nebavil jste se někdy s ním o tom?
11: No víte, to byl i podruhé, když kandidoval ještě za Špidlovy vlády. Hejte si, Jan Sokol, teď jsem právě o něm mluvil v těch všech pozitivních stránkách, ale on nebyl politik toho typu, že by si to uměl všechno zařídit a zorganizovat. To zase, když kandidoval Václav Klaus a bylo to za Špidlovy vlády v uvozovkách, prostředí vnější bylo jemu nenaleděno, tak jsem koukal, co nasadil, kolik lidí, jak aktivně, co se všechno dělo, jak individuálně mluvili s jednotlivými poslanci, senátory, jak se to dělo. A teď řeknu druhý příběh. Taky chvilku byl kandidátem Petr Pithart a Petr Pithart za mnou přišel a přinesl mi seznam lidí, kteří mu slíbili podporu. Já jsem to koukal a říkal jsem si, to je tedy velmi silná podpora, protože to vypadalo, že Petr Pithart byl zvolen prezidentem republiky a že to projde jako nůž máslem. A on potom dostal méně hlasů, než byla koalice. A to je proto, že tito lidé z každého jako nezávazného rozhovoru, když někdo říká, ty bys byl dobrý prezident, takže to vzali tak, jako že už vlastně ten hlas má. A ono to tak není. A myslím, že Jan Sokol si uvědomil, že stát se prezidentem republiky znamená mít opravdu tým, který bude bojovat o každý hlas znovu a znovu vysvětlovat, nasazovat další lidi za ním, ještě mu to řekni z druhé strany, že to je tahle ta práce, to měl Klaus, ale Jan Sokol tomu bylo cizí.
12: Vy jste před chvílí mluvil o něm, jaký to byl člověk, řekněme, vlídný a vstřícný. On se samozřejmě potom věnoval hodně studentům na začátku 90. let. Přednášel na Univerzitě Karlovy, ale nejen tam. Ostatně bytové semináře vedl ještě v době normalizace. A já jsem si našel taková dvě vyjádření. Jednak vlastní Jana Sokola, on řekl, jsem netrpělivý a student, kterému to neleze do hlavy, mě rozčiluje. A jako kontrast tady mám vzpomínku Marie Pětové, děkanky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, která o Sokolovi řekla: nikdy jsem ho neviděla ve spěchu, vždy v klidu a rozvážného. Tak teda, jaký byl? Netrpělivý nebo rozvážný?
11: Já ho zažil jako toho rozvážného, já ho zažil několikrát třeba v debatě na půdě poslanecké sněmovny, třeba i na půdě našeho klubu, kde třeba bojoval za to, aby bylo zavřeno školné. A měl proto velmi dobré argumenty, proč má být na vysoké škole zavřeno školné. A prosím vás, to říkal člověk, který nikdy nevydělával velké peníze, který musel celý život šetřit. To znamená, to nebyl ten, který říkal, zavřeme školné, aby bohatí mohli studovat. On měl mnoho důvodů, proč školné ano. A teď čelil otázka, já jsem si říkal, kde se v tobě bere ten klid, že tě to nevytáčí? Tady tyto otázky. Ještě potom jsem mluvil o výuce a teď se někteří poslanci ptali se podle mě na něco, co by měli dávno vidět, aniž by se zeptali Jana Sokola. A on trpělivě odpověděl. Jestli to v něm bylo, že říká, co se ptáš, jak to, že to nevíš, to je jedna věc, a navenek to tak nebylo. On byl v tomto hledu svůj, že také, když se tedy vedly, já nevím, spory o šaty paní Pavlové, tak vzpomínám, co říkám, víte, potom Jan Sokol přišel do sněmovny a měl oblek a tenisky. No všechny předpisy o dress code vám říkají, že tak o tenisky k obleku, až je oblek byl šedivý. A tak. No on se vzal oblek, který měl, a nejlíp jsem chodil v teniskách, tak chodil v teniskách, protože on byl Jan Sokol, si nemusel oblít podle poslední módy, aby říkali, tomu to sluší, protože spíš všechny zajímalo, co říká, než jako co má na sobě. No.
12: Říká Cyril Svoboda.
2: Posloucháte cyklus Politici 90. Portréty osobností, na které se neprávem zapomíná. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: V dnešních portrétech, v dnešním speciálu portrétů věnovaném politikům 90. let hovoříme s Cyrilem Svobodou o Janu Sokolovi, politikovi bývalé strany s názvem Občanské hnutí. Tak říkal jsem, že on tedy se věnoval hodně studentům, ale pak je tady pochopitelně dalšího politické angažmá. V prvních senátních volbách na podzim 96 neúspěšně kandidoval za Lidovce, o rok později přijal potom nabídku na funkci ministra školství ve vládě Josefa Tošovského. Byla to taková krátká epizoda od ledna do července 98. O čem tohle ale vypovídá? Zkrátka, jemu se do té politiky chtělo vrátit?
11: Tak určitě politika ho celoživotně zajímala. A on dostal nabídku tedy od Josefa Luxe, protože ta vláda Josefa Tošovského měla být vládou zaprvé pro úplně mladé začínající politiky, tak je důvod, proč jsem tam poprvé se stal ministrem v této vládě. A zároveň tam byli takový ti nepolitičtí politici a mezi nimi byl Jan Sokol. Byl oblíbený ministr školství, mládeže a tělovýchovy. A to kromě té tělovýchovy, protože on třeba neuměl plavat. Takže jsem říkal, ty jsi ministr také tělovýchovy, ale sport ti zůstává opravdu naprosto mimo. No. A jenom odbočím. Jeho kamarád Vojtěch Sedláček, jsme se o tom mluvili, jsem říkal, hele, proč se nepřihlásil třeba do toho pořadu Chceš být milionářem? Protože Jan Sokol měl encyklopedické znalosti, věděl kde co. No právě, mi to říkal, no a co kdyby se ho zeptal na něco z fotbalu, nebo jak se hraje badminton, a to my jsme ho koukali, že vůbec o tom nic netuší, ale zase by určitě udivil a potěšil všechny diváky, co všechno ostatní znal, tak jsme říkali, riziko toho sportu a pop music, to nemimo něj.
12: Úplně mimo, dobře. Tak teď tedy ten rok 2003, vy už jste to malinko načal, tu volbu dalšího prezidenta po Václavu Havlovi. Počátkem roku 2003 se stal kandidátem Jan Sokol vládní koalice sociálních demokratů, KDU, ČSL a Unie svobody. Byl to třetí pokus o zvolení hlavy státu po Václavu Havlovi. 13. února 2003 byl Jan Sokol hostem Jana Pokorného v pořadu O kom se mluví. Pojďme si to poslechnout.
15: Budete i před komunistickými poslanci trvat na svém, že odsun sudeckých Němců byla hanebnost?
16: Ano.
15: Stále bys...
16: Jenže, že jo, teď jste tu věc jako mnozí
15: vytrhl z kontextu,
16: vytrhl z kontextu, to znamená, naši předkové prodloužili válku ještě o kousek dál a to je věc, která jakkoliv menšího kalibru než to, co předcházelo, má být pojmenována, my si ji máme pojmenovat sami pro sebe, ne kvůli nim, ale nemáme mít žádné kostlivce ve skříni, pokud možno.
12: Já jsem tuhle ukázku vybral záměrně. Jan Pokorný se právě ptal Jana Sokola na to, jak proběhne to kolečko rozhovoru s poslanci jednotlivých stran, kde bude žádat o podporu. Zrovna to téma vysídlení českých Němců po druhé světové válce bylo a možná do určité míry pořád je tak trošku citlivé. Je to tak, že Jan Sokol neměl problém hovořit o čemkoliv a neměl problém říkat i nepopulární věci?
11: No tak já spíš si myslím, že on byl z gruntu poctivý v tom smyslu, že když ve svých textech, a já doufám, že jsem přečetl všechny knížky, které napsal, když to ve všech svých textech píše a říká, co si myslí o odsunu, tak přece by vypadal jako kašpar. Kdy přijde ke komunistům, říkal, víte, o tom tak úplně není a něco na tom bylo a bylo to otázka poválečného uspořádání a tak potom vypadáte opravdu směšně. No to je lepší říct, ano, takhle to vidím, protože všichni komunisti, kteří umějí číst a psát, a myslím, že uměli všichni tam číst a psát, a možná, že někteří i četli něco, co napsal Jan Sokol, řekli, no ale pane kandidáte, tady čteme ve vaší knize tyto věty, a vy nám říkáte něco jiného, takže mě vůbec se neudivuje, že tohle to udělal. Naopak se mi zdá opravdu ubohé, když potom třeba někdo se stane ministrem a teď se otevře jaký text, že vy jste napsal toto a to je v rozporu s tím, v které jste straně nebo co děláte, no a ty lidi říkají, no já jsem takhle nemyslel, to byla taková nálada, já jsem to úplně přesně nečetl. Prosím vás, tak k tomu se nikdy Jan Sokol nesnížil, zkrátka řekl, takhle jsem to psal, takhle to cítím, tak vám to řeknu v klidu, ne arrogantně, znova dál, protože nemá smysl to říkat jinak.
12: Tu prezidentskou volbu ještě malinko objasníme. V první volbě v roce 2003, po tedy Václavu Havlovi, kterému skončil mandát, byli navrženi kromě Václava Klause za ODS také Jaroslav Bureš, to byl kandidát sociální demokracie, kandidát komunistů Miroslav Kříženecký a za KDU ČSL Petr Pithart. Neuspěl nikdo. Ve druhé volbě Klaus soupeřil s Jaroslavou Mozerovou z ODA a s Milošem Zemanem ze sociální demokracie. Vypadl kandidát Zeman, ale prezident opět nebyl zvolen. A do třetí volby šel tedy Václav Klaus proti Janu Sokolovi. Sokol byl tehdy společným kandidátem vládní koalice sociálních demokratů, KDU ČSL a Unie svobody. Zvítězil Václav Klaus a Jan Sokol po volbě oslovil poslance a senátory v takovém krátkém projevu.
17: Dámy a pánové, vážení poslanci, vážení senátoři, chtěl jsem velmi poděkovat všem, kteří mě volili. Respektuji plně rozhodnutí parlamentu, byla to čestná volba, nic špatného jsem při ní nezažil. Přeji nově zvolenému prezidentovi a zejména České republice pod jeho vedením všechno dobré. Děkuji vám.
12: Když bychom si to měli převést na čísla, tak Václav Klaus dostal 142 hlasů, což bylo jenom o jeden víc, než bylo zapotřebí. A Jan Sokol dostal 124 hlasů. Vy jste v té době byl předsedou KDU ČSL. Angažoval jste se nějak v tom vyjednávání té podpory pro Jana Sokola?
11: No, snažili jsme se výrazně, ale bylo vidět, že se tam velmi snaží kandidát Václav Klaus a že svými emisary a lidmi velmi intenzivně, velmi individuálně lobuje také v řadách koalice. Takže se potom spekulovalo, jako kdo koho jak volil, ale to nemá smysl. A Jan Sokol právě to viděl potom v soukromém rozhovoru, říkal, no měli jste udělat víc, no nestalo se, zkrátka druhý tábor byl lepší, ale projev Jana Sokola právě ukazuje, jaký Jan Sokol. Není v tom kousek hořkosti a především to, co nedokázal ani Karel Schwarzenberg, ani Drahoš, že hned poblahopřál vítězi. Což ostatní kandidáti neudělali a to patří ke kultuře a bylo to krátký projev, nemohl říkat, že chtěl něco udělat nebo že mu něco uniklo. Volbu uznal, označil za zcela demokratickou a zcela pořádku, poblahopřál osobně vítězi a republice. Krásný projev.
12: Ještě později, také po letech, varoval Jan Sokol před dopady přímé volby prezidenta, což jsme vlastně tady neřekli, že to byla volba, kterou tady prováděli poslanci a senátoři. Jan Sokol doslova řekl, kdyby na hrad přišel trošku ctižádostivější člověk, udělá vládě peklo a přitom nemá žádnou odpovědnost. Přímá volba vyžaduje kampaň a ta prezidentský úřad zakydá hnojem, vytáhnou všechno svinstvo, včetně věcí, které nejsou pravda. tak byl to velmi jasnozřivý odhad toho vývoje, který pak nastal, nebo zkrátka si to tak myslel v tu chvíli?
11: Tak já jsem patřil k odpůrcům přímé volby, dokonce když jsem na sekretáře komise teda psala ústavu, tak jsem psal moc výkonu, takže já jsem psal i volbu prezidenta, takže to víte, když vám to, co napíšete do ústavy, se hodí do koše, tak vás se nepotěší. Ale už jsem smířen dávno s přímou volbou, protože se ukázalo, že mnoho divných praktik a praktik, které nepatří k dobré vizice demokracie, se dějou v té či oné volbě. A taková ta obava, že se prezident republiky stane, teď se prostě nechci těch lidí dotknout, Michal David nebo Karel Gott nebo někdo takový se stane, někdo to jako mimo politiku jenom je populární, ukazuje se, že ne, že zkrátka se volí s politickou preferencí a otázka se bylo, kdyby ne, nemá se na tím plakat, skáka mám přímou volbu, to už nikdo nevrátí zpátky a já jsem si už dávno smířen.
12: Říká Cyril Svoboda. A na závěr si ještě připomeňme hlas Jana Sokola v rozhovoru pro Skautský institut z listopadu roku 2017, kdy byl dotázán, jaká ta politika vlastně je.
18: Nemám rád takový ty paušální odsuzování právě třeba politiky. Jo, politika je hrozně důležitá, součást lidského života, bez ní bychom se dneska ani neškytli. A ti lidé, kteří dělají, tak jistě jsou mezi nimi poctivější a méně poctiví. To je asi pravda, ale já nejsem tu od toho, abych je rozlišoval. A jako nezdá se mi, že by zrovna politika byla jako něco zvlášť plného lži. Té lži je plná řeč, každá řeč, čím víc mluvíme, tím víc také lžeme.
12: Čím víc mluvíme, tím víc také lžeme, vzkazuje Jan Sokol. Zemřel 16. února 2021, bylo mu 84 let a že to byl člověk, který opravdu přesáhl ten náš český prostor, o tom svědčí to, že 3 dny po jeho smrti vyšel nekrolog ve francouzském deníku Libération. Tak to byly dnešní speciální portréty věnované politikům 90. let. Technicky spolupracovala Jitka Procházková, dramaturgii pořadu měl Stanislav Winter. Hostem byl Cyril Svoboda, díky, že jste přišel, naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání.
12: A za týden se na Českém rozhlasu Plus u dalších portrétů těší naslyšenou také David Hertl.
2: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
12: Prosinec roku 1992 byl posledním měsícem existence společného státu Čechů a Slováků. Jaký ten měsíc doopravdy byl? O tom více v repríze pořadu Archiv Plus.
19: Poslední měsíc Československa, dělení společného majetku, odlišný vývoj na Slovensku a také Pavel Tigrit, Tomáš Ježek a Vítězoslav Moritz, tedy prosinec 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
2: Archiv Plus.
20: Mně už teď nezbývá, než naše hosty přivítat na Titaniku federálního rozhlasového vysílání. Vítejte na palubě. A těch analogií s pověstným parníkem je víc než dost. Na palubě se ještě stále tančí, hudba hraje a teče šampaňské. Kapitán, důstojníci znají jistotu, kdy půjde loď ke dnu. Lodníci v podpalubí čestně a poctivě obsluhují pumpy. A co cestující, tedy naši posluchači? Někteří něco tuší, někteří ví, někdo možná spí. Někteří se zachrání a o některé rozhodně přijdem. Jako zánik Titaniku je i zánik federálního rozhlasu prostě nevyhnutelný, ale my na rozdíl od parníků nemůžeme vysílat SOS.
19: Tolik k atmosféře posledního měsíce československého státu. Vývoj na Slovensku se už tehdy ubíral úplně jinam než v historických zemích. Následující sumář pochází z 15. prosince a jeho autorem je Jan Bér.
21: Takmer prvý polrok vlády Hnutia za demokratické Slovensko príliš nepresvieča, že by o výmenu názorov bol záujem, že by slovenskej vláde záležalo na pluralite ako typickom základe demokracie. Výmena riaditeľov nejednej z nemocníc na Slovensku, súmrak slovenskej televízii, ale aj v iných masovo oznamovacích prostriedkoch, hlavne v novinách, kauza Trnavská univerzita, prístup k lustráciám, či k odhaleniu odpočúvacieho zariadenia na americkom konzuláte v Bratislave, to všetko sú jasné signály, ktoré oprávnene vzbudzujú obavy o demokraciu na Slovensku. nie jeden z predstaviteľov Hnutia za demokratické Slovensko dnes už vo vládnej funkcii tieto obavy svojimi výrokmi iba zvyšuje. Vyniká premiér Slovenskej republiky, ale nezaostávajú ani ostatní, ktorí uváženými či neuváženými slovami budujú obraz Slovenska, ale v protiklade toho, ako by chceli mať Slovensko vyfarbené vo svete. Povinnosťou novinára je registrácia toho, čo politik povie. Verejná registrácia, aby o politikovi vedela aj verejnosť.
19: Ze zmiňovaných událostí výrazně ovlivnil vnímání vznikajícího samostatného Slovenska objev odposlouchávacího zařízení v americkém konzulátu v Bratislavě.
1: Atmosféra, ktorá vznikla tento týždeň na Slovensku po objavení odpočúvacieho zariadenia v budove konzulátu Spojených štátov amerických v Bratislave, je v mnohých smeroch pre dnešné Slovensko charakteristická. Slovensko sa totiž i v tejto kauze zrejme nezmieriteľne rozdelí. Prívrženci dnešnej vládnej politiky, ktorých si len pre tento prípad účelovo a neprípustne dovolím nazvať mečiarovci, okamžite pochopili, že ide o ďalšiu zo série diskreditácií Slovenska, dielne samotnej protislovenskej

0: a samozřejmě není připraven na to ta akcionářská práva vykonávat. Život se samozřejmě nedá zastavit, je třeba dělat řadu závažných rozhodnutí, které nastávají v životě každé akciové společnosti, počínaje vstupem zahraničního kapitálu, navýšením kapitálu, založením dceřiných společností a tak dále, a tak dále. A toto všechno vlastně zamrzne a nebo dělá se to jenom velice obtížně, protože jsme našli nějaká náhradní umělá řešení, že pověřujeme ty vlastně již známé budoucí akcionáře, ale to jsou všechno náhradní řešení a proto si přeju, aby ten proces byl co nejrychleji ukončen. A podotýkám, že my jsme na své straně udělali maximum pro to, aby ta kuponá privatizace proběhla co nejrychleji. Vzpomínám na tu loňskou zimu a jaro, kdy jsme ve Lnářích do noci schvalovali projekty, aby to všechno mohlo začít. A teď najednou jakoby dost času, a to mě zlobí.
1: I když situace v českých zemích byla jednoznačně klidnější, i zde se stále ozývala nedořešená minulost. Z komentáře Jiřího Ješe, alespoň krátký úryvek.
2: Potkal jsem předevčírem známého hudebního skladatele, který mě držel za ruku a skoro úpěnlivě prosil, musíte to stále opakovat, protože lidé by rádi zapomněli. Já ovšem dodávám, někteří ani nemají co zapomenout, protože se jich hrůzy minulého režimu ani nedotkly. Ten chlapeček z jedné školy, který nedávno reportéru Svobodné Evropy odpověděl, že pro něj nějaká svoboda cestování nemá zvláštní cenu, protože tatínek stejně každý rok zařídil devizák, ten by zasloužil, a tady je to, co by vlastně zasloužil. Co můžete udělat s dětmi těch, kteří se tenkrát na úkor jiných, na úkor minulosti i budoucnosti celé země dokázali mít i se svou rodinou vždycky dobře? Samozřejmě, že za cenu takové maličkosti, jakou byla přihláška k ďáblu, na níž jim byla vystavena pekelně rudá legitimace. Aby si mladí Němci po druhé světové válce uvědomili, jakou hrůznou odpovědnost měli na svědomí jejich otcové, musel být zločinný režim veřejně odsouzen a potrestán. I takový genius jako Herbert von Karajan musel za svou příslušnost k nacistické straně projít zaslouženým očistcem. Zatímco u nás na takovém spupném hošíkovi z komunistické rodiny můžete vidět, jak to psychologicky působí, když se politickým provinilcům místo požadavku tvrdého pokání otevřou všechny brány a různé důstojně se tvářící helsinské výbory štvou celý svět proti těm u nás, kdo se snaží aspoň o minimální spravedlnost.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
1: Přesuňme se teď do regionu, konkrétně do Zlína. Následující anketa, natočená ve zlínských ulicích, byla odvysílána 4. prosince.
4: Co vás ve Zlíně nejvíce trápí a co vás tady naopak nejvíc těší?
5: To se nedá říct, co by se tak trápilo nebo těšilo. Já nevím, co by na to mohla říct.
4: Není nic, co vás tady rozčiluje, nebo co se vám tu nelíbí?
5: Ne, zatím ne, tebe něco rozčiluje?
4: Ceny.
5: Že? A jinak co?
4: A jiný problém je v městě?
6: No, tak toho honem si nemůžem vzpomínat, ale tak je toho.
5: Není tady opravná kožešnictví, že? To já potřebuju teďka. A ty čistírny.
7: Těžko říct. Trápí, no tak ten komín tady, ten, co tady dýmí, že ten jako trápí, no a těší nás asi to, že těch obchodů je tu víc a že se to nějak tak vylepšuje. Možná čistota by mohla být taky trošku lepší, že to jsme si říkali tak všichni. A
8: odvoz odpadku, no.
4: Mohu se vás ještě zeptat, co si myslíte o samosprávném postavení Moravy, nebo jak by podle vašeho názoru vypadalo takovéto ideální uspořádání samosprávné a správné?
7: No já si myslím asi tak, že co se v tom území celko vyprodukuje, to by tam mělo zůstat a to by se už nemělo někde přerozdělovat zase do nějaké Prahy a tak, že by si ten katastr nebo to území, na kterém se to vyprodukuje, měl už potom sami nějakým způsobem rozdělovat nebo jak to použijou. No.
4: A jak byste si třeba ty katastry nebo ta území na Moravě představovali?
8: No, buď celou Moravu, i včetně Slezska, nebo rozdělené Morava-Slezsko.
7: No.
8: S tím, já si myslím, ale, s tím ale, aby hlavní město, nebo pokud by se dalo, nebo to centrum, bylo mimo Brno.
7: No, taky tak asi. Jo.
4: Jste říkal Moravu celou?
7: No, tak Nevím, no, zapomněl jsem trochu na ty Slezany tam.
4: Co člověk to názor?
9: Největší problém. Problémy mě nejsou tak nějaký zřejmý, no. Radost z toho, že tady skvěte soukromnice a že má člověk kde nakoupit.
4: Tak jak si představujete ideální státoprávní uspořádání na Moravě?
9: No, že bych toužil potom, aby se to rozdělilo na Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko, potom nějak netoužím. Mám obavu z jedné strany. Dneska o tom nejvíc řve třeba Brno, aby se byla zřejmě Moravsko-Slezska. V okamžiku, kdyby se hlavní město mělo přestěhovat z Brna do Olomouce, že tyhle zájmy opadnou, čili že si tady hraje někdo vyloženě na svém písečku a hájí svoje zájmy. Že to možná nejsou zájmy všech lidí, ale pár těch, kteří by zase z toho měli nějaké místo.
1: Publicista Pavel Tigrit si pro svůj pravidelný komentář vybral téma současně dobově aktuální i nepříjemně nadčasové.
10: S koncem roku nám končí jedna republika a s počátkem toho nového začíná jiná. A to je ovšem událost závažná, která se, Bůh nedej, hned tak neopakuje. Lze tudíž s jistotou očekávat, že řečí bude víc než dárku pod stromečkem v rodinách i těch nejzazobanějších starých struktur. Jsou ovšem řeči a řeči, jak jsem se poučil z knihy francouzského sociologa jménem Jean-Luc Porque, která v těchto dnech vyšla v Paříži s lakonickým, však výrazným titulem Mluvkové, lidověji kecálisti, ještě přesněji demagogové. Těch je ovšem v politice všude na světě jak hůl po dešti a elektronická éra umožnila jak moudrým, tak tlučhubům oslovovat nejen miliony lidí, ale každého jednotlivého zvlášť v jeho nejsoukromnějším soukromí doma s podbízivou vtíravostí, které nikdo, když si nedá pozor, neujde. Ale jako všechno, i tahle mocnost má svou achilovou patu. Televize, ale nejednou i rozhlas, jsou totiž neúprosné v tom, jak i jen trošku vnímavějšímu divákovi mžiku odhalí hned plno věcí najednou. Neupřímnost, přepjatost, podlézavost, aroganci, ufňukanost, nasládlost nebo naopak kyselost, vyčúranost a ovšem čirou nepravdu. Televizní divák to vyčte podvědomě automaticky, prostě ho to trkne z výrazu tváře, ze záblesku v očích, z gesta, z tónu, z důrazu nebo uměle efektních závlk. Abychom je mohli lépe odhalit, francouzský sociolog sestavil žebříček 15 základních konstant demagogie. K nímž patří zejména dvojzačnost slov, zneužití citátu z klasiků, sklon vidět apokalyptickou zkázu za každým rohem, jakož i skandály, úplatnost a zradu, dále podkuřování nízkým pudům a slibování modrého z nebe. Přidejte k tomu zvlášť osudný prohřešek u docela civilizovaných politických dam a pánů, podceňovat inteligenci posluchače či diváka, očividně přehánět, vtipkovat na úkor vážných věcí, nebo naopak ze strachu být směšný, nutit k smrti ušlechtilou serióznosti. Takže obrněný tímto stručným průvodcem po mediatické fikanosti, bez obav vzhůru, do posledních 3 týdnů roku i republiky. Je na každém z nás, zda odoláme nebo podlehneme.
1: Rudolf Čechura zmiňuje ve svém příspěvku 3 dobové paradoxy.
11: Soudobých paradoxů je mnoho, připomenu jen 3 nejznámější. Malí bolševičci byli, řekněme, že po právu, znecteni v Rudé krávě, ale jejich někdejší bolševické panstvo teď vesele podniká v mnoha milionových kšeftech přímo i nepřímo. Druhý paradox. Česká vláda utahuje daňové opasky důchodcům a živnostníkům, ale bezostyšně přizná, že jí v příštím roce uteče 10 nebo 20 miliard do kapes velkých daňových podvodníků. A do třetice. Není to snad parádní paradox, když nás komunistická strana co chvíli poučuje o tom, co je to demokracie a hlasitě se domáhá lidských práv? Já bych ovšem chtěl upozornit na jeden paradox, který není až tak okatě nápadný. Možná jste si toho ale taky všimli. Od té doby, co máme svobodu, velice se u nás rozbujil rasismus. Jistě víte, že bolševická stranovláda taky krutě šlapala na paty židům, ale dělala to, řekl bych, decentně. Ne moc hlasitě. Tichošlápsky potměšil, jak už to patřilo k jejím způsobům. Teprve svoboda přinesla pravou svobodu i židobýcům. Dneska už mohou antisemité i veřejně štvát proti židům a vydávat dokonce jejich seznamy, což je, jak známo, první krok k zahájení protižidovských pogromů. Není snad tohle paradoxní?
1: Vraťme se ještě jednou ke Slovensku. Bývalý předseda Slovenské národní strany a stále ještě poslanec federálního shromáždění za tuto stranu, Vítězoslav Moritz, odpovídá 29. prosince na otázku, co pozitivního se mu vybaví při vyslovení jména Československo.
12: Dostal se mi teraz do ruky koncept jedného prejavu Martina Razusa, kde porovnává vtedajšie pomery v Československu, v Československej republike, to bolo v roku 1925. Bolo iste veľmi dôležité, že bratia Česi nám v istých ohľadoch pomohli. Áno, nemali sme toľko slovenskej inteligencie, koľko by sme boli potrebovali. Na druhej strane, čiže to je tá pozitívna stránka.
13: A negatívny?
12: Na druhej strane si treba uvedomiť, napríklad on porovnáva v Rakúsku bolo 9000 četníkov. V 1925 roku v Československu bolo 12000 četníkov. A z nich len 400 Slovákov. Na stanici Bratislava, na trati Bratislava-Žilina je 35 staníc. Len na troch boli prednostovia zo Slovenska. Napríklad na prednostu stanice v Prešove podalo žiadosť 74 kvalifikovaných Slovákov. Martin Razus to počiarchol, kvalifikovaných. A miesto prednostu stanice v Prešove získal Čech. Na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách miesta riaditeľov hotelov, čašníkov a podobných, to bolo všetko v rukách teda obyvateľov z Čech. Tak už na tieto miesta skutočne nebolo potrebné, aby čašníkov robili zriadencov, aby robili Česi. Tam sa prejavila vlastne tá akási netolerantnosť, hej? Že na jednej strane nám pomohli, veľmi nám pomohli, že tu boli učitelia a technickí pracovníci, bez ktorých vtedy by bolo veľmi ťažko fungovalo Slovensko, ale na druhej strane, že sa v podstate kvalifikovaní ľudia zo Slovenska, že si kvalifikovaní ľudia zo Slovenska boli odstavovaní a nemohli si nájsť miesto. A ešte je tu na veľmi závažná vec, že slovenskí úradníci, ktorí išli do Prahy, boli vedome vyberaní nie tí najkvalitnejší, o ktorých by si boli Česi spravili o nás ten lepší názor.
1: Následující rozloučení se společným státem i rozhlasovým vysíláním bylo v Radiofóru odvysíláno na Silvestra roku 1992.
14: Více než 3 roky je slyšet v éteru publicistický pořad stanice Československo, který po listopadu 89 začal zaplňovat žurnalistické vákuum v Československém rozhlase a který dnes znáte, milí posluchači, pod názvem Radiofórum. Předvečer konce federace musí chtě nechtě i naše redakce předložit svým posluchačům bilanci a rozhlasovou inventuru své práce. A i když jsme zde prožili všichni krásné, těžší i lehčí chvíle, tenhle text patří k tomu nejobtížnějšímu, co jsme kdy v naší redakci připravovali. Ta obtíž spočívá ne tak v obsahu sdělení, jako ve formě, kterou bychom měli sdělit svým posluchačům, že nynější podoba publicistické redakce a relace federálního radiofora zítra končí. A co víc, končí kontakt s nemalou řadou posluchačů na Slovensku, kteří nás už neuslyší. Tolik na úvod malý nekrolog, ale dosti sentimentu. Naší povinností je teď vyslovit svým posluchačům upřímný dík a pokornou omluvu za to, že přes všechny nedostatky, kterých jsme si vědomi, nám zůstali věrní. Dík za to, že svou aktivní, často oprávněně kritickou reflexí pomáhali vytvářet profil publicistiky Radiofóra. Neboť bez této komunikace by naše práce postrádala jakýkoliv smysl. A sluší se i připomenout, že tyto skutečnosti vedly i k našemu osobnímu obohacení. Jestli jsme tedy, milí posluchači, alespoň občas přinesli do vašich domácností něco zajímavého a udrželi vaši pozornost, přivedli vás k zamyšlení, oplatili jste nám víc než vrchovatě svou spontánní reakcí, svými telefonáty a dopisy, svou tolerancí i kritikou. Komunisté věděli, proč drželi nůž na hrdle sdělovacích prostředků. Okusit pocit svobody, když tahle dýka bývalým mocipádům vypadla z ruky, je zážitek na celý život. Ale též závazek odpovědnosti. Odpovědnosti nesklamat a ani bez děky nezneužít sílu, kterou médium zvané rozhlas má. Kde a jak jsme neobstáli, nechť posoudí jiní. My jen můžeme zcela upřímně prohlásit, že naše úmysly zůstaly čisté. Každý poctivý novinář se celý život učí, jako ostatně i lidé pracující v jiných profesích. Ale novinařina má tu výhodu, že velkým zdrojem zkušeností a poučení jsou právě ohlasy a reakce publika. Publika, které nemá nejmenší důvod brát si servítky a volit diplomatické prostředky. Jsme tedy vystaveni neustálému tlaku a korektivu veřejného mínění. A jakkoliv je prastarou zkušeností, že publicistika veřejné mínění ovlivňuje, je tomu i naopak. To vše ale platí s výhradou, že jsou situace, kdy novinář stojí proti svému publiku zcela osamocen a cítí povinnost říkat věci nepopulární, které tak říkajíc nikdo nechce slyšet. Pro tyto případy, a chtělo by se dokonce říci, že jen pro tyto případy, je tady to, čemu se říká svoboda slova. Neboť sledovat, případně kritizovat vládní koalici má každý dobrý žurnalista v popisu práce. Když to zjednodušíme, novinář klade pouze otázky za své čtenáře a posluchače. Ani nemusí hledat odpovědi, neboť takové otázky má adresovat těm, kdož za odpovědi ručí svým voličům, svým spoluobčanům a nakonec i svému svědomí. A pokládáme-li často otázky i svým posluchačům, je to jen výrazem úcty k vám, vážení přátelé, a snahy dostát povinnosti svému publiku sloužit.
1: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Prosinec 1992, rozloučení s Československem. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
3: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy. Archiv Plus.
13: Legendární zpěvačka Ivon Přenosilová se v exilu živila mimo jiné prací na letišti.
15: To bylo oddělení ztrát a nálezů. Méně nálezů, více ztrát. A tam vám nepřijde člověk, který se těší, že pojede za svou přítelkyní do Ameriky nebo že objeví třeba nějaký nový světadíl. To je člověk, který přijede, můžu to říct, si to pak vystřihneš, na straně, protože přijede bez kufru.
3: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu.
13: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
16: Co jsou to hypoteční úvěry?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
16: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
17: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v Jihomoravských Chrlicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
16: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
17: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
16: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
14: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
14: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Český rozhlas. Muž, který chybou notářky nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Místo požadovaných 18 milionů totiž dostal jen 600 tisíc korun. A policisté vyzývají návštěvníky koncertu Marka Ztraceného, aby místo auta využili veřejnou dopravu. Zprávy a Martin Matějka. Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách a slibují si od toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
18: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
19: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
18: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahů mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
19: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
18: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Český rozhlas.
14: Obvodní soud pro Prahu 2 odškodnil muže, který měl před 21 lety zdědit dům na okraji Prahy. Notářka ale tehdy závěť přehlédla. Muž požadoval 18 milionů, soud mu přiznal jen 600 tisíc korun. Vyplývá to z rozsudku, který má Český rozhlas k dispozici. Muž se v červenci proti verdiktu dovolal k nejvyššímu soudu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Policie vyzvala návštěvníky dnešního koncertu Marka Ztraceného v Praze na Letné, aby nejezdili do centra hlavního města autem. Lidé by je měli nechat na záchytných parkovištích a dál pokračovat městskou hromadnou dopravou, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
20: Pražská policie připravila bezpečnostní opatření, to bude zaměřené na bezpečnost všech účastníků, ale samozřejmě i na dopravu. Vzhledem k tomu, že účast bude veliká na tomto koncertu, mohlo by na místě dojít k dopravním komplikacím.
14: Areál se pro návštěvníky otevře v 16:30, koncert začíná ve 20 hodin. Na Jakubském náměstí v centru Brna dnes večer lidé uvidí šarmířskou show. Šarmíř a brněnský rodák Aleksandr Šupenič s fanoušky oslaví titul mistra světa. Ten získal letos v červenci poté, co ve finále v Hongkongu porazil italského soupeře. Na programu dnešní akce je šarmířský zápas nebo hudební vystoupení. Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany opatrně už si zdu na Mělník na 18. kilometru. V odstavném pruhu stojí nepojízdná dodávka nákladní auta. Lehce vybočují, zatím se nezdržíte. V Praze dejte pozor, v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. Za výjezdem na Radlice stojí za zatáčkou nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte.
0: Pátek přinese jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě repríza čtvrtečního Interview Plus Petra Viziny.
21: Lékaři, diagnózy nebo přístroje patří k nezbytnému vybavení nemocnic. Někdy ale zvlášť dětským pacientům pomáhají netradičně i loutky. Je pro děti obtížnější vyrovnat se s pobytem v nemocnici, co jim loutky nejčastěji sdělují a mohou pomoci v těch nejtěžších chvílích. A není loutka už cizí generaci navyklé na online zábavu? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
22: Interview Plus.
21: Hostem Interview Plus je spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka. Dobrý den.
23: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
21: V Česku je ročně hospitalizováno téměř 180 tisíc dětí, které jsou často dlouhodobě upoutány na lůžko. Tím se snažíte jejich pobyt v nemocnicích co nejvíce zpříjemnit. Jak na to jdete?
23: Tak Loutky v nemocnici jsou neziskovou organizací, spolkem na pomezí divadla, hudby a psychosociální péče a my chodíme za pacienty k jejich lůžku na oddělení, kde jsou hospitalizováni a snažíme se jim tu chvíli, kterou společně strávíme, nějakým způsobem proměnit.
21: Může si službu loutek v nemocnici objednat kterákoliv nemocnice v Česku?
23: My jsme otevření spolupráci s všemi zdravotnickými zařízeními, nezávisle na tom jsou-li soukromé nebo státní, krajské, ale nejčastěji navštěvujeme právě ta zařízení, kde jsou děti a pacienti, za kterými chodíme, hospitalizováni dlouhodobě s těžšími diagnózami. To znamená, velmi významná část našich návštěv probíhá v těch klíčových nemocnicích, jako je Fakultní nemocnice na Homolce a v Motole v Brně, a nebo v Ostravě. Ale navštěvujeme zdravotnická zařízení od Krumlova a Karlových Varů až po Ostravu, Zlín. Prostě po celé republice jezdíme všade tam, kde je potřeba.
21: No a vy jste, jestli dobře rozumím, ve vaší organizaci zodpovědný za to, aby umělci dojeli do nemocnic na správná místa a tak. Tak je to častěji, že si nemocnice objednají vaše službu, anebo vy nabídnete nemocnicím, podívejte, tady máme loutky, tady máme špičkové loutkaře, můžeme přijet a vyzkoušet, co to udělá?
23: Nejčastěji tak spolupracujeme se zařízeními dlouhodobě. Právě vlastně ta dlouhodobá spolupráce je klíčová, protože se stáváme potom i nějakou součástí režimu těch jednotlivých oddělení a jsme předvídatelným partnerem jak pro zdravotníky a zdravotnický personál, tak i pro rodiče a děti, takže se na nás mohou pravidelně těšit v konkrétní den. A co se týče toho, jestli nás nemocnice osloví, ano, často herní terapeut, oddělení, sestra nebo i lékaři zavolají, my bychom rádi s vámi spolupracovali, můžete chodit i k nám, ale jsou i místa, která si vytipováváme sami, protože cítíme, že naše přítomnost tam je záhodná.
21: Teď bych se rád vrátil k jednomu momentu v roce 2005, první, kdo si kvůli dětem před více než 20 lety přinesl loutku do nemocnice, byla hudebnice a loutkoherečka Marka Míková, tak vznikly loutky v nemocnici. Existuje z toho nějaký záznam? Vypráví se něco o té první návštěvě? Jaké to bylo? To bylo tehdy nezvyklé. Loutky v nemocnici neexistovaly. Bylo jenom rozhodnutí jedné loutkařky, ty děti, které jsou upoutané na lůžku, popavit.
23: Marka Míková, pravá zakladatelka loutek v nemocnici, na rozdíl ode mě, jak jste uvedl na začátku, já jsem se k loutkám připojil až asi 2,5 roku po jejich založení, tak se svými přáteli z branže se zabývala tou myšlenkou přinést do nemocnic trochu jiné atmosféry, nálady. V té době to opravdu byla velmi nezvyklá aktivita. I před založením spolku právě zkoušeli někdy takhle do nemocnic přijít a
21: zaťukali na dveře oddělení, vyšla vrchní sestra, oni drželi v ruce loutku.
23: přesně tak, vlastně jako je úplně na zkoušku, ale ten samotný princip byl v tu chvíli proto české zdravotnictví cizí. Když někdo zvenku přicházel a chtěl se vnukit na oddělení, tak v podstatě působil jako cizí element, který spíš upozorňuje na to, že ta psychosociální péče není v době dobré kondici a všichni se koncentrovali na to, aby co nejlépe opravovali těla, ale to, co je k léčbě samotné důležité, to znamená zachovat i duši, tak tam často chybělo. A proto vlastně nás vnímali i jako element, který je cizí a který je někudy ohrožuje. Ale myslím si, že se to za těch 21 let, které už máme za sebou, opravdu hodně, ale hodně proměnilo.
21: Helejte, řekněte mi, jestli se dá říct, že ta loutka je dobrým prostředníkem pro rozhovor dospělého s dítětem. Tam, kde vlastně dochází k tomu, dobře, tak jste děcko, jste v nemocnici, už to je stres a ještě přijdou lidé, které neznáte, ale mají loutku. Tak se dá mluvit přes tu loutku, je to tak?
23: Je to přesně, jak říkáte. My většinou, když přicházíme do nějakého zdravotnického zařízení, respektive na konkrétní oddělení, zjistíme od zdravotního personálu, kam můžeme, kam nemůžeme, kde třeba je někdo čerstvě po operaci a ještě spí, probouzí se z narkózy, nebo to není z jiného důvodu žádoucí, aby jsme na pokoj šli. A pak už ty vytipované pokoje, právě na pokojích probíhá nejčastěji naše práce s pacienty, tak tam vstupujeme s jemným zaťukáním a slovy můžeme dál a většinou v téhle době pak, když jdeme za dětským pacientem, tak na pokoji nejenom to děcko samotné, ale třeba i někdo z rodičů a jsme-li pozváni, tak potom loutka je právě tím prvním momentem, který začíná společně třeba často s písničkou rozehřívat atmosféru a navazovat komunikaci s pacientem jako takovým.
21: Nemocnice je komplikované prostředí, bývá traumatizující pro ty, o které se pečuje, a tak je to náročné prostředí pro ten personál. Tak co je, s jakou náladou vlastně jdete na ten pokoj, protože člověk nemůže být bujarý, nemůže si říkat, že všechno trápení přespívá. Vy jste sám řekl před 5 lety na téhle stanici, že dítě se raději svěří loutce, když ho léčba bolí, čili je to spousta bolesti. Člověk by rád běhal venku, leží na lůžku, tak vy asi nepřijdete v rozjuchané náladě na ten pokoj.
23: Loutka má obrovskou výhodu, že je často blízká hračce, má rozměr, který je blízký tomu dítěti a dítě se opravdu někdy té loutce lépe svěří než třeba dospělému. Snadno se přes ní daří navázat nějakou komunikaci jako takovou. Není to samozřejmě jenom na loutce jako objektu samotném, je to vždycky na tom, kdo tu loutku má v ruce, kdo ji vede, kdo přichází. Tam je asi vlastně úplně nejdůležitější, když člověk přijde do toho pokoje, nacítit se na tu atmosféru, která tam panuje, zjistit, v jakém rozpoložení jsou rodiče i to děcko a snažit se přizpůsobit tu aktivitu právě té konkrétní momentální situaci, momentálnímu zdravotnímu stavu. Protože když se tohle z toho povede, tak se pak stane opravdu něco, čemu my říkáme vlastně takový malý zázrak. Ta atmosféra se kompletně v pokoji promění. A podaří se snadno navázat tu komunikaci a opravdu zapomenout na aktuální bolesti, na aktuální strach a stres, který je s takovým pobytem v nemocnici samozřejmě přirozeně spojen. A to nejenom pro toho pacienta jako takového, ale i pro ty jeho blízké. Často máma nebo táta, kteří sedí u postýlky, znají i rozsah diagnózy, perspektivu a všechno a jsou stažen víc než to dítě samotné. A když potom vidí, že přijde loutkář a muzikant, my nejčastěji chodíme ve dvojicích na pokoje a dítě přestane koukat do mobilu a začne se věnovat tomu, co se na místě začne dít, začne navazovat právě tu komunikaci, začne se smát, tak se ta atmosféra na pokoji úplně promění a najednou ten rodič sám začne být šťastný, když vidí to svoje děcko, které se usmívá a které zapomene na všechno, co ho tísní. Pak to je ten pravý zázrak.
21: Já musím prozradit, že my jsme ve studiu 3. Vy jste loutku, s níž chodíte do nemocnic, přinesl. Já jsem vás o to požádal. Kdo to je? Jak byste ho popsal pro posluchače? Toho je to muž, předpokládám.
23: Je to muž.
21: Má velké srdce. Vidím.
23: Je to poutník s velkým srdcem a s námi často chodí na pokoj. Nebývá ani tak součástí konkrétních příběhů, ale právě partnerem, který umožní si povídat, který může i vzhledem k tomu, že je to loutka, která je krásně vyrobená, pohladit, snadno navázat komunikaci, poslouchat třeba, když je potřeba, anebo si s námi hrát.
21: No a jak se tomu vašemu loutkovému poutníkovi líbí u nás na Plusu? Tak když jsme říkali, že mluvit přes loutku je snazší, tak buďte tlumočníkem.
23: Myslím si, že je to zádumčivý, tichý poutník, takže je rád, že tady může sedět a poslouchat naše povídání.
21: Co pamatuje, u čeho poutník byl, tady bavíme se o loutce, která sedí na našem vysílacím stole, jak a čím může toho dětského diváka nebo divačku zaujmout?
23: Myslím si, že na téhle konkrétní loutce tak je jakoby opravdu vážně skvělé, že je to krásná řezbářská práce a že se ten materiál lipového dřeva neskrývá pod žádným baldachínem nebo nějakými látkami, ale že právě vidíme tu konstrukci jako takovou a to srdce je přesně jakoby věc, která funguje a to nejenom vlastně u dětských pacientů, my ho často sebou bereme třeba i na geriatrie nebo do hospicu a velmi dobře funguje právě u těch starších pacientů, kteří obdivují i jeho jednotlivé detaily.
21: No to jsem se chtěl zeptat. České loutkařství je na seznamu nehmotného dědictví UNESCO, ale máme určitý stereotyp, nejvíc si pamatujeme z Pejbla Hurvínka, je to tak. Tak jak pracujete s loutkami, které jsou nepodobné, to nevypadá ani jako Spejbl, ani jako Hurvínek, ale vypadá jako součást kulturního dědictví.
23: Určitě, jako my se snažíme nejenom přinášet radost a rozptýlení na pokoje, ale je pro nás hodně důležité vlastně navazovat jak na tu loutkářskou tradici na jedné straně, tak sledovat trendy současného loutkářství a do té nemocnice se snažíme čím dál tím častěji přinášet opravdu malý drahokam, nějaký klenot divadelní, který nám umožní představit i tu kvalitu samotnou. Nejenom přijít, proměnit atmosféru, ale i opravdu poskytnout ten estetický a umělecký zážitek.
21: Čili to, že je českoloutkařská velmoc, řekněme, pomáhá těm nemocničním pacientům, dětským i seniorním?
23: Je to tak, myslím si, že jednoznačně loutkářství by se mohlo zdánlivě zdát, že už má své nejlepší roky za sebou a že je součástí pouze té historie, tak je tomu přímo naopak. Myslím si, že vyjadřovací prostředky loutkového a objektového divadla v současném divadelním prostředí, ale i třeba v jeho přenesení právě do těch nemocnic fungují stejně jako před 100 lety.
21: Hostem Interview Plus je spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka.
22: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
21: Pane Matějku, pojďme teď ještě k té atmosféře v nemocničním pokoji. Jaký je rozdíl mezi dětským publikem v loutkovém divadle a dětskými diváky na nemocničním pokoji? Na co je třeba být zvlášť opatrný? Myslím teď vás jako loutky v nemocnici.
23: Loutkáři, kteří s náma chodí, často říkají, že je to vlastně obrovské privilegium, protože se k dětskému divákovi nebo k divákovi obecně dostávají ve chvíli, kdy se pro něj ten čas někudy zastaví, kdy si často uvědomuje hodnoty a ten okamžik jako takový smysl, ptá se na základní otázky, co je důležité a podobně. A i ten rodič dětského pacienta nemyslí na to, že až přijde z divadla, musí zbalit cvičky na tělocvik a svačinu na další den a jestli jsou hotový úkoly a co ještě musí udělat, ale je tam plně přítomen. To je jako obrovská deviza, kterou máme a to je právě ten velmi odlišný druh koncentrovaného kontaktu s tím publikem, který se v normálním divadle nedá zažít.
21: Za 2 desetiletí typuji se člověk lecos naučí stylem pokus omyl. Co jste se naučili vy? Byly nějaké omyly? Nějaké slepé uličky?
23: Tak každopádně i ta naše práce se za těch 21 let jednoznačně vyvíjí. Jak už jsem říkal, snažíme se pracovat daleko víc než dříve při každé návštěvě na každém pokoji s konkrétním příběhem. Vždycky tam zůstává obrovský prostor pro improvizaci, jak jsem už říkal, je tam pro toho loutkáře víc než kde jinde nutná obrovská dávka empatie, aby byl schopný rozpoznat, co dělat. Ale ta improvizace se dá vyvážit i tím, že přichází s kufříkem, v kterém je schované celé představení a během pár minut na pokoji může odehrát opravdu divadelní představení.
21: A je to tak, že vy jako loutkáři si volíte představení podle té situace, kterou v tom pokoji najdete, podle toho děcka, které tam je?
23: Je to tak, tak...
21: Je to jako jukebox vlastně, taková hrací skřínka, je to tak?
23: Jako jukebox nejvíc fungují písničky, to znamená samotný začátek těch návštěv, protože většinou pro rozehřátí po krátké etídě třeba s loutkou, jestli můžeme dál, tak se zeptáme, jestli má třeba pacientku na nějakou písničku, kterou má rád. Toho opravdu pomáhá tu atmosféru výrazným způsobem posunout a pak vlastně přicházíme k té improvizaci s loutkou nebo případně vytáhneme kufřík s celým divadelním představením a jsme připraven tam odehrát vlastně takovou mikroinscenaci během několika minut, třeba celý strhující příběh.
21: Napadá mě, vyber si písničku je... velká výzva potom se do toho přání trefit, tak vy umíte všechno od Heleny Vondráčkové Karaduze, nebo...
23: Musím říct, že samozřejmě, když třeba s náma někdo začíná spolupracovat, tak často přichází s kým, jo, ale tohle to já zpívat nebudu, tohle já nezahraju, prostě to není moje krevní skupina, ale ve finále, když člověk vidí, pokud je schopnej naplnit to očekávání a opravdu přines písničku, která udělá tu obrovskou radost, jak to zafunguje. A proto jsme v podstatě dost bezpředsudkoví, co se týče zpívání, ale jsou jisté hity, nebo dneska by se řeklo bangry, které se opakují velmi pravidelně a na těch pokojích jsou žádány.
21: Čili loutky v nemocnici umějí z kapsy vytáhnout i současné hity, řekněme hip-hopové generace. To jsou děcka, které vyrostou s TikTokem.
23: Ano, jakoby jsme v tomhle jsou zcela bezpředsudeční a může to být píseň za 100 let úplně stejně jako olympici, stejně jako to může být nějaká rapová píseň, pokud zrovna si to sedne, ale nejčastější u dětských pacientů samozřejmě bývají lidovky a písně, které znají, protože se je sami učí.
21: My o vaší práci mluvíme vlastně velmi optimisticky, povzbudivě. Řekněte mi ale, za těch 21 let se taky přece muselo ukázat, že to není práce, kterou zvládne každý. Byl někdo, kdo si zbalil loutku a řekl, že na to prostě nemá, že přece jenom navštěvovat nemocnice není pro něj nebo pro ni?
23: Jsou lidé, kteří třeba v rámci své vlastní životní zkušenosti říkají, tohle je oddělení, kam mě neposílejte.
21: Prostě myslíte to, dětské oddělení?
23: Tam prostě to nedám. A to samozřejmě respektujeme. Ale lidé, co přichází pomáhat s loutkami v nemocnici a hrát divadlo a zpívat muziku v nemocnicích a vůbec zdravotnických zařízení, tak nechodí rovnou. Vlastně ten proces výběru je dlouhodobější, tak aby jsme věděli, že tam kromě těch uměleckých kvalit, které předem jsme schopni odhadnout, jsou i ty lidské vlastnosti, že ten člověk se na to opravdu hodí. A že nejenom nepoškodí pacienta, ale že nepoškodí ani sám sebe. Takže jakoby jsou lidé, kteří vlastně spíš třeba jakoby se potom rozhodli k nám nepřidat, ale když už někdo vlastně těch několik měsíců náhledu a zžívání se s principem organizace dá, tak s ní zůstává dlouhé roky.
21: Řekněte mi, jaké je nejtěžší oddělení, kam byste toho, kdo s loutkami v nemocnici začíná, neradil toho člověka, toho nováčka, loutkaře poslat?
23: Myslím si, že hodně složitá jsou onkologická oddělení. Tam vlastně i přesto, že ta medicína za posledních 20 let prošla neuvěřitelným vývojem a ty lidé velmi pravděpodobně můžou skončit zaléčení a v pořádku 9 z 10 dětských pacientů na onkologických oddělení, tak vlastně léčbu absolvuje dneska už úspěšně. Tak furt je to jenom 9 z 10 a ne vždycky se prostě stane, kdy člověk narazí na pacienta, který má tu prognózu optimistickou.
21: Jak se to dá zvládat? Učíte nějak své loutkoherce a loutkoherečky zvládat tu situaci, kde vidíte, že ta prognóza patrně nebude příznivá?
23: Vlastně my nepřipravujeme loutkoherce na konkrétní diagnózy, ale vlastně je třeba samozřejmě i v týmu, který už dneska obsahuje 35 muzikantů a loutkářů, pracovat i o nějakou osobní psychohygienu a fungování týmu jako celku. Takže máme nastaven princip nějakých supervizí, kde jsme schopni sdílet složitý situace, s kterými jsme se setkali na jednotlivých oddělení. Samozřejmě všichni mají nabídku i individuální pomoci.
21: Máte takovou kazuistiku, co by se mohlo stát a co v takovém případě dělat, je to tak?
23: Dá se to takhle říct, ale spíše to o tom, že vlastně třeba když se někdo svěří s kým, že se setká se situací, kterou na tom pokoji nevěděl, jak řešit, anebo si z toho pokoje odnáší potom sebou domů.
21: Pamatujete příklad nějaký, abychom věděli, o čem se bavíme?
23: Tak v takovém případě třeba dochází ke sdílení obdobných situací jinými zkušenějšími herci, nebo si říkáme, jak kdo reagoval, nebo čeho se prostě vyvarovat, což je důležitý třeba i pro mladší část souboru. A opravdu k takovým situacím může třeba, když jste chtěl konkrétní případ patřit, že prostě sestřička, která je unavená, ponoční, řekne, tam už ani nechoďte, ten už to bude mít brzo za sebou, prostě, nebo věci, které by se fakt stát neměly, které se ani běžně nedějou v té nemocnici, ale můžou vlastně jako je ovlivnit potom ten pocit, s kterým už ten náš loutkář přichází na ten pokoj, a když třeba přijde na takovýhle pokoj, to dítě je tam ještě bez rodiče v tu chvíli třeba, tak si to potom sebou nese, jakoby, jo, protože to děcko v takovou chvíli je rádo za tu přítomnost, i když vlastně třeba byl předem ten náš člen upozorněn na to, že vlastně není jistý, jestli to ještě má smysl. Tak to jsou jako fakt jako složitý momenty, s kterými se potom ten tým samozřejmě navzájem snaží vyrovnat nebo takovou situaci komunikovat, protože není lehké si to nenést z toho pokoje ven potom.
21: Hostem Interview Plus je spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka. Má to vždycky smysl jít potěšit toho, kdo leží v nemocnici? Já z vás cítím, že na to máte odpověď kladnou.
23: Jednoznačně. Myslím si, že kdyby to smysl nemělo, tak tu práci vlastně téměř to
21: myslím tožím... i v těch případech, které vypadají z lékařského hlediska. Beznaděně.
23: Určitě, vlastně každý den je důležitý a kvalita každého okamžiku je v takovýchhle situacích úplně zásadní, jak na začátku, tak ale i na konci života.
21: Na svých stránkách píšete, že na požádání zůstanete celý den. Dokonce umíte sestavit celotýdenní program. To je velký závazek, mluvíte o 35 lidech v týmu. Našli jste způsob, jak vaše nemocniční herce s loutkami nějak honorovat?
23: Naše práce našeho týmu je honorovaná. Všichni platíme nájmy a musíme naplnit ledničky a vzhledem k tomu, že loutkáři a muzikanti, kteří s námi vystupují, tráví s loutkami v nemocnici víc než polovinu svého týdne často, tak je třeba jim pomoct s úhradou jejich nákladů. Ty honoráře nejsou třeba tak velké, jako když by hráli v divadle, ale předvídatelnost a pravidelnost té pomoci je pro ně, myslím, docela zásadní a i proto pomáhají s námi rádi.
21: No a kde tedy jako organizátor scháníte peníze na výplaty těm, kdo se rozhodnou být loutkáři v nemocnici?
23: V těch nákladech nejsou samozřejmě jenom honoráře, ale je tam i spousta peněz na přípravu inscenací, protože ta práce nespočívá jenom v tom dojít ten konkrétní den na pokoj. Jo. Musí se loutky vyrobit, musí se připravit inscenace, udělat hudba, nakoupit nástroje, všechno těch nákladů je daleko víc ještě než samotné honoráře.
21: Kdo je tedy honoráře. Podporovatel významný?
23: A musím říct, že našimi nejvýznamnějšími podporovateli jsou konkrétní lidé, kteří buďto se o naší práci dozvěděli, anebo mají s ní osobní zkušenost.
21: Jsou to soukromí
23: dárci. Jsou to individuální dárci, kterým jsme jakoby naprosto hrozně moc vděční za neustálou a neutuchající podporu, protože díky nim můžeme být právě i předvídatelným partnerem tím zdravotnickým zařízením, nabízet naší práci nezávisle na tom, jak se vyvíjí situace ve společnosti pravidelně v dobách, kterou slíbíme.
21: Vy tedy osobně, když vidíte nemocnici, tak nemáte úzkost?
23: Ne, pro mě to je prostředí, kde cítím, že pomáhám, že i já jsem součástí projektu, který mění konkrétní dny konkrétních lidí a to mě opravdu uspokojí.
21: Loutky v nemocnicích udávají 1400 návštěv ročně po celém Česku. připadá mi, že máte něco společného s nemocničními kaplany. Já nevím, jestli se potkáváte v nemocnicích. Oni taky nejsou lékařský personál, taky mají na starost ty lidi, ale nelékařským způsobem. Jste si blízcí?
23: S některými jsme i v přímém kontaktu a někdy se na pokojích střídáme. Naše účast v tom léčebném procesu se může někdy i dokonce prolínat. Někdy prostě je nejdůležitější jen tiše naslouchat, prostě ať už naslouchá nemocniční kaplan a nebo je to třeba právě loutka.
21: Můžete s loutkami naslouchat? Člověk by řekl, že s loutkami se prostě hraje divadlo? Ty mají mluvit, hýbat se, dokáží naslouchat?
23: Já si myslím, že jo, to naše působení na těch pokojích je toho důkazem. Někdy právě jakoby to, že se třeba dětský pacient rozhodne říct malému tygříkovi, že musí být statečný, protože on je taky statečný a rozpovídá se o svém příběhu a o tom, co ho trápí, tak může být tím největším přínosem právě naší návštěvy na pokoji.
21: Loutka jako prostředník, loutka jako někdo, s kým mohu sdílet to, co mě právě trápí a bolí, je tohle, řekněme, mise vaší práce?
23: Naše mise, když bych ji měl pojmenovat, tak je především proměna toho konkrétního okamžiku a víme, že ta naše nálada ještě dlouho po našem odchodu na pokoji zůstává.
21: Hostem Interview Plus byl spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka. Já vám za to mnohokrát děkuji.
23: Hezký den, díky za pozvání.
21: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
0: Dobré ráno, bylo 6:30.
22: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů, ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. A společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má třeba omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají do fondu na podporu duševního zdraví teenagerů. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Dodala, že pracuje na odstranění závadného obsahu na svých platformách. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes navštíví Saudskou Arábii. Během jednodenní pracovní cesty bude jednat se saudsko-arabským korunním princem a pákistánským premiérem. Návštěva přichází týden potom, co Saudská Arábie a 13 dalších zemí vytvořili alianci pro námořní obranu kvůli působení jemenských husijských povstalců v Rudém moři. Turecko i Pákistán jsou její součástí. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další pětina měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. V samotném červenci sice prodeje oproti loňsku poklesly o více než 3%, podle svazu to ale bylo kvůli vyšším číslům loni. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami, rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, 3 čestné salvy i účast představitelů státu. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem. Zpomaluje se u Kývalky na 182. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zatím je to tam na 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště. Kolona ze 3. kilometru od sjezdu na Kněževe se vás zdrží do 10 minut. Několik minut se zdržíte už také v Praze v Novopatské před sjezdem do Kbelské. Jinak je Praha stále dobře průjezdná bez dalších výraznějších problémů. Na D1 pak na příjezdu do Brna z Prahy už se za popůvkami kolem 188. kilometru tvoří kolona kamionu v pravém pruhu do omezení u D2. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě repríza čtvrtečních Názorů a argumentů.
2: Vládní koalice mění taktiku směrem k prezidentské volbě. Vlny od Ceuty omývají Evropu. Primárky v Michiganu a dilema uvnitř tábora amerických demokratů, anebo strach Rusů z další mobilizace. Tak zní témata nebo přímo titulky vybraných příspěvků čtvrtečního vydání právě začínajícího publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a

0: vlády. A kulturní veřejnost materiál dost důkladně kritizuje. Co na něm vadí především? O tom budu hovořit ve studiu s právě přítomným komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav. No a za sebe ještě dodávám, že mnohé pasáže z tého materiálu na mě působí jako sbírka víceméně nic neříkajících kliše ve stylu funkcionářského nebo úřednického jazyka ptidepe ze hry Zahradní slavnost Václava Havla.
1: Dobrý den.
0: Tak co vadí tedy Petře především?
1: V podstatě to, co jsi nyní říkal. Tam jsou dvě věci. Jedna, ta úplně základní, že předchozí vláda připravovala koncepci velice důkladně, absolvovala stovky konzultací s odborníky, s uměleckými svazy, s lidmi z kultury a vyšel z toho jakýsi plán kulturní strategie na další léta. Měla být zpracována implementace, která už byla na té současné vládě. Současná vláda dlouhou dobu vlastně tvrdila, že ano, připravuje onu implementaci. Ještě v květnu náměstek ministra kultury klempíře Jiří Bubeníček, mimochodem světoznámý tanečník a choreograf, tak říkal v rozhovoru pro taneční aktuality, že se připravuje nová kulturní politika státu. To ovšem zápětí ministerstvo kultury, protože to vzbudilo v kulturní obci samozřejmě ohlas a ptali se lidé, co to tedy má znamenat, tak ministerstvo kultury to 14. nebo 15. května dementovalo. Dementovala to mluvčí ministerstva Barbora Šťastná, ano, která ovšem je nyní podepsána pod onou novou koncepcí. Takže vlastně to, co ministerstvo říkalo, že v žádném případě nedělá, že se připravuje pouze ta implementace, tak potom udělalo, předložilo s tím, že vlastně dalo pouze 4 dny na připomínky, což je opravdu naprosto nebývalé, šibenično krátká doba a není jasné, proč vůbec takto ministerstvo postupuje, protože upřímně řečeno, ten důvod je nepochopitelný. To vypadá opravdu, jako by snad chtělo jít do jakési kulturní války s pracovníky v kultuře, protože opravdu, jaký jiný důvod to může mít, není zcela jasné. Přitom ten materiál je velice obecný. Ministr kultury Klempíř vysvětluje, že chtěli, aby tedy vlastně tam byly zakotveny ty priority nové vlády a že muselo vycházet vlastně z programového prohlášení. Jak víme, programové prohlášení, to je takové základní zaklínadlo. Ovšem, když se podíváme na to programové prohlášení, tak v oblasti kultury je velmi krátké, má necelé 2 normostrany. Tato koncepce vlastně je mnohem delší, ale přitom vlastně méně konkrétní, je tam méně věcí a opravdu většina jsou fráze. Fráze různého typu o kulturní identitě a tak dále, což samozřejmě SPD a ostatní národně orientované strany určitě potřebují, ale těch konkrétních věcí je tam málo. Naopak je tam připojeno všem najednou rozpočtový výhled na příští rok nebo to, co by ministerstvo chtělo, což zase tak úplně není součástí strategie po roce 2030. Takže opravdu v tomto ohledu je to poněkud nepochopitelné.
0: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
1: Naslyšenou.
0: Vládní strany zřejmě nemíní postavit kandidáta do prezidentských voleb 2028, anebo to momentálně aspoň říkají, a komentuje kolega Petr Hartmann.
2: Proti kandidátovi současné opozice nemá v příští prezidentské volbě smysl nominovat vládního kandidáta. Myslí si to uprostřed léta předseda motoristů sobě Petr Macinka. Rovněž šéf hnutí ANO Andrej Babiš je v tuto chvíli přesvědčen o tom, že bude nejlepší vlastního kandidáta vůbec nestavět. Vytvářejí tím dojem, že prezidentskou volbu vzdali. Z jiných jejich výroků je patrné, že tomu tak zdaleka není. Například Petr Macinka v médiích vyjádřil přesvědčení, že po příštích prezidentských volbách už na summit NATO pojede jiný prezident než Petr Pavel. Měl by to být člověk, který se bude v souboji o hrad prezentovat jako občanský kandidát. Přitom na začátku letošního roku hodlal Andrej

0: Babiš hledat vhodného vlastního kandidáta. Právě v té době začal premiér počínání Petra Pavla komentovat slovy, že začal kampaň za své znovuzvolení. Ve shodě s motoristy sobě mluví představitelé hnutí ANO opakovaně o hlavě státu jako o opozičním prezidentovi. Další jejich výroky napětí mezi hradem a vládou stupňovaly. Několikaměsíční ostřelování prezidenta zatím nepřineslo viditelný výsledek v podobě poklesu jeho popularity. Ta podle průzkumů veřejného mínění překračuje hranici 50%. Pro úspěch v prezidentské volbě je to meta zásadní. Právě její překonání zaručí úspěch. Vítěze musí zvolit jak část příznivců vlády, tak i opozice. To se může lépe podařit lidem, kteří nejsou spjati s konkrétní politickou stranou či hnutím. V poslední prezidentské volbě toto Petr Pavel splňoval a proto ve druhém kole porazil Andreje Babiše. Není překvapením, že v těchto dnech představitelé hnutí ANO a motoristů sobě mluví o tom, že vyzývatelem by měl být občanský kandidát. Pod ním si lze představit člověka, kterého mohou skrytě nejrůznějším způsobem podporovat. Například mohou pokračovat v ostřelování Petra Pavla a doufat, že přece jenom jeho popularita začne klesat. Záležet bude hodně na tom, jakým způsobem tomu bude úřadující prezident čelit. Další průběh sporu se bude propisovat do výsledků průzkumů veřejného mínění. Na jejich základě by v příštím roce mohlo opět dojít ke změně taktiky vládního tábora směrem k prezidentské volbě. Při výrazném poklesu popularity Petra Pavla by Babišův kabinet přece jenom mohl do boje o hrad vyslat svého kandidáta. Pokud by tomu průzkumy byly nakloněny, mohl by jim být sám premiér. V tuto chvíli se to zdá málo pravděpodobné. Stejně jako šance jakéhokoliv občanského kandidáta na úspěch v souboji s Petrem Pavlem. Pustí-li se do obhajoby mandátu, stane se největším favoritem prezidentské volby. I přes neutuchající snahu vládního tábora hlavu státu oslabit, tak nejvážnějším soupeřem Petra Pavla je v tuto chvíli Petr Pavel. Pokud nebude opakovaně a hrubě ve své funkci chybovat, měl by na další summit NATO po prezidentské volbě vyrazit právě on. Byť nelze pochybovat o tom, že nejenom Petr Macinka bude usilovat o to, aby tomu tak nebylo.
1: Říká Petr Hartmann. Incident, při kterém desítky tisíc Maročanů pronikly do španělské Ceuty, vyvolal pochopitelný ohlas. Debata se soustředila na hledání viníků a rozdělila lidi do znepřátelných táborů. Tím se setřela podivuhodná komplikovanost celého případu, o kterém hovoří komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
2: Pro jedny je Ceuta poslední pozůstatkem evropské koloniální minulosti v Africe. Jiní byli ochotní bít se za právo Španělska legálně spravovat državy, které si kdysi vydobili silou. Prý už je to dostatečně dávno. Pak tu byla debata o migraci všeobecně. Pro část levice je bránění migraci z jihu na sever projevem bezcitnosti. Někteří její představitelé dokonce mluví o tom, že je žádoucí, aby se dosavadní společnosti proměnily. Otevřenost migraci je prý morálně vyšší postoj než omezování pohybu. Pro oponenty podobného smýšlení skýtá Ceuta varování před neochotou bránit vlastní hodnoty, identitu a hranice jako jejich nepostradatelný fyzický projev. A kritizovali španělské úřady za to, že vyslali matoucí signály do Maroka, nejen Maročanům, ale i subsaharským migrantům čekajícím na svou příležitost. Pedro Sanchez ještě v únoru uveřejnil v New York Times článek s titulkem Jsem španělský premiér, proč Západ potřebuje migranty. Současně ale jeho vláda vynakládala velké prostředky na to, aby udržela migranty na opačném břehu Středozemního moře. Jenže evropská reakce byla zděšená. Itálie dočasně pozastavila platnost schengenského režimu, Finsko a Dánsko tento krok podpořili a nepřímo i český premiér. Podobně jako v době covidu se ukázalo, že evropská jednota se v době krize rychle rozpadá. Tentokrát byla zloba namířena proti prý nezodpovědnému Španělsku, jenže Madrid navzdory rétorice svého premiéra Ceutu dávno zabezpečil systémem zdí a plotů s ostnatým drátem a proti migrantům nasadil armádu. Je vidět, jak se debata v Evropě posunula. Když to též udělalo před 10 lety Maďarsko, nebylo zrovna pochváleno. Dnes už i Švédsko utáhlo šrouby a je ochotné deportovat i nezletilce nebo ty, kdo jen porušili pravidla řádného života. Dnes jsou v řadě zemí na hranicích lidé odesíláni pryč, aniž by dostali šanci požádat o azyl. Takový zákon má ve skutečnosti už 10 let i Španělsko a praktikuje ho stranou pohledu i Řecko a další hraniční země. Laboratoří tohoto postupu byla právě hranice Maroka a Ceuty. Španělsku se nedostalo velké solidarity i proto, že se z imigrace a obav z ní stalo velké politické téma. Podle některých názorů Ceuta zásadně pomohla Marine Le Penové v nadcházejících prezidentských volbách ve Francii. V Británii, kam z Francie připlouvají 100 000 lidí ročně, se zase lidé ptají, jak je možné, že Španělsko má nástroje k deportaci každého, kdo na španělskou půdu přijde ilegálně, zatímco Londýnu se nedaří přimět Paříž, aby převzala víc než pouhých 3,5% příchozích přes kanál. Nápor migrantů v Ceutě někteří lidé prezentovali jako obdobu masového pohybu do Evropy z roku 2015. Ve skutečnosti všichni v oblasti věděli, že je to jinak. Jde o důsledek špatných vztahů uvnitř trojúhelníku Španělsko, Maroko a Alžírsko. Nebylo to poprvé, co Maroko použilo kontrolovaný pohyb civilistů k hranici nebo přes hranici pro tento účel. Poprvé tuto metodu nátlaku použilo už v roce 1975. Tehdy tím získalo kontrolu nad západní Saharou, kterou do té doby drželi Španělé. Západní Sahara je ale také v pozadí jednoho ze sporů Maroka s Alžírskem a Alžírsko je především dodavatelem plynu do Španělska. Podle znalců tamní politiky Španělsko nemá v této hře žádnou strategii. Neustále lavíruje mezi snahou jednou vyhovět Maroku a příště Alžírsku, podle toho, kdo více zatlačí. A bez vlastní politiky, jak udržet lidi na afrických březích, třeba i s pozitivním způsobem, protože v Africe samozřejmě jsou lidé, kteří do Evropy chtějí, s pomocí kohokoliv. Poučné je to pro východní Evropu, kde řízený pohyb migrantů používá a bude používat Rusko a Bělorusko. A v neposlední rovině je tu fascinující ochota tolika debatérů okamžitě spřádat konspirační teorie o tom, kdo za událostmi v Ceutě stojí. Velká část z nich se považuje za sofistikované vzdělance, kteří stojí ve všech otázkách na straně dobra a na správné straně dějin.
1: Míní Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Američtí středoví demokraté prohráli primárky v Michiganu. Podaří se levici úspěch zopakovat i na podzim při tak řečených midterms? Nad tím uvažuje Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
4: Ve Spojených státech se schyluje k volbám do kongresu, ve kterých se obecně očekává, že ve Washingtonu oslabí republikány a administrativu Donalda Trumpa. Než k něčemu takovému bude moci dojít, musí si ale naopak demokraté svést několik vnitrostranických bitev o vlastní identitu. Několik už jich proběhlo a středový establishment demokratů nervózně pokukuje po čím dál energičtějším levicovém křídle strany. Až dosud mohlo mnoho vítězství stranických levičáků vedení strany relativizovat s tím, že jsou soustředěná do specifických okrsků v metropolitních oblastech, především u východního pobřeží. Teď na začátku srpna se ale tento obrázek komplikuje. V primárkách v Michiganu porazil progresivní kandidát Abdul El-Sayed svou daleko středovější rivalku Hailey Stevensovou, která demokraty v tuto chvíli zastupuje ve sněmovně reprezentantů. Tyto michiganské primárky ale byly senátní a to je podstatné. Znamená to totiž, že v nich nevolili obyvatelé jednoho malého okrsku, ale celého státu. Vítězství progresivního křídla demokratů se tak zásadním způsobem rozšiřují na americký středozápad. Krom toho si levice v Michiganu připsala několik výher i na úrovni sněmovních primárek. El Sayed přitom staví kampaň na dostupnější zdravotní péči, kontrole velkých peněz v politice a kritickému postoji k Izraeli. Mezi podporovatele El Sayeda se samozřejmě řadí i obvyklí podezřelí, jako senátoři Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová nebo reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová. Naopak Stevensovou podporovala michiganská guvernérka Gretchen Whitmerová a nejvýznamnější demokraté v kongresu, včetně Chucka Schumera, Nancy Pelosiové a Jima Clyburna. Stevensová se v televizních spotech také snažila vyvolat dojem, že její kampaň oficiálně podporuje i ex-prezident Barack Obama. Nebyla to sice pravda, ale to, že Obama necítil potřebu tento dojem vyvrátit, není nepodstatné. Zcela nejzásadnější pro celé primárky ale byla podpora, které se Stevensové dostalo od americké proizraelské lobby. Klíčová organizace AIPAC tu různou formou utratilo rekordní desítky miliony dolarů ve snaze porazit El Sayeda. Na jeho straně byl zlomek peněz. Pro demokratickou levici ale není výsledek zcela růžový. Přes relativně optimistické průzkumy v posledních týdnech kampaně byl konečný výsledek velmi těsný. El Sayed vyhrál jen o 1% bod. Na rozdíl od zmíněných levicových kandidátů z dobrých okrsků na východním pobřeží nemá El Sayed výhru v listopadových volbách ani zdaleka jistou. Do všeobecné kampaně naopak vstupuje s lehkou výhodou jeho republikánský oponent Mike Rogers. Podobně jako jiným progresivním kandidátům se El Sayedovi v primárkách nedařilo nejlépe v silně afroamerických okrscích, což bude muset do listopadu napravit. I tak je jeho výhra pro demokratický establishment zásadním otřesem. Pokud se mu podaří svůj úspěch dotáhnout až do federálního senátu, rozšíří tu nepříliš početné řady podobně smýšlejících kandidátů a může se stát jednou z určujících tváří měnící se demokratické strany. Pokud nedostatky nepřekoná, může zcela jistě očekávat, že středové stranické vedení z něj udělá výstražný symbol, že tudy cesta nevede.
1: Míní Matěj Schneider. Pokud by skutečně došlo na další vlnu ruské mobilizace, o které se spekuluje, pak má státní aparát už od 1. listopadu 24 k dispozici propracovaný jednotný elektronický registrační systém. Jeho prostřednictvím dostanou lidé, kterých se mobilizace bude týkat, zprávu na mobil, že je dotyčný mobilizován. A informace se považuje za přijatou, i když ji adresát neviděl. To aspoň píše web Radio Svoboda. No a pokračuje specialista na země ležící v tak řečeném postsovětském prostoru Libor Dvořák.
5: Na chystanou velkou ruskou mobilizaci, která by měla přijít krátce po dumských volbách v druhé polovině září, v posledních dnech opakovaně upozorňoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Už koncem června zveřejnili ruské nezávislé servery Vyrostka a vážné je historii investigaci, která tvrdí, že lidé v kremelských kuloárech zcela vážně o nové velké mobilizaci jednají. Zejména proto, že verbování takzvaných smluvních vojáků, tedy lidí, kteří bojují spíše za žolt než za vlast, od loňského roku pokleslo asi o polovinu. Jenže nedosti na tom. Pro fakt, že Kreml už plnou parou pracuje na detailech příštích mobilizace, svědčí i to, že podle zdrojů obou serverů z okolí ruské prezidentské kanceláře oni smluvní vojáci, kteří přišli na frontu letos, jsou velmi často nebojeschopní. Mnozí tito noví bojovníci za vlast z fronty při nejbližší příležitosti utíkají a stavy mnohých ruských jednotek jsou tak sotva na 30 až 40% plné kapacity. Otázkou samozřejmě je, oč lepší budou muži, které putinská moc do války za pomoci mobilizace násilně nažene. Zajímavé je, jak vyhlídky na možnou úzkou mobilizaci hodnotí známý americký Institut pro studium války ISV. Jeho analytici se kloní k názoru, že rozhodnutí o mobilizaci je dnes otázkou výlučně osobního verdiktu Putinova. Nakonec rozhodne to, jak právě ruský prezident hodnotí aktuální situaci jak na bojišti, tak přímo v nejvyšším kremelském politickém zázemí. Zatím také není jasné, jak přesně bude ono vyhlášení mobilizace vypadat a kdy přesně přijde. Zajímavý je i možný dopad případné ruské mobilizace na okolní postsovětské státy. Zmíněný server Vjelostka upozorňuje, že prudce stoupl zájem ruských občanů o nájemní bydlení v Arménii. Takže dnes už je srovnatelný s čísly z počátku války v roce 2022. Činže v takovýchto jerevanských bytech stouply od počátku letošního roku už o 30% a ruští zájemci o ně se hodlají do arménské metropole přestěhovat ještě před osudovými ruskými zářijovými volbami. Stejný problém se týká nejen Arménie, ale také Gruzie či Kazachstánu, s nimiž má Rusko bezvízový styk. Do tohoto seznamu ostatně přibyly i tak vzdálené země, jako například Vietnam. Rusové přitom v zahraničí bez ohledu na vzdělání údajně berou jakoukoliv práci. Tak obrovský mezi nimi panuje strach z rusko-ukrajinské fronty. Již se díky dronům bez přehánění říká pásmo smrti.
1: A po Liboru Dvořákovi zůstaneme i závěrečným materiálem v Evropě. Rozsah letošních lesních požárů ve Francii je vůbec největší od druhé světové války. A španělské lesy na tom nejsou o mnoho lépe. Přitom nejpozději po požárech v roce 22 bylo zřejmé, že lidé vědí, jak šíření lze v předstihu omezit. A to je téma publicisty Ivana Šterna.
6: Nic se ale neděje. Francouzští i španělští vlastníci lesů dál nedělali nic. Měli aspoň stavět protipožární zábrany, neponechávat v lesích sušinu, rozšiřovat vodní zdroje a pokusit se účinně čelit dosavadní praxi pěstovat monokulturní lesy. Jenže to by lezlo do nákladů, to by snižovalo míru zisku. Zdánlivě s věcí nesouvisející úniky modulů umělé inteligence z testovacího prostředí do volného internetu, kde věrny svému poslání působí jako vysoce sofistikovaní hackři, přesto s požáry souvisejí. Zakládají požáry virtuální, nicméně stejně zničující. Jejich úniky lze připodobnit viru, pěstovaného a zkoumaného v laboratorním prostředí, který unikl a nyní škodí po celém městě. Co mají zmíněné jevy společného? Zejména to, že v obou případech stále vládne liberální mantra z přelomu 19. a 20. století. Podle ní soukromý vlastník a trh, protože oba prý působí racionálně, všechno vyřeší. Jakýkoliv zásah zvenčí podle liberálů toto údajně přirozené prostředí deformuje. Přitom tu divočinu, toto laissez-faire, kde vládne právo silnějšího, kde se počítají vítězové a poražení, mají propadnout do zapomnění, se už na přelomu obou minulých století pokusila zkulturnit demokratická levice. Přímo nebo nepřímo si vynutila zavedení pracovního práva a možnosti kolektivně vyjednávat. Přinutila konzervativní protivníky, aby i oni se podíleli na vykolíkování veřejného prostoru sociálním a zdravotním pojištěním. Kapitalismus tak byl poprvé humanizován. Šok z výsledků výbuchu atomových pum nad Hirošimou a Nagasaki nakonec přiměl lidstvo, aby regulaci jaderné energetiky hrozící vyhubením života svěřilo nejen státním institucím, ale i institucím mezinárodním. Veřejné zájmy tu zvítězili nad zájmy soukromými, případně nad zájmy mocensky sobeckými. Katastrofa, která se odehrává ve Francii a ve Španělsku, ale i náznaky katastrofy, které se objevily ve virtuálním světě díky umělé inteligenci, mají společné to, že v jejich pozadí stojí soukromý vlastník, sledující výlučně křivku míry zisku. Jak ale lze na historii kapitalismu doložit, někdy se nad ní nutně musí nacházet veřejný zájem. kapitalismu, pokud máme na mysli svobodné podnikání, neubližuje. Naopak, je čas, aby se ve světle klimatických změn i v zemědělství prosadil veřejný zájem, aby veřejný zájem provázel kroky i nynější digitální revoluce ku prospěchu obou.
1: Publicista Ivan Štern byl posledním autorem čtvrtečních názorů a argumentů, no a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny dnešní autory a redakci pořadu loučí Ondřej Konrád.
3: Osobnost Plus.
7: O strachu z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců z levného obroku zpívá hudebník Michal Prokop ve své písni Ostraka ze stejnojmenného alba, za které získal hlavní cenu Anděl. Z čeho má opravdu strach a jak se změnila politika od 90. let, kdy byl jejím aktivním účastníkem?
3: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
4: Sedm hodin, pátek 7. srpna, začíná Ranní Plus, dnes s Ondřejem Látalem
8: a Danielou Vrbovou.
3: Český rozhlas Plus.
8: A čím otevřeme naše vysílání? Skoro každý osmý člověk v Česku podporuje podle průzkumu zákaz mobilních telefonů ve školách. Co si ale od takového zákazu slibuje?
4: Proč pobaltské státy varují před hrozbou dronových útoků pod falešnou vlajkou?
8: A dnes je Mezinárodní den piva. Jak úspěšní jsou čeští vědci ve vyrábění bezlepkových variant tohoto moku?
4: Začínáme zprávami Plusu. Má je Martin Matějka.
9: ...78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů, a plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahů, komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
10: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky, a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
9: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident v případě přijetí začne platit v září příštího roku. Další informace přidáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Jenda a příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že ti utratí dřív, než stihnou zaplatit nájem.
11: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
12: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
13: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
12: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Havířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
9: Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 000 vozů, o 4,5% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Prodeje rostly ve všech kategoriích, včetně plug-in hybridů a elektroaut. Podle tajemníka Svazu Josefa Pokorného bude vývoj podobný i v následujících měsících.
14: Úplně neočekáváme, že by byl výrazný růst, ale že by nebyl pokles. To znamená, že by nadále se tady uvádělo na trh dostatečné množství nových vozidel, tak aby například i s porovnáním s ojetinami jsme měli výrazně větší přínos k obnově vozového parku.
9: V samotném červenci prodejů nových aut meziročně ubylo o více než 3%. Podle Pokorného je to ale kvůli výrazně vyšším číslům loni v červenci.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Polská opoziční strana Právo a spravedlnost chce deportovat nezaměstnané Ukrajince, muže v odvodovém věku. Na sjezdu strany to oznámil europoslanec PiS Tobiáš Bochenský. K deportacím by došlo, pokud by národně konzervativní strana Právo a spravedlnost příští rok zvítězila v parlamentních volbách.
15: Tobiáš Bochenský z polské strany Právo a spravedlnost prohlásil, že aby byla střední a východní Evropa bezpečná a svobodná, Ukrajina musí ve válce proti Rusku zvítězit. Z Polska deportovaní nezaměstnaní nebo nelegálně zaměstnaní Ukrajinci, tak podle něj budou mít šanci bojovat za svou vlast a válku ukončit. Právo a spravedlnost se v současnosti rozpadá. Ze strany odešlo několik desítek poslanců, kteří se připojili k nově vznikající formaci expremiéra Mateuše Morawieckého. Tento krok PiS významně oslabil ve volebních preferencích. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
9: Prezident Spojených států Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené ve Spojených státech dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dřív odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou. Dál Trump nařídil taky přijmout opatření, která by zastavila porodní turistiku. Ta je ale podle agentury AFP jen velmi málo častá. Muž, který kvůli chybě notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Českému rozhlasu to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová.
16: Muži odkázala dům na okraji Prahy jeho babička. Sepsanou závěť ale notářka přehlédla a úředníci ji objevili až v roce 2021. O nemovitost i možné výhody z ní tak muž přišel. Soud podle obhájkyně Hendrichové mimo jiné odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let a označil to za spekulativní.
17: A současně jsme požadovali ušlý zisk v podobě zhodnocení té nemovitosti v průběhu času a také ušlý zisk v podobě ušlého pronájmu za tu nemovitost.
16: Podle Pražského obvodního soudu se výše vzniklé škody musí počítat podle dne, kdy se stala chyba, tedy k roku 2005. O dovolání rozhodne nejvyšší soud v nejbližších měsících. Vít Kubant, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zpěvák Marek Ztracený dnes večer odehraje koncert na Letenské pláni v Praze. Kvůli vystoupení tam v minulých týdnech vznikl dočasný stadion s tribunou, pódiem a asi 17 metrů vysokými věžemi s obrazovkami.
18: Obuši mi boty, jestli mě chceš soudit.
19: Marek Ztracený zaspívá 25 písniček, včetně jedné nové, Obuj si mé boty, kterou vydal minulý týden. Na pódium si přizve i hosty.
20: Beru to jako jeden z největších večerů, možná největší večer mýho života hudebního.
19: Koncert budou sledovat desítky tisíc fanoušků. Dopravní podnik podle mluvčího Daniela Šabíka posílí spojení na Letnou.
21: Dopravní podnik zřizuje účelovou tramvajovou linku číslo 44. Posílíme provoz metra na lince A a také na lince C.
19: Koncert začne v 8 večer a potrvá 2 hodiny. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
9: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem. Zpomaluje se u Kývalky na 182. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zatím je to na 15 až 20 minut. Na dálnici D3 směrem z Českých Budějovice na Prahu opatrně u Tábora, kde je uzavřen sjezd i nájezd na 79. kilometru. Důvodem je havárie osobního auta, kolony se netvoří. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště. Kolona ze 4. kilometru od sjezdu na Kněževe se vás zdrží 10 minut. V Praze opatrně v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. Za výjezdem na Radlice stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu a čeká na odtažení. V koloně už se jede v celém tunelu Mrázovka, je to asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Pátek přinese jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní Plus.
4: 8 minut po 7 ráno přejeme hezký pátek. Zákaz mobilních telefonů ve školách v Česku podporuje asi 8 lidí z 10. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonu na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od září příštího roku. A víc k tomu už řekne Jan Duchoslav z domácí redakce. Přeju dobré ráno.
0: Dobré ráno, když se podíváme na přesná čísla, plošný zákaz mobilních telefonů během výuky i přestávek podporuje celkem 78% lidí. Že s tím rozhodně souhlasí, odpovídali častěji ženy než muži. Znatelné rozdíly v názoru pak panují napříč věkovými skupinami, jak vysvětluje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
10: Se zákazem telefonů na školách nesouhlasí mladí lidé. Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz mobilů na školách. Rozdíly jsou patrné i podle vzdělání. Se zákazem mobilních telefonů na školách souhlasí všechny vzdělanostní skupiny, lidé se základním vzděláním a se střední školou bez maturity ve vyšší míře.
0: A postoj k zákazu se podle Vojtěcha Duvka liší taky podle rodičovství.
10: Odpověď rozhodně souhlasím uvedlo 44% rodičů s dětmi do 15 let a 50% rodičů s dětmi nad 15 let. Mezi dotázanými bez dětí tuto odpověď uvedlo pouze 30%.
2: No a jaké přínosy lidé vlastně od toho zákazu očekávají?
0: Podle dotazovaných zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku. To si myslí přes 80% respondentů. Za nepozornost a špatnou koncentraci můžou například různé sociální sítě a čety, přidává příklad předsedkyně Asociace školních psychologů Jana Zapletalová.
22: Jedním z chatů je třeba Snap, to je taková populární sociální síť, kde vlastně veškerý obsah po zobrazení potom automaticky mizí. Děti mají ale problém s tím, že to neustále kontrolují.
0: Z průzkumu taky vyšlo, že omezení podle 3/4 lidí přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a ke zlepšení psychické pohody dětí. S tímto tvrzením nejvíc nesouhlasí mladí do 25 let, a to skoro polovina z nich. Většina respondentů ale zároveň míní, že je na školách klíčová digitální výuka, popisuje Vojtěch Dufek.
10: Téměř 3/4 souhlasí s tím, že by školy měly děti učit správně používat digitální technologie namísto jejich plošného zákazu. Polovina dotázaných navíc souhlasí s tím, že zákaz omezí využívání digitálních metod ve výuce.
2: No a pojďme tedy do praxe, jak přesně má ten zákaz vypadat.
0: Vytáhnout mobil ve škole by měly mít zakázáno děti v mateřských a základních školách i v nižších ročnicích víceletých gymnází a konzervatoří. Kromě výuky ho nebudou moct používat ani o přestávkách, ve družině nebo jídelně, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
23: Ministerstvo vědeckých studií, ale i když se zajedete podívat do školy, která to upraveno má, že to funguje. Děti se spolu baví, ty školy opět žijí tím dětským ruchem a ne tím, že děti scrollují během přestávek a pak jsou nesoustředěné ve výuce.
0: Platit mají taky výjimky například ze zdravotních důvodů, jako je sledování cukrovky nebo ke speciálním vzdělávacím potřebám. A škola by podle návrhu mohla taky povolit používání mobilů nebo tabletů pro vzdělávací účely. Používání mobilů už teď reguluje školním řádem přes 90% českých škol. Proto plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
24: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
0: Návrh teď míří do sněmovny, pokud projde parlamentem a podepíše ho prezident, Česko se připojí k víc než polovině států Evropské unie, které už podobná plošná pravidla zavedly. Patří mezi ně i Francie, Rakousko nebo třeba Řecko. Starším žákům a studentům může používání telefonu omezit nebo zakázat školní řád jako dosud.
2: Uzavírá Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky moc.
0: Díky, hezký den.
2: A téma podrobněji v Ranním plusu probereme ještě po 8. hodině.
25: Teď je ale teprve 7 hodin a 12 minut. Český statistický úřad dnes zveřejní odhady sklizní za červenec. Například zemědělci na severu Plzeňska mají letos kvůli počasí horší výnosy než loni. Řepka špatně odkvetla a má i horší kvalitu. Naproti tomu pšenice má kvalitu výbornou. Farmáři ze Štichovic v těchto dnech sklízejí poslední pole.
26: Na pole s traktorem se právě chystá Pavel Šelou.
27: No, musíme to namazat, stroj, prohlídnout si řetězy, jestli jsou natnutý. A jestli nemáme popraskanou konstrukci toho vozu.
26: A teď ještě domýváte i okna, skla?
27: No to musíme, protože jak to práší na tom pole, takže proti sluníčku nevidíte potom vůbec nic.
26: Jak se tráví den v kabině v těchto hincech?
27: Jde to, máme klimatizaci, rádio, takže pohoda.
26: Na dvoře zemědělského družstva vlastníků Štichovice vůz, který má vepředu smeták místo radlice, mete obilí do podzemní jámy a předseda představenstva Václav Bulín vysvětluje proč.
28: Tady do příjmového koše uklízí pšenici, kterou tady čistí, zpracovává.
26: A odsud z toho koše jde kam ta pšenice?
28: Odsud z toho koše se vytáhne výtahem nahoru, padá to do čističky, a z čističky potom to jde po pásu do haly. a tam se to skladuje.
26: Halu mi ukazuje vedoucí posklizňové linky Václav Koudele.
1: Tady vidíte příjem a naskladňování pšenice o zimě. Je to velice kvalitní pšenice, co tady zrovna na té hromadě skladujeme.
26: A kolik tady stihnete přečistit za den?
1: To je různé. Ale když vemu globálu všechny ty příjmy, co tady máme, tak třeba 1000 tun různých jich komodit za ten den jsme určitě schopni přijmout a přečistit.
28: Žně v současné době jsou před dokončením v naší oblasti. Poslední zbytky se dodělávají a na konci tohoto týdne bude po žních.
26: Doplňuje znovu předseda Štichovického družstva a zároveň místopředseda územní organizace Zemědělského svazu pro Plzeň, Sever a Rokycany Václav Bulín.
28: To letošní počasí mělo vliv na výnos. Ty jsou podle oblasti o 20 až 40% nižší, než to bylo v minulém roce. Nejhůře dopadla řepka, která má výnos oproti loňskému roku o 20% snížen. Co se týká kvality, která samozřejmě tímto suchým počasím je poznamenána, zaznamenáváme v podstatě nižší olejnatost, maximálně průměrnou.
26: Zemědělci navíc v těchto dnech mají sít řepku na další rok, ale brání jim v tom počasí.
28: Tam je potom problém se scházením a pokud dlouho nezaprší, anebo zaprší jenom málo, tak to semínko vyklíčí a pak zaschne a je to špatné. Rozhodně řepka nejde sít v září.
26: Už na letošní rok zemědělci oseli řepkou menší plochy než v minulosti a v redukci budou podle Václava Bulína dál pokračovat.
28: Důvody jsou v podstatě dva. Jednak, že nevychází pěstování řepky ekonomicky a jednak, že nejsou kvalitní účinné chemické přípravky na likvidaci škůdců a podobně. Ty náklady rostou a plocha pěstování řepky 100% půjde dolů.
26: Ze Štichovic na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
2: Bylo 7:15, posloucháte páteční ranní plus. Život na východě Ukrajiny blízko frontové linie sebou nese i potíže s dopravou a zásobováním. Rozbité silnice, mosty a neustále nebezpečí dronových útoků na auta komplikují zásobování i dojezd do měst Donbasu. A to i reportérům, kteří se tam vydávají. Rozšířenou verzi reportáže najdete v průběhu dne na našem webu irozhlas.cz.
5: Cesta z Dnipra do Slovjansku je teď kvůli tomu dronovému nebezpečí a posunutí fronty až za Pokrovsk úplně jiná, než byla ještě před 2 lety. Daleko delší, daleko nekomfortnější a mnohem nebezpečnější právě kvůli tomu doletu až 50-kilometrovému ruských dronů. Tedy přesně řečeno FPV dronů. Teď se to musí objet přes Charkovskou oblast po cestách, které spíš připomínají Valchu, ale jak teď vidím, když projíždím, tak se jí rychle snaží opravit, kladou nový asfalt, což ale způsobuje také další dopravní komplikace, protože je to jediná artérie, která teď Dnipropetrovskou oblast spojuje s oblastí Doněckou. Cestou se snažím naladit nějaké stanice, nejenom kvůli muzice, která uklidňuje, ale také kvůli zprávám. A teď právě se dozvídám, že tady v této oblasti, kterou projíždím v tomto regionu, došlo k velmi tragické události. Ruský dron zasáhl rodinný domek a nejméně jeden člověk tam zahynul. Jak se auto vzdaluje od Dnipra, přibývá vojenských vozidel. Všechny už mají na střeše RABy, prostředky radioelektronického boje. Jinými slovy rušičky. A není od věci si v nějakém army shopu koupit čujku. To je detektor dronů. Provoz je tady velice hustý, protože, jak už jsem říkal, jinudy cesta nevede. V protisměru nás míjejí vojenské i civilní sanitky, které odtud přivážejí zraněné. A viděl jsem také auto pro přepravu mrtvých. Vidím, že podnikavost Ukrajinců se nezastavuje ani tady. Kolem cesty jsou stánky s občerstvením. Některá ta vojenská auta vypadají velmi bizarně. ale má to svůj smysl. Jezdí totiž v takových klecích, jako pohyblivé voliéry na nějaké ptactvo. Ale to jsou právě klece, které zachraňují životy při útoku dronů. Tady například v tomto úseku je vhodnější z toho spíš na asfaltu sjet vedle do pole, kde už je vyjetá stopa, která je pohodlnější. Ale má to takovou nevýhodu, že se strašně práší za těmi auty, což je ale na druhou stranu i dobře, protože vaše auto, vaše karosérie získá takový opravdu maskovací povlak. Trošku nás tady ovšem brzdí kombajny, pohybující se stejně jako my po těchto komunikacích. Což ale svědčí o tom, že zemědělské práce pokračují i tady, v této přífrontové oblasti. Pro zajímavost, venku je 35 stupňů, takže vesničané tady posedávají ve stínu polonazí kolem několika málo otevřených obchodů, ale i tady mají nebo se snaží mít upravené předzahrádky, i když ty vesnice, jedna vypadá normálně a druhá je úplně vybombardovaná. A tady už začínají protidronové síťové tunely, takže to už vyjíždím do Slovansku. Z Donbasu Martin Dorazín, Český rozhlas.
25: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 20 minut. Připojíme krátké hlavní zprávy. Prezident Spojených států Donald Trump se opět pokusil zabránit tomu, aby některé děti narozené ve Spojených státech dostávaly automaticky americké občanství. Včera v souvislosti s tím podepsal dva exekutivní příkazy, a to přesto, že jeho dřívější pokusy už v červnu zamítl nejvyšší soud. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. A soud v americkém státě Nové Mexiko včera nařídil společnosti Meta Platforms zaplatit 567 milionů dolarů za újmy, které její sociální sítě působí mladým lidem. Musí také změnit způsob, jakým její platformy fungují pro mladé uživatele v tomto státě.
2: V 7 hodin a 21 minut je čas podívat se na stránky zahraničních deníků a serverů v Ranním plusu. Některé modely společnosti OpenAI si vzájemně sdílely hackerské typy. Vzájemná spolupráce navíc začala bez jakéhokoliv lidského pokynu. Tématu se na svých stránkách detailněji věnuje bruselský server Politico. Podle výzkumníků firmy se celý incident stal během interního testování nejpokročilejších modelů OpenAI. Ty byly nasazené do simulovaného prostředí, kde měly řešit úkoly z oblasti kybernetické bezpečnosti. Během testů ale modely objevily zatím neznámou chybu, která jim umožnila obejít omezení testovacího prostředí a získat přístup k dalším systémům, píše Politico.
25: Modely následně začaly využívat interní diskusní nástroje jako jakousi společnou nástěnku, na které si předávali informace o nalezených chybách. Navrhovali si na ní postupy a koordinovali své další kroky. Nakonec se jim podařilo dostat se až na platformu jiné společnosti. Na té pak modely hledali informace potřebné k dokončení hackerského testu, popisuje Politico.
2: Celý incident odhalili inženýři společnosti až potom, co neobvyklá aktivita způsobila výpadek jejich interního systému. Společnost OpenAI v reakci na událost zdůrazňuje, že nešlo o projev vědomí umělé inteligence, ale o důsledek toho, že modely hledaly co nejefektivnější způsob, jak splnit zadaný úkol. V nejbližší době se pak chystá zpomalit vývoj nejpokročilejších modelů a výrazně posílit bezpečnostní opatření. No a podrobnosti najdete v bruselském Politiku.
25: A my se tomu budeme také věnovat v našem vysílání v dnešním pořadu Online Plus. Pojďme dál. Britská veřejnoprávní BBC informuje o přelomovém objevu britských vědců. Ti totiž poprvé úspěšně otestovali vakcínu, která nevyžaduje uskladnění v ledničce. Pokud bude poslední kolo testování úspěšné, mohla by nová technologie výrazně přispět ke snížení množství znehodnocených vakcín.
2: BBC uvádí, že nová vakcína byla zatím testována na 60 dobrovolnicích, kterou jim aplikovali látku proti tetanu a záškrtu. Rozdíl oproti běžné vakcíně je ale v tom, že nová látka byla nejprve přeměněna na suchý prášek a před aplikací znovu smíchaná s vodou. Podle dosavadních výsledků vyvolala tato nová látka stejnou imunitní odpověď jako běžná vakcína.
25: A ještě rychle pohled do amerického deníku Washington Post. Ten popisuje vznik nové vyšetřovací komise v americkém Marylandu. Za cílem je vyšetřit úmrtí nejméně 230 černošských chlapců a mladistvých, kteří zemřeli mezi lety 1870 a 1939 v nápravném zařízení pro chlapce černé pleti. Polepšovna byla ve své době známá tím, že měla dlouhodobé a opakující se problémy s týráním, zanedbáváním péče a špatnými podmínkami. Tak tolik americký deník Washington Post a náš první přehled zahraničního tisku.
2: No a dnes je Mezinárodní den piva. Sládci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat i další piva vhodná pro celiaky. A místo ječmene použít třeba proso anebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
6: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady tři sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových tří úseků.
7: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad. Jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
6: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen, a i hezky chrastí.
7: To je vlastně jako neloupaná rýže.
6: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
7: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
6: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
7: Tak můžeme se podívat, jak se namáčí.
6: Boxík máme zadní, boxík umístíme do velkého máčícího boxu, zavřeme box.
7: Jak dlouho se ta rýže máčí, aby správně naklíčila?
6: Rýže se máčí 3 dny a je to tím pádem delší než u ječmene, kde je to běžně 2 dny. Také právě za vyšších teplot kolem 25 stupňů.
7: Cílem je celý proces vyladit tak, aby naklíčené zrno rýže mělo dostatek enzymů. Ty pomáhají přeměnit škrob na cukry.
6: Klíčí 5 dní. Zkoušeli jsme 3, 5 a 7 dní. A těch 5 dní nám vycházelo nejlépe.
7: Pak se zrno usuší, hotový slad se namele a může se využít k vaření piva.
6: Prosím, pořád rovně.
7: Teď jsme přešli ze sladovny už do univerzitního mini pivovaru.
6: Máme tady 2 varny. Jednu starší 4nádobovou a poté modernější 2nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
7: Uvaření první várky piva z rýže výzkumníci použijí tu menší a starší z roku 1965.
6: Tady na té menší varně, co je na 50 litrů, tak budeme potřebovat přibližně 11 kg sladu.
7: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
8: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, nějaké kratší proteiny a potom už nám tam vlastně nevadí.
7: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
6: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
7: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
6: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
7: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldové ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
25: Žilivský klášter zítra zpřístupní návštěvníkům své nové nádvoří. Plocha, která dřív sloužila jako velké parkoviště, je teď nově vydlážděná a auta z nádvoří zcela zmizela. Přibyly naopak lavičky a fontána. Jde o první dokončenou část rekonstrukce areálu kláštera.
11: Nádvoří Žilivského kláštera se v posledních měsících proměnilo z neorganizovaného parkoviště na dlážděnou plochu s lavičkami.
12: Myslím si, že přeměna nádvoří je tady docela radikální. Teď to tu vypadá mnohem lépe. Já si to tu pamatuju ještě před nějakými 20 lety, když jsme tu jezdili na dovolenou na Trnávku.
11: Popisuje paní Ivana Plášilová, která teď dělá v klášteře průvodkyni, že dělníci také vytvořili na nádvoří fontánu a očistili sochy svatých. Pan Petr a paní Jana, kteří jsou v Žilivě na dovolené, ale upozorňují na nevýhody nádvoří při horkém počasí.
13: Na mě to moc kamenný, moc betonový. Hlavně jak je teď to horko, tak je to extrémně rozpálené, takže to extrémně působí na nás, že to je jako málo zeleně.
14: Mysleli jsme si, že tady budou nějaký vzrostlejší stromy.
11: Stromů je na nádvoří několik, jsou to ale mladé, čerstvě vysazené stromky, které zatím moc stínu nevrhají. Podle Petra Žáka z kláštera Žiliv je to ale právě rozsáhlé dláždění, které vizuál celého areálu vylepšuje.
15: To nádvoří byla samá díra, že byla to vlastně víceméně jako uježděná hlína se štěrkem. Takže když na to zapršelo, se to na tom podepsalo a to samé, když bylo takovýhle sucho. Tady fouk vítr a tady nebylo vidět.
11: Návštěvníci aktuálně parkují na louce nedaleko kláštera. Do budoucna ale v Žilivě parkovací místa přibydou. Otevřením nádvoří totiž rekonstrukce areálu nekončí.
15: Vlastně druhá etapa není jenom vlastně tohleto nádvoří nebo ten zbytek, ale je to vlastně opatská zahrada, kterou vlastně vidíme tady před sebou, vlastně za tou zdí před opatským kostelem, tak tam vidíme, že tam teď pracuje bagr. Celkově se ten projekt týká asi 5 hektarů. Takže vlastně největší část, která je taky panský rybník, který je tady pod klášterem, ten má asi 4 hektary a bude se tam vlastně revitalizovat i to okolí.
11: Vysvětluje Petr Žák, že v rybníce vzniknou například vodovodní lávky, které budou vyvolávat dojem, že návštěvníci chodí po vodě. Veškeré práce budou dokončené na podzim příštího roku. Z Žiliva Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Tady je Ranní plus v 7:30 a se zprávami ve studiu už je Martin Matějka.
1: Český rozhlas plus.
2: % Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v srpnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku. Lidé a firmy letos v Česku kupují víc nových aut než loni. Za prvních 7 měsíců jejich prodeje stouply o 4,5%. Rostly všechny kategorie, včetně elektromobilů a plug-in hybridů. Samotný červenec byl sice meziročně slabší, podle svazu dovozců automobilů to ale ovlivnila mimořádně vysoká loňská srovnávací základna. Tajvanská armáda pokračuje v každoročním 10denním vojenském cvičení na severu země. Cílem je prověřit bojovou připravenost a obranné schopnosti Tajvanu. Agentura AP také píše, že má simulovat reakci na možnou čínskou invazi. Tajvan během akce mobilizuje zatím největší tým záložníků, více než 5000 vojáků ve dvou brigádách. Cvičení prověří, jak rychle se zvládnou mobilizovat z mírové pohotovostní služby do plné aktivní služby. Obvodní soud pro Prahu 2 odškodnil muže, který měl před 21 lety zdědit dům na okraji Prahy. Notářka ale tehdy závěť přehlédla. Muž požadoval 18 milionů korun, soud mu přiznal jen 600 tisíc. Vyplývá to z rozsudku, který má Český rozhlas k dispozici. Muž se v červenci proti verdiktu dovolal k nejvyššímu soudu. Střelec na střední škole na okraji thajského Bangkoku zabil učitele a další 4 osoby zranil. S odvoláním na tamní policii to oznámila agentura Reuters. Pachatel, který byl studentem školy, se po činu zastřelil. Podle provinční policie jsou mezi zraněnými 3 další žáci a 1 vyučující. Thajská televizní stanice PBS uvedla, že po útoku je 15 zraněných. Milan Knížák bude mít dnes pohřeb se státními poctami. Poslední rozloučení začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze a kromě rodiny se ho zúčastní také politici a další veřejní činitelé. Na pohřbu zazní hymna, taky 3 čestné salvy. Vláda o této formě pohřbu rozhodla se souhlasem Knížákovy rodiny. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem a zpomaluje se u Kývalky na 182. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zatím je to na 15 až 20 minut. Na dálnici D4 směrem na Prahu čekejte kolonu před omezením u Jíloveště na 9. kilometru. Z 12. pojedete asi 10 minut. A kolonu čekejte na výjezdu z Prahy směrem na dálnici D7. Od Evropské pojedete k omezení u letiště až 15 minut. V opačném směru je kolona ze 4. kilometru D7 na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 čekejte kolonu od dálnice D5 k Ořechu, je to až na 15 minut. Silnice 43 Brno-Svitavě za Černou horou obousměrně neprůjezdná. Havarovala tam 2 osobní auta, řidiči se snaží vymotat přes Bořitov, ale je to tam místy na nejvýš pro obousměrný provoz osobních aut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
3: A dobrý poslech vám přejí Ondřej Látal a Daniela Vrbová. Státy východní Asie trápí historicky nejvyšší teploty za dobu měření. Zatímco na Blízkém východě nebo na Arabském poloostrově jsou teploty kolem 40 stupňů touto dobou běžné, východ kontinentu se s nimi vypořádává velmi těžce a na následky horka tam zemřeli už tisíce lidí. Více už přiblíží náš zpravodaj v Asii David Jakš. Dobrý den.
4: Přeji hezké dopoledne.
3: Davide, kde je momentálně situace nejhorší?
4: Je to právě tady na jihovýchodě korejského poloostrova. Město Yangsan naměřilo 42,5 stupně a od té doby, co Korejci systematicky měří teplotu, tak to nikdy nebylo více. Vaří se i 25-milionová aglomerace Seoul. Tam jsou teploty aktuálně na 40. Ještě ve 2 hodiny ráno se tam několik dní v kuse drží teplota na 30 stupni. Lidé si stěžují, že si neodpočívají.

0: zaměstnancům povinné 15-minutové přestávky po každé odpracované 3/4 hodině. Na stavbách instalovali ochlazovací klimatizované stany, rozdávají takzvané chladící vodní vesty, také neomezen je výdej vody a jontových nápojů. Někde se dokonce každý, kdo se necítí dobře, může kdykoliv sebrat a z práce odejít, aniž by za to byl jakkoliv postihován. No a samozřejmostí je i to, že se zrušily zápasy fotbalové nebo baseballové ligy, letní školy, naprostá většina kulturních akcí pod čirým nebem. No a Japonci i Korejci už toužebně vyhlížejí konec týdne, vyhlížejí víkend, protože podle předpovědi by se tou dobou mělo ochladit a snad i zapršet.
1: Tahle předpověď má ale i trochu temnější pozadí. Proč?
0: Ano, bohužel ano. Z Tichého oceánu se směrem k čínskému pobřeží blíží další tajfún. Už je 4. za posledních 6 týdnů. Na jih korejského poloostrova a do nejjižnějších částí Japonska sice přinese déšť, snad i sníží teploty, ale pobřežní provincie na jihovýchodě Číny ty už se připravují na nejhorší. Ten tajfún se jmenuje Delfín a na konci tohoto týdne s největší pravděpodobností zasáhne sever Tchajvanu a také velká čínská města Fuzhou, Hangzhou a pravděpodobně i Šanghaj.
1: Tak přeju, ať tam, kde seš ty a kde budeš v dalších dnech natáčet reportáže, nezasáhne tajfun hrozivou ničivou silou. To byl David Jakš, zpravodaj Českého rozhlasu v Asii. Naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou.
2: V 7 hodin 36 a půl minuty posloucháte páteční Ranní plus. Nejen představitelé Polska, ale taky pobaltských států varují před útoky pod falešnou vlajkou. Obávají se, že Rusko připravuje provokace s použitím zadržené ukrajinské vojenské techniky. Naposledy před takovým typem útoku varoval litevský ministr obrany Robertas Kaunas. Jeho slova následně mírnil premiér země s tím, že země čelí hybridním útokům opakovaně a intenzita hrozeb se nijak výrazně nemění. Téma pro naší zpravodajku v Polsku Kateřinu Havlíkovou. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Jak by mohl ten útok pod falešnou vlajkou vypadat?
3: Nejen litevský ministr obrany Robertas Kaunas, ale také jeho polský protějšek Vladislav Košiňák-Kamiš nebo ještě dříve šéf diplomacie Radoslav Šikorský varovali a varují, že Rusko by k provokacím nebo útoku mohlo použít ukrajinské drony. Drony, ať už ty útočné, FPV nebo stíhací, výrazně proměnily podobu současné války a zároveň sami prochází velmi rychlým vývojem. Obě strany, jak Rusko, tak Ukrajina, ty nové typy dronů, pokud třeba havarují, tak zkoumají. Rusko tak pravděpodobně disponuje nějakým počtem ukrajinských dronů, které se na území Ruska dostaly například při ukrajinských útocích na energetickou infrastrukturu nebo ty průmyslové závody. Není ale vyloučené, že tyto drony opravuje, že bude schopné je využít k nějaké podobě hybridního útoku na státy východního křídla NATO.
2: No, před tím zneužitím ukrajinských dronů varují i Ukrajinci. Čím argumentují?
3: Ukrajina například zveřejnila nedávno fotografie údajně pořízené z interceptorů, tedy stíhacích dronů, které loví buď útočné nebo FPV drony, a tvrdí, že na snímku je nový typ ruského dronu, který se ale v mnohem velmi podobá dronům, které používá Ukrajina. Serhij Beskrecnov, poradce ukrajinského prezidenta pro rozvoj obranných technologií, následně řekl, že kopírování ukrajinských modelů dronů naznačuje, že se Rusko skutečně připravuje na operaci pod falešnou vlajkou. Tedy na operaci, která bude budit dojem, že ji provedl někdo jiný a vina za ní je nebo bude přisuzovaná někomu jinému, než byl skutečný pachatel. Řekl také, že Rusko právě shromažďuje ukrajinské drony, opravuje je a připravuje je na budoucí provokace.
2: Katko, jak je na tom Polsko nebo pobaltské státy s obranou proti dronům?
3: No, stále se jim nedokážou účinně bránit. Polský a pobaltský vzdušný prostor stále chrání tradiční nástroje protivzdušné obrany, třeba klasické vojenské radary, které ale často ty drony neodhalí, jsou totiž malé, letí nízko. Pokud je odhalí, tak vzlétají k objektům stíhačky, které jsou případně připravené dron sestřelit, což je ale extrémně drahé. Drahé je ale třeba sestřelování dronů i pomocí patriotů, kdyby k tomu mělo dojít. A například ty státy jich nemají tolik, aby mohly pokrýt celý svůj hraniční prostor. Státy by proti dronům potřebovaly ideálně například akustické radary, stíhací drony, naváděné protidronové střely. Jak Polsko, tak pobaltské státy už sice mají i rozpracovaný program té protidronové obrany, ale jeho vybudování potrvá dlouho. Připomenu, že v září to bude rok, kdy polský vzdušný prostor narušilo více než 20 ruských matoucích dronů. Dodnes se ale způsob postupu proti

0: dronům v Polsku příliš nezměnil.
1: A v Pobaltí ta zpráva, že Rusko chystá hybridní útok, vyvolala znepokojení. Proč?
0: On litevský ministr obrany Roberta Skauna oznámil, že litevské tajné služby mají informace, které naznačují, že Moskva skutečně vyhodnocuje různé scénáře útoků na kritickou infrastrukturu v Pobaltí s využitím těch ukořistěných ukrajinských dronů. Není ale známý přesný cíl nebo čas, kdy by mohlo k takovému útoku dojít. Následně vydal prohlášení litevský premiér Midaugas Sinkevičius, který se pokusil ten výrok trochu utišit tu situaci. A sice řekl, že existuje určitá úroveň hrozby, není to ale nic nového, protože Litva už v minulosti čelila různým hybridním útokům, včetně třeba instrumentalizace nelegální migrace z Běloruska. Hrozby hybridních útoků podle něj přetrvávají, ale občané se podle něj nemají zbytečně něčeho obávat, protože ta intenzita té hrozby se nijak dramaticky nezvýšila.
1: Rusko podle pobaltských států shromažďuje ukrajinské drony a chystá se je využít v provokacích mířených proti zemím východního křídla NATO. V Ranním plusu o tom mluvila zpravodajka Českého rozhlasu v Polsku Kateřina Havlíková. Díky za to, hezký den do Varšavy.
0: Hezký den a naslyšenou.
2: V 7 hodin 41 minut potom otvíráme pravidelnou ekonomickou rubriku, začneme krátkými zprávami. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o tržbách v turistice a službách za druhé čtvrtletí. Od ledna do konce března letošního roku se v českých hotelech a penzionech ubytovali 4 miliony 400 tisíc turistů, meziročně o 5,2% více. Zvýšil se počet zahraničních i tuzemských hostů a také tržby ve službách v Česku v letošním prvním čtvrtletí stouply.
1: Francouzská energetická společnost EDF investuje přes 9 miliard eur do modernizace svých elektráren. To je více než 220 miliard korun. Během příštích 15 let chce společnost elektrárny lépe připravit na dopady klimatické změny.
2: A americká investiční společnost Apollo Global Management se dohodla na koupi britských nízkonákladových aerolinek EasyJet za v přepočtu zhruba 161 miliard korun. Oznámení přišlo krátce poté, co se z boje o převzetí EasyJet stáhl konkurenční uchazeč, kterým byla americká investiční společnost Cast Lake.
1: Dostupnost bydlení je v současnosti jedním z největších problémů Česka. Bytů je totiž málo a ty, které na trhu jsou, bývají navíc často velmi drahé. Podle nejnovějších údajů developerských společností Central Group, Trigema a Skanska Residential se metr čtvereční nového bytu v Praze nabízí v průměru za 188 tisíc korun. To je skoro třikrát víc než před 10 lety. Podaří se v Praze v nejbližší době konečně začít víc stavět a zpomalí se prudký růst cen? Tak o tom teď budeme v Ranním plusu mluvit s Veronikou Šlajzovou z domácí redakce. Dobrý den.
3: Krásné ráno.
1: Ceny bydlení rostou po celé republice, ale v Praze je to skutečně extrémní. Proč jsou byty v Praze tak drahé?
3: S trochou nadsázky by se dalo asi říct, že by v Praze chtěl bydlet v úzovkách skoro každý. Člen představenstva developerské společnosti Skanska Residential Juraj Murín říká.
4: Já rád říkám, že Praha je opravdická součást západní Evropy, geograficky je to vidět, čili Praha magnetizuje nejenom lidí z České republiky, ale i investory z jiných okolních zemí.
3: To se týká hlavně Slováků nebo Ukrajinců. Vysoký zájem, tedy poptávka, je ale jenom jednou částí rovnice. Tou druhou je nabídka. A ta je dlouhodobě slabá. Předseda představenstva developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský říká.
5: Pokud tady v Praze podle vlastně nějakých analýz Institutu plánování rozvoje by mělo se každoročně povolit a stavět minimálně 10 000 bytů, tak za posledních 20 let se tady to nenaplnilo ani jednou.
3: Aktuálně je na trhu k dispozici zhruba 6,5 tisíce nových bytů. Garsonky se v průměru prodávají za 7 milionů, čtyřpokojové byty pak za 20 milionů korun.
1: No a Veroniko, pořád se najdou kupci?
3: Najdou. Na splácení třípokojového bytu za nějakých 15 milionů korun s dlouhodobou hypotékou, ale potřebuje domácnost příjmy v součtu výrazně převyšující 100 tisíc korun měsíčně. Čím dál větší část prodejů se proto přesouvá do roviny investic, říká Murin ze Skansky.
4: Troufám si říci, že spousta těch bytů je opravdu předmětem investorského zájmu nejrůznějších skupin jednotlivců a tedy je to pořád jedna dobrá, stabilní investice.
3: Logicky by tedy mělo přibývat bytů nabízených k pronájmu. Donedávna ovšem i ty prudce rostly a teprve letos podle dat platformy bezrealitky.cz poprvé od roku 2021 nestouply.
1: A když tedy všichni vědí, že se staví málo a o byty je pořád zájem, tak proč se nestaví víc?
3: Developeři dlouhodobě argumentují tím, že situaci komplikují pomalá povolovací řízení a zastaralé územní plánování. To by se teď díky novele stavebního zákona a schválení nového metropolitního plánu mělo změnit. Pořád ale zůstává problém s tím, že nemá kdo stavět. Vidět to je i na nejnovějších datech, která včera zveřejnil statistický úřad. Přes velkou poptávku vzrostlo stavebnictví meziročně jenom o 2%. Radovan Hauk z poradenské skupiny More Czech Republic k tomu říká.
6: Podle aktuálních průzkumů využívají stavební společnosti své personální kapacity z více než 85%. Pohybují se tak prakticky na hranici svých možností. Výhled do budoucna navíc není příliš optimistický. Firmy očekávají další zhoršování situace na trhu práce. Rezervy pro případ získání nových zakázek nebo neočekávaných personálních výpadků jsou v současnosti minimální.
3: Podle Hauka pracovníky postrádá 9 z 10 stavebních firem. Chybí kvalifikovaní řemeslníci i dělníci. Podle developerů by se mohla i ve stavebnictví situace zlepšit, kdyby měly stavební firmy dlouhodobější vyhlídku na větší počet navazujících zakázek. V tom případě by pak drželi dlouhodobě víc lidí a dokázali v Praze stavět ne 8 nebo 10 tisíc, ale třeba i 15 tisíc bytů. Přinejmenším část pracovníků by ale kvůli tomu zřejmě museli dovést ze zahraničí. Podle Jany Míčkové, sladké zakladatelky společnosti Grapecare, už teď roste poptávka stavebních firm po pracovnicích například z Filipín.
1: Veronika Šlesová z domácí redakce. Díky.
3: Naslyšenou.
7: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
2: Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu. Právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dizmanova rozhlasového dětského souboru si v ní zahrají třeba Berenika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
8: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
9: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
10: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
11: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity, že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
9: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
11: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
9: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale fyzické aktivitě se nevyhnuly.
12: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
13: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
14: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
9: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: V 7 hodin a skoro 50 minut posloucháte Páteční ranní plus, je 7. srpna. Dobrý den. Umělá inteligence dnes zvládne přepsat řeč na text bez větších potíží. Ty ale nastávají ve chvíli, kdy mluví několik lidí najednou, anebo je kolem hluk. Vědci z Fakulty informačních technologií VUT v Brně proto vyvíjejí systém, který si poradí i s těmito situacemi. Jejich cílem je, aby hlasové systémy rozuměly lidské řeči a dokázaly přepsat na text stejně spolehlivě jako člověk. Nejen v klidné a spisovné mluvě, ale taky v běžné komunikaci plné ruchu a emocí.
15: Tak máme po poradě.
16: S vývojářem řečových systémů Alexandrem Polokem a s jeho kolegy z Fakulty informačních technologií VUT zkoušíme, jak si program Dijkstral poradí, s čím si dnešní přepisovací programy často nevědí rady. V lučné místnosti mluví několik lidí najednou.
15: Tak co si dáme k obědu? Na co máte dneska chuť?
17: Jsme tady v kuchyňce, je tady ozvěna, pozadí je vadná konvice, chystá se kávovar a vy se teda ptáte, co si dáme.
15: Co takové něco veganského? Dnes si dáme tři párek s rybníkem.
18: Já s vámi nepojdem, jak chcete.
19: Chtěl bych špagety.
20: Ale já nemám hlad.
16: A nyní se přesouváme z kuchyňky do vedlejší místnosti k počítači.
21: A vlastně teďka si to můžeme přepsat?
16: Nyní máme audio nahrávku, kterou právě vkládáte do příslušného softwaru.
21: Co dostaneme je přepis každého toho mluvčího, co řekl.
15: Co takové něco veganského? Dnes si dáme tři párek s rybníkem.
21: To docela to sedí, ten přepis.
16: Jak to ten systém rozpozná?
21: Je to všechno založené na neuronových sítích.
16: Počítač totiž zvuk neslyší jako člověk. Nejprve ho převede na čísla, podle kterých se učí rozpoznávat slova, emoce nebo intonaci. Jak vysvětluje Polok, hlavní rozdíl oproti většině dnešních přepisovacích systémů je ve způsobu zpracování nahrávky.
21: Nejdříve spustíme diarizaci, která nám řekne, kdy kdo mluví. Teďka mluví, dejme tomu Honza, potom Adam.
16: A teprve potom začne přepisovat. Nejdřív si tedy řečníky rozdělí a pak až se soustředí na každého zvlášť.
21: Rozpoznávání řeči se tak jako říká, že už ty modely už zvládají přepsat cokoliv, což ale není úplně pravda, protože jakmile začneme používat, dejme tomu dialekt, tak ty modely začínají selhávat.
16: Stačí nářečí, hluk nebo několik lidí najednou a jejich přesnost podle Poloka rychle klesá. Jakmile ale systém řečníky oddělí, dokáže jejich projev mnohem spolehlivěji přepsat i analyzovat.
21: Pak dokáže zodpovídat i na ty otázky, případně z toho vytáhnout emoce a tak dále.
17: Třeba který z nich vypadá, že má největší hlad?
21: Vypadá to, že třetí mluvčí a je vlastně ten nejhladovější.
16: Model umělé inteligence tak nepracuje jen s přepisem, dokáže z něj vyčíst i další informace a odpovídat na otázky. Využití je podle Poloka široké.
21: Pokud máme někoho, kdo má problémy se slyšením nebo cokoliv dalšího, vlastně přepis do textů může být pro ně velmi přínosný.
16: Podle Šimona Sedláčka z FITu VUT může systém ušetřit čas všude tam, kde vznikají dlouhé zvukové záznamy, od porad až po konference.
22: Já v tom vidím velké využití ve vzdělávání, když člověk má k dispozici například třeba nahrávky přednášek z univerzity.
16: Vědci chtějí s dokonalením řečových systémů zlepšit komunikaci s umělou inteligencí, od hlasových asistentů po zákaznické, případně i tísňové linky.
22: Jedná se o více kritické systémy, které budou například řešit velký nával volajících v krizových situacích.
16: Testovací verze systému je zdarma dostupná, doplňuje Polok.
21: Je to dostupné pod pcspeech.demo.fit.vut.cz.
16: Vývoj ale podle vědců pokračuje, přestože si poradí i s češtinou, nejlepších výsledků zatím dosahuje v angličtině. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: I dnes uslyšíte v Ranním plusu pravidelný komentář. Dnes ho připravila komentátorka Lída Rakušanová a věnuje se tomu, proč právě letošní sucho ukazuje, že achilovou patou mnoha jaderných elektráren zůstává jejich závislost na vodě.
23: Odborníci z ČEZu mají pravdu, když vzhledem k enormně nízkým stavům vody v evropských řekách, kvůli kterým musí řada zemí odstavovat své jaderné elektrárny, zdůrazňují, že Česko může být v klidu. Jak Dukovany, tak Temelín nejsou odkázány jen na průtoky řek, ale mají kromě chladících věží také zásoby vody v nádržích. Dodat by ovšem měli, že tohle platí jen za předpokladu, že sucho nebude trvat dlouho. Při několikaletém období bez srážek, což vzhledem k evidentní změně klimatu není vyloučeno, se zásoby vody mohou nebezpečně stenčit i v našich jaderných elektrárnách. Řešením je celosvětový odklon od monstrózních atomových katedrál z druhé poloviny minulého století směrem k SMR, malým modulárním reaktorům, kterým bezesporu patří budoucnost. Mimo jiné i proto, že nemusí být chlazeny jenom vodou. Pokročilé technologie směřují k chlazení plynem, konkrétně například heliem, anebo tekutým sodíkem. Kromě toho směřuje vývoj SMR také k využití části jaderného odpadu jako paliva. Malé modulární reaktory mohou být dokonce uloženy i pod zem, ať už z bezpečnostních anebo krajinářských důvodů. Ale především se experti shodují, že i kdyby došlo ke katastrofě, žádný Černobyl nebo Fukushima by se neopakovaly. Zamoření radioaktivitou by v případě malých modulárních reaktorů bylo téměř nulové. A neplatí ani námitky, že jejich výroba bude stát hodně peněz. Jakmile se ve světě prosadí, bude to jako s fotovoltaikou nebo větrníky. Náklady půjdou dolů. Zvlášť když se SMR mají vyrábět v továrnách a na místě se jednotlivé díly jen dají dohromady. Zatím je tohle všechno hudba budoucnosti. Díky ČEZu se ale do její realizace zapojila i Česká republika. Strategické partnerství s britským Rolls-Royce SMR uzavřel ČES už v roce 2024 a následně v něm získal i pětinový podíl. Tím pádem se přímo podílí i na vývoji technologie. Dalo by se říct, že Česko tak patří v Evropě k zavádění malých modulárních reaktorů k průkopníkům. Až na to, že malý modulární reaktor v Rolls-Royce provedení bude ve skutečnosti mnohem bližší klasické jaderné elektrárně typu Dukovany nebo Temelín než revolučním SMR, o kterých tu byla řeč. Na ochlazování bude potřebovat vodu. Nebude podzemí, nebude spalovat radioaktivní odpad a nebude ani moc malý. Jeho výkon bude asi tak stejný jako jeden dukovanský blok. Od běžných jaderných elektráren se bude lišit hlavně tím, že se nebude stavět na místě, ale vyrábět po částech v továrnách. Ambicí je standardizovaný výrobek, který výstavbu zrychlí a de facto zlevní. Česko bude mít výhodu v tom, že zdejší energetici reaktory tohoto typu v principu znají. A fanoušci malých modulárních reaktorů musí doufat, že to, co vyjde z dílny Rolls-Royce a ČEZu, bude alespoň takový SMR v zárodku.
2: To byl komentář Lídy Rakušanové.
1: No a dnes večer odehraje zpěvák Marek Ztracený koncert na Letenské pláni v Praze. Technici tam v minulých týdnech postavili dočasný speciální stadion pro desítky tisíc diváků. Areál se otevře dnes v 5:30. Zpěvákovou předskokankou bude Martina Pártlová.

0: Také tuto písničku dnes večer nejspíš živě uslyší desítky tisíc diváků, kteří zamíří na Pražskou Letnou na koncert Marka Ztraceného.
1: Je to v centru města, což nabízí úchvatný komfort toho, že sem jde dojít procházkou. Jsme na Letenský pláni, jenom pár minut odtud je Vltava a krásný výhled, že jo. Věřím, že až se lidi přijdou, tak jim snad padne brada.
0: Říká Marek Ztracený. Plánuje zahrát asi 25 písniček a na pódium si přizve také hosty.
1: Dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, ale mám pár překvapení. Samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní nazpátek.
0: Jestli mě chceš soudit. Materiály pro stadion na Letnou dopravilo asi 140 kamionů, pokračuje zpěvák.
1: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi. Máme velký pódium, efekty, ale o tom to není. Je to stejně jenom o tom spojení nás a fanoušků. Já se strašně těším, až tam přijdu a všechny je uslyším.
0: Kvůli akci bude také posílená veřejná doprava, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Dopravní podnik zřizuje účelovou tramvajovou linku číslo 44. Posílíme provoz metra na lince a také na lince C.
0: Dvouhodinový koncert začíná v 8 večer. Z Pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
3: Interview Plus.
4: Mistrovství světa ve fotbale skončilo, zápas o fotbal běží v plné síle. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA se omluvilo za chyby týkající se plánu na prodej části práv z příštích mistrovství světa soukromým investorům. Hlavní postava akce, prezident FIFA Infantino, ale podporu nestratil. Jakou roli hrál v plánovaném únosu fotbalu fakt, že se mistrovství odehrálo ve Spojených státech? Není na záměru dostat do hry i soukromé peníze něco pozitivního? Moderátor Petr Vizina se bude ptát bývalého zpravodaje ve Spojených státech Jana Kaliby, který mistrovství sledoval zblízka.
3: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
5: A ještě pozvánka na pro a proti po 9:30 na Plusu. Zastoupí lékaře sestry. Ministerstvo zdravotnictví chce prosadit, aby vybrané diagnostické a léčebné úkony vykonávaly za lékaře vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry. A budeme se na to ptát prezidentky České asociace zdravotních sester Martiny Šochmanové a prezidenta České lékařské komory Milana Kupka.
6: Teď je 8 hodin, tohle je Ranní Plus. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
5: A Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
5: Tady je naše nabídka vysílání v dalších minutách Ranního Plusu. Jak se ve Francii osvědčil zákaz mobilních telefonů ve školách?
6: Z čeho chtěli policisté podle dokumentů obvinit poslance Filipa Turka v souvislosti s jeho příspěvky na sociálních sítích?
5: A jakou změnu chce Kolumbijcům přinést nový pravicový prezident, který se dnes ujímá úřadu?
6: To vše až po zprávách, které dnes připravuje Martin Matějka.
7: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů, vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Opatření třeba více podporují rodiče než bezdětní. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
8: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
7: Zákaz telefonu na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny, začít platit by měl od září příštího roku. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování svých platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Má třeba omezit funkce, které vyvolávají závislost, nebo zlepšit ověřování věku uživatelů. Peníze mají jít do fondu na podporu duševního zdraví teenagerů. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá, dodala, že pracuje na odstranění závadného obsahu na svých platformách. Ministerstvo životního prostředí eviduje 2 připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Lidé je mohli podávat v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, třeba způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
9: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dni připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinou oblast platit.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
11: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
7: Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že podřídilo silniční radary s ruskou technologií. Resort to odmítá. Slovenský deník N ale tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ.
12: Ministerstvo vnitra tvrdí, že nové radary nejsou ruským výrobkem. Slovenský deník N ale zjistil, že jako jejich výrobce je v certifikátu uvedená málo známá firma z Kypru bez dohledatelné historie nebo referencí. Fotografie i technický popis zařízení podle listu odpovídají kamerám ruské společnosti z Petrohradu. Opoziční progresivní Slovensko proto žádá zveřejnění smluv i nezávislou kontrolu zařízení a varuje před možným zneužitím dat. Ministerstvo naopak tvrdí, že kamery fungují v uzavřené síti bez přístupu třetích stran a data z nich nemohou odcházet mimo jeho informační systém. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
7: Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro dvě třetiny nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další pětina měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. V samotném červenci sice prodeje oproti loňsku poklesly o více než 3%, podle Svazu to ale bylo kvůli vyšším číslům loni. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči ráno zasahovali u požáru bytového domu v Domažlické ulici v Plzni. Hořelo ve druhém patře. Hasiči museli evakuovat dvě desítky lidí. Teď už je požár pod kontrolou, říká mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
13: Požár jsme dostali pod kontrolu zhruba v 17:30 a podle dosavadních zjištění vznikl od požáru elektrokoloběžky. Proč koloběžka začala hořet, to bude zjišťovat vyšetřovatel. Hasiči z objektu evakuovali celkem 22 osob, přičemž 9 z nich bylo vyvedeno pomocí vyváděcích masek. Jednu osobu jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Ostatní obyvatelé byli bez zranění.
7: Dnes večer vystoupí na pražské Letné zpěvák Marek Ztracený. V minulých týdnech tam kvůli tomu technici postavili dočasný stadion. Areál organizátoři otevřou v 16:30. Samotný koncert pak začne ve 20 hodin. Podle Ztraceného to bude jeho dosud největší hudební vystoupení.
1: Víme, že to bude 25 písniček. Dejme tomu 60% těch písniček lidi určitě čekají, jsou to ty nejznámější, protože mám rádi společně můžeme zpívat, ale mám pár překvapení. Samozřejmě jednu novou písničku, kterou jsem představil pár dní naspátek a přemluvám fanoušky, aby se ji naučili, aby jsme si ji tu spolu mohli zaspívat, jako by ji znali roky.
7: Odpoledne a večer pojede přes Letnou městská hromadná doprava častěji, a to včetně zvláštní tramvajové linky. Dopravní podnik posílí i linky metra. A silničáři o víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřka od 12 hodin do nedělního poledne. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
14: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
7: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem. Zpomaluje se u Kývalky na 182. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zdržíte se více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy od dálnice D8 se jede pomalu v Cínovecké. Od sjezdu na Zdiby ke Kbelské je to na 15 až 20 minut. V Praze čekejte silný provoz v obou směrech na příjezdech k letišti. A směrem z Prahy je kolona od Evropské. Směrem do Prahy se brzdí za čtvrtým kilometrem D7. V obou směrech je to asi na čtvrt hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Pátek přinese jasno až polojasno, dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách 19 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
5: Dnes s Danielou Vrbovou a Ondřejem Látelem přejeme dobré páteční ráno. Skoro každý osmý člověk v Česku podporuje zákaz mobilních telefonů ve školách. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonů na školách podpořila česká vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od začátku školního roku 2027-2028. Jednou ze zemí, kde už zákaz používání mobilních telefonů v praxi funguje, je Francie. No a já o tom teď budu mluvit s Evou Anžibo, Češkou dlouhodobě žijící ve Francii, matkou dvou synů, kteří chodí na tamní základní školu. Přeju vám dobré ráno.
15: Dobrý den.
5: Paní Anžibo, tak jak ten systém ve Francii, co se týče zákazu mobilních telefonů ve školách, funguje, abychom si to dokázali na úvod představit?
15: No, je to velmi jednoduché, prostě telefony ve školách nejsou tolerované, nesmí se vůbec nosit, respektive je přijatelné je mít vypnuté sebou v tašce, ale nesmí se vůbec telefon vytáhnout, používat ani během přestávky, prostě během celého dne ve škole.
5: A jak to vnímáte vy z vlastní zkušenosti a jak na to reagují vaše děti?
15: No, děti, myslím, obecně na to reagují velmi dobře, protože tím, že to platí pro všechny, není, nikdo nemá žádnou výhodu, že by telefon mohl mít nebo nemohl mít, tak to vlastně pro ně ani není nějaké téma. Prostě telefon ve škole není a tím je to vyřešené. A my jako rodiče, i co tak můžu pozorovat v našem okolí mezi známými například, tak nikdo s tím nemá žádný problém, prostě to takhle funguje a je to určitě dobře, protože ani to mezi dětmi nevytváří nějakou závistivost, kdo má nějaký lepší telefon a podobně.
5: Francouzský parlament před časem schválil zákon, který plošně zakazuje přístup na sociální sítě dětem do 15 let, ale bez výslovného souhlasu rodičů. I to vidíte jako správný krok a je to vlastně něco, co jde vlastně ruku v ruce s tím zákazem mobilních telefonů ve škole?
15: Určitě, určitě. Měli jsme možnost vidět v poslední době různé zprávy o, já nevím, kyberšikaně a různých věcech, které se dějí na sítích, které vlastně děti v nižším věku neumí řešit a nejsou schopny sami nějak odfiltrovat, co je správně, co není správně. Tak myslím si, že ta hranice těch 15 let určitě své opodstatnění má.
5: Jak se díváte na ten protiargument lidí, kteří mluví o tom, že mobilní telefony ale můžou vlastně být dobrým výukovým nástrojem v určitých předmětech, v určitých situacích?
15: Tak to je určitě pravda, ale myslím, že spíš v situaci, když to bude pod vedením učitele. Vím, že třeba starší syn, který chodí na úrovně v České republice, by to byl druhý stupeň, 7., 8. třída, tak tam třeba v některých předmětech učitel výslovně řekne ano, dnes si můžete donést telefon, je povolená jedna konkrétní aplikace na různé třeba kvízové soutěže v rámci toho předmětu, ale je to vždycky jednorázové a je to prostě v podvedením toho učitele.
5: Učí se vlastně děti ve Francii, jak správně používat mobilní telefony, tablety, jak se chovat na sociálních sítích? Je to součástí školních osnov?
15: Tak upřímně nevím úplně, jestli to je součástí jako nějakých celostátních školních osnov, ale vím o tom, že děti mají občas ve školách nějaké jakoby, třeba jednorázové přednášky právě na téma kyberšikany nebo těch sociálních sítí. Ale nejsem si úplně jistá, jestli to je součástí nějakých hlubších nebo dlouhodobějších programů.
5: No a kde podle vás, paní Anžipo, najít tu vyváženost mezi, řekněme, bezpečným prostředím na jedné straně a omezováním osobní svobody studenta, který, dejme tomu, už je na střední škole, nebavme se o těch základních, na druhé straně? Existuje tam nějaká hranice?
15: Z osobní zkušenosti zatím nevím. Já mám děti, obě děti zatím mladší, takže jsou ve věku základní školy. Myslím si, že zdá se mi, že na středních školách už to omezení není až tak přísné. Zatím v tomhle mladším školním věku nevidím, že by byla nějak omezovaná svoboda dětí. Nevidím důvod, proč by děti měly mít ve škole během výuky možnost používat mobilní telefon. Takže k tomu asi nemůžu víc co dalšího říct.
5: V Radním Plusu s námi byla Eva Anjibo, Češka dlouhodobě žijící ve Francii, matka dvou dětí, dvou synů na základní škole. Díky za vaši zkušenost a že jste s námi byla v Radním Plusu. Naslyšenou.
15: Děkuji taky, nashledanou.
5: A poslouchal nás i Václav Maněna, učitel, lektor, youtuber, specialista na online vzdělávání a využívání technologií ve výuce. Přeju vám dobré ráno.
16: Dobré ráno.
5: Já už jsem, pane Maněno, zmínil v úvodu, že vláda zákaz mobilních telefonů ve školách podpořila. Jsou to asi 3 týdny zpátky. Začít platit by měl od začátku školního roku 2027-2028. V článku pro web EduIn uvádíte, že ten plošný zákaz mobilů školám nepomůže, jen vytvoří dojem, že se něco řeší. Z čeho při této kritice vycházíte?
16: Než na to odpovím, tak bych v první řadě řekl, že se asi všichni shodneme, že určitý typ regulace je samozřejmě potřeba. A asi není sporu o tom, že telefony a sociální sítě dětem zkrátka mohou škodit. Ale když se podíváme na ta data, tak zjistíme, že zhruba 90% českých škol již tento systém nějak reguluje. To znamená, mají nějak regulované prostě používání sociálních sítí, mobilních telefonů, někdo třeba zakazuje o přestávkách, někdo vlastně má režim, který je blízký tomu návrhu zákona.
5: Jenom pro kontext doplním, že školy si to určují v současnou chvíli sami, rozhodují o tom ředitel školy.
16: Ano, v podstatě školská rada, školní řád a to je právě přesně vlastně ten hlavní asi důvod mé kritiky, že pokud tady máme víc než 90%, čísla uvádějí 93 českých škol procent reguluje už, tak se vlastně vždycky u té školy dá říct, že vycházejí z nějakých potřeb z toho, co jim vyhovuje. Někomu vyhovuje zákaz o přestávkách, někdo prostě to má úplně jinak. A většinou ty školy si k tomu dojdou na základě svých zkušeností s konkrétními dětmi a velice často je to, a to se mi asi vadí nejvíc, že se překrucuje ve spolupráci s rodiči. Takže 93% škol už prostě má něco, co nějakým způsobem nemusí být třeba ideální, ale je to nějaká cesta, kterou si sami zvolili. A teď my jako máme pocit, že když uděláme nějaký plošný zákaz, který ve skutečnosti zas tak striktním zákazem úplně být nemusí, protože, jak již říkala moje předřečnice, ty zkušenosti z Francie, tak ono jsou v tom zákonu výjimky, například ty výjimky se týkají zdravotních důvodů, když třeba to dítě má nějakou, já nevím, cukrovku a má prostě nějakou aplikaci, kterou potřebuje nutně, nebo má nějaké psychické problémy, tak o přestávce ten mobil může používat, ale jinak by ten zákaz řešil tedy plošně to, že se ty mobily nesmí vůbec používat. A to je něco, co je pro mě jako dost velký problém.
5: Pojďme k tomu, teda v čem podle vás je používání mobilů, tabletů přínosné? Kde se to dá vlastně ve školství využít ve výuce žáků efektivně?
16: Dobře, já se budu se tedy držet striktně té otázky, to znamená ve výuce, nebudeme řešit teď ty přestávky, tak jestli je využívání tabletu a mobilu efektivní, tak skutečně to záleží na tom konkrétním učiteli a na tom konkrétním příkladu. Můžete pracovat efektivně s kalkulačkou, neefektivně s kalkulačkou, zrovna tak můžete pracovat efektivně s mobilem nebo neefektivně s mobilem. Mobilní telefon je pro většinu lidí a i většinu lidí ze sociálně slabšího prostředí v podstatě to, co bylo před mnoha lety pro většinu lidí počítač. Zkrátka je to nějaký systém takového kapesního počítače, který je dostupnější než klasický počítač a máme ho tedy pořád při sobě a logicky na něm řešíme spoustu věcí. Spoustu z nás na telefonu třeba nakupuje, komunikuje se státem a tak dále. Takže je to nějaký systém, nebo nějaký přístroj, který by ta škola měla učit, jak s ním pracovat efektivně. Ale to, jestli to udělá, to skutečně záleží. A jak to udělá kvalitně, to záleží na těch konkrétních školách a na těch konkrétních učitelích. Je to stejné, jako když bychom dali třeba PowerPointovou prezentaci do výuky a řekli, že automaticky člověk, který učí s PowerPointem, tak má lepší hodiny. Tak to zkrátka není.
5: Na druhou stranu, ale každá ta škola má nějaké jiné vedení. Nepomohlo by opravdu, když to bude plošné, aby ta pravidla byla, řekněme, pro všechny stejná?
16: No to si myslím, že je naopak hlavní argument, protože to nepomůže, jo? Protože samozřejmě chápu, že spoustu ředitelů, kteří si třeba i velice tvrdě ta pravidla vybojovali u rodičů, tak teď budou mít zákonnou oporu. Když budou chtít prostě říct, my nechceme mobily o přestávkách, ale rodiče to třeba chtějí, tak samozřejmě ten ředitel tomu se uleví v tom, že má nějakou jako zákonnou oporu. Ale pokud jsou tedy školy, které si k tomu došly jako sami a máme jenom 7% škol, kteří to jako neřeší, v úvozovkách to neřeší, možná, že prostě to neřeší, protože jim ten stávající stav vyhovuje, tak jako skutečně není důvod z nich dělat nějaký nesvéprávný lidi, kteří si to nedokážou rozhodnout. Spoustu škol, které já jsem navštívil napříč celou republikou, tak do toho investovalo hrozně peněz. Ve školách, když se budete podívat, a to teď prosím mluvím o takových školách typu Chanov třeba, jo. Tak máme spoustu takových různých jako aktivit a těch různé stolní fotbálky, různé prostě hřiště a tak dále a různé koutky, kde se děti můžou prostě o těch přestávkách jako hrát a tak dále. Takže ono to není jenom o nějaké ideologii, ale je to i o tom, že ta škola musela spoustu věcí změnit organizačně. Tady se často mluví i o tom, že bychom mobily mohli úplně zakázat a že bychom mohli třeba využívat tablety místo nich ve výuce. Ale tam zase narážíme na spoustu technických problémů, ale s těmi teď já nechci zdržovat, abych vám neodváděl pozornost, ale ještě to rád odpovím.
17: Ne, to je úplně v pořádku, ale chtěl jsem se ještě zeptat na to, jestli vlastně není nutné reflektovat tu škodlivost technologií a její vliv na psychické zdraví a podobně. I o tom se mluví.
16: Ano, samozřejmě, a to byla i ta moje úvodní věta. Já s tím naprosto souhlasím a věřím, že to je i hlavní motiv, protože upřímně, není třeba problém, nebo z mého pohledu jako učitele, není problém, když děti budou o mobilu o přestávce. Problém ale nastane, když potom se zazvoní a opravdu, a to máme i jako změřené, to prostě víme, ten mobil má na to dítě takový vliv, že dostat ho potom, potom zazvonění do nějakého režimu, kdy se opravdu ta pozornost zase soustředí na ten obsah hodiny a tak dál, tak je daleko náročnější, než když třeba o té přestávce ten mobil nepoužívá. Takže znovu říkám, o tom, že mobily škodí, že mají velký vliv na psychiku, to přeci není věc snad k debatě, doufám, v naší společnosti. Natolik vyspělí už jsme, aby jsme tohle věděli, a platí to samozřejmě i u dospělých. Ale právě proto my bychom na to měli reagovat nějakou rozumnou regulací. Moje předřečnice začala jedním slovem, které mě velice zaujalo. Říkala, že je to jednoduché. Ale ono to jednoduché není vůbec. A právě největší problém těch opatření je, že oni budí dojem, že fungují. Klasický příklad je třeba pro prohibice. Když uděláte prohibici, tak z prvních čtvrt roku získáte dojem. Ano, my jsme na to teď kápli, teď nám to konečně začíná fungovat, spotřeba alkoholu se prostě snižuje a tak dál a tak dál. Ale ono to vypadá jednoduše, ale ten problém je neuvěřitelně složitý. Zkuste jenom v dnešním světě existovat bez mobilního telefonu. Budete mít veliký problém si vyřídit v bance půjčku třeba.
17: Tomu rozumím, na druhou stranu ten protiargument je, že prostě ve škole by měla být ta soustředěnost upřená, řekněme, na učení a ne na mobilní telefony. Rozumím vám, ale náš čas už vypršel. Díky za vaše názory, Václav Maněna, učitel, lektor, youtuber, specialista na online vzdělávání a využívání technologií ve výuce, byl s námi v Ranním plusu. Díky.
16: Děkuji.
18: Posloucháte Ranní plus teď v 8 hodin a 21 minut. Muž, který chybou notářky nezdědil rodinný dům, se obrátil na nejvyšší soud. Nesouhlasí s nedávným rozhodnutím soudu, který mu místo požadovaných 18 milionů přiznal pouze 600 tisíc. Muž měl zdědit v roce 2005 dům po babičce, ale notářka závěť přehlédla. Dokument se našel náhodou až 16 let po úmrtí babičky. A podrobnosti už má ve studiu investigativní reportér Vít Kubant. Dobrý den.
19: Dobré ráno.
18: Proč soudy neakceptovali ten mužův požadavek na 18 milionů korun?
19: Tak pražský obvodní soud opřel svůj verdikt o 23 let staré rozhodnutí nejvyššího soudu, podle kterého se výše vzniklé škody musí počítat podle dne, kdy se stala chyba. V tomto případu, tedy k roku 2005, tehdy měl dům hodnotu zhruba 1,2 milionu korun. Soud navíc musel zohlednit i to, že nepominutelnou dědičkou byla Vladimírova matka, jak se tedy jmenoval ten muž. Ta by sice podle nejvyššího soudu tehdy musela aktivně vyjádřit s takovou závětí nesouhlas, ale podle rozhodnutí nelze opomenout ani nyní. Proto Vladimírovi přiškoli pouze polovinu z původní hodnoty domu. To ale kritizuje jeho obhajkyně Veronika Hendrichová s tím, že jejich požadavky na dorovnání hodnoty nemovitosti za uplynulé roky odmítl.
20: I když to své rozhodnutí založilo na nějaké spekulace, tak vlastně odmítli veškeré vlastně tvrzení našeho klienta o tom pronájmu a o tom vlastně zhodnocení té nemovitosti, protože jsou právě spekulativní a vlastně odmítli nám oba soudy provést relevantní důkazy k tomu.
19: A právě tyto důvody vedly Vladimíra k tomu, že se dovolal k nejvyššímu soudu.
18: A proč se vlastně nejdřív ta závěť nenašla?
19: Musíme se vrátit právě do roku 2005, kdy Vladimírova babička zemřela. Dům v pražských Miškovicích mu předtím odkázala. Závěť se psal dokonce už v roce 1973. Chybou notářky pověřené soudem se ale dokument nenašel. Babička se totiž podruhé vdala. Sedělo tedy rodné příjmení, rodné číslo, ale to poslední příjmení bylo jiné a proto z nějakého důvodu zřejmě došlo k té chybě. Vladimír tak celou dobu žil s tím, že mu babička lhala, když tvrdila, že dům zdědí. Pravdu zjistil až nedávno, kdy mu přišel dopis, že se závěť našla.
21: No tak sám šel teda, teď jsem ještě na té poště, jsem to venku rozbalil, pak jsem nevěděl co. A teď na to koukám jak blázen, že tam je vlastně, že našli z roku, někde v roku 73, že našli vlastně nějaký to dědictví, že jo. Říkám, že se v něj dělají srandu nebo něco takového, že jo.
19: Nakonec ale Vladimír obrátil na právníky, se kterými oslovili ministerstvo spravedlnosti.
18: A do případu musel dříve dokonce zasáhnout ústavní soud. Proč?
19: Šlo především o striktně formalistický výklad zákona. První požadavek, který na Vladimíra soudy měli, byl, že měl už tehdy v roce 2005 dědické řízení napadnout žalobou. To ale ústavní soud shodil s tím, že Vladimír nevěděl, že vůbec nějaká závěť existuje a soudy tak po něm nemohou chtít, aby podával žalobu, která aby byla na první pohled zamítnutá. Druhý důvod pak vycházel ze znění zákona, zjednodušeně, aby se nějaké rozhodnutí třeba právě v dědickém řízení mohlo označit za nezákonné, muselo by nejdřív dojít k jeho zrušení. To byl samozřejmě v tomto případě problém, protože od dědického řízení uplynula dlouhá doba. Ústavní soud, který dal Vladimírovi v září loňského roku zapravdu, skritizoval předchozí rozhodnutí za přílišný formalismus. Pokračuje vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu soudu Pavel Dvořák.
22: Mnohé případy mohou být značně komplikované a netypické, jako je i kauza stěžovatele. To ale nemění nic na povinnosti obecných soudů udělat vše pro dosažení spravedlivého řešení.
19: Nyní už soudy postupovaly podle postupu, který načrtl ústavní soud. Z toho důvodu ministerstvo už dál nepodávalo dovolání a 600 tisíc Vladimírovi zaplatilo.
18: Zapeklitý případ s jednou ztracenou závětí je přinesl do studia Vít Kuban z investigativní redakce Radiožurnálu. Děkujeme za to.
19: Díky, hezký den.
23: Tady je Radní plus v 8.26 a krátké zprávy. Soud v americkém Novém Mexiku nařídil firmě Meta zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za újmy, které působí mladým lidem. Společnost taky musí změnit způsob fungování dalších platform, tedy třeba Facebooku nebo Instagramu. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Dodala, že pracuje na odstranění závadného obsahu na svých platformách. Slovenské ministerstvo vnitra čelí podezření, že pořídilo silniční radary s ruskou technologií. Resort to odmítá. Slovenský deník N ale tvrdí, že kamery se do země dostaly přes anonymní firmu na Kypru, která podle něj jen zakrývá jejich skutečný původ. A Milan Knížák bude mít dnes pohřeb se státními poctami. Poslední rozloučení začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze.
18: Na další dění v Česku se teď podíváme pohledem dnešních domácích médií. Na jejich stránkách najdete články a rozhovory o extrémním suchu, které v současné době Česko sužuje. Velké téma je to například pro deník N. A rozhovor o suchu s klimatologem Miroslavem Trnkou z Akademie věd nabízí také Mladá fronta dnes.
23: A v dnešních denících najdeme samozřejmě i další témata, například článek v Hospodářských novinách. Ten se věnuje pokračování přesunu agent z úřadu vlády pod ministerstva. Konkrétně se jedná o novou sekci duševního zdraví, kterou začala pod ministerstvem zdravotnictví řídit psychiatrička Dita Protopopová.
18: Její první krok ve funkci ale znepokojil odborníky. Nepostupuje prý podle toho, co dříve slíbil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vládě se navíc už týdny nedaří obsadit klíčovou pozici, která má pomoci témata prosazovat, píší Hospodářské noviny.
23: Podle ministra Vojtěcha měl tým sekce zůstat stejný jako na úřadu vlády. Úředníky i odborníky na závislosti proto zaskočilo, když ve středu ve výběrovém řízení na šéfku pro protidrogovou politiku v rámci sekce neuspěla Lucia Kyšová. Uznávaná odbornice, která se závislostem na úřadu vlády věnovala od samotného vzniku tohoto odboru v roce 2008.
18: Namísto toho pod Protopopovou závislosti povede Kateřina Horáčková, která byla doposud podřízenou Kyšové. Údajným důvodem, proč Kyšová neuspěla, má být chybějící mezinárodní zkušenost. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který s Kyšovou na úřadu vlády spolupracoval, ale uvádí, že to byla právě ona, kdo mezinárodní agendu roky vedl a zaškolil v ní své podřízené.
23: Hospodářské noviny taky připomínají, že vláda po kritice týkající se přesunu agent pod ministerstva přislíbila obsadit funkci vládního zmocněnce pro duševní zdraví a závislosti. To se ale už 2 měsíce nedaří. Podle zdroje Hospodářských novin se ale do tohoto v této fázi nikomu nechce. Zejména dokud se situace neuklidní a neuvidí se, že to na ministerstvu funguje. Cituje deník svůj zdroj.
18: Pojďme k dalším deníkům. Pětina Čechů je bez dovolené, to je titulek v deníku Právo. Hned pod ním se ale dočtete, že lidí, kteří si nemohou dovolit zajet někam na alespoň týdenní dovolenou v Česku, dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 lety jich bylo téměř 41%, před 10 lety to byla necelá třetina a loni se jejich podíl ustalil na 19%.
23: Statistika do značné míry odráží kupní sílu obyvatel, jejich finanční možnosti a vytvořené rezervy. Vliv na to, že si může víc lidí v současné době dovolit odjet na dovolenou mimo domov, ale má i konkurenční boj cestovních kanceláří, agentur, leteckých společností, ubytovacích platform a dalších služeb, které cestování postupně zpřístupnili širšímu okruhu lidí.
18: A jak Právo píše, Česko si nevede špatně ani v mezinárodním srovnání. Například v Rumunsku si týdenní dovolenou nemůže dovolit víc než 6 lidí z 10. V Maďarsku téměř 40% obyvatel, na Slovensku téměř třetina a v Polsku každý čtvrtý.
23: Právo ale taky dodává, že možnosti dovolit si týdenní cestování se liší podle typu domácností. U single dospělých do 65 let na něj nemá téměř každý pátý, u single seniorů téměř třetina. Hůř dostupná je dovolená taky pro samoživitele nebo rodiny se třemi a více dětmi. Naopak nejdostupnější je dovolená pro dvojici dospělých. Uzavírá svoji analýzu deník Právo.
18: A my s tím uzavíráme dnešní přehled domácích médií.
23: Teď je 8:30, ve studiu Plusu už je Martin Matějka, vysíláme zprávy.
0: Český rozhlas Plus.
7: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci, informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 15 lidí utrpělo zranění. Podle ní byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už více než 4000 lidí. Podle nejnovějších informací Konžského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 nakažených. Agentura Reuters už dřív napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků nebo ozbrojené konflikty v Kongu. Proti této variantě viru krvácivé horečky, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes navštíví Saudskou Arábii a během jednodenní pracovní cesty bude jednat se saudsko-arabským korunním princem a pákistánským premiérem. Návštěva přichází týden potom, co Saudská Arábie a 13 dalších zemí vytvořili alianci pro námořní obranu kvůli působení jemenských husijských povstalců v Rudém moři. Turecko i Pákistán jsou její součástí. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další pětina měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. V samotném červenci sice prodeje oproti loňsku poklesly o více než 3%, podle Svazu to ale bylo kvůli vyšším číslům loni. V Kolumbii dnes do úřadu nastoupí nový prezident Abelardo de la Espirédža. Inaugurace krajně pravicového politika se poprvé v historii země neuskuteční v hlavním městě. Místo Bogody proběhne v Cali, třetím největším sídle Kolumbie. Nový prezident se chce zaměřit mimo jiné právě na decentralizaci země a důraz na regiony. A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem. Zpomaluje se u Kývalky na 182. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zdržíte se více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se zastavíte před sjezdem na Zdiby asi na 2. kilometru a pomalu se jede až do Cínovecké před Kbelskou. Je to na více než 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, dopoledne ještě bude na východě Moravy a Slezska velká oblačnost a doznívající déšť a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Ranní plus.
18: A dobrý poslech vám přejí Ondřej Látal a Daniela Vrbová. V Kolumbii se dnes ujme úřadu nový prezident, politický nováček a původní profesí advokát a podnikatel Abelardo de la Espriéža. Svého levicového soupeře Ivana Cepedu porazil v druhém kole červnových voleb o pouhé procento hlasu. Odcházející a taktéž levicový prezident Gustavo Petro ještě tento týden označil volby za zmanipulované cizí mocí. Podle něj programátoři upravili tisíce sčítacích listin poté, co byly odeslány do centrální volební komise, která nedovolila následnou kontrolu metadat. Nastupujícího prezidenta de la Espriéžu ještě během kampaně podpořil americký prezident Donald Trump. A více přiblížíme situaci v Kolumbii s odborníkem na Latinskou Ameriku Janem Němcem z Univerzity v Lipsku. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
18: Abelardo de la Espriéža, zvaný Tigr, je charakterizovaný jako krajně pravicový politik. Kvůli čemu?
2: Je to vlastně jeho politika, respektive slib vlády tvrdé ruky, zejména tedy ve vztahu k různým ozbrojeným skupinám a deklarovaný obrat politiky usmíření, která vlastně vyplývá z mírové dohody z roku 2016, že tedy nepůjde tolik na ruku bývalým gerilám, ale naopak vlastně bude se snažit potlačit jejich vliv a obnovit v podstatě bezpečnost v Kolumbii.
18: A to je ta zásadní změna, kterou Kolumbijcům chce přinést a kvůli čemu ho zvolil.

0: státy a s jejich obranným sektorem.
1: Tak tomu se ještě dostaneme, ale ještě jednu změnu přináší Abelardo della Espriella hned dnes při inauguraci, která se neuskuteční v metropoli Bogota, ale ve třetím největším městě Cali. Proč zrovna tady, vždyť odsud ani tento kandidát nepochází?
0: Ono, tahle ta historka má v podstatě zajímavý vývoj, protože jeho prvním plánem bylo složit přísahu v některé z vojenských posádek. On vlastně řekl, že chce přísát před opravdovými hrdiny země, čili před vojáky a veterány, a tím vlastně dal trošku i najevo svůj určitý despekt vůči členům kongresu. Nicméně současný prezident Gustavo Petro, který je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil, takovýto krok zakázal, že vlastně žádná z těch vojenských základen nemůže být použita pro tento úkon, tak on se nakonec rozhodl po různých peripetích, že tedy to bude alespoň tady mimo Bogotu, že to bude v Cali, což je jedna z bašt levice, vlastně místo, kde v podstatě určitě narazí na řadu protidemonstrací, a je to do jisté míry z mého tedy pohledu provokace právě vůči levici, vůči Gustavu Petrovi, aby v baště levice vlastně přísahal on jako kandidát pravice.
1: A ještě k tomu dodejme tu informaci, kterou jsme říkali, že della Espriella vyhrál velmi těsně o 1% a odcházející prezident Gustavo Petro opakuje slova o volebním podvodu. Hrozí tedy, že se příznivci poraženého Ivana Sepedy, který měl být Petrovým nástupcem, mobilizují a může dojít třeba i k neuznání nového prezidenta?
0: K tomu už dojít nemůže, protože i sám Ivan Cepeda, co by kandidát, vlastně uznal volby a v podstatě i jeho strana stáhla řadu těch podnětů vůči soudní moci, že tedy uznali výsledek, nicméně opakují, že Espriella je nelegitimním prezidentem i s ohledem na to, že má zároveň kromě kolumbijského občanství ještě americké občanství. Takže oni mu i vlastně předkládají to, že on v podstatě agentem Spojených států, že vyhrál díky tomu, že Donald Trump ho podpořil, a že to je vlastně to zahraniční vměšování, které mělo být nějakým způsobem soudní mocí zhodnoceno jako v podstatě delegitimizující pro celou jeho kandidaturu. A vlastně levice a opozice, která je relativně silná, si myslím, že vlastně bude mobilizovaná po celé funkční období nastupujícího prezidenta.
1: Potvrzuje Kolumbie takový trend současný v Latinské Americe, kdy se po letech vlád levicových prezidentů jednotlivé země obrací doprava, můžeme připomenout Chile, Argentinu, Peru. Jsou tady všude nějaké společné hlubší důvody takové politické změny, nebo jde vlastně o jedinělé případy?
0: Určitě je to nějaká vlna. Latinská Amerika právě zažívá ty vlny doleva, doprava, určitý některý z domino efekt, ale minimálně vzájemná inspirace. Co je možná společné, je, že dost často volí nováčky, vlastně lidi, kteří přichází mimo systém, mimo establishment, a někdy vlastně tu kampaň zakládají právě na tom, že jsou proti establishmentu, že všechno bude nové. V současné době se často hlásí k americkému prezidentu Trumpovi, vlastně k jeho stylu politiky, pravicového populismu, řekněme, a velký vliv tam má i využívání sociálních sítí, které vlastně z principu i do jisté míry polarizují společnost, a vlastně na té polarizaci, provokaci, urážení opozice vlastně tito kandidáti v současné době staví a mají tedy úspěch. Nicméně, co bych zmínil, vlastně téměř vždy, nedávno v Peru, vlastně ten volební výsledek byl ještě těsnější než v Kolumbii. Vlastně to vede k tomu, že ta společnost se velmi polarizuje, a dost často to je opravdu těch 50-50, 50-50, že vlastně to není nějaké výrazné vítězství pravice, ale dost často to je opravdu velmi na hraně.
1: A očekáváte podobný vývoj i v Brazílii, která půjde k volbám už letos v říjnu a kandiduje tam také levicový prezident Lula da Silva a kontroverzní tedy a syn kontroverzního prezidenta Jaira Bolsonara, který má právě zase podporu Donalda Trumpa?
0: Může dojít k stejnému překvapení jako v Kolumbii, kde se vlastně vítězství Abelarda della Espriella nečekalo, čekalo se spíše tady vítězství Cepedy, a v poslední chvíli vlastně se situace obrátila. Je možné, že vlastně velmi těsně může Flavio Bolsonaro zvítězit v těch nadcházejících brazilských volbách, i proto, že Lula da Silva je zaprvé tady už 80-letý politik, velmi sice zkušený, ale může být i znát únava vlastně z jeho vlády, protože on vládne už třetí funkční období a teď by vlastně se ukázal o čtvrté. Takže vlastně brazilská společnost může také volat po nějaké nové, mladší tváři, někom, kdo vlastně není tak silně spojen s tou politikou posledních 20 let.
1: Politickou situaci napříč Latinskou Amerikou jsme probrali s odborníkem na tento region Janem Němcem z Univerzity.

0: univerzity v Lipsku. Děkujeme za to.
1: Já děkuji za zavolání.
2: 8 hodin 40 minut, tady je Ranní plus, jsme rádi, že posloucháte. Extrémní vedra zatěžují energetické soustavy a kvůli nedostatku vody na chlazení musí omezovat provoz některé jaderné i uhelné elektrárny. Nahradit by je mohly ty plynové, jenže dodávky plynu a ropy ve světě už skoro půl roku narušuje americko-izraelská válka proti Íránu. Hormuzský průliv, klíčová tepna pro vývoz blízkovýchodních fosilních paliv, zůstává prakticky uzavřená. To by mohla změnit očekávaná dohoda mezi Íránem a Ománem o nové plavební trase. I její vývoj dál sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Dobrý den.
3: Pěkné ráno.
2: Jano, posouvají se ta vyjednávání mezi Teheránem a Maskatem dopředu?
3: Tak zatím to vypadá, že jsme stále v jakési fázi čekání. Podle některých vyjádření, především iránských představitelů, to vypadá, že by mohlo už docházet nějaké finalizaci textu, ale zároveň je dost možné, že ještě zůstávají některé nevyřešené otázky, a včetně třeba nějakých případných poplatků nebo možná dobrovolných příspěvků za plavbu průlivem. A nebylo a není ani jasné, jak se k dohodě vlastně staví různé frakce uvnitř iránského režimu. A třeba včera iránská média zveřejnila vyjádření Mohsena Rezaí, který je napojený na iránské revoluční gardy, a ten prohlásil, že Irán nikdy nedovolí, aby byl v Hormuzském průlivu otevřený druhý koridor, ale zároveň taky pohrozil Spojeným státům, že pokud budou pokračovat ve své blokádě, tak americké lodě budou čelit vážným rizikům a taky potenciálním ztrátám. A právě to ukončení americké blokády je podle iránských představitelů, kteří vyjednávají s Ománem, podmínkou pro to, aby případná dohoda začala vůbec fungovat i v praxi.
2: Evropská unie hlásí rekordně nízké zásoby plynu. Jak moc těch skoro 6 měsíců omezilo vývoz plynu a ropy ze zálivu?
3: Tak třeba aktuální analýza Mezinárodního obchodního centra, které funguje pod Organizací spojených národů, srovnávala vývozy zemí zálivu za letošní a loňský duben a zjistila, že největší pokles, a to o 95%, nastal právě u skapelněného zemního plynu. V červnu i v květnu se ta situace trochu uklidnila, ale rozhodně se nevrátila do původních čísel. Nicméně třeba i v červenci, podle některých aktuálních čísel, které zveřejnilo zpravodajský server ze Spojených arabských emirátů The National, se ukazuje, že největší producenti v zálivu se jim podařilo prodat větší objemy ropy i přes Hormuzský průliv. Například Spojené arabské emiráty v červenci vyvezly jen asi o 20% méně ropy než loni.
2: A už to státy donutilo hledat nějaké alternativy k plavbě přes Hormuzský průliv?
3: Ano, právě třeba ty zmiňované Spojené arabské emiráty těch červencových čísel dosáhly i díky tomu, že začaly vyvážet z přístavu Fujairah, který je až za Hormuzským průlivem, a jehož kapacity a kapacity taky těch ropovodů, které do něj vedou, se snaží výrazně rozšířit ideálně už od příštího roku. Saudská Arábie taky v reakci už v březnu přesměrovala do víc než 70% svého běžného denního vývozu ropy do rudomořského přístavu Yanbu, jenomže teď vývoz právě z rudomořských přístavů ohrožuje blokáda jemenských Husiů. A kromě toho rychlého přesměrování do přístavů mimo záliv se diskutují i nové ropovody a plynovody přes Irák a Sýrii, případně i Izrael nebo Turecko ke Středozemnímu moři, například i možný ropovod přes Jordánsko na sever Rudého moře a dál přes Suezský průplav nebo ropovodem přes Egypt opět ke Středozemnímu moři. Jenže tyto projekty jsou otázka spíše následujících let a je dost možné, že Irán bude chtít nějak komplikovat. I teď právě vidíme třeba blokádu těch saudsko-rudomořských přístavů od jemenských povstalců Husiů, kteří jsou podporováni Iránem. Před několika dny se taky objevily zprávy o dronovém útoku na egyptský středomořský přístav, který slouží právě k vývozu ropy. Nicméně například analýza společnosti Goldman Sachs došla k závěru, že do konce příštího roku by víc než 45% vývozu ropy ze zemí zálivu mohlo být nezávislých na cestě přes Hormuzský průliv. A třeba i Irán, který vyváží ropu například do Číny, se snaží nacházet nějaké alternativní cesty, jak vyvážet i třeba přes tu americkou blokádu a přes třeba zničené ropné terminály při těch amerických, případně izraelských útocích.
2: No a Jano, prosím už jenom stručně, jak se situací vyrovnávají země, které ve velkém závisely na dovozu ropy, plynu nebo taky hnojiv právě ze zálivu?
3: Tak zásadní poklesy toho celkového dovozu podle Mezinárodního obchodního centra v tom dubnu zaznamenaly například Japonsko, Korejská republika a Malajzie. A země, tyto země se taky v tom květnu, červnu snažily dojednat, aby jejich tankery propluly Hormuzským průlivem. Nejvíc zranitelné ale zůstávají země v slabé ekonomiky v Africe a Asii, které si i nemůžou jednoduše dovolit najít náhradní dodavatele a jsou to zase často země, na které výrazně dopadá změna klimatu, která je ale způsobená právě spalováním fosilních paliv.
2: Informuje v Ranním plusu blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme.
3: Pěkný den, naslyšenou.
0: 8 hodin 46 minut společnost vám stále dělá Ranní plus. Pokud by jeho případ nebyl promlčený, mohli by kriminalisté obvinit čestného předsedu motoristů sobě Filipa Turka kvůli jeho příspěvkům na Facebooku hned z několika trestných činů. Vyplývá to z policejního usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Podle kriminalistů je prokazatelné třeba taky to, že Filip Turek hajloval. A víc už si o tom řekneme s Veronikou Šlajzovou z domácí redakce. Dobré ráno.
4: Krásné ráno.
0: Prověřování Filipa Turka policie odložila kvůli promlčecí lhůtě. Jaké trestné činy ale podle policie Turek spáchal?
4: Jedno z hlavních zjištění policie o Turkových výrocích na Facebooku je, že poslanec za motoristy naplnil všechny znaky podněcování k nenávisti. Policisté to píšou ve svém usnesení. Z něho citujeme.
5: Svým úmyslným jednáním po objektivní i subjektivní stránce naplnil všechny znaky přečinu podněcování vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, neboť veřejně podněcoval k nenávisti k některé rase nebo jiné skupině osob.
4: Kriminalisté prověřovali 85 Turkových příspěvků z let 2010 až 2017. Mezi 8 vyhodnocenými jako trestné činy se měl čestný prezident motoristů dopustit třeba schvalování trestného činu. Konkrétně jde například o jeho příspěvek, kde popálení malé romské dívky Natálky po útoku neonacistů označil za polehčující okolnost. O pravdivosti Turkových komentářů policie nepochybuje. Vychází totiž z údajů o jejich IP adrese. Své závěry opřela taky o svědectví Turkova někdejšího kamaráda Vojtěcha Dobeše. Ten komentáře dnešního poslance zazálohoval a později poskytl deníku N, který o kauze jako první napsal. Zopakuje, že kauza se ale k soudu nedostane, protože činy jsou promlčené.
0: Podle policie jde u Turkových příspěvků tedy o opakované škodlivé chování, je to tak?
4: Přesně tak. Kriminalisté to píšou ve svém usnesení. Dodám, že se policie současně zabývala videozáznamem původně z roku 2015, na kterém Turek vedle sponzora motoristů Richarda Chlada zvedl pravici. Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie nepochybují o tom, že hajloval. A tím se podle nich měl dopustit třetího trestného činu. Policie na případu zároveň spolupracovala s odborníkem na extremismus a radikalismus, který analyzoval všech prověřovaných 85 Turkových příspěvků. Zabýval se jimi z pohledu extremistické ideologie, ideologicky motivovaných výzev k násilí nebo ideologického zdůvodnění nadřazenosti rasy. Podle experta Turkův celkový projev na Facebooku zahrnuje sexistické a misogynní výroky vůči ženám, nenávistné nebo dehumanizující komentáře vůči Romům a osobám černé pleti, anebo taky urážlivé a znevažující označování lidí s homosexuální orientací. V některých příspěvcích odborník vidí i 3 dny nenávist.
0: A jak se k těmto policejním závěrům staví sám Filip Turek?
4: Serveru iRozhlas.cz napsal, že zjištění policistů odmítá s tím, že o jeho vině by neměla rozhodovat policie, ale soud, a ten neproběhl. Už dřív taky několikrát řekl, že prověřované příspěvky nepsal. Zopakoval, že k jeho účtům má přístup několik lidí. Připustil ale, že před vstupem do politiky pověřil několik blízkých, aby mu Facebook promazali. Dodal, že tam nikdo nenašel nic podobného, jako byly příspěvky, které deník N zveřejnil. Víc se dočtete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
0: A tento článek nám teď shrnula Veronika Šlajzová z domácí redakce. Děkujeme za to.
4: Naslyšenou.
2: V 8 hodin 50 minut, téměř 50 minut, přidáme krátké zpravodajství v Ranním plusu. Prezident Spojených států Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené ve Spojených státech dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují, třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dřív odmítl nejvyšší soud, předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve stračnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. A Ukrajina a Rusko v noci na dnešek pokračovaly ve vzájemných útocích. V ruském Jekatěrinburgu zachvátil po ukrajinském útoku požár logistické centrum ruského internetového prodejce Wildberries. Ruské dronové útoky podle ukrajinských úřadů pak způsobily požár zemědělských skladů v obci Balaklia v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny, napsala agentura Reuters.
0: A krátké zprávy ze zahraničí teď rozvedeme delšími pohledem zahraničních médií. Francie se chystá na zákaz nevyžádaných telemarketingových hovorů. Ten začne v zemi platit 11. srpna. Nový zákon, který podpořila vláda prezidenta Emmanuela Macrona, má chránit spotřebitele před obtěžujícími reklamními telefonáty a omezit podvodné obchodní praktiky. Píše o tom francouzský deník Le Monde.
2: Zákon vznikl jako reakce na dlouhodobé stížnosti veřejnosti. Podle francouzských úřadů dostávají přibližně 3/4 obyvatel alespoň jeden nevyžádaný marketingový hovor týdně. Spotřebitelské organizace proto dlouhodobě upozorňovaly na nadměrné množství nechtěných telefonátů, které narušují každodenní život lidí.
0: Le Monde upozorňuje, že za porušení nových pravidel budou navíc hrozit vysoké pokuty a nevyžádané telefonáty bude možné nahlásit prostřednictvím vládního internetového portálu. Nová pravidla přibližují Francii zemím, jako je Německo, kde podobný zákaz platí už řadu let. Zároveň ale vyvolávají obavy v Maroku. Jeho školcentra jsou na francouzském trhu výrazně závislá. Tamní vláda upozorňuje, že omezení telemarketingu by mohlo ohrozit desítky tisíc pracovních míst v odvětví zákaznických služeb.
2: Westminsterská městská rada ve svém novém licenčním návrhu navrhuje zakázat takzvané pití alkoholu ve stoje a objednávání u baru ve čtvrtích Soho a West End. Součástí návrhu je taky doporučení, aby se alkohol i jídlo podávali výhradně skrz číšníky, kteří objednávku přinesou ke stolům. Tématu se detailněji věnuje britský deník Guardian.
0: Nově předložený návrh vyvolal kritiku nejen ze strany provozovatelů podniků, ale i samotného starosty Londýna Sadika Kána. Podle nich by podobná opatření poškodila tradiční britskou hospodskou kulturu, ve které je běžné objednávat u baru a setkávat se s přáteli na ulici ve stoje. Kritikům taky vadí, že omezení by snížilo kapacitu podniků, zvýšilo jejich provozní náklady a negativně ovlivnilo noční ekonomiku Londýna.
2: Sama Westminsterská rada se kritice brání tím, že jejím cílem není omezovat noční život, ale zajistit lepší správu veřejného prostoru a zodpovědnější provoz podniků. Zdůrazňuje taky, že každý případ bude posuzován individuálně a že nové podniky se v oblasti budou moci i nadále otevírat. Guardian na závěr doplňuje, že celá debata odráží širší spor mezi podporou ekonomiky nočního života a snahou chránit kvalitu života obyvatel v centru Londýna. A s deníkem Guardian uzavíráme taky přehled zahraničního tisku v Ranním plusu.
0: A to v 8 hodin a 53 minut. Bankám v Česku se daří. Šesti největším stoupl v prvním pololetí letošního roku čistý zisk o 5% a dohromady tak vydělali 48 miliard korun. To je zhruba o 2 miliardy víc než v roce předchozím. Vyplývá to z výsledků bank. Podle analytiků se tuzemským bankám daří hlavně díky dobré ekonomické situaci v zemi a také díky tomu, že lidé mají větší zájem o úvěry. A my to teď víc probereme s Tomášem Feilerem, analytikem společnosti Cyrus. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Na čem hlavně banky v Česku vydělávají?
6: Tak banky v Česku jsou konzervativní, takže nejvíce vydělávají na tom, že od domácností, podniků takto vybírají depozita a potom poskytují úvěry, které poskytují dráž a tím rozdílem je takzvaná čistá úroková marže. A toto tady čistá úroková marže, respektive čisté úrokové výnosy, tvoří většinu zisků tuzemských bank.
0: A nejsou ty zisky vysoké i na úkor jejich klientů? Teď narážím třeba na vysoké bankovní poplatky.
6: Já si myslím, že ty bankovní poplatky za ty běžné služby už tak vysoké nejsou. Ono je sice pravda, že bankám rostou tady ty výnosy z poplatků a provizí, ale to souvisí s tím, že se zvedá zájem o investování a za to se samozřejmě platí v nějaké míře, takže Toto se děje. Jinak si myslím, že ta situace v tom tuzemském bankovním sektoru se nějak jako nevzdaluje tomu, co je běžné v zahraničí. Jo. Takže neřekl bych, že by byly ty tuzemské banky až tak přehnaně ziskové. Myslím si, že tím, že tam jsou jako jiní velcí hráči, tak si v podstatě ani jedna z těch bank nemůže dovolit úplně ustřelit, protože by byla pod tlakem konkurence.
0: Teď narážíte i na nějaké srovnání těch bank se zahraničím, to znamená, že na české poměry ty banky měly vysoký čistý zisk, ale když to srovnáme s běžnými čísly ze zahraničí, tak to není tak zářené?
6: Já bych to řekl zase ve srovnání s Evropou, tak tam si myslím, že si české banky vedou lépe. Ono to souvisí s tím, že totiž v Evropě byla dlouhodobě ziskovost bank velmi nízká, což zase souvisí s tím, že v eurozóně byly záporné sazby. Souvisí to s tím, že eurozóna zažila bankovní krizi, když to Česká republika bankovní krizi, tak to neprošla úplně nikdy, nebo tady teďka v posledních 10-15 letech. Takže to, že vůbec jako jsou ty banky zdravější, i to má pak za následek, že ta ziskovost je vyšší oproti Evropě, ale rozhodně třeba americké banky, ty jsou ziskovější, protože ty zase mají i jako jsou aktivnější v takových jiných biznisech, jako je investiční bankovnictví, což znamená například jako pomáhají firmám jít na burzu s akciemi nebo vydávají dluhopisy nebo taky jsou aktivní v tradingu. Takže já si myslím, že ta ziskovost těch tuzemských bank je, řekněme, přiměřená.
0: Aktuální zprávu o zisku, čistém zisku 5% šestice největších bank v Česku jsme rozebrali s Tomášem Feilerem, analytikem společnosti Cirrus. Děkujeme za to, hezký den.
6: Taky děkuju a naslyšenou.
2: Na OnlyFans už dávno není jenom lehtivý obsah. Uživatelé této sociální sítě si můžou připlatit třeba za videa samiček a samců svišťů. Necenzurovaný svišťí obsah tam dávají samotní výzkumníci z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Svišťí videa jim vydělala už přes $5,000, tedy v přepočtu přes 100 000 korun. A tenhle projekt přišel představit do Ranního plusu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
2: Jirko, co na tom videu se svišti tedy je?
7: Tak zvířata jsou tam chycená v běžných situacích, třeba jak běhají kolem nory, zní to asi takhle. Vědci z výzkumného centra Bloomstein Lab na univerzitě v Los Angeles je natáčí pomocí kamer v Rocky Mountains v Coloradu. Svišti mají pojmenované a k videím přidávají různé vtipné edukativní popisky. Třeba můžeme vidět samce Dona ještě předtím, než to byl takový tlusťoch. Takže nejde o žádné kompromitující situace, ale rozhodně to tedy není, řekněme, úplně ten obvyklý obsah, který někteří uživatelé na OnlyFans vyhledávají.
2: Svišti videa ale na sítích sviští výzkumníkům vydělali už před $5,000, jak jsme o tom mluvili. Co dalšího mají věci v plánu?
7: Po vzoru americké správy národních parků teď pořádají soutěž, odpuste ten výraz, ve vyžranosti svišťů. Drobní savci totiž před zimou musí pořádně přibrat, tak si lidé můžou tipnout třeba, který z nich bude na konci roku před tou zimní hibernací vážit nejvíc, toho nejtlustšího pak pomyslně korunují také na sociálních sítích sviště, ale můžou zájemci sledovat taky pod různými hashtagy na Instagramu.
2: Ještě když se vrátím k tomu účtu, tak jak se jmenuje?
7: Ten účet kalifornských výzkumníků se jmenuje Only Marms, tedy doslova v nějakém volném překladu Only Svišť. K těm videím často přidávají celkem zajímavé informativní popisky, jenže podle zakladatele účtu Dana Bloomsteina by to vůbec nemuselo být potřeba.
8: Nikdy jsem si nemyslel, že bych měl OnlyFans pro sviště. Myslím, že bychom pro ně neměli zakládat takové stránky, abychom získali peníze na náš výzkum. Ale jsme tam, kde jsme. Na OnlyFans jsme šli z nouze a založili náš OnlySvišť účet, abychom finančně podpořili dlouhodobý výzkum svišťů žlutobřichých v Kolorádu.
7: No a výzkumníci z Kalifornské univerzity se tím snaží propagovat sviště jako zajímavé savce, které je zapotřebí zkoumat a hlavně chránit jejich přirozené prostředí v přírodě. Takže tím vážnějším důvodem jsou ještě škrty v rozpočtu ze strany americké federální vlády. To pro BBC potvrzuje taky jeden ze spoluzakladatelů projektu a vedoucí Bloomsteinova výzkumného centra.
8: Nedaří se mi získat federální podporu, peníze se přerozdělují, granty se neschvalují nebo úplně ruší. Legislativa se přezkoumává a přepisuje. Politici ruší granty podle vlastní libosti nebo nelibosti. Je to smutné a rozčiluje mě to.
7: No a jakkoliv tahle celá věc o OnlyFans zní zvláštně, tak podle něj je to taky dobrá možnost, jak veřejnosti zprostředkovat takový zákulisní pohled do financování vědy a taky výzkumu.
2: Jiří Kordík ze zahraniční redakce Prosvištěl, studiem Ranního plusu. Díky.
7: Hezký den.
0: Bylo 9 hodin, v pátek 7. srpna je s vámi stále Ranní plus a dobrý den vám přeji Daniela Vrbová.
2: A Ondřej Látal.
9: Český rozhlas plus.
2: Veřejnost se dnes rozloučí s umělcem, pedagogem a bývalým ředitelem Národní galerie Milanem Knížákem. Jak jeho odkaz vnímají současní výtvarníci?
0: Proč se sociální pracovníci obávají, že superdávka připraví některé jejich klienty o bydlení?
2: A jak probíhal v rozhlasovém vysílání historicky první živý sportovní přenos?
0: Tak to vše uslyšíme. Nejdřív tu jsou zprávy s Martinem Matějkou.
10: Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách. Slibují se od toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
11: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
12: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
11: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahu mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
12: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
11: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Český rozhlas.
10: Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou.
13: Během včerejška několik německých médií informovala o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letiště posílí. Rozálie Machartová, Český rozhlas.
10: Rodina a politici se dnes v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a bývalý prezident Václav Klaus. Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
14: Já jsem chtěl jenom žít podle svých představ a oni ze mě udělali nepřítele státu.
15: Knížák byl jednou z nejvýznamnějších postav českého undergroundu. Za normalizace byl šikanován policií a opakovaně skončil ve vězení. Po změně režimu se stal rektorem AVU a mezi léty 1999 až 2011 řídil Národní galerii. Jeho éru provázely úspěchy i kontroverze. Sám říkal, že světu nerozumí a že s ním svádí zápas.
14: Řekl bych, že řeším stále jeden problém, to znamená problém, jak se srovnat s tímto světem, ale hledám k tomu různé prostředky.
15: Knížák se zajímal i o hudbu, architekturu, design nebo módu. Vlastnil taky největší soukromou sbírku loutek v Česku. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: A o Milanu Knížákovi budeme podrobně mluvit v Ranním plusu hned po zprávách.
9: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
10: 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci, informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 15 lidí utrpělo zranění. Podle ní byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Francouzská energetická společnost EDF investuje přes 9 miliard eur do modernizace svých elektráren. To je více než 220 miliard korun. Společnost elektrárny chce během příštích 15 let lépe připravit na dopady klimatické změny. Klíčový dodavatel elektřiny musel v minulosti opakovaně omezovat výrobu některých jaderných bloků kvůli vedrům a nízkým průtokům řek.
9: Kvůli suchu a vysokým teplotám řek musí EDF stále častěji omezovat výkon jaderných elektráren. Během červnových a červencových veder odstavila 3 z 57 reaktorů a u dalších 9 snížila výkon. Voda z řek totiž pomáhá odvádět přebytečné teplo z elektráren a příliš teplou vodu není možné kvůli ochraně životního prostředí vypouštět zpátky. EDF proto plánuje například nové chladící systémy. Ty mají vodu před návratem do řek ochladit. Modernizovat chce také vodní elektrárny, aby dokázaly fungovat i při nižších průtocích. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kvůli dnešnímu koncertu Marka Ztraceného na pražské Letné posílí dopravní podnik městskou hromadnou dopravu. Před zahájením koncertu bude od 16 hodin v provozu zvláštní tramvajová linka. Po skončení akce pojede častěji metro, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
16: Posílíme provoz metra na lince A v úseku Dejvícka Želiského a také na lince C v úseku Holešovice Kačerov zkrácením stávajících intervalů. Kromě toho budeme mít připraveno 8 záložních tramvajových souprav pro případné posílení přepravní kapacity pravidelných tramvajových linek.
10: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem. Zpomaluje se u Kývalky na 182. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zdržíte se více než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se zastavíte před sjezdem na Zdiby zhruba na 3. kilometru a pomalu se jede až do Cínovecké před Kbelskou. Je to už skoro na půl hodiny. V Praze vázne provoz na příjezdech k letišti směrem z Prahy. Kolona začíná na Pražském okruhu před Evropskou a zdrží vás až 20 minut směrem do Prahy se pojede ze 3. kilometru dálnice D7 asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
17: Posloucháte Ranní plus.
0: A dobrý poslech vám 9 hodin a 7 minut přejí Ondřej Látal a Daniela Vrbová. Státní hymna a čestné salvy. Veřejnost se takto dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ten bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda a rodina souhlasila. Milan Knížák zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let. O pietě teď budeme mluvit s Veronikou Šlajzovou z domácí redakce. Dobrý den.
18: Krásné ráno.
0: Jak ten dnešní pohřeb tady bude dnes vypadat?
18: Poslední rozloučení začne ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích v 11 hodin dopoledne, tedy za necelé 2 hodiny. Řečníkem bude bývalý prezident Václav Klaus. Vystoupí také ministr kultury Otto Klempíř za motoristy a obřad bude mít asi tak hodinu a půl. Jak jsme zmínili, jde o pohřeb se státními poctami. To znamená, že jinak běžná pieta bude mít prvky státního ceremoniálu. Přijdou se tedy rozloučit politici a představitelé státu, to ale není všechno. Jak vysvětluje odborník na státní protokol a ceremoniál a bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt.
19: Je tam přítomna 16. až, nebo je tam státní vlajka. To jsou vlastně atributy, které v tu chvíli zdůrazňují roli státu a to, že stát se loučí s tím, kdo odešel, těmito prostřednictvím.
18: Na závěr dnešního rozloučení zazní taky 3 čestné salvy. Stát se zkrátka bude dnes loučit s člověkem, kterému chce dát najevo, že pro Česko hodně znamenal a reprezentoval zemi v oblasti kultury a veřejného života.
0: Pohřeb s poctami schválila vláda, rodina zesnulého to ale může odmítnout, je to tak?
4: Přesně tak. Rozhodli se tak třeba blízcí herečky Jany Brejchové, která zemřela letos v únoru. Předtím pohřeb se státními poctami odmítli i pozůstalí po gymnastce Věře Čáslavské nebo atletovi Emilu Zátopkovi. Naopak jako úplně první měl pohřeb se státními poctami v roce 2010 bývalý ombudsman Otakar Motejl. Státní pocty na podzim 2019 vyprovázeli taky zpěváka Karla Gotta, koncem roku 2023 i bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.
0: A čím se tedy pohřeb se státními poctami liší od státního pohřbu?
4: Státní pohřeb patří většinou těm nejvýznamnějším osobnostem státu, většinou prezidentům. V takový den je zpravidla vyhlášený státní smutek, na českých ambasádách v zahraničí vlají vlajky na půl žerdi a můžou se rušit třeba sportovní nebo kulturní akce. Takový pohřeb jsme zažili naposledy po smrti prezidenta Václava Havla v roce 2011.
0: Vysvětlila Veronika Šlajzová z domácí redakce. Díky za to.
4: Naslyšenou.
0: A na Milana Knížáka teď v Ranním plusu zavzpomínáme, a to s výtvarným kritikem a kulturním redaktorem týdeníku Respekt Janem Vytvarem. Dobrý den.
20: Dobrý den.
0: Vy jste Milana Knížáka nazval ve svém nekrologu svébytnou jednotkou a rozporuplnou postavou. Byl jí už od začátku svého vstupu do uměleckého světa, nebo je to jeho až pozdější povahový rys?
20: Tak já si ho samozřejmě nepamatuju z jeho začátku v 60. letech, ale z toho, co jsem se všeho, kdy mohl o něm dočíst, dozvědět, tak jasně ta jeho rozporuplnost se projevovala už vlastně v době, kdy začínal, a myslím, že právě díky té své rozporuplnosti se stal tou osobností velkou české kultury, kterou byl.
0: Teď se debatovalo o tom, jestli je na pohřeb se státními poctami Milan Knížák, tak říkajíc, dostatečně známý. Čím se podle vás dostal do povědomí veřejnosti nejvíce? Je to ta jeho umělecká, nebo spíše pedagogická, nebo politická dráha?
20: Nemůžu mluvit za veřejnost. Kdybych mluvil za sebe, tak pro mě se nejvíc zapsal do historie tím právě, co dělal v 60. letech, částečně v 70., kdy opravdu byl prostě osobností, která naprosto radikálně vlastně změnila to, co tady bylo v českém umění představitelné, ne běžné, ale představitelné. To, co on vlastně dělal, jak prolomil vlastně veškerý hranice umělecký, tak tím se zapsal pro mě. Myslím si, že pro společnost se zapsal něčím jiným, a to spíš tou svou jako polistopadovou činností, kdy vlastně z toho člověka, který byl jedním z největších jako odpůrcem toho establishmentu minulého režimu, tak se stal vlastně jedním z čelním představitelům toho polistopadového establishmentu. Když jsem včera poslouchal na Plusu pro a proti, kde vystupoval Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, který říkal, že by v souvislosti s Milanem Knížákem se bál používat slovo jako moc nebo establishment, tak jsem se opravdu musel smát, protože samozřejmě Milan Knížák byl jako nepřehlédnutelnou oficiální figurou polistopadové kultury, ať už si můžeme myslet, jestli pozitivní či negativní, ale každopádně nepřehlédnutelnou figurou establishmentu.
0: Využiju toho, že jste se s ním opakovaně setkal. Víte, čeho si on sám ve své kariéře nejvíc vážil? Jak se definoval?
20: Abych pravdu řekl, tak takhle intimně jsme spolu nikdy neměli šanci hovořit, protože Milan Knížák byl poměrně pověstný svým vztahem k médiím, respektive ke kritickým médiím, takže takhle jsme si nikdy vlastně pořádně
0: povídat nemohli. Ani vám nedovolil takovou otázku položit v rozhovoru?
20: Je to přesně tak. Když se dneska divíme, jak třeba se Petr Macinka nebo Filip Turek chovají k médiím kritickým, tak jako myslím si, že to je taková jako opravdu škola Václava Klause a Milana Knížáka. To byly takový zakladatelé. Ale každopádně k vaší otázce. Já si myslím, že on si vážil nejvíc vždycky toho, co zrovna dělal. Jo? Že když si člověk čte jeho zápisky z 60. let, potom ze 70., 80., z 90., 0., tak vždycky on vypichoval vlastně nejvíc to, čím se zrovna teď v té době zabýval a zuřivě to obhajoval. Myslím si, že on nebyl sentimentální člověk, který by potřeboval vzpomínat třeba na svý mládí právě v těch 60. letech, který jsem vyzdvihoval.
0: A když potom vedl Akademii výtvarných umění, dával jako pedagog svým studentům a studentkám volnost v uměleckém vyjádření, respektoval různé názory tak, jak si to on sám přál během svých studií a během svého působení ještě za komunistického režimu?
20: Myslím, že tam právě narážíme na tu jeho rozporuplnost. Milan Knížák byl známý tím, že měl opravdu jako velmi silné názory a opravdu, když doporučil si prolistovat některé z jeho knih a vydal jich opravdu jako hodně po revoluci, kde soustředil své názory, které psal do různých médií nebo na svůj web, kde si je můžete dneska klidně pročíst. Tak byl velmi silný, kritický, ale zároveň on byl člověk, který jako nesnášel, když někdo podobné názory, které s ním ale nesouhlasili, tak sám měl, jo. Takže to platí i pro tu jeho funkci na umělecké škole. Samozřejmě se spousty studentů a studentek našel jako naprosto společnou řeč a dodnes na něj s láskou vzpomínají. Lidi, kteří prostě měli na tu tvorbu na umění jiný pohled než on a byli třeba, dejme tomu, aktivistický nebo třeba dělali feministický umění, který on nesnášel, tak to samozřejmě s tím on měl velký problém a ty lidi měli velký problém s ním. To jsem dál. Takových pamětníků je spousta.
0: A lze podle vás nějak popsat, jak Milan Knížák změnil tu Akademii výtvarných umění a přetrval tento jeho odkaz i do dnešních dní?
20: Myslím, že to, co přetrvalo, tak je to úplně ten úplný začátek. On, když vlastně na tu školu nastoupil krátce po revoluci, kdy si ho sami studenti a studentky zvolili, což bylo vlastně bezprecedentní a dodneska je bezprecedentní, aby si studenti a studentky volili rektora, tak on vlastně jako tu školu totálně změnil, že on vyházel vlastně veškerý ten komunistický profesorský sbor a dosadil prostě lidi, kterým věřil, dosadil sám sebe, ačkoliv samozřejmě ty lidi neměli, nebo v jeho případě neměl ani vystudovanou vysokou školu, takže se to muselo všechno dělat ve hrozně zrychleném revolučním duchu, ale každopádně se mu podařilo prostě z té školy opravdu udělat svobodomyslný ústav. To, co se pak dělo jako dál během jeho pedagogické činnosti, on byl rektorem že 8 let, na té škole sám učil 25 let, tak tam samozřejmě taky docházelo k různým proměnám a k názorovým střetům, jak s pedagogy, tak se studenty, se studentkami, ale jakoby něco z té svobody, kterou on tam přinesl prostě v té revoluční době, tak tam myslím přetrvalo, ale v úplně jiný podobě, než jakou on měl. On měl rád a já třeba na té škole dneska vidím jako totální vlastně jakoby svobodu právě i v tom, že když člověk třeba si myslí, že tato planeta jako umírá, tak a chce se tomu věnovat, chce jako vlastně dělat umění, které se toho týká, tak tam nenajdete pedagoga, který by se takovému člověku vysmíval, což Milan Knížák samozřejmě v mnoha případech dělal, protože mu takovýhle umění prostě přišlo směšné a on byl z generace, která si prostě nedokázala pomoct a tento názor si třeba nechat sám pro sebe, což já dneska cením, že už je prostě generace jiná.
0: Takže to je vlastně odkaz daný negací nebo kontrastem. Na osobnost Milana Knížáka v Ranním plusu zavzpomínal výtvarný kritik a kulturní redaktor týdeníku Respekt Jan Vytvar. Děkujeme za to.
20: Taky děkuju. Naschranou.
2: I chvíli po čtvrt na 10 posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Neziskové organizace v Moravskoslezském kraji varují, že by někteří lidé mohli přijít kvůli přechodu na superdávku o bydlení. Technicky totiž aplikace Jenda neumožňuje přímo přeposílat dávky od státu organizaci, která lidem zajišťuje sociální bydlení. Typicky třeba v tréninkových bytech. Od srpna dostávají peníze přímo klienti a sociální pracovníci se bojí, že je utratí dřív, než zaplatí nájem. A dostanou se tak do dluhu.
1: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by o ní přišli.
21: Lukáš Staněk pracuje v Centru sociální rehabilitace v havířovské městské části Šumbark. Denně je v kontaktu s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi.
1: Kolikrát se třeba stávalo už dříve, že klienti si změnili tu výplatu té dávky, že si to dali sami na účet. Proto je prostě kolikrát jim došly ty peníze a potřebovali si je nějak navýšit. A v moment, kdy to udělali třeba bez našeho vědomí, tak už to tvořilo problémy. Takže ono už to dříve dělo, akorát my jsme měli třeba spolupráce, kde jsme měli, jak se to rozvědět.
21: Sloučením několika příspěvků do superdávky ale vypadla možnost přímé úhrady příspěvku na bydlení organizaci, která se lidem stará o bydlení. V aplikaci Jenda to aktuálně nejde, říká ředitel spolku Portavita David Stařičný.
22: Bohužel a teď technicky přímá úhrada vůbec nefunguje, systém na to není vůbec připravený a za nás je to obrovské riziko, o kterém já mluvím na všech možných plénech a už víc jak měsíc, protože pokud ti klienti dostanou opravdu peníze na složenku a může se stát, že nebudou mít úplně takovou motivaci, jako jít si nejdřív uhradit to bydlení.
21: Lidé mají u Portavity podnájemní smlouvu na 1 až 3 měsíce. Pokud jim spolek smlouvu neprodlouží, musí byt opustit. Na stejné riziko poukazuje i ředitelka preventivních programů Armády spásy Marcela Strijová.
3: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten prostě zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli jako rizikovější než to nájemné. Tak v tu chvíli my řešíme, co se stalo, proč se to stalo a dáme tam splátkový kalendář, ale jenom na jeden nájem, protože opravdu jsme nezisková organizace.
21: Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu v e-mailu odpovědělo, že přímá úhrada nákladů na bydlení zůstává zachovaná v systému superdávky. Na technické podpoře ministerstvo intenzivně pracuje a předpokládá její spuštění v blízké době. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: A v 9 hodin 19 minut se v Ranním plusu podíváme do domácích médií. Na jejich stránkách dnes najdete četné články a rozhovory o extrémním suchu, které v současnosti sužuje Česko. Rozhovor s klimatologem Miroslavem Trnkou z Akademie věd nabízí například Mladá fronta dnes.
2: Sucho je taky hlavní téma deníku N. Na svém webu ale přináší i článek o tom, že skupina Seven Pavla Tykače vycouvala z chystané dohody se státem o penězích pro obce postižené těžbou. Stát přitom počítal s nezávislým auditem a znalecké ústavy měly určit hodnotu pozemků, o kterých se vedl spor. Kontrola měla být hotová v září, firma teď ale chce postup změnit.
0: Severní energetická ušetřila při rekultivaci lomu ČSA peníze, které mají podle státu připadnout obcím postiženým těžbou. Firma měla uzavřít smlouvu se Státním fondem životního prostředí, prostřednictvím nějž by obce podporu dostávaly. Skupina Seven však oznámila, že připravovanou smlouvu se Státním fondem neuzavře a peníze ušetřené na rekultivaci lomu obcím rozdělí sama. Své rozhodnutí Tykačova skupina zdůvodnila postupem státu, který považuje za pomalý, a také údajnou negativní mediální kampaní.
2: Budeme bojovat za práva státu, řekl deníku N premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Taky ministr životního prostředí Igor Červený za Motoristy oznámil, že chce společnost k dohodnutému postupu vrátit a v srpnu proto hodlá svolat další jednání. Spor se dlouhodobě vede hlavně o výši částky, kterou by měla firma obcím zaplatit. Stát při jednáních vycházel z toho, že základem bude přibližně 1 miliarda 40 milionů korun, tedy celá částka, kterou Český báňský úřad loni na jaře firmě umožnil uvolnit z rekultivační rezervy. Společnost Severní energetická ale dlouhodobě deklaruje, že chce poskytnout jenom 460 milionů korun. Podrobnosti v deníku N.
0: A podíváme se také do hospodářských novin. Ty se věnují pokračování přesunu agent z úřadu vlády pod ministerstva. Konkrétně se jedná o novou sekci duševního zdraví, kterou začala pod ministerstvem zdravotnictví řídit psychiatrička Dita Protopopová.
2: Její první krok ve funkci ale znepokojil odborníky. Nepostupuje prý podle toho, co dřív slíbil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vládě se navíc už týdny nedaří obsadit klíčovou pozici, která má pomoci témata prosazovat, píšou Hospodářské noviny.
0: Podle ministra Vojtěcha měl tým sekce zůstat stejný jako na úřadu vlády, úředníky i odborníky na závislosti. Proto zaskočilo, když ve středu ve výběrovém řízení na šéfku pro protidrogovou politiku v rámci sekce neuspěla Lucia Kyšová, uznávaná odbornice, která se závislostem na úřadu vlády věnovala od samotného vzniku tohoto odboru v roce 2008. Píší Hospodářské noviny a s tím odkládáme přehled domácího tisku.
2: A souvisle přecházíme na krátké zpravodajství, co se děje ve světě i doma. 7 lidí včetně útočníka zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi obětími jsou učitelé i žáci. Informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 15 lidí utrpělo zranění. Podle ní byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. A ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už více než 4 000 lidí. Podle nejnovějších informací Koňského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1 800 nakažených.
0: Až o 4 měsíce se může lišit doba, po kterou si počkáte na různých místech na Vysočině na stavební povolení. Vyplývá to z dat Ministerstva pro místní rozvoj, které zveřejnilo průměrné délky řízení zahájených po 1. červenci 2024. Tehdy začal platit současný stavební zákon. Zatímco některé úřady, hlavně v menších obcích, zvládnou stavební povolení vyřídit i za 37 dní, jinde se čeká i 5 měsíců.
5: Nacházíme se v lokalitě Uhřiště v městě Habry, kde vlastně probíhá víceméně výstavba 21 rodinných domů.
6: Rozhlíží se Josef Sýkora, jediný pracovník stavebního úřadu v Habrech na Havlíčkobrodsku, po ulici, kde jsou rodinné domy v různé fázi stavby. Kromě samotných Habrů se stará například i o vedlejší Tis a další obce.
5: Největší agenda je víceméně s těma geometrákama, protože katastr vyžaduje ke každému geometrickému plánu vyjádření stavebního úřadu.
6: Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj trvá v Habrech vyřízení stavebního povolení v průměru 37 dní. Je to jedno z nejnižších čísel v republice. Podle Sýkory práci zrychlil v červenci 2024 zavedený portál stavebníka. A pomáhá mu i práce na malém městě, které mimo jiné přináší i míň agendy.
5: Většinu těch lidí samozřejmě znáte, takže se s nimi domluvíte rychlejc a tu nápravu zařídit tak, aby to bylo prostě neprodleněno.
6: Podle novely stavebního zákona, kterou schválila sněmovna, ale stavební úřad v Habrech od 1. ledna 2028 skončí, ví bezpartijní starosta Pavel Výšek.
8: Pro lidi to nebude dobrý, protože budou muset dojíždět do větších měst. Všechno to bude složitější a právě odpadnou tyto osobní vazby, kdy vlastně dokážeme to řízení zrychlit.
6: Ve Velkém Meziříčí bude stavební úřad pokračovat. V současné chvíli tam podle dat ministerstva trvá vyřízení stavebního povolení okolo 130 dní. Úřad vede Antonín Kozina.
23: Důvod toho, proč došlo k prodloužení, tak je určitě digitalizace, která je od 1.7.24. a do dnešního dne není plně funkční.
6: Podle něj je úřad zahlcený, protože vyřizuje i vodohospodářské a silniční stavby.
23: Kolegyně vodařka dostala od svazu vodu kanalizací srovnání v rámci Žďárska, tak my děláme polovinu případu na Žďársku.
6: Od ledna 2028 navíc převezme agendu z nedaleké Velké Býteše. Antonín Kozina zatím neví, jak moc se jeho tým rozroste. František Jirků, Český rozhlas.
2: Pražská Slavia a proti ní budapeštská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase, a to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost, a to tu z přelomu června a července 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
24: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
15: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
25: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
15: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
26: Jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
15: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
26: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
15: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla sportem nepolíbeného na stadion postavit nemohli.
25: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufer byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
7: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
25: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
7: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, jedna jedna.
15: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Bylo 9:30.
17: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: 80% Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v srpnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vyšší podporu má zákaz mezi rodiči školních dětí. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a účinný má být od příštího školního roku. Lidé a firmy letos v Česku kupují víc nových aut než loni. Za prvních 7 měsíců jejich prodeje stouply o 4,5%. Rostly všechny kategorie, včetně elektromobilů a plug-in hybridů. Samotný červenec byl sice meziročně slabší podle svazu dovozců automobilů, to ale ovlivnila mimořádně vysoká loňská srovnávací základna. Tajvanská armáda pokračuje v každoročním 10denním vojenském cvičení na severu země. Cílem je prověřit bojovou připravenost a obranné schopnosti Tajvanu. Agentura AP také píše, že má simulovat reakci na možnou čínskou invazi. Tajvan během akce mobilizuje zatím největší tým záložníků a více než 5000 vojáků ve 2 brigádách. Cvičení prověří, jak rychle se zvládnou mobilizovat z mírové pohotovostní služby do plné aktivní služby. Obvodní soud pro Prahu 2 odškodnil muže, který měl před 21 lety zdědit dům na okraji Prahy. Notářka ale tehdy závěť přehlédla. Muž požadoval 18 milionů, soud mu přiznal jen 600 tisíc korun. Vyplývá to z rozsudku, který má Český rozhlas k dispozici. Muž se v červenci proti verdiktu dovolal k nejvyššímu soudu. 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci, informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 15 lidí utrpělo zranění. Podle ní byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu účetníka ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Milan Knížák bude mít dnes pohřeb se státními poctami a poslední rozloučení začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze a kromě rodiny se ho zúčastní také politici a další veřejní činitelé. Na pohřbu zazní hymna a taky 3 čestné salvy. Vláda o této formě pohřbu rozhodla se souhlasem Knížákovy rodiny. V českých hotelech a penzionech se ve 2. čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Kvůli dnešnímu koncertu Marka Ztraceného na pražské Letné posílí dopravní podnik městskou hromadnou dopravu. Před zahájením koncertu bude od 16 hodin v provozu zvláštní tramvajová linka a po skončení akce pojede častěji metro. A i dnes pokračuje desetidenní cvičení Panamax 2026. Akce, kterou pořádají Spojené státy, sdružuje 18 zemí s cílem posílit obranu panamského průplavu. Jednotky zemí převážně amerického kontinentu působí v Tichém oceánu a v Karibském moři a provádějí hlídkové manévry, cvičí námořní blokádu i ochranu strategických tras. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se zastavíte před sjezdem na Zděby zhruba na 3. kilometru a pomalu se jede až do Cínovecké před Kbelskou, je to už skoro na půl hodiny. Provoz v Praze vázne na příjezdech k letišti směrem z Prahy. Kolona začíná u Evropské a zdrží vás až 20 minut. Směrem do Prahy pojedete ze 4. kilometru dálnice D7 10 až 15 minut. Na pražském okruhu směrem na dálnici D1 čekejte kolonu z konce dálnice D5 ke sjezdu na Ořechy, je to asi na čtvrt hodiny. Bouralo se na konci jižní spojky směrem na Černý most. U sjezdu na Průmyslovou se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta. Kolona od sjezdu na Strašnice je asi na 15 minut a pomalu se jede už také v Novopatské před sjezdem do Kbelské. Od nájezdu z Černého mostu pojedete až čtvrt hodiny. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů a zítra čekejte jasno až polojasno a nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lucie Vopálenská.
9: Vláda chce efektivní a finančně stabilní zdravotnictví. Plánuje zvyšovat kompetence sester i dalších nelékařských pracovníků, jak plyne i z programového prohlášení. Měly by sestry s vysokoškolským vzděláním legálně vykonávat některé vybrané úkony, které jsou dosud v kompetenci a na zodpovědnosti lékařů. Potřebuje zdejší systém takovou změnu? Jde o modernizaci, která pomůže zlepšit péči o pacienty, anebo jsou na místě spíše obavy z rizikového nahrazování práce lékařů? A jaké pojistky by měly změnu případně provázet? Přeji příjemný poslech.
17: Pro a proti Lucie Vopálenské.
9: Na dálku ve vysílání srdečně vítám Martinu Šochmanovou, prezidentku České asociace zdravotních sester. Zdravím vás, dobrý den.
11: Dobrý.

0: ošetřovatelské péče a tím se váže ruku v ruce rozvoj kompetencí sester. Uh-huh.
1: Tak zní to logicky, pane Kupku, jaký je váš názor? Podle vás by neměly sestry zastávat úkony za lékaře?
2: Práce ve zdravotnictví je prací týmovou a to není nic nového, bylo to tak odjakživa, je třeba rozlišovat dvě zásadní rozdílné situace. Jedno je sdílení kompetencí právě v rámci těch zdravotnických týmů, které většinou vedou lékaři a v rámci těch týmů, zejména v takových špičkových nemocnicích, jako paní doktorka je náměstkyní v IKEMu, tak tam prostě jaksi vysoce specializované sestry vykonávají celou řadu činností, ale na základě indikace lékaře a celý ten tým vede lékař, který nese vždycky tu konečnou odpovědnost. Něco jiného by byl převod kompetencí, kdyby sestry začaly pracovat zcela samostatně, bez dozoru lékaře, a to je to, co má v plánu pan ministr zdravotnictví, a teď nyní cituji, vzdělané sestry by mohly samostatně provádět a interpretovat některá diagnostická vyšetření i předepisovat léky bez vědomí lékaře. A to proto, že zase cituji, když všechno dělají lékaři, kteří jsou v systému nejdražší, je to neefektivní.
1: Rozumím.
2: Česká lékařská komora samozřejmě nemůže souhlasit, protože ta kompetence a ta odpovědnost je opravdu na lékařích a je to zase standardní nejenom u nás, ale i ve světě. Prostě zdravotnické týmy vedou lékaři.
1: Paní Šochmanová, co na to říkáte, že je nutné rozlišovat sdílení kompetencí v rámci nějakého multidisciplinárního týmu při složitých operacích a na druhou stranu převod kompetencí, kdy pan Kubek nesouhlasí s tím, že by sestry měly vlastně dělat to, co dělají lékaři, bez dozoru lékaře na vlastní odpovědnost. Jak se k tomuto stavíte?
0: Já bych především chtěla říct, že mě velmi potěšilo to, že pan prezident říká, že jsme multidisciplinární tým, tedy profese, které spolu spolupracují. To je skvělé slyšet právě z jeho úst, protože přesně tak to je a ta spolupráce je nutná, bez ní nemůžeme poskytovat péči, ale je zároveň se musí opírat o vzájemný respekt k oběma profesím. A není teda možné, aby jedna profese bránila odbornému rozvoji té profese druhé, takže to bych chtěla říct na úvod. Samozřejmě, že se především bavíme o sdílení kompetencí. Ta velká část toho přenosu neznamená, že ve chvíli, kdy toto začne poskytovat sestra, už to lékař poskytovat nemůže. Samozřejmě, že se bavíme o sdílení kompetencí.
1: Promiňte, chci vás zastavit. Ano? Na jednu stranu se bavíme, to nikdo nepopírá, o sdílení kompetencí a tam asi se i shodnete. Ale nebavíme se náhodou i o převodu kompetencí, ano. Protože to právě lékařská komora odmítá.
0: Takže ano, a tím jsem chtěla navázat, ale kromě toho sdílení se bavíme také o převodu kompetencí a to je přesně tam, kde pan prezident zmiňoval vysoce odbornou péči třeba v nemocnicích, ale my se teď bavíme o tom, že máme také sestry, které dnes již pracují samostatně. Jsou to sestry především v primární péči a v domácí péči nebo v následné péči. A tady se bavíme o sestrách takzvaně s pokročilou praxí, a tyto sestry budou pracovat samostatně, převezmou kompetence lékařů a samozřejmě za ně logicky ponesou i odpovědnost.
1: Tak pane Kupku, kde je problém? Proč by nemohly sestry s pokročilou praxí mít rozšířené kompetence a dělat i něco, na co samozřejmě pochopitelně musí být vyškoleny?
3: Tak pokud to budou dělat v rámci zdravotnického týmu, ten tým prostě povede lékař, který ponese tu zodpovědnost. Nejenom vůči pacientům, ale třeba i vůči lékařské komoře, tak s tím nemáme problém. Ale
1: a proč by nemohli mít zodpovědnost sestry sami, když by dělali něco, na co by byly vyškolené, měli by k tomu kompetenci a tím by převzali i zodpovědnost?
3: Tak tady asi stojí za to se zeptat, co si pod tím máme představit, protože to já si opravdu nedovedu představit. A ta představa pana ministra, že budou sestry samostatně předepisovat například léky bez vědomí lékaře, s tím opravdu nemůžeme souhlasit, protože lékaři studují lékařskou fakultu, velice náročné studium, poměrně nesrovnatelné s tím.
1: Rozumím úplně. Tak paní Šochmanová, toto v podstatě v médiích se moc neobjevovalo. Pojďme si konkrétně říci, o jakých úkonech či výkonech se vůbec

0: bavíme takových, které by se měly legalizovat, respektive by se o ně měly rozšířit kompetence sester. Povídejte.
1: Tak pokud se bavíme o předepisování léku, co pan prezident říká, tak já zase nevidím problém a naštěstí ten problém nevidí i řada lékařů, s kterými jsme to diskutovali, a to je konkrétně preskripce chronické medikace. Protože dnes jako připravujeme sestry k tomu, aby třeba vedly odborné ambulance, kde samozřejmě ale budou doporučené postupy, podle kterých se ty sestry budou řídit. A pokud ta sestra pacienta vyšetří podle všech doporučených postupů, bude to pacient chronickou medikací, tak nevidím jediný důvod, proč by nemohla zároveň předepsat chronickou medikaci za předpokladu, že se pacientův zdravotní stav nemění a jsou dodrženy právě ty doporučené postupy.
0: Tak paní Šochmanová nevidí jediný důvod. Pane Kupku, vy takový důvod vidíte, proč by to nemělo jít?
2: Tak říkám, pokud to bude v souladu s tím, co doporučí lékař, pokud to bude v rámci zdravotnického týmu, který lékař vede, a pokud ten lékař ponese tu odpovědnost, tak s tím nemáme problém. Prostě nechť si rozhodne, komu co v rámci zdravotnického týmu svěří, ale mně to přijde takové hrozně zbytečně jaksi kostrbaté. A otázka zní také proč, protože jestliže pan ministr říká, že ten stávající systém je neefektivní, protože lékaři jsou drazí, tak asi chce ušetřit. Tak tedy zase nevím, jestli sestry budou...
0: K tomu se můžeme dostat, jestli ušetříme nebo ne.
2: Nevím, jestli sestry budou tleskat tomu, že budou mít více práce za stejné peníze, nebo jinak nevím, jak by se dalo tedy ušetřit.
0: Tak o penězích se budeme bavit také, ale pojďme ještě dodiskutovat tu zodpovědnost a ty kompetence. Pane Kupku, jestliže by tedy se sestrám rozšířily kompetence, které by byly opřené o nějaké vzdělání, tak vy vlastně stále mluvíte o tom, že by to ale muselo být na zodpovědnosti lékaře, čili odmítáte vlastně to, aby sestry měly tu zodpovědnost? Chápu to dobře?
2: Položme si otázku, co se stane, když se něco stane, takzvaně. Ono to všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když prostě dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili. A to myslím si, že není úplně fér.
0: Tak paní Šochmanová, není toto jako vážný argument, co se týče zodpovědnosti? Nebylo by vlastně i pro sestry lepší, aby tu zodpovědnost nesl lékař, když se oni, notabene lékaři, tolik hlásí, když oni stojí?
1: Já si teda myslím, že pokud sestra je vysokoškolsky vzdělaná, odborně vzdělaná, tak nevidím jediný důvod, proč by za to, co dělá, neměla nést odpovědnost. A ono to tak je. Sestra prostě, pokud něco vykonává, nese za to odpovědnost. Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu, tak je to situace, která třeba se vymyká těm doporučeným postupům, ve kterých se ta sestra pohybuje, samozřejmě se svou odpovědností, a pak je na místě, že kontaktuje lékaře. My tady neříkáme, že sestry budou nahrazovat lékaře v diagnostice a léčbě, ale budou je nahrazovat právě v těchto věcech, jako jsou věci v rámci péče o chronické pacienty bez aktuální změny zdravotního stavu, ale jinak, pokud je sestra adekvátně vzdělaná, tak logicky musí nést odpovědnost za to, co dělá.
0: Tak pane Kupku, není to přehnaná obava, že by vlastně na lékařích byla ta zodpovědnost, když zodpovědnost sestry mají už nyní za leco z toho, co dělají, a když si nevědí rady, tak se konec konců stejně obrací na lékaře?
2: Formulace pana ministra, že vzdělané sestry by mohly samostatně provádět a interpretovat některá diagnostická vyšetření i předepisovat léky bez vědomí lékaře, opravdu prostě člověka musí znepokojovat. Nevím, co je cílem toho. Zdravotní sestry byly a jsou vždycky vysoce prestižní povolání. Problém náš není v tom, že bychom neměli práci pro vysokoškolsky vzdělané sestry, ale v tom, že máme sester katastrofální nedostatek. teď ho budeme řešit agenturním dovozem zdravotnic z Filipín. Možná je to proto, že sestry s maturitou byly degradovány na jakési praktické sestry druhé kategorie, že jim bylo znemožněno samostatně pracovat, že to vzdělávání je strašně složité a byť je složité a náročné, tak je to pořád vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Není to prostě lékařská fakulta s tím teoretickým základem, který prostě lékaři musí vstřebat.
0: Rozumím. Já bych se optala paní Šochmanové na první část odpovědi Milana Kupka. Pojďme si říci, z jakých důvodů by se tak vlastně mělo dít. Co je motorem této změny? Je to trend třeba i jinde v zahraničí, který Česko teď následuje, nebo je to nutnost kvůli pořád dražšímu zdravotnickému systému a nedostatku lékařů a v praxi, ale samozřejmě i nedostatku sester, paní Šochmanová?
1: Je to pochopitelně trend, který je zcela běžný ve světě. Je to samozřejmě i důvod nedostatku personálu, stárnutí populace, nárůstu chronických onemocnění, rostoucí nároky na domácí, komunitní, dlouhodobou péči a tak dále. Ale je to prostě rozvoj medicíny, na který my musíme reagovat. A v minulosti také lékaři měli omezené obory. Dnes je jich mnohem více, protože reagují na rozvoj medicíny. Proto nevím, proč bychom neměli i v rámci sester reagovat na rozvoj medicíny. Ale teď musím teda připomenout, že absolutně nemohu souhlasit, že sestry byly degradovány na praktické sestry, protože pak praktická sestra je samostatné zdravotnické povolání se svým vlastním vzděláním, se svými kompetencemi a je rozhodně důležitou součástí multidisciplinárního týmu.
0: Pane Kupku, o jaké sestry tady dnes vlastně lékaři, Česká lékařská komora stojí?
2: O kvalifikované empatické sestry, které budou mít zájem o pacienty a nebudou pouze toužit stát se sestrami manažerkami, ale já jsem...
0: A to hrozí podle vás? Je to tak?
2: No, tak bavíme se hlavně o sestrách vysokoškolačkách a ty prostě často směřují k tomu manažerskému tomu a taková ta práce s pacientem samozřejmě některé to považují trošičku za pod svojí úroveň a to určitě není dobře, ale paní doktorka Šochmanová zmínila to, že ty praktické sestry jsou důležité. Ano, důležité jsou samozřejmě, ale bohužel jsou špatně placené a proto o tu práci není zájem a sester máme nedostatek. Paní doktorka zmínila ještě jeden problém a to je to, že máme velké množství zcela samostatných lékařských oborů. Ty obory jsou navzájem neprostupné, lékaři jsou špatně zastupitelní navzájem, tím si prohlubujeme jejich nedostatek. My bychom opravdu potřebovali větší množství lékařů, kteří třeba nebudou mít tu 100% kvalifikaci, aby mohli vykonávat primáře někde na oddělení v nemocnici, ale aby byli v takové tom prvním kontaktu s pacienty. A to nejsou jenom praktičtí lékaři, to jsou internisté, diabetologové, kardiologové, prostě jako ti lékaři prvního kontaktu a těch my máme nedostatek. A proto místo nahrazování lékařů zdravotními sestrami s maturitou či s vysokou školou navrhujeme zásadní změny v systému specializačního vzdělání lékařů, protože
0: Dobře. To je jiná kapitola, ale jestliže my dneska diskutujeme v pro a proti o rozšíření kompetencí sester, tak z hlediska mě jako laika a našich posluchačů, kteří nemusí mít zdravotnické vzdělání, tady zazněl příklad předepisování léků chronicky nemocným pacientům. Jsou ještě nějaké jiné úkony, paní Šochmanová, o jakých se vlastně mluví a diskutuje, aby jsme si to mohli nějak celistvě představit a můžeme pokračovat, jestli by to také třeba lékařům nepomohlo. Děkuji vám za vysvětlení.
1: Určitě. Je to třeba i tak. Představte si, pokud to mám říci pro někoho, kdo není zdravotnicky vzdělán, tak podívejme se na to z pohledu pacienta. Přijede pacient na urgentní příjem s tím, že má pravděpodobně zlomenou nohu. A dnes musí počkat, až přijde lékař a řekne ano, pošleme pacienta na rentgen. Proč nemůže ta sestra, která pacienta přijímá, už logicky pacienta poslat na rentgen?
0: Já vám rozumím a tu otázku přehraju tady na pana Kupka. Pane Kupku, nemohlo by s většími kompetencemi sester například v takovýchto případech na příjmech, nemohlo by to vlastně pomoci jak pacientům, tak lékařům neurychlil, nezefektivnil by se celý ten proces přijímání například?
2: ale to je zcela normální sdílení kompetencí v rámci zdravotnického týmu. Ten urgentní příjem vede lékař a lékař nese tu zodpovědnost, jestli nechá sestru rozhodovat či ne. A jestli sestra pošle pacienta na rentgen a ten rentgen je třeba zbytečný, tak prostě se asi taková hrůza nestane. Mnohem horší situace by nastala, kdyby ta sestra řekla pacientovi, vám nic není, můžete jít domů. A to jsou ty situace, za které prostě musí nést zodpovědnost ten lékař.
0: A nemůže to nést tu zodpovědnost sestra? Z jakého důvodu? Vidíte v tom riziko pro pacienty hlavně, nebo jaký je ten argument?
2: Tak vidíme v tom samozřejmě riziko, protože vzdělání lékařů je úplně o něčem jiném. Lékaři studují 6 let lékařskou fakultu s obrovským teoretickým základem a aby mohl lékař samostatně pracovat, musí absolvovat specializační vzdělávání, skládat atestace. To znamená, ten chirurg, který se dopracuje k tomu, že může takto samostatně rozhodovat, má 6 let vysoké školy a další 6 let praxe.
0: Chápu. Paní Šochmanová, co říkají sestry?
2: Pokud se opravdu pacienti chtějí smířit s tím, že místo lékařů prostě budou rozhodovat zdravotní sestry, tak ano, jistě je to možné, ale úroveň medicíny půjde rozhodně dolů.
0: Tak paní Šochmanová, nehrozí, že by úroveň medicíny, úroveň péče o pacienta šla dolů, protože sestry nejsou tak vzdělané v té komplexní šíři, jako jsou absolventi lékařských fakult?
1: S tím rozhodně nesouhlasím, že úroveň péče půjde dolů, protože sestra nebude ten, kdo bude na urgentním příjmu určovat diagnózu. To tak prostě nebude. My se bavíme o navyšování kompetencí v situaci přednemocniční péče, to znamená v primární péči, anebo v té péči následné. Pokud sestra přijede za pacientem v rámci domácí péče, ošetřuje mu chronickou ránu, ať má kompetence k tomu, aby mohla rozhodovat přesně, čím tu ránu ošetří, jaké použije k tomu prostředky, jak ta rána se bude vyvíjet a ať to má celé na starosti sestra v rámci samozřejmě té odpovědnosti, že tu ránu léčí správně.
0: Ano, vy se té odpovědnosti nezříkáte, ale jak si vysvětlujete, paní Šochmanová, že tedy lékaři, Česká lékařská komora Ústy Milana Kupka trvá na tom, aby ta zodpovědnost ležela na lékaři, protože lékař je ten vystudovaný. Čím si to vysvětlujete? Možná je to nějaká věc mimo medicínská, nesouvisí s tím nějaké třeba tradiční rozdělení rolí, nebo jak to vnímáte?
1: Myslím si, že ano, že to je prostě pohled do minulosti a přesně jak jste řekla, je to tradiční rozdělení rolí a my právě musíme na ten celý systém poskytování zdravotní péče se dívat jinýma očima. My dnes už jako zapojujeme zcela běžně nezdravotníky do toho, do poskytování péče, zapojujeme umělou inteligenci a to jsou všechno nové pohledy na to poskytování péče a stejně tak nový pohled je na to, že ta sestra bude část té péče poskytovat sama a bude za to plně odpovědná.
0: Tak pane Kupku, nové pohledy, není to to, co vyžaduje moderní zdravotnictví 21. století?
2: To jsou fráze, nezlobte se. 30 let práce lékaře mě naučilo být zdravě konzervativní a věci, které fungují, prostě nechat fungovat tak, jak jsou. Vyhýbat se zbytečným experimentům. A to, co zmínila paní doktorka Šochmanová, ošetřování ran v domácí péči, samozřejmě není problém. A sestra přesně ví, komu bude referovat, jak se ta rána vyvíjí a ten lékař, který v tom případě, když dojde k nějaké změně, rozhodne, že se ta léčba změní. A to je zcela normální. Samozřejmě ten převaz bude provádět sestra. Spousta manuálních dovedností, prostě sestry, když dělají určité úzké spektrum výkonů, tak jsou v tom samozřejmě méně zručnější.
0: Protože to dělají opakovaně, jistě.
2: No přesně tak, já nebudu přece.
0: Je to tak, ale pane Kupku,
2: nabrat lepší krev než sestra.
0: Tak, ale neuvolnili by se.
2: Ale tím, co s tou krví se má dělat?
0: Promiňte, neuvolnili by se v některých věcech, v některých směrech ruce lékařům, nebylo by vlastně to převedení části kompetencí i zodpovědnosti na sestry, nebylo by to spíše odlehčení pro lékaře? Ušetřili by čas?
2: Já si myslím, že ne. A zkušenosti ze Švédska s tímhletím experimentem ukazují, že to vedlo naopak k tomu, že bylo větší množství zbytečně opakovaných vyšetření, větší množství komplikací a ta zdravotní péče, že se v konečném důsledku komplikuje. Ale nakonec každý sám svého štěstí strůjce. Prostě se některý pacient rozhodne, že bude léčit umělá inteligence nebo zdravotní sestra, nebo lékárník, nebo baba kozenářka, je to nakonec jeho...
0: Tak vy to trošku moc schazujete, ale paní Šochmanová, neberte si to osobně, ale padl tady argument švédském. Jak je to v zahraničí, v zemích, ve kterých bychom se eventuálně my mohli inspirovat? Jsou země, kde tedy sestry mají kompetence a zodpovědnost v širší míře, než je tomu u nás, a lékař vlastně pak nezodpovídá za to, pokud sestra něco pokazí?
1: Já bych teda jenom chtěla reagovat na to, že se pacient rozhodne, že ho bude léčit sestra. Sestra nebude léčit, bavíme se o tom celou dobu. A sestra opravdu nepřebírá tu diagnostickou a léčebnou fázi toho procesu. Takže to jenom bych znovu připomněla, ale ono už to zaznělo mnohokrát, tak ale jenom jsem to ještě chtěla zdůraznit.
0: A teď
1: samozřejmě je to běžný model, který je v Evropě běžně používaný, my nevymýšlíme nic, co by bylo již nevymyšleno a nevyzkoušeno v rámci Evropy, je takzvaně APN, sestra, tedy sestra s pokročilou praxí. Je to zcela běžný typ péče nebo typ sestry, která je běžně začleněna do multidisciplinárního týmu. Je to postupný proces, který my v tuto chvíli se snažíme ukotvit legislativně. Mm-hmm. Využijeme sestry, které již mají to stávající vzdělání. To znamená, že jsou to sestry vysokoškolsky vzdělané, sestry specialistky, ale k tomu, aby mohly takhle samostatně pracovat, potřebujeme také ty doporučené postupy, v kterých se ty sestry budou pohybovat.
0: A na těch musíte takže spolupracovat i s lékaři. Takže samozřejmě, poslední slovo samozřejmě bude mít Milan Kubek. Umíte si představit alespoň nějakou oblast, nějaký konkrétní příklad, kde byste byli ochotní s Českou asociací sester spolupracovat i jako lékařská komora a vymezit ty kompetence tak, aby to bylo pro pacienty a pro všechny bezpečné a správné?
2: My samozřejmě jsme připraveni spolupracovat speciálně s asociací sester, ale především s ministerstvem zdravotnictví, pokud o tom bude ministerstvo stát, na to, aby se upřesnila pravidla právě toho sdílení kompetencí, zdůraznil sdílení kompetencí v rámci zdravotnických týmů. To je to, o čem paní doktorka Šochmanová opakovaně mluví, když hovoří o těch multidisciplinárních týmech. Ale prostě to, jak to interpretuje pan ministr Vojtěch, nevím, jestli prostě se to tak jako viděl ve Finsku, nebo kde k tomu přišel, a jeho interpretace, aby tedy sestry mohly samostatně provádět a interpretovat diagnostická vyšetření některá.
0: To je pro vás stále nepřijatelné.
2: Vědomí lékaře. To je prostě překročení určité červené linie, a to není červená linie jenom pro Českou lékařskou komoru, ale i pro Světovou lékařskou asociaci jsme členem, a je to shodný postoj, které zastávají lékařské komory v rámci Evropy.
0: Rozumím. Děkuji, více už se nám nevejde. To byl Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Díky, a diskutoval s Martinou Šochmanovou, prezidentkou České asociace zdravotních sester. Tolik dnešní pro a proti, a od mikrofonu děkuji a za pozornost Lucie Vopálenská.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat, nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
6: 10 hodin.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Kraje letos na své silnice údajně nedostanou žádné peníze. Lidé v Česku většinově podporují zákaz mobilů na školách, ukázal to exkluzivní průzkum. A jihokrajský Soul se potýká s vlnou veder, zavádí nová pravidla na pracovištích. Zprávy a Martin Matějka. Ze státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje údajně nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze. Oznámil to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy. A to oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. A vyjádření ministerstva Český rozhlas zjišťuje. 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách, ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahů, komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
8: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident, v případě přijetí začne platit v září příštího roku. V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Státy východní Asie trápí historicky největší vlna veder. Jižní Korea za poslední týden třikrát dosáhla nového teplotního maxima. Rekord je teď 42,5 stupně Celsia. Prezident Lee Jae-myung vyzval vládu a radnice k ochraně obyvatel a metropole Soul kvůli vedrům zavádí řadu nových pravidel na pracovišti.
7: Velké jihokorejské firmy nařídily zaměstnancům povinné 15-minutové přestávky po každé odpracované 3/4 hodině. A velká polední přestávka je teď 90-minutová. Na pracovišti je lidem dodáváno neomezené množství vody, jontových nápojů a na stavbách vyrostly chladící klimatizované stany. Ochlazení a srážky má přinést už o víkendu blížící se tajfun Delfín. Ten míří přes jižní Japonsko a severní Tchajvan nad východní Čínu. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
8: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
9: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Muž, který chybou notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům na okraji Prahy, se dovolal k nejvyššímu soudu. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun, soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění jen 600 tisíc. Podle mužovy obhájkyně Veroniky Hendrichové v dovolání do rozporují třeba to, že obvodní soud odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let.
10: I když to své rozhodnutí založilo na nějaké spekulace, tak vlastně odmítli veškeré vlastně tvrzení našeho klienta o tom pronájmu a o tom vlastně zhodnocení té nemovitosti, protože jsou právě spekulativní a vlastně odmítli nám oba soudy provést relevantní důkazy k tomu.
8: Dovolání muž podal letos v červenci. Muž dům po babičce nezdědil, protože notářka závěť přehlédla. Stát závěť muži zaslal 16 let po úmrtí babičky. Už 35. ročník akce Tavení skla dřevem začíná dnes ve 14 hodin v Dešném v Orlických horách. Několik desítek sklářů z celého Česka tu předvede různé techniky práce se sklem. Repliku historické pece Magdalena začali organizátoři roztápět už s dvoudenním předstihem, vysvětluje ředitel muzea turistiky, zimních sportů a řemesel v Deštném Bohumír Dragoun.
11: Ta teplota se musí dostat na pomalu, velmi pomalu na pátek na nějakých 1200 stupňů ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, ale nemůžeme to hnát a pec potřebuje samozřejmě svůj režim, takže jsou tam pánve, které se musí pomalu ohřát, tak aby nepraskly. Je to všechno o mistrovství těch topičů. Ty chlapy prostě umí topit, umí to dřevo správně přikládat.
8: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno už čekejte nesouvislou kolonu před Brnem. Zpomaluje se u Kývalky na 183. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zdržíte se až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 se zastavíte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou zhruba na 6. kilometru a pomalu se jede v nesouvislé koloně až do Cínovecké před Kbelskou, je to až na půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na dálnici D1 čekejte kolonu z konce dálnice D5 ke sjezdu na Ořechy. Je to asi na čtvrt hodiny. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ještě s velkou oblačností a rozdnívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě aktuální epizoda z pravodejského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Skrytý kontakt a jasný motiv. Zadavatel vraždy Kuciaka uniká trestu. Hlavním podezřelým je dál podnikatel Kočner. Co na něj policie má? Vracíme se k případu, který šokoval Slovensko. Přinášíme závěrečný díl četby o vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dnes je pátek 7. srpna.
13: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 5. Časť 1. Deň po.
12: Byl čtvrtek 22. února roku 2018, krátce po 5. ráno, tedy asi 12 hodin po dvojnásobné úkladné vraždě ve Velké Mači. To ale ještě skoro nikdo netušil. Podnikatel Marián Kočner byl jako obvykle vzhůru. Psal kamarádce Aleně Žužové přes šifrovanou aplikaci a snažil se rozproudit další z nekonečných konverzací. Za pár hodin ho čekalo jednání v kauze sfalšovaných směnek u soudu v bratislavské Petržalce. Jeho spřízněná duše z Komárna obvykle vstávala později a teprve pak odepisovala na zprávy. Toho rána ale klidný spánek nepřicházel v úvahu. Zprostředkovatel vraždy Jána a Martiny, Zoltán Andruško, tvrdí, že už večer předtím poslal Žužové šifrovanou zprávu o vraždě novináře. Měl napsat: mám defekt. U Žužové v mobilu se tahle zpráva sice nikdy nenašla, ale pořídila si mezitím nový telefon a obsah toho starého byl pečlivě vymazaný. Andruško pak vyrazil ze svého domu v Chotíně do Komárna, což potvrdila i data z jeho mobilu. Tvrdí, že jel za Žužovou. Ještě předtím, než dorazil, si tmavovláska psala s Kočnerem. Přesně v 7 hodin a 26 minut mu poslala zprávu. A je to v p***či. Kočner za pár vteřin reagoval zjevně v náznacích. Co? Roztál sníh? Žužová odpověděla zdánlivě nesouvisejícím způsobem. Jeden už opravdu vypadl. A doplnila to emotikonem osoby s rukou na tváři. Za zmínku stojí, že den předtím ti dva vtipkovali o snech o vypadávání zubů a psali si, že podle výkladu snů to symbolizovalo smrt.
13: Část 2. Dní ticha.
12: Ani 2 dny po vraždě novináře se o ní v novinách žádné zprávy neobjevily. Pro pachatele to byl ideální stav. Čím později se čin provalí, tím výhodnější to pro ně bude. Horká stopa vychladne. Zpráva o smrti Jána Kuciaka se neobjevila ani třetí den, tedy v sobotu 24. února. Žužovou před 8 hodinou ráno napadlo zjišťovat, jaké je oblíbené číslo jejího AV, což byl Kočnerův oblíbený pozdrav. 13 nebo 21, odsekl podnikatel suše přes šifrovací aplikaci Trima. Fakti nosí štěstí, i nechtěně, komentovala jeho volbu milovnice numerologie a doplnila to zubícím se smajlíkem. Tak nevím, jestli i nechtěně, váhal Kočner. Byl stručný, tvrdil, že jele lyžovat. Ale nechtěně ho máš sám od sebe každý den, ne? Poznamenala Žužová. Jakoby naznačovala, že s každým dalším dnem má Kočner ještě větší štěstí. V sobotu odpoledne se dvojice ještě domluvila, že se kolem 7 zase shledá. Ten večer si už dál ale nepsali. Právě 21. února, což tedy mělo být pro Kočnera symbolicky šťastné datum, zavraždil střelec novináře. A ještě 3. den poté se o tom vůbec nemluvilo. Existovala jen 2 možná vysvětlení. Buď Miroslav Marček, který se později k vraždě přiznal, obelhal svého parťáka i zprostředkovatele a nikoho nezastřelil, nebo mrtví snoubenci leželi v domě ve Velké Mači a zatím nikomu nechyběli. V neděli to byly už 4 dny od vraždy, o které se v médiích stále neobjevila žádná zmínka. Kočner už několikátý den po sobě opakoval stejný scénář. Údajně odjížděl každý den lyžovat mimo Bratislavu. Aspoň tak to prezentoval svojí kamarádce z Komárna. Večer si měli zavolat, ale nakonec z toho sešlo. Slovensko se probouzelo do nového pracovního týdne, když Kočner v pondělí 26. února 2018 ráno v 7:22 poslal svoji kamarádce bez vysvětlení zprávu, která se skládala z emotikonů, z číslice 50, šipky s anglickým nápisem soon, tedy brzy, a obrázkem záchodu. Žužová její význam přesto pochopila a jakoby se lekla, snažila se zachránit situaci. Kočnerovi napsala: myslíš to, co propadlo? To vyřešíme. Už jsem to avizovala. Víš, že jsem šetrná, a přidala emotikon ženy. I k tvým, dodala a doplnila emotikon opice, zakrývající si oči a smajlík s kapkou potu na čele. Zprávy jakoby naznačovaly, že Kočner za něco utratil částku, zkráceně označenou číslem 50, a tyto peníze zcela zbytečně pak skončily spláchnuté někde v záchodě. Kdyby byl objednavatelem vraždy on, což vždy popíral, mohl v té době pořád ještě pochybovat, jestli vrazi nelhali o tom, že čin skutečně spáchali. Mohli to jen předstírat a vzít si slíbenou odměnu 50 000 eur. Krátce na to se ale Kočner mohl přesvědčit o opaku. Asi 10 minut po 8:30 začala média chrlit policií potvrzené zprávy o vraždě Jána a Martiny. Hodně z nich přitom zmiňovalo i Kočnera a jeho výhružný telefonát Kuciakovi z 5. září 2017. Kuciak byl mrtvý. Zastřelili i jeho snoubenku Kušnírovou. Vrah nelhal.
14: Část 3. Sieť důkazů.
12: Jediným, kdo hned od začátku ukazoval prstem přímo na Kočnera, byl Zoltán Andruško. Pořád opakoval, že vraždu si u něho objednala Alena a vyřizovala to za Kočnera. I když měl Andruško pochybnou pověst, policie mu věřila, protože už během prvních 2 dnů po zadržení uvedl příliš mnoho detailů, které by si jen těžko mohl vymyslet a které mohl znát pouze člověk, jenž se na přípravě vraždy podílel. Později to potvrdili výpovědi ostatních lidí a další důkazy. Tak například sledování novináře. Andruško od začátku vypovídal, že po objednání vraždy mu Žužová v autě před svým domem ukázala nějaké fotografie. Do notebooku zasunula flešku a postupně otevírala vybrané položky. Bylo to podle mě profesionálně zpracované sledování Kuciaka. Alena otevřela nějaký soubor, ve kterém bylo víc údajů, a našla fotku Kuciaka, přičemž si nepamatuju, jestli jsem si tu fotku vyfotil do svého telefonu sám, nebo to udělala Alena. Měla tam také adresu, kde Ján Kuciak bydlí. Zatímco v tom souboru hledala, tak jsem si všiml, že tam byly napsané dny, data a k ním text, takže jsem z toho usoudil, že ho někdo musel sledovat, prohlásil Andruško.
14: Část 4.
15: Nepriame svedectvá.
12: Mariana Kočnera usvědčovala v očích policie také výpověď utajeného svědka, Petera Tóta, jeho někdejšího kamaráda. Ten popsal, jak Kočner štědře financoval sledování novinářů desítkami tisíc eur. Ale nebyla to jen výpověď tohoto bývalého novináře a někdejšího agenta slovenské informační služby v jedné osobě, ale taky dalších členů komanda, které Kuciaka sledovalo. Přestože prohlásili, že netušili, kdo si monitoring vybraných osob objednal, tak potvrdili, že novináře natáčeli a že za to brali peníze. Konec konců ze sledování novinářů se usvědčil sám Kočner, například ve zprávách, které si psal se svými známými. Letos jsem do novinářů investoval 200 tisíc eur. By se spodral, kdyby si věděl, jak je mám prolustrované. Vím, kdo koho šupá, kdo je bůtík, ožrala, tyrán, i s foto a videodokumentací. Chlubil se mafián Kočner Ladislavovi Tichému, bývalému náměstkovi generálního prokurátora přesně 30. listopadu 2017. Tedy v době, kdy už sledování Kuciaka ukončil. Monitoring novinářů a jeho výsledky se staly jedním z klíčových důkazů, které podle policie spojovaly všechny aktéry podezřelé z vraždy Jána a Martiny. Kočner si objednal a zaplatil sledování a fotografie i videa z popisky, pořízené během něj, byly nalezeny na flešce v trezoru v domě, kde bydlel. K materiálům se dostala Alena Žužová, a to pod záminkou, že budou sloužit k přípravě pořadu Na pranýři, ve kterém chtěl Kočner diskreditovat novináře. Fotky a popisy s adresou Jána Kuciaka předala Žužová Zoltánu Andrůškovi. A potom měli fotky s adresou a popisy vidět samotní vykonavatelé vraždy, Marček a Sabo. Když vyšetřovatelé Kočnera obvinili, v usnesení zmínili taky jeho podivné telefonáty z vězení. Protože se hovory z vazby, s výjimkou těch s advokáty, nahrávají, získal vyšetřovací tým zvukové záznamy i přepisy. Policie zaregistrovala podezřelé chování Kočnera ve vazbě po zadržení Andruška a spol. Potom, co Národní kriminální agentura provedla v říjnu 2018 prohlídky v Kočnerových domech a zajistila množství důkazů, volal podnikatel svojí ex-manželce Karolíně. Vyšetřovatel Petr Juhás, šéf policejního týmu Kuciak, to v usnesení o obvinění shrnul takto. Kočner zjišťoval, jaké věci policie zajistila. Následně telefonicky kontaktoval Miriam Hatinovou, svoji milenku, které se v narážkách ptal na konkrétní popis něčeho, co měla mít i ona, hlavně na barvu. Z kontextu je zřejmé, že zjišťoval, jestli policie zajistila právě USBčka, na kterých byly záznamy a informace ze sledování novinářů, a to hlavně Jána Kuciaka. Tato skutečnost svědčí o tom, že si uvědomoval, že zajištěním těchto důkazů v probíhajícím trestním řízení může být s touto vraždou spojován. Zaznamenal Petr Juhás v březnu roku 2019.
15: Část 5. Diskrétní kamaráti.
12: Podezření vzbuzovalo i přátelství mezi Kočnerem a Žužovou. Neprezentovali ho veřejně, občas působili, jako by to tajili. Setkávali se nejčastěji v golfovém areálu v Báči, nedaleko Bratislavy, který je dost velký na nenápadné schůzky dvou lidí. Návštěvy v luxusních autech tam nevzbuzovaly žádnou pozornost. Policie o tom ve svém usnesení napsala. Hlavním důvodem, proč tento kontakt nebyl veřejný, je to, že Marián Kočner využíval schopnosti Aleny Žužové k získávání materiálů na vlivné osoby, kterými by je mohl v budoucnu diskreditovat. Jednalo se hlavně o materiály týkající se intimní komunikace mezi těmito osobami a Alenou Žužovou, intimní fotografie těchto osob a podobně. Na základě těchto zjištění je zřejmé, že tyto činnosti měly pro Mariana Kočnera velký význam, protože díky tomu, že disponoval takovými kompromitujícími materiály na vlivné osobnosti slovenské politiky, prokuratury, soudnictví a policie, mohl mít pocit, že mu nehrozí trestní stíhání za jeho trestnou činnost, případně trestnou činnost osob z jeho okolí, uvedli policisté. Vyšetřovatelé z Kuciakova týmu byli přesvědčeni, že Kočnerův vztah se Žužovou je velmi hluboký a maximálně diskrétní. Osobně ji neznali ani Kočnerovi blízcí přátelé. Bez mobilních telefonů Mariana Kočnera, a tedy i bez zachycené komunikace, by intenzitu jejich vztahu se Žužovou nikdy neodhalili.
14: Časť šiesta. Od vyhrážok cez lustráciu až k sledovaniu.
12: Policie v obvinění Kočnera z objednání vraždy připomněla jeho výhružný telefonát z 5. září 2017, kdy Kuciakovi popisoval, jak se bude věnovat jemu, jeho rodině a bude na něho hledat špínu. Kuciakovi řekl, že přestane psát. To se taky nakonec stalo, ale ne proto, že by na novináře našel cokoliv kompromitujícího. Pár měsíců po Kočnerově telefonátu popravil vrah Jána Kuciaka v jeho vlastním domě výstřelem do srdce. A existují i další časové souvislosti, které bijí do očí. Pouhý den po agresivním telefonátu zadal tehdejší ředitel odboru podpory řízení Národní kriminální agentury Pavol Vorobjov svému kolegovi požadavek na vytvoření vztahového diagramu, tedy takzvaného pavouka osoby Jána Kuciaka. Svému kolegovi Michalu Zubčákovi řekl, že jde o novináře ze serveru Aktuality.sk, ačkoliv jemu to jméno nic neříkalo. Zubčák slíbil, že úkol vyřídí hned druhý den. Zprávy o tom se našly ve Vorobjovově mobilu. Přesně 7. září 2017 už systém zaznamenal prověrku Jána Kuciaka, ale v jeho adrese chybělo číslo domu. Vorobjov dostal vytištěný diagram o Jánu Kuciakovi až 25. září 2017. Sám pak ještě z vlastní iniciativy lustroval novináře v systému registru obyvatel. V něm už našel přesnou adresu a zjistil, že Kuciakův dům ve Velké Mači má číslo popisné 558. Následně po kontrole jsem tento vztahový diagram předal prezidentovi policejního sboru, vypověděl později Vorobjov před vyšetřovateli. Ale po necelém půl roce tuto část upravil a policejního prezidenta Tibora Gašpara z příběhu o lustraci vynechal. Vorobjov k tomu při výslechu řekl: v předchozí výpovědi jsem uvedl, že to byl požadavek pana Gašpara, ale s odstupem času musím říct, že se jednalo o domněnku z mého pohledu, jelikož si přesně nevzpomínám, odkud ten požadavek přišel. Tibor Gašpar je vzdáleným příbuzným oligarchy Norberta Bödera. Oba pocházejí z Nitry. Böderovo jméno v souvislosti s lustracemi zmínil svědek Peter Tóth. Podle jeho výpovědi je pro Kočnera scháněl právě tento nitranský oligarcha s vlivem na policii. Kočner si s Böderem domluvil schůzku na 3. října 2017, což potvrzuje zpráva z jejich komunikace. Restaurace Liviano, když vejdeš, tak nalevo za paravánem, navigoval Kočner Bödera v daný den dopoledne. O čem se ti dva bavili, nikdo kromě nich s jistotou neví. Ale už v 15.17 Kočner poslal zprávu Petrovi Tóthovi. Ján Kuciak, Velká Mača, 558, Galanta. Sledovací komando zřejmě nestrácelo čas. Na Kuciaka se zaměřilo hned o den později. Zaznamenalo, co dělá, a sepsalo první monitorovací zprávu.
14: Časť 7. Motiv. Ohrozeně biznisu.
12: Vyšetřovatel Peter Juhás a jeho kolegové museli v obvinění objasnit, jestli mohl mít Kočner důvod objednat si vraždu novináře a jaký ten důvod byl. Analyzovali všechny Kuciakovy články v médiích, hlavně ty, které se jakýmkoliv způsobem týkaly právě Kočnera. Kuciak ho poprvé zmínil v textu na portálu Aktuality.sk v lednu 2016, když psal o majitelích bytů v luxusní rezidenci Bonaparte v Bratislavě a o jejich vazbách na politiky ze strany Směr. V komplexu totiž bydlel i premiér Robert Fico, který si pronajímal byt od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Další byt tam vlastnila Kočnerova firma. V roce 2016 upozornilo několik novinářů, včetně Jána Kuciaka, že developerská firma stojící za projektem Bonaparte mění majitele a s rukou Bašternáka se postupně dostala až k maďarskému občanovi jménem Jozef Pál Mészáros. Nikdo tehdy netušil, že tohoto bílého koně dohodil právě Zoltán Andrůško. Údajně ho o to požádala Žužová a šlo o službičku pro Kočnera. První velkou kauzu s Kočnerem v hlavní roli zveřejnil Ján Kuciak v lednu 2017. Jednalo se o případ nepřátelského převzetí společnosti Technopol. Novinář zjistil, že majetek firmy v hodnotě 20 milionů eur přešel za podezřelých okolností na lidi z Kočnerova okolí. Případ podrobně rozebral a poukázal na to, jakou roli v kauze sehrály soudy a katastr nemovitostí. Dalším citlivým tématem byla kauza hotelů v horském středisku Donovaly. Nejdřív prověřovala podivné převody nemovitostí policie. Ta nic nezákonného nezjistila. Ján Kuciak ale v červnu 2017 vyvrátil argumenty, kterými vyšetřovatel zdůvodnil zastavení stíhání, a do hry vstoupila prokuratura. Ta nařídila změnit vyšetřovatele a Kočnera obvinit. Vyšetřování kauzy Donovaly se později spojilo s případem golfového areálu v Báči, ke kterému se Kočner dostal podezřelým způsobem. V červnu 2023 na něho státní zástupce ze speciální prokuratury podal v obou těchto případech obžalobu. V kauze Donovaly měla státu vzniknout škoda ve výši 8 milionů eur za nadměrné odpočty DPH. A v případě golfového areálu čelil Kočner obvinění z poškození věřitele se škodou 3 milionů eur. Kromě jiných článků napsal Kuciak také podrobnou analýzu případu směnek televize Markýza v hodnotě desítek milionů eur. Doteď je to jediná významná kauza, za kterou byl Kočner pravomocně odsouzen. Vyměřili mu 19 let vězení a peněžitý trest 10 000 eur. Zavražděný novinář psal taky o sporu mezi Kočnerovou firmou a lékárenskou společností Unifarma, ve kterém Kočner požadoval náhradu fiktivního ušlého zisku v hodnotě 45 milionů eur. Poté, co investigativní novinář na tento podivný spor upozornil, košický soud nakonec změnil názor a případ v létě 2018 dopadl v Kočnerův neprospěch. Žádných 45 milionů nevysoudil. Definitivní verdikt si už ale Kočner osobně nevyslechl. V té době byl ve vazbě kvůli kauze falšovaných směnek. Policisté analyzovali více než 160 Kuciakových článků a našli minimálně 26, ve kterých novinář upozorňoval na Mariana Kočnera. Poslední text před vraždou Ján publikoval 9. února 2018. Jeho spoluautorem byl kolega z redakce Martin Turček a měl titulek Další podivné převody kolem Kočnera. Soud chce vymazat firmu s dluhem 10 milionů. Dvojice novinářů v textu odhalila další podivné prodeje bytů v komplexu Five Star Residence v Bratislavě. Vyšetřovatel Juhás k tomu napsal. Z těchto článků vyplývá, že Ján Kuciak přinášel jako investigativní novinář nová témata týkající se trestné činnosti Mariana Kočnera, o kterých se začalo veřejně diskutovat. A ve většině případů se tyto kauzy staly předmětem policejního vyšetřování. Na tyto články a témata reagoval i Marian Kočner, a to svoláváním tiskových konferencí, na kterých musel veřejně reagovat i na argumentaci Jána Kuciaka. Tyto články mají jeden společný jmenovatel, a to, že ohrožovali Mariana Kočnera v rovině trestněprávní, v rovině bezstarostného podnikání a v neposlední řadě mu tato témata kazila jméno, což se neslučovalo s tím, že zakládal nový politický subjekt s názvem Cíl, se kterým chtěl vstoupit do politiky. To napsal vyšetřovatel Juhás v odůvodnění obvinění Kočnera ze dne 8. března 2019.
16: Časť 8. Verzie ubúdali, jedna nevypadla.
12: Vyšetřovací tým Kuciak postupně zredukoval přibližně 80 vyšetřovacích verzí motivu vraždy na 30. Na tomto seznamu figurovalo od samého začátku i jméno Mariana Kočnera a nevypadlo z něj ani po vyškrtnutí desítek možných motivů. Po zadržení skupinky podezřelých na jihu Slovenska, kdy přišlo okamžité přiznání Zoltána Andrůška, se Kočner stal podezřelým číslo jedna z objednávky likvidace novináře. Vyšetřovatel podložil svoje trestní stíhání několika zjištěními. Zaměřil se na to, co Kočner dělal před vraždou a po ní. Měl k dispozici důkazy o jeho vztahu s Alenou Žužovou a jejich šifrované konverzaci, která byla plná symbolů a náznaků. Měl k dispozici informace o sledování novinářů Kočnerovým komandem. Policisté viděli i jasný motiv, který podle nich Kočner k likvidaci novináře měl. Ján Kuciak popisoval ekonomické aktivity Mariana Kočnera, při kterých balancoval na hranici zákona, případně ji překročil. Novinář poukazoval na jeho kontakty a nedotknutelnost, tím ho ohrožoval a znepříjemňoval mu fungování podezřelého biznisu. V neposlední řadě kazil Kočnerovi jméno, což podnikateli vůbec nezapadalo do jeho plánu rozjet politickou kariéru se stranou Cíl. Policii se ale nikdy nepodařilo najít přímý důkaz, že si Kočner Kuciakovu vraždu objednal. Nikdy o tom nikomu napřímo a otevřeně nenapsal žádnou zprávu, na kterou by policisté narazili v jakékoliv aplikaci v jeho telefonu. Objednávka nájemné vraždy se objasňuje velmi těžko. To vědí policisté po celém světě. Zadavatel takového zločinu nevystavuje oficiální objednávku nebo dokonce fakturu a platbu za její vykonání neposílá ze svého účtu. Vyšetřovací orgány i v tomto případě nájemné vraždy Jána a Martiny tak museli celou mozaiku skládat z nepřímých důkazů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uzavřeli letošní letní četbu z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže jsou pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Pokud by vás celý příběh zajímal do detailu, protože my jsme přinesli jenom jeho část, tak si určitě pořiďte Laurinu knihu. Já jen tradičně připomínám, že ty události, které jsou v ní popsané a o kterých my jsme mluvili, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. Kauza Kuciak zatím nemá za sebou definitivní tečku. Miroslav Marček a Tomáš Sabo sice dostali od soudu 25-letý trest a Zoltán Andruško 15 let natvrdo. Nicméně v roce 2026 začal obnovený proces s Alenou Žužovou a Marianem Kočnerem. Oba dva si už odpykávají tresty za jiné trestné činy. Zprostředkování a objednání vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nadále odmítají. Za skutky popsané v obžalobě jim hrozí doživotí. A je to příběh, kterému se stoprocentně budeme ve Vinohradské 12 ještě věnovat. Naslyšenou v pondělí.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola, tužeb po eldorádech, jimž nejde odolat. Takhle začíná písnička Ostraka ze stejnojmenného alba hudebníka Michala Prokopa, za které získal hlavní cenu Anděl. Druhou soškou ho akademici ocenili v kategorii solový interpret roku. Z čeho má Michal Prokop opravdu strach? A jak se změnila politika od 90. let, kdy byl jejím aktivním účastníkem? Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Díky, že jste přijal pozvání do Osobnosti Plus a od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
20: Osobnost Plus.

0: To byl referent k písničce Ostraka, která je podle vás o tom, v čem dnes žijeme. V čem dnes žijeme?
1: Víte, já jsem celý život se snažil vysvětlovat všem, že nechci vysvětlovat, co tím básník míní. Jo. Celý život se snažím prostě nedávat žádný návody k použití. Takže to, o čem zpívám, je samozřejmě moje věc, poněvadž já jsem si to vybral, já ty texty sám nepíšu, ale jenom vlastně vybírám z toho, co se ke mně dostane. Ale na druhou stranu samozřejmě nechávám vždycky na tom posluchači, ať si z toho vybere a strašně nerad vysvětluju právě, co já jako... Já si myslím, že moje role v těch posledních letech už je právě v tom, abych prostě o těch věcech zpíval a moc jako nedával knížecí rady.
0: To není o knížecích radách, spíš o tom, když jste říkal, že ta písnička je o tom, v čem dnes žijeme, tak jak vy to chápete, to, v čem žijeme dneska?
1: No, žijeme v něčem, co jsem si v těch 90. letech, když jsem byl skoro 10 let jako profesionálním politikem,

0: prostě dochází k destrukci toho všeho, co jsme se snažili. Někde víc, někde míň, ale jako rozhodně nechci strašit a nejsem žádný katastrofista, tak hrozný to ještě není, ale prostě ty pokusy o destrukci toho, co jsme tenkrát budovali, tady já cítím.
1: Vy sám o sobě říkáte, že nejste žádný protest songář, ale že se to s písničkou někdy prostě stane.
0: Jo.
1: Myslíte si, že Ostraka bude taky případ protest songu?
0: No to je zase přesně ono, už jsme zpátky u toho, že já si prostě vyberu, jo, já ty texty, protože neumím sám psát texty, tak já, o mě se ví, že dělám od 80. let už vlastně na hotový texty. Ten text je prvotní a tu muziku potom k tomu buď píšu já, nebo případně někdo z mých kolegů, ale já jsem ten, kdo si to vybere, jo, čili mě to musí nějakým způsobem oslovit. Ale že bych jako nějak to si vybíral s tím, že teď teda jako napíšeme něco jako úžasného, protest song, nebo teď to bude ono. Ne. To prostě přijde samo, že jo, a nebo nepřijde. Jo, ono je vždycky strašně důležitý, a to je věci asi intuice, možná částečně i náhody, že jako musíte se trefit v ten správný okamžik na to správné místo. To se neděje po každý. A já si vždycky říkám, že třeba ty moje desky nebo ty písničky některé jsou možná lepší než ty, které se proslavily, ale akorát neměli tohleto právě štěstí.
1: Název písničky odkazuje na střepinové hlasování ve starověkých Aténách, kde obyvatelé města vylučovali nežádoucí lidi ze společnosti. Myslíte si, že se něco takového začíná dít tady?
0: Určitě se to děje. Neříkám, že je přímo vylučují, ale máte prostě už jednou vám něco nalepěj na záda a hrozně těžko se toho zbavujete a samozřejmě byli jsme svědky toho, čemu se teda říká ostrakizace, už před pár lety, když začala taková ta, jak bych to řekl, progresivistická kampaň, kdy se prostě najednou, já nevím, v anglosaském světě vylučovali určitý lidi z univerzit, tedy myslím přednášející, kdy se někomu prostě nařizovalo, co se může, co se nemůže, kdy se začaly bourat pomníky, protože pohledem dneška se to nezdálo už dost košer a jakoby se úplně pomíjelo tu dobu, kdy to vzniká. Jo. Čili tak to vzniknulo a teď jsme bohužel svědky úplně opačného extrému, že to kyvadlo se otočilo na druhou stranu a teď se vlastně všechno, co se nám, jako nám, co vládneme, jako, jo, a co se nám nelíbí, tak to prostě sejmeme, protože to jsou progresivisti a tak. Čili ono to je vždycky jenom o nějaký míře normálnosti. Když se podíváte na pojmy, v kterých žijeme, já jsem se vždycky hlásil k tomu, že jsem konzervativec, co všem to, co dneska se považuje za konzervatismus, s tím já opravdu společně mít nic nechci. Nacionalismus a všechny tyhle ty vlastnosti, kterým se dneska vlastně přiřazujou k tomuhle pojmu, to je zoufalý. To je jako v muzice, jsem včera dělal jeden rozhovor, tak se mi kolega ptal, jestli mě nevadí, kam se posunul pojem R&B, uh-huh. Rhythm and Blues. Já jsem s tím začínal, s tou muzikou, ale to, co se dneska označuje R&B, je opravdu sakra něco jiného. Čili to jsou ty pojmy, které se najednou posouvají někam jinam a on už jednou Vláďa Merta napsal v jedné písničce vrátit slovům ten správný smysl. Já myslím, že o to vlastně by v politice mělo jako jít, ale nejenom v politice, ale obecně v životě.
1: Text písničky Ostraka je plný obav z vlků v zádech, z ovcí kolem, z vrtění psem, z toho, kdy začne lov. Z čeho máte vy největší strach v životě?
0: No z toho, že prostě to nezvládnu, protože bohužel mě hrozí už ta 80. A to, co se všechno na nás valí, tak to vyžaduje určitou koncentraci, určitou energii a ta samozřejmě svým způsobem ubývá. Tak samozřejmě z toho, ale jak říkám, nejsem katastrofista a vlastně v hloubi duše pořád si uchovávám alespoň špetku toho optimismu.
1: V písničce zpíváte taky o strachu z pamětníků, co ztrácejí paměť. Máte pocit, že ztrácíme paměť?
0: Určitě.
1: A na co zapomínáme? Určitě. Na co bychom zapomínat neměli?
0: Určitě. No na to všechno, čím jsme prošli. Já jsem vlastně už na začátku toho rozhovoru říkal, že jsme si tenkrát v těch 90. letech vůbec nedovedli představit, že nastane něco to, co teď nastává. A ono to není bohužel jenom česká samozřejmě záležitost. Ono se to děje prostě i kolem nás všude jinde ve světě. Takže neměli bychom prostě zapomínat na to, z čeho jsme vzešli, čím jsme prošli a neměli jsme hlavně dělat pořád ty stejné chyby.

0: A proč to děláme? Co myslíte?
1: To, že jsme asi lidi, no, já nevím, zřejmě nepoučitelní. To, zřejmě jsme nepoučitelní, nedovedu to nějak vysvětlit, ale taky já nejsem žádný prorok, který by uměl odpovědět na každou otázku.
0: A je něco, na co bychom naopak zapomenout měli, co bychom si neměli pamatovat?
1: To je zajímavá otázka a ještě nikdy jsem ji nedostal. A tak přemýšlím a mám dokonce pocit, že nic takového neexistuje. Mm-hmm. Že prostě my bychom si prostě měli pamatovat všechno. I ty maléry, i ty průsery s odpuštěním, že použiju takovéhle slovo tady ve veřejnoprávním rádiu.
0: My to když tak vypípneme.
1: Protože bez toho totiž by ten život nebyl takový, jako by byl. A vlastně v tom, co člověk za ty leta prožívá, tak samozřejmě jsou období, kdy se vám daří, kdy se vám nedaří. A i ty věci, nebo i ty období, kdy se nedaří, ty jsou součástí toho života. A bez nich byste nebyla tím, čím jste teď. Takže já myslím, že se nemá zapomínat vůbec na nic.
0: V rozhovoru pro Seznam zprávy jste říkal, že za posledních 10 let se svět strašně změnil. Směřujeme k něčemu jinému, než jakou jsme měli představu. Jaká byla vaše představa toho, jak bude vypadat Česká republika, svět, když jste vstupoval v 90. letech do politiky a měl jste ty ideály?
1: No tak samozřejmě možná to bylo ze začátku trochu naivní, logicky, poněvadž jsme vstoupili do nějakého hájemství, který jsme vůbec neznali a jsem se postupně učil od těch svých kolegů, který měli třeba načtený nějaký knížky v těch kotelnách, kde museli na rozdíl ode mě bejt, protože to byli třeba bývalí disidenti a tak. Ale představu jsme měli, že to bude prostě jako demokratická země, která samozřejmě bude fungovat na principu nějaký tolerance lidských práv, takového toho. Já se samozřejmě hlásím k tomu odkazu Václava Havla, čili já jsem měl podobnou představu, nebo on nějakým způsobem zosobňoval to, co jsme si představovali politicky nebo ekonomicky, ne vždycky. Například já jsem byl asi víc vpravo, než třeba on, ale byl to prostě náš takovej jakoby maják. Ono to vypadá dneska docela hloupě, když se to řekne, ale to byla ta představa, která samozřejmě postupně jaksi začínala okorávat a jak člověk zjišťoval, jak ta politika opravdu ve skutečnosti funguje, tak to možná dostávalo trhliny, ale ten základní princip musí být pořád stejný. Člověk musí pořád věřit tomu, proč vlastně jako do té politiky šel. A já to vždycky vyprávím, oblíbená moje teorie o konfliktu dvou loajalit, který v politice člověk prostě musí, ten souboj musí neustále absolvovat. Jedna věc je loajalita k těm principům, kvůli kterým jste do té politiky vstoupila. A druhá věc je loajalita k té straně, bez níž byste nemohla vlastně ty cíle nějak naplňovat, to je jasný, v politice sám člověk nezmůže nic. No a tyhle ty dvě loajality jsou neustále v konfliktu a neustále to vyrovnáváte a pak můžete dostat k názoru, kdy najednou, že už to nestojíte a že prostě jdete od toho. A to se samozřejmě mě stalo zhruba po necelých 10 letech. Jo? Najednou jsem řekl, tak tohle už ne.
0: Vy jste před pár lety v Českém rozhlase říkal, že pořád věříte, že pravda a láska zvítězí na lží.
1: No, vidíte, že furt ještě držím. I ve svém věku si ještě nejsem tak senilní, že bych zapomněl, co jsem říkal před pár lety.
0: No a pořád tomu věříte?
1: Jo, určitě, jinak bych nemohl asi ani dělat to, co dělám. To prostě samozřejmě k tomu, prostě já jsem vychovaný v tom, že prostě určitý principy, nějaký morálky a něčeho, co prostě člověka jaksi odlišuje od těch ostatních živočichů nebo od ty ostatní přírody živí, že je právě tohleto, jo, ta etika, ta morálka, prostě, že pravda je pravda a lež je lež a nějaký dobro a zlo a taková ten relativismus, který se dneska vlastně říká, že vlastně si každý najde tu svoji pravdu a každý je prostě to svoje dobro, tomu já prostě nevěřím.
0: No a proč myslíte, že se pravdoláskář dneska používá jako vlastně nadávka?
1: No,
0: co se s náma stalo?
1: No, to, tak ono to už, ono to jistý pejorativní nádech mělo už tenkrát, protože samozřejmě, já jsem se tady zmínil o Václavu Havlovi, ale i v době, kdy on byl prezidentem, tak samozřejmě měl už tehdy spoustu protivníků a asi i nepřátel, kteří prostě ho neměli rádi a už tenkrát se tenhle ten pojem objevil jako nějaký jako pejorativum. Hmm. No prostě, jak se to říká, nenarodil se člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, no prostě ono těch pojmů je víc takovejhle, to jsou ty pravdoláskaři, liptardi a já nevím, jak
0: všelijak. Dobře, ale přece na té větě...
1: A dezoláti zase naproti tomu, jo, takže...
0: Na té větě pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, když se na to podívá člověk obsahově, tak přece není nic špatného.
1: Ne.
0: Tak proč myslíte, že to pro spoustu lidí je červený hadr?
1: Upřímně řečeno, já to nedovedu úplně přesně pochopit a vysvětlit, už vůbec ne. Nevím. Nevím, co může někdo na tom považovat za špatný nebo směšný. Hmm. Ono možná spíš jako směšný. Oni jako... Myslím si, že lidi, kteří to považují, který to použijí jako pejorativum, že je to pro ně směšný, že to je něco, co jako je nějaký takový jako nad náma, jako, že to my pragmatici, že jo, takhle život přeci nechodí. Jo, to je ten argument, který oni používají.
0: Co myslíte, že asi tahle věta znamená pro mladou generaci, která už třeba Václava Havla nezažila v tom dospělém věku, ten jeho odkaz už zná jenom z knížek. Je to pro ně něco, co je důležité v jejich životě, protože vy máte děti, máte vnoučata, tak jak to vnímají?
1: Upřímně řečeno, nevím. Já vlastně úplně nevím, oni dneska samozřejmě žijou, ty mladí, v zajetí těch sociálních sítí a prostředí, v kterým vlastně my jsme se asi úplně nedokázali adaptovat, je to logický, protože já si ještě pamatuju, kdy byl velký problém sehnat, aby člověk měl vůbec doma telefon, jo. Nemluvě o tom, co se dneska děje. Ale já vlastně nevím přesně, co pro ně tyhle ty hodnoty zajímají, ale je to vždycky strašně záleží na tom, co doma slyšej, co jsou, jestli jsou tam nějaký knížky, jestli vůbec ještě něco čtou jinýho než na těch displejích telefonů a tabletů a co poslouchají, co se tam hraje.
0: Tak se možná doma zeptejte a za pár let si řeknem.
1: No.
0: Říká Michal Prokop, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V roce 2018 jste v aktuálně mluvil o tom, že Češi hledají někoho, kdo za ně všechno zařídí. Myslíte si, že je to typicky česká věc, anebo to je všude na světě?
1: Nevím, jestli typicky česká, ale určitě hodně česká. Jo? Samozřejmě nejsem zdaleka takový znalec jiných prostředí, jiných národů, jiných států. Já jsem sice procestoval pár zemí v životě, ale vlastně nikdy jsem žádný opravdu nežil. Takže to neumím posoudit. Jo? Ale je pravda, že Češi prostě toho svého tatíčka, prostě císaře Josefa, jo? Nebo někoho podobného prostě hledají. A proto taky třeba ta prezidentská funkce u nás má takovou autoritu, i když ve skutečnosti ty pravomoce zdaleka nejsou takový, jak se o ně vede dneska ten nesmyslný boj, ale prostě má to autoritu, jo. A je to, myslím, že to pochází právě z toho, že se vztahujeme k nějaké takovéhle osobnosti, která prostě hlavně za nás zařídí, protože jsme asi neumíme, nebo řada z nás se neumíme srovnat s tím, že člověk by si měl v životě ty věci umět sám zařídit, jo. Já, protože jsem vlastně celoživotní volnonohař, že jsem vlastně byl zaměstnaný jenom jednou v životě a moje první a jediný zaměstnání v životě bylo náměstek ministra kultury. A předtím jsem nikdy zaměstnaný nebyl a nikdy jsem neměl žádného šéfa, i když za komunistů samozřejmě šéfové nás drželi jaksi pod krkem tvrdě, ale nebyl to ten typický klasický
0: zaměstnanecký vztah.
1: Prostě ta hierarchická struktura tohoto typu, čili já jsem v tomhle směru asi, nebo lidi podobní jako já, moji kolegové, jsme v tom výjimeční, protože jsme zvyklí vlastně od začátku dospělého života se nějak starat o sebe a věděli jsme, že co si nezařídíš, to nemáš. Jo? Ale myslím si, že kdo tohle nezažil, tak samozřejmě má vždycky ten pocit, že zkrátka nad ním někdo je a ten za to jako může a ten to dělá blbě a tak. Takže asi to je v Česká, ale možná, že jsou i v jiných národech podobný. Ale faktem je, že prostě vždycky já jsem se vztahoval k té Americe celý život, nejenom k té hudbě, ale pro mě to byl vždycky takovej symbol právě toho, té svobodomyslné společnosti, kde každý ten člověk má jako od samého začátku je k tomu vedenej, že si to prostě musí sám vydupat všechno. Ono to samozřejmě někdy vypadá jako takzvaný ten americký sen a ono to tak růžový většinou není, nebo v drtivé většině to není, ale prostě ten motiv tam takový je.
0: Naději vidíte v tom, že pochopíme, že ten, kdo má jiný názor, ještě nemusí být náš nepřítel a že budeme chtít být spolu v reálném světě, nejenom v bublinách na sociálních sítích. Co myslíte, že se musí stát, aby se tohle opravdu dělo, abychom spolu chtěli mluvit, abychom nezůstávali v bublinách na sociálních sítích, abychom nepovažovali člověka, který má jiný názor než my, hned za nepřítele?
1: Ježíš, vy po mně chcete furt ty návody, abych to je přesně, co jsem řekl, že já nechci dělat.
0: Ne, tak co myslíte? Mě zajímá to, když řeknete, že naděje je v tom, abychom spolu mluvili, tak co musí nastat, abychom spolu chtěli mluvit?
1: Já nevím, já se o to snažím na těch koncertech. Já mám samozřejmě tu výhodu, že mám tu šanci vylézt před ty lidi živý. Oni musí si koupit ten lístek, nebo někdy ani si nemusí koupit lístek, ale prostě musí tam přijít. Přijdou tam a jakoby chtějí být spolu. V tom je ten problém je o tom, že to chtějí. Nějakým způsobem něco to pro ně znamená, protože samozřejmě tu muziku dneska můžete poslouchat, když si vezmete právě na uši ty karbanátky, co máme teďko na uších oba, tak se můžete úplně oddělit a když jedu v metru, tak vidím, že všichni mají a asi něco poslouchají, protože mají ty pecky, že jo, nebo prostě nějaký sluchátka, ale když přijdete na ten koncert, tak tu muziku jako vnímáte s těma lidma dohromady a v tom je ta síla. Tak to je ta moje naděje. Já samozřejmě nevím a neumím vymyslet, jak to udělat, aby podobný pocit měli lidi. Já jsem vždycky říkal, pro mě byl šok, když jsem vstoupil do té politiky, jo, tenkrát v těch 90. letech, tak já jsem se domníval, protože jsem tenkrát byl poměrně jako zvyklý, že jsem měl ty plný sály, samozřejmě já jsem nikdy nebyl člověk, který dělal nějaký haly nebo stadiony, to ne, ale prostě jako lidi chodili a když jsem přišel, to publikum bylo plný a tím zatleskali mě. A když jsem najednou vlez na to jeviště prostě a zjistil jsem, že prostě v tom publiku, který tam bylo zdaleka ne tak velký, ale i v tom, co tam bylo, bylo nejmíň 50 lidí, který mě tam ale vůbec nechtěli. Jo, to je úplně opačně. Jo. A tohleto se člověk jako musí naučit jako snášet, ale jak to udělat, aby vás chtěli, to je ten problém a proto ten populista vlastně má vlastně asi tenhle cíl, protože on hlavně chce, aby ho všichni chtěli. Aby ho všichni měli rádi.
0: A vy dokážete mluvit úplně v klidu s každým, i když má někdo úplně jiný názor, odlišný, něco, co vás třeba dokáže vytočit, ale vy zůstanete vždycky v klidu?
1: To asi neumím, to nevím. Zase takhle dokonalý určitě nejsem, samozřejmě, ale nakonec to člověk zná i z domova, z domácnosti. Prostě konflikty jsou součástí života taky. Jde jen o to, aby nebyly tou klíčovou aktivitou, kterou prožíváme. Protože politika sama to je koncentrovaný konflikt samozřejmě.
0: A když srovnáte tu politiku, ve které jste byl aktivním účastníkem v 90. letech vy a tu dnešní, tak co je ten zásadní rozdíl, který vy vidíte?
1: Ten zásadní rozdíl, který vidíme, je v tom právě, já už jsem to asi někde řekl, že vlastně my jsme tenkrát měli samozřejmě politické soupeře, já jsem byl členem Občanské demokratické aliance, to byla jako konzervativní strana s takovým jako, řekl bych, ekonomicky liberální, ale hodnotově konzervativní a vedle nás byla ODS, ale proti byli třeba socani, že jo, a tam zkrátka byl jiný pohled na to, jak docílit toho, aby ten stát a ta společnost prosperovala. Já jsem měl, nebo mám pocit stále, že tehdy šlo o to, že jsme měli jiný rozdíl jenom na tu cestu, jakou chceme dojít k tomu, aby prostě se nám jako dařilo dobře a byli jsme šťastní.
0: A dneska je cíl politiky.
1: A dneska mám takový pocit, že to tak není, že právě ten, to je to, že ten, kdo má jiný názor, je prostě nepřítel, tak ho musíme sejmout a nebudeme ho vůbec poslouchat. My nechceme, jakoby, já teď mluvím, jakoby ten advokátus diaboli, to ne, že já bych si to myslel. My nechceme poslouchat, co on nám říká, žádný argumenty nechceme slyšet. My ho tu nechcem. Vůbec, jo. A to je ten rozdíl, protože já jsem vždycky uváděl, Pavel Dostál, někdejší ministr kultury, byl můj velký kamarád, my jsme spolu vlastně začínali v tom federálním shromáždění a to jsme si pomáhali, ale politicky jsme byli každý jinde a on dokonce, když pak nastoupil jako na ministr, tak rušil některé věci, které já jsem tam předtím zaváděl. Ale já jsem přesto nikdy neměl pocit, že mu jde o něco jiného než mě, jenom jsme prostě měli jiný názor, jak se k tomu má dojít. A to je ten rozdíl, který dneska právě bohužel necítím, protože slyším pořád jenom, že to všechno, co je špatně, za to může ta Fialová vláda, nebo prostě hlavně ty, co tu byli předtím. Jo. To je ten typický český model, když přijde první, co přijde, řemesník, vám jde něco opravit, tak první řekne, který prase to tady dělalo. Že jo. Tak to je přesně ono. Tady se nenavazuje na to, že někdo něco dělal a že se třeba převezme nebo že se naváže na něco, co už tady někdo předtím udělal, ať už to bylo takový nebo makový, nebo aspoň něco z toho se nám může hodit. To se vůbec jako neděje.
0: Když byste měl říct jednu věc, která vás v politice změnila, co by to bylo? Jak vás změnila?
1: Já nevím, já dokonce možná neskromně mám pocit, že mě to až nezměnilo. Takhle, když jsem v tom byl, tak samozřejmě asi jsem jiný byl, protože jsem v té bublině žil a bez pochyby jsem se choval taky tak, jak se chovají ty politici, když prostě jsou v tom a oni vůbec netušejí, co se děje venku. Na to přijdete teprve, když už z toho vylezete ven. Já si jenom pamatuju, jak moje žena vždycky, když k něčemu takovému doma došlo, tak říkala, prosím tě, nenáměstkuj. Jo. Ale když jsem se pak vrátil zpátky do toho normálního života a zjistil jsem právě, že když jdete po ulici, tak ty lidi, který potkáváte, v podstatě až tak moc nezajímá, co se děje v té sněmovně. Jo. Když to tam jsem měl pocit, že to jako je pupek světa, že bez toho, že prostě jako když tohle se nesplní, tak se zhroutí všechno. No, myslím si, že jsem se až tak moc nezměnil. Možná, že si moc fandím, nevím, ale to, že jsem se dokázal nějak vrátit normálně do toho života, že jsem se vrátil nakonec i k té muzice, ke které jsem se vlastně ani vrátit nechtěl, protože jsem se toho bál, že po těch letech už to nepůjde, tak to snad možná je důkazem, že jsem zůstal normální. No.
0: To byl Michal Prokop, hudebník, host Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
1: Já taky děkuju.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: 11 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd údajně nedostanou žádné peníze. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení a začala demolice budovy 34 ve Zlíně. Zprávy a Martin Matějka. Ze státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje údajně nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Bylo by to poprvé od roku 2015, oznámil to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Informaci o tom podle ní dostala asociace včera od ministerstva dopravy. A to podle Půty oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Českému rozhlasu potvrdil.
3: Podle ní ale peníze z fondu u silnicí druhých a třetích tříd půjdou třeba na přivaděče k dálnicím nebo průmyslovým zónám. A podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO není ještě téma oprav silnic uzavřené. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakovinu prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. A podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
4: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
3: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Krým, včera místo předala demoliční firmě. Už tam pracuje těžká technika. Vavrečkovou ulici pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, není stále uzavřené.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. A ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, o necelých 17% méně než loni. Řepky se sklidí o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Ukrajinské drony zaútočily na další logistické centrum internetového prodejce Wildberries v Rusku. Tentokrát u Jekaterinburgu, 2000 kilometrů od ukrajinské hranice.
5: Obyvatelé Jekaterinburgu zveřejnili videa zachycující nejméně 4 zásahy obrovské distribuční haly společnosti Wildberries.
6: Raz, dva, tři, čtyři.
5: Sklady doteď hoří, ale celkový rozsah poškození ještě není známý. Místní úřady oznámily, že z objektu evakuovali 800 lidí a nikdo nebyl zraněný. Rusko dnes zaútočilo na zemědělské sklady v Balakli na východě Ukrajiny a také na tržnici v Sumské oblasti, kde bylo zraněno 10 lidí, uvedla oblastní vojenská zpráva. Moskva oznámila, že zasáhla 3 lodě používané k přepravě vojenského nákladu v Černém moři. V Oděském zálivu byla ale prokazatelně zasažena jenom jedna nákladní loď plující pod cizí vlajkou. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Polská opoziční strana Právo a spravedlnost chce deportovat nezaměstnané Ukrajince, muže v odvodovém věku. Na sjezdu strany to oznámil europoslanec PiS Tobiáš Bocheňský. K deportacím by došlo, pokud by národně konzervativní strana Právo a spravedlnost příští rok zvítězila v parlamentních volbách.
7: Tobiáš Bocheňský z polské strany Právo a spravedlnost prohlásil, že aby byla střední a východní Evropa bezpečná a svobodná, Ukrajina musí ve válce proti Rusku zvítězit. Z Polska deportovaní nezaměstnaní nebo nelegálně zaměstnaní Ukrajinci, tak podle něj budou mít šanci bojovat za svou vlast a válku ukončit. Právo a spravedlnost se v současnosti rozpadá. Ze strany odešlo několik desítek poslanců, kteří se připojili k nově vznikající formaci expremiéra Mateuše Morawieckého. Tento krok PiS významně oslabil ve volebních preferencích. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona před Brnem, zpomaluje se u Kývalky na 182. kilometru a pomalu se jede do omezení na 196. Zdržíte se až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Kralupy nad Vltavou zhruba na 7. kilometru a pomalu jede až do Cínovecké před Kbelskou. Osobní auta projedou úsek za zhruba 20 minut, kamiony se zdrží výrazně déle. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeď. Pátek je teď jasný až polojasný, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy měří místy až 30 a na horách bude kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy, teď už na Plusu začíná pořad Online Plus Davida Slíška.
8: Boj za otevřené AI modely, krátký život jedné AI služby Google, vylepšování útoků na šifrování pomocí umělé inteligence a velká krádež bitcoinů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
8: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
9: Ahoj Davide.
8: Z hardwareových peněženek Coldcard zmizely bitcoiny v hodnotě přes 2 miliardy korun. Někomu se podařilo v zařízeních objevit bezpečnostní chybu, která umožnila prolomit jejich zabezpečení a vyčerpat z nich uložené kryptoměny. Problém byl v generování takzvaného seedu, což je náhodné číslo, ze kterého se pak vytvářejí bezpečnostní klíče. Jenomže v některých verzích Coldcard se kvůli softwarové chybě seed negeneroval skutečně náhodně, ale vycházel ze sériového čísla čipu a hodin. To celé zabezpečení významně oslabilo a možné hodnoty seedu se daly dopočítat. Výsledkem bylo napadení stovek peněženek a krádež téměř 1600 bitcoinů. Petře, tohle je kauza, která v posledních dnech hýbala hlavně tou kryptoměnovou samozřejmě komunitou. Není to úplně největší krádež bitcoinů, která se zatím stala, nebo nějakých kryptoměn, která se stala, ale 2 miliardy korun to není malá částka samozřejmě. A šlo tady opravdu o chybu v tom generování seedu, tedy toho náhodného čísla, které je potom základem pro veškeré vlastně zabezpečení o něch hardwareových peněženek. Ty hardwareové peněženky, možná jenom pro posluchače, kteří neví, tak to jsou taková malá zařízení, na která se právě dají ukládat různé kryptoměny a jsou zabezpečeny většinou proti právě nějakému úniku nebo průniku. Je to, aspoň se to tak obvykle říká, bezpečnější pro ukládání kryptoměn, než když je člověk má uloženy někde třeba na online burze a podobně. Petře, já bych se možná zeptal hlavně na ten seed, na to náhodné číslo. Proč je důležité, aby ten seed, aby tohleto, tenhle základ vlastně zabezpečení takové hardwareové peněženky, aby byl skutečně náhodným číslem a jak se vůbec ta náhodná čísla vlastně generují nebo počítají?
9: Lidé od počítačů nemají moc rádi termín náhodné číslo. Zdůrazňují, že je pseudonáhodné. To znamená, že existuje vlastně vždycky nějaký opakovatelný postup, algoritmus, jak to číslo dostat znova stejné, což je nežádoucí. Čili je potřeba, aby buď to tahle možnost byla v tom algoritmu nějak silně oslabená, anebo aby nebyl znám ten postup. V tomhle případě zřejmě došlo k tomu, že postup byl zřejmý. Každý výpočet toho pseudonáhodného čísla začíná z nějakého startovacího bodu. Tím bývá obvykle údaj hodin, reálný čas. Na tom nic špatného není. Špatné je, že tam zřejmě bylo známo, jakým způsobem se ten hodinový údaj zkombinuje s nějakou konstantou, v tomhle případě s tím sériovým číslem modelu peněženky a průšvih je hotov. Skutečně náhodná čísla se dají generovat jedině nějakým fyzikálním procesem, třeba rozpadem atomů a měřením, jak často, jak rychle se ty atomy rozpadnou. Jakmile se to dělá digitálně v počítači, tak je vždycky pseudonáhodné a vždycky hypoteticky existuje možnost, že se to dá prolomit.
8: Vidíš to, jako laikovi matematickému by mi vlastně přišlo, že říct nějaké náhodné číslo je strašně jednoduché. Prostě si teďka nějaké vymyslím a to je přece náhodné. Není to tak?
9: Je to tak. Potíž je v tom, když si nevymyslíš jedno, ale když si jich vymyslíš, a o to v těchto případech jde, dlouhou řadu za sebou. Potom se dá obvykle ukázat, že se člověk i při té snaze o náhodnost řídí nějakým skrytým postupem, který si ani neuvědomuje. Prostě vyrobit náhodu, napodobit náhodu, ať už hádáním od oka, anebo nějakým algoritmickým postupem, je velice obtížná záležitost. A když si ta čísla jenom tak navymýšlíš, tak je téměř 100% jisté, že náhodná nebudou. Na to jsou zase statistické testy posloupnosti čísel, ze kterých se dá poznat, jestli jsou náhodné nebo jestli je tam nějaká zákonitost.
8: Děkuju za tohleto objasnění. Myslím si, že právě ta problematika náhodných a pseudonáhodných čísel je hrozně zajímavá a vlastně je pro mě jako pro laika dost neintuitivní a jsem rád, že jsi nám to tady takhle vysvětlil.
2: Posloucháte Online Plus, Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: AI modely firmy Anthropic umí výrazně vylepšit metody na prolomení šifer. Americká společnost oznámila, že její model Mythos v rámci testů dokázal najít metodu, která zrychlila útok na jednodušší verzi jednoho z nejpoužívanějších šifrovacích algoritmů AES. Jeho složitější verze se používá například k zabezpečení digitální komunikace, šifrování internetového provozu či dat. Mythos vylepšil dosud nejlepší metodu útoku na tento algoritmus tak, že ji až 800krát zrychlil. Podle Anthropic k výsledku dospěl téměř úplně autonomně a stačil mu k tomu asi týden. V dalším testu se modelu podařilo obdobně vylepšit útok na kryptografické schéma Hawk, které je navrženo pro zabezpečení digitálních podpisů a má odolat i budoucím útokům kvantových počítačů. Podle Anthropicu se modelu podařilo sílu schématu snížit prakticky na polovinu. Ani jeden z útoků neznamená praktickou hrozbu pro dnes používané bezpečnostní systémy, říká firma. Zatím jde spíš o ukázku možností AI modelů při útocích na kryptografické nástroje. Petře, tahle zpráva mi přišla hodně zajímavá a vlastně má potenciál vyvolat nějaké obavy třeba lidí, jestli ty dnes používané šifrovací algoritmy jsou dostatečně bezpečné. Já začnu u toho vlastně schématu Hawk. To mělo odolat i prolomení pomocí kvantových počítačů. Znamená tenhle ten pokus Anthropicu, že ty AI modely dokáží prolomit i takto odolné algoritmy podle tebe?
9: Zatím ne. Bezpečnost všech těchto šifrovacích systémů není dána tím, že by nebylo známo, jak je prolomit, jak se na tu šifru dostat, ale tím, že ten výpočet je velice složitý a dlouhý. Čili algoritmy, jak prolomit šifru, včetně té postkvantové, jsou známy, ale ten výpočet podle takového algoritmu by trval třeba stovky let i na těch nejlepších počítačích. Aha. Čili z praktického hlediska je to bezpečné šifrování. A když by se vyvinuli rychlejší počítače, což se ostatně děje pořád, tak stačí prodloužit délku toho šifrovacího klíče třeba na dvojnásobek a jsme tam, kde jsme byli a bezpečnost je opět zajištěna. Takhle to šlo po dlouhá léta. To, co se teď stalo, to, co udělal ten Mythos, je, že vzal ten existující algoritmus pro prolomení šifry a našel způsoby, jak jeho činnost zrychlit. Jestli je to 800 násobek, to je hodně, ale pořád se tomu dá snadno čelit tím, že se ten klíč trochu prodlouží. Průšvih by byl, kdyby ten model umělé inteligence našel principiálně něco nového, co nebude vycházet z těch dosavadních algoritmů hledání. Něco, co obejde stávající matematická omezení. To se naštěstí nestalo. Dost pravděpodobně se to ani stát nemůže, protože je prostě matematicky zaručeno, že je to nemožné. Tohle je ale pořád ještě v matematice otevřená otázka. Sice většina odborníků se kloní k tomu, že ty šifry jsou bezpečné navždy, ale není to tak docela jisté. A potom je tady úplně separátní otázka těch kvantových počítačů. To je samostatné téma. Ty by vlastně, kdyby byly už prakticky použitelné, což nejsou, tak by dokázali ten výpočetní čas zkrátit na nějaké zanedbatelné minimum. Proto se vymýšlejí šifry, které budou i proti takovémuto útoku odolné. A u těchto šifer tu zkrácení času na polovinu vlastně neznamená příliš mnoho, pořád zůstávají odolné. Mm-hmm. Ale nechci říkat, že to neznamená celé vůbec nic. Je to zajímavá věc. A pokud je to první krok v nějakém dalším zdokonalování algoritmů, tak časem o tom uslyšíme více.
8: Anthropic vlastně zveřejnil v tom svém blogu také nějaké další informace k těm testům. Vlastně šlo o dva testy. Každý trval přibližně týden, což mně přijde vlastně relativně krátká doba na takovýhle výsledek, byť jak říkáš, tak to neznamená, že ty algoritmy nejsou už jako použitelné nebo jsou úplně prolomené. A každý z těch útoků stál zhruba 100 000 dolarů, když se to přepočítá na vlastně ten výpočetní výkon a množství toho tokenů, které vlastně model spotřeboval při každém z těch vlastně útoků nebo pokusů o prolomení těch algoritmů. To nejsou zase tak velké částky a není to zase tak moc času. Říkám si, co by se stalo, kdyby ten algoritmus na tom pracoval delší dobu a věnovalo se do toho více peněz. Pořád myslíš, že ještě tady by nedokázal prolomit vlastně to šifrování?
9: No, připomeňme, že ta čísla, která uvádíš, platí pro tu zjednodušenou verzi AES, ano. A že to byl test, ve kterém šlo o to, jestli vůbec v principu ta umělá inteligence si s tímhle poradí. Zatím jí nepředhodili standardně používanou šifru, která se používá skutečně pro zabezpečení internetového provozu. Usnadnili jí ten úkol. Kdyby to měla být komerčně používaná šifra, tak by ty časy byly patrně mnohonásobně vyšší. Neumím to říct přesně, musel bych k tomu mít i taková data, která Anthropic ani nezveřejnil, ale zdá se, že v tuhle chvíli to opravdu není aktuální problém, jenomže při současném tempu vývoje umělé inteligence se těžko dá říct, že to nebude aktuální problém za nějakou dobu. Začínám si pomalu zvykat na to, že je možné skoro všechno v tomhle směru.
8: No, bylo vlastně zajímavé, že Anthropic zveřejnil, že ten model nejdříve úplně odmítl vlastně se pokoušet o to prolomení i té slabší verze, tedy AES, a teprve až ho vlastně ti zadavatelé ličtí nějakým způsobem přemluvili, aby to zkusil, tak vlastně našel nějakou tu metodu, jak ten útok na tu slabší verzi tedy jak si zrychlit a vylepšit. Takže ani ten model si na začátku nevěřil v uvozovkách, že by něco podobného vlastně mohl dokázat. To mě přišlo na tom vlastně docela vtipné.
9: Tak jednak se Anthropiku hodí tohle zdůraznit, aby se lidé nebáli jeho umělé inteligence. Jednak je pravděpodobné, že to tak skutečně proběhlo, protože je vlastně všeobecně známo, že ten úkol je nemožný. A když postavíš AI před nemožný úkol, tak ti napřed řekne, že je nemožný, a až pak ho začne zkusit řešit. V tom se podobá mnoha lidem.
2: Online Plus Davida Slíška.
8: Jen jeden den byla na službě Google Earth dostupná nová AI služba Google. Po vlně protestů ji firma musela stáhnout. Google Earth je služba, která na základě satelitních snímků umí vytvářet 3D mapy povrchu Země. Někdy se jí přezdívá také virtuální globus. 30. července Google do této služby přidal svůj AI generátor obrázků Nano Banana a umožnil uživatelům vkládat do skutečných satelitních 3D map uměle vygenerované objekty. Jenže se záhy objevily kritické hlasy, které upozorňovaly na to, že nástroj je možné zneužít k šíření dezinformací. Například britská BBC s pomocí generátoru dokázala vytvořit důvěryhodně vypadající obrázky třeba zhroucené Eiffelovy věže nebo tanků okupujících hlavní město Ukrajiny. Google po kritice generátor z Google Earth stáhl s vysvětlením, že lidé začali sdílet upravené satelitní záběry, které odporují licenčním podmínkám služby. Petře, to bylo opravdu hodně rychlé. Než jsem si stihl vyzkoušet vlastně tu novinku v Google Earth, tak už tam ta novinka nebyla a ten generátor opravdu z té služby zase byl odstraněn. Google tedy říká, že někdy v budoucnu tam možná zase tu službu přidá, ale že mezi tím více zapracuje na nějakých bezpečnostních právě zase opatřeních, aby lidé nemohli tuhle tu službu zneužívat a generovat tam právě nějaké věci, které úplně nejsou pravda a které třeba by se daly považovat za nějaké dezinformace. Také Google vlastně to přidání AI generátoru na začátku zdůvodňoval tím, že chtěl umožnit lidem s těmi 3D mapami zacházet co nejkreativněji. Na blogu měl i řadu příkladů toho kreativního používání, například tam na reálné dnešní mapě modeloval, jak kdysi mohly vypadat Pompeje, a říkal, že to je možné použít třeba právě nějakým učitelem, aby tohle to ukázal svým studentům a podobně. Přijde ti taková služba přínosná, která už dnes tedy nefunguje, ale třeba jednou zase bude?
9: Tak je to zábavná služba, je to vlastně zábavná příhoda. Mně se vybavují nesmrtelná slova někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina, který v jiné situaci řekl, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. A to je, myslím, úplně přesně ono, v Google to taky mysleli dobře, ale pochopitelně blesku rychle spousta lidí našla způsob, jak to použít v rozporu s jejich původními záměry. Myslím si, že dezinformace založená na leteckých snímcích a na mapách tím nezmizí ze světa, jenom tímhle způsobem se jejich tvorba značně usnadnila, tak to zase ti, kdo je dělají, budou mít maličko komplikovanější, ale ne o tolik, protože těch leteckých snímků je všude k dispozici spousta. Byla by to hezká hračka, ale neumím si představit, jak pro ní povolit jenom ta slušná použití a zbavit se těch potenciálně škodlivých. Jestli to v Google vymyslí, rád se na to podívám, ale fakt nevím, jak to chtějí udělat.
8: No, to přesně předběhl další otázku, která mě napadla, jestli si dovedeš představit, jak tohle to udělat, aby prostě to generovalo jenom věci, které jsou tedy přínosné a nedají se zneužít. Taky jsem vlastně přemýšlel nad tím, jak tohle udělat, zatím mě nic taky nenapadlo. Tak jsem zvědavý, jestli ta věta o tom možném návratu generátoru obrázku do Google Earth, jestli to nebylo jenom nějaké PR nebo zbožné přání v Google, anebo jestli to tedy nakonec opravdu nějak zrealizují. No, uvidíme.
2: Online plus Davida Slíška.
8: Svět potřebuje otevřené AI modely, říká nově vytvořená organizace Open Secure AI Alliance, za kterou stojí především firma Nvidia, ale přidali se k ní i další velké společnosti a organizace, jako je Adobe, Amazon, Cisco, Cloudflare, Intel, Mozilla, Microsoft či Linux Foundation. Aliance vznikla v reakci na nedávný incident, při kterém firmě OpenAI unikly při testech AI agenti na veřejný internet a napadli platformu Hugging Face. Cílem organizace má být zvýšení bezpečnosti používání AI za pomocí tzv. Open sourceových nástrojů a modelů. V oblasti bezpečnosti AI teď stojíme před volbou, zda bude ochrana infrastruktury založena na několika neprůhledných systémech, nebo jejím základem budou otevřené modely a nástroje, které může studovat, přizpůsobovat a používat kdokoliv, říká Nvidia v oznámení o založení organizace. Připomíná přitom, že když Hugging Face chtěla při útoku AI agentů použít k obraně uzavřené AI modely, tyto systémy na začátku odmítly bezpečnostní analýzy provádět, protože si nebyly jisté, zda je nezadávají útočníci. Hugging Face proto nakonec použila otevřený model GLM 5.2, který běžel na jejich vlastních serverech. Petře, tohle je vlastně jeden z důsledků té kauzy nebo toho incidentu, o kterém jsme vlastně mluvili, myslím, že v posledních dokonce dvou vydáních našeho pořadu. Mimochodem, mezi tím vyšlo najevo, že těch úniků AI agentů z testovacího prostředí bylo ještě více, k některým dalším se přiznala firma Anthropic, teď vlastně čerstvě OpenAI také ještě zveřejnila další incidenty, které se takovýmto způsobem staly. Takže to vypadá, že to není až tak úplně neobvyklé, že se ti agenti dostanou na otevřený internet a pak třeba zkoušejí útočit i na nějaké reálné služby mimo to testovací prostředí. Každopádně vznikla tady tato organizace, ve které je spousta velkých internetových a digitálních firem a organizací, a ta říká, že vlastně je potřeba mít ty otevřené modely k tomu, aby vůbec bylo možné nějakým způsobem s AI bezpečně jaksi zacházet a případně řešit vlastně tyto bezpečnostní incidenty. Souhlasíš s tímhle tvrzením, že bez těch otevřených open sourceových AI modelů to vlastně nepůjde, že nemůže ta bezpečnost být založena na těch uzavřených systémech, jako je právě ChatGPT nebo Claude od Anthropiku nebo Gemini od Google?
9: V zásadě souhlasím. Ono říct, že na nich nemůže být založená, je asi příliš silné, ale rozhodně by bylo velmi nešťastné, kdyby svět neměl k dispozici ty otevřené modely, dvojnásobně otevřené, jednak otevřený softwarový kód zdrojový a jednak otevřené váhy té neuronové sítě. Tohle oboje musí být k dispozici a není to důležité jenom z hlediska bezpečnosti. Pro akademický výzkum, pro experimentování s těmi modely, pro jejich nastavování a zkoumání, co se v nich děje, jsou ty otevřené modely nepostradatelné naprosto. Takže ano, takováhle iniciativa určitě má smysl, je dobře, že vznikla.
8: No a nebojíš se třeba toho, že ty otevřené modely nemají tolik bezpečnostních pojistek a zábran, jako třeba právě ty uzavřené, které jsou možná pod větším tlakem regulatorním a podobně, a že právě třeba ty otevřené modely se dají třeba snáze zneužít k věcem, které by ty uzavřené modely vlastně nedovolily?
9: To sice pravda je, ale to je klasický problém přístupu k silným nástrojům. Když zablokuješ přístup k silným užitečným nástrojům všem, tak zločinci si je pravděpodobně dokážou stejně opatřit a slušní lidé nikoli. To riziko zneužití tam určitě je trochu větší než u těch komerčních modelů. Na druhou stranu je to všechno jakž takž kontrolovatelné. Chtěl jsem říct průhledné, ale to není úplně slovo, které v souvislosti s dnešní umělou inteligencí je přiléhavé. Rozhodně, kdybychom byli vydáni zcela na pospas jenom těm několika vedoucím firmám a tomu, co oni jsou ochotní o fungování svých modelů prozradit, nebylo by to dobře. Přes nevýhody, které to přinese a nějaké tam budou, jsou ty otevřené modely potřeba.
8: Ty jsi mluvil o tom, že vlastně ta otevřenost by měla být tedy dvojího druhu, jednak otevřené ty váhy a jednak otevřený vlastně kód toho modelu, ale také často mluvíme o tom, že pořád vlastně úplně nejsme schopni definovat, jak ta umělá inteligence generativní funguje, že je to pořád trochu takový ten black box, který funguje vlastně bez toho, aniž bychom to úplně chápali třeba. Takže je, když máme k dispozici opravdu otevřený systém, včetně kódu, včetně prostě těch vah, je možné tedy si zkontrolovat opravdu přesně, jak tedy funguje, jakým způsobem dochází k nějakým rozhodnutím a podobně?
9: Přesně ne, ale tohle není černá a bílá. To není tak, že buď víme všechno, nebo nevíme nic. Na těch modelech s otevřenými váhami se dá tu a tam něco sledovat, tu a tam něco upravovat, jakým způsobem v úvozovkách přemýšlejí, a časem toho možná půjde více. To, že to není stoprocentně poznatelné, v tomhle okamžiku to ještě neznamená, že nemůžeme vědět vůbec nic.
8: Vznik té aliance iniciovala firma Nvidia, která dneska hodně vydělává právě na tom AI boomu, protože vyrábí ty výkonné akcelerátory, které pak se používají k trénování a k vlastně běhu těch AI modelů, a vydělává na tom hodně peněz. Ona také vlastně vydala svůj otevřený model a v rámci té aliance figuruje další spousta firm, které právě za dalšími těmi otevřenými modely stojí. A ku podivu tam nejsou zastoupeny firmy OpenAI, Anthropic nebo Google, které právě stojí za těmi uzavřenými modely. To asi vypadá na jednu stranu logicky, ale není podle tebe třeba motivací té nové aliance to, aby si vlastně propagovali víc ty své modely versus vlastně ty modely uzavřené?
9: Tam bude spousta motivací a spousta zájmů a firmy, jako je Nvidia, Amazon, Microsoft, rozhodně nemusíme podezírat jenom z čistých a dobrých a nezištných úmyslů, tak to není. Záleží na tom, co z toho ve finále bude. Oni do toho budou muset tak jako tak vložit spoustu peněz, čili chtějí z toho něco mít, ale v tuhle chvíli zastávají užitečnou věc. Konec konců není to nic nového. Open source software typu Linux a Apache a mnoho jiných podobných velkých projektů taky vlastně z velké části zafinancovali v té pozdější fázi vývoje takovéhle velké firmy, včetně některých z těch, které jsou součástí té OpenAI Alliance, protože se jim to vyplatí.
8: No, je zajímavé vlastně, že součástí té organizace jsou kromě těch velkých firm právě třeba také Linux Foundation nebo Mozilla, což jsou právě obvykle tedy organizace, které stojí na opačné straně barikády. Takže je to vlastně asi zajímavý projekt, když se tam tyhle dva světy takhle potkávají. No, uvidíme, jak to bude fungovat dále. Zatím ta aliance vydala teď už nějaký návrh nějakých bezpečnostních pravidel, prohlášení vlastně incidentu a podobně. Bude se na něm ještě pracovat a uvidíme, co z ní vypadne dále. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuji za tvoje komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
9: Naschledanou.
8: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
3: Do Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro český rozhlas. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci, informovala o tom thajská policie s tím, že nejméně 15 lidí utrpělo zranění a podle ní byl pachatel studentem školy, který po činu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných. Policie zároveň uvedla, že mladý muž před útokem ve škole zastřelil své prarodiče. Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce, informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Podle něj sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už více než 4 000 lidí. Podle nejnovějších informací Koňského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 nakažených. Agentura Reuters už dřív napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků nebo ozbrojené konflikty v Kongu. Proti této variantě viru krvácivé horečky, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Kralupy nad Vltavou zhruba na 7. kilometru a pomalu jede až do Cínovecké před Kbelskou. Osobní auta se zdrží až půl hodiny, kamiony pojedou celý úsek výrazně déle. Provoz vázne na pražském okruhu směrem na dálnici D1. Kolona z konce dálnice D5 ke sjezdu na Ořech je zhruba na čtvrt hodiny. Pomalu se jede v obou směrech na příjezdech k letišti, zdržení 10 až 15 minut a v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju se za výjezdem na Letnou srazila dodávka s osobním autem v levém pruhu. Před nehodou je kolona v tunelu na 10 až 15 minut a reguluje se vjezd do tunelu z Patočkovy ulice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Pátek je teď jasný až polojasný, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách čekáme kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview Plus Petra Viziny.
10: Mezinárodní fotbalová federace FIFA se na středeční schůzce v Maroku zastala svého kritizovaného šéfa a zároveň vzala zpět své plány prodat část práv na mistrovství světa do soukromých rukou. Jakou dohru má nedávné mistrovství světa ve fotbale pořádané v USA, v Kanadě a v Mexiku? A jaké vyhlídky má světový fotbal do budoucna? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
11: Interview Plus.
10: Hostem Interview Plus je reportér Českého rozhlasu Jan Kaliba, dlouholetý člen sportovní redakce a poté zpravodaj ve Spojených státech, který letošní mistrovství světa ve fotbale na místě sledoval. Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: V jednom z rozhovorů z mistrovství označil váš respondent zmíněného šéfa FIFA Gianniho Infantina za maniakálního. Čím si šéf světového fotbalu to označení zasloužil?
12: To už se ani nevybavuju, co to bylo přesně za respondenta. Asi tuším tu reportáž, kde zase vystupovala i Švýcarka, která si ho vlastně pochvalovala. Takových fanoušků člověk za stolik nepotká, protože ta kritika vedení FIFA je opravdu silná v té, mezi v té komunitě fanoušků, ale asi se to dá přisuzovat stylu vedení této organizace a není to, neomezuje se to jenom na Gianniho Infantina. Víme, v jaké krizi, v jaké reputační krizi byla FIFA, když Infantino nastupoval po Sepa Blattera, ta obrovská korupční aféra před 10 lety, a já jsem tam byl osobně při té volbě v Curychu, kdy Infantina, který nebyl favorit té volby, ten kongres zvolil, a ta velká očekávání, že přijde nějaká obrovská reforma, že ten klientelismus, kterého byla FIFA obviňovaná, ta korupce, která se projevila v té obrovské aféře, to se týkalo, připomeňme, mimo jiné přidělování těch šampionátů v letech 2018 a 2022 v Rusku a v Kataru, takže se ten styl vedení té organizace ještě změní. A teď třeba během mistrovství světa jsem narážel na fanoušky, kteří říkali, no vlastně je to ještě horší než za toho Blattera, protože na tomhle se vlastně z pohledu mnoha fanoušků a kritiků FIFA nic nezměnilo. Naopak Gianni Infantino ještě vlastně propustil některé lidi, kteří měli na tu integritu a na ty konkrétní kauzy dohlížet, a ještě vlastně si z toho udělal takový osobnější biznis, a navíc podle některých včetně Sepa Blattera, který vlastně kritizuje svého nástupce, což je pro mnoho lidí naprosto bizarní, tak začal zasahovat i přímo do fotbalu jako takového. Někteří lidé cynicky říkají, no za Blattera to byla ta stará dobrá v úzovkách korupce, ale teď už vlastně jde i o privatizaci mistrovství světa, o zasahování do hry jako takové, a to se řadě lidí samozřejmě nelíbí.
10: Já jenom připomenu, o čem se bavíme. Udělení fotbalové ceny míru Donaldu Trumpovi nebo ochota federace zmírnit trest za červenou kartu pro amerického hráče na Trumpovu telefonickou přímluvu. No, to by vypadalo podezřele i v zemi zvyklé na fotbalové bafuňáře, kteří chodí, jak se říká, štěstíčku naproti. Tak máte dojem, překvapilo vás, že tedy toho prezidenta Infantina neodvolali? Teďka ve středu toho jednání bylo 7-hodinové.
12: No tak myslím, že to jednání té exekutivy jako nemělo možnost odvolat přímo Infantina,

0: se velmi vymezila proti Infantinovi, velmi jednotně nakonec. Proti tomu plánu zprivatizovat mistrovství světa vystoupily i konfederace v Severní a Střední Americe nebo v Ázii, ale tam už to bylo vlastně ta výhrada slabší. A UEFA jde tedy ještě dál a teď vidíme konkrétní i federace, které stahují podporu Infantinovi, to znamená, je to nějaký signál toho, že v Evropě může být velký odpor k tomu, aby Infantino pokračoval. Objevuje se i jméno případného kandidáta UEFA, Katařana Nasera al-Khelaifiho, ale pokud si spočítáme ty hlasy, jejich 211 ve FIFA a volí každá federace, tak já myslím, že Infantino stále tu podporu má v tuto chvíli.
1: Pojďme ještě zpátky na ten šampionát, který jste sledoval. Bylo to ze strany federace a Infantina samotného, řekněme, snaha získat si nevyspytatelného Trumpa na svou stranu, aby například úřady lovící imigranty v amerických městech nechali návštěvníky mistrovství na pokoji. Chci říct, jestli to nebyla strategie, jak se Trumpa naklonit z té Infantinovy strany. Před členy protiimigrační policie ICE v další z vašich reportáží varoval i demokratický kongresmen Brendan Boyle. To zaznělo ve vašem reportu. Tak máte dojem, že se snažil Infantino?
0: Tam byly samozřejmě ty obavy, že to, co se teď děje ve Spojených státech, kdy ať máte status vlastně jakýkoliv, tak si nemůžete být jistí, jestli neskončíte někde v detenčním zařízení. To se děje nejenom lidem bez dokumentů, ale i těm, kteří procházejí řádně azylovými řízeními nebo mají zelenou kartu, nebo tam cestují jako návštěvníci a podobně. Tak aby to nezasahovalo i na ty stadiony, ta obava tam určitě byla, nakonec se vlastně jako nezhmotnila. Možná, že to byl Infantinův vlastně zásluha a tím, jakou strategii zvolil, a dá se to možná z určitého úhlu pohledu číst jako dlouhodobá Infantinova strategie, který samozřejmě ví, jak přemýšlí Donald Trump, jak transakčně funguje, to znamená,
1: jak se mu musí lichotit.
0: Polichotit mu jeho egu a udělit mu nově založenou cenu míru, jít mu na ruku s tím, že si pronajmete kanceláře v Trump Tower, což FIFA udělala a tak dále. Na druhou stranu, ti, co sledují Infantina dlouhodobě a Donalda Trumpa, tak vlastně si všímají toho, jak podobně oba fungují a jak podobně oba vedou ty své instituce, v případě Donalda Trumpa, celou zemi, takže myslím, že tam ten synchron nevychází jenom čistě z toho kalkulu, že by Infantino chtěl zajistit klidný průběh mistrovství světa ve Spojených státech, i když si dovedu představit, že i to tam z jeho strany bylo.
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli máte dojem, že se prezident FIFA změnil, když stál vedle Trumpa. Já jsem si teď pouštěl video, kde on mluví. Donald Trump je trošku nervózní, protože se dlouho nedostává ke slovu a Infantino mluví jako to trumpovsky. Tak si říkám, jestli byl takový, vy jste říkal, že jste byl u toho, když ho FIFA zvolila za prezidenta, tak změnil se třeba pod tím Trumpovým vlivem?
0: Nevím, jestli pod Trumpovým vlivem. Oni vlastně, ten jejich příběh je jako fascinující v tom, jak je paralelní. Oba byli zvoleni v roce 2016, v případě Donalda Trumpa poprvé. Oba jsou třeba velmi silní, velmi rádi se projevují, ale kontrolovaně veřejně, třeba na svých sociálních sítích, a oba vedou zemi a tu instituci, řekněme, velmi osobitě.
1: Autokraticky?
0: Ve smyslu, že rádi omezují tu institucionalitu a vedou to prostě jako jednotlivci, jako osoby. Prostě trumpovské vedení Spojených států, infantinovské vedení FIFA bez ohledu na to, že jsou tam tradiční instituce, výbory, které by měly všechno kontrolovat, všechno by mělo být transparentní a vedeno mnohem víc institucionálně, takže oni to rádi vedou prostě tak, jak chtějí oni osobně. Toho si všímá mnoho analytiků. Abyste se ptal ale konkrétně na...
1: Jestli se změnil
0: Gianni Infantino. Době. Takže určitě tam jako nějaké zárodky toho u Infantina museli být, ale on byl zvolený jako vlastně velmi šarmatní, řekněme, fotbalový politik, který byl generálním sekretářem UEFA. On losoval ty evropské poháry, tahal ty míčky, objevoval se na těch obrazovkách a byl vlastně takovou jako skoro až kultovní postavou, a v momentě, kdy byl zvolený, tak on vlastně nahradil za Evropu tenkrát při té volbě Michela Platiniho, který měl původně

0: kandidovat, ale smetla ho také nakonec ta korupční aféra. A byl braný za člověka, který opravdu tu reformu může přivést. Já si pamatuju, že on promluvil k těm delegátům tehdy při té volbě 5 světovými jazyky, takže on podle toho, ke komu se zrovna otáčel v tom sále, k Afričanům promluvil francouzsky, k jeho Američanům španělsky, mluví italsky, mluví anglicky, ještě jedním jazykem, myslím, že německy, takže tam byla v tu chvíli velká naděje, ale vlastně velmi brzy se začal chovat velmi autoritativně, až podle některých autoritářsky, propustil právě některé lidi z té složky FIFA, která měla dohlížet na prošetření všech těch dílčích kauz a tak dále. Takže ta proměna, myslím, že se stala i nezávisle na Donaldu Trumpovi, který vlastně na 4 roky tak nějak zmizel z jeviště, když nebyl prezidentem, a zase se do něj vrátil. Takže to jako vycházet vstříc a naladit se na tu notu Donalda Trumpa, myslím, že pro Gianniho Infantina nikdy nebylo příliš těžké, a že ví, jak s Donaldem Trumpem pracovat. Tam z toho pódia při těch oslavách Španělů po finále mistrovství světa ho úplně otáhnout z té fotky nedokázal, ale v mnoha momentech myslím, že s ním dokázal pracovat tak, jak potřeboval.
1: Ve světle toho, co říkáte, povedlo se tedy prezidentovi FIFA uspořádat dobrý šampionát ve prospěch fotbalu, tedy té hry samotné a fanoušků, kteří ji sledují?
0: To je samozřejmě mnoho vrstev na té, není to černobílé, na jednu stranu to byl velmi úspěšný šampionát, což je určitě i zásluha Gianniho Infantina. Na druhé straně on, když se bavíme o těch věcech, které se týkají fungování Spojených států, tak se třeba vůbec nezastal rozhodčího ze Somálska, který byl africkým rozhodčím roku, měl rozhodovat zápasy na tom šampionátu a americké úřady ho tam nepustili, přestože byl delegovaný Mezinárodní fotbalovou federací, tak se o Gianni Infantino pak vlastně vůbec nezastal, nepodnikl žádné kroky, přestože mohl zkusit využít svých dobrých vztahů s Donaldem Trumpem, proto je možná budoval. Velmi kritizované byly třeba ty plošné pauzy na občerstvení, které v některých případech, když bylo v Torontu 19 stupňů a foukalo od jezer, nebyly úplně potřeba, nebo na klimatizovaných stadionech, a mnozí fanoušci kritizovali, že se z toho dělá opravdu, že se amerikanizuje i ta evropská verze fotbalu, že je to další krok směrem ke komercionalizaci toho fotbalu, protože samozřejmě ty 3-minutové pauzy uprostřed poločasů dávají velký prostor pro prodej další reklamy a tak dále. Takže té kritiky a toho, čím ten šampionát z pohledu některých trpěl, najdeme určitě taky dost. Na druhou stranu obešlo se to bez většího skandálu, řekněme. Byl to skvělý šampionát, na který přijela velká část světa, která si to užila. Můžeme se tady bavit o tom, jestli je to spíš zásluha těch lidí, kteří jsou, a těch fanoušků, kteří jsou duší každého takového podniku, anebo jestli je to zásluha Gianniho Infantina a funkcionářů.
1: Když se reportér BBC ptal Infantina na toho somálského rozhodčího, který se nemohl zúčastnit a americké úřady jej poslali domů zpátky nebo nenechali ani vstoupit, tak Infantino se vykroutil z toho, že to je prostě věc každé země, kdo může na její půdu vstoupit. No to vypadá fotbalovým slovníkem taková plichta teda, spíš než velké vítězství ve prospěch fotbalu, že nenašel zastání ten rozhodčí u špiček FIFA.
0: Zastání nenašel a i ten Infantinův výrok samozřejmě se dá konfrontovat s tím, že při předchozích šampionátech v zemích, které byly, řekněme, oprávněně kritizované za to, jak potlačují lidská práva, tak tam si FIFA dokázala vymoci, že nic takového se nedělo, že každý, kdo byl delegovaný nebo měl akreditaci na ten turnaj, tak že se ho bez nějakých větších problémů ze strany úřadu zúčastnil. Mluvíme teď o šampionátech v Rusku a v Kateru, a najednou ve Spojených státech si na tohle Gianni Infantino netroufl nebo si na to nedokázal došlápnout. Takže tady samozřejmě nějaké rozdíly můžeme objevit.
1: Hostem Interview Plus je reportér Českého rozhlasu Jan Kaliba.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Vy už jste to zmínil, letošní mistrovství bylo mnoha viděno jako americké ve smyslu komerční a velmi málo fanouškovské v ohledech na pohodlí návštěvníků nebo na ceny a dostupnost vstupenek. S tímhle jako přímý účastník souhlasíte?
0: Slyšel jsem to opravdu ze všech stran. Nezapomínejme, že ten turnaj se hrál také v Kanadě a v Mexiku, kde začínal, kde jsem strávil první skoro týden kolem toho zahajovacího utkání, kdy Mexičané opravdu říkali, je to vlastně oni hostili třetí turnaj už, to je rekord mezi všemi zeměmi, ale potkával jsem i lidi, kteří se přímo na tribuně zúčastnili těch předchozích v roce 70 a 86 v Mexiku a říkali tak tentokrát, ale je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany, my si absolutně, tady si běžný člověk absolutně ty vstupenky nemůže dovolit, takže to bylo opravdu pro hodně bohaté Mexičany, nebo jsem potkával Mexičany, kteří žijí už trvale ve Spojených státech a přijeli domů, byli to bohatší Mexičané ze Spojených států, kteří přijeli domů na ty mexické zápasy šampionátu, protože si mohli tu vstupenku dovolit, ale potkával jsem řadu lidí, kteří třeba byli na těch předchozích šampionátech, nebo by rádi vyrazili, chodí tam na ligu běžně, ale prostě pro ně to bylo třeba roční výdaj. Roční náklady pro tu rodinu, které by museli dát za vstupenky na mistrovství světa na jeden zápas pro celou rodinu, pokud by chtěli vyrazit. No ale to též jsem slyšel i ve Spojených státech od lidí nebo i kamarádů známých, kteří třeba taky navštívili už několik mistrovství světa v historii, včetně toho amerického v 94. roce, kteří jsou třeba podnikatelé, opravdu zajištění lidé, kteří říkali, no já nejsem blázen, abych dával takové peníze za vstupenky, třeba kamarád Argentinec z Washingtonu, který věděl, že tedy Argentina hraje třeba v Kansas City, tak říkal, no já nebudu dávat ty peníze za to, abych doletěl do Kansas City, ty předražené hotely, abych tam mohl dvě noci přespat a ještě tedy k tomu všemu platit ty stovky a stovky, možná tisíce dolarů za vstupenku, i když potom samozřejmě tím, jak vlastně tentokrát byly ty dynamické ceny, což byla také vlastně novinka zavedená a schválená FIFou, tak se pak stávalo, že na poslední chvíli, protože skoro vždycky byly některé vstupenky k mání ještě v ten den a byly prázdné sedačky, i když třeba hlasatel oznamoval full house, tedy vyprodáno, tak úplně na poslední chvíli zase ty ceny prudce klesaly a dali se sehnat třeba za 150 dolarů.
1: Řekněte mi, podle toho, co vyprávíte, tak by se zdálo, že fotbal se amerikanizoval tímhletím mistrovstvím. Finále mezi Argentinou a Španělskem, ten přenos, jakoby tomuhle názoru dával zapravdu, připomínalo to populární Super Bowl v Americe, tedy národní finále v americkém fotbalu. Jak se ta podoba televizní jevila vám? Jak je fotbal prezentován? Je to fotbalové ještě, nebo už je to víc americké než fotbalové?
0: No tak já jsem toho v té televizi za stolik neviděl, viděl jsem to spíš naživo na těch stadionech, ale samozřejmě, že tam tomu opravdu dodávali ty hydratační pauzy a u finále tedy i ta nekonečná přestávka, skoro půlhodinová nakonec s tou poločasovou show, tak tam samozřejmě ta paralela, ano, přesně, takže tam ta paralela s tím Super Bowlem byla naprosto zjevná. Slyšel jsem tam i od amerických fanoušků evropského fotbalu na tribunách, že právě třeba i při televizním přenosu, že opravdu tam z toho ti komentátoři dělali ten basketbal, jo? Že říkali, no tak teď máme tady pauzu napětí a vrátíme se na druhou čtvrtinu. Jo? A že se chytali tam za hlavu, říkali, tohle není basketbal, to je prostě soccer, co nám tady vyprávíš o druhé čtvrtině. Takže určitě se to tam jako dalo zaznamenat. Uvidíme, jestli je to momentální výkyv. Myslím, že ale hydratační pauzy jsou něco, na co si budeme muset zvykat bez ohledu na to, že teď nemuseli být třeba zaváděné plošně při každém zápase, protože máme tu něco, co teď tady v Česku cítíme velmi silně, projevy změny klimatu a ty se budou týkat i fotbalu, fotbalových mistrovství světa. Připomínám, kde se budou další konat, Španělsko, Portugalsko a Maroko příště a potom Saudská Arábie. To nejsou země, zvlášť pokud se bude hrát opravdu v létě, což už v Saudské Arábie vůbec není jisté, tak pokud to nebude na klimatizovaných stadionech, což by nám před 20 lety taky přišlo bizarní hrát na klimatizovaných vlastně fotbalových stadionech, tak ty hydratační pauzy budou čím dál víc zkrátka opravdu potřeba, aby se udržela nějaká základní kvalita té hry. Ale samozřejmě máme tam i ten prvek toho, že to FIFA uměla velmi dobře zpeněžit a prodat a oficiální vysílatel třeba pro Spojené státy, televizní společnost Fox, tak pak ekonomičtí redaktoři psali a počítali, že vlastně to, co dala za televizní práva, tak z velké části se jí vrátilo jenom na té dodatečně prodané reklamě z těch hydratačních pauz.
1: Jako reportér jste na mistrovství světa lovil zajímavé příběhy, které jsme poslouchali na vlnách Českého rozhlasu. Taky jste se stal například svědkem na svatbě dvou dívek v Oregonu, to si pamatuju. Co nebo kdo vám z mistrovství světa nejvíc utkvěl v paměti? Vím, že toho bylo hodně, těch obrazů bylo hodně, tak když se řekne mistrovství světa, co se vám vybaví?
0: No tak takového hodně mimo fotbalového, to byl tedy ten zážitek s tou svatbou, to bylo takové hodně nenadále, kdy jsem po těch přeletech zvolil cestu po zemi mezi San Franciskem a Seattlem a při pauze mezi řízením, kde si na pláži v Oregonu, tak opravdu za mnou tam přišly dvě dívky, které tam zrovna měly svatbu a jestli bych jim nešel za svědka, tak jsem to hned samozřejmě natočil jako reportáž. Byl tam zase ten background, to pozadí toho, co se děje kolem práv LGBTQ komunity ve Spojených státech. I s fotbalem tam byla vlastně souvislost, protože jsem mířil zrovna na zápas, který byl označen za Pride zápas. Mezi shodou okolností to vyšlo na utkání Egypta s Iránem v Seattlu, kde se to krylo v Seattlu s Pride Month, tedy s festivalem LGBTQ komunity, který tradičně se koná v červnu v Seattlu, takže to vlastně mělo i docela souvislost s děním na mistrovství světa, takže mě bavily jak ty fotbalovější příběhy, jak ty s hodně politickým pozadím, tak takové to vlastně bizarní náhody se sbírané během mistrovství světa. Ale hodně mě třeba bavilo téma mexické vlny, kterou známe z tribun i tady v Česku a která se spopularizovala právě během mistrovství světa v Mexiku před přesně 40 lety, takže se trošku vracela domů, ale jsou tam vlastně dvě paralelní verze toho příběhu, jak ta mexická vlna vznikla.
1: Což je k dohledání ve vašich reportážích. A řekněte mi, tady už to můžeme prozradit. Ve finále se střetla dvě pojetí fotbalu, jedno argentinské, centrované kolem Lionela Messiho, kolem té superhvězdy, a druhé španělské, kde extrémní důraz na tým a spolupráci. Komu jste fandil, můžu se zeptat?
0: Tak já bych neměl si fandit nikomu a ani jsem nikomu nefandil.
1: Nemohou sportovní redaktoři fandit, musí být nestranní v téhle věci?
0: Tak asi by se to slušelo, nejsem úplně už sportovní redaktor, ale byl jsem samozřejmě na mistrovství světa, kde jsem monitoroval jak tu v téhle fázi turnaje už, kdy už tam nebyli kolegové ze sportovní redakce, jak tu sportovní, tak tu společenskou nebo politickou linku, ale asi se nedá říct, že bych úplně měl ve finále favorita.
1: Hostem Interview Plus je reportér Českého rozhlasu Jan Kaliba. Zmínili jsme, že jste prošel sportovní redakcí, byl jste zpravodajem Českého rozhlasu v USA, v současnosti jste klimatický zpravodaj rozhlasu. Vaší prací je vysvětlovat dopady klimatické změny. Vy už jste zmínil, jakou roli hraje to oteplení ve fotbale, v tom, jak se budou konat ta mistrovství. Byla ta americká cesta na mistrovství světa nějak zajímavá pro tu vaši novou práci?
0: No, byl tam okamžik, kdy se vlastně tam má tři velká témata, historický sport, Spojené státy a změna klimatu, protnuli vlastně v jeden den i v jedné konkrétní reportáži. To bylo ve Filadelfii 4. července, kdy se slavil den americké nezávislosti, kulaté 250. výročí, zároveň se tam hrál zápas schválně naplánovaný na to datum, nakonec to bylo mezi Francií a Paraguají a bylo 38 stupňů Celsia. takže naprosto brutální podmínky pro fotbal a tam se vlastně odkládaly ty slavnostní průvody, se rušily, rušilo se velká část oslav toho dne nezávislosti, ale fotbalisti prostě měli naplánováno osmifinále, takže se hrálo na přímém sluníčku, kde bylo samozřejmě ještě mnohem víc a byla to taková vlastně pozvánka do budoucnosti i toho fotbalu, na kterém vlastně tomu možná spousta lidí porozumí, co nás, v jaké situaci se ocitáme, kdy opravdu dopad na kvalitu té hry, na to vůbec možnost ty zápasy hrát, bude samozřejmě větší a větší, včetně třeba těch pauz na zavodňování hráčů a na to, jak vůbec plánovat ty turnaje.
1: Ano, co to bude znamenat pro budoucnost fotbalu, že se bude hrát v jiných ročních obdobích, tam, kde je větší horko?
0: Můžeme se vrátit třeba k té zmíněné Saudské Arábii, která má za 8 let hostit mistrovství světa, kde si myslím, že je naprosto nemyslitelné, aby se to odehrávalo v létě, byť třeba budou Saudové schopni vybudovat, ani na to nechci pomyslet, 10 chlazených stadionů, ale samozřejmě musíte počítat i s tím, že na ty stadiony chodí fanoušci, že chodí do fanzón a ty už není tak snadné klimatizovat samozřejmě, takže nějaký přesun na zimní období, což zase bude narušovat tu fotbalovou termínovou listinu. Vzpomněme si na Katar, jaké s tím byly problémy, hrát mistrovství světa v listopadu a v prosinci, kde je rozjetá klubová sezóna. Teď jestli opravdu třeba se povede Gianimu Infantinovi rozšířit ten šampionát na těch 64 týmů, to bude vyžadovat další prodloužení, takže ta pauza v té klubové sezóně by musela být vlastně jako ještě více rozsáhlá. Takže to všechno je takový jako mix, který dává hodně, hodně nejistoty, nehledě na to, že prostě to může přinášet i velké třeba zdravotní problémy hráčů. Vysílali jsme o tom také před tím šampionátem, kdy experti upozorňovali jak medicínští, tak klimatologové, že prostě těch zápasů, kde je riziko vyšších teplot, extrémních teplot a tím pádem i přetížení organismu, jak u hráčů, tak u diváků, že bude zkrátka neustále přibývat.
1: Hostem Interview Plus byl reportér Českého rozhlasu Jan Kaliba. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Děkuju a pěkný den všem.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Nejen události. Jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál.
4: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí.
3: Japonské úřady nařídily evakuaci téměř 260 tisíc obyvatel několika oblastí na jihu země. Zasáhl je tajfun Dolphin.
5: Tajfun Dolphin here as it is nearing Okinawa and the southern Japanese islands.
3: Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy zvítězili. Hradec Králové v evropské lize prohrál. Ucpaná je dálnice D8 na příjezdu do Prahy před omezením Vekbelské. Odpoledne bude převážně slunečno s teplotami do 28 na jihu Moravy až do 30 stupňů. Dobré poledne. Začínají hlavní zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Přibližně 8 Čechů z 10 vítá připravované zavedení plošného zákazu mobilů ve školách. Slibují si od toho, že se zlepší vztahy mezi žáky a také jejich soustředěnost. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
6: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
7: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
6: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahu mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
7: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
6: Plošní zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu. Více od Jana Duchoslava.
8: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
9: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
8: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
10: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
8: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Letošní sklizeň bude podprůměrná, vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Sklizeň základních obilovin bude podle statistiků nejnižší za posledních 14 let. Řepky zemědělci sklidí nejméně za posledních 21 let. Podprůměrnou sklizeň hlásí i zemědělci na Hané. Na poli u Těšetic na Olomoucku máme reportéra Michala Poláčka.
11: Ne, už jsou žně podle údajů agrární komory hotové ze zhruba 95%. I pole, na kterém stojím, je už posekané. Roste tady ječmen a teď je tu strniště. Aktuálně zemědělce v Olomouckém kraji zaměstnává například svážení slámy a ta se používá hlavně jako podestýlka nebo doplňkové krmivo. Slámy ovšem bylo na mnoha polích taky mále. Při žních jsem mluvil s jedním z kombajnistů a ten mi potvrdil, a bylo to jasné i na první pohled, že obilí bylo kvůli vedrům a suchu nižší než v minulých letech. A tak může být i sláma nedostatkovým zbožím. Z Těšetic Michal Poláček, Radiožurnál.
3: Muž, který kvůli chybě notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům, se dovolal k nejvyššímu soudu. Po státu požadoval odškodnění 18 milionů korun. Obvodní soud mu ale přiznal jen 600 tisíc. Radiožurnálu to potvrdila jeho obhájkyně Veronika Hendrichová.
12: Muži odkázala dům na okraji Prahy jeho babička. Sepsanou závěť ale notářka přehlédla a úředníci ji objevili až v roce 2021. O nemovitost i možné výhody z ní tak muž přišel. Soud podle obhájkyně Hendrichové mimo jiné odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let a označil to za spekulativní.
13: A současně jsme požadovali ušlý zisk v podobě zhodnocení té nemovitosti v průběhu času a také ušlý zisk v podobě ušlého pronájmu za tu nemovitost.
12: Podle Pražského obvodního soudu se výše vzniklé škody musí počítat podle dne, kdy se stala chyba, tedy k roku 2005. O dovolání rozhodne nejvyšší soud v nejbližších měsících. Vít Kubant, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Tajfun Dolphin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a taky v jižních prefekturách ostrova Kyushu. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti. Typhoon Dolphin is nearing
14: Okinawa Prefecture. Japonská meteorologická služba varuje, že vítr o rychlosti až 150 km v hodině může poškodit malé a střední stavby. Proto některé podniky zrušily dnešní pracovní směny a průmyslové a zemědělské haly zůstaly prázdné. Přívaly deště a silný vítr budou podle záchranných týmů znamenat v horských oblastech zvýšené nebezpečí půdních sesuvů. Na příchod tajfunu se už připravují také pobřežní provincie v jihovýchodní Číně. Bude to pro ně letos už čtvrtý tajfun během posledních 6 týdnů. Východní Asie, David Jakš, Radiožurnál.
3: Letadla Boeing 737 MAX budou muset projít povinnou prohlídkou. Preventivní kontroly nařídil americký federální úřad pro letectví. Týká se to 471 letounů ve Spojených státech a dalších více než 1400 po celém světě. Neznamená to ale okamžité omezení letů těchto strojů.
15: Inspektoři budou kontrolovat přední část pláště trupu kvůli jeho možným prasklinám. Přímo u Boeingu 737 MAX žádné takové nenašli. Trhliny se ale objevovaly v téměř totožné konstrukci staršího modelu strojů. Podle společnosti Boeing kontroly a případné opravy nějak neovlivní letecký provoz. Typ 737 MAX se kvůli několika nehodám v posledních letech stal symbolem největších problémů této americké firmy. Krátce po uvedení do provozu dvě letadla kvůli chybě softwaru havarovala. zkolabovala s tragickou bilancí více než 300 mrtvých. Model pak na čas nesměl létat. Loni taky musel nouzově přistát let společnosti Alaska Airlines, když se vylomily dveře nouzového východu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Veřejnost se loučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se státními poctami začal před hodinou v pražských Strašnicích. Je reportér Tomáš Maleček.
16: Obřad před chvílí ukončili tři čestné salvy a česká státní hymna. S Milanem Knížákem se přišly rozloučit stovky lidí. Mezi nimi byli například studenti, kolegové z AVU i Národní galerie. A loučili se i politici. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že Knížák dokázal lidi rozdráždit i nadchnout. S projevem vystoupil také bývalý prezident Václav Klaus, se kterým Knížáka pojilo dlouholeté přátelství i podobný pohled na svět. Knížáka odmítl označit jako provokatéra, ale nazval ho rebelem, kterým byl jak poslední víc než tři dekády, tak v době komunistické. Milan Knížák patřil od 60. let k nejvýznamnějším postavám českého undergroundu a od roku 1966 až do pádu totality byl veden jako nepřítel státu. Zemřel 26. července, bylo mu 86 let. Z pražských Strašnic Tomáš Maleček, Radiožurnál.
17: Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Bešiktaši Istanbul doma podlehli 0-1, soupeř přitom hrál posledních 20 minut bez vyloučeného hráče. To Jablonec vstoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězstvím, a to 2-0 nad RFS Riga. I tak je trenér Jablonce Luboš Kozel před odvetou opatrný.
18: Musíme být pořád obezřetný a přistoupit s pokorou k té odvetě, ale chtěli jsme si vytvořit nějaký náskok do toho druhého zápasu, to se nám povedlo, takže s tímhletím určitě spokojenost být může. Já jsem rád, že ty góly dáme, když těch šancí si myslím na můj vkus můžeme vytvořit ještě víc.
17: Odvety se budou hrát ve čtvrtek. Hradec Králové si nechal odložit zápas domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou, který měl následovat právě po odvetě v Istanbulu. Namísto příštího víkendu se bude hrát 2. září. A ve fotbalové lize otevřou třetí kolo týmy Zbrojovky Brno a Slovanu Liberec. V 19 hodin začne přímý přenos Radiožurnálu Sport, který najdete třeba i na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
19: Dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 182 Popůvky, osobní auta jedou část úseku plynulej, i tak do zúžení u D2 až 40 minut. Na D8 před Prahou směrem z Ústí kolabuje provoz kamionů před zúženou k Belskou, kde navíc od rána pokládají asfalt ve sjezdu z Cínovecké. Kolona už od exitu 9 Kralupy, osobní auta různě pomalu 40 minut, nákladní vozidla to mají na mnohonásobně déle. A před Prahou kolona na D5C ve směru z Plzně a v ní teď navíc na 4. kilometru čerstvě nehoda, přes oba pruhy projíždí se jenom odstavným, fronta narůstá, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Odpoledne má převažovat polojasno až jasno s teplotami většinou do 28 stupňů. To byly zprávy. Teď publicistika s Tomášem Pancířem.
20: Jak se kraje vyrovnají s tím, že jim stát nepošle peníze na opravy silnic? Jaká úskalí by podle odborné studie mohla provázet úplný zákaz mobilů ve školách, který podpořila jasná většina dotázaných v novém průzkumu pro Český rozhlas? A jak český sochař Krištof Kintera vzpomíná na léta, kdy studoval na Akademii výtvarných umění u Milana Knížáka? Poprvé od roku 2015 nedostanou kraje v letošním roce od státu žádné peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd, které spravují právě kraje. Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárek v tomto týdnu sdělil Asociaci krajů, že Státní fond dopravní infrastruktury nemá žádnou rezervu, kterou by krajům mohl poskytnout. V minulých letech přitom stát na opravy silnic nižšího pořadí posílal kolem 4 miliard ročně. Výjimkou byl loňský rok, kdy vláda Petra Fialy tento příspěvek snížila na polovinu. My jsme ve spojení s předsedou Asociace krajů a hejtmanem Zlínského kraje z hnutí ANO Radimem Holišem. Dobré odpoledne.
21: Příjemné odpoledne, dobrý den.
20: Vy jste už dopoledne řekl, že záležitost nepovažujete za uzavřenou. Znamená to, že to sdělení ministra dopravy neberete vážně?
21: Tak my jsme od začátku roku, tak jak jsme dostávali informace od vlády, v jakém stavu přebírala rozpočet, měli jasno, že ty peníze tam nejsou. A od prvního jednání s vládou v březnu jsme se dohodli, že v červnu opět požádáme o tu informaci. Ta informace přišla teď a pan minister doslova píše, že v současné době nelze vyhovět té naší žádosti. To ale neznamená, že bychom v září na asociaci krajů opět toto téma neřešili a samozřejmě, pokud budeme chtít jednat s vládou České republiky o dalších tématech, které kraje trápí, a to je zdravotnictví, sociální oblast, samozřejmě rozpočtové určení daní, tak v tuto chvíli nelze vyloučit, že nemůžeme i v této oblasti být úspěšní. Na což ještě doplním prosím informaci, že kromě peněz na opravy je dobrou zprávou to, že zůstalo ve státním rozpočtu a ve státním fondu pro dopravu 4,1 miliardy korun na financování projektů v dopravní infrastruktuře krajů, které jsou financovány na základě usnesení vlády. A tyto tam zůstaly. Takže ta zpráva není jenom o tom, že kraje něco nedostanou.
20: Na druhé straně chybí tam 4 miliardy, které jste běžně dostávali v minulých letech. Jednáte o té situaci třeba přímo s panem premiérem a předsedou vašeho hnutí Andrejem Babišem?
21: Ano, to bude zcela zásadní. Taková předohoda je, že bychom se měli potkat na konci srpna, kdy on už bude vědět a bude mít zprávy od ministru, jak se bude finalizovat i příští rok 2027, tak abychom i my byli schopni nachystat a prakticky i letos, jak jsme se chystali na rozpočtový rok 2026, kdy kraje tušili a byli připravováni na to, že ty 4 miliardy na opravy druhých a třetích tříd v rozpočtu nebyly nachystané a pak se tam ani nedostali. Takže ano, bude to předmětem našeho velkého setkání na konci srpna.
20: Když se v loni v listopadu debatovalo o návrhu bývalé vlády Petra Fialy, o návrhu státního rozpočtu a když tehdy bylo ve hře právě seškrtání peněz na opravy krajských silnic, tak jste pro ČTK řekl, že by to vedlo k rychlé degradaci dopravní infrastruktury. Mluvil jste o tom, že by to byla rezignace na péči o většinu silnic v této zemi. Když teď to samé dělá vláda vedená hnutím ANO, platí stále ta vaše slova?
21: Určitě, protože v této chvíli kraje nejsou schopny ze svých rozpočtů se jako kdyby dostat dopředu před tím, jak ty vlastní silnice jim stárnou a do jakých kritických situací se dostávají. Takže tento příspěvek těchto 10-15% byl rozhodující v tom, jestli ty kraje budou ty deficity v tom majetku snižovat nebo ne. V tuto chvíli musí řešit daleko jinší výdaje a je jasné, že z dlouhodobého hlediska ta udržitelnost stavu silnic druhých a třetích tříd bude pouze klesat a bude se zhoršovat.
20: Co to pro kraje bude znamenat, pokud tedy nedostanete ty peníze? O kolik kilometrů méně bude možné upravit?
21: Tak bavíme se o dvou číslech. Ty 4 miliardy jsme nedostali ani loni. Dostali jsme dvě, které původně taky nebyly v rozpočtu, ale nějakým způsobem se ještě před volbami do poslanecké sněmovny dostaly. Pro například Zlínský kraj, to znamená 70 milionů korun z celkového rozpočtu na opravy cest, který se běžně pohybuje přes 650 milionů korun, to znamená něco kolem 10%. Takže v této chvíli se bavíme o kilometrech, v řádech desítek kilometrů a podle toho, jestli je součástí té stavby řada propustků nebo dokonce mostní konstrukce, nebo jestli ta technologie počítá jenom s opravou toho svršku, nebo jestli jde i do takzvané geologie a bere se velká část toho souvrství. Takže takto na kilometry se to nedá přesně definovat, ale bavíme se o desítkách kilometrů, které by byly možné opravit.
20: Mimochodem, když jste před chvílí mluvil o tom, že v loni, a vy jste to dal do souvislosti se sněmovními volbami, se nakonec ty peníze našly, letos nás čekají komunální volby. Samozřejmě se bavíme o menších silnicích, které jsou spíš v regionech. Může být třeba tohle argument, očekáváte, že právě vzhledem ke komunálním volbám by třeba mohla vzrůst vůle vlády nebo vašeho předsedy Andreje Babiše, aby kraje přece jenom ty peníze dostaly?
21: Tak my jsme měli jednu rovinu, kde bychom mohli o ty peníze požádat, a to je, pokud by se státnímu fondu dopravní infrastruktury nedařilo tendrovat a vysoutěžit všechny stavby tak, jak je mají letos nachystané, tak si dokážeme představit, že z této kapitoly bychom byli schopni ty peníze rychleji proinvestovat, než by to byl stát. Tam si myslím, že je ta šance na ten úspěch pro kraje, protože ty mají nachystané projekty, většinou je mají vytendrované a jenom čekají na přísun financí. Takže v tuto chvíli to by byla ta šance. komunální volby bych do toho nedával do souvislosti, protože to už dneska opravdu umíme rozlišit v té komunikaci, co je místní komunikace a co je krajská. Takže tady bych se já o volby nebo volby do toho tématu nepřidával.
20: Jste v těch jednáních s vládou jako šéf Asociace krajů dost razantní tím, že jste z hnutí ANO neustupujete příliš, nejste možná až moc chápaví argumentům, které teď zaznívají od ministerstva dopravy?
21: Tak to je asi jednoduchá rovina, že pokud jsme z jednoho týmu, tak se navzájem více slyšíme, než když jsme ze dvou různých táborů. Ta taktika je jednoduchá. Tou otevřenou diplomací, kterou jedeme, a není to jenom o natahování rukou, zároveň říkáme, že chceme pomoct nejenom krajům, nejenom obcím, ale i zároveň státnímu rozpočtu České republiky, a pokud ten už dopravní infrastruktuře začínal tím, že mu chybilo zhruba 60 miliard, tak každý hejtman, každá hejtmanka musí chápat, že prostě není z čeho brát. A pokud jenom planě vykřikuji a chci si na tom udělat vlastní PR, tak samozřejmě to lze. Ale tady v této chvíli ta situace je daleko složitější, než byla například před rokem, a toto musí pochopit každý.
20: Říkáte, každý hejtman musí chápat. Já jsem citoval vaše slova z před roku, kdy vy jste byl opoziční tehdy z pohledu celostátní politiky. To jste to také chápal?
21: V té době jsem neměl informace například o tom, že se z normálního státního fondu nebo řekněme z dotačního titulu, do kterého se žádali obce, rozdělují peníze a přidělují dotace ze střednědobého výhledu roku 26. To se ke mně dostalo až na začátku tohoto roku s tím, jak ta předcházející vláda hospodařila, a to jsou pro mě tak fatální informace, že pokud v takovém stavu máme veřejné rozpočty, tak i já tento názor prostě musím opravit.
20: Jak to vypadá směrem k příštímu roku? Dá se předpokládat, že ta nula v rozpočtu státním nebo v rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury směrem ke krajským silnicím, že tam zůstane i příští rok?
21: Tak v tuto chvíli takovou zprávu od pana ministra máme. Bude to předmětem toho jednání nejenom s panem ministrem, ale i s celou vládou, tak jak jsme domluveni na dalším setkání s Asociací krajů a vlády. A samozřejmě bude záležet na tom, jakým skutečným stavem se bude řídit rozpočet celé České republiky. Z hlediska rozpočtu krajů ten příští rok nebude přelomový, ale věřím, že přijdeme v říjnu s rozpočtovým určením daní pro kraje na vládu tak, aby od 1.1.28 byla i, řekněme, součástí nové dohody s vládou rozpočtové a rozpočtové určení daní i řešení krajských silnic, jejich oprav. A to si myslím, že bude rozhodující v tom celkovém vnímání, jestli tento dotační titul bude pokračovat nebo ne.
20: Předseda Asociace krajů, zlínský hejtman z hnutí ANO, Radim Holiš, byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
21: Děkuji za pozvání, naslyšenou a všem krásný den.
20: Plošný zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém odpovídala tisícovka respondentů. Zákaz používat mobily nejen při výuce, ale také o přestávkách, a to v mateřských a základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří, už schválila vláda a bude se jim zabývat parlament. Podle průzkumu si přes 3/4 dotázaných od zákazu mobilů ve školách slibuje, že umožní žákům lépe se soustředit na výuku a že povede ke zlepšení vztahů mezi žáky. Naším hostem je Libor Juhaňák z týmu IRTI z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Vy jste se podílel na nedávné studii, kdy jste na základě dat z 21 zemí zkoumali dopad zákazu mobilů ve školách. Na základě téhleté studie a toho, co všechno jste v těch datech viděl, byste v průzkumu Medianu odpověděl, jak podpořil byste chystaný zákaz mobilů, nebo byste byl naopak proti?
0: Ono asi, kdyby ta otázka byla užší a směřovala primárně k regulaci v průběhu výuky, k řešení nějakého rušivého používání mobilu, tak tam ta naše data ukazují, že tady by ten efekt mohl být pozitivní. Když tady v tomhle ohledu bych asi byl pro, v okamžiku, kdy s tím zákazem spojujeme řadu dalších věcí, včetně toho, že od něj očekáváme, že zlepší výsledky, zlepší duševní pohodu, omezí kyberšikanu a podobně, tak tam už ta naše data to úplně nepodporují, takže tady bych byl opatrnější v tom, jestli tohle všechno od takového jednoduchého plošného zákazu můžeme očekávat.
1: Říkáte, že ta studie ukázala, že to nemusí být tak, jak většina lidí podle toho průzkumu očekává, tedy že ubude kyberšikana, že se zlepší vztahy mezi žáky. Čím to je a jaké jsou v tomto směru výsledky tedy té studie?
0: Co se týče těch dalších věcí, jako právě wellbeing nebo kyberšikana, tak tam, když jsme dělali studii zaměřenou na data z České republiky a dívali jsme se na souvislost mezi striktním zákazem ve škole a tím, jestli děti na školách, kde byl striktní zákaz, vykazovali lepší duševní pohodu nebo nižší výskyt kyberšikany nebo nižší výskyt závislostního chování a podobně, tak tam jsme souvislost nenašli. Čili tyhle školy nevykazovaly a lepší údaje v těchto oblastech. Je možné, že, a to je minimálně má hypotéza, že takový zákaz je příliš hrubý nástroj, aby jsme tady tyhle problémy řešili a že je třeba to řešit nějakými dalšími věcmi, nejen takovým plošným řešením.
1: Mě v těch výsledcích vaší studie zaujalo i to, že v případě zákazu mobilů při vyučování jste dospěli k tomu, že tedy tak, jak asi každý očekáváme, jsou žáci méně rozptylováni, ale vy tvrdíte, že naopak mnohdy roste nekázeň ve třídách, což potom vede k horším výsledkům třeba v hodinách matematiky. Nezáleží tohle hlavně na učitelích?
0: Za mě určitě. Já si myslím, že učitelé jsou vlastně tím primárním a možná vlastně výrazně důležitějším faktorem než samotný zákaz. Ta naše studie vlastně není ani přímo kauzální, že bychom byli schopni říct, že jedno vede k druhému, ale dívali jsme se na to zase tam na školy, kde byl zákaz a tam oproti školám, kde nebyl zákaz, tak takové to celkové klima, ta celková nekázeň ve třídě byla o něco horší. Čili upozorněme na to, že možná ten zákaz jako takový může v nějaké věci pomoct. On omezí to vyrušování způsobované mobilním telefonem, ale může třeba zvýšit nároky na učitele, aby si poradil s tou třídou, protože ti žáci se budou upínat k nějakým jiným věcem a budou dělat nějaký nepořádek nebo nekázeň ve třídě pomocí jiných prostředků než ten mobilní telefon. Ale samozřejmě kvalitní učitel je schopen si s tímto poradit a nastavit ty pravidla ve třídě tak, aby ta výuka mohla probíhat.
1: Vy v závěrech své studie navrhujete, aby školám zůstala možnost přizpůsobit pravidla místním podmínkám. Co tím myslíte, jaké místní podmínky by měly hrát roli?
0: Tak ono, obecně vlastně ty školy, když bychom to vzali za Českou republiku, tak vlastně v České republice školy mají jednu z největších autonomií a vlastně řadu věcí necháváme na školách oproti ve srovnání třeba s jinými evropskými zeměmi. Ale ty školy se samozřejmě můžou lišit složením žáků, věkem žáků, můžou se lišit v tom, jaké mají strategie používání digitálních technologií, jak už nyní řeší vlastně regulaci digitálních technologií, protože řada škol už v nějaké podobě nyní tuhle problematiku řeší. Takže otázka je, jestli teďka nějaké plošné pravidlo vlastně pomůže těm školám, anebo naopak ta možnost nechat ty školy nastavit si to i podle toho třeba, že může být nějaká škola, která vlastně intenzivně řeší nějaký problém s výskytem kyberšikany a potřebuje k tomu přistupovat jinak než škola, kde se třeba tenhle problém jako nevyskytuje. Takže tyhle všechny faktory do toho můžou vstupovat a možná nechat to na té škole může být lepší řešení než takové univerzální řešení napříč všemi školami.
1: O dopadech zákazu mobilních telefonů ve školách jsme mluvili s Liborem Juhaňákem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V síni pražského strašnického krematoria se dnes blízcí přátelé i zástupci kulturní a politické scény rozloučili s výraznou postavou české umělecké scény, s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ten zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let. Obřad se státními poctami připomněl zásluhy bývalého rektora Akademie výtvarných umění a později ředitele Národní galerie. V jejímž čele působil 12 let. Milan Knížák byl už od 60. let 20. století jedním z průkopníků českého akčního umění, stál u zrodu českého undergroundu a byl v nemilosti komunistického režimu. Ovlivnil celé generace umělců a svými názory mnohdy provokoval a vyvolával polemiky ve veřejném prostoru. Patřil mezi sympatizanty bývalého prezidenta a premiéra Václava Klause. V roce 2010 od něj převzal medaili za zásluhy. A já už zdravím jednoho z předních českých výtvarníků, sochaře Krištofa Kinteru. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím taky.
1: Vy jste byl studentem Milana Knížáka, jak na něj vzpomínáte?
4: Vzpomínám na něj velmi rád, protože on pro nás byl takovým, bych řekl, instruktorem vlastně svobody. On byl vlastně, on nám tu svobodu přinesl vlastně z dob té totality a normalizace a ukázal nám, že je dobrý se ničeho vlastně nebát a být svůj. A vlastně to jeho, dalo by se říct, rebelství, nebo ta permanentní, ten mód být vlastně v opozici za jakýkoliv situace, bez ohledu na to, jaký je režim, jakou profesi vykonáváme, tak je podle mě hrozně důležitý i mezioborově, jo? Že vlastně každý biotop totiž potřebuje svého škůdce a ten škůdce vlastně může být i něčím velkým přínosem vlastně pro ten celek a všechny tyhle role ten Milan Knížák nám ukázal. Jako umění se podle mě nedá učit, ale měli jsme aspoň šanci ho potkat.
20: Tenhle přístup, který popisujete, vedl k tomu, že jste se třeba dohadovali, že to někdy bylo bouřlivé?
4: Ano, jako on byl výborný diskutér, rétor, to se dá uskutečnit jedině, když máte, když jste erudovaný, když máte informace, a to právě Milan Knížák měl, měl velký přehled. A já jsem s ním měl nejradši rozhovory mezi čtyřma očima, protože nebyl tolik expanzivní a nepotřeboval dominovat té situaci, protože on byl vlastně skutečně jako takový jako arci, prostě viditelný člověk, ale když se s ním člověk bavil tváří v tvář, tak to pro mě vždycky bylo největším přínosem. On důsledně se dožadoval v té dialektice, kterou jsme jako vedli v zásadě k tomu, abychom věděli, co děláme, proč to děláme a abychom to uměli i vlastně interpretovat, protože to ve finále pomůže i samotnému tomu dílu nebo té práci.
20: Jak velkou inspirací pro vaši generaci byla samotná umělecká činnost Milana Knížáka?
4: Pro mě osobně je to opravdu především ta odvážná činnost v 60. 70. letech v té době vlastně, dal by se říct, temna, v době normalizace, kdy ta svoboda byla skutečně okleštěná a on se skutečně ničeho nebál. To je velmi inspirativní. Ta další tvorba, ale to je jenom můj osobní názor, už je pro mě trošku komplikovanější, ale já ho spíš opravdu vnímám jako společenskýho činitele a je to pro mě vlastně skoro důležitější, než vlastně ta jeho tvorba, možná to teď říkám jenom přísně, moc přísně, ale to můj jako osobní názor a prostě nic víc to neznamená, ale on byl skutečně, on přesahoval vlastně ten obor toho umění a figuroval v nejrůznějších možných jako polohách, které jsou jako diskutabilní, ale já myslím, že je důležitý si z něho brát to podstatné a to je odvaha, tvořivost, svoboda.
20: Na výtvarníka, bývalého rektora Akademie výtvarných umění, také bývalého ředitele Národní galerie Milana Knížáka jsme vzpomínali se sochařem a výtvarným umělcem Krištofem Kinterou, který byl kdysi jeho studentem. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
4: Ano, taky děkuji, naschledanou.
20: A to už je z polední publicistiky všechno. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pancíř.
5: Pátek půl jedné.
22: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu. Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%. Informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a taky technické činnosti. Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování. Francouzská energetická společnost EDF investuje přes 9 miliard eur do modernizace svých elektráren. To je více než 220 miliard korun. Společnost elektrárny chce během příštích 15 let lépe připravit na dopady klimatické změny. Tajfun Dolphin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a taky v jižních prefekturách ostrova Kyushu. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti.
6: Do lékáren míří 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% míně než v loňském roce. Informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Podle něj sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let. Tady jsou taky dopravní informace na Plusu. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 4,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, blokují teď levý a odstavný pruh, začíná se tvořit kolona. Na místě už je světelná šipka silničářů. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje přes Cínoveckou až k omezení v Kpelské ulici. Osobními auty je to na půl hodiny. Pro kamiony je zdržení výrazně delší. A na okruhu ve směru na D1 se táhne fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Mezi 23. a 19. kilometrem zdržení asi 20 minut. Dobře dojďte. Dále je polojasno až jasno, hlavně na jihu Čech a na východě území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. Večer bude od jihu přibývat oblačnosti v jihovýchodní polovině území. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 19. Vát má dnes slabý severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, hlavně na Moravě místy mírný 3 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy a v pátečním Plusu teď nabízíme názory a argumenty.
7: Chybějící peníze na opravy krajských a okresních silnic. Má jaderná energetika svou achillovou patu? Či jak Kreml postihuje své oponenty i za hranicemi Ruska? Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
7: Ministr dopravy Ivan Bednárik oznámil dopisem krajům, že letos nedostanou ani korunu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a údržbu silnic druhých a třetích tříd a tyto peníze nelze garantovat ani do dalších let. Doposud kraje k tomuto účelu dostávaly státní příspěvek obvykle kolem 3 až 4 miliard, v loni byly 2. Na letošek a další 2 léta žádali 4 miliardy ročně, další 3 pak na rekonstrukce mostů. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
22: Dobrý den.
7: Proč kraje peníze nedostali, jak to nesou a jak velký zásah to pro ně je?
22: Zjednodušeně řečeno, to zdůvodnění by mohlo spočívat v tom, že vláda má své priority a ty priority nevidí v opravách silnic druhé a třetí třídy. Když se podíváme na to, kolik peněz má vláda na dopravu, tak právě oblast dopravy byla jednou z oblastí, kdy bylo zdůvodňováno, proč deficit státního rozpočtu na letošní rok přesahuje hranici 300 miliard korun, že zkrátka je potřeba dokončovat různé dopravní stavby nebo pokračovat v nich a týká se to ale především dálnic a silnic první třídy nebo železnic a netýká se to těchto silnic nižší třídy. Ostatně sám ministr dopravy opakovaně přiznává, že pokud by chtěl dokončit nebo pokračovat ve všech stavbách, tak bude potřebovat čím dál tím více peněz, že je velmi nepravděpodobné, že v příštím roce bude zajištěno dostatečné financování například z evropských peněz a tak dále a že to bude muset nějak vyřešit, tak možná, že první krok, jak to chce vyřešit, že zkrátka kraje nemohou počítat s tím, že stát bude přispívat tak, jak tomu bylo v minulosti, alespoň nějakou částku na opravu silnic druhé a třetí třídy. Když se podíváme na jejich stav, tak každý, kdo po nich jezdí nebo někdy jel v nedávné minulosti, tak i v době, kdy stát nějakou částkou přispíval, tak řada z nich nebyla v dobrém stavu, takže je prakticky jisté, že pokud nedojde k nějaké zásadní změně, takže spíš ten stav se nezlepší, ale u některých se naopak bude dále zhoršovat. Je samozřejmě diskutabilní, jakým způsobem se stát má podílet právě na údržbě těchto silnic druhé, třetí třídy, protože oni jsou v majetku krajů, takže kraje by měly hospodařit takovým způsobem, aby svůj majetek mohli normálně spravovat, a pak se dostáváme k opakované polemice o tom, zda kraje, když jsou na ně přenášeny různé odpovědnosti, že mají se o něco starat, něco financovat, tak zda mají dostatečné příjmy k tomu, aby to mohli činit. Většinou kraje, když se podíváme na hospodaření, tak hospodaří vyrovnaně, to znamená, nejsou nějak zadluženy. V některých regionech spíše mají nějaké ty peníze navíc na účtech, a tak by stát mohl také tímto argumentovat v tom, že tedy nechce přispět krajům i, dá se říci, symbolickou částkou, protože desítky miliard jdou na dopravu, státní rozpočet hospodaří s výdaji, které přesahují výrazně 2 biliony korun, takže v tomto kontextu 2, 3, 4 miliardy jsou skutečně zanedbatelné, drobné, a dá se to vnímat skutečně tak, že zkrátka si vláda vyhodnotila, že pro ně je důležité

0: Jaderná energetika se v mnoha úvahách objevuje jako východisko z potřeby zajistit světu dostatek elektrické energie a přitom neprohlubovat klimatickou krizi. O její možné achilově patě uvažuje dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
1: Odborníci z ČEZu mají pravdu, když vzhledem k enormně nízkým stavům vody v evropských řekách, kvůli kterým musí řada zemí odstavovat své jaderné elektrárny, zdůrazňují, že Česko může být v klidu. Jak Dukovany, tak Temelín nejsou odkázány jen na průtoky řek, ale mají kromě chladících věží také zásoby vody v nádržích. Dodat by ovšem měli, že tohle platí jen za předpokladu, že sucho nebude trvat dlouho. Při několikaletém období bez srážek, což vzhledem k evidentní změně klimatu není vyloučeno, se zásoby vody mohou nebezpečně stenčit i v našich jaderných elektrárnách. Řešením je celosvětový odklon od monstrózních atomových katedrál z druhé poloviny minulého století směrem k SMR, malým modulárním reaktorům, kterým bezesporu patří budoucnost. Mimo jiné i proto, že nemusí být chlazeny jenom vodou. Pokročilé technologie směřují k chlazení plynem, konkrétně například heliem, anebo tekutým sodíkem. Kromě toho směřuje vývoj SMR také k využití části jaderného odpadu jako paliva. Malé modulární reaktory mohou být dokonce uloženy i pod zem, ať už z bezpečnostních anebo krajinářských důvodů. Ale především se experti shodují, že i kdyby došlo ke katastrofě, žádný Černobyl nebo Fukushima by se neopakovaly. Zamoření radioaktivitou by v případě malých modulárních reaktorů bylo téměř nulové. A neplatí ani námitky, že jejich výroba bude stát hodně peněz. Jakmile se ve světě prosadí, bude to jako s fotovoltaikou nebo větrníky. Náklady půjdou dolů. Zvlášť když se SMR mají vyrábět v továrnách a na místě se jednotlivé díly jen dají dohromady. Zatím je tohle všechno hudba budoucnosti. Díky ČEZu se ale do její realizace zapojila i Česká republika. Strategické partnerství s britským Rolls-Royce SMR uzavřel ČEZ už v roce 2024 a následně v něm získal i pětinový podíl. Tím pádem se přímo podílí i na vývoji technologie. Dalo by se říct, že Česko tak patří v Evropě k zavádění malých modulárních reaktorů k průkopníkům. Až na to, že malý modulární reaktor v Rolls-Royce provedení bude ve skutečnosti mnohem bližší klasické jaderné elektrárně typu Dukovany nebo Temelín než revolučním SMR, o kterých tu byla řeč. Na ochlazování bude potřebovat vodu. Nebude podzemí, nebude spalovat radioaktivní odpad a nebude ani moc malý. Jeho výkon bude asi tak stejný jako jeden dukovanský blok. Od běžných jaderných elektráren se bude lišit hlavně tím, že se nebude stavět na místě, ale vyrábět po částech v továrnách. Ambicí je standardizovaný výrobek, který výstavbu zrychlí a de facto zlevní. Česko bude mít výhodu v tom, že zdejší energetici reaktory tohoto typu v principu znají. A fanoušci malých modulárních reaktorů musí doufat, že to, co vyjde z dílny Rolls-Royce a ČEZu, bude alespoň takový SMR v zárodku.
0: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Česko jako nekulturní země, která nechce propagovat svou kulturu v cizině. To je téma komentáře publicisty Petra Fischera.
2: Atény a Rotterdam zrušit, otevřít Bělehrad, Hanoj a Taipei. A nebo raději zrušit Stockholm, Milán a Tbilisi a pak zase ne a všechno zpět. Zavedeme franšízy, zefektivníme provoz, zvýšíme ekonomický výkon. Tak ve stručnosti vypadá strategie české kulturní diplomacie, provozované přes síť českých center v zahraničí. Ministr Jan Lipavský, tehdy ještě za Piráty, dnes za ODS, zavíral a zase otevíral. Ministr Petr Macinka z motoristů zefektivňuje. Přitom ani jeden neměl tak úplně jasno v tom, co by česká centra měla ve světě dělat a čím jsou pro Česko tak důležitá. To je

0: asi také důvod, proč jsou dlouhodobě podfinancovaná a místo systematického rozvoje si na nich každý nový ministr cvičí své manažerské schopnosti a osvědčuje míru nevztahu ke kultuře a jejímu významu pro diplomacii a známost Česka v zahraničí. K čemu máme česká centra, velmi přesně ukázalo rušení rotterdamské pobočky, které vyvolalo i velkou petiční akci. I tady platí, že až když o něco přicházíme, zjišťujeme, co jsme měli. Umělci a známé osobnosti ve zmíněné petici dokládali své zkušenosti s centrem v Nizozemsku, které je důležité jako finanční, ale i vzdělávací centrum, jako místo, odkud se vychází do celé Evropy. Ostatně ne náhodou sem zamířili mnohé velké české firmy. České centrum tu, podobně jako jinde ve světě, nebylo jen doplňkem ekonomické diplomacie, nýbrž přesně naopak. Z obecnějšího kulturního pole roste i biznisová kultura, kterou pak také v zahraničí chápou jako součást širšího společenského pole dané země. Česká centra jsou tedy více než pohyblivým kulturním festivalem s přítomňováním české mentality a naladění do ciziny. Rotterdam ukazoval, že taková aktivita má smysl a že nestojí ani tolik peněz. Za 3 miliony korun ročně se udělala spousta práce. Podobně efektivně fungují i česká centra v jiných zemích. Malé týmy jsou velmi kompaktní a dynamické a zvládnou tak kvalitní program. Z mála udělat díky osobnímu nadšení a nasazení hodně, to ostatně v českých centrech platilo vždy. Jinak to ani vzhledem k trvalému nedostatku peněz nešlo. Když nyní ministr Macinka tvrdí, že musel vyměnit ředitelku Jitku Pánek Jurkovou, protože česká centra potřebují zvýšit efektivitu, nedává to moc smysl. Za odvolané ředitelky se efektivita práce v českých centrech dostala na samotnou hranu toho, co je za dané finanční podpory vůbec možné. Ministr chce ještě více ekonomizovat hlavní vehikl české kulturní diplomacie cestou různých franšíz, které mají finančně odlehčit státu. Z celé ministrovy prezentace vyplývá, že hlavním cílem jsou další úspory, nikoli rozvoj hlubšího kulturního povědomí o Česku v zahraničí, což by se neobešlo bez investic do infrastruktury a lidí. Česko přitom dává na svá centra směšných 200 milionů korun ročně a chce za to vynikající špičkovou prezentaci země ve 26 zemích světa. S ministrem Macinkou rozhodně nebude líp. Slovo kultura ho zajímá více ve spojení kulturní války než kulturní politika či diplomacie. Přitom by stačilo spojit síly s ministrem kultury, taktéž za motoristy Otou Klempířem, a zapracovat ve vládě na tom, že dávat peníze na kulturní prezentaci země v cizině má pro Česko větší přínos než třeba rádoby ekonomické cesty šéfa sněmovny Okamury do Číny. Země, jejíž politická reprezentace ani pořádně neví, k čemu má hlavní ramena své kulturní diplomacie a proto na ně dává částky, které jsou pro státní rozpočet zcela bagatelní, se jen těžko může honosit epitetem kulturní. V nekulturně přehlíživém prostředí ministra Macinky i celé české vlády se to za nového ředitele českých center Ivana Jukla sotva změní. Ale kdo ví, v českých centrech dělali lidé vždy malé zázraky. Třeba se tento étos vzdor politické přehlíživosti a rigidnímu ekonomismu podaří ještě chvíli udržet. České franšízy a nadšení lidí však kulturní diplomacii na nohou dlouho neudrží. Bez peněz se dříve či později zhroutí. Ale co už, kulturu Česka přece netřeba propagovat. Máme tenis a hokej, s tím si jako s reklamou ve světě vystačíme.
1: O neradostné situaci českých center hovořil publicista Petr Fischer. A já jenom dodám, že prohloubení spolupráce s českými centry k propagaci české kultury v zahraničí je přitom součástí státní kulturní politiky na další roky, kterou nečekaně a bez širší konzultace s odborníky i kulturními svazy předložil Macinkův stranický kolega, ministr kultury Ota Klempíř.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Kreml se snaží své odpůrce zasáhnout i v cizině, upozorňuje Alexandr Mitrofanov z Novinek. A ve svém komentáři vysvětluje, jakými způsoby.
3: Jako občané České republiky jsme se již dávno zvykli na volný pohyb směrem z Česka do zahraničí a na svobodný návrat. Už jen pamětníci mohou vyprávět o době, kdy komunistická moc neumožňovala volný pohyb do vybraných kapitalistických zemí, vyšetřovala občany, kteří tam přece jen vyjeli a vrátili se, a emigranty trestala. Zatímco u nás jde o záležitost dávno překonanou, v Rusku se k ní vrátili. V Praze žil spolu s ženou a na jaře 2026 narozenou dcerou Alexander Luněv. V Rusku byl rozhlasový moderátor a IT manažer. Pracoval v rádiu Sibir a vedl své autorské projekty. V Tomsku je známý také díky koupi vodárenské věže z 19. století, v níž si vybudoval dům. V roce 2022 našel práci v Česku a přestěhoval se za manželkou. Začátkem srpna se rozjel na návštěvu Ruska. Byl okamžitě zadržen. Soud ho poslal na 2 měsíce do vazby. Důvod? Kdysi odeslal peníze organizaci FBK, založené Alexejem Navalným, v celkové výši 7000 rublů, přibližně 1900 korun. Byl obviněn z podpory extremismu. Někteří občané Ruské federace, kteří opustili zemi po začátku války, stále pokračují v cestách do Ruska, a to i v případě, že vystupují s protiválečnými prohlášeními nebo pracují v organizacích označených za nežádoucí. Často na hranicích čelí zesíleným výslechům a uvnitř země se ocitají pod drobnohledem tajné služby FSB. Mnohde je prozradí korespondence v telefonu nebo ukrajinské kontakty. Co se děje během výslechu, jak tajné služby lidi po vstupu na ruské území pronásledují a jak se na takovou cestu připravit, radil nezávislý server VodTak ústy advokáta Evgenie Smirnova. Pohraniční službu podle něj zajímají především lidé z těchto kategorií. Rusové, kteří převáděli prostředky ozbrojeným silám Ukrajiny a dalším ukrajinským iniciativám. Občané, kteří posílali dotazníky do ruského dobrovolnického sboru a dalších jednotek Rusů bojujících na straně Ukrajiny. Tyto osoby, stejně jako osoby z první kategorie, pohraničníci odhalují při kontrole mobilních zařízení. Rusové, kteří přijíždějí ze zemí zařazených na seznam nepřátelských. Pohraničníci zkoumají razítka v pasu. Lidé s ukrajinským občanstvím a nebo ti, kteří se narodili na Ukrajině a nebo tam mají příbuzné. Náhodní lidé. Existuje také případ, kdy na ruských hranicích zadrželi lidi, kteří na Telegramu zanechávali komentáře a reakce. Je tedy lepší pro Rusy v zahraničí domů nejezdit? I tuto možnost Kreml ošetřil. Putin před pár dny podepsal zákon, který umožňuje úřadům zabavovat majetek občanům žijícím v zahraničí, kteří se podle státu dopustili šíření lživých informací nebo diskreditace armády. Pro tyto lidi to znamená reálné riziko ztráty nemovitosti či úspor, které v Rusku zanechali. Po uplynutí platnosti svého pasu nový od konzulátu Ruské federace nedostanou. Bankovní konta v Rusku, včetně příjmu z ruských důchodů, pro ně budou nedostupné. Kreml se mstí.
1: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Na okraji pozornosti. Tak nazval svůj dnešní komentář k pohybům ve vztazích mezi Spojenými státy, Izraelem a Ukrajinou publicista Jefim Fištejn.
4: Stále více zásadních rozhodnutí v oblasti mezinárodních vztahů se činí na okraji příležitostních setkání lídrů, nikoli na summitech k tomu určených. Takovou příležitostí se stal pohřeb vlivného republikánského senátora Lindseyho Grahama a není divu, že se jí nenechali ujít desítky světových státníků. Senátor byl přiznaným proponentem zájmů Ukrajiny a Izraele. Takže je jen přirozené, že ve středu pozornosti četných dopisovatelů byla setkání právě jejich vůdců s americkým prezidentem Trumpem. Ta prý dopadla nadmíru dobře. máme-li věřit slovům samotných státníků, a není důvodu jim nevěřit. Vztahy mezi Spojenými státy a Izraelem to nejsou relace mezi náčelníkem a jeho podřízeným, nebo mezi suverénem a vazálem. Kdyby v tom spojení byli Izraelci poslušným mladším bratrem, nikdy by nevznikly takové přiboudlé bludy, jaké rád šíří zlopověstný poplet Tucker Carlson, jakože židovské lobby řídí Ameriku a že premiér Netanyahu přinutil Trumpa rozpoutat válku proti Iránu. Kdo by teda v takovém spojení byl pán a kdo kmán? Pravda je jednodušší, jsou to spojenci, možná ze všech nejbližší, kteří drží při sobě až do té míry, do jaké jejich zájmy jsou blízké nebo zcela totožné. Což nevylučuje spory v dílčích otázkách, jako ku příkladu stávající spor o to, zda dohodnuté odzbrojení teroristického hnutí Hamas má předcházet stažení izraelských vojsk z pásma Gazy nebo následovat až po něm. Až posud je to jasné a žádné velké novinky tím nezvěstují. Za to jednání Trumpa s ukrajinským prezidentem Zelenským vnáší do celého mezinárodního puzzlu zcela nový faktor. Jen slepý a hluchý může nevnímat, že za léta Putinovy krvavé a tupé agrese se z Ukrajiny stala sebevědomá a učenlivá a hlavně prokazatelně akceschopná vojenská velmoc. Ukrajina dnes má co nabídnout, dokonce ve vzdálenějších konfliktech, a otevřeně to nabízí. Dávno má pivku na krvežíznivou iránskou despocii, která se nepokrytě účastní agrese tím, že dodává ruskému nepříteli sebevražedné drony typu Shahed. Američanům a Izraelcům Ukrajina nyní ukazuje, že je schopná a ochotná přidat se na jejich stranu a odpoutat část iránské branné moci od hlavní fronty podél Hormuzského průlivu. Jen tak lze číst nedávné ukrajinské dronové zásahy proti nákladní lodní dopravě mezi Ruskem a Iránem v Kaspickém moři. Stojí za povšimnutí, že ukrajinské údery míří proti dovozu zbraní do Iránu. Kdyby šlo o přerušení dodávek válečného materiálu do Ruska, dalo by se mluvit o zájmu na logickém oslabení ruského nepřítele. Avšak cílené ostřelování lodí lifrujících zbraně do Iránu je spíše demonstrativním gestem solidarity s Amerikou a Izraelem. Ukrajina se vysloveně nabízí blízkovýchodním spojencům, co by možný silný partner do třetice. O významné změně svědčí také krátké, leč výmluvné setkání mezi Zelenským a Netanyahuem. I to údajně proběhlo velmi dobře. Vztahy mezi Izraelem a Ukrajinou dosud byly demonstrativně odtažité. Izrael neposkytoval napadené zemi významnou vojenskou pomoc. Ukrajina zase na oplátku při hlasováních v OSN z nepochopitelných důvodů pravidelně podporovala návrhy protiizraelských rezolucí. Změna tohoto postoje už na podzim by nám mohla potvrdit nebo vyvrátit základní tušení tohoto komentáře, že i přes všechny třecí plochy a přetrvávající předsudky dochází k postupnému zbližování tří zemí a vzniku nového mocenského trojúhelníku zacíleného na rusko-iránské válečné dvojspřežení. A to by byl faktor schopný zásadně změnit celou konfiguraci blízkovýchodního konfliktu.
1: U mikrofonu byl publicista Jefim Fištejn. Z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. Besedy bez Edy od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
5: Vždycky, když jdu po návsi, soused na mě zavolá. Tady chcíp pés, chtěl by to nějakej Big Beat. Domluvila jsem besedu s kamarádem, co hraje v televizi. Já budu číst, něco zahraju a konečně se něco bude dít. Vytiskli jsme plakáty a rozvěsili je po nástěnkách v okolních vesnicích. V den konání jsem potkala místního učitele. Tak co, Edo, víte o tom? Jo, hlásili to rozhlasem, hned po borůvkách. No a chystáte se tam? Depák, chtějí 120 za půl litr, to je moc. Já myslela tu besedu, ne borůvky. Kdepák oni neřekli, co to přesně bude, jenom jména. No bude to jako minulé, čtení, hraní, obrazy. Je, já v obrazu nerozumím a mám kýlu. No tak vlastička vás tam hodí. No a ta tam nejde, protože jí opustil Franta. No a ten tam bude? No asi ne, jde s tou novou na zrní. Na tu kapelu? Kdepák na pole, ona řídí kombajn. Zazvonila jsem vedle u souseda, co chtěl byť být. No jo, já ale myslel třeba Rammstein, ne vás. Nakonec se sešlo 30 lidí ze vzdálených vesnic a seděli jsme až do noci. Druhý den mě zastavil Eda. Máte chvilku, něco bych vám chtěl. Vešli jsme do sednice. Tak kdy bude zase nějaká beseda? V říjnu přijdete. Kdepák? Tak co jste mi chtěl? No, ukázat vám tu kýlu.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás nonstop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
6: Dobrý den, 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Kraje v Česku letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd nedostanou žádné peníze. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. A ukrajinské drony zasáhly další velkosklad Whiteberries v Rusku. Dobré odpoledne u Zpráv Plusu v pátek 7. srpna. Vám přeje Ondřej Látal. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
7: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
8: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
7: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
9: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicí, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
7: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: Do českých lékáren míří skoro 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
10: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
6: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Ukrajinské drony zaútočily na další logistické centrum internetového prodejce Wildberries v Rusku. Tentokrát u Jekaterinburgu, 2000 kilometrů od ukrajinské hranice.
11: Obyvatelé Jekaterinburgu zveřejnili videa zachycující nejméně 4 zásahy obrovské distribuční haly společnosti Wildberries.
12: Raz, dva, tři, čtyři.
11: Sklady doteď hoří, ale celkový rozsah poškození ještě není známý. Místní úřady oznámily, že z objektu evakuovali 800 lidí a nikdo nebyl zraněný. Rusko dnes zaútočilo na zemědělské sklady v Balakli na východě Ukrajiny a také na tržnici v Sumské oblasti, kde bylo zraněno 10 lidí, uvedla oblast. vlastní vojenská zpráva. Moskva oznámila, že zasáhla 3 lodě používané k přepravě vojenského nákladu v Černém moři. V Oděském zálivu byla ale prokazatelně zasažena jenom jedna nákladní loď plující pod cizí vlajkou. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už více než 4 000 lidí. Podle nejnovějších informací Koňského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 nakažených. Agentura Reuters už dřív napsala, že jde o historicky nejrychleji se šířící epidemii eboly. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků anebo ozbrojené konflikty v Kongu. Proti této variantě viru krvácivé horečky, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Popůvky. Na 182. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometru. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy dejte pozor před sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje přes Cínoveckou až k omezení v Kbelské ulici. Osobními auty je to teď asi na půl hodiny, pro kamiony na hodiny. V Novopatské se sune fronta před omezením v Kbelské od sjezdu z Pražského okruhu. Na okruhu ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň. Kolona se táhne až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení teď asi 20 minut. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most počítejte se silným provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku a taky v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. A omezení brzdí provoz u letiště směrem do Prahy od sjezdu na Kněževes je to asi na 10 minut. Dobře, dojeďte. Jasno až polojasno, večer bude přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů. Tolik zprávy.
13: Dobrý den. O pozornost se hlásí pořad, ve kterém s našimi hosty rozebíráme souvislosti aktuálních událostí. A jsem ráda, že pozvání přijala Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Buďte vítána. Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Zajímat mě bude zejména to, kdo může za drama v Ceutě, co to ukázalo o evropské bezpečnosti, akceschopnosti i solidaritě, koho vpád běženců politicky oslabí a naopak a jaké z toho plyne poučení. Zita Senko vám přeje nerušený poslech.
15: Jak to vidí?
13: Od narušení španělské hranice v severní Africe v exklávě Ceuta uplynul týden, vtrhlo do ní na 70 tisíc běženců. Nejméně 70 lidí při pokusu překročit hranici zahynulo, zejména utonulo. Tu dramatickou situaci se podařilo vyřešit do 48 hodin, Španělsko povolalo i armádu. Do pevninské Evropy se podle úřadu nikdo z lidí nedostal. Jsou už, paní Faltová, jasnější příčiny, proč k tomu došlo, proč se najednou zvedla vlna desítek lidí, kteří chtěli do Evropy?
14: Já myslím, že nejsou. Stále se pohybujeme do té doby, než to bude vyšetřeno v říši takových domněnek a analýz samozřejmě. A zdá se, že to je kombinace několika faktorů. Jednak je to nějaká, řekla bych, politické třenice mezi Španělskem a Marokem, kde se zřejmě jedná o západní Saharu, území západní Sahary a to, že Španělsko tedy se potkalo s Alžírskem, kde právě Maroko s Alžírskem jsou ve sporu, tak Maroko se zdá, že mohlo využít vlastně toho, že může vyvinout nějaký tlak na Španělsko. Samozřejmě v tom hrajou nějakou roli pašeráci lidí a možnost přivýdělku a pak pravděpodobně sociální média, kde se zdá, že se vlastně organicky šířil nějaký obsah. Ale zda jsou zatím ještě další zájmy, zda to bylo více organizované a méně organické, to se teprve ukáže a je možné, že se to do nějaké úplné podrobnosti nikdy nezjistí.
13: Spekuluje se také o tom, do jaké míry, ale jak říkáte, ono to bude nejspíš i kombinace několika faktorů. Je viníkem i otevřená španělská migrační politika. Co si o ní myslíte?
14: Já si myslím, že to s tím úplně nesouvisí. Já ní vnímám pozitivně, pokud se bavíme o té regularizaci, to znamená, když Španělsko umožnilo lidem, kteří pobývali na území Španělska, pevninského Španělska, bez pobytového oprávnění déle než 5 měsíců a byli tam před těch 5 měsíců uplynulo před 1.1.2026, požádat o pobyt. To znamená, že se z té situace bez pobytového oprávnění, takzvané nelegální, dostali do možnosti získat pobytové oprávnění. Jsou to tedy lidé, kteří jsou už nějakým způsobem usazeni na území. A já si myslím, že to je dobrá cesta, protože ti lidé se dostanou z velmi stranitelného postavení, kdy tím, že nemáte pobytové oprávnění, nemůžete legálně pracovat, nemůžete vlastně získat nějakou, je problematické, aby děti chodili do školy a podobně, uzavřít manželství a tak dále, takže to zasahuje vlastně do každodenní situace vaší a pro ten stát je to výhodnější, vy začnete platit daně, což je velmi významné. Jste sebevědomější na tom trhu práce, to znamená, nemělo by docházet tak snadno k tomu, že někdo zneužívá práva těch lidí, což je zase něco, co ten stát velmi zajímá, tak podle mého názoru je to dobrá cesta a ty podmínky jsou stanoveny tak, že lidé, kteří přišli vlastně v té Ceutě nebo snažili se vstoupit do Ceuty, těch se ta regularizace netýká, takže to nevnímám jako ten takzvaný faktor, který by vlastně znamenal, že to zvedá nějakou vlnu lidí, kteří přichází.
16: Jinak španělský premiér Pedro Sánchez opakuje, že země, jeho země potřebuje migraci kvůli ekonomice, kvůli demografickému trendu stárnutí populace, což vlastně jde jaksi napříč tím naším starým kontinentem. Odkud vůbec paní Faltová pocházeli lidé, kteří vlastně vtrhli do Ceuty?
14: Tak částečně jsou to Maročané, částečně jsou to lidé třeba ze Sudánu, vlastně z celé té severní oblasti a zdá se tedy z těch informací, které máme a samozřejmě nedošlo k nějaké identifikaci těch osob, protože celá ta akce byla velmi rychlá, tak to z větší části právě byly Maročané.
16: Jak byste ohodnotila, tedy povedlo se to rychle nějak vyřešit tu situaci, protože v té první vlně se na Pedra Sancheze, na španělského premiéra, sešla obrovská kritika a vlastně nyní už mu všichni tleskají, jak rychle to vyřešil. Tak co to ukázalo vlastně o tom, jak přistoupili k té situaci úřady?
14: Já si myslím, že to, a to je můj osobní názor, především ukázalo, že je velmi problematické, že místa jako Ceuta a Melilla existují, že tady je tady nějaká jako ještě koloniální historická situace, která možná je více ohrožující pro Evropu, pro Španělsko, než by něco přinášela. Zároveň je to určitá nespravedlnost celé té koloniální éry. Pak si myslím, že to ukázalo, že Španělsko má tu situaci víceméně pod kontrolou ve smyslu, že bylo schopné zasáhnout a zároveň tam platí to, že ti lidé tedy nevstoupili do toho prostoru pevninské Evropy a nedostali se dále. A pak si také myslím, že to ukázalo velkou nesolidaritu Evropské unie a jednotlivých členských států.
16: Jak to myslíte?
14: Protože i třeba ten opakovaně zmiňovaný migrační pakt je postavený na tom a celá Evropská unie na tom, abychom byli solidární. Abychom si v okamžicích krize pomáhali a pokud bychom vnímali a asi vnímáme, že to, co nastalo v Ceutě, je určitá krize, tak tam se nedostalo Španělsku žádné pomoci. Dostalo se jí extrémní kritiky, neinformované kritiky a populistické kritiky a ty hlasy, které by znamenaly potřebujete pomoc, můžeme vám s něčím pomoct, byly ve velmi velké menšině. A ukazuje se, že pravděpodobně nespravedlivě, protože Španělsko tu situaci zvládlo.
16: Jinými slovy, byla to podle vás taková ta, pardon, zatěžkávající zkouška pro ten nový evropský azylový a migrační pakt. On vlastně funguje ani ne 2 měsíce. Zrodil se v bolestech?
14: Zrodil se v bolestech, jako veškerá, řekla bych, migrační legislativa, protože prostě ty jednotlivé členské státy mají různé zájmy a je velmi těžké najít tam kompromis, ale nevnímám to jako zatěžkávací zkoušku, protože ta situace by pravděpodobně byla velmi podobná nebo stejná i před účinností toho paktu.
16: Může se taková situace opakovat?
14: Určitě. A může se opakovat na různých hranicích. Víme, že obdobně je migrace, nebo respektive uprchlíci jsou zneužíváni na té polsko-běloruské hranici a něco takového se může stát i prostě na dalších místech. Zároveň si myslím, že když o tom mluvíme, tak bychom měli mluvit o těch lidech, kteří tam umírají a kteří jsou vlastně obětí těchto různých politických, geopolitických situací a manipulací. Jsou to lidé, kteří často nemají žádnou jinou volbu a měli bychom se na ně dívat jako na lidi, kteří tam trpí. A to na všech místech těch hranic, protože ač tedy na té bělorusko-polské hranici dochází k tomu, že lidé jsou tam nějakým způsobem posíláni, zneužívání tím režimem Lukašenkovým, možná Putinovým, tak ale zároveň tam lidé umírají a týká se to žen, dětí. Takže je to velmi nehumánní přístup, který Evropská unie v těchto situacích přijímá.
16: Konstatuje Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.
15: Jak to vidí?
16: Často se ptáme, jak migraci zastavit. Lze to vůbec, paní Faltová?
14: Já se domnívám, že nelze. Lidstvo migrovalo od svého počátku, nadále migruje a migrovat bude. Je to přirozené, Češi také migrují, to si myslím, že je dobré si uvědomit. Evropa nemigrují a to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ní. Je přirozené, že sem přicházejí lidé, kteří chtějí žít svůj život jinak, přicházejí za bezpečím, ale přicházejí i lidé za tím, že chtějí žít v jiné zemi, mají tady pracovní příležitosti a už to tady bylo zmíněno, trh práce náš, Evropské unie lidi potřebuje, takže my bychom bez migrace byli ve velkých problémech.
16: Nejenom Evropu, čím dál častěji a déle sužují i aktuálně vlastně extrémy počasí, teplo, sucho, což pociťují i obyvatelé v jiných částech země, světa a ostatně mnohem dramatičtěji, než my prchají, tak máme proto už i termín mnoho let, takzvaná environmentální migrace. Tak kde je vůbec, paní Faltová, nejvíce uprchlíků, žadatelů o azyl, odkud pocházejí? Vy už jste naznačila třeba i ty trasy, kudy vedou, tak jaká je ta aktuální situace podle vašich informací dat?
14: Tak v České republice je nejvíce lidí z Ukrajiny a tak to zůstává a to v vysokých řádech, ale vlastně v tom globálním pohledu je nejvíce lidí, kteří nejvíce uprchlíků jsou z Venezuely, což je 6,5 milionu lidí, následuje Ukrajina 5,2 milionu lidí a potom Sýrie zhruba 5 milionů, 4,9 milionů. A nejvíce uprchlíků, možná si každý myslel, že bude Evropa, ale nejvíce uprchlíků 2,8 milionů hostí Kolumbie, následovaná Německem, což je zhruba 2,7 milionů a 2,4 milionů je v Turecku. Ale jsou dalšími zeměmi, jsou například Uganda, Irán, země, kde by asi bychom neočekávali, když se o to téma nezajímáme, že budou hostit tak velké počty uprchlíků.
16: Tak vracím se ještě k tomu novému evropskému azylovému a migračnímu paktu. Získat azyl na základě těchto nových pravidel, když to velmi sestručním, bude podstatně těžší, má přinést přísnější kontroly na hranicích, jednotnou azylovou politiku, respektive pravidla, digitální monitorování ilegálních migrantů, tak zajistí tato opatření dostatečně evropské hranice?
14: Myslím si, že to uvidíme, že to je opravdu těžko říct a je to i trochu brzo, ne všechny státy jsou připravené a uvidíme, jak ta pravidla budou vypadat v praxi. Ono je to soubor opravdu extrémně složitých nařízení, která ale tím, jak jsou složitá, jsou potom prostě upravena, implementována do těch jednotlivých národních systémů. A zároveň uvidíme, jak se k tomu postaví soudy. Jsou tam některá opatření, která my my třeba vnímáme jako nedostatečně chránící ty lidi, kteří žádají o tu mezinárodní ochranu nebo vůbec mají přístup k tomu. Takže se to bude ještě vyvíjet. Já si o toho příliš neslibuju. To, co vnímám na migračním paktu jedině pozitivně, je, že tedy Evropská unie našla nějakou schodu, že se konečně na něčem dohodla. To, jak ta jednotlivá opatření řízení vypadají a jak budou v praxi implementována, tam se domnívám, že to bude mnohem komplikovanější.
16: Vy už jste naznačila, že do těch zejména jaksi regionálních nebo národních politik se neustále promítá i koloniální minulost, ať už třeba je to Francie a další země, tak bude to pořád hrát tu roli, protože v těch zemích jsou velmi silné jaksi diaspory lidí, potomci vlastně těch, má to opravdu ty historické konotace.
14: Tak určitě to bude hrát roli, je to součástí toho, co žijeme, toho, na čem Evropa vyrostla a z čeho vychází, a měli bychom se také dívat na určitou jako spravedlnost a nespravedlnost, která je s kolonialismem spojená, s tím, že to bohatství Evropy velmi je založené na, právě na kolonialismu. Nese to sebou prostě určité propojení těch zemí jednotlivých, ale myslím si, že to není určující pro tu debatu o migraci, že mnohem více teď rezonují ty jednotlivé konflikty, ať už je to Sýrie, Afghánistán, nebo právě nějaké tlaky na těch jednotlivých hranicích. Samozřejmě Ukrajina je velmi determinující pro celou tu debatu.
16: Kdybychom zůstali u konkrétního incidentu v té Seutě před týdnem, tak stane se, nebo už se tak děje, takovým tím takzvaně klackem ve volbách v různých zemích v rámci Evropské unie, ta krajní pravice už to téma zvedá. A jak víme, volby jsou neustále někde nějaké. Jak to vycítíte, paní Faltová?
14: Je to tak, nezvedá to jenom krajní pravice, zvedají to vlastně téměř všichni v tom českém prostoru. Jsem často překvapená, kdo všechno má velmi radikální názor na uprchlictví bez nějakého respektování právě mezinárodních závazků a tedy samotné té solidarity a humanity, která je s tím spojena. Určitě to bude tématem. A myslím si, že každý by měl pečlivě se dívat na to, co ti lidé říkají, jestli je to reálné a jestli v tom nestrácíme tu lidskost, na které i Evropská unie, i vlastně ta demokracie jako taková je založena. A mě to hodně mrzí, že se vlastně o migraci a především tedy těch lidech, migrantech, migrantkách bavíme tak jenom jako o ohrožení, protože ti lidé tady jak v České republice, tak v celé Evropě jsou součástí té společnosti, potkáváme u lékaře, ve školství, ve službách a bez nich by se nám tady žilo mnohem hůř.
16: Ten strach bývá velkým faktorem a i tam jsou nicméně rozdíly mezi, řekněme, člověkem, který přichází třeba kvalifikovaný za prací a člověk, který třeba nemá dostatečné vzdělání. Jsou tam různé kategorie lidí?
14: Tak určitě jsou různé kategorie lidí jako v té české společnosti zároveň, ale je potřeba říci, že téma právě nekvalifikované práce a lidí v těch nekvalifikovaných profesích je velké téma. Tam se často objevuje to, Češi nechtějí dělat. Nemáme dostatečný počet lidí, kteří by pracovali právě v těch nekvalifikovaných profesích, stejně tak tedy jak v těch kvalifikovaných. Takže to není o tom, že nepotřebujeme lidi, kteří kvalifikaci nemají. My bychom měli být schopni integrovat na trh práce všechny, kteří pracovat chtějí a můžou, případně nechtějí a můžou. A to si myslím, že je výzva pro tu společnost, která by se měla, kam by se měla napřít ta pozornost, jak ty lidi integrovat, jak je jim umožnit na jedné straně, aby byli součástí té společnosti a nastavit ty pravidla tak, aby se tak stalo, aby i samozřejmě oni měli nějaké povinnosti a ty dodržovali.
16: Je v tomto směru, paní Faltová, Španělsko jednou z mála zemí Evropské unie, které má, řekněme, takto otevřenou liberální migrační politiku, když to srovnáme s dalšími zeměmi 27?
14: Ta regularizace v současném roce a minulém roce je, myslím, španělská jediná, ale několik tuším 2 roky zpátky, Irsko mělo regularizaci. V Portugalsku se to objevuje, se vlastně tohleto rozhodnutí objevuje častěji. Kdysi dávno, před myslím 10-15 lety, byla taková regularizace v Polsku dokonce. Takže není to nástroj, který by byl neznámý a neděl se i v dalších zemích. Je to nástroj, který vychází z určité sociální spravedlnosti, ale je to taky nástroj chytrý. Prostě znamená to, že více lidí bude mít možnost přispívat tomu do toho státu a stát se jeho součástí.
16: Pohled ředitelky Sdružení pro integraci a migraci Magdy Faltové.
15: Jak to vidí?
16: Které faktory, paní Faltová, podle vás mají největší vliv na formování postojů k migraci, k migrantům?
14: Já jsem si často myslela, že jsou to nějaké osobní zkušenosti a příběhy. To, jak lidé vlastně se s těmi druhými setkávají a vlastně poznávají, že to jsou také lidé. Ale s tou dlouholetou zkušeností, kterou v tom tématu mám a jak vidím, jak se ta debata vyvíjí, tak se obávám, že to je velmi formováno právě ze strany postojů politiků. A bohužel ty hodnotové postoje a ty, řekla bych, státotvorné v tomto tématu nevidíme. To téma je hodně zneužíváno právě v těch populistických a předvolebních debatách a velmi tím trpí. Takže to je určitě velká část toho. Každý, nebo skoro každý, hodně lidí pociťuje strach z neznámého, a je to úplně v pořádku, a tomu rozumím, ale tím, že ho živíme těmi narrativy, tím, jak vlastně velká část politiků hovoří o migraci a migrantech jenom o nebezpečí, to vzrůstá a do toho vstupují vlastně ta sociální média, která právě žijí z toho, že rozdělují tu společnost. A tohle téma je prostě rozdělující. Takže tím pádem se tady vaříme v takovém nenávistném koktejlu. A pak je někdy překvapující, když nám se třeba do poradenství ozve soused nějakého migranta, migrantky, že tedy on má problém, potřebuje pomoci, jestli mu můžeme pomoci, a vlastně od něj zazní, no víte, já ty migranty nemám rád, ale tenhle, ten můj soused, ten je dobrý, jako ten tady může být.
16: Jak se o migrantech mluví třeba v médiích?
14: Tak je to různé. Řekla bych v některých informovaně, a já neříkám, že máme, že máte, že média mají informovat pouze o těch pozitivních věcech, ale myslím si, že mají informovat pravdivě a vyváženě. Ale je celá řada médií, která vlastně informuje o migraci pouze negativně a pouze vlastně to ohrožení, to nebezpečí, ten spor, a ne o tom, že tady máme zdravotní sestry, lékaře, kteří každodenně vlastně pomáhají českým občanům.
16: Mají podle vás tedy, možná už to naznačujete ve vašich odpovědích, těch lidé představu o tom, kolik cizinců, odkud u nás žije, mají správné relevantní informace, zajímá je toto téma, umí je třeba i vyhledávat relevantní zdroje, ověřená fakta.
14: Já myslím, že nemají úplně informace o tom, kolik je tady lidí a vlastně kdo je kdo v tom migračním balíčku, že tady máme skupinu lidí, kteří tedy jsou uprchlíci, žadatelé o mezinárodní ochranu, těch je zhruba 1000-1500 ročně, velmi malé číslo, pak je tady skupina tedy mnohem větší lidí s dočasnou ochranou z Ukrajiny, kde se bavíme zhruba o 400 tisících lidech, a pak je tady vlastně další velká část lidí, kteří tady pobývají na nějaký druh pobytu, ať už za prací, za sloučením rodiny, za studiem, podnikají a tak dále, kde to je zhruba dalších 800 tisíc, 700 tisíc lidí. A myslím si, že tuto představu většina Čechů prostě nemá. Ty informace dostupné jsou, ale musíte trochu hledat a být aktivní, a těch témat je samozřejmě hodně. Ale zároveň je to téma, které lidi zajímá, a ne vždy asi vycházejí z nějakých relevantních informací.
16: A co od migrace, migrantů očekává, řekněme, ta většinová společnost?
14: No, máme několik takových stereotypních pohledů. Jeden z nich je určitě to, že budou hodně pracovat a nebudou si na nic stěžovat a nebudou nic požadovat. Budou neviditelní ideálně a nebudou nám možná zvědomovat nějaké naše nepříjemné pocity toho, že nikomu nepomáháme, nebo že to jsou lidi, kteří potřebují podporu, kterou my jim nedáváme. A myslím si, že to nejhlavnější, co očekávají, že budou vděční za všechno. A to je hodně složité splnit.
16: A co očekávají oni?
14: Pokud se díváme na to, co na nějaké výzkumy, které se zabývají tím, proč migranti, migrantky přichází do České republiky, tak v první řadě se objevuje bezpečí. To, že Česká republika je země, ve které je bezpečno, děti tady můžou chodit do školy, můžou se pohybovat po ulici a vlastně mají šanci si tady vybudovat svůj život.
16: Co byste řekla, paní Faltová, jak se vyvíjí vůbec tolerance nebo solidarita pro přijímání válečných uprchlíků? Několikrát jste zmínila Ukrajinu.
14: Tak co se týče postojů k ukrajinským uprchlíkům, tak v tom roce vypuknutí války a toho konfliktu bylo až 70-80% lidí pro to, abychom tedy přijali uprchlíky z Ukrajiny. V tuto chvíli, co jsem se dívala na poslední výzkum s TEM, tak je to 53% lidí, kteří si myslí, že bychom měli hostit uprchlíky z Ukrajiny. Je to určitý pokles, ale pořád jsme nad polovinou obyvatel a to si myslím, že je hrozně důležitý. U těch jiných uprchlíků z jiných zemí, především muslimů, asi to řeknu tak, jak to v těch výzkumech zaznívá, tak to procento je velmi malé a bavíme se třeba o 20-30% lidí, kteří si myslí, že bychom měli pomáhat uprchlíkům z těchto zemí.
16: Je Evropa bezpečný kontinent?
14: Určitě, 100%. V porovnání se všemi ostatními bych řekla, že je nejbezpečnější.
16: Jak bude tedy dál Evropa kontrolovat své hranice?
14: Vidíme, zatím se o to velmi snaží. Já to nehodnotím pozitivně. Já si nemyslím, že bychom měli se v té migrační debatě soustředit na tu kontrolu hranic a odrazování těch lidí, ale měli bychom otevřít nějaké legální cesty migrace, aby lidé mohli přicházet důstojně bez toho porušování, aby jsme o nich věděli co nejvíce. A myslím si, že by to Evropské unie a jejímu bezpečí prospělo.
16: Pohled Magdy Faltové, ředitelky Sdružení pro integraci a migraci. Děkuji za váš čas i vaše názory a přeji vše dobré.
14: Děkuji moc za pozvání, nashledanou.
16: Pro dnešek je to všechno. Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů.
6: Je půl druhé.
15: Český rozhlas Plus.
6: Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Bude to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu. Dopravní letadla typu Boeing 737 MAX budou muset projít povinnou inspekcí. Preventivní kontroly nařídil americký federální úřad pro letectví. Vyhláška se týká 471 letounů ve Spojených státech a dalších víc než 1400 po celém světě. Neznamená to ale okamžité omezení letů těchto strojů. Státy východní Asie trápí historicky největší vlna veder. Jižní Korea za poslední týden třikrát dosáhla nového teplotního maxima. Rekord je teď 42,5 stupně. Prezident Lee Jae-myung vyzval vládu a radnice k ochraně obyvatel. Metropole Seoul kvůli vedrům zavádí řadu nových pravidel na pracovišti. Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Cream, včera místo předala demoliční firmě. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, není stále uzavřené. Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí asi o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Tady jsou čerstvé dopravní informace v odpoledním plusu 2 minuty po půl druhé. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Rudnou. Na 4,5 kilometru se dojíždí do Kolony v obou pruzích, ta pak pokračuje nesouvisle až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Pro osobní auta je to teď na víc než půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy dejte pozor před sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje přes Cínoveckou k omezení v Kbelské ulici. Nárazově se zastavují i osobní auta. Před omezením v Kbelské postojíte taky směrem do Letňan v Novopatské od sjezdu z Pražského okruhu. V Nové Povltavské před omezením ve Kbelské postojíte taky směrem do Letňan a v Novopatské od sjezdu z okruhu. Ve Strakonické směrem z centra se zastavuje za sjezdem na Lipence, kolona pak pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržíte se asi 15 minut. A dobře dojeďte. Noc bude polojasná až jasná, na jihu Čech většinou oblačná, zvětšená oblačnost se přechodně vyskytne i jinde v Čechách a zpočátku noci i na Moravě a ve Slezsku. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách nejčastěji kolem 18, na Šumavě naměří až 22 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
17: Posloucháte Vědu Plus dnes s Lenkou Vahalovou a jaká témata probereme podrobně. Zcela bezlepkové pivo u nás zkouší uvařit vědci v Praze. Základem bude rýžový slad. Jak takové pivo chutná? Křik, hluk a několik hlasů najednou. Pro člověka běžná situace, pro umělou inteligenci stále velká výzva. Jak učit AI, aby lépe rozuměla lidské komunikaci? A jak se dýchá v různých částech Brna? Odpověď bude celý rok hledat nový senzor vědců z Masarykovy univerzity. I o tom budeme mluvit. Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vědu Plus.
15: Věda Plus.
17: Je Mezinárodní den piva, sladci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat i další pivo, vhodné pro celiaky. Místo ječmene použít třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin, ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
18: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady tři sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových tří úseků.
19: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad. Jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
18: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen, a i hezky chrastí.
20: To je vlastně jako neloupaná rýže.
18: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
19: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
18: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
20: Tak můžeme se podívat, jak se namáčí.
18: Boxík máme zrní, boxík umístíme do velkého máčícího boxu, zavřeme box.
20: Jak dlouho se ta rýže máčí, aby správně naklíčila?
18: Rýže se máčí 3 dny a je to tím pádem delší než u ječmene, kde je to běžně 2 dny. Také právě za vyšších teplot kolem 25 stupňů.
19: Cílem je celý proces vyladit tak, aby naklíčené zrno rýže mělo dostatek enzymů. Ty pomáhají přeměnit škrob na cukry.
18: Klíčí 5 dní. Zkoušeli jsme 3, 5 a 7 dní. A těch 5 dní nám vycházelo nejlépe.
19: Pak se zrno usuší, hotový slad se namele a může se využít k vaření piva.
18: Prosím, pořád rovně.
19: Teď jsme přešli ze sladovny už do univerzitního mini pivovaru.
18: Máme tady 2 varny. Jednu starší 4nádobovou a poté modernější 2nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
19: Uvaření první várky piva z rýže výzkumníci použijí tu menší a starší z roku 1965.
18: Tady na té menší varně, co je na 50 litrů, tak budeme potřebovat přibližně 11 kg sladu.
19: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad.
20: Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
0: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, nějaké kratší proteiny a potom už nám tam vlastně nevadí.
20: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
18: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
20: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
18: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
20: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldová ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
17: A u piva zůstaneme. Bezlepkové je také třeba proso. Z něj vařili pivo už v pravěku. To vědecky rekonstruoval a také uvařil chemik a sládek Lukáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity.

0: doklady. Takže se můžeme pouze domnívat, jakým způsobem to mohli provádět. A tou inspirací je, jak to například dělají aktuálně kmeny v Africe, kde se prosné pivo běžně vaří. A jde o to, že vlastně vezmou tu nasladovanou složku, jak už zaznělo v reportáři třeba tu rýži, v tomto případě proso, přidají to do teplé vody a tím se aktivují ty enzymy, které nám vlastně vytvoří z toho škrobu ty jednoduché cukry, které potom mohly zkvasit. A ty zkvasily pravděpodobně na divoko, tak jak když si doma někdo dělá víno nebo se zakládá kvas, říká na pálení, že to samo začne kvasit.
1: A jakou chuť podle vás takové pivo mělo? Protože tam nebyl chmel, tak k čemu byste tu chuť přirovnal?
0: Základním bylinkám tam byl peliněk. Takže ten, kdo zná například pelinkový čaj, který ví, že je velmi hořký a někdy, když to člověk přežene, tak je až skoro jako nepitelný, tak takovou tu hořkost si tam musíme představit. My, když jsme ten recept se snažili rekonstruovat, tak my jsme vlastně věděli, kolik tam je pelinků, kolik tam je světlíků, kolik nitrocel a podobně. To znamená ty poměry, ale nevěděli jsme množství. To se nedalo zjistit. Takže my jsme ten recept ladili tak, aby to bylo pitelně jakoby příjemné, ale stále tam ten pelíník jakoby dominuje, takže máme vlastně hořkost toho pelínku, potom lehce tu sladovou notu, která vlastně je z toho prosa, a tím, že to bylo kvašené na divoko, tak vždycky, když se něco kvasí na divoko, tak vám tam vzniká více kyselin, více to je do toho vlastně jakoby do těch kyselých tónů, takže já říkám někomu, když to zkouší, ať si představí velmi suché víno, které je ale hořké po tom pelínku.
1: Pelínkové pivo. Mohlo by takové pivo obstát v dnešní době?
0: Kdybyste se mi na takovou otázku zeptal tak 20 let zpátky, tak bych řekl, že ne. Tím, jak jsme byli, nebo stále jsme hrdí na ten náš jakoby český ležák a ostatním pivním stylům jsme moc jako nedávali šanci, tak teď je ten trend úplně opačný, ale jako lidi chtějí zkoušet nové druhy piva, více se uplatňují nealkoholické piva, takže za mě už ano, ale opět by to bylo taková, že by to hodně lidí mělo spíše jako takovou zajímavost na zpestření, ne, že by si to kupovali pravidelně domů a konzumovali tento druh piva.
1: Proso, čirok nebo i rýže, je ta technologie výroby piva hodně odlišná, pokud se naslad použijí bezlepkové suroviny?
0: Ten samotný proces výroby bude vlastně naprosto stejný. Jediný problém, který tam může nastat, tak je v procesu jakoby scezování. To znamená, když oddělujeme tu kapalnou část od toho pevného sladu, máme to na sítech, tak ječmen má vlastně jakoby ty krycí obaly, pluchy, to znamená rýže také. Takže tam je to v pohodě, ale když si představíme proso, které ty drobné kuličky, tak to nám může vlastně ucpávat to síto a může tam být problém právě s tím jako scezováním. Takže to se v dnešní době ta technologie využívá tak, že tam přidáváme například rýžové slupky, takže čistě jenom vlastně ty krycí obaly od té rýže a ty nám vlastně nahrazují ty slupky, které vlastně jsou velmi drobné u toho prosa. Takže technologie vlastně výroby je naprosto stejná.
1: A zkoušeli jste k výrobě piva třeba i jiné obilniny?
0: Zkoušeli jsme například žitovec, to je vlastně kříženec žita a pšenice, taky se mu říká taky motritikále. A je to velmi zajímavá plodina, která má vlastně stále má jakoby trošku ty krycí obaly a nese si sebou vlastně chutě toho žita a té pšenice, takže pro samotné vaření piva je to za mě jakoby dobrá cesta. Bohužel se dá jakoby koupit pouze jakoby pro krmivářské účely, ne pro potravinářské, ale myslím si, že je to jedna ze surovin, které by stálo za to také zkoušet více jakoby přenést do toho pivovarnictví. A pak samozřejmě různé jakoby nesladové suroviny, takže to znamená, že se vezme pšenice nebo jiná obilovina, která ale neprošla tím procesem sladování a snažíme se ji pomocí enzymů například z ječmene přinutit, aby nám dokonale zcukřila. Takže tím se dají i vlastně zlevnit náklady na samotné vaření piva.
1: Ještě

0: Na závěr, před lety jste vařil to pravěké prosné pivo v domácích podmínkách. Teď, pokud jsem správně pochopila, máte na univerzitě experimentální pivovar, tak zkoušeli jste uvařit třeba i jiné historické recepty piva?
1: Ano, poslední dva pokusy, které jsme zkoušeli, tak jedno byl recept, který to našel kolega, se kterým tady spolupracujeme z pivního ráje, Matuš Krátký. A to byl recept na witbier, takže vlastně pšeničné pivo belgického typu, které se vařilo tady vlastně v Olomouci v 19. století, kde se právě využívaly ty nesladované pšenice dvouzrnka, jednozrnka, a celé se to snažilo vlastně sukřit pomocí jakoby ječného sladu. Takže tento recept jsme zkoušeli, který měl i svou premiéru na Moravské vernisáži piva, kde jsme to vlastně veřejnosti dávali jako zdarma, aby mohla zjistit, jak takové pivo mohlo tady v Olomouci chutnat. A potom jsme ještě zkoušeli předprohibiční ležák, který se vařil v Americe, vařili ho bavorští sláci, kteří tam vlastně odjeli. A je to vlastně ležák, který máme, je to kombinace bavorského pivního stylu a vlastně českého jako ležáku, ale samozřejmě s tou jakoby bavorskou linkou, tím, že ti bavorští sláci to dělají vlastně po svém, jak to měli jako naučené ze své jako domoviny.
0: Dodává chemik a sládek Lukáš Kučera z Univerzity Palackého v Olomouci. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A ve Vědě Plus už probereme umělou inteligenci. Umělá inteligence dnes zvládne přepsat řeč na text bez větších potíží. Ty ale nastávají ve chvíli, kdy mluví několik lidí najednou a nebo je v okolí hluk. Vědci z Fakulty informačních technologií VUT v Brně proto vyvíjí systém, který si poradí i s těmito situacemi. Jejich cílem je, aby hlasové systémy rozuměli lidské řeči a dokázali ji přepsat na text stejně spolehlivě jako člověk. Nejen v klidné a spisovné mluvě, ale i v běžné komunikaci plné ruchů a emocí.
3: Tak máme po poradě.
4: S vývojářem řečových systémů Alexandrem Polokem a s jeho kolegy z Fakulty informačních technologií VUT zkoušíme, jak si program Dijkstral poradí, s čím si dnešní přepisovací programy často nevědí rady. V lučné místnosti mluví několik lidí najednou.
3: Tak co si dáme k obědu? Na co máte dneska chuť?
5: Jsme tady v kuchyňce, je tady ozvěna, pozadí jede vadná konvice, chystá se kávovar a vy se teda ptáte, co si dáme.
3: Co takové něco veganského? Mě si dáme tři párek s rybinkem.
6: Já s vámi nepojdem, jak jsem
7: říkal. Dělám špagety.
8: Ale já nemám hlad.
4: A nyní se přesouváme z kuchyňky do vedlejší místnosti k počítači.
9: A vlastně teďka si to můžeme přepsat?
4: Nyní máme audionahrávku, kterou právě vkládáte do příslušného softwaru.
9: Co dostaneme je přepis každého toho mluvčího, co řekl.
3: Co takové něco veganského? Mě si dáme tři párek s rybinkem.
9: To docela to sedí, ten přepis.
4: Jak to ten systém rozpozná?
9: Je to všechno založené na neuronových sítích.
4: Počítač totiž zvuk neslyší jako člověk. Nejprve ho převede na čísla, podle kterých se učí rozpoznávat slova, emoce nebo intonaci. Jak vysvětluje Polok, hlavní rozdíl oproti většině dnešních přepisovacích systémů je ve způsobu zpracování nahrávky.
9: Nejdříve spustíme diarizaci, která nám řekne, kdy kdo mluví. Teďka mluví, dejme tomu Honza, potom Adam.
4: A teprve potom začne přepisovat. Nejdřív si tedy řečníky rozdělí a pak až se soustředí na každého zvlášť.
9: Rozpoznávání řeči se tak jako říká, že už ty modely už zvládají přepsat cokoliv, což ale není úplně pravda, protože jakmile začneme používat, dejme tomu dialekt, tak ty modely začínají selhávat.
4: Stačí nářečí, hluk nebo několik lidí najednou a jejich přesnost podle Poloka rychle klesá. Jakmile ale systém řečníky oddělí, dokáže jejich projev mnohem spolehlivěji přepsat i analyzovat.
9: Pak dokáže zodpovídat i na ty otázky, případně z toho vytáhnout emoce a tak dále.
5: Třeba který z nich vypadá, že má největší hlad?
9: Vypadá to, že třetí mluvčí a je vlastně ten nejhladovější.
3: Začím pánit s rybinkem.
4: Model umělé inteligence tak nepracuje jen s přepisem, dokáže z něj vyčíst i další informace a odpovídat na otázky. Využití je podle Poloka široké.
9: Pokud máme někoho, kdo má problémy se slyšením nebo cokoliv dalšího, vlastně přepis do textů může být pro ně velmi přínosný.
4: Podle Šimona Sedláčka z FITu VUT může systém ušetřit čas všude tam, kde vznikají dlouhé zvukové záznamy, od porad až po konference.
7: Já v tom vidím velké využití ve vzdělávání, když člověk má k dispozici například třeba nahrávky přednášek z univerzity.
4: Vědci chtějí zdokonalením řečových systémů zlepšit komunikaci s umělou inteligencí, od hlasových asistentů po zákaznické, případně i tísňové linky.
7: Jedná se o více kritické systémy, které budou například řešit velký nával volajících v krizových situacích.
4: Testovací verze systému je zdarma dostupná, doplňuje Polok.
9: Je to dostupné pod pcspeech.demo.fit.vut.cz.
4: Vývoj ale podle vědců pokračuje. Přestože si poradí i s češtinou, nejlepších výsledků zatím dosahuje v angličtině. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: A v tématu budeme pokračovat. Řečové modely dnes neslouží jen k přepisu mluveného slova. Díky rychlému rozvoji hlasových asistentů si s umělou inteligencí stále častěji i povídáme. Dokáže přepisovat porady, odpovídat na dotazy a nebo pomáhat na zákaznických linkách. Kam se tento vývoj posune? Kde budou mít voiceboty své limity a proč člověka v některých situacích zkrátka nenahradí? O tom všem mluvil s odborníkem na řečové systémy z Fakulty informačních technologií VUT Radimem Kudlou náš vědecký reportér Marek Hensel.
10: Jak se hlasoví asistenti umělé inteligence v posledních letech proměnili a co dnes třeba dokážou?
11: Asistenti už tady byli před, řekněme, 5 lety. V prvním kroku se hlas převedl na text, ve druhém se použil systém porozumění přirozenému jazyku a ve třetím kroku se text převedl na nějaký hlas a ten vám to řekl. V současné době už vlastně ten prostřední krok nahradili velké jazykové modely, takže se výrazně zefektivnilo to porozumění. I ten první krok se výrazně zpřesnil, to znamená rozpoznání, co jste řekl.
10: Jaké jsou dnes ty největší technologické překážky, které třeba ještě brání tomu, aby ty jazykové modely komunikovaly zcela přirozeně?
11: Na výzkumné úrovni pořád řešíme, říkáme tomu cocktail party scénář, to znamená situace, kdy je plno šumu. Představte si situaci, kdy přes sebe mluví 2, 3, 4 lidé a například můžeme si přehrát nějaká jednání zastupitelstva, kde jsou různé názory, skákají do řeči. Toto jsou situace, na které se hodně soustředíme.
10: My se vlastně v dnešní době už stále častěji setkáváme, že firmy to využívají různě. Jaké výhody to vlastně těm firmám nebo dalším institucím přináší?
11: Samozřejmě kapacita. Když máte zákaznické kontaktní centrum, tak můžete obsloužit stovky lidí paralelně. Dalším přínosem je vlastně automatizace. Můžeme jít potom dál, ať už jsou třeba osobní hlasoví asistenti. Dnes můžete mluvit, řekněme, takový, co vás napadá na stroj a říct tomu asistentovi a teď mi připrav stručný e-mail ve 3 odrážkách, chci to poslat Michalovi.
10: Existují nějaké oblasti, kde by naopak třeba ten lidský operátor nebo ten lidský vliv měl zůstat nenahraditelný?
11: Určitě existují a myslím si, že existovat budou. Je to situace, kdy je důležité to rozhodnutí. Představte si třeba tísňovou linku 112. Samozřejmě na pozadí ten hlasový asistent může vyhodnocovat třeba 4., 5. telefonát, který je vlastně o tom stejným a tak to pomoct. Druhá situace je tam, kde je potřeba nějaká empatie člověka. Ať už je to třeba terapeut, psycholog.
10: Co se týká třeba i nějakého toho sociálního rozměru, pokud se ti hlasoví boti budou neustále zdokonalovat a nakonec s nima budeme moci vést konverzaci jako s normálním člověkem, nebude docházet třeba jednou k tomu, že vlastně lidé budou dávat větší přednost k mluvení s umělou inteligencí než s normálními lidmi?
11: To si nemyslím. Mohou být situace, třeba senior žije sám a chce si s někým vykládat, ale přeci jenom jako ten lidský kontakt je zásadní.
10: Kam se podle vás posune komunikace člověka s umělou inteligencí v příštích letech?
11: Rozhodně se posune více k takové, řekněme, přirozené komunikaci. To znamená, teď více jsme asi zvyklí dávat povely. Je to o tom, jestli nepřejdeme spíše k tomu, řekněme, rozhovoru. Myslím si, že budeme i řešit třeba snížení hardwarové náročnosti vůbec těch systémů a tím pádem budeme řešit i citlivost těch dat, což je velká kapitola vůbec.
4: Dodává Radim Kudla z Fakulty informačních technologií VUT. Marek Gensl, Český rozhlas.
0: A vy stále posloucháte Vědu Plus. Na OnlyFans už dávno není jen lehtivý obsah. Uživatelé této sociální sítě si mohou připlatit třeba za videa samiček a samců svišťů. Necenzurovaný sviští obsah tam dávají samotní výzkumníci z Kalifornské univerzity z LA. Sviští videa jim vydělala už přes $5,000, tedy v přepočtu přes 100 000 korun. Tenhle projekt přišel představit Jiří Chábera ze zahraniční redakce a já jsem moc zvědavá. Hezký den.
12: Dobré odpoledne.
0: Jak vypadá sviští OnlyFans?
12: Ta zvířata na těch OnlyFans videích jsou vlastně zachycená ve velmi běžných normálních situacích, třeba jak běhají svišti kolem nory. Zní asi takhle. Vědci z výzkumného centra Bloomstein Lab na univerzitě v Los Angeles je natáčí pomocí kamer v Rocky Mountains v Kolorádu. Sviště mají pojmenované a k těm videím na OnlyFans přidávají vtipné, ale hlavně taky trochu edukativní popisky. Tohle je Jamba Juice, nová a nejnovější a zdravá samice, tady Back in Town, nebo můžeme vidět savce samce Dona, ještě předtím, než to byl takový vyžraný tlusťoch. Vychazuje klasické chování dospělého samce, tedy pohyb ocasem ze strany na stranu. Takže ono vlastně na těch videích nejde o žádné kompromitující situace, přestože jsou tedy svišti nahatí, ale rozhodně to tedy není ten, řekněme, úplně obvyklý obsah, na který se na OnlyFans vyskytuje častěji.
0: A jak se ten účet jmenuje, pokud bychom se chtěli podívat?
12: On se jmenuje Only Marms, vlastně v překladu Marm je svišť, takže česky by se dalo říct, že se jmenuje Only Svišť. K těm videím výzkumníci často přidávají celkem zajímavé a hlavně docela informativní popisky, jenže podle zakladatele toho účtu, Dana Blumsteina, by to vlastně vůbec potřeba být nemuselo.
13: Nikdy jsem si nemyslel, že bych měl OnlyFans pro sviště. Myslím, že bychom pro ně neměli zakládat takové stránky, abychom získali peníze na náš výzkum. Ale jsme tam, kde jsme. Na OnlyFans jsme šli z nouze a založili náš Only Svišť účet, abychom finančně podpořili dlouhodobý výzkum svišťů žlutobřichých v Kolorádu.
12: Výzkumníci z Kalifornské univerzity se tím snaží propagovat sviště jako zajímavé savce, které je potřeba zkoumat a chránit taky jejich přirozené prostředí, život v přírodě. Tím ale hlavně vážnějším, důležitějším důvodem jsou škrty v rozpočtu ze strany americké federální vlády. To pro BBC potvrzuje právě jeden ze spoluzakladatelů projektu a vedoucí Blumsteinova výzkumného centra Dan Blumstein.
13: Nedaří se mi získat federální podporu, peníze se přerozdělují, granty se neschvalují nebo úplně ruší. Legislativa se přezkoumává a přepisuje. Politici ruší granty podle vlastní libosti nebo nelibosti. Je to smutné a rozčiluje mě to.
12: Podle něj je sviští OnlyFans vlastně celkem dobrá možnost, jak veřejnosti zprostředkovat zákulisní pohled do financování vědy a výzkumu ve Spojených státech.
0: Sviští videa na sítích sviští výzkumníkům vydělali už přes $5,000. Co dalšího mají vědci v plánu?
12: Opravdu sviští po vzoru americké NPS, to je americká správa národních parků, teď vlastně výzkumníci OnlySvišť pořádají soutěž ve vyžranosti svišťů. Drobní savci totiž před zimou musí pořádně přibrat a tak si vlastně lidé můžou, nebo fanoušci toho Only Marms, Only Svišť účtu, vlastně tipnout, který z těch svišťů bude na konci roku, tedy před tou sviští zimní hibernací, vlastně nejvíc vážit, nejtěžší. Toho nejtlustšího, nejvyžranějšího pak pomyslně korunují a korunují ho taky na sociálních sítích. Ale kdo nemá OnlyFans a sviště by chtěl sledovat třeba na Instagramu, tak je tam sledovat samozřejmě může, jenomže ten opravdu tedy hot sviští necenzurovaný obsah, tak ten si výzkumníci nechávají pouze na síť OnlyFans.
0: Není OnlyFans jako OnlyFans a o tom mluvil Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
0: A ve Vidět Plus ještě další téma, přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Na různá místa po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Z nasbíraných dat vytvoří takzvané digitální dvojče Brna, model ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
14: Vyhledneme senzory a neseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
15: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recitox Masarykovy univerzity. Na střeše vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšit ve městě.
14: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří poměrně drahýma, ale velmi spolehlivýma a kvalitníma zařízení.
15: Ten váš senzor je mnohem menší, je to velikosti malého kufříku.
14: Zhruba tak do toho letadla asi.
15: Je na tom solární panel.
14: Měří suspendované částice neboli prachové částice.
15: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
14: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť. Přidáme 35 nových očí. Očí schválně, protože to jsou optický senzory.
15: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Schulz z Recitoxu.
16: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
15: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částech některých obcí.
14: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
15: Tyhle dva teď budete brát?
14: Jo, tak si je kberu. Má to asi 5 kilo.
15: Tak, nyní jsme se přesunuli ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
14: První co je kontrolovat číslo lampy.
15: Vytahujete senzor číslo 22.
16: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
15: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Schulz.
14: Dobře, podáš mi to, až budu na štaflích.
15: Klezete právě nahoru.
16: Podávám Bandimex.
15: Tak a máme utáhnout to.
16: Sladíčko.
15: Je tady kousek škola.
14: Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor.
15: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová. Teď už máme 14 hodin, posloucháte páteční odpolední plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Český rozhlas plus.
0: Čemu se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? Skoro každý osmý člověk v Česku podporuje zákaz mobilních telefonů u dětí ve školách. Jak by měl ale zákaz vypadat v praxi? Je nezbytné pro přežití pivovaru orientace na nealkoholická piva? A zaparkovaná auta nahradily lavičky a fontány. Nádvoří Želivského kláštera je po rekonstrukci. Kdy bude slavnostní otevření? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
17: Přeju hezký pátek. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Opatření například víc podporují rodiče než bezdětní. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
18: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
17: Zákaz telefonů na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny, začít platit by měl od září příštího roku. A jak podobné opatření funguje ve Francii, prozradíme v odpoledním plusu po zprávách. Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. Českému rozhlasu dnes Svoboda řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Policie v sídle správy železnic a taky v budově ředitelství silnic a dálnic zasahovala loni v listopadu, prověřovala miliardové tendry obou podniků. Kraje v Česku letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje třeba středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby z fondu kraje dostanou víc než 4 miliardy korun. Půjde třeba o přivaděče k dálnicím anebo průmyslovým zónám. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravách silnic bude ještě jednat.
19: My jsme stále v kontaktu za Asociace krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Polská opoziční strana Právo a spravedlnost chce deportovat nezaměstnané Ukrajince, muže v odvodovém věku. Na sjezdu strany to oznámil europoslanec PiS Tobiasz Bocheński. K deportacím by došlo, pokud by národně konzervativní strana Právo a spravedlnost příští rok zvítězila v parlamentních volbách.
20: Tobiasz Bocheński z Polské strany Právo a spravedlnost prohlásil, že aby byla střední a východní Evropa bezpečná a svobodná, Ukrajina musí ve válce proti Rusku zvítězit. Z Polska deportovaní nezaměstnaní nebo nelegálně zaměstnaní Ukrajinci tak podle něj budou mít šanci bojovat za svou vlast a válku ukončit. Právo a spravedlnost se v současnosti rozpadá. Ze strany odešlo několik desítek poslanců, kteří se připojili k nově vznikající formaci expremiéra Mateuše Morawieckého. Tento krok PiS významně oslabil ve volebních preferencích. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
17: Tajfun Dolphin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a taky v jižních prefekturách ostrova Kyushu. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti. Typhoon Dolphin is nearing
21: Okinawa Prefecture. Japonská meteorologická služba varuje, že vítr o rychlosti až 150 km v hodině může poškodit malé a střední stavby. Proto některé podniky zrušily dnešní pracovní směny a průmyslové a zemědělské haly zůstaly prázdné. Přívaly deště a silný vítr budou podle záchranných týmů znamenat v horských oblastech zvýšené nebezpečí půdních sesuvů. Na příchod tajfunu se už připravují také pobřežní provincie v jihovýchodní Číně. Bude to pro ně letos už čtvrtý tajfun během posledních 6 týdnů. Východní Asie, David Jakš, Český rozhlas.
17: Na plusu dopravní informace. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Popůvky. Na 184. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionu, ta se sune přes Cínoveckou ulici až k omezení v Kbelské. Místy se zastavují i osobní auta. Pro ty je zdržení asi půl hodiny. Pro kamiony výrazně delší. V Novopatské v Praze se sune fronta před Kbelskou od sjezdu na okruh. Přímo na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Mezi 23. a 19. kilometrem zdržíte se asi 20 minut. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 4. kilometru. A v Blance směrem na Troju opatrně za výjezdem na Letnou. V levém pruhu se srazila dvě osobní auta. Už regulují vjezdy do tunelů. Počítejte proto se zdržením v Patočkově, Svatovíc a taky Radlické ulici. Dobře dojeďte. Zítra má být jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách většinou kolem 18, na Šumavě naměří až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Odpolední plus.
0: A máme přesně 6 minut po 14. Skoro každý osmý člověk v Česku podporuje zákaz mobilních telefonů u dětí ve školách. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů. Zákaz telefonu podpořila před necelými 3 týdny i česká vláda. Začít platit by měl od začátku školního roku 2027. Jednou ze zemí, kde už zákaz používání mobilních telefonů v praxi funguje, je Francie. A jaké zkušenosti s tím mají tamní rodiny, zjišťoval Ondřej Látal v rozhovoru s Češkou dlouhodobě žijící ve Francii Evou Anjibo.
1: Je to velmi jednoduché, prostě telefony ve školách nejsou tolerované, nesmí se vůbec nosit, respektive je přijatelné je mít vypnuté sebou v tašce, ale nesmí se vůbec telefon vytáhnout, používat ani během přestávky, prostě během celého dne ve škole.
6: A jak to vnímáte vy z vlastní zkušenosti a jak na to reagují vaše děti?
1: No, děti, myslím, obecně na to reagují velmi dobře, protože tím, že to platí pro všechny, nikdo nemá žádnou výhodu, že by telefon mohl mít nebo nemohl mít, tak to vlastně pro ně ani není nějaké téma. Prostě telefon ve škole není a tím je to vyřešené. A my jako rodiče, i co tak můžu pozorovat v našem okolí mezi známými například, tak nikdo s tím nemá žádný problém, prostě to takhle funguje a je to určitě dobře, protože ani to mezi dětmi nevytváří nějakou závistivost, kdo má jaký lepší telefon a podobně.
6: Francouzský parlament před časem schválil zákon, který plošně zakazuje přístup na sociální sítě dětem do 15 let, ale bez výslovného souhlasu rodičů. I to vidíte jako správný krok a je to vlastně něco, co jde vlastně ruku v ruce s tím zákazem mobilních telefonů ve škole?
1: Určitě, určitě. Měli jsme možnost vidět v poslední době různé zprávy o, já nevím, kyberšikaně a různých věcech, které se dějí na sítích, které vlastně děti v nižším věku neumí řešit a nejsou schopny sami nějak odfiltrovat, co je správně, co není správně. Tak myslím si, že ta hranice těch 15 let určitě své opodstatnění má.
6: Jak se díváte na ten protiargument lidí, kteří mluví o tom, že mobilní telefony ale můžou vlastně být dobrým výukovým nástrojem v určitých předmětech, v určitých situacích?
1: Tak to je určitě pravda, ale myslím, že spíš v situaci, když to bude pod vedením učitele. Vím, že třeba starší syn, který chodí na úrovně v České republice, by to byl druhý stupeň, 7., 8. třída, tak tam třeba v některých předmětech učitel výslovně řekne, ano, dnes si můžete donést telefon, je povolená jedna konkrétní aplikace na různé třeba kvízové soutěže v rámci toho předmětu, ale je to vždycky jednorázové a je to prostě v podvedením toho učitele.
6: Učí se vlastně děti ve Francii, jak správně používat mobilní telefony, tablety, jak se chovat na sociálních sítích? Je to součástí školních osnov?
1: Tak upřímně nevím úplně, jestli to je součástí jako nějakých celostátních školních osnov, ale vím o tom, že děti mají občas ve školách nějaké jakoby třeba jednorázové přednášky právě na téma kyberšikany nebo těch sociálních sítí. Ale nejsem si úplně jistá, jestli to je součástí nějakých jako hlubších nebo dlouhodobějších programů.
6: No a kde podle vás, paní Anžipo, najít tu vyváženost mezi, řekněme, bezpečným prostředím na jedné straně a omezováním osobní svobody studenta, který, dejme tomu, už je na střední škole, nebavme se o těch základních, na druhé straně? Existuje tam nějaká hranice?
1: Z osobní zkušenosti zatím nevím, já mám děti, obě děti zatím mladší, takže jsou ve věku základní školy. Zdá se mi, že na středních školách už to omezení není až tak přísné. Zatím v tomhle mladším školním věku nevidím, že by byla nějak omezovaná svoboda dětí. Nevidím důvod, proč by děti měly mít ve škole během výuky možnost používat mobilní telefon. Takže k tomu asi nemůžu víc co dalšího říct.
0: Eva Anžibo v rozhovoru s Ondřejem Látalem. Téma probereme z pohledu českých škol, žáků a rodičů. Do vysílání už zvu ředitele SCIO školy Zlín Jakuba Boháče. Hezký den.
22: Hezký den.
0: V Česku zatím tedy žádný plošný zákaz nefunguje. Školy si používání mobilních telefonů regulují sami. Jak jste to vyřešili vy?
22: U nás vlastně o pravidlech ve škole nerozhoduje ředitel, nerozhodují o něm ani samotní pedagogové. U nás funguje školní shromáždění, které se otázkami pravidel zabývá a to navrhlo škole vytvořit expertní skupinu, která bude řešit konkrétní pravidla na telefony a tato expertní skupina po několika měsících bádání a seznámování se s různými výzkumy a mýty okolo telefonu a závislostního chování přišla s návrhem vlastně konkrétních pravidel, která tady teďka žijeme a používáme.
0: Měli možnost se k tomu nějak víc vyjádřit studenti, rodiče?
22: Žáci vlastně dali důvěru v tom globále té expertní skupině, která byla složená z dětí opravdu od první třídy po devátou třídu, bylo jich celkem asi 7-8, v expertní skupině byly i 2 pedagogové a ti vlastně jako prošli veškeré podklady, které k tomu jsou známy a navrhli pravidla, ke kterým se shromáždění ještě mohlo sice vyjádřit, nicméně celé shromáždění školní se usneslo, že takto, jak jsou pravidla navrhovaná, je přijmeme. My telefony u nás ve škole v podstatě hodně regulujeme, zároveň ale úplně nezakazujeme.
0: V předešlém rozhovoru zaznělo, že i ve Francii je možné použít mobil jednorázově, pokud ho učitel chce využít ve výuce. Je to cesta, kterou třeba jdete i vy?
22: U nás je to tak, že ve výuce vlastně mobil jako takový není úplně zakázaný, nicméně přednost dáváme vlastně školním tabletům, které mají nějaké svoje centrální nastavení a centrální správu. To znamená, jsou omezené aplikace a možnosti, které ty děti na těch tabletech mají a v bezpečném prostředí se tak učí pracovat s technologiemi.
0: Pardon, takže na ty tablety si třeba nemohou nainstalovat svoje sociální sítě.
22: Přesně tak. Zároveň vlastně to pravidlo u nás je takové, že v odpolední přestávce, kterou máme skoro hodinu, je vyhrazený čas, kdy děti mohou být na mobilu. Má to taky nějaké pravidla, nesmí například u toho jíst, protože jídlo považujeme za důležitou součást dne, na které by se měli soustředit. A má to nějaká omezení, samozřejmě, jaké stránky mohou navštěvovat a co na těch telefonech mohou dělat. Ale mají jako velkou míru svobody v tom čase vlastně na tom telefonu být.
0: A když používáte tablety, tak souhlasíte s tím, že děti by ve škole měly rozvíjet své digitální znalosti a kompetence spojené s technologiemi?
22: Myslím si, že je určitě potřeba technologie nebo konkrétně mobily a sociální sítě ve škole nějak regulovat. Zároveň musíme těm dětem dát prostor pro to, aby se tu regulaci naučili. A k tomu musí dostat příležitost. To znamená, opravdu jsem jako pro, aby děti měly možnost na telefonu být a ideálním cílem ve škole nebo u nás, jak to máme nastavené ve škole, je, aby to dítě vlastně dospělo k tomu, že ten telefon odloží samo, že samo ví, jak na něho působí, co to dělá a bere si ho, když už si ho bere, bere si ho vědomě a s nějakým účelem, co na něm dělá a dokáže ho ve správný čas odložit a věnovat se i jiným věcem.
0: A co vás vedlo k tomu, že jste přistoupili v úvozovkách k tomu zákazu používání mobilních telefonů?
22: A je to přesně tak, že ty stroje, když to tak řeknu zjednodušeně, jsou navržené lidmi, kteří samozřejmě chtějí, aby ten uživatel na tom telefonu byl co nejdýl, ať už to jsou sociální sítě nebo jakékoliv aplikace. A pro nás je důležité dětem ukazovat, že pokud se chci například učit v nějaké vzdělávací aplikaci, tak je dobrý nebýt rozptylovaný ostatníma věcma. V momentě, kdy používám svůj vlastní mobil, musel bych ho mít hodně dobře nastavený, aby mi nerušily třeba notifikace, nebo abych neměl tendenci přepínat okna a dívat se najednou na něco jiného a vlastně utíkat od toho. To znamená, tohle je pro nás takový jako první krok, kdy se snažíme těm dětem jako trošku omezit vlastně to rozptylování toho přístroje.
0: A vede se podle vás ta debata jak ve veřejném prostoru, tak i na té politické úrovni o zákazu mobilů na školách v českém prostředí dobře?
22: Myslím si, že jsme v situaci, kdy vlastně více než 90% škol už nějakým způsobem používání mobilních telefonů ve školách reguluje. Nemyslím si tudíž, že je nutné, aby stát tohle vlastně jako zakazoval plošně. Znamená, podle mě by ta debata měla směřovat směrem, dejme dětem příležitost naučit se tyhle věci regulovat a nechme na ředitelích škol to, jaká pravidla si v té škole zavedou, tak jak je to vlastně doposud.
0: A ještě na závěr, řada rodičů s dětmi komunikuje i v době školní výuky. Neměli bychom něco změnit i my jako dospělí?
22: Určitě je to jedno z témat, které je právě velmi důležité. Nejde jenom o to zakázat mobily ve škole, ale vlastně otevřít tu debatu i co se týče přesně toho, jak vlastně my jako rodiče přistupujeme k technologiím, jak naše potřeba nějaká třeba i kontroly a komunikace s dětmi vlastně v online prostoru je nutí vlastně být na těch telefonech. Tak znamená opravdu ta osvěta a ta debata by měla být širší i se zapojením rodičů, protože i když ve škole zakážeme mobily, tak ty děti tráví, že jo, nezabrání to tomu, že ty děti jsou na telefonu ve 3, ve 4 ráno prostě doma. Takže ta debata by měla být určitě širší.
0: Jakub Boháč, ředitel SCIO školy Zlín. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
22: Také moc děkuji. Naslyšenou.
0: Máme 17 minut po 14. Posloucháte Odpolední plus s Lenkou Vahalovou a v Odpoledním plusu už se budeme věnovat ekonomice a biznesu. Zbrojařskému a strojírenskému holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada vzrostly za letošní první pololetí meziročně tržby o zhruba 17% na téměř 80 miliard korun. Podle analytiků hospodářské výsledky skupiny překonaly očekávání trhu. Světové ceny potravin se v červenci vyšplhaly na nejvyšší úroveň asi za 3,5 roku. Vyplývá to z dnešní zprávy organizace OSN pro výživu a zemědělství. Za růstem cen stojí mimo jiné nepříznivé počasí, ale také negativní dopady rusko-ukrajinské války. A my se po 16. hodině zaměříme i na situaci v České republice. A mírný růst v cestovním ruchu v letošním prvním pololetí je tažen domácími hosty, zatímco zahraniční turisté zůstávají zejména v Praze. Turistika v Česku tak zůstává mezi regiony rozložená nerovnoměrně, a to i z pohledu zájmu českých návštěvníků. Jasno až polojasno, teploty mezi 25 a 27 stupni Celsia. Čeští restauratéři by řekli ideální podmínky pro návštěvu hospody. Zvlášť když na dnešek připadá Mezinárodní den piva, ale i kdyby byly dnes české hospody a restaurace narvané, pokles popularity piva nezastaví. Podle nejnovějších údajů totiž klesla spotřeba ze 153 litrů v roce 2009 na loňských 121 litrů na obyvatele. Jak se téhle situace daří českým pivovarům, jak to ovlivňuje českou pivní kulturu, tak o tom teď budeme mluvit s výkonným ředitelem Českého svazu pivovarů a sladoven Tomášem Slunečkem. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: I divákům, máme tady kamery. Jak budete letos slavit Mezinárodní den piva?
3: Dobré odpoledne ještě jednou, a jestli máte i kamery, tak samozřejmě i divákům přeji dobré odpoledne. Jak se bude slavit ten Mezinárodní den piva? Já bych asi nejdřív trošičku řekl nebo přiblížil tu historii. Ten Mezinárodní den piva připadá vždy na první pátek v srpnu a připomíná nám to, že pivo je mnohem víc než jen oblíbený nápoj. Je symbolem tradice, poctivého řemesla, společenských setkání, která spojují lidi napříč generacemi a kulturami. Možná překvapí, že za vznikem tohoto svátku nestojí samotní Češi, ale skupina sládků z Kalifornie. Ty chtěli v roce 2007 oslavit své řemeslo a začalo to jako lokální iniciativa a během několika let se to proměnilo v celosvětovou tradici. Já bych řekl tady ještě, že v Česku tenhle ten svátek se zas až tolik neslaví, protože my potom máme v září dny českého piva, kde oslavujeme tedy české pivo a českou pivní kulturu, ale určitě je dobré si tenhle ten svátek připomenout.
0: V Česku výrazně klesla spotřeba, ale množství vyrobeného piva se snížilo za posledních 15 let jen mírně. Zachraňuje české pivovarnictví export?
3: No tak je pravda, že domácí spotřeba piva dlouhodobě mírně klesá, ale neznamená to, že by Češi přestali mít pivo rádi. Mění se pouze způsob té konzumace a lidé nespí odpovědněji, častěji si dají jedno nebo dvě kvalitní piva místo většího množství. Více přemýšlejí vlastně o kvalitě, o způsobu čepování a o to, jak to pivo napárovat s nějakým dobrým pokrmem. Na druhou stranu české pivo zůstává mimořádně úspěšným exportním artiklem. Ve světě má výbornou pověst a poptávka po českém pivu je dlouhodobě vysoká. A i když je tady takový ten krátkodobý, řekl bych, pokles, tak si myslím, že české pivo a české pivovarnictví je jedním z nejlepších ambasadorů České republiky.
0: Velký fenomén poslední doby je nealkopivo. Je v tom budoucnost pivovarnictví?
3: No, tak teď jste to hezky oslovila, nebo řekla jste to správně, to nealkoholické pivo už není jenom okrajová záležitost, ale je to jedna z nejrychleji rostoucích kategorií, které máme. Lidé chtějí mít možnost dát si pivo třeba při řízení motorového vozidla, při sportu nebo během pracovního dne a české pivovary v této oblasti výrazně investují a kvalita těch nealkoholických piv šla v posledních letech obrovsky nahoru. Takže nejde už jenom o náhražku klasického piva, ale jde, jak my říkáme, o plnohodnotnou kategorii. A je dobře vlastně, že se rozšiřují ty možnosti a rozšiřuje se také odpovědná konzumace.
0: A co ty ale jsou také populární?
3: Samozřejmě jsou populární, ale to zase není ta sekce toho nealkoholického piva. Jsou to alkoholická piva, ale když se bavíme o té sekci nealkoholického piva, tak to je opravdu velmi populární. Nejenom tady u nás v České republice, ale i mimo Českou republiku v ostatních zemích Evropské unie, takže jen tak dál.
0: Snažíte se politiky přesvědčit, aby snížili DPH nejen u nealkoholických nápojů, ale i u čepovaného piva. Daří se?
3: Tak naší snahou v téhleté oblasti není motivovat lidi, aby pili více piva. To vysvětlujeme pořád. Cílem je podpořit především českou gastronomii, české hospody, české restaurace, protože hospoda už není jen místo, kde se prodává pivo, ale je to především místo setkávání lidí. To místo má důležitou společenskou funkci, a to zejména v regionech, to jest v menších městech a na venkově. Co se týče té nižší DPH, podle názoru by pomohla především té gastronomii. Mohla by zmírnit tlak na ceny a podpořit především návrat části hostů do restaurací a hospod. Takže my tady nečekáme nějaký dramatický růst spotřeby piva, ale větší podporu českého pohostinství a pivovarnictví.
0: Mluvili jsme s výkonným ředitelem Českého svazu pivovarů a sladovem Tomášem Slunečkem. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
3: Pěkné odpoledne. Naschranou.
0: Teď už máme 23 minut po 14. a míříme do Želivského kláštera. Želivský klášter zítra ukáže návštěvníkům své nové nádvoří. Plocha, která dřív sloužila jako velké parkoviště, je teď nově vydlážděná a auta z nádvoří zcela zmizela. Přibyly naopak i lavičky a fontána. Jedná se o první dokončenou část rekonstrukce areálu kláštera.
5: Nádvoří Želivského kláštera se v posledních měsících proměnilo z neorganizovaného parkoviště na dlážděnou plochu s lavičkami.
7: Myslím si, že přeměna nádvoří je tady docela radikální. Teď to tu vypadá mnohem lépe. Já si to tu pamatuju ještě před nějakými 20 lety, když jsme tu jezdili na dovolenou na Trnávku.
5: Popisuje paní Ivana Plášilová, která teď dělá v klášteře průvodkyni, že dělníci také vytvořili na nádvoří fontánu a očistili sochy svatých. Pan Petr a paní Jana, kteří jsou žili na dovolené, ale upozorňují na nevýhody nádvoří při horkém počasí.
8: Na mě to moc kamenný, moc betonový. Hlavně jak je teď to horko, tak je to extrémně rozpálený, takže to extrémně působí na nás, že to je jako málo zeleně.
23: Mysleli jsme si, že tady budou nějaký vzrostlejší stromy.
5: Stromů je na nádvoří několik, jsou to ale mladé, čerstvě vysazené stromky, které zatím moc stínu nevrhají. Podle Petra Žáka z kláštera Želiv je to ale právě rozsáhlé dláždění, které vizuál celého areálu vylepšuje.
24: To nádvoří byla samá díra, že byla to vlastně víceméně jako uježděná hlína se štěrkem. Takže když na to zapršelo, se to na tom podepsalo a to samé, když bylo takovýhle sucho. Tady fouk vítr, tady nebylo vidět.
5: Návštěvníci aktuálně parkují na louce nedaleko kláštera. Do budoucna ale v Želivě parkovací místa přibydou. Otevřením nádvoří totiž rekonstrukce areálu nekončí.
24: Vlastně druhá etapa není jenom vlastně tohleto nádvoří nebo ten zbytek, ale je to vlastně opatská zahrada, kterou vlastně vidíme tady před sebou, vlastně za tou zdí před opatským kostelem, tak tam vidíme, že tam teď pracuje bagr. Celkově se ten projekt týká asi 5 hektarů. Takže vlastně největší část, která je taky panský rybník, který je tady pod klášterem, ten má asi 4 hektary a bude se tam vlastně revitalizovat i to okolí.
5: Vysvětluje Petr Žák, že v rybníce vzniknou například vodovodní lávky, které budou vyvolávat dojem, že návštěvníci chodí po vodě. Veškeré práce budou dokončené na podzim příštího roku. Z Želiva Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Pražská Slavia a proti ní budapešťská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase. A to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost, tu z přeloma června a července 1926, kdy celá republika sledovala osmý všesokolský sled v Praze.
4: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje do motýlu a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
9: Takhle komentoval desátý všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 tisíc cvičenců na osmém všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
10: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
9: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
11: Jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
9: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
11: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
9: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
10: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
13: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
10: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
13: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, jedna jedna.
9: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Teď už máme 14 hodin 30 minut, čas na zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
21: V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým z požáru. Příčina je podle slovenských médií zatím neznámá a podrobnosti zjišťujeme. Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%. Informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování. Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici.
17: se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
12: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i nadchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
14: Milan Knížák byl rebelem už za
15: Pravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
12: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
17: Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsali obranou dohodu. Útok proti jednomu, podle ní znamená útok proti všem. Podle zástupce Turecka dohoda nevznikla kvůli konkrétnímu aktérovi. Trojice států paktem reaguje na rostoucí napětí na Blízkém východě, hlavně na probíhající konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Policisté pátrají po 9letém chlapci, který dnes dopoledne odešel z domova na Pražské Letné a dosud se nevrátil. Hledaný Nikolas Lím trpí autismem a podle policie se rád pohybuje tramvajemi, autobusy, metrem anebo vlaky. Měří asi 130 cm, je hubený a má hnědé vlasy i oči. Chlapec by měl mít na sobě černé kraťasy a červené tričko s černými pruhy na rukávech. Na zápěstí má červený náramek s telefonními čísly na rodiče. Policie žádá každého, kdo by chlapce viděl anebo měl informace o jeho pohybu, aby se ozval na linku 158. Na Plusu vysíláme taky čerstvé dopravní informace. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony v obou pruzích. Ta pokračuje nesouvisle až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Pro osobní auta je to teď na víc než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D8 stále počítejte s komplikacemi za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 8. kilometru se zastavují kamiony, kolona se táhne až do Prahy ke sjezdu na Kbelskou. Nárazově se zastavuje i v osobních autech. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta před omezením v Kbelské ulici. V Nové Povltavské směrem do Blanky stále řeší nehodu dvou dodávek v pravém pruhu. Kolona se táhne už od Bulovky. A ve Strakonické na výjezdu z metropole dejte pozor za sjezdem na Lipence. Dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení asi půl hodiny. Dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě republiky bude kolem 24. V tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 18 stupňů. Na Šumavě bude podle Českého hydrometeorologického ústavu o něco tepleji, tam naměří až 22. Slabý severovýchodní až východní vítr 1 až 4 metry za sekundu, na Moravě místy mírný 3 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy a tady už je na Plusu repríza Pro a proti.
16: Vláda chce efektivní a finančně stabilní zdravotnictví. Plánuje zvyšovat kompetence sester i dalších nelékařských pracovníků, jak plyne i z programového prohlášení. Měly by sestry s vysokoškolským vzděláním legálně vykonávat některé vybrané úkony, které jsou dosud v kompetenci a na zodpovědnosti lékařů. Potřebuje zdejší systém takovou změnu? Jde o modernizaci, která pomůže zlepšit péči o pacienty, anebo jsou na místě spíše obavy z rizikového nahrazování práce lékařů? A jaké pojistky by měly změnu případně provázet? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
16: Na dálku ve vysílání srdečně vítám Martinu Šochmanovou, prezidentku České asociace zdravotních sester. Zdravím vás, dobrý den.
18: Dobrý den.
16: A vítám také Milana Kupka, prezidenta České lékařské komory. Hezký den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
6: Tak moje úvodní otázka je vlastně jednoduchá. Mohou podle vás sestry zastat některé vybrané úkony za lékaře, paní Šochmanová?
18: Určitě mohou. Je to samozřejmě plánovaný proces, který se neděje nahodile. Je to téma, které je diskutováno odbornými společnostmi, pochopitelně řízeno ministerstvem zdravotnictví, a vzhledem k tomu, že dochází k rozvoji medicíny, tak logicky dochází i k rozvoji ošetřovatelské péče a tím se váže ruku v ruce rozvoj kompetencí sester. Mm-hmm.
6: Tak zní to logicky, pane Kupku, jaký je váš názor? Podle vás by neměly sestry zastávat úkony za lékaře?
1: Práce ve zdravotnictví je prací týmovou a to není nic nového, bylo to tak odjakživa. Je třeba rozlišovat dvě zásadní rozdílné situace. Jedno je sdílení kompetencí právě v rámci těch zdravotnických týmů, které většinou vedou lékaři, a v rámci těch týmů, zejména v takových špičkových nemocnicích, jako paní doktorka je náměstkyní v IKEMu, tak tam prostě jaksi vysoce specializované sestry vykonávají celou řadu činností, ale na základě indikace lékaře, a celý ten tým vede lékař, který nese vždycky tu konečnou odpovědnost. Něco jiného by byl převod kompetencí, kdyby sestry začaly pracovat zcela samostatně, bez dozoru lékaře, a to je to, co má v plánu pan ministr zdravotnictví, a teď nyní cituji, vzdělané sestry by mohly samostatně provádět a interpretovat některá diagnostická vyšetření i předepisovat léky bez vědomí lékaře. A to proto, že zase cituji, když všechno dělají lékaři, kteří jsou v systému nejdražší, je to neefektivní.
6: Rozumím,
1: a s tím pane... Česká lékařská komora samozřejmě nemůže souhlasit, protože ta kompetence a ta odpovědnost je opravdu na lékařích a je to zase standardní nejenom u nás, ale i ve světě. Prostě zdravotnické týmy vedou lékaři.
6: Paní Šochmanová, co na to říkáte, že je nutné rozlišovat sdílení kompetencí v rámci nějakého multidisciplinárního týmu při složitých operacích a na druhou stranu převod kompetencí, kdy pan Kubek nesouhlasí s tím, že by sestry měly vlastně dělat to, co dělají lékaři, bez dozoru lékaře na vlastní odpovědnost. Jak se k tomuto stavíte?
18: Já bych především chtěla říct, že mě velmi potěšilo to, že pan prezident říká, že jsme multidisciplinární tým, tedy z profese, které spolu spolupracují. To je skvělé slyšet právě z jeho úst, protože přesně tak to je a ta spolupráce je nutná, bez ní nemůžeme poskytovat péči, ale je zároveň jako se musí opírat o vzájemný respekt k oběma profesím. A není teda možné, aby jedna profese bránila odbornému rozvoji té profese druhé, takže to bych chtěla říct na úvod. Samozřejmě, že se před

0: Dělení se bavíme také o převodu kompetencí a to je přesně tam, kde pan prezident zmiňoval vysoce odbornou péči třeba v nemocnicích, ale my se teď bavíme o tom, že máme také sestry, které dnes již pracují samostatně. Jsou to sestry především v primární péči a v domácí péči nebo v následné péči. A tady se bavíme o sestrách takzvaně s pokročilou praxí a tyto sestry budou pracovat samostatně, převezmou kompetence lékařů a samozřejmě za ně logicky ponesou i odpovědnost.
1: Tak pane Kupku, kde je problém? Proč by nemohly sestry s pokročilou praxí mít rozšířené kompetence a dělat i něco, na co samozřejmě pochopitelně musí být vyškoleny?
2: Tak pokud to budou dělat v rámci zdravotnického týmu, ten tým prostě povede lékař, který ponese tu zodpovědnost. Nejenom vůči pacientům, ale třeba i vůči lékařské komoře, tak s tím nemáme problém. Ale
1: a proč by nemohli mít zodpovědnost sestry sami, když by dělali něco, na co by byly vyškolené, měli by k tomu kompetenci a tím by převzali i zodpovědnost?
2: Tak tady asi stojí za to se zeptat, co si pod tím máme představit, protože to já si opravdu nedovedu představit. A ta představa pana ministra, že budou sestry samostatně předepisovat například léky bez vědomí lékaře, s tím opravdu nemůžeme souhlasit, protože lékaři studují lékařskou fakultu, velice náročné studium, poměrně nesrovnatelné s tím.
1: Rozumím úplně. Tak paní Šochmanová, toto v podstatě v médiích se moc neobjevovalo. Pojďme si konkrétně říci, o jakých úkonech či výkonech se vůbec bavíme, takových, které by se měly legalizovat, respektive by se o ně měly rozšířit kompetence sester. Povídejte.
0: Tak pokud se bavíme o předepisování léku, co pan prezident říká, tak já zase nevidím problém a naštěstí ten problém nevidí i řada lékařů, s kterými jsme to diskutovali a to je konkrétně preskripce chronické medikace. Protože dnes jako připravujeme sestry k tomu, aby třeba vedly odborné ambulance, kde samozřejmě ale budou doporučené postupy, podle kterých se ty sestry budou řídit a pokud ta sestra pacienta vyšetří podle všech doporučených postupů, bude to pacient chronickou medikací, tak nevidím jediný důvod, proč by nemohla zároveň předepsat chronickou medikaci za předpokladu, že se pacientův zdravotní stav nemění a jsou dodrženy právě ty doporučené postupy.
1: Tak paní Šochmanová nevidí jediný důvod. Pane Kupku, vy takový důvod vidíte, proč by to nemělo jít?
2: Tak říkám, pokud to bude v souladu s tím, co doporučí lékař, pokud to bude v rámci zdravotnického týmu, který lékař vede a pokud ten lékař ponese tu odpovědnost, tak s tím nemáme problém. Prostě nechť si rozhodne, komu co v rámci zdravotnického týmu svěří, ale mně to přijde takové hrozně zbytečně jaksi kostrbaté. A otázka zní také proč, protože jestliže pan ministr říká, že ten stávající systém je neefektivní, protože lékaři jsou drazí, tak asi chce ušetřit. Tak tedy zase nevím, jestli sestry budou...
1: K tomu se můžeme dostat, jestli ušetříme nebo ne.
2: Nevím, jestli sestry budou tleskat tomu, že budou mít více práce za stejné peníze, nebo jinak nevím, jak by se dalo tedy ušetřit.
1: Tak o penězích se budeme bavit také, ale pojďme ještě dodiskutovat tu zodpovědnost a ty kompetence. Pane Kupku, jestliže by tedy se sestrám rozšířily kompetence, které by byly opřené o nějaké vzdělání, tak vy vlastně stále mluvíte o tom, že by to ale muselo být na zodpovědnosti lékaře, čili odmítáte vlastně to, aby sestry měly tu zodpovědnost? Chápu to dobře?
2: Položme si otázku, co se stane, když se něco stane, takzvaně. Ono to všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když prostě dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nepůsobili. A to myslím si, že není úplně fér.
1: Tak paní Šochmanová, není toto jako vážný argument, co se týče zodpovědnosti? Nebylo by vlastně i pro sestry lepší, aby tu zodpovědnost nesel lékař, když se oni notabene lékaři tolik hlásí, když oni stojí?
0: Já si teda myslím, že pokud sestra je vysokoškolsky vzdělaná, odborně vzdělaná, tak nevidím jediný důvod, proč by za to, co dělá, neměla nést odpovědnost. A ono to tak je. Sestra prostě, pokud něco vykonává, nese za to odpovědnost. Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu, tak je to situace, která třeba

0: se vymyká těm doporučeným postupům, ve kterých se ta sestra pohybuje, samozřejmě se svou odpovědností, a pak je na místě, že kontaktuje lékaře. My tady neříkáme, že sestry budou nahrazovat lékaře v diagnostice a léčbě, ale budou je nahrazovat právě v těchto věcech, jako jsou věci v rámci péče o chronické pacienty bez aktuální změny zdravotního stavu, ale jinak, pokud je sestra adekvátně vzdělaná, tak logicky musí nést odpovědnost za to, co dělá.
1: Tak pane Kupku, není to přehnaná obava, že by vlastně na lékařích byla ta zodpovědnost, když zodpovědnost sestry mají už nyní za lecos z toho, co dělají, a když si nevědí rady, tak se konec konců stejně obrací na lékaře?
2: Formulace pana ministra, že vzdělané sestry by mohly samostatně provádět a interpretovat některá diagnostická vyšetření i předepisovat léky bez vědomí lékaře, opravdu prostě člověka musí znepokojovat. Nevím, co je cílem toho. Zdravotní sestry byly a jsou vždycky vysoce prestižní povolání. Problém náš není v tom, že bychom neměli práci pro vysokoškolsky vzdělané sestry, ale v tom, že máme sester katastrofální nedostatek. Teď ho budeme řešit agenturním dovozem zdravotnic z Filipín. Možná je to proto, že sestry s maturitou byly degradovány na jakési praktické sestry druhé kategorie, že jim bylo znemožněno samostatně pracovat, že to vzdělávání je strašně složité. A byť je složité a náročné, tak je to pořád vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Není to prostě lékařská fakulta s tím teoretickým základem, který prostě lékaři musí vstřebat.
1: Rozumím. Já bych se optala paní Šochmanové na první část odpovědi Milana Kupka. Pojďme si říci, z jakých důvodů by se tak vlastně mělo dít. Co je motorem této změny? Je to trend třeba i jinde v zahraničí, který Česko teď následuje, nebo je to nutnost kvůli pořád dražšímu zdravotnickému systému a nedostatku lékařů a v praxi, ale samozřejmě i nedostatku sester, paní Šochmanová?
0: Je to pochopitelně trend, který je zcela běžný ve světě. Je to samozřejmě i důvod nedostatku personálu, stárnutí populace, nárůstu chronických onemocnění, rostoucí nároky na domácí, komunitní, dlouhodobou péči a tak dále. Ale je to prostě rozvoj medicíny, na který my musíme reagovat. A v minulosti také lékaři měli omezené obory. Dnes je jich mnohem více, protože reagují na rozvoj medicíny. Proto nevím, proč bychom neměli i v rámci sester reagovat na rozvoj medicíny, ale teď musím teda připomenout, že absolutně nemohu souhlasit, že sestry byly degradovány na praktické sestry, protože pak praktická sestra je samostatné zdravotnické povolání se svým vlastním vzděláním, se svými kompetencemi a je rozhodně důležitou součástí multidisciplinárního týmu.
1: Pane Kupku, o jaké sestry tady dnes vlastně lékaři, Česká lékařská komora stojí?
2: O kvalifikované, empatické sestry, které budou mít zájem o pacienty a nebudou pouze toužit stát se sestrami manažerkami, ale já jsem...
1: A to hrozí podle vás? Je to tak?
2: No, tak bavíme se hlavně o sestrách vysokoškolačkách a ty prostě často směřují k tomu manažerskému tomu a taková ta práce s pacientem samozřejmě některé to považují trošičku za pod svůj úroveň a to určitě není dobře, ale paní doktorka Šochmanová zmínila to, že ty praktické sestry jsou důležité. Ano, důležité jsou samozřejmě, ale bohužel jsou špatně placené a proto o tu práci není zájem a sester máme nedostatek. Paní doktorka zmínila ještě jeden problém a to je to, že máme velké množství zcela samostatných lékařských oborů. Ty obory jsou navzájem neprostupné, lékaři jsou špatně zastupitelní navzájem, tím si prohlubujeme jejich nedostatek. My bychom opravdu potřebovali větší množství lékařů, kteří třeba nebudou mít tu 100% kvalifikaci, aby mohli vykonávat primáře někde na oddělení v nemocnici, ale aby byli v takové tom prvním kontaktu s pacienty. A to nejsou jenom praktičtí lékaři, to jsou internisté, diabetologové, kardiologové, prostě takový ti lékaři prvního kontaktu a těch my máme nedostatek. A proto místo nahrazování lékařů zdravotními sestrami s maturitou či s vysokou školou navrhujeme zásadní změny v systému specializačního vzdělání lékařů, protože Dobře. Opravdu mají problém.
1: To je jiná kapitola, ale jestliže my dneska diskutujeme v pro a proti o rozšíření kompetencí sester, tak z hlediska mě jako laika a našich posluchačů, kteří nemusí mít zdravotnické vzdělání, tady zazněl příklad předepisování léků chronicky nemocným pacientům. Jsou ještě nějaké jiné úkony, paní Šochmanová, o jakých se vlastně mluví a diskutuje, aby jsme si to mohli nějak celistvě představit a můžeme pokračovat, jestli by to také třeba lékařům nepomohlo. Děkuji vám za vysvětlení.
0: Určitě. Je to třeba i tak. Představte si, pokud to mám říci pro někoho, kdo není zdravotnicky vzdělán, tak podívejme se na to z pohledu pacienta. Přijede pacient na urgentní příjem s tím, že má pravděpodobně zlomenou nohu. A dnes musí počkat, až přijde lékař a řekne, ano, pošleme pacienta na rentgen. Proč nemůže ta sestra, která pacienta přijímá, už logicky pacienta poslat na rentgen?
1: Já vám rozumím a tu otázku přehraju tady na pana Kupka. Pane Kupku, nemohlo by s většími kompetencemi sester například v takovýchto případech na příjmech, nemohlo by to vlastně pomoci jak pacientům, tak lékařům, neurychlil, nezefektivnil by se celý ten proces přijímání například?
2: Ale to je zcela normální sdílení kompetencí v rámci zdravotnického týmu. Ten urgentní příjem vede lékař a lékař nese tu zodpovědnost, jestli nechá sestru rozhodovat či ne. A jestli sestra pošle pacienta na rentgen a ten rentgen je třeba zbytečný, tak prostě se asi taková hrůza nestane. Mnohem horší situace by nastala, kdyby ta sestra řekla pacientovi, vám nic není, můžete jít domů. A to jsou ty situace, za které prostě musí nést zodpovědnost ten lékař.
1: A nemůže to nést tu zodpovědnost sestra? Z jakého důvodu? Vidíte v tom riziko pro pacienty hlavně, nebo jaký je ten argument?
2: Vidíme v tom samozřejmě riziko, protože vzdělání lékařů je úplně o něčem jiném. Lékaři studují 6 let lékařskou fakultu s obrovským teoretickým základem a aby mohl lékař samostatně pracovat, musí absolvovat specializační vzdělávání, skládat atestace. To znamená, ten chirurg, který se dopracuje k tomu, že může takto samostatně rozhodovat, má 6 let vysoké školy a další 6 let praxe.
1: Chápu. Paní Šochmanová, co říkají sestry?
2: Pokud se opravdu pacienti chtějí smířit s tím, že místo lékařů prostě budou rozhodovat zdravotní sestry, tak ano, jistě je to možné, ale úroveň medicíny půjde rozhodně dolů.
1: Tak paní Šochmanová, nehrozí, že by úroveň medicíny, úroveň péče o pacienta šla dolů, protože sestry nejsou tak vzdělané v té komplexní šíři, jako jsou absolventi lékařských fakult?
0: S tím rozhodně nesouhlasím, že úroveň péče půjde dolů, protože sestra nebude ten, kdo bude na urgentním příjmu určovat diagnózu. To tak prostě nebude. My se bavíme o navyšování kompetencí v situaci přednemocniční péče, to znamená v primární péči, anebo v té péči následné. Pokud sestra přijede za pacientem v rámci domácí péče, ošetřuje mu chronickou ránu, ať má kompetence k tomu, aby mohla rozhodovat přesně, čím tu ránu ošetří, jaké použije k tomu prostředky, jak ta rána se bude vyvíjet a ať to má celé na starosti sestra v rámci samozřejmě té odpovědnosti, že tu ránu léčí správně.
1: Ano, vy se té odpovědnosti nezříkáte, ale jak si vysvětlujete, paní Šochmanová, že tedy lékaři, Česká lékařská komora Ústy Milana Kupka trvá na tom, aby ta zodpovědnost ležela na lékaři, protože lékař je ten vystudovaný. Čím si to vysvětlujete? Možná je to nějaká věc mimo medicínská, nesouvisí s tím nějaké třeba tradiční rozdělení rolí, nebo jak to vnímáte?
0: Myslím si, že ano, že to je prostě pohled do minulosti a přesně jak jste řekla, je to tradiční rozdělení rolí a my právě musíme na ten celý systém poskytování zdravotní péče se dívat jinýma očima. My dnes už jako zapojujeme zcela běžně nezdravotníky do poskytování péče, zapojujeme umělou inteligenci a to jsou všechno nové pohledy na to poskytování péče a stejně tak nový pohled je na to, že ta sestra bude část té péče poskytovat sama a bude za to plně odpovědná.
1: Tak pane Kupku, nové pohledy, není to to, co vyžaduje moderní zdravotnictví 21. století?
2: To jsou fráze, nezlobte se. 30 let práce lékaře mě naučilo být zdravě konzervativní a věci, které fungují, prostě nechat fungovat tak, jak jsou. Vyhýbat se zbytečným experimentům. A to, co zmínila paní doktorka Šochmanová, ošetřování rán v domácí péči, samozřejmě není problém. A sestra přesně ví, komu bude referovat, jak se ta rána vyvíjí a ten lékař, který v tom případě, když dojde k nějaké změně, rozhodne, že se ta léčba změní a to je zcela normální. Samozřejmě ten převad bude provádět sestra. Spousta manuálních dovedností, prostě sestry, když dělají určité úzké spektrum výkonů, tak jsou v tom samozřejmě mém zručnější.
1: Protože to dělají opakovaně, jistě.
2: No přesně tak, já nebudu přece
1: je to tak, stírat. Ale pane Kupku,
2: nabrat lepší krev než sestra.
1: Tak, ale neuvolnili by se...
2: Co s tou krví se má dělat?
1: Promiňte, neuvolnili by se v některých věcech, v některých směrech ruce lékařům? Nebylo by vlastně to převedení části kompetencí i zodpovědnosti na sestry, nebylo by to spíše odlehčení pro lékaře? Ušetřili by čas?
2: Já si myslím, že ne. A zkušenosti ze Švédska s tímhletím experimentem ukazují, že to vedlo naopak k tomu, že bylo větší množství zbytečně opakovaných vyšetření, větší množství komplikací a ta zdravotní péče se v konečném důsledku komplikuje. Ale nakonec každý sám svého štěstí stojíce. Prostě se některý pacient rozhodne, že bude léčit umělá inteligence nebo zdravotní sestra, nebo lékárník, nebo baba kozenářka, je to nakonec jeho...
1: Tak vy to trošku moc schazujete, ale paní Šochmanová, neberte si to osobně, ale padl tady argument švédskem. Jak je to v zahraničí, v zemích, ve kterých bychom se eventuálně my mohli inspirovat? Jsou země, kde tedy sestry mají kompetence a zodpovědnost v širší míře, než je tomu u nás a lékař vlastně pak nezodpovídá za to, pokud sestra něco pokazí?
0: Já bych teda jenom chtěla reagovat na to, že se pacient rozhodne, že ho bude léčit sestra. Sestra nebude léčit, bavíme se o tom celou dobu. A sestra opravdu nepřebírá tu diagnostickou a léčebnou fázi toho procesu. Takže to jenom bych znovu připomněla, ale ono už to zaznělo mnohokrát, tak ale jenom jsem to ještě chtěla zdůraznit.
1: A teď
0: samozřejmě je to běžný model, který je v Evropě běžně používaný, my nevymýšlíme nic, co by bylo již nevymyšleno a nevyzkoušeno v rámci Evropy, je takzvaně APN, sestra, tedy sestra s pokročilou praxí. Je to zcela běžný typ péče nebo typ sestry, která je běžně začleněna do multidisciplinárního týmu. Je to postupný proces, který my v tuto chvíli se snažíme ukotvit legislativně. Mm-hmm. Využijeme sestry, které již mají to stávající vzdělání. To znamená, že jsou to sestry vysokoškolsky vzdělané, sestry specialistky, ale k tomu, aby mohly takhle samostatně pracovat, potřebujeme také ty doporučené postupy, v kterých se ty sestry budou pohybovat.
1: A na těch musíte takže spolupracovat ano, i s lékaři. Takže
0: samozřejmě,
1: poslední slovo bude mít Milan Kubek. Umíte si představit alespoň nějakou oblast, nějaký konkrétní příklad, kde byste byli ochotní s Českou asociací sester spolupracovat i jako lékařská komora a vymezit ty kompetence tak, aby to bylo pro pacienty a pro všechny bezpečné a správné?
2: My samozřejmě jsme připraveni spolupracovat typicky s asociací sester, ale především s ministerstvem zdravotnictví, pokud o tom bude ministerstvo stát, na to, aby se upřesnila pravidla právě toho sdílení kompetencí, zdůraznil sdílení kompetencí v rámci zdravotnických týmů. To je to, o čem paní doktorka Šochmanová opakovaně mluví, když hovoří o těch multidisciplinárních týmech. Ale prostě to, jak to interpretuje pan ministr Vojtěch, nevím, jestli prostě se to tak jako viděl ve Finsku, nebo kde k tomu přišel, a jeho interpretace, aby tedy sestry mohly samostatně provádět a interpretovat diagnostická vyšetření některá.
1: To je pro vás stále nepřijatelné.
2: Vědomí lékaře, to je prostě překročení určité červené linie a to není červená linie jenom pro Českou lékařskou komoru, ale i pro Světovou lékařskou asociaci jsme členem a je to shodný postoj, které zastávají lékařské komory v rámci Evropy.
1: Děkuji, více už se nám nevejde. To byl Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Díky a diskutoval s Martinou Šochmanovou, prezidentkou České asociace zdravotních sester. Tolik dnešní pro a proti a od mikrofonu děkuji a za pozornost Lucie Vopálenská.
3: Dnešní diskuzi pro a proti najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: O krizi maskulinity v důsledku proměny tradičních rolí se mluví už několik desetiletí. Co to ale znamená? Má dnešní společnost na muže větší nároky a očekávání než dřív? A jak se s tím muži vyrovnávají? A jak by muže v nových rolích mohli podpořit instituce? Hosty speciálního dílu jsou spisovatel Vratislav Maňák, psychoterapeut Michal Petr a socioložka Lucie Jarkovská.
3: Poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Hodin. Dnes je 7. srpna, posloucháte páteční odpolední Plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
3: Český rozhlas Plus.
5: Čemu se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? Dávají Češi přednost dovolené v tuzemsku nebo v zahraničí? Na jižní Japonsko opět udeřil tajfun. Jak situaci zvládají samotní Japonci? A lidem začne na účty od úřadů práce přicházet takzvaná superdávka. Co přinese? Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
6: Přeju dobré páteční odpoledne. V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů 400 tisíc hostů. Je to o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. V odpoledním plusu se k tomu vrátíme. Detaily uslyšíte po zprávách. Stát letos krajům v Česku ze státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
7: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
8: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
7: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
9: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
7: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý dým. Server Aktuality.sk cituje mluvčího společnosti Antona Molnára a píše, že popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a to způsobilo požár. Další místní média píší i o výbuchu. Na místě zasahují hasiči, obyvatelům ale nehrozí bezprostřední nebezpečí. Tajfun Dolphin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a taky v jižních prefekturách ostrova Kyushu. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti.
10: Typhoon Dolphin is nearing Okinawa Prefecture.
11: Japonská meteorologická služba varuje, že vítr o rychlosti až 150 km v hodině může poškodit malé a střední stavby. Proto některé podniky zrušily dnešní pracovní směny a průmyslové a zemědělské haly zůstaly prázdné. Přívaly deště a silný vítr budou podle záchranných týmů znamenat v horských oblastech zvýšené nebezpečí půdních sesuvů. Na příchod tajfunu se už připravují také pobřežní provincie v jihovýchodní Číně. Bude to pro ně letos už čtvrtý tajfun během posledních 6 týdnů. Východní Asie, David Jakš, Český rozhlas.
6: A taky k tomu řekneme víc v odpoledním plusu za chvíli. Dopravní letadla typu Boeing 737 MAX budou muset projít povinnou inspekcí. Preventivní kontroly nařídil americký federální úřad pro letectví. Vyhláška se týká 471 letounů ve Spojených státech a dalších více než 1400 po celém světě. Neznamená to okamžité omezení letů těchto strojů.
12: Inspektoři budou kontrolovat přední část pláště trupu kvůli jeho možným prasklinám. Přímo u Boeingu 737 Max žádné takové nenašli. Trhliny se ale objevovaly v téměř totožné konstrukci staršího modelu strojů. Podle společnosti Boeing kontroly a případné opravy nějak neovlivní letecký provoz. Typ 737 Max se kvůli několika nehodám v posledních letech stal symbolem největších problémů této americké firmy. Krátce po uvedení do provozu dvě letadla kvůli chybě softwaru havarovala s tragickou bilancí více než 300 mrtvých. Model pak načas nesměl létat. Loni taky musel nouzově přistát let společnosti Alaska Airlines, když se vylomily dveře nouzového východu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
6: Sdružení italských provozovatelů lyžařských lanovek Dolomity Supersky musí zákazníkům zaplatit odškodnění přesahující v přepočtu 700 milionů korun. Italský antimonopolní úřad je potrestal za poškozování hospodářské soutěže. Domlouvali se na cenách skipasů. Členové konsorcia působí ve 12 nejznámějších italských horských střediscích, včetně Cortina d'Ampezzo, kde se letos konaly zimní olympijské hry. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny, soud ale 24. července lhutu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Podání stížnosti potvrdil.
13: Je to podáno, ano, potvrdím to, ale vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Prostě já k tomu nic nechci říkat v této chvíli a v této fázi.
6: Podle zjištění Českého rozhlasu policie už v červenci také zabavila Foldynovi několik střelných zbraní. A začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy společnost Cream včera místo předala demoliční firmě. Už tam pracuje těžká technika, Bavrečkovu ulici pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu firma rozebírá od nejvyšších pater speciálními hydraulickými nůžkami. Vyšetřování požáru, který vypukl 9. července, není stále uzavřené. Na dálnici D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Velemín. Na 53. kilometru po nehodě tam stojí osobní auto s příběsem, je v levém pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 6. kilometru řeší nehodu 2 kamionů a osobního auta. Projíždí se pouze odstavným pruhem, kolona se táhne už od 8. kilometru. V Praze v Novopatské ulici směrem do Letňan se sune fronta před omezením v Kbelské ulici. Na okruhu směrem na D1 postojíte od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi 20 minut. A plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. V Mrázovce směrem na Barandovský most se srazila 3 osobní auta, blokují teď prostřední pruh a už regulují vjezdy do tunelu. A na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Strašnice přes Štěrboholskou spojku až k Běchovicím. Dobře dojďte. V noci bude polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Zvětšená oblačnost se přechodně vyskytne i jinde v Čechách a zpočátku noci i na Moravě a ve Slezsku. Teploty 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech se ochladí až na 8, na jihu Moravy bude kolem 17. A zítra čekáme jasno až polojasno s teplotami od 26 do 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě republiky bude kolem 24, na horách nejčastěji kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Posloucháte Odpolední Plus.
15: Odpolední Plus dnes s Lenkou Vahalovou a teď máme 8 minut po 15. V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo téměř 6,5 milionů hostů. Ve srovnání s minulým rokem je to o 0,5% víc. Z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, také víme, že přibylo tuzemských hostů. Zůstávají lidé věrní oblíbeným destinacím anebo objevují i nová místa. Tak nejen o tom, teď budu mluvit s výkonnou ředitelkou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřinou Chaloupkovou. Hezké odpoledne.
16: Dobrý den, přeji.
15: Pokud více lidí zůstává v Česku, jaká je to zpráva pro cestovní kanceláře?
16: Tak samozřejmě dobrá, i cestovní kanceláře podporují domácí cestovní ruch, protože ji také nabízejí, byť to samozřejmě není většinová nabídka. Nicméně od těch covidových let vidíme, že čeští turisté tráví více dovolených v průběhu roku, to znamená ta česká dovolená domácí se rozhodně se zahraniční nevylučuje. Naopak právě třeba k nějaké kratší domácí dovolené kombinují naši klienti pobyt s cestovní kanceláří u moře v zahraničí.
15: A projevil se ten mírně zvýšený zájem o tuzemské pobyty takzvaně na úkor těch zahraničních?
16: My to v cestovních kancelářích nepozorujeme, samozřejmě v současné chvíli nedokážeme říct, zda se to promítne třeba v tom individuálním cestování, tam to na ten úkor může být, ale momentálně ty kapacity cestovních kanceláří se velmi dobře vyprodávají, takže podle našich odhadů bychom měli být na podobné úrovni jako v loňském roce, navzdory tomu, že vlastně ty březnové a dubnové prodeje velmi výrazně zasáhla krize na Blízkém východě, takže tu rostoucí poptávku po domácích dovolených v první polovině roku rozhodně nepozorujeme, že by to bylo na úkor těch zahraničních dovolených.
15: A nakolik vývoj sezóny cestovních kanceláří ovlivnily vlny veder, popřípadě i ty požáry na jihu Evropy?
16: To samozřejmě je situace, která ovlivňuje už bohužel každou letní sezónu, každou sezónu dovolených, byť opravdu drtivá většina dovolených je koncentrována, zase 75% je koncentrováno právě do těch dvou měsíců v roce, do července a srpna, kdy riziko ohrožení požáru je samozřejmě nejvyšší. Ale ta česká klientela se v posledních letech přesouvá se jednak do té mimo sezóny, to znamená cestují v květnu, v červnu, v září, v říjnu, kdy právě ta rizika požárů nejsou nebo jsou zcela minimální. Zároveň se nám také naši klienti přesouvají i do těch severských zemí, na sever Evropy, jednak do toho nejbližšího Polska, pak také k pobaltským republikám nebo do Norska a Islandu a samozřejmě míří také na hory.
15: A na to jsem se chtěla zeptat, jestli právě po těch severských destinacích je zvýšená poptávka?
16: Je určitě zvýšená poptávka, protože cestovní kanceláře vlastně do těchto destinací nabízejí velmi, velmi, řekněme, nejenom náročné, ale rozsáhlé poznávací zájezdy, takže ta česká klientela má dostatečnou nabídku, i podle třeba náročnosti může vybírat poznávání severských zemí, zejména tady toho Norska a Islandu, takže ten zájem v cestovních kancelářích je jednoznačně rostoucí, to je velmi pozitivní trend. Zároveň vlastně také vidíme, že po těch 35 letech cestování zkrátka už hledáme i nové destinace, nebojíme se během léta, nevyrážíme jenom k moři, ale zkrátka poznáváme opravdu celý svět, takže v rámci nabídky cestovních kanceláří se to také zobrazuje.
15: Vy už jste to krátce naznačila, ale jak se do cestovního ruchu promítá ten konflikt na Blízkém východě? Mám na mysli i to, jestli je zájem o ty blízkovýchodní země.
16: Tak samozřejmě ten zájem o Blízký východ je zcela minimální, pokud teda budeme se zaměřovat na ty destinace, jako jsou které jsou nejvíce zasažené, jako jsou Spojené arabské emiráty, Omán, Jordánsko nebo Izrael a samozřejmě Irán. Ta nabídka ze strany cestovních kanceláří je prakticky nulová v současné době s tím, že je připravená nabídka na podzim a zimu a samozřejmě s ohledem na vývoj situace. Ty prodeje z dovolených velmi vlastně zasáhly poměrně vysokou sezónu dovolených na Blízkém východě a v exotice, protože ten Blízký východ je důležitý milník pro další asijské destinace a do Austrálie, takže ty prodeje byly opravdu v tomto směru velmi zasaženy a v poměrně vysoké sezóně právě vlastně na tom začátku, na začátku března, takže to cestovní kanceláře ovlivnilo značně. V současné chvíli se tomu samozřejmě přizpůsobujeme v tom směru, že jednak je důraz kladen na jiné letecké trasy, protože samozřejmě čeští turisté vyhledávají nějaké bezpečnější varianty a zároveň se tomu také přizpůsobujeme v tom směru, že zkrátka nabízíme i jiné destinace v jiných směrech.
15: A mění se v průběhu času i požadavky klientů na to, jak chtějí trávit svoji dovolenou, jestli třeba vyhledávají v tuhle chvíli více aktivní dovolené na úkor třeba těch klasických pobytů u moře?
16: Ano, rozhodně ano. I v podstatě, jak se i mění ta cestující generace, tak se mění požadavky, takže jednak je to větší nároky na, řekněme, nějakou flexibilitu termínu, flexibilitu podmínek, různých změn, storno podmínek a podobně. A samozřejmě i také změny v tom směru, jakým způsobem tu dovolenou trávíme. Vlastně ta generace mileniálů a mladší už právě nechce jenom ležet u moře, v žádném případě naopak zajímají se jednak o sportovní aktivity, o doplňkové služby hotelů, o možnosti fakultativních výletů, takže buď to za sportem nebo za poznáním.
17: A kdo je takovým typickým klientem cestovních kanceláří?
16: Tak v současné chvíli během letních prázdnin jsou to především rodiny s dětmi, se školními dětmi, to je ta hlavní klientela, a zároveň v průběhu celého roku je to především klientela 55+, která právě cestuje za tím poznáním do celého světa.
17: A na úplný závěr, jestli můžete vypíchnout oblíbené destinace jak v Česku, tak v zahraničí, a jestli se to třeba i v průběhu času mění?
16: Většinou ta poptávka je poměrně stabilní, to znamená, do těch tradičních destinací se cestuje stále v té největší míře. Samozřejmě k tomu se každým rokem objevují nějaké novinky a rostoucí země, jako je právě třeba v letošním roce Portugalsko nebo Albánie nebo Malta, ale zároveň ty tradiční destinace, jako je Itálie, Chorvatsko, Řecko, Španělsko nebo Turecko, tak ty rozhodně zůstávají jako ty nejdůležitější, kam opravdu vycestují miliony českých turistů. Co se týče tuzemské dovolené, tak tam opět jsou nejoblíbenější oblasti právě ty zpravidla hory, to znamená Krkonoše, Orlické hory a samozřejmě Šumava, a pak velmi dalšími oblíbenými regiony v průběhu letního období jsou Jižní Morava.
17: A řekla bych, že ta Sněžka v Krkonoších je na tom topu.
16: Samozřejmě právě ta vedra nás ženou spíše právě do těch hor, kde se všem lépe dýchá, lépe se pohybuje a lépe se dají i provozovat i sportovní aktivity.
17: Mluvili jsme s výkonnou ředitelkou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřinou Chaloupkovou. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
16: Já děkuji za pozvání k rozhovoru, nashledanou.
17: A teď už míříme do Asie. Na jižní Japonsko opět udeřil tajfun, vítr o rychlosti až 150 km v hodině a silný déšť přichází po dlouhé řadě dnů, kdy teploty atakovaly hranici 40 stupňů. Meteorologové varují, že pro zasažené oblasti ale nebude změna počasí znamenat úlevu. Hrozí záplavy a v horských oblastech sesuvy půdy. A my už jsme ve spojení s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Hezké odpoledne, Davide.
18: Hezké odpoledne.
17: Jaká je tedy momentálně situace v jižním Japonsku?
18: Japonská veřejnoprávní televize NHK doslova říká, že tajfun se pohybuje rychlostí jízdního kola, respektive pomalu jedoucího jízdního kola, a to prý je větší problém, než kdyby se zasaženými oblastmi prohnal rychle. Ta ničivá síla uvnitř tajfunu, těch přibližně, jak jste říkali, 150 km v hodině, totiž zůstává na jednom místě příliš dlouho a to znásobuje materiální škody a ohrožuje obyvatele. Tajfun Dalfín navíc postupuje i nad prefekturou Kumamoto, kterou před dvěma týdny zasáhlo velmi silné zemětřesení, zabilo tam desítky lidí, napáchalo velké škody, takže teď tam lidé čelí další přírodní pohromě. No a úřady, japonské úřady také zrušily už přes 500 domácích i zahraničních letů do řady destinací po celé Asii.
17: Pohyb tajfunu bedlivě sledují nejen Japonci. Kdo ještě a proč?
18: Číňané a také Tchajvanci. Japonská meteorologická služba už zveřejnila několik modelů, ze kterých totiž vyplývá, že pokud se tajfun v následujících hodinách nerozpadne nad východočínským mořem, tak o víkendu zasáhne sever Tchajvanu a poté provincie na jihovýchodě Číny. To by se mělo stát v neděli večer a rychlost větru by nad pevninou potom měla klesnout na 120 km za hodinu. Každopádně na možnost evakuace už úřady upozornili obyvatele velkých čínských měst, jakými jsou Wenchou, Hangzhou. V pohotovosti je i 25-milionová Šanghaj. No a silné deště, které jsou předzvěstí okraje tajfunu, už hlásí i čínská metropole Peking a vnitrozemská provincie Šencí. Tam už voda strhla silniční mosty, také telekomunikační rozvody, bahno zatarasilo silnice v horách, no a právě v horských oblastech mají teď lidé největší obavy, protože během 6 týdnů jde už o 4. velmi silný tajfun, kterému musí čelit.
17: Státy východní Asie letos zažívají léto plné klimatických extrémů. Jak to lidé zvládají?
18: No tak jednoznačně nejvíc starostí mají lidé právě v Japonsku. Před 2 týdny zasáhlo jich ostrova Kjušu zemětřesení o síle větší než 7 stupňů, zemřelo při něm přes 30 lidí. V zápětí jih a střed japonských ostrovů sužovaly extrémní teploty až 40 stupňů. Na následky horka zemřeli dohromady více než 2000 lidí a teď tedy ten zmiňovaný tajfun. Čína. Tam hlavně v té severní, střední a východní části země začátkem léta lidé čelili silným dešťům a záplavám. No a Jižní Korea, tak ta se doslova vaří už 3 týdny. Tady registrují nejvyšší teploty v historii měření. Jihovýchod země hlásí 42,5 stupně. No a 25-milionová aglomerace Seoul 40 stupňů. Tam už dokonce mnoho velkých a známých firem poskytlo lidem volno v práci a řadu úlev a takových, řekněme, pardonů.
17: V Odpoledním plusu jsme byli ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Moc děkujeme. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
17: Teď už zpět do České republiky. Od 10. srpna by měli lidem začít na účty přicházet od úřadu práce superdávky, tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým Ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, byla na konci července zhruba 304 tisíc. Většina z nich už dřív některou podporu pobírala. Spousta lidí, ale také o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla, například část seniorů.
19: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 tisíc korun.
20: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi 1/3 klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o 1000 korun klesl.
21: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
20: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Zpřísnění dopadlo třeba i na rodiny s dětmi. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni totiž nově nárok na příspěvek na dítě získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání hledají, a stačí, když to nesplní jen jeden z nich.
22: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jakoby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
20: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i některé matky samoživitelky. Neziskové organizace taky upozorňují, že řada lidí měla problém s podáním žádosti o superdávku a úřady práce kvůli tomu byly přetížené. Podle ministerstva práce zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobírali, klesne příspěvek nejméně o 500 korun. Zároveň ale od října budou platit změny, které by měly okruh žadatelů rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
23: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů namísto dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
20: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Český rozhlas.
14: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
17: Odpolední plus stále s vámi, teď máme 22 minut po 15. Firma Meta, provozující například sociální síť Facebook, prohrála další soudní spor. Její platformy představují rizika pro dětské uživatele. Soud v Novém Mexiku jí nařídil pokutu ve výši téměř 12 miliard korun. A to je pouze jedna část výsledku případu, který započal už na jaře. Provozovatel Facebooku, Instagramu nebo WhatsAppu se tak stále více dostává do soudních potíží. A ve studiu už je Pavlína Nečásková. ze zahraniční redakce, která nám řekne víc. Hezký den.
0: Dobrý den.
17: Začněme tím, o co v tomto případu přesně jde.
0: Žalobu na společnost Marka Zuckerberga podal generální prokurátor Nového Mexika, takže pro nás v podstatě státní žalobce. Už v roce 2023. Vycházelo to z dvouletého vyšetřování toho, jaký dopad mají populární sociální sítě na děti a zda je skutečně chrání, jak mnohdy její představitelé tvrdí. První část verdiktu padla už v březnu. Tehdy soud rozhodl, že Meta selhala při ochraně dětí a umožnila jejich zneužívání na svých platformách a uložil jí pokutu ve výši 375 milionů dolarů, to je v přepočtu necelých 8 miliard korun. No a teď v té druhé fázi soudu žalobce požadoval nástroj k zajištění silnější ochrany dětí. Dohromady tak americká justice uložila Metě pokutu ve výši 900 milionů dolarů za újmy, které způsobily její aplikace mladým lidem. To je doposud nejvyšší pokuta v tomto ohledu, kterou si kdy společnost Marka Zuckerberga u soudu vyslechla.
17: A jak na to reaguje samotná společnost?
0: Mluvčí Mety americkým médiím odpověděl, že s rozhodnutím firma nesouhlasí, že se odvolá, že prý usilovně pracuje na zajištění bezpečnosti lidí, že mají dobré výsledky týkající se ochrany mladistvých a nechtějí reagovat na zkreslená tvrzení a falešná obvinění. Jak se ukázalo, zatím to neznepokojuje ani investory společnosti. Burza nějaké velké výkyvy v reakci na soud neregistruje a těch 900 milionů dolarů, to je v podstatě, můžeme říct pro Metu, něco jako kapka v moři. Tento technologický gigant vykázal jen v období dubna a června tržby ve výši 61 miliard dolarů. To je dokonce o 28% víc než v loni ve stejném období. Společnosti se prostě velmi daří. Ale to neznamená, že by její výsledky těchto soudů nebo ty soudní verdikty měly nechávat klidnou, protože jen v březnu padly už dva verdikty týkající se téhož, které lze označovat za precedens. A v řadě tedy čekají tisíce žalob, ať už od jednotlivců, prokurátorů, institucí nebo dokonce celých států, týkajících se právě toho, co všechno tyto sociální sítě u dětí vyvolávají.
17: A ještě na závěr, kromě finanční pokuty, totiž by měla Meta alespoň dle soudu v Novém Mexiku přistoupit k dalším opatřením. Jakým?
0: Tak v první řadě by podle soudu měla mnohem precizněji ověřovat věkovou hranici. Vyžaduje mnohem důslednější nástroje než pouze otázku na věk, ale třeba i analýzu toho, koho mají děti v přátelích, jaké jsou jejich vzorce chování, aby se mohlo odhalit, že dotyčný není ve věkové kategorii možné pro sociální sítě. A další pro uživatele do 18 let by měla eliminovat nebo úplně smazat počítání lajků pod příspěvky. To je něco, co má třeba obrovský dopad na psychiku. Pro stejnou věkovou kategorii také zákaz takzvaných push notifikací. To je takové to, když vám chodí neustále upozornění, že někdo přidal další nový příspěvek. A ten zákaz by měl být v časovém rozmezí od 10 hodin dopoledne do 7 do večera. Právě kdy jsou děti ve školách, aby se mohly soustředit. No a také soud nařizuje zavedení povinného limitu, který nelze obejít. V jednom měsíci by to mělo být dohromady kumulativních 90 hodin. To vychází asi maximálně na 3 hodiny denně na Instagramu a Facebooku. No a ještě dodám, že velká část té pokuty, tedy stovky milionů dolarů, půjdou na odstranění škod, které už Meta dle soudu způsobila, a to na různé kliniky, dětské psychiatrie, preventivní programy a další služby.
17: Říká Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
17: Venku je skoro 40 stupňů, vy ale potřebujete venčit svého psa. Víte, jak se o něj nejlépe postarat v tropických teplotách. Psi reagují na teplotu jinak než lidé, především dechem a také packami. Podle veterinářů existuje několik zásad, které je třeba dodržovat. Především se psem chodit ven jen velmi brzo ráno nebo večer a i doma ho ochlazovat.
1: V pražských Vršovicích do Heroldových sadů chodí venčit svoje psy Jakub a Timea.
2: Já mám anglického chrta.
4: A já mám francouzského buldočka.
1: Jak se jmenují?
4: Jmenuji se Mia, je to dvouletá fenka.
2: Já mám 10-ročnou fenu Roxy.
1: Teď je po 8 večer, už zapadá slunce, už je trošku větší chlad, přes den bylo ale přes 35 stupňů, tak berete ohled na to, když s nima chodíte ven je venčit?
2: Určitě musím povedat, že my ještě máme také plemena, kde se ty psi velmi ľahko prehrievají, takže my například takto cez deň, keď chodíme, tak chodíme naozaj len vycikať a domov ráno, večer.
1: Rychlá procházka na pár minut.
2: Ano, velmi rychlá.
4: A hlavně se vyháváme i chodníků, my jsou úplně rozpálený, takže Snažíme se akorát chodit na trávu a rychle domů, no.
1: Podle komory veterinárních lékařů je třeba psy ochlazovat i doma. Nechávat je třeba ležet na studené dlažbě. A myslí na to i Tymea s Jakubem.
2: A napriek tomu, že máme celkom chladný byt, musím poklopať. Máme aj chladiacu podložku, dáme ju do mraziaku, využíváme aj ľad do misky.
1: Jako chladicí podložka podle veterinářů může posloužit i namočený ručník. Dříve se podle prezidentky komory veterinárních lékařů Petry Šinové rychle chlazení třeba studenou sprchou nedoporučovalo, nové průzkumy ho ale nezavrhují.
5: Dřív se říkalo pomaličku, jenom tlapky. Dneska už nejnovější výzkumy ukazují, že zvířata, která netrpí nějakými onemocněními, například kardiovaskulárními problémy, tak můžeme polít chladnou vodou, klidně celé tělo.
1: Kromě studené podložky Tyma s Jakubem přišli ještě na další vychytávku.
4: Teď jsme zjistili, že mražený banán je úplně game changer. Je to taká psí zmrzlina, takže to můj buldoček miluje úplně.
1: Dostává banány.
4: Dostává zmrzlinu psí.
1: Kdyby se ale psa ochladit nedařilo a jeho stav se zhoršoval, třeba se nesklidnil dech, neklesla teplota a pes byl dál apatický, je podle veterinářky Šinové třeba okamžitě vyrazit na veterinu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: 90kové léto.
8: Žena, která stála po boku Václava Havla v první polovině 90. let, Olga Havlová. Jednou se jí novináři zeptali na Vánoce.
9: Raději nevzpomínám, protože jsem Vánoce vždycky trávila v Praze. Já mám úplně jiné zázemí, než má Václav. A na dárky se samozřejmě pamatuju, ale mě dělalo a dělá do dneška největší radost dárky vybírat a dávat.
7: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
15: Hned po zprávách v 15.30 uslyšíte reprízu pořadu Interview Plus. Hostem Petra Viziny tentokrát bude zpravodaj Jan Kaliba a téma fotbal. Teď už máme 15.30, jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
7: Český rozhlas Plus.
24: Stát letos krajům v Česku ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu. Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice. Informoval o tom náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. Železniční spojení má dopravce zajišťovat od prosince 2029 na 15 let. Španělsko hrozí Itálii odvetnými opatřeními, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. Vláda v Madridu uvedla, že opatření ovlivnilo pohyb tisíců cestujících a vyvolalo nejistotu v době letní sezóny. Itálie zavedla namátkové kontroly cestujících ze Španělska kvůli přílivu migrantů do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky. Rusko označilo nadaci pro lidská práva za nežádoucí organizaci. Její předsedkyní je momentálně Julia Navalná, vdova po zesnulém ruském opozičním předákovi Alexeji Navalném. Pomenování nežádoucí Moskva používá k zákazu činnosti institucí, které považuje za hrozbu pro stát. A ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí asi o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Jak to vypadá na silnicích a dálnicích? Na D8 s Ústí nad Labem ve směru do Prahy, teď opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 6. kilometru řeší nehodu dvou kamionů a osobního auta. Projíždí se pouze odstavným pruhem, kolona se táhne už od 8. kilometru. Na tahu 3 z Prahy směrem do Tábora opatrně zamračí. Najíždí se tam do kolony, ta pokračuje až za Benešov. Zdržení asi 20 minut. Před omezením v Kbelské se sune fronta v Cínovecké už z D8 od 3. kilometru. V opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Mrázovce v Praze směrem na Barandovský most řeší nehodu tří osobních aut, blokují teď prostřední pruh a regulují proto vjezdy do tunelů. Před Mrázovkou tak postojíte taky ve směru na Troju v Dobřížské už z jižní spojky. A přímo na jižní spojce ve směru na Černý most se zastavuje před sjezdem na Strašnice. Kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržení asi 20 minut. Dobře dojďte. Dnešní noc má být polojasná až jasná, na jihu Čech většinou oblačná. Zvětšená oblačnost se přechodně vyskytne i jinde v Čechách a zpočátku noci i na Moravě a ve Slezsku. Teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia, na severu a severozápadě Čech bude kolem 8, na jihu Moravy kolem 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10, v horských kotlinách ještě o něco chladněji. A zítra čekáme jasno až polojasno s teplotami do 30 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady je repríza Interview Plus.
3: Mezinárodní fotbalová federace FIFA se na středeční schůzce v Maroku zastala svého kritizovaného šéfa a zároveň vzala zpět své plány prodat část práv na mistrovství světa do soukromých rukou. Jakou dohru má nedávné mistrovství světa ve fotbale pořádané v USA, v Kanadě a v Mexiku? A jaké vyhlídky má světový fotbal do budoucna? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
10: Interview Plus.
3: Hostem Interview Plus je reportér Českého rozhlasu Jan Kaliba, dlouholetý člen sportovní redakce a poté zpravodaj ve Spojených státech, který letošní mistrovství světa ve fotbale na místě sledoval. Dobrý den.
11: Dobrý den.
3: V jednom z rozhovorů z mistrovství označil váš respondent zmíněného šéfa FIFA Gianniho Infantina za maniakálního. Čím si šéf světového fotbalu to označení zasloužil?
11: To už se ani nevybavuju, co to bylo přesně za respondenta. Asi tuším tu reportáž, kde zase vystupovala i Švýcarka, která si ho vlastně pochvalovala. Takových fanoušků člověk za stolik nepotká, protože ta kritika vedení FIFA je opravdu silná v té v té komunitě fanoušků. Asi se to dá přisuzovat stylu vedení této organizace a není to, neomezuje se to jenom na Gianniho Infantina. Víme, v jaké reputační krizi byla FIFA, když Infantino nastupoval po éře Sepa Blattera, ta obrovská korupční aféra před 10 lety a já jsem tam byl osobně při té volbě v Curychu, kdy Infantina, který nebyl favorit té volby, ten kongres zvolil a ta velká očekávání, že přijde nějaká obrovská reforma, že ten klientelismus, kterého byla FIFA obviňovaná, ta korupce, která se projevila v té obrovské aféře, to se týkalo, připomeňme, mimo jiné přidělování těch šampionátů v letech 2018 a 2022 v Rusku a v Kataru, takže se ten styl vedení té organizace ještě změní a teď třeba během mistrovství světa jsem narážel na fanoušky, kteří říkali, no vlastně je to ještě horší než za toho Blattera, protože na tomhle se vlastně z pohledu mnoha fanoušků a kritiků FIFA nic nezměnilo. Naopak Gianni Infantino ještě vlastně propustil některé lidi, kteří měli na tu integritu a na ty konkrétní kauzy dohlížet a ještě vlastně si z toho udělal takový osobnější biznis a navíc podle některých včetně Sepa Blattera, který vlastně kritizuje svého nástupce, což je pro mnoho lidí naprosto bizarní, tak začal zasahovat i přímo do fotbalu jako takového. Někteří lidé cynicky říkají, no za Blattera to byla ta stará dobrá v úzovkách korupce, ale teď už vlastně jde i o privatizaci mistrovství světa, o zasahování do hry jako takové a to se řadě lidí samozřejmě nelíbí.
3: Já jenom připomenu, o čem se bavíme. Udělení fotbalové ceny míru Donaldu Trumpovi nebo ochota federace zmírnit trest za červenou kartu pro amerického hráče na Trumpovu telefonickou přímluvu. No to by vypadalo podezřele i v zemi zvyklé na fotbalové bafuňáře, kteří chodí, jak se říká, štěstíčku naproti. Tak překvapilo vás, že tedy toho prezidenta Infantina neodvolali? Teďka ve středu toho jednání bylo 7-hodinové.
11: No tak myslím, že to jednání té exekutivy, on nemělo možnost odvolat přímo Infantina, ale pokud se bavíme o jeho budoucnosti ve FIFA, tak myslím, že je podle těch signálů, které máme a informací, které máme, je velmi pravděpodobné, že i tuhletu aféru s pokusem tedy přeměnit mistrovství světa a udělat z toho vlastně soukromý podnik z velké části, takže Infantino má velkou šanci to přežít a být zvolen vlastně i po čtvrté. Příští rok je volební kongres FIFA, tuším, že v březnu v Maroku. A přestože tedy UEFA se velmi vymezela proti Infantinovi, velmi jednotně nakonec, proti tomu plánu zprivatizovat mistrovství světa vystoupily i konfederace v Severní a Střední Americe nebo v Ázii, ale tam už to bylo vlastně ta výhrada slabší. A UEFA jde tedy ještě dál a teď vidíme konkrétní i federace, které stahují podporu Infantinovi, to znamená, je to nějaký signál toho, že v Evropě může být velký odpor k tomu, aby Infantino pokračoval. Objevuje se i jméno případného kandidáta UEFA, Katařana Nasera al-Khelaifiho, ale pokud si spočítáme ty hlasy, je jich 211 ve FIFA a volí každá federace, tak já myslím, že Infantino stále tu podporu má v tuto chvíli.
6: Pojďme ještě zpátky na ten šampionát, který jste sledoval. Bylo to ze strany federace a Infantina samotného, řekněme, snaha získat si nevyspytatelného Trumpa na svou stranu, aby například úřady lovící imigranty v amerických městech nechali návštěvníky mistrovství na pokoji. Chci říct, jestli to nebyla strategie, jak se Trumpa naklonit z té Infantinovy strany. Před členy protiimigrační policie a v dalších z vašich reportáží varoval i demokratický kongresmen Brendan Boyle. To zaznělo ve vašem reportu. Tak máte dojem, že se snažil Infantino?
11: Tam byly samozřejmě ty obavy, že to, co se teď děje ve Spojených státech, kdy ať máte status vlastně jakýkoliv, tak si nemůžete být jistí, jestli neskončíte někde v detenčním zařízení. To se děje nejenom lidem bez dokumentů, ale i těm, kteří procházejí řádně azylovými řízeními nebo mají zelenou kartu, nebo tam cestují jako návštěvníci a podobně, tak aby to nezasahovalo i na ty stadiony, ta obava tam určitě byla, nakonec se vlastně jako nezhmotnila. Možná, že to byl Infantinův vlastně zásluha a tím, jakou strategii zvolil, a dá se to možná z určitého úhlu pohledu číst.

0: v případě Donalda Trumpa celou zemi, takže myslím, že tam ten synchron nevychází jenom čistě z toho kalkulu, že by Infantino chtěl zajistit klidný průběh mistrovství světa ve Spojených státech, i když si dovedu představit, že i to tam z jeho strany bylo.
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli máte dojem, že se prezident FIFA změnil, když stál vedle Trumpa. Já jsem si teď pouštěl video, kde on mluví. Donald Trump je trošku nervózní, protože se dlouho nedostává ke slovu a Infantino mluví jako to trumpovsky. Tak si říkám, jestli byl takový, vy jste říkal, že jste byl u toho, když ho FIFA zvolila za prezidenta, tak změnil se třeba pod tím Trumpovým vlivem?
0: Nevím, jestli pod Trumpovým vlivem. Oni vlastně, ten jejich příběh je jako fascinující v tom, jak je paralelní. Oba byli zvoleni v roce 2016. V případě Donalda Trumpa poprvé. Oba jsou třeba velmi silní, velmi rádi se projevují, ale kontrolovaně veřejně, třeba na svých sociálních sítích, a oba vedou zemi a tu instituci řekněme velmi osobitě.
1: Autokraticky?
0: Ve smyslu, že rádi omezují tu institucionalitu a vedou to jako jednotlivci, jako osoby. Mm-hmm. Prostě trumpovské vedení Spojených států, infantinovské vedení FIFA bez ohledu na to, že jsou tam tradiční instituce, výbory, které by měly všechno kontrolovat, všechno by mělo být transparentní a vedeno mnohem víc institucionálně, takže oni to rádi vedou prostě tak, jak chtějí oni. Oni osobně, toho si všímá mnoho analytiků. A vy jste se ptal ale konkrétně na...
1: Jestli se změnil.
0: Jestli se změnil Gianni Infantino. Době. Takže určitě tam jako nějaké zárodky toho u Infantina museli být, ale on byl zvolený jako vlastně velmi šarmatní, řekněme, fotbalový politik, který byl generálním sekretářem UEFA. On losoval ty evropské poháry, tahal ty míčky, objevoval se na těch obrazovkách a byl vlastně takovou jako skoro až kultovní postavou, a v momentě, kdy byl zvolený, tak on vlastně nahradil za Evropu tenkrát při té volbě Michela Platiniho, který měl původně kandidovat, ale smetla ho také nakonec ta korupční aféra. Byl braný za člověka, který opravdu tu reformu může přivést. Já si pamatuju, že on promluvil k těm delegátům tehdy při té volbě 5 světovými jazyky, takže on podle toho, ke komu se zrovna otáčel v tom sále, k Afričanům promluvil francouzsky, k jeho Američanům španělsky, mluví italsky, mluví anglicky, ještě jedním jazykem, myslím, že německy, takže tam byla v tu chvíli velká naděje, ale vlastně velmi brzy se začal chovat velmi autoritativně, až podle některých autoritářsky, propustil právě některé lidi z té složky FIFA, která měla dohlížet na prošetření všech těch dílčích kauz a tak dále. Takže ta proměna, myslím, že se stala i nezávisle na Donaldu Trumpovi, který vlastně na 4 roky tak nějak zmizel z jeviště, když nebyl prezidentem, a zase se do něj vrátil. Takže to jako vycházet vstříc a naladit se na tu notu Donalda Trumpa, myslím, že pro Gianniho Infantina nikdy nebylo příliš těžké, a že ví, jak umí, ví, jak s Donaldem Trumpem pracovat. Tam z toho pódia při těch oslavách Španělů po finále mistrovství světa ho úplně otáhnout z té fotky nedokázal, ale v mnoha momentech myslím, že s ním dokázal pracovat tak, jak potřeboval.
1: Ve světle toho, co říkáte, povedlo se tedy prezidentovi FIFA uspořádat dobrý šampionát ve prospěch fotbalu, tedy té hry samotné a fanoušků, kteří ji sledují?
0: To je samozřejmě mnoho vrstev na té, není to černobílé. Na jednu stranu to byl velmi úspěšný šampionát, což je určitě i zásluha Gianniho Infantina. Na druhé straně on, když se bavíme o těch věcech, které se týkají fungování Spojených států, tak se třeba vůbec nezastal rozhodčího ze Somálska, který byl africkým rozhodčím roku, měl rozhodovat zápasy na tom šampionátu, a americké úřady ho tam nepustili, přestože byl delegovaný Mezinárodní fotbalovou federací, tak se o Gianni Infantino pak vlastně vůbec nezastal, nepodnikl žádné kroky, přestože mohl zkusit využít svých dobrých vztahů s Donaldem Trumpem, proto je možná budoval. Velmi kritizované byly třeba ty plošné pauzy na občerstvení, které v některých případech, když bylo v Torontu 19 stupňů a foukalo od jezer, nebyly úplně potřeba, nebo na klimat

0: privatizovaných stadionech a mnozí fanoušci kritizovali, že se z toho dělá opravdu, že se amerikanizuje i ten, ta evropská verze fotbalu, že je to další krok směrem ke komercionalizaci toho fotbalu, protože samozřejmě ty tříminutové pauzy uprostřed poločasů dávají velký prostor pro prodej další reklamy a tak dále. Takže té kritiky a toho, čím ten šampionát z pohledu některých trpěl, najdeme určitě taky dost. Na druhou stranu obešlo se to bez většího skandálu, řekněme. Byl to skvělý šampionát, na který přijela velká část světa, která si to užila. Můžeme se tady bavit o tom, jestli je to spíš zásluha těch lidí, kteří jsou, a těch fanoušků, kteří jsou duší každého takového podniku, anebo jestli je to zásluha Gianniho Infantina a funkcionářů.
1: Když se reportér BBC ptal Infantina na toho somálského rozhodčího, který se nemohl zúčastnit a americké úřady jej poslali domů zpátky nebo nenechali ani vstoupit, tak Infantino se vykroutil z toho, že to je prostě věc každé země, kdo může na její půdu vstoupit. No to vypadá fotbalovým slovníkem taková plichta teda, spíš než velké vítězství ve prospěch fotbalu, že nenašel zastání ten rozhodčí u špiček FIFA.
0: Zastání nenašel a i ten Infantinův výrok samozřejmě se dá konfrontovat s tím, že při předchozích šampionátech v zemích, které byly, řekněme, oprávněně kritizované za to, jak potlačují lidská práva, tak tam si FIFA dokázala vymoci, že nic takového se nedělo, že každý, kdo byl delegovaný nebo měl akreditaci na ten turnaj, tak že se ho bez nějakých větších problémů ze strany úřadu zúčastnil. Mluvíme teď o šampionátech v Rusku a v Kateru a najednou ve Spojených státech si na tohle Gianni Infantino netroufl nebo si na to nedokázal došlápnout. Takže tady samozřejmě nějaké rozdíly můžeme objevit.
1: Hostem Interview Plus je reportér Českého rozhlasu Jan Kaliba.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Vy už jste to zmínil. Letošní mistrovství bylo mnoha viděno jako americké ve smyslu komerční a velmi málo fanouškovské v ohledech na pohodlí návštěvníků nebo na ceny a dostupnost vstupenek. S tímhle jako přímý účastník souhlasíte?
0: Slyšel jsem to opravdu ze všech stran. Nezapomínejme, že ten turnaj se hrál také v Kanadě a v Mexiku, kde začínal, kde jsem strávil první skoro týden kolem toho zahajovacího utkání, kdy Mexičané opravdu říkali, je to vlastně oni hostili třetí turnaj už. To je rekord mezi všemi zeměmi, ale potkával jsem i lidi, kteří se přímo na tribuně zúčastnili těch předchozích v roce 70 a 86 v Mexiku a říkali tak tentokrát, ale je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany, my si absolutně, tady si běžný člověk absolutně ty vstupenky nemůže dovolit. Takže to bylo opravdu pro hodně bohaté Mexičany, nebo jsem potkával Mexičany, kteří žijí už trvale ve Spojených státech a přijeli domů, byli to bohatší Mexičané ze Spojených států, kteří přijeli domů na ty mexické zápasy šampionátu, protože si mohli tu vstupenku dovolit, ale potkával jsem řadu lidí, kteří třeba byli na těch předchozích šampionátech, nebo by rádi vyrazili, chodí tam na ligu běžně, ale prostě pro ně to bylo třeba roční výdaj. Roční náklady pro tu rodinu, které by museli dát za vstupenky na mistrovství světa na jeden zápas pro celou rodinu, pokud by chtěli vyrazit. No ale totéž jsem slyšel i ve Spojených státech od lidí nebo i kamarádů známých, kteří třeba taky navštívili už několik mistrovství světa v historii, včetně toho amerického v 94. roce, kteří jsou třeba podnikatelé, opravdu zajištění lidé, kteří říkali, no já nejsem blázen, abych dával takové peníze za vstupenky, třeba kamarád Argentinec z Washingtonu, který věděl, že tedy Argentina hraje třeba v Kansas City, tak říkal, no já nebudu dávat ty peníze za to, abych doletěl do Kansas City, ty předražené hotely, abych tam mohl dvě noci přespat a ještě tedy k tomu všemu platit ty stovky a stovky, možná tisíce dolarů za vstupenku, i když potom samozřejmě tím, jak vlastně tentokrát byly ty dynamické ceny, což byla také vlastně novinka zavedená a schválená FIFou, tak se pak stávalo, že na poslední chvíli, protože skoro vždycky byly některé vstupenky k mání ještě v ten den a byly prázdné sedačky, i když třeba hlasatel oznamoval full house, tedy vyprodáno, tak úplně na poslední chvíli zase ty ceny prudce klesaly a daly se sehnat třeba za $150.
1: Řekněte mi, podle toho, co vyprávíte, tak by se zdálo, že fotbal se amerikanizoval tímhletím mistrovstvím. Finále mezi Argentinou a Španělskem, ten přenos, jakoby tomuhle názoru dával za pravdu, připomínalo to populární Super Bowl v Americe, tedy národní finále v americkém fotbalu. Jak se ta podoba televizní jevila vám? Jak je fotbal prezentován? Je to fotbalové ještě, nebo už je to víc americké než fotbalové?
0: No tak já jsem toho v té televizi za stolik neviděl, viděl jsem to spíš naživo na těch stadionech, ale samozřejmě, že tam tomu opravdu dodávali ty hydratační pauzy a u finále tedy i ta nekonečná přestávka, skoro půlhodinová nakonec s tou polčasovou show, tak tam samozřejmě ta paralela... Ano, přesně, takže tam ta paralela s tím Super Bowlem byla naprosto zjevná. Slyšel jsem tam i od amerických fanoušků evropského fotbalu na tribunách, že právě třeba i při televizním přenosu, že opravdu tam z toho ti komentátoři dělali ten basketbal, jo? Že říkali, no tak teď máme tady pauzu napětí a vrátíme se na druhou čtvrtinu. Jo? A že se chytali tam za hlavu, říkali, tohle není basketbal, to je prostě soccer, co nám tady vyprávíš o druhé čtvrtině. Takže určitě se to tam jako dalo zaznamenat. Uvidíme, jestli je to momentální výkyv. Myslím, že ale hydratační pauzy jsou něco, na co si budeme muset zvykat bez ohledu na to, že teď nemuseli být třeba zaváděné plošně při každém zápase, protože máme tu něco, co teď tady v Česku cítíme velmi silně, projevy změny klimatu a ty se budou týkat i fotbalu, fotbalových mistrovství světa. Připomínám, kde se budou další konat, Španělsko, Portugalsko a Maroko příště a potom Saudská Arábie. To nejsou země, zvlášť pokud se bude hrát opravdu v létě, což už v Saudské Arábie vůbec není jisté, tak pokud to nebude na klimatizovaných stadionech, což by nám před 20 lety taky přišlo bizarní hrát na klimatizovaných vlastně fotbalových stadionech, tak ty hydratační pauzy budou čím dál víc zkrátka opravdu potřeba, aby se udržela nějaká základní kvalita té hry. Ale samozřejmě máme tam i ten prvek toho, že to FIFA uměla velmi dobře zpeněžit a prodat a oficiální vysílatel třeba pro Spojené státy, televizní společnost Fox, tak pak ekonomičtí redaktoři psali a počítali, že vlastně to, co dala za televizní práva, tak z velké části se jí vrátilo jenom na té dodatečně prodané reklamě z těch hydratačních pauz.
1: Jako reportér jste na mistrovství světa lovil zajímavé příběhy, které jsme poslouchali na vlnách Českého rozhlasu. Taky jste se stal například svědkem na svatbě dvou dívek v Oregonu, to si pamatuju. Co nebo kdo vám z mistrovství světa nejvíc utkvěl v paměti? Vím, že toho bylo hodně, těch obrazů bylo hodně, tak když se řekne mistrovství světa, co se vám vybaví?
0: No tak takového hodně mimo fotbalového, to byl tedy ten zážitek s tou svatbou, to bylo takové hodně nenadále, kdy jsem po těch přeletech zvolil cestu po zemi mezi San Franciskem a Seattlem a při pauze mezi řízením, kde si na pláži v Oregonu, tak opravdu za mnou tam přišly dvě dívky, které tam zrovna měly svatbu a jestli bych jim nešel za svědka, tak jsem to hned samozřejmě natočil jako reportáž. Byl tam zase ten background, to pozadí toho, co se děje kolem práv LGBTQ komunity ve Spojených státech. I s fotbalem tam byla vlastně souvislost, protože jsem mířil zrovna na zápas, který byl označen za Pride zápas. Mezi shodou okolností to vyšlo na utkání Egypta s Iránem v Seattlu, kde se to krylo v Seattlu s Pride Month, tedy s festivalem LGBTQ komunity, který tradičně se koná v červnu v Seattlu, takže to vlastně mělo i docela souvislost s děním na mistrovství světa, takže mě bavily jak ty fotbalovější příběhy, jak ty s hodně politickým pozadím, tak takové to vlastně bizarní náhody sezbírané během mistrovství světa, ale hodně mě třeba bavilo téma mexické vlny, kterou známe z tribun i tady v Česku a která se spopularizovala právě během mistrovství světa v Mexiku před přesně 40 lety, takže se trošku vracela domů, ale jsou tam vlastně dvě paralelní verze toho příběhu, jak ta mexická vlna vznikla.
1: Což je k dohledání ve vašich reportážích. A řekněte mi, tady už to můžeme prozradit. Ve finále se střetla dvě pojetí fotbalu, jedno argentinské, centrované kolem Lionela Messiho, kolem té superhvězdy, a druhé španělské, kde extrémní důraz na tým a spolupráci. Komu jste fandil, můžu se zeptat?
0: Tak já bych neměl si fandit nikomu a ani jsem nikomu nefandil.
1: Nemohou sportovní redaktoři fandit, musí být nestranní v téhle věci?
0: Tak asi by se to slušelo, nejsem úplně už sportovní redaktor, ale byl jsem samozřejmě na mistrovství světa, kde jsem monitoroval jak tu v téhle fázi turné, kdy už tam nebyli kolegové ze sportovní redakce, jak tu sportovní, tak tu společenskou nebo politickou linku, ale asi se nedá říct, že bych úplně měl ve finále favorita.
1: Hostem Interview Plus je reportér Českého rozhlasu Jan Galiba. Zmínili jsme, že jste prošel sportovní redakcí, byl jste zpravodajem Českého rozhlasu v USA, v současnosti jste klimatický zpravodaj rozhlasu. Vaší prací je vysvětlovat dopady klimatické změny. Vy už jste zmínil, jakou roli hraje to oteplení ve fotbale, v tom, jak se budou konat ta mistrovství. Byla ta americká cesta na mistrovství světa nějak zajímavá pro tu vaši novou práci?
0: No, byl tam okamžik, kdy se vlastně tam má tři velká témata, historický sport, Spojené státy a změna klimatu, protnuli vlastně v jeden den i v jedné konkrétní reportáži. To bylo ve Filadelfii 4. července, kdy se slavil den americké nezávislosti, kulaté 250. výročí, zároveň se tam hrál zápas schválně naplánovaný na to datum, nakonec to bylo mezi Francií a Paraguají a bylo 38 stupňů Celsia. Takže naprosto brutální podmínky pro fotbal a tam se vlastně odkládaly ty slavnostní průvody, se rušilo se velká část oslav toho dne nezávislosti, ale fotbalisti prostě měli naplánováno osmifinále, takže se hrálo na přímém sluníčku, kde bylo samozřejmě ještě mnohem víc a byla to taková vlastně pozvánka do budoucnosti i toho fotbalu, na kterém vlastně tomu možná spousta lidí porozumí, co nás, v jaké situaci se ocitáme, kdy opravdu dopad na kvalitu té hry, na to vůbec možnost ty zápasy hrát, bude samozřejmě větší a větší, včetně třeba těch pauz na zavodňování hráčů a na to, jak vůbec plánovat ty turnaje.
1: Ano, co to bude znamenat pro budoucnost fotbalu, že se bude hrát v jiných ročních obdobích, tam, kde je větší horko?
0: Můžeme se vrátit třeba k té zmíněné Saudské Arábii, která má za 8 let hostit mistrovství světa, kde si myslím, že naprosto nemyslitelné, aby se to odehrávalo v létě, byť třeba budou Saudové schopni vybudovat, ani na to nechci pomyslet, 10 chlazených stadionů, ale samozřejmě musíte počítat i s tím, že na ty stadiony chodí fanoušci, že chodí do fanzón a ty už není tak snadné klimatizovat samozřejmě, takže nějaký přesun na zimní období, což zase bude narušovat tu fotbalovou termínovou listinu. Vzpomněme si na Katar, jaké s tím byly problémy, hrát mistrovství světa v listopadu a v prosinci, kde je rozjetá klubová sezóna. Teď jestli opravdu třeba se povede Giannimu Infantinovi rozšířit ten šampionát na těch 64 týmů, to bude vyžadovat další prodloužení, takže ta pauza v té klubové sezóně by musela být vlastně jako ještě více rozsáhlá. Takže to všechno je takový jako mix, který dává hodně, hodně nejistoty, nehledě na to, že prostě to může přinášet i velké třeba zdravotní problémy hráčů. Vysílali jsme o tom také před tím šampionátem, kdy experti upozorňovali jak medicínští, tak klimatologové, že prostě těch zápasů, kde je riziko vyšších teplot, extrémních teplot a tím pádem i přetížení organismu, jak u hráčů, tak u diváků, že bude zkrátka neustále přibývat.
1: Hostem Interview Plus byl reportér Českého rozhlasu Jan Galiba. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Děkuju a pěkný den všem.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
5: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
5: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
7: Je to pěkně zamotaný.
5: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: V 16 hodin posloucháte páteční odpolední plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Český rozhlas plus.
8: A co budeme řešit až do 17. hodiny? Co stojí za zřejmě nižší sklizní obilí a jak se letošní počasí promítá do úrody? Jakou popularitu má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a jak by obstál v případných volbách? A dostanou kraje finance na opravy a rekonstrukce silnic nižších třetích tříd? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy a Ondřej Látal.
9: Dobré odpoledne. Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů 400 tisíc tun, o necelých 17% méně než loni. Řepky se sklidí o pětinu méně, asi 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. A je to téma pro odpolední plus, konkrétnější budeme hned po zprávě. Kraje v Česku letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje třeba středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby z fondu kraje dostanou 4 miliardy 100 milionů korun. Půjde třeba o přivaděče k dálnicím anebo průmyslovým zónám. Podle předsedy asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravách silnic bude ještě jednat.
10: My jsme stále v kontaktu s asociací krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem, a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
9: Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam zprávy a Odkryto.cz. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Českému rozhlasu dnes Svoboda řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Požár v bratislavské rafinerii Slovnaft mají hasiči pod kontrolou. Agentuře TASR to řekl mluvčí společnosti Anton Molnár. Českému rozhlasu taky potvrdil, že zprávy slovenských médií o výbuchu, který podle ní nebyl silný. V rafinerii krátce popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a následně se daný materiál vznítil, vysvětluje Molnár.
11: Tým, že to bola izolovaná nádrž, ktorá nebola v aktuálnom čase nejak aktívne využívaná, tak nedošlo k ohrozeniu ani iných výrobných jednotiek alebo potrubia alebo iných nádrží. Takže tým pádom chod rafinérie nie je ohrozený a nenasvedčuje nič tomu, že by bol nejaký vplyv ďalší tohto incidentu.
9: Příčinu požáru teď budou hasiči vyšetřovat. Nejméně 7 lidí, včetně útočníka, zemřelo po střelbě ve škole na severozápadním okraji Bangkoku. Mezi oběťmi jsou učitelé i žáci. Informovala o tom thajská policie s tím, že více než 20 lidí utrpěli zranění. Podle úřadů byl pachatel studentem školy, který počinu spáchal sebevraždu. Zatím nejsou k dispozici informace o možném motivu útočníka ani o stavu zraněných. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus, je pátek 7. srpna. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na 2 lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním automobilem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu. Do její zadní části potom narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí se zranilo. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinše. Lékař ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky kvůli rovnátkům. Z jejich fotografií pak ale pomocí umělé inteligence vyráběl snímky, na kterých byly nahé. Celkem zneužil fotky 630 pacientek mladších 15 let.
12: Soud uložil lékaři za výrobu dětské pornografie letos v květnu podmínku. Dál pracovat s dětmi mu nezakázal a právě to vadí ministru Tejcovi.
13: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
12: Mluvčí ústeckého soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také lékař Petr Vinč se odmítl k případu vyjádřit. Artur Janoušek, Český rozhlas.
9: Přidáme dopravní informace v odpoledním vysílání Plusu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna teď opatrně za sjezdem na okruh na 10. kilometru se zastavuje. Kolona pak pokračuje nesouvisle až na 24. kilometr. Celé je to asi na půl hodiny. Na pražském okruhu ve směru na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Plný je taky příjezd po D5C z Plzně od 5. kilometru. Ve směru na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavíte i před ním. Plná je i ulice k Barandovu už od bazénu. Na výjezdu z Prahy po Strakonické se zastavuje za křížením z okruhu, kolona pak pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, celé je to teď asi na 40 minut. Před omezením v Gbelské ulici je plná Cínovecká, kolona se táhne už z D8 od 3. kilometru. V opačném směru se popojíždí v Znovopatské od sjezdu z okruhu. V Mrázovce stále řeší nehodu 3 osobních aut v prostředním pruhu a regulují proto vjezdy do tunelů. A na magistrále směrem do Holešovic se teď táhne kolona ve Vilznově od muzea k omezení na Hlávkově mostě. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18, na Šumově až 22, slabý severovýchodní až východní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
8: A krásné odpoledne vám ze studia Plusu přeje Lenka Vahalová, teď máme 7 minut po 16. Mrazy, málo srážek, menší osevní plochy a pravděpodobný propad tržeb až o 20 miliard korun. Zemědělci hlásí výrazný pokles úrody. Obilovin se sklidí o 17% méně a řepky dokonce o pětinu. Co přesně stojí za tímhle propadem? Jaký dopad to bude mít na samotné farmáře a pocítíme to na cenách potravin? Téma podrobně probereme s agrárním analytikem Petrem Havlem. Hezké odpoledne.
14: Dobrý den.
8: Tak co podle vás za takto výrazným propadem stojí? Je to to počasí, anebo to, že zemědělci letos méně zaseli?
14: Tak je to kombinace všech těch faktorů, které vlastně už zazněly, to znamená skutečně asi největší vliv bude mít to počasí. Letos určitě má větší negativní vliv, než tomu bylo v předchozích letech, protože vlastně se zároveň spojily mrazy, zároveň sucho, zároveň horko. Ale samozřejmě je to i to zmenšení některých osevních ploch, ne všech. Mimochodem některé vlastně komodity se sklidí v menší míře, ačkoliv třeba osevní plochy mírně narostly a to vlastně signalizuje ten třetí důležitý faktor a to je vlastně snížení hektarových výnosů. To snížení hektarových výnosů je v některých případech docela významné a tím pádem také v kombinaci s tím počasím a v kombinaci s těmi osevními plochami, tak je ten meziroční výsledek, čili kolik se letos odhaduje, jaká sklizeň, jak velká, jaký objem oproti loňskému roku, je poměrně výrazný propad.
8: A když se podíváme třeba na tu řepku, tak její osevní plocha je nejnižší za posledních několik let, klesla na 307 tisíc hektarů. Proč od ní farmáři v takové míře upouštějí?
14: tak řepka byla dlouhodobě vlastně nejlukrativnější plodinou zemědělskou. Prostě zemědělci za ní dostávali velmi dobré ceny, mimo jiné proto, že řepka se kromě potravinářského využití využívala, a teda stále ještě využívá, i k technickému užití, to znamená výroba metylestoru řepkového oleje, což je komponent do bionafty. No ale postupem času ty ceny, které dostávali zemědělci za řepku, tak vlastně klesaly a tím pádem zemědělci hledali nějaké jiné alternativy k té řepce a já teda musím říci, že aspoň v našem zemědělství, aspoň v letošním roce, to vlastně není tak úplně špatná zpráva, protože řepku nahradili v naší krajině jiné olejniny, zejména slunečnice, ale také rostou ceny plochy soji, také se rozvětšují plochy máku, hořčice a lnu. To všechno jsou vlastně jakoby alternativy k řepce a je to dobře proto, že ta krajina je pestřejší a že se také snaží zemědělci hledat nějaké alternativy a třeba ta slunečnice je velmi dobrou alternativou, protože ona je více teplomilnější než ta řepka.
15: A jak se letos zemědělců dotkly vyšší náklady na nákup pohonných hmot a hnojiv? Jak se to projevilo?
14: Tak tady bych to asi trochu rozdělil. Ty vyšší náklady na pohonných hnojiv se samozřejmě dotkly již těch jarních prací a samozřejmě i sklizně, protože v té době už ty ceny byly vyšší. Pokud se týká vyšší ceny hnojiv, tak ty se zřejmě promítnou až později, protože zemědělci měli
15: zásoby.
14: Na, řekněme, první půl rok zásoby, ale na druhý půl rok, třeba od současné doby už pro ty podzimní práce ty zásoby nemají, konflikt neustává, to znamená ty ceny budou a jsou a budou muset nakupovat za vyšší ceny a to se samozřejmě do těch nákladů promítne. Je potřeba říci, že hnojiva se promítají do celkových nákladů zemědělců zhruba 20, někde až 30%, zatímco ceny pohonných hmot 10 až 20%. Jinými slovy, ty pohonné hmoty hrají o něco nižší roli než ta hnojiva, ale ty pohonné hmoty jsou zase důležité třeba pro potravináře, zejména třeba pro pekaře, protože třeba chleba a pečivo se rozváží několikrát denně do maloobchodu a to samozřejmě nějaký nárok na ty pohonné hmoty je a tam jsou ty náklady vyšší, ale je to víc pro ty potravináře v některých segmentech než pro ty zemědělce.
15: Už jsem to zmínila v úvodu, celkový propad tržeb v zemědělství může podle odborníků být až 20 miliard korun. Co dalšího, kromě nižší úrody obilí, k této sumě přispívá? Je to třeba ten propad výkupních cen mléka?
14: Samozřejmě mléko je klíčová, vlastně nejdůležitější komodita živočišného původu a tam ceny mléka klesají už několik měsíců po sobě. Je zase potřeba říct, že předtím více než rok, měsíc po měsíci zase rostly, ale teď se propadly na skutečně jakoby velmi nízká částky a zdá se, že ten propad bude pokračovat nebo alespoň prostě ceny mléka neporostou, což je jakoby špatná zpráva pro producenty mléka, zejména protože mléko je jedno z komodit, která jim zajišťuje cash flow. Vlastně, že mléko se produkuje denně, to tržby za něj jsou denní a pro zemědělce znamená cena mléka vlastně míra výše nebo naopak menší výše toho cash flow, které potřebují vlastně k svému provozu. No ale jinak samozřejmě ten celkový propad, co se odhaduje, uvidíme, zatím jsme přece ještě trochu předčasní, není konec roku, ale tak je to kombinace zároveň nižších tržeb a zároveň vyšších nákladů. Čili vlastně ty nůžky, abych tak řekl, se svírají, náklady se zvyšují, ceny nerostou, dokonce třeba v letošním roce u těch hlavních zemědělských komodit, tak ještě třeba v červnu přes sklizní byly v průměru až o 1000 korun nižší než v loňském roce, když vám u pšenici, ječmen a tak dále. To se samozřejmě mění a změní, ale ty vyšší náklady zůstanou. Takže ekonomika zemědělského podnikání v letošním roce skutečně jakoby velký problém, protože, jak říkám, zemědělci dostanou a zatím aspoň dostávají méně peněz, ale přitom náklady jsou vyšší.
15: A můžeme očekávat růst cen potravin?
14: Já myslím, že ano, ale musíme rozlišovat, řekněme, časový posun a také jednotlivé skupiny jednotlivých komodit. Třeba u obilí se vyšší nebo i nižší ceny, prostě pohyb cen se do cen konečných spotřebitelských, to znamená chleba a pečiva, téměř nepromítá, tam hrají roli daleko větší roli jiné náklady, jako cena pracovní síly v pekárenství, třeba například taky hodně cena energie i ty pohonné hmoty, které už jsem zmínil, to znamená, i když by ceny obilovin vzrostly, jakože asi vzrostou, tak to na cenách chleba a pečiva nepoznáme, respektive oni se asi ceny pečiva a chleba zvýší, ale ne kvůli cenám obilí.
15: Rozumím.
14: No a
15: nás už malinko tlačí čas a potřebuji se zeptat na poslední věc, ale už jen stručně. Jak to vypadá se sklizní obilnin na Ukrajině?
14: No tak sklizeň obilnin na Ukrajině je samozřejmě nižší a to je z toho důvodu, že vlastně se snižují ty plochy, na kterých je možné vlastně pěstovat a zároveň sklízet, protože vlastně ty plochy ubývají, ty zemědělské plochy kvůli tomu, že válka stále pokračuje a vlastně ty válečné konflikty a ty akce zasahují stále větší území. Ale Ukrajina a ukrajinské obilí by neměl být pro Českou republiku nějaký velký problém, nebyl ani v minulosti.
15: Letošní sklizeň jsme probrali s agrárním analytikem Petrem Havlem. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
14: Taky díky, hezký den všem.
15: A v odpoledním plusu teď přesně ve 4:15 už míříme na Blízký východ. Saúdská Arábie, Pakistán a Turecko. Ode dneška 3 země, které budou brát napadení jedné z nich jako útok na všechny 3. Země dnes v Mekce podepsaly obranou dohodu. V posledních týdnech se ozbrojené útoky přibližují nejvíce k Saudům. Riad čelí námořní blokádě od jemenských povstalců Husijů a také hrozbě od iráckých milic, které podobně jako Husie podporuje Irán. Více k tomu teď řekne naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Hezké odpoledne.
16: Pěkné odpoledne.
15: V čem tedy ta obranná dohoda spočívá?
16: Tak vytváří třístrannou aliance kolektivní obrany, je tedy srovnávaná s tím, na čem stojí Severoatlantická aliance. Z tiskového oddělení turecké tiskové kanceláře přišlo ještě doplnění, že smlouva není namířená proti žádné konkrétní zemi a taky neruší už existující spojenectví. Turecko, připomenu, je členem právě Severoatlantické aliance. Přestože ta dohoda přichází v době rostoucího napětí na Blízkém východě a taky právě rostoucího tlaku na Saudskou Arábii, tak se vyjednávala už několik měsíců. Loni v září Riad a Islamabad podepsali dvoustrannou dohodu o kolektivní obraně a dnes se k ní tedy přidalo Turecko. Katarská televize Al Jazeera píše o tom, že přestože v současné chvíli není v plánu, že by se přidali další země, tak do budoucna se to může stát. Nejmenovaný turecký představitel zmiňuje například Egypt nebo Katar a saudský deník Al Riad tu dohodu považuje za strategický posun v té strategii odstrašení v regionu. Pakt reagoval na sociální síti například jeden iránský zákonodárce tím, že napsal, že obranná dohoda s Pákistánem a Tureckem Saúdské Arábii nezajistí bezpečnost. Riad by podle něj měl místo toho změnit svou politiku.
15: A jak už teď vypadá ta vojenská spolupráce, tedy Saúdské Arábie, Pakistánu a Turecka? Jak by se ještě mohla rozšířit?
16: Tak pakistánské ministerstvo v prohlášení k té dohodě píše, že se počítá s posílením všech aspektů obranné spolupráce mezi těmito státy. Pakistánský zpravodajský server Dawn připomíná, že Pakistán už několik let cvičí saudské síly, poskytuje taky technickou pomoc. Podle agentury Reuters Pakistán taky v Saudské Arábii nasadil asi 8 tisíc vojáků, taky stíhačky, drony a protivzdušnou obranu. Turecko a Pakistán se zase vyměňují válečné lodě a cvičné letouny a v roce 2023 například Riad souhlasil s nákupem tureckých dronů. Ankara to tehdy označila za svůj největší exportní obranný kontrakt. A vzhledem k síle saudské ekonomiky se předpokládá, že bude v této alianci například financovat technologický vývoj obranných technologií. Pákistán je zase jedinou muslimskou zemí s jadernými zbraněmi, ale to v dohodě zřejmě nehraje významnou roli. Za prvé Pákistán své jaderné odstrašení zaměřuje na to, co považuje za hrozbu ze strany Indie a taky saudsko-arabský náměstek ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii Rashid Krimli prohlásil, že ta dohoda nesouvisí s možnými jadernými ambicemi Saudské Arábie.
15: Na jihu Saudské Arábie bylo při útoku zraněno 11 civilistů. Kdo za tímhle útokem stojí?
16: Tak útočili právě jemenští povstalci Husijové podporovaní Íránem. Ta oblast, kde se útok stal, oblast Najarán, leží u hranic s Jemenem. Mezi zraněnými má být 7 občanů Saudské Arábie, včetně ženy a 4letého dítěte, ale taky 2 Egypťané, Jemenec a Pákistánec. A včera nejmenovaný saudsko-arabský činitel řekl americké televizi CNN, že zpravodajské informace naznačují, že Saudské Arábii údajně hrozí koordinovaný útok ze strany jemenských Husijů a iráckých šíjických milic. Právě na tyto milice na konci července podnikly Saudové společný úder se Spojenými státy. Ten možný útok na Saudskou Arábii by mohl mířit i na civilní infrastrukturu, včetně například letišť, přístavu nebo energetické infrastruktury. A Riad tvrdí, že zaznamenal právě vymenu a v Iráku přesuny dronů, přesuny balistických raket.
15: A ještě na závěr, jak se Saudská Arábie vyrovnává s námořní blokádou svých přístavů právě od jemenských Husijů?
16: Tak už minulý týden Saudská Arábie oznámila plány na vytvoření jakési nadnárodní koalice pro námořní obranu. Cílem by bylo právě ochránit mezinárodní lodní trasy, ale taky energetickou infrastrukturu v té oblasti Rudého moře. Té úvodní schůzky se podle Riádu účastnili zástupci 43 zemí a taky Evropské unie. A 14 zemí pak vydalo společné prohlášení na podporu právě téhle navrhované koalice. A bylo mezi nimi právě i Turecko a Pákistán. Naopak v tom prohlášení chyběl například Omán nebo Spojené arabské emiráty, kterých se ale dotýká zase krize v Hormuzském průlivu.
15: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme, naslyšenou.
16: Pěkný den, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
15: A v Odpoledním plusu přesně 20 minut po 16. už míříme na Ukrajinu. Pokud by se na Ukrajině v nejbližší době konaly volby, stanuli by proti sobě Volodymyr Zelenský a Valerij Zalužný. Tedy současný prezident a bývalý nejvyšší velitel ukrajinských ozbrojených sil. Dnes velvyslanec své země ve Velké Británii. Svědčí o tom výsledky Společnosti pro průzkum veřejného mínění SOCIS, které byly zveřejněné včera. A téma teď probereme s naším zahraničně politickým analytikem Liborem Dvořákem. Hezké odpoledne.
17: Lenko, dobré odpoledne vám i všem našim posluchačům.
15: Jak by tedy dnes dopadly prezidentské volby na Ukrajině?
17: No, tak musíme to rozdělit, protože v tom prvním kole by prezident Zelenský současný dostal asi 22,5%. Ovšem ex-generál Zalužný by dostal 21,5 a jakmile by ovšem se konalo druhé kolo, tak by se ten poměr sil dramaticky proměnil, totiž Zalužný by získal přes 66% a Zelenský by získal jenom necelých 34%, to je skoro dvakrát méně než pan velvyslanec Zalužný. To by bylo velice zajímavé. Podstatné možná také je, že by se do té první pětice prezidentských kandidátů dostal ještě dnes bývalý ministr obrany Michail Fedorov, šéf prezidentské kanceláře Ukrajin Kirilo Budanov a dokonce i ex-prezident Petr Porošenko. Ale jak říkám, ti mají menší vyhlídku na to, že by postoupili do druhého kola, takže ty odhadované výsledky by byly takové, jak říkám, a v každém případě to vypadá na to, že Zelenský by nevyhrál ani kdyby se pomátl.
15: A čím si vysvětlit ten zřejmý pokles popularity současného prezidenta Ukrajiny?
17: Víte, já jsem o tom hodně přemýšlel, čím by to vším mohlo být, tak zaprvé je tady možná, řekl bych, přirozená únava ze Zelenského, který vládne v zemi už přes 5 let, jestli se nepletu, tak to by byla jedna věc. Za druhé velká obliba bývalého pana generála Zalužného mezi obyvatelstva, v které hraje hodně i to, že o ten úřad, respektive o hodnost velitele armády nejvyššího, ho připravil právě Zelenský. Tvrdí se, že proto, že na něj pro jeho vzrůstající popularitu žárlil a odeslal ho do toho, jak já říkám, fešánského vyhnanství v Londýně. A pak je tady možná ještě jedna věc. Já začínám mít poslední dobou pocit, že ty každodenní videopromluvy, které vysílá Zelenský na internetu, začínají být kontraproduktivní, protože zkrátka dobře někteří lidé můžou mít pocit, dost už bylo Zelenského.
15: A pojďme ještě na závěr probrat, kteří další ukrajinští politici v těch statistikách figurují.
17: Tak já jsem o nich vlastně už mluvil, ale možná by bylo ještě zajímavé, ještě jedna statistika, totiž kdyby se volilo nikoli prezident, ale volilo by se do nejvyšší rady, tedy ukrajinského parlamentu, tak současný blok prezidenta Zelenského sluha lidů by byl až na třetím místě, zatímco zase spíše hypotetické bloky Zalužného a Fedorova by zkrátka sluhu lidu porazili. Takže jak to tak vypadá, opravdu jsme zřejmě svědky pomalého ústupu Volodymyra a Zelenského ze slávy, bez ohledu na to, že je vlastně nejvýznamnějším vůdcem svého lidu v téhleté šílené válce.
15: Průzkum veřejného mínění na Ukrajině jsme probrali s naším zahraničně politickým analytikem Liborem Dvořákem. Děkujeme, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
15: O krizi maskulinity v důsledku proměny tradičních rolí se mluví už několik desetiletí. Co to ale znamená? Tak to je téma nového dílu podcastu Chyba systému, který se tentokrát natáčel na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Spisovatel Vratislav Maňák, socioložka Lucie Jarkovská a psychoterapeut Michal Petr debatovali o tom, jestli má dnešní společnost na muže větší nároky než kdy dřív a jak se s tím muži vyrovnávají. A jestli se na takzvané krizi maskulinity podepisuje i absence otců a mužských vzorů ve výchově.
18: To je určitě, protože stejně jako máma je první, velmi často jako první bytost, s kterou se vlastně potkávám na tomhle světě, tak otec je první muž vlastně, s kterým se potkal a od kterého se chce, nechce nějakým způsobem, se nějakým způsobem musím vymezit. Jo, jestli právě pozitivně nebo negativně je druhá věc, ale a to, když tam ten táta není a není pro tu interakci dostupný, pro tu dlouhodobou interakci, proto rád jezdím na ty dlouhé časy se synem, abych tam byl dlouhý čas, aby to nebylo jenom večer po práci, protože když tam pak není tato interakce, tak ten kluk se vlastně nemůže potkat se svojí agresivitou třeba, což je téma, který bývá jako velmi tabuizovaný s maminkou, jo, jako křik, boj, a když se bavím s muži, který mají syny, tak to je samý furt bojovat, pojď se bouchat vlastně, a je to vlastně velká potřeba jako mužská a nemusí to být jenom jako nějak negativní, že jo, agrese je vlastně zdravý životní směr ven, taková životní energie.
19: Já bych k tomu ještě doplnil, že my o jakýmsi návratu otců k výchově nebo návratu otců do rodin v posledních několika letech intenzivně mluvíme ve vazbě na takzvanou novou maskulinitu, jak se tomu v popkultuře a v médiích přezdívá. Nicméně to téma vlastně vůbec není nový, protože francouzská filozofka Elizabeth Badinter už na začátku milénia, to znamená před 25 lety, psala právě to, že pokud je něco potřeba pro satisfakci nebo pro opětovné vystužení toho znejištěného mužství, tak je to větší participace otců na výchově jejich synů. To jenom potvrzuju, co tady znělo.
20: A já potvrzuju Lucina slova, když se projdete po Kodani, můj nedávný zážitek, já jsem viděl několik mateřských školek s chlapy, kteří vedli malé děti, ale říkal jsem si, jak by to v Česku fungovalo, Jestli by si člověk nepřišel trochu mimo svoji zónu, když jsou tam samé paní učitelky?
0: Nejdřív určitě a pak by se to stalo normálním. To je prostě s každým jevem, který je nějak novej v nějaké společnosti, tak je nám to divné a pak se to prostě buď neujme. A nebo ujme a vlastně už se tomu vůbec nebudeme divit. Učitelé před 150 lety byli téměř výhradně muži.
20: A už se nedivíme, že jsou to ženy.
0: A teď nám to přijde skoro zvláštní, když, nebo to třeba oslavujeme, nebo jsou školy, které zdůrazňují, jaký mají počet mužů v učitelském kolektivu a mají to samo o sobě jako znak kvality třeba.
19: Což teda znovu jenom ukazuje, jak jsou naše představy o genderových rolích kulturně a historicky podmíněné.
0: Já jsem jenom chtěla ještě, že je strašně důležité, aby malé dítě bez ohledu na svůj gender vidělo, že muži i ženy mají jako různé vlastnosti, protože ve chvíli, kdy se malé dítě setkává víceméně pouze s ženami, nejdřív vlastně intenzivně s maminkou, která je třeba na rodičovské dovolené, pak s paní učitelkou ve školce, pak s paní učitelkou na prvním stupni a ti muži se tam téměř nevyskytují, tak přesně začne jakoby ta definice tím negativním, jako muž je to, co není žena. Jo? A o tom třeba mluví psychoanalytička Nancy Chodorov, že vlastně mužská identita je založená na negaci. To dítě se nejdřív identifikuje s matkou, ať už je kluk nebo holka, protože je to ten nejbližší člověk, pokud je samozřejmě tím primárním pečovatelem matka. A chce být jako ona. Jo? Zažívat právě i ty kompetence, já ti pomůžu, já sám, nebo sama, ale záhy zjistí to kluci, že jsou vlastně něčím trochu jiným, ale nemají to čím naplnit, nemají to naplnit jakým obsahem, takže se začnou vymezovat negativně. Maminka si lakuje nehty, tak já nemůžu. Maminka tancuje, tak já nemůžu. Maminka je hodná, tak já musím asi zlobit. Abych dokázal, že nejsem žena, nejsem jako ona. A když tam vstoupí muži, kteří jsou taky hodní, taky tančí a zpívají a tak to dítě zjistí, aha, tak já bez ohledu na to, jestli jsem kluk nebo holka, můžu tyhle všechny činnosti dělat a něco mě bude bavit víc, něco míň.
15: Slyšeli jste ukázku z nového dílu podcastu Chyba systému, který se tentokrát věnuje mužům a krizi maskulinity. Celé znění najdete už teď v podcastových aplikacích, také na webu Plusu a ve vysílání ho uslyšíte zítra po 11. hodině. A teď už máme 16 hodin 30 minut a další zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
9: Tržby ve službách v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně stouply o 3,1%. Informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíc k tomu přispěly profesní, vědecké a technické činnosti. Pozitivní vliv měla taky doprava a skladování. Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku ji nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů. To je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsali obranou dohodu. Útok proti jednomu podle ní znamená útok proti všem. Podle zástupce Turecka dohoda nevznikla kvůli konkrétnímu aktérovi. Trojice států paktem reaguje na rostoucí napětí na Blízkém východě, hlavně na probíhající konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Zákaz čerpání vody z vodních toků dnes vyhlásilo město Strakonice. Reaguje tak na dlouhotrvající sucho. Zákaz se vztahuje na vodní toky Otava, Voliňka, Peklov a Novosedelský potok a jejich přítoky v celé jejich délce. Opatření platí mimo jiné na odběr povrchové vody pro zalévání zahrad, mytí automobilů nebo napouštění bazénů. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se zastavuje, pomaleji se pak jede až na 24. kilometr. Celé je to teď asi na půl hodiny. Na výjezdu z Prahy po D4 směrem do Příbramy se dojíždí do kolony u sjezdu na Lipence. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jiloviště. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení teď asi 40 minut. Před omezením v Kbelské ulici v Praze ve směru do Letňan se sune fronta v Novopatské ulici od sjezdu z Pražského okruhu. Navíc v omezení překáží porouchané osobní auto a projíždí se Kyvadlově. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké ulici už z konce D8 z prvního kilometru. Na Pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště pak trvá silnější provoz za Lochkovským tunelem od 15. kilometru na 19. kilometr. Je taky ulice k Barandovu už plná, je taky ulice k Barandovu už od akvaparku. A v Mrázovce směrem na Barandovský most se podařilo odklidit následky nehody. Projíždí se teď už všemi pruhy. Dobře dojďte. Zítra bude většinou jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: S vámi je Odpolední Plus s Lenkou Vahalovou i 3 minuty po 16:30. Kraje letos poprvé od roku 2015 nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury běžný příspěvek na opravy a rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd. Ještě loni jim fond rozdělil 2 miliardy korun. Letos kraje žádali nejméně stejnou částku. Ministerstvo dopravy namítá, že tyhle peníze nejsou nárokové a že s nimi nepočítal už návrh rozpočtu fondu, který připravila předchozí vláda. Podle rezortu je péče o vlastní majetek povinnost krajů, zatímco stát prioritně financuje páteřní infrastrukturu a cílené projekty. Přes 4 miliardy korun tak letos mají dostat kraje na konkrétní dopravní stavby, třeba přivaděče k dálnicím anebo průmyslovým zónám. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO, ale jednání o financování oprav ještě neskončila.
21: Pan minister doslova píše, že v současné době nelze vyhovět té naší žádosti. To ale neznamená, že bychom v září na asociaci krajů opět toto téma neřešili. Kromě peněz na opravy je dobrou zprávou to, že zůstalo ve státním rozpočtu a ve státním fondu pro dopravu 4,1 miliardy korun na financování projektů v dopravní infrastruktuře krajů, které jsou financovány na základě usnesení vlády. A tyto tam zůstaly.
1: Nad naším hostem už je Jan Sůra, šéfredaktor a zakladatel webu z dopravy.cz. Hezké odpoledne.
22: Dopoledne.
1: Jak velký problém pro kraje ta letošní nula skutečně je?
22: Ten problém to je, protože od roku 2015 si v podstatě kraje zvykly na to, že alespoň část těch nákladů na opravy a údržbu silnic druhé, třetí třídy jim přijdou nějaké peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury a ty peníze jim samozřejmě budou chybět, protože ve většině krajů je ten stav silnic stále v podstatě nese si sebou nějaký velký historický dluh a ty peníze budou samozřejmě krajům chybět, takže je pochopitelné, že kraje teď nyní protestují a hledají cesty, jak se k těm penězům dostat.
1: A budou muset některé plánované opravy zaplatit ze svých rozpočtů, nebo zkrátka, jak to budou řešit?
22: Tak na stole jsou asi dvě varianty, buď to, že ty to zaplatí ze svého, nebo některé ty opravy odloží, dojde třeba jenom k nějaké částečné opravě, k takovému tomu flikování, které ale nevyřeší ten problém. Jak jsem říkal, stav některých silnic je opravdu ve velmi tristním stavu a je potřeba u nich důkladná oprava a to jsou akce, na které ty kraje nemusí mít často peníze. Takže nyní v podstatě ty krajské politiky a krajské radní čeká rozhodování, která silnice bude mít prioritu, kterou posunou a podobně.
1: A dá se říci, jak významnou část výdajů krajů na opravy silnic dosud představovaly právě ty peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, abychom si to dokázali představit?
22: Liší se to samozřejmě kraj od kraje, protože každý kraj má různě velký rozpočet a různě hustou síť silnic druhé, třetí třídy. Ale obecně to u těch krajů znamená třeba 10 až 35% celkových nákladů, co dávají do silnic. Ale liší se to podle jednotlivých krajů. Je potřeba připomenout to, že že kraje nefinancují opravy silnic jenom ze svých zdrojů a ze SFDI bylo také poměrně dost dotací z evropských programů, například z IROPu, kdy se krajům podařilo ty silnice upravit do nějakého dobrého stavu a právě za evropské peníze.
1: A karlovarský hejtman Petr Kubis hnutí ANO třeba říká, že žádné letošní stavby v jeho kraji ohrožené nejsou. Je tedy větší problém až v dalších letech a nebo každý kraj má trošku jiné podmínky, jiné priority a v karlovarském kraji v uvozovkách je to tedy teď v pořádku?
22: Ono záleží, který kraj k tomu přistupoval, jestli s těmi penězmi opravdu počítali nebo vůbec nepočítali a případně by ty peníze využili v podstatě na nějaké ad hoc akce. Ministerstvo dopravy má pravdu v tom, že už v návrhu Státního fondu dopravní infrastruktury nebyly v letošním roce žádné peníze. Na druhou stranu tomu tak bylo v minulosti a vždycky se nakonec kraj nějak s ministerstvem dohodli a nějaké peníze přišly. Ale celý ten problém je, že vlastně to financování není nějak systémové, že to je v podstatě tady stát v roce 2015 vytvořil nějaký systém, nebo ani bych to neřekl systém, ale takový zvyk, že krajům něco přisype a kraje si na to trošku zvykly.
1: Klíčovou otázkou také je, že silnice druhých a třetích tříd tvoří téměř 9/10 celé české silniční sítě. Odpovídá tomu podle vás i množství peněz, které na jejich opravy směřuje?
22: To je složitější otázka, protože i když je to 9/10 české silniční sítě, tak rozhodně to není 9/10 provozu na českých silnicích. Takže abych byl schopen odpovědět na tu otázku, potřeboval bych asi porovnat jednotlivé dopravní intenzity na těch silnicích a porovnat je například s dálnicemi a podobně. Takže tady se omlouvám, ale na to nejsem úplně schopen odpovědět.
1: Kdybychom se zeptali řidičů, v jakém stavu máme silnice, tak předpokládám, že ta odpověď bude jasná, ale zeptám se vás, v jakém stavu jsou dnes silnice druhých a třetích tříd a máme třeba dostatečná data k porovnání mezi regiony?
22: Já si myslím, že kdo řídí, kdo jezdí po republice a navštěvuje různé kraje, tak vidí, že ten stav je velmi různý a je to opravdu kraj od kraje, ale není to často chybou těch krajů, že ty silnice nemají v pořádku, ale ono se stačí podívat na rozpočtové určení daní, kdy některé kraje dostávají na hlavu více peněz než jiné a podobně. Takže ty měřítka nějaká určitě jsou, dá se asi porovnat, protože existuje takzvaná kategorizace silnic, která ukazuje, v jakém stavu ty silnice jsou, ale je asi těžké paušalizovat, aby se řeklo, že jeden kraj je lepší než druhý. Na to jsou potřeba opravdu porovnávat tvrdá data a je asi i vhodné to porovnat s tím rozpočtem, jaký mají k dispozici.

0: komentují, že vlastně by chtěli vidět i nějakou část peněz výběru spotřební daně z pohonných hmot, která vlastně nyní končí z velké části ve Státním fondu dopravní infrastruktury, ale nikoliv už v těch krajských rozpočtech na silnicích. Tady určitě vidím velký prostor ke změně, že by se vlastně do toho zapojili, do čerpání peněz ze spotřební daně, zapojili i kraje. Obecně si myslím, že celý ten koncept rozdělování peněz ze spotřební daně, včetně výše spotřební daně a jejímu případnému navýšení, je potřeba podrobit velké revizi, protože nyní je to takové v podstatě, kdo si kde úroveň nějakou dotaci a podobně.
1: Jan Soura, šéfredaktor a zakladatel webu z dopravy.cz. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Odpolední plus a teď se vydáváme do Německa. Dronový incident na letišti v Lipsku z tohoto týdne bude vyšetřovat německé spolkové státní zastupitelství. Zaměstnanci letiště v noci na středu nejdřív zaznamenali letící objekt nad letištěm. Kvůli tomu letiště dočasně přerušilo provoz. Následně našli na jedné z ranvejí dron s výbušninou, který se pyrotechnikům podařilo zneškodnit. Nad letištěm se také jeden ze strojů srazil z dosud neznámým objektem a podrobnosti už nám řekne Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
1: Vyšetřování převzalo spolkové státní zastupitelství. Proč?
2: Tak podle německé státní agentury, podle DPA, je to doslova kvůli zvláštnímu významu. Podle spolkového státního zastupitelství totiž existuje důvodné podezření, že se někdo pokusil narušit letový provoz výbušninou. Německý prokurátor řekl, že nález dronu s výbušninou doslova představoval vážný útok na německou dopravní a logistickou infrastrukturu. Dron byl podle vyšetřovatelů profesionálně vybavený, měl u sebe rozbušku a obsahoval podle místních médií asi 800 gramů výbušniny Semtexu, plastická trhavina, která vlastně měla být původně zabalená v takové plechové kovové konzervě.
1: A už víme, jestli bylo cílem dronu něco konkrétního?
2: Bohužel s úplnou jistotou nic konkrétního zatím nevíme, nechme to na vyšetřovatelích. Nicméně vedle toho dronu s výbušninou na runway parkovalo několik, myslím, že 4 letadla. Kromě toho jedno z nich bylo vlastně ukrajinské letadlo Antonov, takové to velké. A podle zjištění několika německých médií, ten Antonov byl vlastně úplně plný vojenské munice, která krátce před celou tou noční událostí dorazila z Francie. Agentura DPA ale toto tvrzení rozporuje. Ona se opírá o interní dokument, který koluje mezi úředníky německého ministerstva vnitra a zatím jsou to tedy ale všechno neoficiální informace. Jestli v letadle nějaká munice byla nebo nebyla, zatím nevíme.
1: A co jiná evropská letiště? Reagovala na letištní incident v Lipsku nějak?
2: Já jsem se na to ptal mluvčí pražského letiště Denise Hejtmánkové. Ona mi řekla, že pražské letiště po nálezu dronu s výbušninou v Německu vyhodnocuje případná doporučení bezpečnostních složek a celou tu situaci důkladně analyzuje. České policejní prezidium potom třeba uvedlo, že už Česko vlastně nyní funguje v režimu zvýšeného stupně ohrožení terorismem. K tomu incidentu v Lipsku se taky vyjádřil třeba český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj Česko v reakci na ten incident v Lipsku dronový posílí letištní ochranu. S tou by vlastně měl mimochodem pomoci i nový zákon, který už tedy je připravený v poslanecké sněmovně a vláda ho chystá.
1: A na závěr, letiště v Lipsku se terčem podobného incidentu stalo i před 2 lety v červenci. Co se stalo?
2: Před 2 lety tam vlastně začalo hořet několik balíčků. Letiště mimochodem slouží vlastně jako jeden z největších evropských logistických uzlů pro přepravu různých typů zboží, které si objednáváme vlastně z celé Evropy nebo z celého světa, ale taky třeba pro přepravu vojenského materiálu. Používá ho třeba německá armáda, respektive vlastně armády všech zemí NATO. Tam, aby jsem se vrátil k těm výbušninám, podle západních tajných služeb je tam umístili Rusové, byly to takové malé balíčky, které náhodou vlastně začaly hořet ještě tedy na zemi. Původně měly být na palubě různých letadel. Nicméně tedy západní tajné služby z tohoto incidentu podezírají Rusko, Moskva, jakoukoliv roli ve všech těch incidentech, ať už balíčky, anebo tedy drony na letištích v Lipsku. Všechno zapojení do tohoto popírá.
1: Dronový incident na letišti v Lipsku a Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: V Odpoledním plusu teď míříme na Ukrajinu. Život na východě Ukrajiny blízko frontové linie sebou nese i potíže s dopravou a zásobováním. Rozbité silnice, mosty a neustálé nebezpečí dronových útoků na auta komplikují zásobování i dojezd do měst Donbasu. A to i reportérům, kteří

0: se tam vydávají. Rozšířenou verzi reportáže najdete také v průběhu dne na našem webu irozhlas.cz.
1: Cesta z Dnipra do Slovjansku je teď kvůli tomu dronovému nebezpečí a posunutí fronty až za Pokrovsk úplně jiná, než byla ještě před 2 lety. Daleko delší, daleko nekomfortnější a mnohem nebezpečnější. Právě kvůli tomu doletu až 50-kilometrovému ruských dronů. Tedy přesněji řečeno FPV dronů. Teď se to musí objet přes Charkovskou oblast po cestách, které spíš připomínají Valchu, ale jak teď vidím, když projíždím, tak se jí rychle snaží opravit, kladou nový asfalt, což ale způsobuje také další dopravní komplikace, protože je to jediná artérie, která teď Dnipropetrovskou oblast spojuje s oblastí Doněckou. Cestou se snažím naladit nějaké stanice, nejenom kvůli muzice, která uklidňuje, ale také kvůli zprávám. A teď právě se dozvídám, že tady v této oblasti, kterou projíždím v tomto regionu, došlo k velmi tragické události. Ruský dron zasáhl rodinný domek a nejméně jeden člověk tam zahynul. Jak se auto vzdaluje od Dnipra, přibývá vojenských vozidel. Všechny už mají na střeše REBY, prostředky radioelektronického boje. Jinými slovy, rušičky. A není od věci si v nějakém army shopu koupit čůjku. To je detektor dronů. Provoz je tady velice hustý, protože, jak už jsem říkal, jinudy cesta nevede. V protisměru nás míjejí vojenské i civilní sanitky, které odtud přivážejí zraněné. A viděl jsem také auto pro přepravu mrtvých. Vidím, že podnikavost Ukrajinců se nezastavuje ani tady. Kolem cesty jsou stánky s občerstvením. Některá ta vojenská auta vypadají velmi bizarně, ale má to svůj smysl. Jezdí totiž v takových klecích, jako pohyblivé voliéry na nějaké ptactvo. Ale to jsou právě klece, které zachraňují životy při útoku dronů. Tady například v tomto úseku je vhodnější z toho spíš na asfaltu sjet vedle do pole, kde už je vyjetá stopa, která je pohodlnější. Ale má to takovou nevýhodu, že se strašně práší za těmi auty, což je ale na druhou stranu i dobře, protože vaše auto, vaše karosérie získá takový opravdu maskovací povlak. Trošku nás tady ovšem brzdí kombajny, pohybující se stejně jako my po těchto komunikacích. Což ale svědčí o tom, že zemědělské práce pokračují i tady, v této přífrontové oblasti. Pro zajímavost, venku je 35 stupňů, takže vesničané tady posedávají ve stínu polonazí kolem několika málo otevřených obchodů. Ale i tady mají, nebo se snaží mít, upravené předzahrádky, i když ty vesnice, jedna vypadá normálně a druhá je úplně vybombardovaná. A tady už začínají protidronové síťové tunely, takže to už vyjíždím do Slovjansku. Z Donbasu Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: A v Odpoledním plusu už míříme do Francie. Kvůli suchu a vysokým teplotám museli na přelomu června a července omezit provoz elektrárny ve Francii. Energetický gigant EDF odstavil 3 z 57 reaktorů, u dalších 9 snížil výkon. Společnost chce teď svoje jaderné i vodní elektrárny lépe připravit na budoucnost, kdy bude extrémní počasí častější. Do modernizace svých zařízení proto v příštích 15 letech investuje asi 220 miliard korun. A detaily má náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak konkrétně chce EDF elektrárny připravit na budoucnost?
2: Společnost chce těch avizovaných 9 miliard eur v příštích 15 letech investovat například do speciálních systémů na chlazení vody. Jsou to takové 14-metrové minivěže, které už fungují například v jaderné elektrárně ve městě Sivo na jihozápadě země. Jedním z těch důvodů, proč EDF opakovaně v letních měsících omezuje provoz elektráren, je to, že zařízení nestíhají zkrátka schladit vodu, kterou poté podle zákonů na ochranu životního prostředí nesmějí pouštět zpátky do řek. Aby jim tam, aby tak mohli vodu vracet tedy zpátky a nezpůsobili šok fauně a flóře, tak vybudovat více takových chladících zařízení. Modernizace se netýká jenom těch jaderných elektráren, ale třeba i těch vodních. Inspirací je opět už existující technika, a to konkrétně třeba ve vodní elektrárně Lacuch na jihozápadě země u hranic se Španělskem. Nová turbína tam dokáže fungovat i s menším průtokem vody z řeky a právě tyto turbíny mají být řešením na tu klesající hladinu francouzských řek.
0: A představují současné tropické teploty zásadní problémy pro francouzské elektrárny?
2: Jak se to vezme? Problém totiž není úplně to, že by byl třeba průměrně nějaký dlouhodobý rozsáhlý výpadek ve výrobě elektřiny. Od roku 2000 je to podle serveru Le Monde průměrně ročně výpadek o žádná celá 3% jaderné výroby. Bez této modernizace by to bylo do roku 2050 asi 1,5%. Problém je to, že se ty výpadky soustředí třeba do jednoho období, konkrétně léta, kdy ty výpadky můžou být najednou značné. Ohroženější jsou navíc taky ty jaderné elektrárny, které na chlazení používají vodu z řek, třeba ty Urony nebo řeky Žironde, u kterých je výrazně klesla hladina. Elektrárny na pobřeží moře a oceánu jsou na tom lépe. Vysoké teploty ale můžou třeba taky způsobit poruchy na transformátorech, což se stalo letos v červnu v západofrancouzské Bretani a bez proudu se tam najednou ocitlo 120 tisíc lidí.
0: A Francie se také připravuje na výpadek proudu. Jakým způsobem?
2: Důvodem v tomto případě nejsou horka, ale spíše snaha otestovat připravenost země na krizovou situaci, kdyby se najednou ocitla bez proudu. Třeba tak, jako se to stalo části Portugalska a Španělska loni v dubnu, anebo v zimě v Polsku, které bylo cílem kyberútoku, jehož snahou bylo připravit na 500 000 obyvatel o elektřinu. Napsal to s odvoláním na anonymní zdroje z francouzské vlády server Politico. Do toho cvičení, které je zatím plánované někdy na příští rok, na první polovinu, by se měli údajně zapojit distributoři elektřiny Edenis a RTE a postihnout by měl několik vládních budov, ministerstev a část armádní administrativy. Test by měl podle serveru Politico otestovat připravenost Francie na tak rozsáhlý výpadek proudu a zjistit, jestli je země schopná zachovat chod základních služeb státu. Cílem je taky zajistit, aby měla země přístup k nezbytné infrastruktuře v případě takového výpadku, ať už se jedná třeba o generátory, elektrocentrály, třeba různá telekomunikační zařízení, ale třeba jenom i deky nebo léky. A EDF chce proto i právě do této infrastruktury v budoucnu investovat.
0: Říká Marcel Faltis, který je přímo ve Francii. Moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: A z plusu teď naskok do rádia Junior. Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu, právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru si v ní zahrají třeba Berenika Kohoutová, Adam Ernest nebo Libor Bouček.
4: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
5: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
6: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
7: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
5: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
7: Si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
5: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale fyzické aktivitě se nevyhnuly.
8: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
9: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
10: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
5: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná Bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Jako symbol intelektuálního rebelství označil svého přítele, výtvarníka, pedagoga a hudebníka Milana Knížáka bývalý prezident Václav Klaus. Umělec zemřel 26. července, bylo mu 86 let. S Knížákem se dnes, 7. srpna, na pohřbu se státními poctami rozloučili i další politici, například ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy, ale i přátelé, kolegové anebo studenti výtvarného umění.
11: Touhu po lepších hodnotách vystihl Milan Knížák v textu své skladby Aby nám sny nezešedly, kterou nahrál se svou undergroundovou kapelou Aktuál a která se stala jedním ze symbolů protestních akcí k prvnímu výročí srpnové okupace. Zazněla i na dnešním posledním rozloučení s umělcem ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích. Další proslov před stovkami smutečních hostů přednesl bývalý prezident Václav Klaus. Odmítl Knížáka nazvat provokatérem, ale použil slovo rebel.
12: Komunistický režim proto neměl rád.
13: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy. Vlastně pokud já vím, tak jeho demonstrace jednoho z roku 64 je první performance ve veřejném prostoru za železnou oponou.
11: Připomíná prorektorka Akademie výtvarných umění a Knížákova kolegyně historička umění Pavlína Morganová akci, kdy Milan Knížák poblíž právnické fakulty žádal kolem jdoucí, aby pokud možno při procházení kolem tohoto místa kokrhali, zatímco on ležel na bílém papíře, četl knihu a nakonec vše spálil.
13: Pro mě Milan Knížák byl prostě vynikající originální uměleckou osobností, já o něm do dnešního dne přednáším našim studentům. On byl prostě člověk, který opravdu celý život, on už to má v tom manifestu Aktuálu z roku 65, konflikty, aby se mohly řešit. Má tam tu větu, jako využívat každé situace k demonstraci, k útoku na své okolí a na sebe samého. A já si myslím, že to je prostě motto jeho života.
11: Milan Knížák byl zároveň jednou z nejkontroverznějších postav českého umění. V letech 1999 až 2011 vedl Národní galerii. Jeho reformy vyvolaly protesty části veřejnosti. Rázně se rozešel i s několika odborníky. Milana Knížáka na poslední cestě doprovodili tři salvy a česká hymna. Velkou retrospektivu Knížákových děl připravuje Moravská galerie v Brně. Vystavit by je měla příští rok na podzim. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A to už je z pátečního odpoledního živého vysílání Plusu vše. Za pozornost a za poslech za celý tým děkuje Lenka Vahalová.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Kraje v Česku letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd nedostanou žádné peníze. Americký soud uložil společnosti Meta dosud nejvyšší pokutu kvůli újmě způsobené dětem na sociálních sítích. A slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezuje provoz, a to kvůli dopadům dlouhodobě teplého a suchého počasí. Klidný závěr pracovního týdne vám z Plusu u zpráv přeje Ondřej Látal. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Bude to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů včera oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
2: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
3: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
2: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
4: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
2: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku jí nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů. To je v přepočtu asi 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
5: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Prometuje výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbat. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
0: Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezila výrobu elektřiny o 20%. Je to kvůli horkému počasí, nízké hladině řeky Sávy a teplotě vody v ní. Právě z tohoto toku zařízení čerpá vodu k chlazení. Počítá se navíc s dalším omezováním výroby elektřiny, dokud se meteorologické a hydrologické podmínky nezlepší.
6: Řeka Sáva se otepluje a jaderná elektrárna Krško už nemůže pracovat na plný výkon, aniž by nedocházelo k ohřívání toku nad ekologické limity. Zařízení zajišťuje Slovinsku pětinu jeho roční spotřeby elektřiny, v Chorvatsku je to 16%. Slovinská vláda vyhlásila do 12. srpna nižší stupeň rizika v zásobování energií. Současně nařídila, aby elektrárna Krško fungovala alespoň se sníženým výkonem, dokud to bude z bezpečnostního a ekologického hlediska možné. Naposledy muselo zařízení omezit výrobu kvůli horku a suchu v létě 2003. Tehdejší odstávka trvala 90 dní. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Tanvaldu na Jablonecku zasahovala policie u napadení bodnou zbraní. Podle mluvčí Ivany Balákové už útočníka zadrželi. Lidem proto podle ní nehrozí žádné nebezpečí. Záchranáři z místa transportovali do nemocnic 3 pacienty, říká mluvčí krajské záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Z místa události jsme transportovali 3 pacienty. 2 pacienty v kritickém stavu, jeden byl transportován do traumacentra fakultní nemocnice Hradci Králové, jeden do traumacentra krajské nemocnice Liberec a tam zároveň byl i transportován další pacient pozemníma posádkama.
0: Podle Matějíčky na místě záchranáři ošetřili ještě jednu ženu, která byla zasažena slzotvorným plynem. Skoro 5 minut po 5. odpoledne nabízíme taky dopravu v odpoledním plusu. Před omezením v Kbelské ulici v Praze se teď sune fronta v Cínovecké už z konce D8 od 1. kilometru. V opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu se táhne kolona od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru až k Ořechu na 19. Tam je to na 20 minut v opačném směru, tedy na letiště, trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Ve Strakonické z centra Prahy se táhne fronta od sjezdu na Lipence ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí omezením pouze pravým pruhem, zdržení teď okolo 40 minut. Před Europarkem se popojíždí v obou směrech, jak na jižní spojce od Lanového mostu, tak na Štěrboholské spojce od Běchovic. Dobře dojeďte. V noci má být polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Zvětšená oblačnost se přechodně vyskytne i jinde v Čechách a zpočátku noci i na Moravě a ve Slezsku. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě většinou kolem 24 stupňů Celsia. Na horách to bude nejčastěji kolem 18, na Šumově naměří až 22 stupňů. To byly zprávy a tady už je na plusu 20 minut Radiožurnálu Tomáše Pancíře.
8: Česká národní banka ponechala úrokové sazby beze změny. Je to rozumné? Co naznačují o dalším vývoji naší ekonomiky nejnovější makroekonomická prognóza a čerstvá data o červencové inflaci? A co si 20 známých ekonomů slibuje od otevřeného dopisu poslancům ohledně novely rozpočtových zákonů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý guvernér České národní banky, také bývalý premiér Jiří Rusnok. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
9: Dobrý den.
8: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 15 hodin, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Bankovní rada České národní banky ponechala na svém včerejším jednání základní úrokovou sazbu na 3,75%, což analytici dopředu očekávali. Na tu aktuální úroveň centrální banka sazbu zvýšila v červnu a vysloužila si za to tehdy kritiku vládních politiků. Považujete to aktuální rozhodnutí ponechat sazby za správné a rozumné?
9: Ano, považuji to za rozumné. Myslím, že to byl, jak jste řekl, očekávaný scénář a v tuto chvíli banka vlastně není pod nějakým tlakem nějaké rychlé akce, takže ano, považuji to za odpovídající situaci.
8: Už jsem tedy připomínal červnové zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% bodu. To bylo první zvýšení sazeb za poslední 4 roky, první za dobu, kdy je guvernérem České národní banky Aleš Michl. To zvýšení tehdy ostře kritizoval premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl mimo jiné, že, a teď cituji, teoretici z České národní banky ničí životy našich občanů a firem. To jsou červnová slova pana premiéra. Pokud si na tom bankovní rada i včera trvala na téhleté výši sazeb, dokazuje to, že je centrální banka opravdu nezávislá?
9: Já myslím, že ano, že to je, ano, že to je příklad, který potvrzuje to, že ta pozice naší centrální banky z hlediska její nezávislosti je velmi silná a je to nastaveno správně, bych řekl, systémově a zaplať pánbu, i ta současná bankovní rada to správně vyhodnotila.
8: Vy máte zkušenost obou stran, tedy jak z vedení centrální banky, tak z vedení vlády. Je napětí mezi premiérem a guvernérem centrální banky nevyhnutelné a zdravé?
9: Tak jakési, řekněme, regulované napětí v tom smyslu, že každý má trochu jiné portfolio svých úkolů a tím pádem i zájmu, tak bude vždycky. Jo. To zase není úplně něco nevídaného. Vidíme to i v jiných zemích, typicky třeba v poslední době i ve Spojených státech. Ale samozřejmě nesmí to překročit určitou míru toho, řekl bych, těch pravidel a způsobu fungování, tak aby vlastně klienti, to znamená občané a účastníci trhu, vlastně rozuměli tomu, jak ta situace vypadá a co lze od ní očekávat. Takže já myslím, že nějaká kritika ze strany vlády se asi dá pochopit, proč ne? Prostě říkám, vláda má trochu jiný pohled na věc a má jiný zájem, krátkodobější asi a zejména prostě ovlivněný širším spektrem, když to Národní banka se skutečně primárně musí starat o cenovou stabilitu. To je její prostě klíčový a hlavní úkol a pak ještě o takzvanou finanční stabilitu, ale to už není tak podstatné v tuto chvíli. Takže jisté napětí se dá pochopit, ale nesmí to překročit hranice civilizované země, mezi kterou se určitě počítáme a chceme počítat.
8: To, co zaznívalo v poslední době, překračovalo tu hranici, nebo je to v tom, jak jste to označil, v těch intencích regulovaného napětí?
9: No, je to někde na hraně, bych řekl. Je to někde na hraně, vidíte, třeba v eurozóně to neslyšíme, něco takového, že by představitelé Evropské komise takto ostře explicitně kritizovali rozhodnutí ECB, to jsme asi nikdy nezažili. Mohou si taky o nich myslet, co chtějí, nebo představitelé vlád těch členských zemí eurozóny. A na druhou stranu, jak říkám, vidíme i horší vývoj v poslední době, třeba bohužel tím příkladem negativním jsou Spojené státy. Takže já myslím, že to je tak jako někde na hraně, ale už hodně na hraně.
8: Když narážíte na vyjádření Donalda Trumpa na adresu amerického Fedu, tedy americké centrální banky, nebo když cituji slova Andreje Babiše, máte pocit, že se mění přístup šéfů výkonné moci vůči centrálním bankám, že si v poslední době dovolí víc, než bývalo běžné třeba v minulých desetiletích?
9: Ano, řekl bych, že ano, že už delší dobu pozorujeme určité ohrožování nebo jisté symptomy toho, že ta nezávislost centrálních bank, která byla skutečně takovým typickým znakem těch vyspělých zemí s tržní ekonomikou, řekněme, v posledních desetiletích, je více zpochybňována politiky, než tomu bylo v minulosti. Ano, takový trend tady je, ale zatím myslím, že ty centrální banky vesměs velice dobře jak si uhájily tu svoji pozici.
8: Když se vrátíme do českého prostředí, silné výroky zazněly v nedávné minulosti i na druhou stranu, tedy od guvernéra České národní banky Aleše Michla směrem k vládě. V květnovém podcastu Insider pan guvernér řekl, že klidně zdrtí ekonomiku a že tu není od toho, aby zlevňoval byty. Jsou to šťastná vyjádření?
9: Ne, to jsou velmi nešťastná vyjádření a je to přesně to, co říkáte, je to prostě špatně zase na druhou stranu. Jo? Říkám, vláda by měla mít nějakou míru toho, jak se vyjadřuje o rozhodnutích centrální banky, ale stejně tak centrální banka nemůže takto expresivně prostě mluvit o, řekl bych, veřejném zájmu, což je prostě jaksi růst ekonomiky, její stabilita, to je veřejný zájem a ten je platný i pro centrální banku. Centrální banka se má starat o cenovou stabilitu, ale ne za každou cenu. Jo. To je, v tom je to kouzlo. Jako udržet nízkou inflaci za cenu toho, že se nám ekonomika víceméně zhroutí, to svým způsobem dokáže každý, jo, protože prostě rozhodne o tom, že budou tady úrokové sazby ne 3,5, nebo kolik máme, 3,75, ale třeba 8-10 a budeme mít určitě během krátké doby nižší inflaci, ale ta ekonomika se zastaví a ponese to všechny ty negativa, které samozřejmě zastavení růstu nebo vůbec pokles ekonomiky, vysoká nezaměstnanost a tak dále mohou znamenat pro všeobecně pro tu společnost, takže to má samozřejmě taky svoje hranice.
8: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím ke včerejšímu jednání Bankovní rady České národní banky o úrokových sazbách, guvernér Aleš Michl to rozhodnutí vysvětlil slovy, že Bankovní rada vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Souhlasíte? Vidíte také taková rizika?
9: Ano, existuje poměrně pravděpodobný scénář, že ta inflace může být o něco vyšší, než říká ten základní scénář prognózy. To znamená, ten předpokládá, že v letošním roce ta průměrná inflace bude 2%, průměrná, to zdůrazňuji, a v příštím roce se zvýší na nějaká 2,5% a pak by zase měla snad klesat zpátky k těm 2%. Ale je tady riziko, že se to o pár desetin může jak jaksi nepodařit v tom horším směru, čili ve směru zvýšení inflace. Ano, jisté riziko tady určitě existuje, je dáno nejistotami kolem cen surovin, počínaje samozřejmě ropou, plynem, elektrickou energií, vnitřními faktory, jako je růst mest, výrazné zadlužování státu a jeho rychlost a tak dále.
8: V tomto týdnu vydal Český statistický úřad předběžná data o červencové inflaci. Meziročně inflace oproti červnu v červenci mírně narostla, nejvíc přitom rostly ceny služeb, naopak klesaly ceny potravin. Dá se tenhle trend čekat i v těch příštích měsících?
9: No, teď nám právě pomáhá v letošním roce k těm dobrým číslům to, že spíše výjimečně, ale občas se to stává, potraviny vlastně klesají, jejich ceny klesají, čili máme deflaci v oblasti potravin. A máme tady efekt toho, že za nás platí stát, respektive platí prostě z rostoucího dluhu, platí část nákladů na elektrickou energii. A máme tady efekt toho, že vlastně ještě teď pořád meziročně, když se to porovná, klesají ceny energií pro domácnosti. To neplest s velkou obchodními cenami, jo? To jsou různé. Takže to nám pomáhá tu inflaci udržovat na relativně nízké úrovni, ale je tady velká pravděpodobnost, že tyto efekty postupně vymizí. Některé určitě, například ta platba za ty
8: obnovitelné zdroje energie.
9: Obnovitelné zdroje, ta se samozřejmě od příštího roku už v inflaci projevat nebude, i když třeba stát bude pokračovat v tom placení, tak meziročně se to ztratí, ten pozitivní efekt. A je tady velká pravděpodobnost, že v příštím roce budou vyšší ceny energií pro domácnosti, protože plyn je podstatně dražší, elektrická energie také o něco dražší. U ropy nevíme, ale spíše na nějaké velké poklesy to nevypadá. Takže ano, to riziko tady je.
8: Říkáte, že u ropy nevíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě ceny pohonných hmot a ceny ropy, to je velké téma posledních měsíců. Vláda v červenci ukončila regulaci cen benzínu a nafty. Bylo to ukončení dobře načasované a byla ta regulace, která byla předtím správně nastavená?
9: No, to těžko, na to nemám dost jaksi asi údajů, abych to mohl nějak objektivně hodnotit. Já myslím, že ta regulace sehrála na začátku svoji pozitivní roli, že vlastně rozložila ten cenový skok v čase. Otázka je, jestli neměla být ukončena o něco dříve, a to načasování samozřejmě při té volatilitě tohoto trhu je vždycky obtížné, takže já myslím, že sehrála do jisté míry pozitivní nějakou roli, ale otázka je, jestli to, jak říkají, tak říkají, stojí za to, že jo? Ono to není zadarmo, stojí to každý měsíc, já nevím, skoro miliardu. Já myslím, že to není nic tak podstatného. Makroekonomicky to není žádný zásadní průlom ani významný krok.
8: Centrální banka při svém včerejším rozhodování o úrokových sazbách vycházela také z nové makroekonomické prognózy. V té zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle České národní banky vzroste za celý rok a 2,2%. Ta předchozí květnová prognóza očekávala růst 2,5%. Ten nový odhad je realistický podle vás?
9: No ano, myslím, že je realistický. Tak nějak to vypadá z těch telů průběžných, které přicházejí z ekonomiky i z ostatních odhadů jiných pracovišť, takže no, ano.
8: Nakolik se vlastně v tom současném světě dá spolehnout na takové makroekonomické prognózy, když pátým rokem pokračuje válka na Ukrajině, když zůstává napětí na Blízkém východě, když jsme teď viděli migrační incident na Ceutě a mohl bych v těch událostech ze světa pokračovat. Nakolik se dá za těchto okolností opravdu predikovat, jak se bude ekonomika vyvíjet?
9: No je to čím dál obtížnější. Právě proto, ano, ten faktor geopolitiky a geoekonomiky je čím dál významnější a zvyšuje nejistotu v těch prognozách, nicméně ty prognozy si dělat musí. Samozřejmě ty prognozy, řekněme, na rok, zvláště když se bavíme, dneska je už za polovinou roku jsme, tak ten zbytek roku se dá odhadnout velice slušně, že jo, samozřejmě vždycky může přijít nějaká černá labuť, ale už se toho asi tolik nezmění v tom daném roce, ale čím jdeme dál do budoucna, čili příští rok a přes příští, tak samozřejmě je to trochu jako předpovědí počasí, prostě ta prognoza je méně validní, má prostě menší míru pravděpodobnosti, že se naplní.
8: Když dáváte do souvislosti predikci ekonomiky s předpovědí počasí, pokračují vedra. Může to, jak vedro a jaké vlny veder zažíváme v letošním roce, může to mít vliv na ekonomiku České republiky?
9: Určitě. Zaprvé z důvodu domácích, to znamená, je nesporné, že určitá produktivita práce, intenzita práce v těch provozech různých bude asi o něco nižší v těchto týdnech a měsících. A pak významnější ještě může být ten dopad zvnějšku, to znamená, my slyšíme o přerušení provozu velkých energetických zdrojů, jaderných elektráren v různých zemích, regulaci vlastně odběru elektřiny, čili může se stát, že u našich obchodních partnerů mnohých prostě budou výpadky ve výrobě, což může znamenat výpadky v našem exportu a tak dále. My jsme velmi závislí na tom, co se děje kolem, takže nějaké negativní dopady to mít podle mého názoru bude, ale prakticky bych si netroufal je prostě jak si nějak kvantifikovat, jo? To je strašně obtížné.
8: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. 20 známých ekonomů minulý týden apelovala na poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Petr Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů. Vy jste jedním z těch, kdo je podepsaný pod tím otevřeným dopisem. Co si od něj slibujete?
9: No tak podívejte, já jsem se k tomu připojil po té, co se na mě obrátili kolegové z toho Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově a že takový dopis připravujou. A vlastně jsem si jaksi uvědomil, že kdybych se pod to nepodepsal, tak si to budu prostě vyčítat do budoucna, protože to je opravdu klíčová věc. To, jak tady si nastavíme podmínky fungování veřejných financí s ohledem na jejich dlouhodobou udržitelnost, a já bych vlastně řekl nějakou, i vlastně pro mě je to i otázka nějaká morální, jo, mezigenerační a morální, protože přece není možné, aby tady stávající aktivní generace tady, tak říkajíc, prostě vybrali všechno do posledního zbytku a těm nadcházejícím generacím nechali jenom dluhy. Jo. To je prostě špatně a nelze to prostě odůvodnit žádnými krásnými řečmi typu, že musíme investovat do toho či onoho. Ano, investovat musíme, ale je to jako v rodině, že jo? Nemůžete investovat tak, že tu rodinu přivedete prostě do insolvence. Takže já myslím, že ten postoj je prostě principiálně jasný a co si od toho slibujeme, no tak to je druhá věc. Asi ta naděje na to, že se to změní, je malá vzhledem k politické konfiguraci, ale ten názor, jak si vyjádřit, to prostě pro mě je důležité.
8: Jste před chvílí v tom příměru s domácností použil slova, že nemůže rodinu ta investice přivést do insolvence. Máte pocit, že ten projednávaný návrh přivede Česko do insolvence?
9: No tak asi to samozřejmě, ono je trošku něco jiného, rodina, firma a stát. To já samozřejmě si uvědomuji, ale pro zjednodušení a pro vysvětlení jsem ten příměr použil, ale asi určitě máme daleko k tomu, abychom se stali nějakým novým Řeckem, ale ten nastavení toho systému, kdy v podstatě se vyprázdnila ty limity pro prostě sestavování rozpočtu z hlediska míry zadlužování, kdy prostě ve výjimkách jsou věci, které mají hodnoty 100 miliard nebo stovek miliard, nebo jsou tam takové věci, jakože vlastně při opakovaném návrhu, který se vrátí ze sněmovny, žádné limity neplatí, tak to vytváří prostředí, které by k tomu teoreticky mohlo vést a to je prostě špatně.
8: Vy jste řekl, když jste vysvětloval, proč jste ten dopis podepsal, že to je klíčová věc. Na postoj obyvatel k té novele se ptala v bleskovém průzkumu pro Český rozhlas v minulých dnech agentura Median. Z tisícovky respondentů s tou novelou souhlasilo 28% lidí, proti bylo 38% a víc než třetina, tedy 34% lidí odpovědělo, že na to vlastně nemá názor, že neví. O čem to svědčí?
9: Já myslím, že to není vůbec špatný výsledek. Já tomu rozumím, že pro spoustu lidí, jako je to trochu nesrozumitelné a vlastně vzdálené, jo, protože samozřejmě ta míra té nějaké ekonomické nebo dokonce makroekonomické gramotnosti je prostě omezená a v tom se asi nelišíme ani od jiných zemí. Takže to, že více než třetina nebo skoro 40% lidí říká, že to je vlastně špatně, tak to mě jako spíš naopak do mě přináší mi to určitý optimismus. Já myslím, že to, já chápu, že to je téma, které je prostě složité vysvětlit občanům a je navíc zneužíváno komunikaci vlády, že jo, typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí, že jo, takže prostě to je tak, že některé věci, které rozhoduje parlament, jsou dost technicky složitější o dost a taky asi je to o tom, že ne vždycky poctivě ty politici komunikují s obyvatelstvem, aby jim vysvětlovali tyhle ty peníze, které my tady rozdělujeme, to jsou vaše peníze, jo? To jsou peníze vás, daňových poplatníků a my, daňoví poplatníci, je budeme splácet, jo? Ať už ti současní nebo ti budoucí, takže prostě, aby to nebylo něco odtažitého, něco prostě eterického, co se někde odehrává v Praze na Malé Straně, ale to se nás týká vlastně všech.
8: Jaký by byl maximální deficit rozpočtu pro příští rok, kdyby parlament nezměnil ty současné rozpočtové zákony?
9: To odvolávání se na to, že podle současných zákonů by to muselo být 150 miliard, je podle mě falešné. Tak zaprvé už v letošním roce těch 310 neodpovídá tomu zákonu, který máme. Jo? Takže,
8: pardon, ale že do toho skáču, ale to přesně bylo předmětem kritiky, že vlastně vláda porušuje zákony.
9: Ano, ano. Takže ta vláda, když připravovala ty novelu rozpočtových pravidel, protože ji vlastně už převzala od minulé vlády, že je to nějaká harmonizační, že jo, norma, tak mohla klidně tam nastavit nějaký odpovídající rámec, který by považovala za přijatelný, to znamená třeba, já nevím, ona se všude chlubí, že bude snižovat ty schodky a nakonec ekonomika slušně roste, tak by asi schodky růst neměly, tak klidně si tam mohli dát rámec, který by znamenal, já nevím, příští rok schodek stejný jako letos, nebo něco takového, plus minus 300 miliard, jo, a ostatní věci mohli udělat prostě tak, aby nevyvolávali tuhletu kritiku a nakonec to veto prezidenta, že jo? Protože on nevetoval to, že tam je ten rámec, nevím jaký, vyšší než byl ten dosavadní, ale on vetoval ty prvky, o kterých jsem mluvil, které vlastně teoreticky to úplně jako ten rámec nafukují skoro do nekonečna. Takže ta výmluva na těch 150 miliard je falešná podle mě a nedává smysl.
8: Nemůže přece jenom větší schodek rozpočtu nastartovat nebo pomoci nastartovat českou ekonomiku?
9: Myslím si, že v podmínkách, kdy máme vyčerpaný trh práce, podle České národní banky jsme na takzvaném potenciálu, čili zase zjednodušeně, jedeme konstrukční rychlostí toho vozidla, což je naše ekonomika. Každé přilévání jaksi poptávky do té ekonomiky bude znamenat v podstatě do značné míry jenom zvyšování inflace, protože ta ekonomika nemá lidi, který by to naplnili, nemá ani jiné kapacity, kterými by to bezinflačně mohla naplnit. Jo? Takže v tuto chvíli to makroekonomicky žádný smysl nedává a taky, jak vidno z toho včerejší nové prognozy ČNB, vlastně ona ani nepředpokládá žádné velké zrychlení růstu. Ona říká, že ten růst bude možná příští rok 2,7 a potom, pokud se nepletu, v dalším roce 28 už zase klesne někam 2,5 nebo něco takového, teď si to nepamatuju. Rozhodně tam není nějaká akcelerace růstu. Jo. Takže tady prostě nejsou podmínky, jiné podmínky splněné, není tady prostě potenciál na to, aby ta ekonomika rostla rychleji, když se bude do ní lít víc poptávky z veřejného sektoru nebo z veřejných financí, Spíše to vyvolá větší proinflační tlaky.
8: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
9: Já děkuji a děkuji vám za pozvání a všem naschledanou.
8: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
1: Archiv Plus.
10: Legendární zpěvačka Ivon Přenosilová se v exilu živila mimo jiné prací na letišti.
11: To bylo oddělení ztrát a nálezů. Méně nálezů, více ztrát. A tam vám nepřijde člověk, který se těší, že pojede za svou přítelkyní do Ameriky nebo že objeví třeba nějaký nový svět a díl. To je člověk, který přijede, můžu to říct, si to pak vystřihneš, nasranej. Protože přijede bez kufru.
1: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu.
0: Dobrý den, 17:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na Správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými taky bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice. Informoval o tom náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. Železniční spojení má dopravce zajišťovat od prosince 2029 na 15 let. Španělsko hrozí Itálii odvetnými opatřeními, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. Vláda v Madridu uvedla, že opatření ovlivnilo pohyb tisíců cestujících a vyvolalo nejistotu v době letní sezóny. Itálie zavedla namátkové kontroly cestujících ze Španělska kvůli přílivu migrantů do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky. Rusko ze vzduchu zaútočilo na centrum ukrajinské Oděsy. Jedna z raket zasáhla a poškodila fotbalový stadion Čornomorec. Na hřišti se v době úderu nekonala žádná akce, zápas ani trénink. Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství. Nachystaná je taky čerstvá doprava v téměř už podvečerním vysílání Plusu. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Pražský okruh. Na 13. kilometru se tam dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 24. kilometr. Celé je to teď asi na půl hodiny. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59. kilometru řeší dvě nehody po sobě. Blokují levý pruh, musí se vypočovat. Kolona se táhne od 56. kilometru. Ve Strakonické ulici v Praze na výjezdu z hlavního města do Příbramy se zastavuje u sjezdu na Lipence. Kolona pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, zdržení teď asi 30 minut. Na okruhu směrem na dálnici D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Před omezením v Kbelské ulici směrem do Letňan v Praze se teď popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. V opačném směru se jede pomaleji v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. Na magistrále je plná Vilznova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a taky v opačném směru od Florence k muzeu. A na výjezdu z Prahy po D11 do Hradce Králové řeší nehodu na prvním kilometru. Kolona se táhne od východní části okruhu. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách nejčastěji kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď už pro vás máme reprízu Osobnosti Plus.
12: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola, tužeb po eldorádech, jimž nejde odolat. Takhle začíná písnička Ostraka ze stejnojmenného alba hudebníka Michala Prokopa, za které získal hlavní cenu Anděl. Druhou soškou ho akademici ocenili v kategorii solový interpret roku. Z čeho má Michal Prokop opravdu strach? A jak se změnila politika od 90. let, kdy byl jejím aktivním účastníkem? Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Díky, že jste přijal pozvání do Osobnosti Plus a od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.

0: To byl referén k písničce Ostraka, která je podle vás o tom, v čem dnes žijeme. V čem dnes žijeme?
1: Víte, já jsem celý život se snažil vysvětlovat všem, že nechci vysvětlovat, co tím básník míní. Jo. Celý život se snažím prostě nedávat žádný návody k použití. Takže to, o čem zpívám, je samozřejmě moje věc, poněvadž já jsem si to vybral, já ty texty sám nepíšu, ale jenom vlastně vybírám z toho, co se ke mně dostane. Ale na druhou stranu samozřejmě nechávám vždycky na tom posluchači, ať si z toho vybere a strašně nerad vysvětluju právě, co já jako... Já si myslím, že moje role v těch posledních letech už je právě v tom, abych prostě o těch věcech zpíval a moc jako nedával knížecí rady.
0: To není o knížecích radách, spíš o tom, když jste říkal, že ta písnička je o tom, v čem dnes žijeme, tak jak vy to chápete, to, v čem žijeme dneska?
1: No, žijeme v něčem, co jsem si v těch 90. letech, když jsem byl skoro 10 let jako profesionálním politikem, jsem si nedovedl představit, že se něčeho podobného jako dožiju tady. Já jsem samozřejmě prožil všechno to předtím. Já jsem z generace, která kromě Masaryka a Háchy zažila všechny prezidenty, jo. I když Beneš, když jsem se narodil, tak ještě teda byl na hradě Edvard Beneš a toho jsem vlastně zažil jenom jako malý dítě. Ale nedoved jsem si prostě představit, my jsme v těch 90. letech do té politiky vstupovali, nebo většina z nás, že jsme chtěli prostě vybudovat nějaký demokratický systém, který možná má chyby, možná, že jsme, nebo nesporně jsme udělali i řadu chyb my sami, ale myslím, že jsme dokázali vybudovat nějaký organismus a bohužel teď, v čem žijeme dneska, já mám takový pocit, že prostě dochází k destrukci toho všeho, co jsme se snažili. Někde víc, někde míň, ale jako rozhodně nechci strašit a nejsem žádný katastrofista, tak hrozný to ještě není, ale prostě ty pokusy o destrukci toho, co jsme tenkrát budovali, tady já cítím.
0: Vy sám o sobě říkáte, že nejste žádný protest songář, ale že se to s písničkou někdy prostě stane.
1: Jo.
0: Myslíte si, že Ostraka bude taky případ protest songu?
1: No, to je zase přesně ono. Už jsme zpátky u toho, že já si nemyslím, já si prostě vyberu. Jo. Já ty texty, protože neumím sám psát texty, tak já o mně se ví, že dělám od 80. let už vlastně na hotový texty. Ten text je prvotní a tu muziku potom k tomu buď píšu já, nebo případně někdo z mých kolegů, ale já jsem ten, kdo si to vybere, jo? Čili mě to musí nějakým způsobem oslovit, ale že bych jako nějak to si vybíral s tím, že teď teda jako napíšeme něco jako úžasného, protest song, nebo teď to bude ono. Ne. To prostě přijde samo, že jo, a nebo nepřijde. Jo, ono je vždycky strašně důležitý, a to je věci asi intuice, možná částečně i náhody, že jako musíte se trefit v ten správný okamžik na to správné místo. To se neděje po každý. A já si vždycky říkám, že třeba ty moje desky nebo ty písničky některé jsou možná lepší než ty, které se proslavily, ale akorát neměly tohleto právě štěstí.
0: Název písničky odkazuje na střepinové hlasování ve starověkých Aténách, kde obyvatelé města vylučovali nežádoucí lidi ze společnosti. Myslíte si, že se něco takového začíná dít tady?
1: Určitě se to děje. Neříkám, že je přímo vylučujou, ale máte prostě už jednou vám něco nalepí na záda a hrozně těžko se toho zbavujete a samozřejmě byli jsme svědky toho, čemu se teda říká ostrakizace, už před pár lety, když začala taková ta, jak bych to řekl, progresivistická kampaň, kdy se prostě najednou, já nevím, v anglosaském světě vylučovali určitý lidi z univerzit, tedy myslím přednášející, kdy se někomu prostě nařizovalo, co se může, co se nemůže, kdy se začaly bourat pomníky, protože pohledem dneška se to nezdálo už dost košer a jako by se úplně pomíjelo tu dobu, kdy to vznikalo. Jo. Čili tak to vzniknulo a teď jsme bohužel svědky úplně opačného extrému, že to kyvadlo se otočilo na druhou stranu a teď se vlastně všechno, co se nám, jako nám, co vládneme, jako, jo, a co se nám nelíbí, tak to prostě sejmeme, protože to jsou progresivisti a tak. Čili ono to je vždycky jenom o nějaký míře normálnosti. Když se podíváte na pojmy, v kterých žijeme, já jsem se vždycky vždycky hlásil k tomu, že jsem konzervativec. Ovšem to, co dneska se považuje za konzervatismus, s tím já opravdu společného mít nic nechci. Nacionalismus a všechny tyhle ty vlastnosti, kterým se dneska vlastně přiřazují k tomuhle pojmu, to je zoufalý. To je jako v muzice, jsem včera dělal jeden rozhovor, tak se mi kolega ptal, jestli mě nevadí, kam se posunul pojem R&B, uh-huh. Rhythm and Blues. Já jsem s tím začínal, s tou muzikou, ale to, co se dneska označuje R&B, je opravdu sakra něco jiného. Čili to jsou ty pojmy, které se najednou posouvají někam jinam a on už jednou Vláďa Merta napsal v jedné písničce vrátit slovům ten správný smysl. Já myslím, že o to vlastně by v politice mělo jako jít, ale nejenom v politice, ale obecně v životě.
0: Text písničky Ostraka je plný obav z vlků v zádech, z ovcí kolem, z vrtění psem, z toho, kdy začne lov. Z čeho máte vy největší strach v životě?
1: No,

0: že jsme si tenkrát v těch 90. letech vůbec nedovedli představit, že nastane něco to, co teď nastává. A ono to není bohužel jenom česká samozřejmě záležitost. Ono se to děje prostě i kolem nás všude jinde ve světě. Takže neměli bychom prostě zapomínat na to, z čeho jsme vzešli, čím jsme prošli a neměli jsme hlavně dělat pořád ty stejné chyby.
1: A proč to děláme? Co myslíte?
0: To, že jsme asi lidi, no já nevím, zřejmě
1: nepoučitelný.
0: To, zřejmě jsme nepoučitelný, nedovedu to nějak vysvětlit, ale taky já nejsem žádnej prorok, který by uměl odpovědět na každou otázku.
1: A je něco, na co bychom naopak zapomenout měli, co bychom si neměli pamatovat?
0: To je zajímavá otázka a ještě nikdy jsem ji nedostal. A tak přemýšlím a mám dokonce pocit, že nic takového neexistuje. Mm-hmm. Že prostě my bychom si prostě měli pamatovat všechno. I ty maléry, i ty průsery s odpuštěním, že použiju takovéhle slovo tady ve veřejnoprávním rádiu.
1: My to když tak vypípneme.
0: Protože bez toho totiž by ten život nebyl takový, jako by byl. A vlastně v tom, co člověk za ty leta prožívá, tak samozřejmě jsou období, kdy se vám daří, kdy se vám nedaří. A i ty věci, nebo i ty období, kdy se nedaří, ty jsou součástí toho života. A bez nich byste nebyla tím, čím jste teď. Takže já myslím, že se nemá zapomínat vůbec na nic.
1: V rozhovoru pro Seznam zprávy jste říkal, že za posledních 10 let se svět strašně změnil. Směřujeme k něčemu jinému, než jakou jsme měli představu. Jaká byla vaše představa toho, jak bude vypadat Česká republika, svět, když jste vstupoval v 90. letech do politiky a měl jste ty ideály?
0: No tak samozřejmě možná to bylo ze začátku trochu naivní, logicky, poněvadž jsme vstoupili do nějakého hájemství, který jsme vůbec neznali a jsem se postupně učil od těch svých kolegů, který měli třeba načtený nějaký knížky v těch kotelnách, kde museli na rozdíl ode mě bejt, protože to byli třeba bývalí disidenti a tak. Ale představu jsme měli, že to bude prostě jako demokratická země, která samozřejmě bude fungovat na principu nějaký tolerance lidských práv, takového toho. Já se samozřejmě hlásím k tomu odkazu Václava Havla, čili já jsem měl podobnou představu, nebo on nějakým způsobem zosobňoval to, co jsme si představovali politicky nebo ekonomicky, ne vždycky. Například já jsem byl asi víc vpravo, než třeba on, ale byl to prostě náš takovej jakoby maják. Ono to vypadá dneska docela hloupě, když se to řekne, ale to byla ta představa, která samozřejmě postupně jaksi začínala okorávat a jak člověk zjišťoval, jak ta politika opravdu ve skutečnosti funguje, tak to možná dostávalo trhliny, ale ten základní princip musí být pořád stejný. Člověk musí pořád věřit tomu, proč vlastně jako do té politiky šel. A já to vždycky vyprávím, oblíbená moje teorie o konfliktu dvou loajalit, který v politice člověk prostě musí, ten souboj musí neustále absolvovat. Jedna věc je loajalita k těm principům, kvůli kterým jste do té politiky vstoupila. A druhá věc je lojalita k té straně, bez níž byste nemohla vlastně ty cíle nějak naplňovat, to je jasný, v politice sám člověk nezmůže nic. No a tyhle ty dvě lojality jsou neustále v konfliktu a neustále to vyrovnáváte a pak můžete dospět k názoru, kdy najednou, že už to nestojíte a že prostě jdete od toho. A to se samozřejmě mně stalo zhruba po necelých 10 letech, jo. Najednou jsem řekl, tak tohle už ne.
1: Vy jste před pár lety v Českém rozhlase říkal, že pořád věříte, že pravda a láska zvítězí na lží.
0: No vidíte, že furt ještě držím, i ve svém věku se ještě nejsem tak senilní, že bych zapomněl, co jsem říkal před pár lety.
1: No a pořád tomu věříte?
0: Jo, určitě, jinak bych nemohl asi ani dělat to, co dělám. To prostě samozřejmě k tomu, prostě já jsem vychovaný v tom, že prostě určitý principy, nějaký morálky a něčeho, co prostě člověka jaksi odlišuje od těch ostatních živočichů nebo od ty ostatní přírody živí, že je právě tohleto, jo, ta etika, ta morálka, prostě, že pravda je pravda a lež je lež a nějaký dobro a zlo a taková ten relativismus, který se dneska vlastně říká, že vlastně si každý najde tu svoji pravdu a každý je prostě to svoje dobro. Tomu já prostě

0: Tě nevěřím.
1: No a proč myslíte, že se pravdoláskář dneska používá jako vlastně nadávka?
0: No to...
1: Co se s náma stalo?
0: No, to, tak ono to už, ono to jistý pejorativní nádech mělo už tenkrát, protože samozřejmě, já jsem se tady zmínil o Václavu Havlovi, ale i v době, kdy on byl prezidentem, tak samozřejmě měl už tehdy spoustu protivníků a asi i nepřátel, kteří prostě ho neměli rádi a už tenkrát se tenhle ten pojem objevil jako nějaký jako pejorativum. No prostě, jak se to říká, nenarodil se člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, no prostě ono těch pojmů je víc takovejhle, to jsou ty pravdoláskaři, liptardi a já nevím, jak
1: všelijak. Dobře, ale přece na té větě...
0: A dezoláti zase naproti tomu, jo, takže...
1: Na té větě pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, když se na to podívá člověk obsahově, tak přece není nic špatného.
0: Ne.
1: Tak proč myslíte, že to pro spoustu lidí je červený hadr?
0: Upřímně řečeno, já to nedovedu úplně přesně pochopit a vysvětlit, už vůbec ne. Nevím. Nevím, co může někdo na tom považovat za špatný nebo směšný. Ono možná spíš jako směšný. Oni jako... Myslím si, že lidi, kteří to považují, který to použijí jako pejorativum, že je to pro ně směšný, že to je něco, co jako... je nějaký takový jako nad náma, jako, že to my pragmatici, že jo, takhle život přeci nechodí. Jo, to je ten argument, který oni používají.
1: Co myslíte, že asi tahle věta znamená pro mladou generaci, která už třeba Václava Havla nezažila v tom dospělém věku, ten jeho odkaz už zná jenom z knížek. No. Je to pro ně něco, co je důležité v jejich životě? Protože vy máte děti, máte vnoučata, tak jak to vnímají?
0: Upřímně řečeno, nevím. Já vlastně úplně nevím, oni dneska samozřejmě žijou, ty mladí, v zajetí těch sociálních sítí a prostředí, v kterým vlastně my jsme se asi úplně nedokázali adaptovat, je to logický, protože já si ještě pamatuju, kdyby byl velký problém sehnat, aby člověk měl vůbec doma telefon, jo. Nemluvě o tom, co se dneska děje. Ale já vlastně nevím přesně, co pro ně tyhle ty hodnoty zajímají, ale je to vždycky strašně záleží na tom, co doma slyšejí, co jsou, jestli jsou tam nějaký knížky, jestli vůbec ještě něco čtou jinýho než na těch displejích telefonů a tabletů a co poslouchají, co se tam hraje.
1: Tak se možná doma zeptejte a za pár let si řeknem.
0: No.
1: Říká Michal Prokop, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V roce 2018 jste v aktuálně mluvil o tom, že Češi hledají někoho, kdo za ně všechno zařídí. Myslíte si, že je to typicky česká věc, anebo to je všude na světě?
0: Nevím, jestli typicky česká, ale určitě hodně česká. Jo? Samozřejmě nejsem zdaleka takový znalec jiných prostředí, jiných národů, jiných států. Já jsem sice procestoval pár zemí v životě, ale vlastně nikdy jsem žádný opravdu nežil. Takže to neumím posoudit. Jo? Ale je pravda, že Češi prostě toho svého tatíčka, prostě císaře Josefa, jo? Nebo někoho podobného prostě hledají. A proto taky třeba ta prezidentská funkce u nás má takovou autoritu, i když ve skutečnosti ty pravomoce zdaleka nejsou takový, jak se o ně vede dneska ten nesmyslný boj, ale prostě má to autoritu, jo. A je to, myslím, že to pochází právě z toho, že se vztahujeme k nějaké takovéhle osobnosti, která prostě hlavně za nás zařídí, protože jsme asi neumíme, nebo řada z nás se neumíme srovnat s tím, že člověk by si měl v životě ty věci umět sám zařídit, jo. Já, protože jsem vlastně celoživotní volnonohař, jsem vlastně byl zaměstnaný jenom jednou v životě a moje první a jediný zaměstnání v životě bylo náměstek ministra kultury. A předtím jsem nikdy zaměstnaný nebyl a nikdy jsem neměl žádného šéfa, i když za komunistů samozřejmě šéfové nás drželi jaksi pod krkem tvrdě, ale nebyl to ten typický klasický
1: zaměstnanecký vztah.
0: Prostě ta hierarchická struktura tohoto typu, čili já jsem v tomhle směru asi, nebo lidi podobní jako já, moji kolegové, jsme v tom výjimeční, protože jsme zvyklí vlastně od začátku dospělého života se nějak starat o sebe a věděli jsme, že co si nezařídíš, to nemáš. Jo? Ale myslím si, že kdo tohle nezažil, tak samozřejmě má vždycky ten pocit, že zkrátka nad ním někdo je a ten za to jako může a ten to dělá blbě a tak. Takže asi to je v Česku, ale možná, že jsou i v jiných národech podobný. Ale faktem je, že prostě vždycky já jsem se vztahoval k té Americe celý život, nejenom k té hudbě, ale pro mě to byl vždycky takovej symbol právě toho, té svobodomyslné společnosti, kde každý ten člověk má jako od samého začátku je k tomu vedenej, že si to prostě musí sám vydupat všechno. Ono to samozřejmě někdy vypadá jako takzvaný ten americký sen a ono to tak růžový většinou není, nebo v drtivé většině to není, ale prostě ten motiv tam takový je.
1: Naději vidíte v tom, že pochopíme, že ten, kdo má jiný názor, ještě nemusí být náš nepřítel a že budeme chtít být spolu v reálném světě, nejenom v bublinách na sociálních sítích. Co myslíte, že se musí stát, aby se tohle opravdu dělo, abychom spolu chtěli mluvit, abychom nezůstávali v bublinách na sociálních sítích, abychom nepovažovali člověka, který má jiný názor než my, hned za nepřítele?
0: Ježíš, vy po mně chcete furt ty návody, abych to je přesně, co jsem řekl, že já nechci dělat.
1: Ne, tak co myslíte? Mě zajímá to, když řeknete, že naděje je v tom, abychom spolu mluvili, tak co musí nastat, abychom spolu chtěli mluvit?
0: Já nevím, já se o to snažím na těch koncertech. Já mám samozřejmě tu výhodu, že mám tu šanci vylézt před ty lidi živý. Oni musí si koupit ten lístek, nebo někdy ani si nemusí koupit lístek, ale prostě musí tam přijít. Přijdou tam a jakoby chtějí být spolu. V tom je ten problém je o tom, že to chtějí. Nějakým způsobem něco to pro ně znamená, protože samozřejmě tu muziku dneska můžete poslouchat, když si vezmete právě na uši ty karbanátky, co máme teďko. na uších oba, tak se můžete úplně oddělit a když jedu v metru, tak vidím, že všichni mají asi něco poslouchají, protože mají ty pecky, že jo, nebo prostě nějaký sluchátka, ale když přijdete na ten koncert, tak tu muziku jako vnímáte s těma lidma dohromady a v tom je ta síla. Tak to je ta moje naděje. Já samozřejmě nevím a neumím vymyslet, jak to udělat, aby podobný pocit měli lidi. Já jsem vždycky říkal, pro mě byl šok, když jsem vstoupil do té politiky, jo, tenkrát v těch 90. letech, tak já jsem se domníval, protože jsem tenkrát byl poměrně jako zvyklý, že jsem měl ty plný sály, samozřejmě já jsem nikdy nebyl člověk, který dělal nějaký haly nebo stadiony, to ne, ale prostě jako lidi chodili a když jsem přišel, to publikum bylo plný a tím zatleskali mě. A když jsem najednou vlez na to jeviště prostě a zjistil jsem, že prostě v tom publiku, který tam bylo zdaleka ne tak velký, ale i v tom, co tam bylo nejmíň 50 lidí, který mě tam ale vůbec nechtěli. Jo, to je úplně opačně. Jo. A tohle to se člověk jako musí naučit, jako snášet, ale jak to udělat, aby vás chtěli, to je ten problém a proto ten populista vlastně má vlastně asi tenhle cíl, protože on hlavně chce, aby ho všichni chtěli. Aby ho všichni měli rádi.
1: A vy dokážete mluvit úplně v klidu s každým, i když má někdo úplně jiný názor, odlišný, něco, co vás třeba dokáže vytočit, ale vy zůstanete vždycky v klidu?
0: To asi neumím, to nevím. Zase takhle dokonalý určitě nejsem, samozřejmě, ale nakonec to člověk zná i z domova, z domácnosti. Prostě konflikty jsou součástí života taky. Jde jen o to, aby nebyly tou klíčovou aktivitou, kterou prožíváme. Protože politika sama to je koncentrovaný konflikt samozřejmě.
1: A když srovnáte tu politiku, ve které jste byl aktivním účastníkem v 90. letech vy a tu dnešní, tak co je ten zásadní rozdíl, který vy vidíte?
0: Ten zásadní rozdíl, který vidíme, je v tom právě, já už jsem to asi někde řekl, že vlastně my jsme tenkrát měli samozřejmě politické soupeře, já jsem byl členem Občanské demokratické aliance, to byla jako konzervativní strana s takovým jako, řekl bych, ekonomicky liberální, ale hodnotově konzervativní a vedle nás byla ODS, ale proti byli třeba socani, že jo, a tam zkrátka byl jiný pohled na to, jak docílit toho, aby ten stát a ta společnost prosperovala. Já jsem měl, nebo mám pocit stále, že tehdy šlo o to, že jsme měli jiný rozdíl jenom na tu cestu, jakou chceme dojít k tomu, aby prostě se nám jako dařilo dobře a byli jsme šťastní.
1: A dneska je cíl politiky.
0: A dneska mám takový pocit, že to tak není, že právě ten, to je to, že ten, kdo má jiný názor, je prostě nepřítel, tak ho musíme sejmout a nebudeme ho vůbec poslouchat. My nechceme, jakoby, já teď mluvím, jakoby ten advokátus diaboli, to ne, že já bych si to myslel. My nechceme poslouchat, co on nám říká, žádný argumenty nechceme slyšet. My ho tu nechcem. Vůbec, jo. A to je ten rozdíl, protože já jsem vždycky uváděl, Pavel Dostál, někdejší ministr kultury, byl můj velký kamarád, my jsme spolu vlastně začínali v tom federálním shromáždění a to jsme si pomáhali, ale politicky jsme byli každý jinde a on dokonce, když pak nastoupil jako na ministr, tak rušil některé věci, které já jsem tam předtím zaváděl. Ale já jsem přesto nikdy neměl pocit, že mu jde o něco jiného než mě, jenom jsme prostě měli jiný názor, jak se k tomu má dojít. A to je ten rozdíl, který dneska právě bohužel necítím, protože slyším pořád jenom, že to všechno, co je špatně, za to může ta Fialová vláda, nebo prostě hlavně ty, co tu byli předtím. Jo. To je ten typický český model, když přijde první, co přijde řemesník, vám jde něco opravit, tak první řekne, který prase to tady dělalo. Že jo. Tak to je přesně ono. Tady se nenavazuje na to, že někdo něco dělal a že se třeba převezme nebo že se naváže na něco, co už tady někdo předtím udělal, ať už to bylo takový nebo makový, nebo aspoň něco z toho se nám může hodit. To se vůbec jako neděje.
1: Když byste měl říct jednu věc, která vás v politice změnila, co by to bylo? Jak vás změnila?
0: Já nevím, já dokonce možná neskromně mám pocit, že mě to až nezměnilo. Takhle, když jsem v tom byl, tak samozřejmě asi jsem jiný byl, protože jsem v té bublině žil a bez pochyby jsem se choval taky tak, jak se chovají ty politici, když prostě jsou v tom a oni vůbec netušejí, co se děje venku. Na to přijdete teprve, když už z toho vylezete ven. Já si jenom pamatuju, jak moje žena vždycky, když k něčemu takovému doma došlo, tak říkala, prosím tě, nenáměstkuj. Jo. Ale když jsem se pak vrátil zpátky do toho normálního života a zjistil jsem právě, že když jdete po ulici, tak ty lidi, který potkáváte, v podstatě až tak moc nezajímá, co se děje v té sněmovně, jo. Když to tam jsem měl pocit, že to jako je pupek světa, že bez toho, že prostě jako když tohle se nesplní, tak se zhroutí všechno. No, myslím si, že jsem se až tak moc nezměnil, možná, že si moc fandím, nevím, ale to, že jsem se dokázal nějak vrátit normálně do toho života, že jsem se vrátil nakonec i k té muzice, ke které jsem se vlastně ani vrátit nechtěl, protože jsem se toho bál, že po těch letech už to nepůjde, tak to snad možná je důkazem, že jsem zůstal normální. No.
1: To byl Michal Prokop, hudebník, host Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Já taky děkuju.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit, osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky, být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic kvůli veřejným zakázkám. Je mezi nimi i bývalý ředitel. Španělská policie rozkryla síť pašeráků, migrantů a drog a zadržela 78 lidí. Fotbalovou Spartu by mohl opustit její kapitán Lukáš Haraslín, má nabídku ze Saúdské Arábie. Na dálnici D11 na 59. kilometru ve směru do Hradce brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů. Je pátek 7. srpna, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Kriminalisti z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic, informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
5: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal. Ani dnes obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
4: Španělská policie odhalila skupinu pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gengu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy.
6: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Španělsko zároveň pohrozilo Itálii odvetnými opatřeními, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. Itálie je zavedla na začátku srpna, to kvůli přílivu migrantů do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky. Na konci července se tam dostalo víc než 70 tisíc lidí z Maroka. Téměř všichni se ale dobrovolně vrátili zpátky. Řím v reakci na dnešní vyjádření Madridu oznámil, že opatření bude platit minimálně do poloviny srpna. V rafinerii Slovnaft na okraji Bratislavy hořelo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň po několika hodinách pod kontrolu. Podle rafinerie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožená a další nebezpečí nehrozí.
7: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Radiožurnálu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
8: Počas toho narušenia došlo k detonácii, ktoré bolo možné počuť. To mohli zachytiť vlastne obyvatelia z nejakých bližších častí, ale nešlo o nejakú detonáciu, ktorá by vyslovene mala takú silu, že by spôsobila tlakovú vlnu, ktorá by mala nejaké deštrukčné účinky.
7: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Dým nad bratislavskou rafinerií už se rozplynul, přestože nedaleká obec Rovinka ještě před několika hodinami doporučovala zavřít okna a omezit pobyt venku. Co k incidentu vedlo, bude předmětem vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák, Radiožurnál.
4: Společnost Meta prohrála další soudní spor kvůli újmě způsobené dětem na sociálních sítích. Soud v Novém Mexiku ji nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
9: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Prometuje výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbatelné. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami rozloučili s Milanem Knížákem. Obřad se konal v krematoriu v pražských Strašnicích. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
10: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i nadchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
11: Milan Knížák byl rebelem opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
10: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
4: Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
12: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
13: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
14: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
13: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
4: Na pražské Letné vystoupí za 2 hodiny zpěvák Marek Ztracený. Je to jeho dosud největší koncert. Pořadatelé očekávají přes 70 tisíc fanoušků. Dopravní podnik kvůli tomu posiluje spoje. A na Letné je reportér Mikuláš Vochoska.
15: Za zhruba 3/4 hodiny začne hudební program vystoupením zpěvačky Martiny Pártlové. Po ní ve 20 hodin vystoupí zpěvák Marek Ztracený. Fanoušci se sem na Letnou můžou dostat speciálním tramvajovým spojem číslo 44 a po skončení akce dopravní podnik posílí provoz metra A ze stanice Hračanská. Vzhledem k vysokým teplotám jsou v areálu připravené rozprašovače vody i kropící vůz hasičů. Závěrečný ohňostroj pořadatelé kvůli suchu a horku zrušili. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
16: Fotbalovou Spartu by mohl po 5 letech opustit slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. Kapitán týmu má namířeno do saudsko-arabského celku Al-Fateh. Původní informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký pražskému klubu.
17: Lukáš Haraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30-letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín ve Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ním triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
16: A za necelou hodinu začne utkání 3. kola fotbalové šance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Libercem. Duel uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy.
18: Nehoda na hradecké dálnici před Chlumcem a v Praze ucpaná Strakonická. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí půlhodinová kolona za sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 59 5 aut po nehodě blokuje levý pruh. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště zasahují záchranáři u nehody v Buchlovských kopcích. Za Střílky blokuje jeden pruh, jede se Kyvadlově a tvoří se kolona z Brna. A v Praze stále ucpaná Strakonická, výjezd směr Příbram u Jíloviště zúžení a postojíte půl hodiny od sjezdu na Lipence. Na D1 vázne provoz za Prahou směrem do Brna. Od 15. kilometru ke Šmejkalce pojedete přes 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24, na horách většinou kolem 18. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
20: Projeví se na cenách potravin letošní nejslabší sklizeň obilovin za řadu posledních let? Jak vážný zásah proti pašerákům migrantů ve Středomoří může znamenat operace, kterou podnikly policejní složky Španělska a několika dalších unijních států? A na jakém základě soud v americkém státě Nové Mexiko uložil společnosti Meta pokutu v řádu 100 milionů dolarů za nedostatečnou ochranu dětských uživatelů sociálních sítí? Letos se v Česku sklidí nejméně obilovin za posledních 14 let a nejméně řepky za posledních 21 let. Vyplývá to z aktuálního odhadu sklizně, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Oproti loňsku se sklidí v případě obilovin o 17% méně, u řepky o 20% méně. Podle odborníků ale ani tak nebude hrozit nedostatek obilovin, a to díky zásobám z loňska. A víc dodáme s prezidentem Agrární komory České republiky Janem Doležalem. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Když začneme obilovinami, může za ten letošní pokles produkce počasí, nebo to má jiné důvody?
0: Primárně to určitě počasí. My jsme v podstatě letos zažili, dá se říct, nejsušší březen, duben za historii sledování. Myslím, že tuším, že to bylo někde od roku 1961, pouhých 10 mm za měsíce, a řekněme, že to jaro je právě u těch hlavních obilovin tím rozhodujícím obdobím, kdy se vlastně nějakým způsobem rozhodne o tom, jestli tedy ty výnosy budou uspokojivé nebo budou, řekněme, podprůměrné, což je bohužel případ letošního roku.
20: Liší se situace u jednotlivých druhů obilí?
0: Určitě se situace liší, respektive my asi vidíme na ten dopad sucha u všech typů obilovin, pouze vidíme vyšší produkci tam, kde byly vlastně vyšší osevní plochy, a to se týká tuším pšenice jarní, kde zase zemědělci hledali, řekněme, nějakou alternativu k jiným jařinám, zejména řekněme z těch ekonomických důvodů. Například u cukrové řepy v posledních letech je prakticky záporná rentabilita, takže se hledali jiné alternativy, právě jako pšenice jarní nebo třeba trtyka, ale tam je vyšší sklizeň, ale i tam hektarové výnosy jsou meziročnější.
20: Když mluvíme o dopadech letošního počasí, má to, že je teplo a sucho, efekt, že jsou žně rychlejší?
0: To je určitě, řekněme, asi jediné pozitivum letošního roku. Někdy, a myslím, že to bylo i loni, nám do žní prší, a to samozřejmě ty žně prodlužuje, komplikuje. Letos ty žně, co se týká dešťů, jsou prakticky suché, takže se nemusí dosoušet. Nejsou to další náklady třeba pro zemědělské podniky. Na druhou stranu ty výnosy jsou výrazně nižší, než byly v loňském roce.
20: Jaká je kvalita letošních obilovin?
0: Relativně dobrá. Některé podniky nicméně mají problém s tím, že jim právě na začátku žní lehce zapršelo, a tam říkám, že se takzvaně vyplavily dusíky, takže potom bývá třeba problém s obsahem N-látek, tak aby vlastně splňovaly ty sklizené obiloviny potravinářskou kvalitu. Nicméně, pokud to vezmeme republikové, tak nějaký větší problém s kvalitou není. Možná někde může být problém s objemovou hmotností právě kvůli tomu výraznému suchu.
20: Analytici už během dnešního dne, potom, kdy tedy Český statistický úřad zveřejnil ta čísla, která jsem citoval v úvodu, tak uklidňovali, že nehrozí nedostatek obilovin v Česku, a to díky zásobám z loňska. Tohle můžete potvrdit?
0: Je to tak, v podstatě, jak jsem říkal, loni velmi, velmi dobrá úroda, proto ty propady, se říkal 17% obilovin, 20% řepky, to znamená, pokud to porovnáme s tím loňským rokem, tak ta čísla jsou skutečně hrozivá. Na druhou stranu to znamená, že vlastně ve skladech ještě pořád něco je, nebo respektive ne všechno se podařilo nějakým způsobem vyvést, takže tam určité zásoby jsou, tudíž ten, řekněme, tlak na nějaký rychlý zestup ceny tady úplně není.
20: Říkáte, že tady není tlak na rychlý vzestup cen, ale na nějaký mírnější vzestup cen ten tlak cítíte?
0: Tak to z pohledu nás jako producentů bychom za něj byli rádi, protože my tady naopak vidíme obrovský nárůst nákladů meziročně, co jsme o pohonných hmotách nebo hnojivech, ale tak jako vždycky, tak i letos platí to, že ta cena se zkrátka neurčuje v České republice. My prakticky vycházíme, řekněme, z globální situace, nebo řekněme z globálních dat, kde zase až tak extrémní dopad počasí není, a tak jako u nás platí v celém světě, že tady je relativně dobrá zásoba z toho loňského roku.
20: To znamená, že obiloviny ani potraviny vyrobené z obilovin pravděpodobně výrazně zdražovat nebudou. Chápu to dobře?
0: U obilovin si troufnu říci, že tam nedojde k nějakému výraznému nárůstu ceny, když, jak říkáme, bychom za ně byli rádi, a vlastně bylo by to adekvátní vůči těm nákladům. Ono nám do toho promlouvá v podstatě i to, že obiloviny jsou navázány, nebo jejich cena je navázána na fosilní paliva, která teď se na těch globálních trzích v souvislosti s nějakým možným řešením krize na Středním východě poklesla. Co se týká potravin, tak tam já nemůžu přesně určit, jaký jejich vývoj bude, protože tam samozřejmě hrají roli další věci, jako je cena energií, jako je cena práce v tom celém řetězci, takže tam je to trošku komplikovanější.
20: Ještě větší pokles produkce než u obilovin, o kterých jsme zatím mluvili, je u řepky. Tam mě zaujalo, že oproti loňsku klesla docela výrazně i plocha, na které zemědělci řepku pěstují. Proč to tak je? Přestává se řepka vyplácet nebo se jí přestává u nás dařit?
0: Přesně tak, ona řepka je v podstatě nerentabilní a v posledních několika letech je to tím, že na její pěstování je potřeba, řekněme, stále vyšších vstupů nebo respektive dražších vstupů. V podstatě v posledních letech tady máme neexistující chemickou ochranu. Vyplývá to, řekněme, i z politiky Evropské unie, kde v podstatě jsou pořád z toho portfolia stahovány další a další účinné látky. No a dneska vlastně, aby byla řepka ochráněna třeba či hmyzím škůdcům, tak vyžaduje několika násobnou aplikaci nebo řekněme opakovanou aplikaci méně účinných přípravků na ochranu rostlin a ve finále, pokud ta globální cena je vlastně pořád na stejné úrovni, tak řepka se stává vlastně nerentabilní plodinou. Pokud do toho ještě zasáhne sucho, jako v letošním roce, a u řepky ještě vlastně řekněme v letošním roce velmi patrný vliv mrazu z začátku dubna, proto ty výrazně nižší výnosy, tak skutečně se nevyplatí řepku pěstovat.
20: Vy jste říkal, že pro vás, tedy pro zemědělce, by bylo výhodné, kdyby ceny šly nahoru, což se ale neděje a neočekává. Při tom, co jsem říkal v úvodu, při těch odhadech sklizně, co to všechno bude pro české zemědělství znamenat? Jak se to projeví ve vašich tržbách a může to přivést některé zemědělské firmy třeba ke krachu?
0: Tak my vidíme ve srovnání s tím loňským rokem propad v tržbách, řekněme v těch hrubých číslech někde kolem 8 až 9 miliard, a ještě že nejsou za námi a obávám se, že ten trend, řekněme, který teď vidíme, tak se nepodaří nějakým způsobem zvrátit. Navíc tady máme i negativní predikci třeba pro sklizeň a cukrové řepy, brambor nebo kukuřice na zrno, to znamená těch plodin, které se budou sklízet později. Takže tohle to určitě není dobrá zpráva. Navíc v letošním roce meziročně došlo k obrovskému propadu výkupních cen u mléka, kde jsme loni se pohybovali někde kolem 13 korun. Letos už jsme na 9,50 a zatím ten propad ještě nenašel úplné dno. Takže se obáváme, že pokud tohle to sečteme všechno dohromady, tak bychom se mohli dostat k propadu tržeb někde kolem 20 miliard. A pokud platí, že většinou 20 miliard je čistý hospodářský výsledek sektoru a k tomu máme vyšší náklady na PHM PHM či hnojiva, tak se obávám, že se budeme pohybovat někde možná na nějaké čisté nule nebo možná globálně někde dokonce ve ztrátě. Takže samozřejmě pro některé podniky, ty, které to sucho měly výraznější, ty, které jsou třeba závislejší na příjmech z mléka nebo z prodeje vepřového masa, kde ten propad je taky obrovský, tak tam určitě bude problém se vůbec nějakým způsobem udržet v nějaké, řekněme, nechci říct rentabilitě, ale v nějaké takové kondici, která umožní provozovat tu svoji činnost dál.
20: Prezident Agrární komory Jan Doležal, díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Taky děkuji, naslyšenou.
20: Španělská policie dnes oznámila, že spolu s jednotkami ozbrojených složek civilní gardy a ve spolupráci s Europolem a bezpečnostními složkami Francie, Portugalska a Polska rozbila jednu z největších zločineckých sítí, které ve Středomoří pašují migranty do Evropy. V rámci policejní operace bylo zadrženo 78 osob, včetně několika předáků gengu. Zabaveno bylo také 18 lodí. Organizace používala vysokorychlostní plavidla, na kterých ze Španělska pašovala drogy do Alžírska a opačným směrem nelegálně dopravovala migranty na španělské pobřeží. Během policejního zásahu byly zajištěny tisíce tablet extáze, desítky kilogramů hašiše, satelitní antény a také GPS sledovací zařízení. A víc dodáme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Kateřinou Ferenčíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
20: Co tedy vyplývá z informací španělských médií o této operaci, případně o okolnostech, za kterých se podařilo rozkrýt tuto pašeráckou síť, kterou španělská policie označuje za jeden z nejrozsáhlejších, nejaktivnějších a nejnebezpečnějších gengů ve Středomoří?
1: Španělské ministerstvo vnitra dneska oznámilo úspěšné zakončení této důležité operace, na které spolupracovali španělská národní policie, civilní garda a také Europol. Podle ministra vnitra se jednalo o operaci s názvem Salem, při které byly provedeny domovní prohlídky na různých místech Španělska a byly zabaveny, jak jste se zmínil, drogy, obrovské množství nejrůznějších drog, zbraní a velice specializovaného materiálu. Zadrženo bylo tedy 78 osob. A podle informací španělských médií se jednalo o velmi dobře organizovanou pašeráckou síť, která byla řízená z Alžírska.
20: Podle španělské policie tato zločinecká organizace při nejméně 64 v plavbách dopravila do Španělska přes 2000 migrantů. Na ochranu svých plavidel používala krajně násilné metody. To možná doplním k tomu, co jste říkala. Už jste říkala, že pravděpodobně byla řízena z Alžírska. Komentují španělské úřady, nakolik zásadní by mohl být tenhle zásah, pokud jde o působení dalších pašeráckých gangů ve Středomoří?
1: Zřejmě se nabízí otázka, nakolik souvisí s nelegální migrací jako takovou, také v souvislosti s nedávnou krizí, o kterou se zajímala celá Evropa, v podstatě celý svět, a sice s krizí ve španělské exklávě Ceutě. Jestli šlo o shodu okolností, tedy tuto operaci Salem, o tom se španělská média nezmiňují nějak podrobně, ale můžeme usuzovat, že pravděpodobně ano. Sice proto, že podle deníku El País totiž došlo k prvním zadržením skoro 60 osob v rámci této operace už v polovině června, tedy měsíc a půl před krizí v Ceutě, která propukla minulý týden. Nyní tedy šlo o závěrečnou fázi celé operace. A navíc tato organizace převážela migranty do pevninského Španělska, konkrétně do Andaluzie, regionu Valencie, Murcie a na Baleárský ostrov Ibizu. Podle dostupných informací v Ceutě nepůsobila.
20: Když mluvíte o Ceutě v reakci právě na ten nekontrolovaný příliv migrantů do Ceuty minulý týden, zavedla italská vláda zvláštní kontroly na letištích a přístavech pro občany mimo evropských zemí cestující ze Španělska. Dnes španělská vláda vyzvala, aby Itálie do této neděle tyto kontroly zrušila a dodala, že jinak Madrid zavede protiopatření. Je jasné, jaké kroky by v případě, že tedy Itálie neuposlechne této výzvy, jaké kroky by Španělsko mohlo podniknout?
1: Ano, španělská vláda dnes dala v podstatě Itálii ultimátum. Ultimátum do neděle na zrušení těchto mimořádných opatření a jinak tedy by v podstatě udělala totéž. To znamená, jedná se o dočasné omezení volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru, což v praxi znamená kontrolu totožnosti na letištích, případně i na silničních přechodech mezi jinými zeměmi, pokud by šlo o španělské občany. Krátce po prohlášení španělské vlády Itálie reagovala tak, že odmítá jakékoliv ultimátum a bude dále chránit své hranice. Diplomatická krize se tedy prohloubila. Itálie své rozhodnutí zdůvodnila i tím, že, jak upozornila taky španělská policie, existuje nové nebezpečí přílivu ilegálních migrantů z Maroka do Španělska. A sice v Maroku kolují výzvy na sociálních sítích pod heslem Sejdeme se tam, tedy rozumějme ve Španělsku, 15. srpna, takže nebezpečí tady dále trvá. A španělské jednak ozbrojené síly, také armáda jsou připraveny.
20: Říká spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku Kateřina Ferenčíková. Díky za informace. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
20: Soud v americkém státě Nové Mexiko nařídil provozovateli Facebooku a Instagramu, tedy internetové společnosti Meta Platforms, zaplatit v přepočtu téměř 12 miliard korun za újmy, které její platformy působí mladým lidem. Soudní verdikt firmě také nařizuje, aby změnila způsob, jakým tyto platformy fungují pro mladé uživatele v Novém Mexiku. Společnost Meta už oznámila, že se proti rozhodnutí odvolá. Ve vysílání vítám Daniela Dočekala, odborníka na sociální sítě, šéfredaktora serveru 365 typu CZ. Dobrý den.
3: Dobrý den, přeji.
20: Jak porota ten verdikt vysvětlila, co dává společnosti Meta za vinu?
3: To je poměrně velice široký záběr a hlavně tenhle konkrétní případ jenom z toho Nového Mexika, což je důležité zdůraznit, to vlastně nejsou ani celé Spojené státy, je to jenom jedna jejich část, tak navazuje na prohrané soudní spory nebo prohraný soudní spor tuším, že to bylo v březnu, kdy vlastně byla Meta zhledána vinným v tom, že prostě nepečuje dostatečně o děti, na jejich platformě probíhají prostě prodeje dětí jako takových, její algoritmy jsou problematické a poskytují dětem obsah, který by jim vlastně dávat neměli, ovlivňuje je a ničí samozřejmě jejich zdraví. Už tehdy se říkalo, že samozřejmě vlastně v návaznosti na ten tehdejší rozsudek budou zcela určitě následovat další soudní žaloby a soudní rozsudky, kde jednotlivé státy, ale možná i další subjekty budou chtít po Facebooku, aby nějakým způsobem, řekněme, se snažil věci napravit a hlavně po něm samozřejmě budou chtít další peníze.
5: Na to se samozřejmě také chci zeptat, protože analytici už během dneška upozorňovali, že na proces v Novém Mexiku je upřena pozornost dalších států, obcí, školních okrsků ve Spojených státech, protože jsou tam spousty podobných žalob, kdy tedy různé subjekty, včetně jednotlivých amerických států, žádají od technologických firem změny toho, jak fungují sociální sítě a případně odškodné. Dá se čekat, že to aktuální rozhodnutí může mít dominový efekt, že tedy podobných verdiktů v neprospěch Mety může přibývat?
3: Vlastně to Nové Mexiko, o kterém se tady teď bavíme, je, můžeme asi říkat, začátek toho dominového efektu, který zahájilo to rozhodnutí, tuším, že v tom březnu. Navíc ta částka, o které se tady bavíme, vy jste to říkal v korunách, já na to tady dívám v dolarech a je to 567 milionů dolarů, není vlastně úplně jediná, protože ještě tam někde zároveň s tím je částka 375 milionů dolarů, takže se to ve skutečnosti blíží někam asi k 940 milionům dolarů, pokud to dokážu velmi rychle spočítat.
5: Je to tak, 942 miliony dolarů by to mělo být.
3: A to Nové Mexiko chce tyhle ty, a to je docela zajímavé, to Nové Mexiko chce tyhle ty peníze použít proto, aby prostě nejenom jako přinutilo Facebook k tomu, aby udělal něco, co napraví to, co dělá on špatně, ale aby i to Nové Mexiko samotné ty peníze investovalo vlastně do ochrany dětí, do vzdělávání a do dalších aktivit, které by měly pomoci. Jak to budou dělat ty další státy nebo subjekty, je určitě velká otázka, ale protože jsou to Spojené státy, kde ten právní systém typicky funguje právě na tom, že precedenci vyvolávají další žaloby a další vymáhání peněz a změn, tak je velmi pravděpodobné, že toho bude ještě hodně. Facebook se samozřejmě proti tomu bude bránit, ostatně jako proti veškerým těm ostatním požadavkům. A důležité asi zdůraznit je, že vlastně tahle ta částka je s ohledem na celkové peníze, které se protáčí ve Facebooku, vlastně úplně minimalistická. To znamená, tak jak to obyčejně bývá, nakonec i v Evropské unii, když se udělují pokuty za něco tak závažného a dlouhodobého, tak pořád ty pokuty jsou vlastně nesrovnatelné s tím, co ty firmy vydělávají na tom, že dělají právě tohleto.
5: Agentury uváděly, že loňský výnos společnosti Meta byl 60 miliard dolarů, tak to pro srovnání a pro kontext k té částce, kterou vy jste předtím uváděl. Ten návykový design Instagramu a Facebooku kritizuje také Evropská komise. Před měsícem předběžně shledala, že tím společnost Meta porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Vy už jste říkal, že Meta se proti těm rozsudkům odvolává. Na druhé straně, pokud těch, řekněme, kritických hlasů bude přibývat, může to opravdu vést k tomu, že se Instagram a Facebook změní?
3: To je hrozně složitá otázka, ještě složitější než všechno, o čem jsme se bavili od začátku dnešního vstupu. Oni samozřejmě budou vždycky dělat to, co dělají už roky, nějakým způsobem prostě nějaký malý ústupek nabídnou, budou to prodlužovat klidně celé roky, velmi ochotně nakonec třeba zaplatí i nějaké ty pokuty, jak už jsem říkal, tak většina těch pokut bude vlastně miniaturní proti té částce, která tam někde hraje roli. Součástí toho arzenálu bývá i hrozba, tak my to třeba v té Evropě kompletně vypnem. A nutno dodat, že samozřejmě Evropa podobně jako spousta dalších zemí řeší to, že by prostě sociální sítě jako takové byly pro děti do určitého věku zakázány.
5: Což je samozřejmě další příběh. Chápu tedy, že jste spíš skeptický. Musíme skončit náš rozhovor, protože se blíží další zprávy. Díky. To byl Daniel Dočekal, odborník na sociální sítě. Naslyšenou.
3: Také díky a naslyšenou.
21: Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: V
4: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských. Dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Ruský útok na ukrajinský Izium na severovýchodě země zabil nejméně 2 lidi, další 4 jsou zranění. Informují o tom ukrajinští záchranáři. Rusko podle nich ostřelovalo město kazetovou municí, která ze vzduchu zasype okolí velkým množstvím menších náloží. Raněné hlásí taky město Bilopilja. Americký federální odvolací soud nařídil zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu k tomu potřebuje souhlas kongresu. Trumpova administrativa kvůli projektu nechala zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. Proti stavbě se vyslovili památkáři a soud se teď podle agentury AP postavil na jejich stranu. Účinnost svého rozhodnutí ale odložil o 14 dnů, aby se administrativa mohla odvolat k nejvyššímu soudu. A provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený. V Řevnicích u Prahy se na přejezdu srazilo auto s vlakem. 3 lidi, včetně 2 dětí, jsou lehce zranění. Středočeští záchranáři je přepravili do pražské nemocnice Motol. Cestující vozí kyvadlová náhradní autobusová doprava. Provoz stojí i na trati Unhošť-Kladno. I tam je důvodem srážka osobního auta s vlakem. Norský fotbalový svaz chce rezignaci šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. Vedení Severské asociace o tom rozhodlo na svém zasedání. Infantino už podle Norů nemá důvěru potřebnou k tomu, aby v současnosti stabilně vedl světový fotbal. Odpor řady národních svazů vyvolal třeba jeho návrh na prodej části práv na světové šampionáty soukromým investorům, od kterého po kritice ustoupil.
18: Nehoda na hradecké dálnici před Chlumcem a ucpaná Strakonická za Prahou. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové postojíte téměř půl hodiny v koloně za sjezdem na Městec Králové. Je to kvůli nehodě na 59. kilometru. V pravém pruhu se zrazilo asi 5 aut. Poslední volný sjezd je na 50. kilometru. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi za Vrdy neprůjezdná. Vážná nehoda dvou osobních aut, dá se to obět přes Vinaře. V Praze se stále kolona popojíždí na Strakonické na výjezdu směr Příbram. U jíloviště je zúžení do jednoho pruhu stavby mostu. Kolona od Zbraslavy zabere asi půl hodiny. U Prahy komplikace i v Dobřichovicích. Je tam neprůjezdná silnice na Všenory. Je to kvůli nehodě na železnici za mostem.
6: V Dobřichovicích je přejezd a tam se srazil vlak s osobním autem. Neprůjezdný. A je to jediný most, který je v této oblasti.
18: Na dálnici D1 vázne provoz za Prahou směr Brno. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od sjezdu na Velké Popovice asi na 20 minut. O něco menší kolona i na silnici 3 z Prahy do Budějovic po pojíždí na příjezdu do Benešova. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Chybějící peníze na opravy krajských a okresních silnic. Má jaderná energetika svou achilovou patu? Či jak Kreml postihuje své oponenty i za hranicemi Ruska? Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
21: Názory a argumenty.
8: Ministr dopravy Ivan Bednárik oznámil dopisem krajům, že letos nedostanou ani korunu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a údržbu silnic druhých a třetích tříd a tyto peníze nelze garantovat ani do dalších let. Doposud kraje k tomuto účelu dostávaly státní příspěvek obvykle kolem 3 až 4 miliard, v loni byly 2. Na letošek a další 2 léta žádali 4 miliardy ročně, další 3 pak na rekonstrukce mostů. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
22: Dobrý den.
8: Proč kraje peníze nedostali, jak to nesou a jak velký zásah to pro ně je?
7: Zjednodušeně řečeno, to zdůvodnění by mohlo spočívat v tom, že vláda má své priority a ty priority nevidí v opravách silnic druhé a třetí třídy. Když se podíváme na to, kolik peněz má vláda na dopravu, tak právě oblast dopravy byla jednou z oblastí, kdy bylo zdůvodňováno, proč deficit státního rozpočtu na letošní rok přesahuje hranici 300 miliard korun, že zkrátka je potřeba dokončovat různé dopravní stavby nebo pokračovat v nich, a týká se to ale především dálnic a silnic první třídy nebo železnic a netýká se to těchto silnic nižší třídy. Ostatně sám ministr dopravy opakovaně přiznává, že pokud by chtěl dokončit nebo pokračovat ve všech stavbách, tak bude potřebovat čím dál tím více peněz, že je velmi nepravděpodobné, že v příštím roce bude zajištěno dostatečné financování například z evropských peněz a tak dále, a že to bude muset nějak vyřešit, tak možná, že první krok, jak to chce vyřešit, že zkrátka kraje nemohou počítat s tím, že stát bude přispívat, tak jak tomu bylo v minulosti, alespoň nějakou částku na opravu silnic druhé a třetí třídy. Když se podíváme na jejich stav, tak každý, kdo po nich jezdí nebo někdy jel v nedávné minulosti, tak i v době, kdy stát nějakou částkou přispíval, tak řada z nich nebyla v dobrém stavu, takže je prakticky jisté, že pokud nedojde k nějaké zásadní změně, takže spíš ten stav se nezlepší, ale u některých se naopak bude dále zhoršovat. Je samozřejmě diskutabilní, jakým způsobem se stát má podílet právě na údržbě těchto silnic druhé, třetí třídy, protože oni jsou v majetku krajů, takže kraje by měly hospodařit takovým způsobem, aby svůj majetek mohli normálně spravovat, a pak se dostáváme k opakované polemice o tom, zda kraje, když jsou na ně přenášeny různé odpovědnosti, že mají se o něco starat, něco financovat, tak zda mají dostatečné příjmy k tomu, aby to mohli činit. Většinou kraje, když se podíváme na hospodaření, tak hospodaří vyrovnaně, to znamená, nejsou nějak zadluženy. V některých regionech spíše mají nějaké ty peníze navíc na účtech, a tak by stát mohl také tímto argumentovat v tom, že tedy nechce přispět krajům i, dá se říci, symbolickou částkou, protože desítky miliard jdou na dopravu, státní rozpočet hospodaří s výdaji, které přesahují výrazně 2 biliony korun, takže v tomto kontextu 2, 3, 4 miliardy jsou skutečně zanedbatelné, drobné, a dá se to vnímat skutečně tak, že zkrátka si vláda vyhodnotila, že pro ně je důležitější investovat veškeré peníze právě do staveb typu dálnic, silnic první třídy a železnic, a spoléhá na to, že kraje si nějak poradí, a vzhledem k tomu, že 8 ze 14 hejtmanů jsou hejtmani, kteří zastupují nebo reprezentují hnutí ANO, tak by se očekávalo, že vláda bude přece jenom vůči krajům vstřícnější, ale ukazuje se, že tomu tak není a že hejtmani vlastně na vládu ani v tomto směru nějak výrazně netlačí.
9: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
7: Naslyšenou.
22: Jaderná energetika se v mnoha úvahách objevuje jako východisko z potřeby zajistit světu dostatek elektrické energie a přitom neprohlubovat klimatickou krizi. O její možné achilově patě uvažuje dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
23: Odborníci z ČEZu mají pravdu, když vzhledem k enormně nízkým stavům vody v evropských řekách, kvůli kterým musí řada zemí odstavovat své jaderné elektrárny, zdůrazňují, že Česko může být v klidu. Jak Dukovany, tak Temelín nejsou odkázány jen na průtoky řek, ale mají kromě chladících věží také zásoby vody v nádržích. Dodat by ovšem měli, že tohle platí jen za předpokladu, že sucho nebude trvat dlouho. Při několikaletém období bez srážek, což vzhledem k evidentní změně klimatu není vyloučeno, se zásoby vody mohou nebezpečně stenčit i v našich jaderných elektrárnách. Řešením je celosvětový odklon od monstrózních atomových katedrál z druhé poloviny minulého století směrem k SMR, malým modulárním reaktorům, kterým bezesporu patří budoucnost. Mimo jiné i proto, že nemusí být chlazeny jenom vodou. Pokročilé technologie směřují k chlazení plynem, konkrétně například heliem, anebo tekutým sodíkem. Kromě toho směřuje vývoj SMR také k využití části jaderného odpadu jako paliva. Malé modulární reaktory mohou být dokonce uloženy i pod zem, ať už z bezpečnostních anebo krajinářských důvodů. Ale především se experti shodují, že i kdyby došlo ke katastrofě, žádný Černobyl nebo Fukushima by se neopakovaly. Zamoření radioaktivitou by v případě malých modulárních reaktorů bylo téměř nulové. A neplatí ani námitky, že jejich výroba bude stát hodně peněz. Jakmile se ve světě prosadí, bude to jako s fotovoltaikou nebo větrníky. Náklady půjdou dolů. Zvlášť když se SMR mají vyrábět v továrnách a na místě se jednotlivé díly jen dají dohromady. Zatím je tohle všechno hudba budoucnosti. Díky ČEZu se ale do její realizace zapojila i Česká republika. Strategické partnerství s britským Rolls-Royce SMR uzavřel ČEZ už v roce 2024 a následně v něm získal i pětinový podíl. Tím pádem se přímo podílí i na vývoji technologie.

0: a nebude ani moc malý. Jeho výkon bude asi tak stejný jako jeden dukovanský blok. Od běžných jaderných elektráren se bude lišit hlavně tím, že se nebude stavět na místě, ale vyrábět po částech v továrnách. Ambicí je standardizovaný výrobek, který výstavbu zrychlí a de facto zlevní. Česko bude mít výhodu v tom, že zdejší energetici reaktory tohoto typu v principu znají. A fanoušci malých modulárních reaktorů musí doufat, že to, co vyjde z dílny Rolls-Royce a ČEZu, bude alespoň takový SMR v zárodku.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Česko jako nekulturní země, která nechce propagovat svou kulturu v cizině. To je téma komentáře publicisty Petra Fischera.
2: Atény a Rotterdam zrušit, otevřít Bělehrad, Hanoj a Taipei. A nebo raději zrušit Stockholm, Milán a Tbilisi a pak zase ne a všechno zpět. Zavedeme franšízy, zefektivníme provoz, zvýšíme ekonomický výkon. Tak ve stručnosti vypadá strategie české kulturní diplomacie, provozované přes síť českých center v zahraničí. Ministr Jan Lipavský, tehdy ještě za Piráty, dnes za ODS, zavíral a zase otevíral. Ministr Petr Macinka z motoristů zefektivňuje. Přitom ani jeden neměl tak úplně jasno v tom, co by česká centra měla ve světě dělat a čím jsou pro Česko tak důležitá. To je asi také důvod, proč jsou dlouhodobě podfinancovaná a místo systematického rozvoje si na nich každý nový ministr cvičí své manažerské schopnosti a osvědčuje míru nevztahu ke kultuře a jejímu významu pro diplomacii a známost Česka v zahraničí. K čemu máme česká centra, velmi přesně ukázalo rušení rotterdamské pobočky, které vyvolalo i velkou petiční akci. I tady platí, že až když o něco přicházíme, zjišťujeme, co jsme měli. Umělci a známé osobnosti ve zmíněné petici dokládali své zkušenosti s centrem v Nizozemsku, které je důležité jako finanční, ale i vzdělávací centrum, jako místo, odkud se vychází do celé Evropy. Ostatně ne náhodou sem zamířili mnohé velké české firmy. České centrum tu, podobně jako jinde ve světě, nebylo jen doplňkem ekonomické diplomacie. Nýbrž přesně naopak, z obecnějšího kulturního pole roste i biznisová kultura, kterou pak také v zahraničí chápou jako součást širšího společenského pole dané země. Česká centra jsou tedy více než pohyblivým kulturním festivalem s přítomňováním české mentality a naladění do ciziny. Rotterdam ukazoval, že taková aktivita má smysl a že nestojí ani tolik peněz. Za 3 miliony korun ročně se udělala spousta práce. Podobně efektivně fungují i česká centra v jiných zemích. Malé týmy jsou velmi kompaktní a dynamické a zvládnou tak kvalitní program. Z mála udělat díky osobnímu nadšení a nasazení hodně, to ostatně v českých centrech platilo vždy. Jinak to ani vzhledem k trvalému nedostatku peněz nešlo. Když nyní ministr Macinka tvrdí, že musel vyměnit ředitelku Jitku Pánek Jurkovou, protože česká centra potřebují zvýšit efektivitu, nedává to moc smysl. Za odvolané ředitelky se efektivita práce v českých centrech dostala na samotnou hranu toho, co je za dané finanční podpory vůbec možné. Ministr chce ještě více ekonomizovat hlavní vehikl české kulturní diplomacie cestou různých franšíz, které mají finančně odlehčit státu. Z celé ministrovy prezentace vyplývá, že hlavním cílem jsou další úspory, nikoli rozvoj hlubšího kulturního povědomí o Česku v zahraničí, což by se neobešlo bez investic do infrastruktury a lidí. Česko přitom dává na svá centra směšných 200 milionů korun ročně a chce za to vynikající špičkovou prezentaci země ve 26 zemích světa. S ministrem Macinkou rozhodně nebude líp. Slovo kultura ho zajímá více ve spojení kulturní války než kulturní politika či diplomacie. Přitom by stačilo spojit síly s ministrem kultury, taktéž za motoristy Otou Klempířem, a zapracovat ve vládě na tom, že dávat peníze na kulturní prezentaci země v cizině má pro Česko větší přínos než třeba rádoby ekonomické cesty šéfa sněmovny Okamury do Číny. Země, jejíž politická reprezentace ani pořádně neví, k čemu má hlavní ramena své kulturní diplomacie a proto na ně dává částky, které jsou pro státní rozpočet zcela bagatelní, se jen těžko může honosit epitetem kulturní. V nekulturně přehlíživém prostředí ministra Macinky i celé české vlády se to za nového ředitele českých center Ivana Jukla sotva změní. Ale kdo ví, v českých centrech dělali lidé vždy malé zázraky. Třeba se tento étos vzdor politické přehlíživosti a rigidnímu ekonomismu

0: podaří ještě chvíli udržet. České franšízy a nadšení lidí však kulturní diplomacii na nohou dlouho neudrží. Bez peněz se dříve či později zhroutí. Ale co už, kulturu Česka přece netřeba propagovat. Máme tenis a hokej, s tím si jako s reklamou ve světě vystačíme.
1: O neradostné situaci českých center hovořil publicista Petr Fischer. A já jenom dodám, že prohloubení spolupráce s českými centry k propagaci české kultury v zahraničí je přitom součástí státní kulturní politiky na další roky, kterou nečekaně a bez širší konzultace s odborníky i kulturními svazy předložil Macinkův stranický kolega, ministr kultury Ota Klempíř.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Kreml se snaží své odpůrce zasáhnout i v cizině, upozorňuje Alexandr Mitrofanov z Novinek. A ve svém komentáři vysvětluje, jakými způsoby.
3: Jako občané České republiky jsme se již dávno zvykli na volný pohyb směrem z Česka do zahraničí a na svobodný návrat. Už jen pamětníci mohou vyprávět o době, kdy komunistická moc neumožňovala volný pohyb do vybraných kapitalistických zemí, vyšetřovala občany, kteří tam přece jen vyjeli a vrátili se, a emigranty trestala. Zatímco u nás jde o záležitost dávno překonanou, v Rusku se k ní vrátili. V Praze žil spolu s ženou a na jaře 2026 narozenou dcerou Alexandr Luněv. V Rusku byl rozhlasový moderátor a IT manažer. Pracoval v rádiu Sibir a vedl své autorské projekty. V Tomsku je známý také díky koupi vodárenské věže z 19. století, v níž si vybudoval dům. V roce 2022 našel práci v Česku a přestěhoval se za manželkou. Začátkem srpna se rozjel na návštěvu Ruska. Byl okamžitě zadržen. Soud ho poslal na 2 měsíce do vazby. Důvod? Kdysi odeslal peníze organizaci FBK, založené Alexejem Navalným, v celkové výši 7 tisíc rublů, přibližně 1900 korun. Byl obviněn z podpory extremismu. Někteří občané Ruské federace, kteří opustili zemi po začátku války, stále pokračují v cestách do Ruska, a to i v případě, že vystupují s protiválečnými prohlášeními nebo pracují v organizacích označených za nežádoucí. Často na hranicích čelí zesíleným výslechům a uvnitř země se ocitají pod drobnohledem tajné služby FSB. Mnohde je prozradí korespondence v telefonu nebo ukrajinské kontakty. Co se děje během výslechu, jak tajné služby lidi po vstupu na ruské území pronásledují a jak se na takovou cestu připravit, radil nezávislý server VodTak ústy advokáta Evgenie Smirnova. Pohraniční službu podle něj zajímají především lidé z těchto kategorií. Rusové, kteří převáděli prostředky ozbrojeným silám Ukrajiny a dalším ukrajinským iniciativám. Občané, kteří posílali dotazníky do ruského dobrovolnického sboru a dalších jednotek Rusů bojujících na straně Ukrajiny. Tyto osoby, stejně jako osoby z první kategorie, pohraničníci odhalují při kontrole mobilních zařízení. Rusové, kteří přijíždějí ze zemí zařazených na seznam nepřátelských. Pohraničníci zkoumají razítka v pasu. Lidé s ukrajinským občanstvím a nebo ti, kteří se narodili na Ukrajině a nebo tam mají příbuzné. Náhodní lidé. Existuje také případ, kdy na ruských hranicích zadrželi lidi, kteří na Telegramu zanechávali komentáře a reakce. Je tedy lepší pro Rusy v zahraničí domů nejezdit? I tuto možnost Kreml ošetřil. Putin před pár dny podepsal zákon, který umožňuje úřadům zabavovat majetek občanům žijícím v zahraničí, kteří se podle státu dopustili šíření lživých informací nebo diskreditace armády. Pro tyto lidi to znamená reálné riziko ztráty nemovitosti či úspor, které v Rusku zanechali. Po uplynutí platnosti svého pasu nový od konzulátu Ruské federace nedostanou. Bankovní konta v Rusku, včetně příjmu z ruských důchodů, pro ně budou nedostupné. Kreml se mstí.
1: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Na okraji pozornosti. Tak nazval svůj dnešní komentář k pohybům ve vztazích mezi Spojenými státy, Izraelem a Ukrajinou publicista Jefim Fištejn.
4: Stále více zásadních rozhodnutí v oblasti mezinárodních vztahů se činí na okraji příležitostních setkání lídrů, nikoli na summitech k tomu určených. Takovou příležitostí se stal pohřeb vlivného republikánského senátora Lindseyho Grahama a není divu, že se jí nenechali ujít desítky světových státníků. Senátor byl přiznaným proponentem zájmu Ukrajiny a Izraele. Takže je jen přirozené, že ve středu pozornosti četných dopisovatelů byla setkání právě jejich vůdců s americkým prezidentem Trumpem. Ta prý dopadla nadmíru dobře. Máme-li věřit slovům samotných státníků a není důvodu jim nevěřit. Vztahy mezi Spojenými státy a Izraelem to nejsou relace mezi náčelníkem a jeho podřízeným nebo mezi suverénem a vazálem. Kdyby v tom spojení byli Izraelci poslušným mladším bratrem, nikdy by nevznikly takové přiboudlé bludy, jaké rád šíří zlopověstný popleta Tucker Carlson, jakože židovské lobby řídí Ameriku a že premiér Netanyahu přinutil Trumpa rozpoutat válku proti Iránu. Kdo by teda v takovém spojení byl pán a kdo kmán? Pravda je jednodušší. Jsou to spojenci, možná ze všech nejbližší, kteří drží při sobě až do té míry, do jaké jejich zájmy jsou blízké nebo zcela totožné. Což nevylučuje spory v dílčích otázkách, jako ku příkladu stávající spor o to, zda dohodnuté odzbrojení teroristického hnutí Hamas má předcházet stažení izraelských vojsk z pásma Gazy nebo následovat až po něm. Až posud je to jasné a žádné velké novinky tím nezvěstují. Za to jednání Trumpa s ukrajinským prezidentem Zelenským vnáší do celého mezinárodního puzzlu zcela nový faktor. Jen slepý a hluchý může nevnímat, že za léta Putinovy krvavé a tupé agrese se z Ukrajiny stala sebevědomá a učenlivá a hlavně prokazatelně akceschopná vojenská velmoc. Ukrajina dnes má co nabídnout, dokonce ve vzdálenějších konfliktech, a otevřeně to nabízí. Dávno má pivku na krvežíznivou iránskou despocii, která se nepokrytě účastní agrese tím, že dodává ruskému nepříteli sebevražedné drony typu Shahed. Američanům a Izraelcům Ukrajina nyní ukazuje, že je schopná a ochotná přidat se na jejich stranu a odpoutat část iránské branné moci od hlavní fronty podél Hormuzského průlivu. Jen tak lze číst nedávné ukrajinské dronové zásahy proti nákladní lodní dopravě mezi Ruskem a Iránem v Kaspickém moři. Stojí za povšimnutí, že ukrajinské údery míří proti dovozu zbraní do Iránu. Kdyby šlo o přerušení dodávek válečného materiálu do Ruska, dalo by se mluvit o zájmu na logickém oslabení ruského nepřítele. Avšak cílené ostřelování lodí lifrujících zbraně do Iránu je spíše demonstrativním gestem solidarity s Amerikou a Izraelem. Ukrajina se vysloveně nabízí blízkovýchodním spojencům, co by možný silný partner do třetice. O významné změně svědčí také krátké, leč výmluvné setkání mezi Zelenským a Netanyahuem. I to údajně proběhlo velmi dobře. vztahy mezi Izraelem a Ukrajinou dosud byly demonstrativně odtažité. Izrael neposkytoval napadené zemi významnou vojenskou pomoc. Ukrajina zase na oplátku při hlasováních v OSN z nepochopitelných důvodů pravidelně podporovala návrhy protiizraelských rezolucí. Změna tohoto postoje už na podzim by nám mohla potvrdit nebo vyvrátit základní tušení tohoto komentáře, že i přes všechny třecí plochy a přetrvávající předsudky dochází k postupnému zbližování tří zemí a vzniku nového mocenského trojúhelníku zacíleného na rusko-iránské válečné dvojspřežení. A to by byl faktor schopný zásadně změnit celou konfiguraci blízkovýchodního konfliktu.
1: U mikrofonu byl publicista Jefim Fištejn. Z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. Besedy bez Edy od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
5: Vždycky, když jdu po návsi, soused na mě zavolá. Tady chcíp pés, chtěl by to nějaký Big Beat. Domluvila jsem besedu s kamarádem, co hraje v televizi. Já budu číst, něco zahraju a konečně se něco bude dít. Vytiskli jsme plakáty a rozvěsili je po nástěnkách v okolních vesnicích. V den konání jsem potkala místního učitele. Tak co, Edo, víte o tom? Jo, hlásili to rozhlasem, hned po borůvkách. No a chystáte se tam? Depák, chtějí 120 za půl litr, to je moc. Já myslela tu besedu, ne borůvky. Kdepak oni neřekli, co to přesně bude, jenom jména. No bude to jako minulé, čtení, hraní, obrazy. Je, já v obrazu nerozumím a mám kýlu. No tak vlastička vás tam hodí. No a ta tam nejde, protože jí opustil Franta. No a ten tam bude? No asi ne, jde s tou novou na zrní. Na tu kapelu? Kde pak na pole, ona řídí kombajn. Zazvonila jsem vedle u souseda, co chtěl Big Beat. No jo, já ale myslel třeba Rammstein, ne vás. Nakonec se sešlo 30 lidí ze vzdálených vesnic a seděli jsme až do noci. Druhý den mě zastavil Eda. Máte chvilku, něco bych vám chtěl. Vešli jsme do sednice. Tak kdy bude zase nějaká beseda? V říjnu přijdete. Depák. Tak co jste mi chtěl? No, ukázat vám tu kýlu.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. Vinaři začali prodávat letošní burčák. Fotbalisti Zbrojovky Brno bojují s Libercem ve třetím ligovém kole. Na dálnici D11 popojíždějí kolony před nehodou na 59. kilometru ve směru do Hradce Králové. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
7: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
6: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kde jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Mezi Prahou a Berounem nejezdí vlaky. Na železničním přejezdu v Řevnicích se srazil vlak s autem, informovala o tom Správa železnic. Cestující přepravuje v úseku Dobřichovice Řevnice Kyvadlová náhradní autobusová doprava. Omezení by mělo skončit kolem 8 hodiny večer. Podle mluvčího středočeské záchranné služby Marka Helebranta jsou po nehodě lehce zraněné dvě děti a jedna žena. Vlak s autem se srazil i na trati mezi Kladnem a Unhoští. I tam je provoz zastavený. Nehoda se obešla bez zranění. Francie se připravuje na další vysoké teploty, které ji od soboty zasáhnou. Do země se z jeho západu přesune horký vzduch a teploty budou dosahovat až 40 stupňů Celsia. V některých částech Francie přitom hasiči stále bojují s požáry.
8: Zatímco v Bretani budou teploměry ukazovat kolem 30 stupňů, na jihu se budou blížit 40. Horko by mělo ve Francii vydržet i příští týden. Země aktuálně zažívá třetí vlnu veder, která měla podle meteorologů tento víkend skončit. Místo toho teploty ještě vzrostou. To nahrává šíření požárů. Na záběrech agentury Reuters letouny Canadair schazují vodu na hořící les. Od pátečního odpoledne hasiči bojují s požárem na jihu země v departmánu Lozère. Plameny tam během pár hodin sežehly desítky hektarů porostu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: První letošní burčák je ode dneška v prodeji. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, vysvětluje ředitel vinařství Chateau Valtice David Šťastný.
9: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam skladí třeba na 4-5 stupňů.
10: Fotbalisté brněnské Zbrojovky jsou zatím v nové sezóně šance ligy neporažení. Ve třetím kole nastoupil nováček nejvyšší soutěže proti Liberci a je u toho Adam Kodet.
11: Začala čtvrtá minuta, gól jsme zatím neviděli a zatím ani žádnou výraznější šanci, i když před malou chvílí první rohový výkop rozehrával Slovan a konkrétně Lexa, který je v sestavě, stejně jako Bořil a Mikula. V základní sestavě tomu tak zatím v této sezóně nebylo, ale nadále je to 0-0 mezi Zbrojovkou a Libercem. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
10: A po půlnoci českého času zobojuje tenista Jakub Menšík o postup do osmifinále turnaje kategorie Masters v Montrealu. Jeho soupeřem bude Francouz Atman. Mezi nejlepších 16 hráčů už prošel v Kanadě Jiří Lehečka, kterého v osmifinále čeká Španěl Chodar.
12: Na hradecké dálnici před Chlumcem a zavřená silnice Čáslav Chrudim. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte za sjezdem na Městec Králové kolony. Na 59. kilometru odtahují poslední auto po hromadné nehodě, jede se pouze pravým pruhem. Zdržíte se asi půl hodiny. Dá se sjet na 50. kilometru a objet to. Na dálnici D1 vázne provoz za Prahou směrem do Brna. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru, aktuálně od 17. kilometru asi na čtvrt hodiny. V Praze stále dlouhá kolona po pojíždí na Strakonické na výjezdu směr Příbram. U jíloviště je zúžení do jednoho pruhu u stavby mostu a kolona od Zbraslavy je až na půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 dejte pozor za plzeňskou D5. Na 21. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta a dojíždí se do krátké kolony. U Prahy komplikace v Dobřichovicích, je neprůjezdná silnice na Všenory. Na železničním přejezdu vyšetřují srážku auta s vlakem, nejezdí ani auta, ani vlaky. A silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi je za Vrdy neprůjezdná. Vážná nehoda a dá se to obět přes Vinaře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Skrytý kontakt a jasný motiv. Zadavatel vraždy Kuciaka uniká trestu. Hlavním podezřelým je dál podnikatel Kočner. Co na něj policie má? Vracíme se k případu, který šokoval Slovensko. Přinášíme závěrečný díl četby o vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dnes je pátek 7. srpna.
14: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 5. Časť 1. Deň po.
13: Byl čtvrtek 22. února roku 2018, krátce po 5. ráno, tedy asi 12 hodin po dvojnásobné úkladné vraždě ve Velké Mači. To ale ještě skoro nikdo netušil. Podnikatel Marián Kočner byl jako obvykle vzhůru. Psal kamarádce Aleně Žužové přes šifrovanou aplikaci a snažil se rozproudit další z nekonečných konverzací. Za pár hodin ho čekalo jednání v kauze sfalšovaných směnek u soudu v bratislavské Petržalce. Jeho zpřízněná duše z Komárna obvykle vstávala později a teprve pak odepisovala na zprávy. Toho rána ale klidný spánek nepřicházel v úvahu. Zprostředkovatel vraždy Jána a Martiny, Zoltán Andruško, tvrdí, že už večer předtím poslal Žužové šifrovanou zprávu o vraždě novináře. Měl napsat: mám defekt. U Žužové v mobilu se tahle zpráva sice nikdy nenašla, ale pořídila si mezitím nový telefon a obsah toho starého byl pečlivě vymazaný. Andruško pak vyrazil ze svého domu v Chotíně do Komárna, což potvrdila i data z jeho mobilu. Tvrdí, že jel za Žužovou. Ještě předtím, než dorazil, si tmavovláska psala s Kočnerem. Přesně v 7 hodin a 26 minut mu poslala zprávu. A je to v p***či. Kočner za pár vteřin reagoval zjevně v náznacích. Co? Roztál sníh? Žužová odpověděla zdánlivě nesouvisejícím způsobem. Jeden už opravdu vypadl. A doplnila to emotikonem osoby s rukou na tváři. Za zmínku stojí, že den předtím ti dva vtipkovali o snech o vypadávání zubů a psali si, že podle výkladu snů to symbolizovalo smrt.
14: Část 2. Dní ticha.
13: Ani 2 dny po vraždě novináře se o ní v novinách žádné zprávy neobjevily. Pro pachatele to byl ideální stav. Čím později se čin provalí, tím výhodnější to pro ně bude. Horká stopa vychladne. Zpráva o smrti Jána Kuciaka se neobjevila ani 3. den, tedy v sobotu 24. února. Žužovou před 8. hodinou ráno napadlo zjišťovat, jaké je oblíbené číslo jejího AV, což byl Kočnerův oblíbený pozdrav. 13 nebo 21, odsekl podnikatel suše přes šifrovací aplikaci Trima. Fakti nosí štěstí, i nechtěně, komentovala jeho volbu milovnice numerologie a doplnila to zubícím se smajlíkem. Tak nevím, jestli i nechtěně, váhal Kočner. Byl stručný, tvrdil, že jele lyžovat. Ale nechtěně ho máš sám od sebe každý den, ne? Poznamenala Žužová. Jakoby naznačovala, že s každým dalším dnem má Kočner ještě větší štěstí. V sobotu odpoledne se dvojice ještě domluvila, že se kolem 7. zase shledá. Ten večer si už dál ale nepsali. Právě 21. února, což tedy mělo být pro Kočnera symbolicky šťastné datum, zavraždil střelec novináře. A ještě 3. den poté se o tom vůbec nemluvilo. Existovala jen 2 možná vysvětlení. Buď Miroslav Marček, který se později k vraždě přiznal, obelhal svého parťáka i zprostředkovatele a nikoho nezastřelil, nebo mrtví snoubenci leželi v domě ve Velké Mači a zatím nikomu nechyběli. V neděli to byly už 4 dny od vraždy, o které se v médiích stále neobjevila žádná zmínka. Kočner už několikátý den po sobě opakoval stejný scénář. Údajně odjížděl každý den lyžovat mimo Bratislavu. Aspoň tak to prezentoval svojí kamarádce z Komárna. Večer si měli zavolat, ale nakonec z toho sešlo. Slovensko se probouzelo do nového pracovního týdne, když Kočner v pondělí 26. února 2018 ráno v 7 hodin 22 minut poslal svojí kamarádce bez vysvětlení zprávu, která se skládala z emotikonů, z číslice 50, šipky s anglickým nápisem soon, tedy brzy, a obrázkem záchodu. Žužová její význam přesto pochopila a jakoby se lekla, snažila se zachránit situaci. Kočnerovi napsala: myslíš to, co propadlo? To vyřešíme, už jsem to avizovala. Víš, že jsem šetrná, a přidala emotikon ženy. I k tvým, dodala a doplnila emotikon opice, zakrývající si oči a smajlík s kapkou potu na čele. Zprávy jakoby naznačovaly, že Kočner za něco utratil částku, zkráceně označenou číslem 50, a tyto peníze zcela zbytečně pak skončily spláchnuté někde v záchodě. Kdyby byl objednavatelem vraždy on, což vždy popíral, mohl v té době pořád ještě pochybovat, jestli vrazi nelhali o tom, že čin skutečně spáchali. Mohli to jen předstírat a vzít si slíbenou odměnu 50 tisíc eur. Krátce na to se ale Kočner mohl přesvědčit o opaku. Asi 10 minut po 8:30 začala média chrlit policií potvrzené zprávy o vraždě Jána a Martiny. Hodně z nich přitom zmiňovalo i Kočnera a jeho výhružný telefonát Kuciakovi z 5. září 2017. Kuciak byl mrtvý. Zastřelili i jeho snoubenku Kušnírovou. Vrah nelhal.
14: Část 3. Sieť důkazů.
13: Jediným, kdo hned od začátku ukazoval prstem přímo na Kočnera, byl Zoltán Andruško. Pořád opakoval, že vraždu si u něho objednala Alena a vyřizovala to za Kočnera. I když měl Andruško pochybnou pověst, policie mu věřila, protože už během prvních 2 dnů po zadržení uvedl příliš mnoho detailů, které by si jen těžko mohl vymyslet a které mohl znát pouze člověk, jenž se na přípravě vraždy podílel. Později to potvrdili výpovědi ostatních lidí a další důkazy. Tak například sledování novináře. Andruško od začátku vypovídal, že po objednání vraždy mu Žužová v autě před svým domem ukázala nějaké fotografie. Do notebooku zasunula flešku a postupně otevírala vybrané položky. Bylo to podle mě profesionálně zpracované sledování Kuciaka. Alena otevřela nějaký soubor, ve kterém bylo víc údajů, a našla fotku Kuciaka, přičemž si nepamatuju, jestli jsem si tu fotku vyfotil do svého telefonu sám, nebo to udělala Alena. Měla tam také adresu, kde Ján Kuciak bydlí. Zatímco v tom souboru hledala, tak jsem si všiml, že tam byly napsané dny, data a k ním text, takže jsem z toho usoudil, že ho někdo musel sledovat, prohlásil Andruško.
14: Část 4. Nepřijame svědectvá.
13: Mariana Kočnera usvědčovala v očích policie také výpověď utajeného svědka, Petera Tóta, jeho někdejšího kamaráda. Ten popsal, jak Kočner štědře financoval sledování novinářů desítkami tisíc eur. Ale nebyla to jen výpověď tohoto bývalého novináře a někdejšího agenta slovenské informační služby v jedné osobě, ale taky dalších členů komanda, které Kuciaka sledovalo. Přestože prohlásili, že netušili, kdo si monitoring vybraných osob objednal, tak potvrdili, že novináře natáčeli a že za to brali peníze. Konec konců ze sledování novinářů se usvědčil sám Kočner, například ve zprávách, které si psal se svými známými. Letos jsem do novinářů investoval 200 tisíc eur. By se spodal, kdyby si věděl, jak je mám prolustrované. Vím, kdo koho šla, kdo je bůdík, ožrala, tyrán, i s foto a videodokumentací. Chlubil se mafián Kočner Ladislavovi Tichému, bývalému náměstkovi generálního prokurátora, přesně 30. listopadu 2017. Tedy v době, kdy už sledování Kuciaka ukončil. Monitoring novinářů a jeho výsledky se staly jedním z klíčových důkazů, které podle policie spojovaly všechny aktéry podezřelé z vraždy Jána a Martiny. Kočner si objednal a zaplatil sledování a fotografie i videa z popisky, pořízené během něj, byly nalezeny na flešce v trezoru v domě, kde bydlel. K materiálům se dostala Alena Žužová, a to pod záminkou, že budou sloužit k přípravě pořadu Na pranýři, ve kterém chtěl Kočner diskreditovat novináře. Fotky a popisy s adresou Jána Kuciaka předala Žužová Zoltánu Andrůškovi. A potom měli fotky s adresou a popisy vidět samotní vykonavatelé vraždy, Marček a Sabo. Když vyšetřovatelé Kočnera obvinili, v usnesení zmínili taky jeho podivné telefonáty z vězení. Protože se hovory z vazby, s výjimkou těch s advokáty, nahrávají, získal vyšetřovací tým zvukové záznamy i přepisy. Policie zaregistrovala podezřelé chování Kočnera ve vazbě po zadržení Andruška a spol. Potom, co Národní kriminální agentura provedla v říjnu 2018 prohlídky v Kočnerových domech a zajistila množství důkazů, volal podnikatel svojí ex-manželce Karolíně. Vyšetřovatel Petr Juhás, šéf policejního týmu Kuciak, to v usnesení o obvinění shrnul takto. Kočner zjišťoval, jaké věci policie zajistila. Následně telefonicky kontaktoval Miriam Hatinovou, svoji milenku, které se v narážkách ptal na konkrétní popis něčeho, co měla mít i ona, hlavně na barvu. Z kontextu je zřejmé, že zjišťoval, jestli policie zajistila právě USBčka, na kterých byly záznamy a informace ze sledování novinářů, a to hlavně Jána Kuciaka. Tato skutečnost svědčí o tom, že si uvědomoval, že zajištěním těchto důkazů v probíhajícím trestním řízení může být s touto vraždou spojován. Zaznamenal Petr Juhás v březnu roku 2019.
14: Část 5. Diskrétní kamaráti.
13: Podezření vzbuzovalo i přátelství mezi Kočnerem a Žužovou. Neprezentovali ho veřejně, občas působili, jako by to tajili. Setkávali se nejčastěji v golfovém areálu v Báči, nedaleko Bratislavy, který je dost velký na nenápadné schůzky dvou lidí. Návštěvy v luxusních autech tam nevzbuzovaly žádnou pozornost. Policie o tom ve svém usnesení napsala. Hlavním důvodem, proč tento kontakt nebyl veřejný, je to, že Marián Kočner využíval schopnosti Aleny Žužové k získávání materiálů na vlivné osoby, kterými by je mohl v budoucnu diskreditovat. Jednalo se hlavně o materiály týkající se intimní komunikace mezi těmito osobami a Alenou Žužovou, intimní fotografie těchto osob a podobně. Na základě těchto zjištění je zřejmé, že tyto činnosti měly pro Mariana Kočnera velký význam, protože díky tomu, že disponoval takovými kompromitujícími materiály na vlivné osobnosti slovenské politiky, prokuratury, soudnictví a policie, mohl mít pocit, že mu nehrozí trestní stíhání za jeho trestnou činnost, případně trestnou činnost osob z jeho okolí, uvedli policisté. Vyšetřovatelé z Kuciakova týmu byli přesvědčeni, že Kočnerův vztah se Žužovou je velmi hluboký a maximálně diskrétní. Osobně ji neznali ani Kočnerovi blízcí přátelé. Bez mobilních telefonů Mariana Kočnera, a tedy i bez zachycené komunikace, by intenzitu jejich vztahu se Žužovou nikdy neodhalili.
14: Část 6. Od vyhrážok cez lustráciu až k sledovaniu.
13: Policie v obvinění Kočnera z objednání vraždy připomněla jeho výhružný telefonát z 5. září 2017, kdy Kuciakovi popisoval, jak se bude věnovat jemu, jeho rodině a bude na něho hledat špínu. Kuciakovi řekl, že přestane psát. To se taky nakonec stalo, ale ne proto, že by na novináře našel cokoliv kompromitujícího. Pár měsíců po Kočnerově telefonátu popravil vrah Jána Kuciaka v jeho vlastním domě výstřelem do srdce. A existují i další časové souvislosti, které bijí do očí. Pouhý den po agresivním telefonátu zadal tehdejší ředitel odboru podpory řízení Národní kriminální agentury Pavol Vorobjov svému kolegovi požadavek na vytvoření vztahového diagramu, tedy takzvaného pavouka osoby Jána Kuciaka. Svému kolegovi Michalu Zubčákovi řekl, že jde o novináře ze serveru Aktuality.sk, ačkoliv jemu to jméno nic neříkalo. Zubčák slíbil, že úkol vyřídí hned druhý den. Zprávy o tom se našly ve Vorobjovově mobilu. Přesně 7. září 2017 už systém zaznamenal prověrku Jána Kuciaka, ale v jeho adrese chybělo číslo domu. Vorobjov dostal vyčištěný diagram o Jánu Kuciakovi až 25. září 2017. Sám pak ještě z vlastní iniciativy lustroval novináře v systému registru obyvatel. V něm už našel přesnou adresu a zjistil, že Kuciakův dům ve Velké Mači má číslo popisné 558. Následně po kontrole jsem tento vztahový diagram předal prezidentovi policejního sboru. Vypověděl později Vorobjov před vyšetřovateli. Ale po necelém půl roce tuto část upravil a policejního prezidenta Tibora Gašpara z příběhu o lustraci vynechal. Vorobjov k tomu při výslechu řekl, v předchozí výpovědi jsem uvedl, že to byl požadavek pana Gašpara, ale s odstupem času musím říct, že se jednalo o domněnku z mého pohledu, jelikož si přesně nevzpomínám, odkud ten požadavek přišel. Tibor Gašpar je vzdáleným příbuzným oligarchy Norberta Bödera. Oba pocházejí z Nitry. Böderovo jméno v souvislosti s lustracemi zmínil svědek Peter Todt. Podle jeho výpovědi je pro Kočnera scháněl právě tento nitranský oligarcha s vlivem na policii. Kočner si s Böderem domluvil schůzku na 3. října 2017, což potvrzuje zpráva z jejich komunikace. Restaurace Liviano, když vejdeš, tak nalevo za paravánem, navigoval Kočner Bödera v daný den dopoledne. O čem se ti dva bavili, nikdo kromě nich s jistotou neví. Ale už v 15.17 Kočner poslal zprávu Petrovi Tótovi. Jan Kuciak, Velká Mača, 558, Galanta. Sledovací komando zřejmě nestrácelo čas. Na Kuciaka se zaměřilo hned o den později. Zaznamenalo, co dělá a sepsalo první monitorovací zprávu.
14: Část 7. Motiv. Ohrozeně biznisu.
13: Vyšetřovatel Peter Juhás a jeho kolegové museli v obvinění objasnit, jestli mohl mít Kočner důvod objednat si vraždu novináře a jaký ten důvod byl. Analyzovali všechny Kuciakovy články v médiích, hlavně ty, které se jakýmkoliv způsobem týkaly právě Kočnera. Kuciak ho poprvé zmínil v textu na portálu Aktuality.sk v lednu 2016, když psal o majitelích bytů v luxusní rezidenci Bonaparte v Bratislavě a o jejich vazbách na politiky ze strany Směr. V komplexu totiž bydlel i premiér Robert Fico, který si pronajímal byt od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Další byt tam vlastnila Kočnerova firma. V roce 2016 upozornilo několik novinářů, včetně Jána Kuciaka, že developerská firma stojící za projektem Bonaparte mění majitele a s rukou Bašternáka se postupně dostala až k maďarskému občanovi jménem Jozef Pál Mészáros. Nikdo tehdy netušil, že tohoto bílého koně dohodil právě Zoltán Andrůško. Údajně ho o to požádala Žužová a šlo o službičku pro Kočnera. První velkou kauzu s Kočnerem v hlavní roli zveřejnil Ján Kuciak v lednu 2017. Jednalo se o případ nepřátelského převzetí společnosti Technopol. Novináři zjistil, že majetek firmy v hodnotě 20 milionů eur přešel za podezřelých okolností na lidi z Kočnerova okolí. Případ podrobně rozebral a poukázal na to, jakou roli v kauze sehrály soudy a katastr nemovitostí. Dalším citlivým tématem byla kauza hotelů v horském středisku Donovaly. Nejdřív prověřovala podivné převody nemovitostí policie. Ta nic nezákonného nezjistila. Jan Kuciak ale v červnu 2017 vyvrátil argumenty, kterými vyšetřovatel zdůvodnil zastavení stíhání a do hry vstoupila prokuratura. Ta nařídila změnit vyšetřovatele a Kočnera obvinit. Vyšetřování kauzy Donovaly se později spojilo s případem golfového areálu v Báči, ke kterému se Kočner dostal podezřelým způsobem. V červnu 2023 na něho státní zástupce ze speciální prokuratury podal v obou těchto případech obžalobu. V kauze Donovaly měla státu vzniknout škoda ve výši 8 milionů eur za nadměrné odpočty DPH. A v případě golfového areálu čelil Kočner obvinění z poškození věřitele se škodou 3 milionů eur. Kromě jiných článků napsal Kuciak také podrobnou analýzu případu směnek televize Markýza v hodnotě desítek milionů eur. Doteď je to jediná významná kauza, za kterou byl Kočner pravomocně odsouzen. Vyměřili mu 19 let vězení a peněžitý trest 10 000 eur. Zavražděný novinář psal taky o sporu mezi Kočnerovou firmou a lékárenskou společností Unifarma, ve kterém Kočner požadoval náhradu fiktivního ušlého zisku v hodnotě 45 milionů eur. Poté, co investigativní novinář na tento podivný spor upozornil, košický soud nakonec změnil názor a případ v létě 2018 dopadl v Kočnerův neprospěch. Žádných 45 milionů nevysoudil. Definitivní verdikt si už ale Kočner osobně nevyslechl. V té době byl ve vazbě kvůli kauze falšovaných směnek. Policisté analyzovali více než 160 Kuciakových článků a našli minimálně 26, ve kterých novinář upozorňoval na Mariana Kočnera. Poslední text před vraždou Jan publikoval 9. února 2018. Jeho spoluautorem byl kolega z redakce Martin Turček a měl titulek Další podivné převody kolem Kočnera. Soud chce vymazat firmu s dluhem 10 milionů. Dvojice novinářů v textu odhalila další podivné prodeje bytů v komplexu Five Star Residence v Bratislavě. Vyšetřovatel Juhás k tomu napsal. Z těchto článků vyplývá, že Jan Kuciak přinášel jako investigativní novinář nová témata týkající se trestné činnosti Mariana Kočnera, o kterých se začalo veřejně diskutovat. A ve většině případů se tyto kauzy staly předmětem policejního vyšetřování. Na tyto články a témata reagoval i Marian Kočner, a to svoláváním tiskových konferencí, na kterých musel veřejně reagovat i na argumentaci Jana Kuciaka. Tyto články mají jeden společný jmenovatel, a to, že ohrožovali Mariana Kočnera v rovině trestněprávní, v rovině bezstarostného podnikání a v neposlední řadě mu tato témata kazila jméno, což se neslučovalo s tím, že zakládal nový politický subjekt s názvem Cíl, se kterým chtěl vstoupit do politiky. To napsal vyšetřovatel Juhás v odůvodnění obvinění Kočnera ze dne 8. března 2019.
14: Časť 8. Verzie ubúdali, jedna nevypadla.
13: Vyšetřovací tým Kuciak postupně zredukoval přibližně 80 vyšetřovacích verzí motivu vraždy na 30. Na tomto seznamu figurovalo od samého začátku i jméno Mariana Kočnera a nevypadlo z něj ani po vyškrtnutí desítek možných motivů. Po zadržení skupinky podezřelých na jihu Slovenska, kdy přišlo okamžité přiznání Zoltána Andruška, se Kočner stal podezřelým číslo jedna z objednávky likvidace novináře. Vyšetřovatel podložil svoje trestní stíhání několika zjištěními. Zaměřil se na to, co Kočner dělal před vraždou a po ní. Měl k dispozici důkazy o jeho vztahu s Alenou Žužovou a jejich šifrované konverzaci, která byla plná symbolů a náznaků. Měl k dispozici informace o sledování novinářů Kočnerovým komandem. Policisté viděli i jasný motiv, který podle nich Kočner k likvidaci novináře měl. Jan Kuciak popisoval ekonomické aktivity Mariana Kočnera, při kterých balancoval na hranici zákona, případně ji překročil. Novinář poukazoval na jeho kontakty a nedotknutelnost. Tím ho ohrožoval a znepříjemňoval mu fungování podezřelého biznisu. V neposlední řadě kazil Kočnerovi jméno, což podnikateli vůbec nezapadalo do jeho plánu rozjet politickou kariéru se stranou Cíl. Policii se ale nikdy nepodařilo najít přímý důkaz, že si Kočner Kuciakovu vraždu objednal. Nikdy o tom nikomu napřímo a otevřeně nenapsal žádnou zprávu, na kterou by policisté narazili v jakékoliv aplikaci v jeho telefonu. Objednávka nájemné vraždy se objasňuje velmi těžko. To vědí policisté po celém světě. Zadavatel takového zločinu nevystavuje oficiální objednávku nebo dokonce fakturu a platbu za její vykonání neposílá ze svého účtu. Vyšetřovací orgány i v tomto případě nájemné vraždy Jána a Martiny tak museli celou mozaiku skládat z nepřímých důkazů. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska uzavřeli letošní letní četbu z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Napsala ji Laura Kello-Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk a vydal Ringier Slovakia Media. Vybrané pasáže jsou pro potřeby podcastu přeložené, zkrácené a částečně zeditované se souhlasem autorky. Pokud by vás celý příběh zajímal do detailu, protože my jsme přinesli jenom jeho část, tak si určitě pořiďte Laurinu knihu. Já jen tradičně připomínám, že ty události, které jsou v ní popsané a o kterých my jsme mluvili, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. Kauza Kuciak zatím nemá za sebou definitivní tečku. Miroslav Marček a Tomáš Sabo sice dostali od soudu 25-letý trest a Zoltán Andruško 15 let natvrdo. Nicméně v roce 2026 začal obnovený proces s Alenou Žužovou a Mariánem Kočnerem. Oba dva si už odpykávají tresty za jiné trestné činy. Zprostředkování a objednání vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nadále odmítají. Za skutky popsané v obžalobě jim hrozí doživotí. A je to příběh, kterému se stoprocentně budeme ve Vinohradské 12 ještě věnovat. Naslyšenou v pondělí.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
14: Posloucháte Vědu Plus dnes s Lenkou Vahalovou. A jaká témata probereme podrobně? Celá bezlepkové pivo u nás zkouší uvařit vědci v Praze. Základem bude rýžový slad. Jak takové pivo chutná? Křik, hluk a několik hlasů najednou. Pro člověka běžná situace, pro umělou inteligenci stále velká výzva. Jak učit AI, aby lépe rozuměla lidské komunikaci? A jak se dýchá v různých částech Brna? Odpověď bude celý rok hledat nový senzor vědců z Masarykovy univerzity. I o tom budeme mluvit. Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vědu Plus.
2: Věda Plus.
14: Je Mezinárodní den piva, sladci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat i další pivo, vhodné pro celiaky. Místo ječmene použít třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin, ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
15: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady tři sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových tří úseků.
16: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad, jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
15: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen, a i hezky chrastí.
17: To je vlastně jako neloupaná rýže.
15: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
16: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
15: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
17: Tak můžeme se podívat, jak se namáčí.
15: Boxík máme zadní, boxík umístíme do velkého máčecího boxu, zavřeme box
17: Jak dlouho se ta rýže máčí, aby správně naklíčila?
15: Rýže se máčí 3 dny a je to tím pádem delší než u ječmene, kde je to běžně 2 dny. Také právě za vyšších teplot kolem 25 stupňů.
16: Cílem je celý proces vyladit tak, aby naklíčené zrno rýže mělo dostatek enzymů. Ty pomáhají přeměnit škrob na cukry.
15: Klíčí 5 dní. Zkoušeli jsme 3, 5 a 7 dní a těch 5 dní nám vycházelo nejlépe.
16: Pak se zrno usuší, hotový slad se namele a může se využít k vaření piva.
15: Prosím, pořád rovně.
16: Teď jsme přešli ze sladovny už do univerzitního mini pivovaru.
15: Máme tady 2 varny. Jednu starší 4nádobovou a poté modernější 2nádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
16: Uvaření první várky piva z rýže výzkumníci použijí tu menší a starší z roku 1965.
15: Tady na té menší varně, co je na 50 litrů, tak budeme potřebovat přibližně 11 kg sladu.
16: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
18: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, nějaké kratší proteiny a potom už nám tam vlastně nevadí.
16: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
15: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
16: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
15: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
16: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldové ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
19: A u piva zůstaneme. Bezlepkové je také třeba proso. A z něj vařili pivo už v pravěku. To vědecky rekonstruoval a také uvařil chemik a sládek Lukáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterého už vítám ve vysílání. Hezký den.
20: Hezký den vám i posluchačům.
19: Z čeho všeho se takové pravěké pivo vařilo a jaký byl postup?
20: Tak jak už bylo zmíněno, tak základ bylo proso. A dále, protože v té době ještě moc chmeleko nepoužívali, tak to byly různé bylinky, které tehda asi věděli, že mají nějaké pozitivní účinky na lidský organismus. A ten proces té samotné výroby, ten nám vlastně stále zůstává záhadou, neboť nemáme žádné písemné doklady, takže se můžeme pouze domnívat, jakým způsobem to mohli provádět. A tou inspirací je, jak to například dělají aktuálně kmeny v Africe, kde se prosné pivo běžně vaří. A jde o to, že vlastně vezmou tu nasladovanou složku, jak už zaznělo v reportáři, třeba tu rýži, v tomto případě proso, přidají to do teplé vody a tím se aktivují ty enzymy, které nám vlastně vytvoří z toho škrobu ty jednoduché cukry, které potom mohly zkvasit. A ty zkvasily pravděpodobně na divoko, tak jak když si doma někdo dělá víno nebo se zakládá kvas, říká na pálení, že to samo začne kvasit.
19: A jakou chuť podle vás takové pivo mělo? Protože tam nebyl chmel, tak k čemu byste tu chuť přirovnal?
20: Základním bylinkám tam byl peliněk. Takže ten, kdo zná například pelinkový čaj, který ví, že je velmi hořký a někdy, když to člověk přežene, tak je až skoro jako nepitelný, tak takovou to hořkost si tam musíme představit. My, když jsme ten recept se snažili rekonstruovat, tak my jsme vlastně věděli, kolik tam je pelinků, kolik tam je světlíků, kolik hydrocel a podobně. To znamená ty poměry, ale nevěděli jsme množství. To se nedalo zjistit. Takže my jsme ten recept ladili tak, aby to bylo pitelně jakoby příjemné, ale stále tam ten pelíník jakoby dominuje, takže máme vlastně hořkost toho pelínku, potom lehce tu sladovou notu, která vlastně je z toho prosa a tím, že to bylo kvašené na divoko, tak vždycky, když se něco kvasí na divoko, tak vám tam vzniká více kyselin, více to je do toho vlastně jakoby do těch kyselých tónů, takže já říkám někomu, když to zkouší, ať si představí velmi suché víno, které je ale hořké po tom pelinku.
19: Pelinkové pivo. Mohlo by takové pivo obstát v dnešní době?
20: Kdybyste se mi na takovou otázku zeptal tak 20 let zpátky, tak bych řekl, že ne, tím, jak jsme byli, nebo stále jsme hrdí na ten náš jakoby český ležák a ostatním pivním stylům jsme moc jako nedávali šanci, tak teď je ten trend úplně opačný, ale jako lidi chtějí zkoušet nové druhy piva, více se uplatňují nealkoholické piva, takže za mě už ano, ale opět by to bylo taková, že by to hodně lidí mělo spíše jako takovou zajímavost na zpestření, ne, že by si to kupovali pravidelně domů a konzumovali tento druh piva.
19: Proso, čirok nebo i rýže, je ta technologie výroby piva hodně odlišná, pokud se na slad použijí bezlepkové suroviny?
20: Ten samotný proces výroby bude vlastně naprosto stejný. Jediný problém, který tam může nastat, tak je v procesu jakoby scezování. To znamená, když oddělujeme tu kapalnou část od toho pevného sladu, máme to na sítech, tak ječmen má vlastně jakoby ty krycí obaly, pluchy, to znamená rýže také,

0: Žitovec, to je vlastně kříženec žita a pšenice, taky se mu říká taky Notritikale. A je to velmi zajímavá plodina, která má vlastně stále má jakoby trošku ty krycí obaly a nese si sebou vlastně chutě toho žita a té pšenice. Takže pro samotné vaření piva je to za mě jakoby dobrá cesta. Bohužel se dá jakoby koupit pouze jakoby pro krmivářské účely, ne pro potravinářské, ale myslím si, že je to jedna ze surovin, které by stálo za to také zkoušet více jakoby přenést do toho pivovarnictví. A pak samozřejmě různé jakoby nesladové suroviny, takže to znamená, že se vezme pšenice nebo jiná obilovina, která ale neprošla tím procesem sladování a snažíme se ji pomocí enzymů například z ječmene přinutit, aby nám dokonale zcukřila. Takže tím se dají i vlastně zlevnit náklady na samotné vaření piva.
1: Ještě na závěr, před lety jste vařil to pravěké prosné pivo v domácích podmínkách. Teď, pokud jsem správně pochopila, máte na univerzitě experimentální pivovar, tak zkoušeli jste uvařit třeba i jiné historické recepty piva?
0: Ano, vlastně poslední dva pokusy, které jsme zkoušeli, tak jedno byl recept, který to našel kolega, se kterým tady spolupracujeme z pivního ráje, Matuš Krátký. A to byl recept na witbier, takže vlastně pšeničné pivo belgického typu, které se vařilo tady vlastně v Olomouci v 19. století, kde se právě využívaly ty nesladované pšenice dvouzrnka, jednozrnka a celé se to snažilo vlastně zcukřit pomocí jakoby ječného sladu. Takže tento recept jsme zkoušeli, který měl i svou premiéru na Moravské vernisáži piva, kde jsme to vlastně veřejnosti dávali jako zdarma, aby mohla zjistit, jak takové pivo mohlo tady v Olomouci chutnat. A potom jsme ještě zkoušeli předprohibiční ležák, který se vařil v Americe, vařili ho bavorští sláci, kteří tam vlastně odjeli. A je to vlastně ležák, který máme, je to kombinace bavorského pivního stylu a vlastně českého jako ležáku, ale samozřejmě s tou jakoby bavorskou linkou, tím, že ti bavorští sláci to dělají vlastně po svém, jak to měli jako naučené ze své jako domoviny.
1: Dodává chemik a sládek Lukáš Kučera z Univerzity Palackého v Olomouci. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A ve Vědě Plus už probereme umělou inteligenci. Umělá inteligence dnes zvládne přepsat řeč na text bez větších potíží. Ty ale nastávají ve chvíli, kdy mluví několik lidí najednou a nebo je v okolí hluk. Vědci z Fakulty informačních technologií VUT v Brně proto vyvíjí systém, který si poradí i s těmito situacemi. Jejich cílem je, aby hlasové systémy rozuměli lidské řeči a dokázali přepsat na text stejně spolehlivě jako člověk. Nejen v klidné a spisovné mluvě, ale i v běžné komunikaci plné ruchů a emocí.
3: Tak máme po poradě.
4: S vývojářem řečových systémů Alexandrem Polokem a s jeho kolegy z Fakulty informačních technologií VUT zkoušíme, jak si program Dijkstral poradí, s čím si dnešní přepisovací programy často nevědí rady. V lučné místnosti mluví několik lidí najednou.
3: Tak co si dáme k obědu? Na co máte dneska chuť?
5: Jsme tady v kuchyňce, je tady ozvěna, pozadí jede vadná konvice, chystá se kávovar a vy se teda ptáte, co si dáme.
3: Takové něco veganského, my si dáme si párek s rybinkem.
6: Já s vámi nepojdem, jak jste
7: říkal. Dělal bych špagety.
8: Ale já nemám hlad.
4: A nyní se přesouváme z kuchyňky do vedlejší místnosti k počítači.
9: A vlastně teďka si to můžeme přepsat?
4: Nyní máme audio nahrávku, kterou právě vkládáte do příslušného softwaru.
9: Co dostaneme je přepis každého toho mluvčího, co řekl.
3: Takové něco veganského, my si dáme si párek s rybinkem.
9: To docela to sedí, ten přepis.
4: Jak to ten systém rozpozná?
9: Je to všechno založené na neuronových sítích.
4: Počítač totiž zvuk neslyší jako člověk. Nejprve ho převede na čísla, podle kterých se učí rozpoznávat slova, emoce nebo intonaci. Jak vysvětluje Polok, hlavní rozdíl oproti většině dnešních přepisovacích systémů je ve způsobu zpracování nahrávky.
9: Nejdřív

0: nejdříve spustíme diarizaci, která nám řekne, kdy kdo mluví. Teďka mluví, dejme tomu Honza, potom Adam.
1: A teprve potom začne přepisovat. Nejdřív si tedy řečníky rozdělí a pak až se soustředí na každého zvlášť.
0: Rozpoznávání řeči se tak jako říká, že už ty modely už zvládají přepsat cokoliv, což ale není úplně pravda, protože jakmile začneme používat, dejme tomu dialekt, tak ty modely začínají selhávat.
1: Stačí nářečí, hluk nebo několik lidí najednou a jejich přesnost podle poloka rychle klesá. Jakmile ale systém řečníky oddělí, dokáže jejich projev mnohem spolehlivěji přepsat i analyzovat.
0: Pak dokáže zodpovídat i na ty otázky, případně z toho vytáhnout emoce a tak dále.
2: Třeba který z nich vypadá, že má největší hlad?
0: Vypadá to, že třetí mluvčí a je vlastně ten nejhladovější.
1: Model umělé inteligence tak nepracuje jen s přepisem, dokáže z něj vyčíst i další informace a odpovídat na otázky. Využití je podle poloka široké.
0: Pokud máme někoho, kdo má problémy se slyšením nebo cokoliv dalšího, vlastně přepis do textů může být pro ně velmi přínosný.
1: Podle Šimona Sedláčka z FITu VUT může systém ušetřit čas všude tam, kde vznikají dlouhé zvukové záznamy, od porad až po konference.
3: Já v tom vidím velké využití ve vzdělávání, když člověk má k dispozici například třeba nahrávky přednášek z univerzity.
1: Vědci chtějí zdokonalením řečových systémů zlepšit komunikaci s umělou inteligencí, od hlasových asistentů po zákaznické, případně i tísňové linky.
3: Jedná se o více kritické systémy, které budou například řešit velký nával volajících v krizových situacích.
1: Testovací verze systému je zdarma dostupná, doplňuje Polok.
0: Je to dostupné pod pcspeech.demo.fit.vut.cz.
1: Vývoj ale podle vědců pokračuje, přestože si poradí i s češtinou, nejlepších výsledků zatím dosahuje v angličtině. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: A v tématu budeme pokračovat. Řečové modely dnes neslouží jen k přepisu mluveného slova. Díky rychlému rozvoji hlasových asistentů si s umělou inteligencí stále častěji i povídáme. Dokáže přepisovat porady, odpovídat na dotazy a nebo pomáhat na zákaznických linkách. Kam se tento vývoj posune? Kde budou mít voiceboti své limity a proč člověka v některých situacích zkrátka nenahradí? O tom všem mluvil s odborníkem na řečové systémy z Fakulty informačních technologií VUT Radimem Kudlou náš vědecký reportér Marek Hensel.
2: Jak se hlasoví asistenti umělé inteligence v posledních letech proměnili a co dnes třeba dokážou?
5: Asistenti už tady byli před, řekněme, 5 lety. V prvním kroku se hlas převedl na text, ve druhém se použil systém porozumění přirozenému jazyku a ve třetím kroku se text převedl na nějaký hlas a ten vám to řekl. V současné době už vlastně ten prostřední krok nahradili velké jazykové modely, takže se výrazně zefektivnilo to porozumění. I ten první krok se výrazně zpřesnil, to znamená rozpoznání, co jste řekl.
2: Jaké jsou dnes ty největší technologické překážky, které třeba ještě brání tomu, aby ty jazykové modely komunikovaly zcela přirozeně?
5: Na výzkumné úrovni pořád řešíme, říkáme tomu cocktail party scénář, to znamená situace, kdy je plno šumu. Představte si situaci, kdy přes sebe mluví 2, 3, 4 lidé a například můžeme si přehrát nějaká jednání zastupitelstva, kde jsou různé názory, skákají do řeči. Toto jsou situace, na které se hodně soustředíme.
2: My se vlastně v dnešní době už stále častěji setkáváme, že firmy to využívají různě. Jaké výhody to vlastně těm firmám nebo dalším institucím přináší?
5: Samozřejmě kapacita. Když máte zákaznické kontaktní centrum, tak můžete obsloužit stovky lidí paralelně. Dalším přínosem je vlastně automatizace. Můžeme jít potom dál, ať už jsou třeba osobní hlasoví asistenti. Dnes můžete mluvit, řekněme, takový, co vás napadá na stroj a říct tomu asistentovi a teď mi připrav stručný e-mail ve 3 odrážkách, chci to poslat Michalovi.
2: Existují nějaké oblasti, kde by naopak třeba ten lidský operátor nebo ten lidský vliv měl zůstat nenahraditelný?
5: Určitě existují a myslím si, že existovat budou. Je to situace, kdy je důležité to rozhodnutí. Představte si třeba tísňovou linku 112, samozřejmě na pozadí ten hlasový asistent může vyhodnocovat třeba 4., 5. telefonát, který je vlastně o tom stejným a tak to pomoct. Druhá situace je tam, kde je potřeba nějaká empatie člověka. Ať už je to třeba terapeut, psycholog.
2: Co se týká třeba i nějakého toho sociálního rozměru, pokud se ti hlasoví boti budou neustále zdokonalovat a nakonec s nima budeme moci vést konverzaci jako s normálním člověkem, nebude docházet třeba jednou k tomu, že vlastně lidé budou dávat větší přednost mluvení s umělou inteligencí hlasitější než s normálními lidmi?
5: To si nemyslím. Mohou být situace, třeba senior žije sám a chce si s někým vykládat, ale přeci jenom jako ten lidský kontakt je zásadní.
2: Kam se podle vás posune komunikace člověka s umělou inteligencí v příštích letech?
5: Rozhodně se posune více k takové, řekněme, přirozené komunikaci. To znamená, teď více jsme asi zvyklí dávat povely. Je to o tom, jestli nepřejdeme spíše k tomu, řekněme, rozhovoru. Myslím si, že budeme i řešit třeba snížení hardwarové náročnosti vůbec těch systémů a tím pádem budeme řešit i citlivost těch dat, což je velká kapitola vůbec.
1: Dodává Radim Kudla z Fakulty informačních technologií VUT. Marek Gensl, Český rozhlas.
4: A vy stále posloucháte Vědu Plus. Na OnlyFans už dávno není jen lehtivý obsah. Uživatelé této sociální sítě si mohou připlatit třeba za videa samiček a samců svišťů. Necenzurovaný sviští obsah tam dávají samotní výzkumníci z Kalifornské univerzity z LA. Sviští videa jim vydělala už přes $5,000, tedy v přepočtu přes 100 000 korun. Tenhle projekt přišel představit Jiří Chábera ze zahraniční redakce a já jsem moc zvědavá. Hezký den.
6: Dobré odpoledne.
4: Jak vypadá sviští OnlyFans?
6: Ta zvířata na těch OnlyFans videích jsou vlastně zachycená ve velmi běžných normálních situacích, třeba jak běhají svišti kolem nory. Zní asi takhle. Vědci z výzkumného centra Bloomstein Lab na univerzitě v Los Angeles je natáčí pomocí kamer v Rocky Mountains v Kolorádu. Sviště mají pojmenované a k těm videím na OnlyFans přidávají vtipné, ale hlavně taky trochu edukativní popisky. Tohle je Jamba Juice, nová a nejnovější a zdravá samice, tady Back in Town, nebo můžeme vidět savce samce Dona, ještě předtím, než to byl takový vyžraný tlusťoch. Vychazuje klasické chování dospělého samce, tedy pohyb ocasem ze strany na stranu. Takže ono vlastně na těch videích nejde o žádné kompromitující situace, přestože jsou tedy svišti nahatí, ale rozhodně to tedy není ten, řekněme, úplně obvyklý obsah, na který se na OnlyFans vyskytuje častěji.
4: A jak se ten účet jmenuje, pokud bychom se chtěli podívat?
6: On se jmenuje Only Marms, vlastně v překladu Marm je svišť, takže česky by se dalo říct, že se jmenuje Only Svišť. K těm videím výzkumníci často přidávají celkem zajímavé a hlavně docela informativní popisky, jenže podle zakladatele toho účtu, Dana Blumsteina, by to vlastně vůbec potřeba být nemuselo.
7: Nikdy jsem si nemyslel, že bych měl OnlyFans pro sviště. Myslím, že bychom pro ně neměli zakládat takové stránky, abychom získali peníze na náš výzkum. Ale jsme tam, kde jsme. Na OnlyFans jsme šli z nouze a založili náš Only Svišť účet, abychom finančně podpořili dlouhodobý výzkum svišťů žlutobřichých v Kolorádu.
6: Výzkumníci z Kalifornské univerzity se tím snaží propagovat sviště jako zajímavé savce, které je potřeba zkoumat a chránit taky jejich přirozené prostředí, život v přírodě. Tím ale hlavně vážnějším, důležitějším důvodem jsou škrty v rozpočtu ze strany americké federální vlády. To pro BBC potvrzuje právě jeden ze spoluzakladatelů projektu a vedoucí Blumsteinova výzkumného centra Dan Blumstein.
7: Nedaří se mi získat federální podporu, peníze se přerozdělují, granty se neschvalují nebo úplně ruší. Legislativa se přezkoumává a přepisuje. Politici ruší granty podle vlastní libosti nebo nelibosti. Je to smutné a rozčiluje mě to.
6: Podle něj je sviští OnlyFans vlastně celkem dobrá možnost, jak veřejnosti zprostředkovat zákulisní pohled do financování vědy a výzkumu ve Spojených státech.
4: Sviští videa na sítích sviští výzkumníkům vydělali už přes $5,000. Co dalšího mají vědci v plánu?
6: Opravdu sviští po vzoru americké NPS, to je americká správa národních parků, teď vlastně výzkumníci OnlySvišť pořádají soutěž ve vyžranosti svišťů. Drobní savci totiž před zimou musí pořádně přibrat a tak si vlastně lidé můžou, nebo fanoušci toho Only Marms, Only Svišť účtu, vlastně tipnout, který z těch svišťů bude na konci roku, tedy před tou sviští zimní hibernací, vlastně nejvíc vážit, nejtěžší. Toho nejtlustšího, nejvyžranějšího pak pomyslně korunují a korunují ho taky na sociálních sítích. Ale kdo nemá OnlyFans a sviště by chtěl sledovat třeba na Instagramu, tak je tam sledovat samozřejmě může, jenomže ten opravdu tedy hot sviští necenzurovaný obsah, tak ten si výzkumníci nechávají pouze na síť OnlyFans.
4: Není OnlyFans jako OnlyFans a o tom mluvil Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
4: A ve Viděr Plus ještě další téma, přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Na různá místa po celém městě je rozmístili věci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Z nazbíraných dat vytvoří takzvané digitální dvojče Brna, model ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
8: Zvedneme senzory, odneseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
9: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recitox Masarykovy univerzity na střeše. Vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšit ve městě.
8: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří poměrně drahýma, ale velmi spolehlýma a kvalitníma zařízeními.
9: Ten váš senzor je mnohem menší, je to velikosti malého kufříku.
8: Zhruba tak do toho letadla asi.
9: Je na tom solární panel.
8: Měří suspendované částice neboli prachové částice.
9: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
8: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť. Přidáme 35 nových očí. Očí schválně, protože to jsou optický senzory.
9: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Schulz z Recitoxu.
10: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
9: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částech některých obcí.
8: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
9: Tyhle dva teď budete brát?
8: Jo, tak si je beru. Má to asi 5 kilo.
9: Tak, nyní jsme se přesunuli ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
8: První co je kontrolovat číslo lampy.
9: Vytahujete senzor číslo 22.
10: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
9: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Schulz.
8: Dobře, podáš mi to, až budu na štaflích.
9: Klezete právě nahoru.
10: Podávám Bandimex.
9: Tak a máme utáhnout to.
10: Sadíčko.
9: Je tady kousek škola.
8: Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor.
9: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová.
11: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Soud rozhodne o prodloužení vazby dvou obviněných z požáru pardubické zbrojovky. Fotbalisti brněnské zbrojovky bojují o body v lize proti Liberci. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský to Radiožurnálu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu do krajů i tak půjdou víc než 4 miliardy korun.
13: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
12: Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Rusko zaútočilo letecky na centrum Oděsy. Jedna z raket zasáhla a poškodila fotbalový stadion Černomorec. Na hřišti se v době úderu nekonal žádný zápas ani trénink.
14: Krátce po vyhlášení vzdušného poplachu se v Oděse ozvalo několik silných explozí. Jeden z raketodronů zasáhl největší stadion na jihu Ukrajiny. Část střechy a tribun, včetně zázemí, byla úplně zničená a při útoku byla zraněna 29-letá žena, oznámila oblastní vojenská správa. Dva lidé zahynuli a čtyři byli zraněni při ruském útoku na město Izium na jihu Charkovské oblasti. Podle tamních úřadů Rusové vedli palbu pravděpodobně ze salvových raketometů s kazetovou municí. Dva mrtvé hlásí Záporoží, které je cílem ruských útoků bez výjimky každý den. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do jedné minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
15: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
12: Nejohroženější skupinou jsou diabetici a lidi s neuropatií nebo poruchou prokrvení dolních končetin, stejně jako děti do 3 let.
16: Fotbalisté Zbrojovky Brno a Liberce hrají třetí kolo šance ligy. Duel na stadionu na Srbské sleduje Adam Kodet.
17: V Brně se čeká na zahájení druhého poločasu. Po tom prvním je stav 0-0. Ani jeden z týmů neměl příliš mnoho šancí, ale už musel své hráče střídat ze zdravotních důvodů. Oba dva trenéři v 25. minutě opustil hřiště zraněný Laki Ezech a v 36. minutě na druhé straně Jan Bořil, který hrál první zápas za Liberec po přestupu ze Slávie. Z Brna Adam Kodet, Radiožurnál.
16: A fotbalista Lukáš Haraslín by mohl odejít ze Sparty. Kapitán Pražanů má podle webu eSport.cz nabídku ze Saudské Arábie. Informaci potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký klubu. O slovenského křídelníka má zájem celek Al-Fateh. Ve Spartě by zároveň mohl skončit i útočník Jan Kuchta, který má namířeno do polské Legie Varšava.
18: Požár na D1 u Prahy a nehoda na tahu Turnov Praha. Na dálnici D1 velmi opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru hlásíte velký požár dodávky.
19: Směrem do Prahy na D1 hoří dodávka. Hasiči tam nebyli, je to v odstavném pruhu a stojí tam přední za ní kamion.
18: A podle kamer dodávka hoří jasným plamenem na místě. Už jsou tedy policisté, je to označené majáky. Okolo se zatím dá projet, tak velmi opatrně. Na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 komplikace u sjezdu na Jinočany. Na 21. kilometru řeší nehodu, srazila se dvě auta v levém pruhu. Kolona je od plzeňské dálnice D5 asi na 10 minut. Na dálnici D4 z Prahy směrem do Strakonic kolona za Prahou u Jiloviště. Na 9. kilometru je omezení, fronta tam má od Prahy asi 4 kilometry, zdržení od sjezdu na Lipence asi 15 minut. A na tahu 35 z Prahy směrem do Liberce jsou komplikace u Hodkovic. Na 35. kilometru se srazila dvě auta, do kolony se teď vyjíždí za Pacericemi a zdržení do Liberce pak asi půl hodiny. Osobním autem se to dá z Turnova objet přes Frýdštejn. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Byla jednou z největších hvězd české pop music 60. let 20. století. Poněkud syrovým sexy hlasem naspívala řadu tehdejších hitů. Slibně rozjetou kariéru české průkopnice rock'n'rollu zastavil srpen 68 a přitom, jak jednou řekla, za všechno mohl jen nedostatek talentu na tenis. Ivon Přenosilová. Něco z toho, co jste možná od ní neslyšeli, vám v následujících minutách nabídne a dobrý poslech přeje David Hertl.
11: Archiv Plus.

polovině 60. let se toho v populární hudbě dělo opravdu hodně. Nejen v západní Evropě, ale také u nás. Nových kapel, nových zpěváků i zpěvaček bylo najednou všude dost. Jenže tenhle hlas, ten jste u nás i v té turbulentní době mohli přeslechnout opravdu jen těžko. Tak.

0: Když Ivon Přenosilová v září 2023 zemřela, bylo jí 76 let. Dost na to, aby se říkalo, že zemřela mladá, málo na to, abychom mohli hovořit o požehnaném věku. V jejím případě se nenaplnilo přísloví, že o kom se předčasně říká, že zemřel, takže tu bude dlouho. Fáma o smrti Ivon Přenosilové se rozšířila v roce 72, když jí bylo 25. Žila v Bavorsku a vyprávěla o tom ve vysílání Svobodné Evropy.
1: Nechali mě umřít velice dramaticky v automobilu. Není to daleko od pravdy.
2: Jak tomu došlo, že v Československu se o tobě říká, že ty seš umřela, ty jsi mrtvá?
1: Začalo to tím, že jeden můj bývalý kolega z Československa přijel sem a já jsem mu vyprávěla, jak jsem špatně byla z garáže, že jsem odřela vůz a jelikož můj otec je zrovna tak špatný automobilista jako já, tak jsem to zamlčela, on odřel tu stejnou stranu později. A říkal, jak jsou ty Němci opravdu nespolehliví, že se ani nepřihlásí. A takže jsme to nechali umřít, já jsem tuhle scénku vyprávěla a oni to postupem času nechali mě zabít. A dostávala jsem takový telefonáty z Prahy. Ježišmarja, ty žiješ? Říkám, žiju. Máš zlomenou nohu? Ne. Ruku? Ne. Hlavu? Ne. A nic ti není? Říkám, ne, proč? Když se zabila.
0: V archivu Českého rozhlasu jsou desítky rozhovorů s Ivon Přenosilovou. Všechny vznikly po roce 1990 a je škoda, že jen málo kdy projevili moderátoři snahu ptát se Ivon Přenosilové taky na něco jiného, než jen stále dokola na začátek její kariéry. Vyprávila to snad pokaždé a časem už to bylo hodně stejné. A tak se ještě jednou vrátíme do roku 1972. Ivon Přenosilová byla tehdy hostem silvestrovského vysílání mnichovského rádia Svobodná Evropa a příběh začátku své kariéry vyprávěla nejspíš poprvé.
1: Moji rodiče byli nesmírně žádostiví. A začalo to tím, že od 4 let jsem tančila v baletě. Pak když viděli, že to bude neúspěch, tak mě dali na klavír. Z klavíru jsem přešla na tenis a na tenisu jsem taky neměla veliký úspěch, ale byl tam takový krasavec a to jsem mu chtěla vždycky nějakým způsobem imponovat a s tím tenisem to moc nešlo. Tak jsem založila takovou skupinu, takový jako Kučerovce, ještě s jednou kolegyní, ještě tatínek byl Eisenboňák a ty měli vždycky takový vystoupení, když Československá státní dráha zvýšila svůj obsah a objem za celý rok, tak jsme vystupovali u Eisenboňáku a na tenisovém klubu tenkrát byl taky vystoupení a já, když jsem to tou raketou nevyhrála, tak jsem chtěla zpívat a zpívali jsme takový ty španělský písničky. Mezi tím taky tu Malageňu, to byla v podstatě písnička, s kterou já jsem začala nějak, no, kariéru, no.
3: Ale jo, no, začala
1: dostala
3: si,
1: jsem
3: no.
1: se k umělcům.
3: Dostala se k
1: A pak jsem teda přestala zpívat, on neměl zájem a...
2: Ten tenista.
1: Já zpěla jak Slavík a ono mě to k ničemu nepomohlo.
2: Ty jsi přes raketu, ty jsi byla přespíhána.
1: Ale moji rodiče vyčetli v nějakých novinách, myslím, že to byla zrovna Večerní Práva, že Semafor vyhledává zpěvačky. A můj ctižádostivá matka...
2: Chudáci rodiče.
1: Řekla, ty musíš, pěš, vem si ten gitáru a běž si tam přihlásit. Moje matka je Rakušanka. Tak mě vrazila do ruky tu gitáru a já jsem bydlela tenkrát v Troji, což byla ves. Tak mě matka vybalila, byla to zima. Takovou pevnou šněrovací bodku, teplé prádlo. A já tam přišla mezi nafintěný holky, nalíčený, dobře oblečený. A bylo mě špatně, bylo jich tam 300. A protože otec se mnou přenosil, tak to je podle té abecedy dost vzadu. My jsme začali asi v 7 hodin ráno, v 10 přišli umělci. V 11 se začalo a to už já hlady teda umírala. Máma mi sice dala šnicl, ale to nějak nevystačilo, jsem se rozdělila, pak jsem se chtěla vnucovat. Každopádně tam pobíhali nějaký lidi s kamerama, mě to ale nějak nedošlo, já jsem byla úplně Alenka v zemi divů. A teď to začalo tím, že já ve 4 odpoledne jsem volala tátovi, úplně vyladovila, já se k tomu zpěvu táto nedostanu. Otec starý carský důstojník, ho nazývají ho nepříznivci, nastoupil do tramvaje a dojel tam a říkal, vy tu necháte mojí dceru trpět. ona přece chce zpívat. Mě řekla, jak se jmenuje? Přenosilová. No jo, teď jsme u O. A už byli úplně zničený, takhle tam viseli, protože všichni ty zpěvačky zpívali Oliver Twist a takový ty věci. A nakonec otec protekcí mě tam dohnal ještě před O. A já jsem zaspívala tu Malé geniu. Oni tam všichni už tak nějak usínali a už byli takový otrávny, furt koukali na hodinky, tak už se tam to nějak vykašlem. A já jsem tam začala řvát do toho mikrofonu, takže oni se probudili. Odstrhli ten mikrofon ode mě, já jsem zpívala bez mikrofonu, pak začala křičet zezadu pan Forman, že potřebujete mikrofon. Pak jsem šla zpívat Černou Jessie a odešla jsem.

0: Tak to je ona, Malageňa Yvonne Přenosilové, písnička, která změnila její život. Celý ten konkurs na zpěvačku v Semaforu byl tak trochu podfuk. Režisér Miloš Forman totiž natáčel záběry pro svůj první film a potřeboval autentickou atmosféru konkurzu. Což dívky nevěděly, ty žily v tom, že jde o skutečný konkurs na zpěvačku pro Semafor. Minimálně pro jednu to ale dopadlo dobře, pro Yvonne Přenosilovou. Při natáčení si ji všiml korepetitor divadla Semafor, skladatel Karel Mareš, a přizval ji ke spolupráci se skupinou Olympic v Semaforu. Tam pak všechny zaujala anglickou písničkou I'm Sorry z repertoáru americké zpěvačky Brandy Lee. A zase, i tohle byla trochu náhoda, jak Yvonne Přenosilová vysvětlovala v roce 2015 v pořadu U Kalicha Tomáši Tepfrovi a Vítězslavu Jandákovi.
1: Jedno děvčátko, které mělo zpívat sbory, dostalo taky jednu solovku a to se jmenovalo I'm Sorry. A já měla zpívat Espádo, písničku, kterou pro mě pan Mareš napsal, což byla čest, jo. Hmm. A my jsme při té zkoušce říkali, mě se to nelíbí. A ona říká, mě také ne, pojď se to vyměnit. Jsme si to vyměnili.
2: A takhle vzniknul ten největší první
1: šláger. No.
2: No tak.
1: Život je náhoda.
2: Ano.

0: Jen pro pořádek, bavíme se tady o 17-leté dívce, která studuje gymnázium, po večerech vystupuje v divadle Semafor a čeká jí maturita. A do toho přijede do školy návštěva.
1: Na ten gympl přišla návštěva kulturní z Británie a páčelka naše třídní, vědouc, že jsme všichni teda darebáci, jak to bývá v těch školách, tak říká, prosím vás, helejte, máme hodinu angličtiny, jo. Tak ty, co budou vědět, tak pravou rukou, ty, co nebudou, tak levou, aby to nějak vypadalo, jo. No takže samozřejmě všichni ty darebáci, no tak ona už zoufalství přenosilová, protože já jsem od malička mluvila anglicky, tak já jsem teda jako to odskákala a když už si nevěděla vůbec rady dál, protože bylo nápadný, že jenom já a celá třída nic, tak říkala, ona taky zpívá. A oni říkali, oh, it's interesting. Tak se musela tam před tou tabulí krákorat. No a najednou přišlo pozvání do Británie. Píšeme rok 65, já maturovala ten rok. A byla jsem v zimě roku 65 v Londýně a co si neumíte představit, co to udělá s holkou, která žije tady. A s tím swinging Londýnem přes 65, to byla nejkrásnější doba v tom Londýně.
2: No to já jsem se v tom 65
3: nedostal.
1: Nemělo to chybu.
0: Po maturitě v roce 65 se stala členkou nového divadla Apollo, kde působili Karel Gott, Pavlína Filipovská nebo Karel Hála. Byly to nádherné 3 roky až do toho 68. V červnu 68 podepsala prohlášení 2000 slov, ale než si povíme, co to pro ní znamenalo, malá odbočka. V roce 97 byla Ivon Přenosilová hostem v pořadu Karla Moudrého a přišla řeč na její vztah k politice.
1: Člověk, který vyrůstá v rodině, jehož tatínek byl v západní armádě, konkrétně v britské armádě, a byl posléze v 50. letech zavřen, tak nemůže vyrůstat apoliticky tedy. To taky způsobilo, že jsem podepsala ten dokument 2000 slov svého času a to zase na druhé straně způsobilo, že jsem odešla, protože ještě v dobách takzvaného Pražského jara se na ten článek, který pak posléze vyšel 2000 slov, začaly ozývat anonymy a byl to opravdu psychoteror, který se táhl 24 hodin ve dne v noci a to samo o sobě už stačilo a když potom přišla okupace, tak jsem si říkala, no tak teďko ti, kteří mě volali, dostanou zelenou, tak než dostat to, co oni mě naslibovali, co se mnou všechno provedou, tak jsem odjela.
4: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Po krátkých pobytech ve Velké Británii a v Itálii se Ivon Přenosilová usadila v bavorském Mnichově, kam přišli z Prahy i její rodiče. Natočila několik písniček v němčině, ale bohužel pro nahrávací společnost, která dovážela zpěváky také z Československa. A Praha prý německé společnosti pohrozila, že pokud začne vydávat písničky emigrantky Přenosilové, přestanou zpěváci z Československa dostávat povolení pro vycestování k nahrávání do západního Německa. No, a bylo po kariéře. Ivon Přenosilová ale rozhodně slzy neronila, jak alespoň v roce 96 vyprávěla Václavu Žmolíkovi v pořadu Styl 96.
1: Ta odpověď je jednoduchá. Když je vám 21 let, tak nemáte ještě zažité nějaké věci, nemáte ještě žádné velké cíle, nemáte prostě život naplánovaný. Já když jsem odcházela, tak jsem odcházela z nahého strachu a nepřemýšlela jsem o tom, zda udělám kdy v Němcích kariéru, nebo zda to je pro mě výhodné. Díky tomu, že jsem podepsala 2000 slov, tak došlo k tomu, co tehdejší signatáři, kteří se objevili v těch novinách se mnou, což bylo asi 30 lidí, dobře vědí, to byl ten telefonní psychoteror a to bylo prostě 24 hodin výhrůžek a velice nehezkých věcí. No a když potom vstoupil Rus, tak mě bylo jasné, že ti, kteří volali, že dostanou zelenou, takže to byl skutečně strach, který mě hnal. A nemusela se měnit nic, protože jsem byla mladá holka v podstatě a objevila jsem se v Mnichově, kam jsem v zápětí vstoupila
3: do služeb britské královny u British Airways a tam bylo asi 30 děvčat z celého světa v mém věku a rozdíl veškerý žádný tedy.
5: Opravdu neříkejte mi, že v tom 68. roce se žilo úplně stejně tady, kde se schánělo leco z Tuzexu
3: no dobře,
5: a nic nebylo.
3: Tyhle ty věci samozřejmě nebyly. Došlo k přesycování potom, což znám zase teďko se situace zde, že je všecko k mání najednou a čili každý se snaží okamžitě všecko mít, což jsme činili taky doslova do písmene, co do jídla, co do šatů, musela se mít samozřejmě okamžitě to, co měly ty holky tam. Ale to je proces, který je v podstatě časově omezen. Takže
5: na konci toho procesu je
3: dojde k tomu nasycení a
5: nasycení ten pocit, že vlastně konzum a co dál? Není to všechno zdaleka.
3: Přesně tak.
0: Říkal se o ní, že je letuškou, ale patřila k pozemnímu personálu British Airways. Byla to práce, na kterou vzpomínala s úsměvem, jako třeba v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého v roce 1997.
3: To bylo oddělení ztrát a nálezů. Méně nálezů, více ztrát. A tam vám nepřijde člověk, který se těší, že pojede za svou přítelkyní do Ameriky nebo že objeví třeba nějaký nový světadíl. To je člověk, který přijede, můžu to říct, si to pak vystřihneš, na straně. Protože přijede bez kufru. A já jsem ještě nikoho neviděla, kdo by přijel radostně bez kufru. A ten člověk potom přijde teda do toho oddělení, kde já jsem sloužila, vyplní se papíry, pak se ten kufr najde nebo nenajde, jsou dvě varianty pouze. A ty lidi se dostávají do stavu zvýšené hysterie. A čím víc je ta fronta, tak tím víc oni se vytáčí. Já to umím od sebe. Čili ten člověk potom už přijde a pak už je na mrtvici, že jo? A nadávají, oni začnou třeba takovým tím způsobem vyzatracená British Airways, já to dneska můžu říct, to nejskrytá reklama, protože už u nich nejsem. A měla jsem tu slušivou uniformu, něco obdobného nosí anglická královna, on to byl stejný krejčík. Takže my už sami půvabem jsme toho chudáka, myslím, omámili. Teď tam přijde s tím papírem já teda a teď on má ukazovat, co v tom kufru má. Ano, byli takový lišáci, kteří říkali, že tam mají prostě zlato a šperky. Jsem říkal, tak to tedy ani náhodou, my jenom 300 marek za kufr. To si ještě pamatuju, možná se zvýšilo. No a na to byly slabý nátury, protože on začal s tou, že ta British Airways stojí za ten tenons a pak skončil u tebe osobně, jako u toho člověka, čili on jeden už byl úplně na mrtvici, ten pán, funil mě takhle cigáro do ksichtu a říkal, jestli na mě bude stěžovat a jak se jmenuju. A já říkám Prenosil. A on říkal, a to je ta největší drzost, si vymyslel takhle blbý jméno. Takže jsem řekla, ať se obrátí s důvěrou na mýho otce, ale že za to nemůžu. No a ono tedy, jak na potvoru, ten člověk to zaslouží, o ten kufr se nikdy nenašel. A to byla Sibiř, tam se hroutili prostě slabší povy po týdnu a já jsem tam chodila dobrovolně. Ne, že bych byla masochista. Ale ono to mělo nesmírnou výhodu, těch letadel bylo 5 za ten den a ten zbytek jsem mohla protelefonovat do celého světa.
0: Ještě po letech v roce 2013 v rozhlasové lenošce Iva Šmoldase si Ivon Přenosilová vzpomněla, že k její práci patřilo také shromažďovat údaje o hmotnosti zavazadel cestujících každého letu a informovat o tom kapitána.
1: Do dneška tu konverzaci umím naspamět, že jo. B-line bylo British Airways, B-line Munich, go ahead. Yes, British Airways, Captain Cook speaking. We've got approximately 70 passengers. We need one kosher food. A to bylo všechno, co jsem zařizovala. Jsem musela zařídit jídlo, třeba nějaké dietní, košer a tak dále.
0: Ivon Přenosilová se pak vdala za barona von Stuckmana, stala se z ní žena v domácnosti, pečující o syna a když malý Max šel do školy, přišla v roce 87 nabídka z rádia Svobodná Evropa.
1: U Měchovy byla Svobodná Evropa, jakamž jsem docházela vždycky, když jsem se vrátila z nějaký zajímavý cesty povídat. A jednou jsem tam taky takhle něco říkala, někde jsem byla a potkala jsem Kryla. A on říkal, hele, tady nikdo nedělá country hudbu, v celém baráku nikdo. A já říkám, no já k tomu nemám až tak blízko teda. V té době, že jo, ty jenom rock and roll a tohleto. No a on říkal, no jo, no ale tak si to našprtáš, to něco o tom přečteš a to. No a tak jsem začala dělat první hudební pořad, pak druhý, pak třetí, ve finále 5. No a pak v roce 93 byla rozpuštěna Svobodná Evropa. České oddělení šlo do rozhlasu.
2: Ano.
1: A ten zbytek, kdo chtěl, že jo, to bylo na volném rozhodnutí, šli do federálu bývalýho.
0: Jen na vysvětlenou, část redaktorů Svobodné Evropy přešla do stanice Český rozhlas 6, kterou společně provozovali Český rozhlas a Rádio Svobodná Evropa. Část zůstala v původní Svobodné Evropě, která vysílala z budovy bývalého federálního shromáždění na rohu Vilznovy a Vinohradské ulice v Praze. Dnes je tam Národní muzeum. Ivon Přenosilová dál vysílala hudební pořady a zvala si zajímavé hosty, a to až do září 2002, kdy společný projekt Pražského rozhlasu a Svobodné Evropy skončil. Ivon dál moderovala v soukromých rádiích, vystupovala v muzikálu Rusalka a podepsala také třeba dnes už zapomenuté prohlášení iniciativy Impuls 99. Jejíž signatáři vyjádřili znepokojení nad malou ochotou politiků komunikovat se společností a vnímat kritické hlasy z domova i ze zahraničí. Novou solovou desku čekali její fanoušci marně. Slíbila, že už žádná nebude, a slib splnila.
1: Nevíde.
2: Proč?
1: Ne, protože...
2: Ne, ona nechce.
1: Já nechci, víte proč? Ne. Já vystrčím nos na jeviště.
6: Boty! Sklípek!
2: No, to je ono.
6: Roň slzy.
2: No jistě.
1: A kdybych něco natočila, já nevím, ať se to jmenuje, jak se to jmenuje... Já to mám od svých kolegů, který prostě natáčejí desky, investují do toho čas, peníze, já nevím co všecko. A pak se prodá 50 kousků a je po ptákách. Nebudu. A lepší autory nenajdu. A
2: je to prokletí, když člověka takhle obklíče jeho vlastní šlágry navždycky?
1: Není to prokletí, je to hezký.
2: Je to
1: a víte,
2: co je
1: na tom nejhezčí, že já jsem se po těch 21 letech vrátila a znali mě mladý. No. A já byla zakázaná, to nemohli slyšet z rádia, nebo co mi říkali, maminka s tatínkem si to hrajou doma a tak dále. Poslouchali Svobodku.
0: Možná někdy snila o kariéře zpěvačky, ale byla jí jen krátce a netrápilo jí to. Nejspíš nikdy nesnila o kariéře pracovnice letecké společnosti a zcela určitě si nepředstavovala, že zakotví na řadu let v rozhlasu. A víte, čím chtěla být původně? To byste nevěřili.
1: Jeptiškou.
2: Opravdu?
1: Jo.
7: A to je prý špatně placený, ale...
1: O tom to ani nebylo, já jsem neměla tenkrát nějaký ekonomický rozhled, ale mně se líbily, moji rodiče každou neděli chodí do kostela a mně se líbily, tenkrát ještě byly jeptišky, ačkoliv to bylo teda hluboký komunismus, ale tenkrát ještě jeptišky fungovaly a mně se líbila ta jejich důstojnost, ty hábity. Já jsem chtěla být taky důstojná. Tak se mi to... Krabet vymklo.
0: Řekla Ivon Přenosilová v březnu 2000 v pořadu Neváhy a povídej, který moderovali Eduard Hrubeš a Jiří Melíšek. A o 15 let později prozradila Tomáši Tepfrovi a Vítězslavu Jandákovi ještě něco.
1: Ono to začalo v 15 de facto, takže já jsem chodila na Gimpl v té době a byla jsem tudíž v takovém tom věku, kdy jsem se rozhodovala, co po té maturitě. A mě strašně, a dodneska mi to baví, teda vám musím přiznat, ale už to zůstane tím nesplněným snem, mě bavila archeologie. Ale já jsem si to představovala, jak si hold 15-letá holka představuje archeologii, že prostě vlezu do nějaký kopky a tam bude tu ten chámon.
2: No jistě.
1: Jo, nebudu teda jak ten Carter, že hned natáhnu brka, ale stejně je to taky jako sporný, ta celá záležitost těch úmrtí náhlých po tom objevení toho tu ten chámona. Tak to by mě bavilo.
2: Jo.
1: A dodnes by mi to bavilo.
2: A byla jste se podívat na nějaké vykopávky?
1: No já se dívám nesadeně do zrcadla, takže...
2: To jsem já, to jsem nahrál.
0: Žertovala Ivon Přenosilová v roce 2015. Pravdou ale je, že v posledních letech jí do smíchu moc nebylo. Svůj byt na Žižkově kvůli nemoci prakticky neopouštěla. Nazývala ho misem dobré naděje a nikdy v něm nic neměnila. Tak abychom skončili stylově, poslední minuty vysílání české redakce Rádia Svobodná Evropa 30. září 2002.
1: A já bych se ráda rozloučila s díky za to, že jsem dostala příležitost pracovat ve Svobodné Evropě. A jak už ten posluchač před nějakou chvilkou říkal, že jsme nezmínili Karla Kryla, samozřejmě, že ho tímto zmiňuji, protože to byl on, který mě přivedl na ten nápad dělat hudební pořady ještě z Mnichova. Já se loučím se všemi posluchači, přeju vám ještě mnoho zábavy na jiných vlnách. Za všechny, kteří jsme spolupracovali na československém, později českém vysílání Svobodné Evropy, se loučí Ivona Přenosilová.
0: Říkala, že rozhlasový mikrofon je droga, že jak k ní přičichnete, už se jí nedokážete vzdát. Na vysílání se nerada připravovala, mluvila z patra a stylem co na srdci, to na jazyku. Dokázala navíc věci vtipně a trefně pojmenovat. Taková byla Ivon Přenosilová, kterou vám prostřednictvím nahrávek z rozhlasového archivu připomněl za technické spolupráce Ivany Možné David Hertl. Díky, že jste poslouchali.
4: 90kové léto.
0: Žena, která stála po boku Václava Havla v první polovině 90. let, Olga Havlová. Jednou se jí novináři zeptali na Vánoce.
8: Raději nevzpomínám, protože jsem Vánoce vždycky trávila v Praze. Já mám úplně jiné zázemí, než má Václav. A na dárky se samozřejmě pamatuju, ale mě dělalo a dělá do dneška největší radost dárky vybírat a dávat.
4: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Archiv Plus.
9: Přesadit spisovatele do cizí země znamená vždycky radikální změnu. Možností není mnoho vzdát se rodného jazyka a začít psát a přemýšlet v jiných řečech? Spolehnout se na exilovou tvorbu pro domov? Nebo úplně rezignovat na psaní a živit se jinak? Josef Škvorecký měl štěstí, že odjížděl v roce 1969 s nabídkou přednášet na Torontské univerzitě. Jeho žena Zdena Salivarová ovšem odjížděla prakticky do neznáma. Jejich nový domov, Kanada, je ale navzdory obavám přivítala s velkorysostí, kterou snad ani nečekali. Tady je malá část rozhovoru natočeného v roce 1992 v Praze.
8: Ono se říká, že anglosasové jsou chladní a že nemají emoce. To je možný, že to je na povrchu, že se tak jako hned tak nerozpláčou nebo hned nedají najevo pocity, ale jsou to lidi, kteří mají cit a kteří mají pochopení pro druhýho. Takže já nemůžu nic říkat než chválu na ty naše nové přátele a na naše nové teda spoluobčany.
10: Fakt je, že člověk musí ukázat, že něco umí. A když to ukáže, tak oni ho přijmou mezi sebe jako svýho. Já jsem začal učit na té univerzitě. Přirozeně jsem mluvil anglicky s akcentem, že jo, přirozeně jsem anglicky neuměl tak dobře jako česky, ale asi jsem říkal věci, které ty studenty zajímaly, takže mě nikdo nikdy nedal najevo, že snad jsem nějaký divnej, že mluvím s akcentem a tak. Ale samozřejmě historek bylo veliký spousty. Takový jeden zajímavý zážitek byl s mýma studentama. Jednou se hrál v Kanadě ten film Kosty Gavrase Confession, přiznání, nebo jak. To je film o Slánský Adě. No a já jsem svým studentům doporučil, aby na to šli a abych je jako nalákal, tak jsem řekl, že manželka jednoho z těch popravených je moje dobrá známá. No tak oni šli na ten film a já jsem se jich ptal, jak se jim to líbilo, a oni říkali, že to byl jako krásný film. A která ta herečka, že je moje známá? A já jsem říkal, no to není herečka, to je žena toho jednoho z těch popravených. A oni říkali, ale pane profesore, teď to je film. Je nenapadlo, že by někde na světě se mohly tak strašné věci dít, kromě ve filmu, kde si to někdo vymyslí.
9: A ještě jedna spisovatelská zkušenost z exilu. Tentokrát to bude Jan Beneš, pozoruhodný muž nepodajné a rebelské povahy, který během svého 20letého exilu sice stihl v Americe vydat několik knih, mimo jiné i u Škvoreckých v Torontu, ale přesto na spisovatelském řemesle nijak nelpěl. Možná i proto, že Beneš se už před svým odchodem do exilu musel vyrovnat rovnou s dvojitou zkušeností komunistického kriminálu.
11: V Americe já jsem se zabydlil, postavil jsem si dům, uživil jsem se svýma vlastníma rukama, nikomu jsem nebyl na krku, nikdy jsem nekřičel, já jsem český spisovatel a tudíž mě živte, já se živím poctivě, ale nemám tam to zázemí, dejme tomu, já většinu místních květin neznám anglicky a nikdy se nenaučím, protože tohle jsou ty věci, které se člověk naučí ve skautu jako dítě. Já znám velice málo místních ptáků. Já rozpoznám stromy, taky ještě díky skautu a sokolu, ale zase, pokud jde o anglická jména, tak já jich mám velice mizivou slovní zásobu, nebo jak my tam říkáme, the vocabulary story, že jo, zásobu slovíček, protože prostě já nemám ani příležitost použít a už žiju jinde. A to je právě zase to, o co exilem je člověk okradený a zase to padá těm komunistům na hrb, musím říct, protože já jsem nikdy nemyslel, že skončím v exilu.
9: Tak to byla malá ochutnávka z pozoruhodných rozhovorů na téma domov, exil a návrat.
4: Archiv Plus.
12: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Boj za otevřené AI modely, krátký život jedné AI služby Google, vylepšování útoků na šifrování pomocí umělé inteligence a velká krádež bitcoinů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
12: Online Plus.
13: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
13: Z hardwarových peněženek Coldcard zmizely bitcoiny v hodnotě přes 2 miliardy korun. Někomu se podařilo v zařízeních objevit bezpečnostní chybu, která umožnila prolomit jejich zabezpečení a vyčerpat z nich uložené kryptoměny. Problém byl v generování takzvaného seedu, což je náhodné číslo, ze kterého se pak vytvářejí bezpečnostní klíče. Jenomže v některých verzích Coldcard se kvůli softwarové chybě seed negeneroval skutečně náhodně, ale vycházel ze sériového čísla čipu a hodin. To celé zabezpečení významně oslabilo a možné hodnoty seedu se daly dopočítat. Výsledkem bylo napadení stovek peněženek a krádež téměř 1600 bitcoinů. Petře, tohle je kauza, která v posledních dnech hýbala hlavně tou kryptoměnovou samozřejmě komunitou. Není to úplně největší krádež bitcoinů, která se zatím stala, nebo nějakých kryptoměn, která se stala, ale 2 miliardy korun to není malá částka samozřejmě. A šlo tady opravdu o chybu v tom generování seedu, tedy toho náhodného čísla, které je potom základem pro veškeré vlastně zabezpečení u něch hardwarových peněženek. Ty hardwarové peněženky, možná jenom pro posluchače, kteří neví, tak to jsou taková malá zařízení, na která se právě dají ukládat různé kryptoměny a jsou zabezpečené většinou proti právě nějakému úniku nebo průniku. Je to, aspoň se to tak obvykle říká, bezpečnější pro ukládání kryptoměn, než když je člověk má uložený někde třeba na online burze a podobně. Petře, já bych se možná zeptal hlavně na ten seed, na to náhodné číslo. Proč je důležité, aby ten seed, aby tohleto, tenhle základ vlastně zabezpečení takové hardwarové peněženky, aby byl skutečně náhodným číslem a jak se vůbec ta náhodná čísla vlastně generují nebo počítají?
14: Lidé od počítačů nemají moc rádi termín náhodné číslo. Zdůrazňují, že je pseudonáhodné. To znamená, že existuje vlastně vždycky nějaký opakovatelný postup, algoritmus, jak to číslo dostat znova stejné, což je nežádoucí. Čili je potřeba, aby buď to tahle možnost byla v tom algoritmu nějak silně oslabená, anebo aby nebyl znám ten postup. V tomhle případě zřejmě došlo k tomu, že postup byl zřejmý. Každý výpočet toho pseudonáhodného čísla začíná z nějakého startovacího bodu. Tím bývá obvykle údaj hodin, reálný čas, na tom nic špatného není. Špatné je, že tam zřejmě bylo známo, jakým způsobem se ten hodinový údaj zkombinuje s nějakou konstantou, v tomhle případě s tím sériovým číslem modelu peněženky a průšvih je hotov. Skutečně náhodná čísla se dají generovat jedině nějakým fyzikálním procesem, třeba rozpadem atomů a měřením, jak často, jak rychle se ty atomy rozpadnou. Jakmile se to dělá digitálně v počítači, tak je vždycky pseudonáhodné a vždycky hypoteticky existuje možnost, že se to dá prolomit.
13: Vidíš to, jako laikovi matematickému by mi vlastně přišlo, že říct nějaké náhodné číslo je strašně jednoduché. Prostě si teďka nějaké vymyslím a to je přece náhodné. Není to tak?
14: Je to tak. Potíž je v tom, když si nevymyslíš jedno, ale když si jich vymyslíš, a o to v těchto případech jde, dlouhou řadu za sebou. Potom se dá obvykle ukázat, že se člověk i při té snaze o náhodnost řídí nějakým skrytým postupem, který si ani neuvědomuje. Prostě vyrobit náhodu, napodobit náhodu, ať už hádáním od oka, anebo nějakým algoritmem, logaritmickým postupem je velice obtížná záležitost. A když si ta čísla jenom tak navymýšlíš, tak je téměř 100% jisté, že náhodná nebudou. Na to jsou zase statistické testy posloupností čísel, ze kterých se dá poznat, jestli jsou náhodné nebo jestli je tam nějaká zákonitost.
13: Děkuju za tohleto objasnění. Myslím si, že právě ta problematika náhodných a pseudonáhodných čísel je hrozně zajímavá a vlastně je pro mě jako pro laika dost neintuitivní a jsem rád, že jsi nám to tady takhle vysvětlil.
12: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: AI modely firmy Anthropic umí výrazně vylepšit metody na prolomení šifer. Americká společnost oznámila, že její model Mythos v rámci testů dokázal najít metodu, která zrychlila útok na jednodušší verzi jednoho z nejpoužívanějších šifrovacích algoritmů AES. Jeho složitější verze se používá například k zabezpečení digitální komunikace, šifrování internetového provozu či dat. Mythos vylepšil dosud nejlepší metodu útoku na tento algoritmus tak, že ji až 800krát zrychlil. Podle Anthropic k výsledku dospěl téměř úplně autonomně a stačil mu k tomu asi týden. V dalším testu se modelu podařilo obdobně vylepšit útok na kryptografické schéma Hawk, které je navrženo pro zabezpečení digitálních podpisů a má odolat i budoucím útokům kvantových počítačů. Podle Anthropicu se modelu podařilo sílu schématu snížit prakticky na polovinu. Ani jeden z útoků neznamená praktickou hrozbu pro dnes používané bezpečnostní systémy, říká firma. Zatím jde spíš o ukázku možností AI modelů při útocích na kryptografické nástroje. Petře, tahle zpráva mi přišla hodně zajímavá a vlastně má potenciál vyvolat nějaké obavy třeba lidí, jestli ty dnes používané šifrovací algoritmy jsou dostatečně bezpečné. Já začnu u toho vlastně schématu Hawk. To mělo odolat i prolomení pomocí kvantových počítačů. Znamená tenhle ten pokus Anthropicu, že ty AI modely dokáží prolomit i takto odolné algoritmy podle tebe?
14: Zatím ne. Bezpečnost všech těchto šifrovacích systémů není dána tím, že by nebylo známo, jak je prolomit, jak se na tu šifru dostat, ale tím, že ten výpočet je velice složitý a dlouhý. Čili algoritmy, jak prolomit šifru, včetně té postkvantové, jsou známy, ale ten výpočet podle takového algoritmu by trval třeba stovky let i na těch nejlepších počítačích. Aha. Čili z praktického hlediska je to bezpečné šifrování. A když by se vyvinuly rychlejší počítače, což se ostatně děje pořád, tak stačí prodloužit délku toho šifrovacího klíče třeba na dvojnásobek a jsme tam, kde jsme byli a bezpečnost je opět zajištěna. Takhle to šlo po dlouhá léta. To, co se teď stalo, to, co udělal ten Mythos, je, že vzal ten existující algoritmus pro prolomení šifry a našel způsoby, jak jeho činnost zrychlit. Jestli je to 800 násobek, to je hodně,

0: tematice otevřená otázka. Sice většina odborníků se kloní k tomu, že ty šifry jsou bezpečné navždy, ale není to tak docela jisté. A potom je tady úplně separátně otázka těch kvantových počítačů. To je samostatné téma. Ty by vlastně, kdyby byly už prakticky použitelné, což nejsou, tak by dokázali ten výpočetní čas zkrátit na nějaké zanedbatelné minimum. Proto se vymýšlejí šifry, které budou i proti takovémuto útoku odolné. A u těchto šifer tu zkrácení času na polovinu vlastně neznamená příliš mnoho, pořád zůstávají odolné. Mm-hmm. Ale nechci říkat, že to neznamená celé vůbec nic. Je to zajímavá věc. A pokud je to první krok v nějakém dalším zdokonalování algoritmů, tak časem o tom uslyšíme více.
1: Anthropic vlastně zveřejnil v tom svém blogu také nějaké další informace k těm testům. Vlastně šlo o dva testy. Každý trval přibližně týden, což mně přijde vlastně relativně krátká doba na takovýhle výsledek, byť jak říkáš, tak to neznamená, že ty algoritmy nejsou už jako použitelné nebo jsou úplně prolomené. A každý z těch útoků stál zhruba 100 000 dolarů, když se to přepočítá na vlastně ten výpočetní výkon a množství tokenů, které vlastně model spotřeboval při každém z těch vlastně útoků nebo pokusů o prolomení těch algoritmů. To nejsou zas tak velké částky a není to zas tak moc času. Říkám si, co by se stalo, kdyby ten algoritmus na tom pracoval delší dobu a věnovalo se do toho více peněz. Pořád myslíš, že ještě tady by nedokázal prolomit vlastně to šifrování?
0: No, připomeňme, že ta čísla, která uvádíš, platí pro tu zjednodušenou verzi AES, ano. A že to byl test, ve kterém šlo o to, jestli vůbec v principu ta umělá inteligence si s tímhle poradí. Zatím jí nepředhodili standardně používanou šifru, která se používá skutečně pro zabezpečení internetového provozu. Usnadnili jí ten úkol. Kdyby to měla být komerčně používaná šifra, tak by ty časy byly patrně mnohonásobně vyšší. Neumím to říct přesně, musel bych k tomu mít i taková data, která Anthropic ani nezveřejnil, ale zdá se, že v tuhle chvíli to opravdu není aktuální problém, jenomže při současném tempu vývoje umělé inteligence se těžko dá říct, že to nebude aktuální problém za nějakou dobu. Začínám si pomalu zvykat na to, že je možné skoro všechno v tomhle směru.
1: To bylo vlastně zajímavé, že Anthropic zveřejnil, že ten model nejdříve úplně odmítl vlastně se pokoušet o to prolomení i té slabší verze, tedy AES, a teprve až ho vlastně ti zadavatelé ličtí nějakým způsobem přemluvili, aby to zkusil, tak vlastně našel nějakou tu metodu, jak ten útok na tu slabší verzi tedy jak si zrychlit a vylepšit. Takže ani ten model si na začátku nevěřil v uvozovkách, že by něco podobného vlastně mohl dokázat. To mě přišlo na tom vlastně docela vtipné.
0: Tak jednak se Anthropicu hodí tohle zdůraznit, aby se lidé nebáli jeho umělé inteligence. Jednak je pravděpodobné, že to tak skutečně proběhlo, protože je vlastně všeobecně známo, že ten úkol je nemožný. A když postavíš AI před nemožný úkol, tak ti napřed řekne, že je nemožný, a až pak ho začne zkusit řešit. V tom se podobá mnoha lidem.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Jen jeden den byla na službě Google Earth dostupná nová AI služba Google. Po vlně protestů ji firma musela stáhnout. Google Earth je služba, která na základě satelitních snímků umí vytvářet 3D mapy povrchu Země. Někdy se jí přezdívá také virtuální globus. 30. července Google do této služby přidal svůj AI generátor obrázků Nano Banana a umožnil uživatelům vkládat do skutečných satelitních 3D map uměle vygenerované objekty. Jenže se záhy objevily kritické hlasy, které upozorňovaly na to, že nástroj je možné zneužít k šíření dezinformací. Například britská BBC s pomocí generátoru dokázala vytvořit důvěryhodně vypadající obrázky třeba zhroucené Eiffelovy věže nebo tanků okupujících hlavní město Ukrajiny. Google po kritice generátor z Google Earth stáhl s vysvětlením, že lidé začali sdílet upravené satelitní záběry, které odporují licenčním podmínkám služby. Petře, to bylo opravdu hodně rychlé. Než jsem si stihl vyzkoušet vlastně tu novinku v Google Earth, tak už tam ta novinka nebyla a ten generátor opravdu z té služby zase byl odstavený.

0: odstraněn. Google tedy říká, že někdy v budoucnu tam možná zase tu službu přidá, ale že mezi tím více zapracuje na nějakých bezpečnostních právě zase opatřeních, aby lidé nemohli tuhle tu službu zneužívat a generovat tam právě nějaké věci, které úplně nejsou pravda a které třeba by se daly považovat za nějaké dezinformace. Také Google vlastně to přidání AI generátoru na začátku zdůvodňoval tím, že chtěl umožnit lidem s těmi 3D mapami zacházet co nejkreativněji. Na blogu měl i řadu příkladů toho kreativního používání, například tam na reálné dnešní mapě modeloval, jak kdysi mohly vypadat Pompeje a říkal, že to je možné k použití třeba právě nějakým učitelem, aby tohle to ukázal svým studentům a podobně. Přijde ti taková služba přínosná, která už dnes tedy nefunguje, ale třeba jednou zase bude?
1: Tak je to zábavná služba, je to vlastně zábavná příhoda. Mně se vybavují nesmrtelná slova někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina, který v jiné situaci řekl, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. A to je myslím úplně přesně ono, v Google to taky mysleli dobře, ale pochopitelně blesku rychle spousta lidí našla způsob, jak to použít v rozporu s jejich původními záměry. Myslím si, že dezinformace založené na leteckých snímcích a na mapách tím nezmizí ze světa, jenom tímhle způsobem se jejich tvorba značně usnadnila, tak to zase ti, kdo je dělají, budou mít maličko komplikovanější, ale ne o tolik, protože těch leteckých snímků je všude k dispozici spousta. Byla by to hezká hračka, ale neumím si představit, jak pro ní povolit jenom ta slušná použití a zbavit se těch potenciálně škodlivých. Jestli to v Google vymyslí, rád se na to podívám, ale fakt nevím, jak to chtějí udělat.
0: No, to přesně předběhl další otázku, která mě napadla, jestli si dovedeš představit, jak tohle to udělat, aby prostě to generovalo jenom věci, které jsou tedy přínosné a nedají se zneužít. Taky jsem vlastně přemýšlel nad tím, jak tohle udělat, zatím mě nic taky nenapadlo. Tak jsem zvědavý, jestli ta věta o tom možném návratu generátoru obrázku do Google Earth, jestli to nebylo jenom nějaké PR nebo zbožné přání v Google, anebo jestli to tedy nakonec opravdu nějak zrealizují. No, uvidíme.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Svět potřebuje otevřené AI modely, říká nově vytvořená organizace Open Secure AI Alliance, za kterou stojí především firma Nvidia, ale přidali se k ní i další velké společnosti a organizace, jako je Adobe, Amazon, Cisco, Cloudflare, Intel, Mozilla, Microsoft či Linux Foundation. Aliance vznikla v reakci na nedávný incident, při kterém firmě OpenAI unikly při testech AI agenti na veřejný internet a napadli platformu Hugging Face. Cílem organizace má být zvýšení bezpečnosti používání AI za pomocí takzvaných open sourceových nástrojů a modelů. V oblasti bezpečnosti AI teď stojíme před volbou, zda bude ochrana infrastruktury založena na několika neprůhledných systémech, nebo jejím základem budou otevřené modely a nástroje, které může studovat, přizpůsobovat a používat kdokoliv, říká Nvidia v oznámení o založení organizace. Připomíná přitom, že když Hugging Face chtěla při útoku AI agentů použít k obraně uzavřené AI modely, tyto systémy na začátku odmítly bezpečnostní analýzy provádět, protože si nebyly jisté, zda je nezadávají útočníci. Hugging Face proto nakonec použila otevřený model GLM 5.2, který běžel na jejich vlastních serverech. Petře, tohle je vlastně jeden z důsledků té kauzy nebo toho incidentu, o kterém jsme vlastně mluvili, myslím, že v posledních dokonce dvou vydáních našeho pořadu. Mimochodem, mezi tím vyšlo najevo, že těch úniků AI agentů z testovacího prostředí bylo ještě více, k některým dalším se přiznala firma Anthropic, teď vlastně čerstvě OpenAI také ještě zveřejnila další incidenty, které se takovýmto způsobem staly. Takže to vypadá, že to není až tak úplně neobvyklé, že se ti agenti dostanou na otevřený internet a pak třeba zkoušejí útočit i na nějaké reálné služby mimo to testovací prostředí. Každopádně vznikla tady tato organizace, ve které je spousta velkých internetových a digitálních firem a organizací a ta říká, že vlastně je potřeba mít ty otevřené modely k tomu, aby vůbec bylo možné nějakým způsobem s AI bezpečně jaksi zacházet a případně řešit vlastně tyto bezpečnostní incidenty. Souhlasíš s tímhle tvrzením, že bez těch otevřených open sourceových AI modelů to vlastně nepůjde, že nemůže ta bezpečnost být založena na těch uzavřených systémech, jako je právě ChatGPT nebo Claude od Anthropicu nebo Gemini od Google?
1: V zásadě souhlasím. Ono říct, že na nich nemůže být založená, je asi příliš silné, ale rozhodně by bylo velmi nešťastné, kdyby svět neměl k dispozici ty otevřené modely, dvojnásobně otevřené, jednak otevřený softwarový kód zdrojový a jednak otevřené váhy té neuronové sítě. Tohle oboje musí být k dispozici a není to důležité jenom z hlediska bezpečnosti. Pro akademický výzkum, pro experimentování s těmi modely, pro jejich nastavování a zkoumání, co se v nich děje, jsou ty otevřené modely nepostradatelné naprosto. Takže ano, takováhle iniciativa určitě má smysl, je dobře, že vznikla.
0: No a nebojíš se třeba toho, že ty otevřené modely nemají tolik bezpečnostních pojistek a zábran, jako třeba právě ty uzavřené, které jsou možná pod větším tlakem regulatorním a podobně, a že právě třeba ty otevřené modely se dají třeba snáze zneužít k věcem, které by ty uzavřené modely vlastně nedovolily?
1: To sice pravda je, ale to je klasický problém přístupu k silným nástrojům. Když zablokuješ přístup k silným užitečným nástrojům všem, tak zločinci si je pravděpodobně dokážou stejně opatřit a slušní lidé nikoli. To riziko zneužití tam určitě je trochu větší než u těch komerčních modelů. Na druhou stranu je to všechno jakž takž kontrolovatelné. Chtěl jsem říct průhledné, ale to není úplně slovo, které v souvislosti s dnešní umělou inteligencí je přiléhavé. Rozhodně, kdybychom byli vydáni zcela na pospas jenom těm několika vedoucím firmám a tomu, co oni jsou ochotní o fungování svých modelů prozradit, nebylo by to dobře. Přes nevýhody, které to přinese a nějaké tam budou, jsou ty otevřené modely potřeba.
0: Ty jsi mluvil o tom, že vlastně ta otevřenost by měla být tedy dvojího druhu, jednak otevřené ty váhy a jednak otevřený vlastně kód toho modelu, ale také často mluvíme o tom, že pořád vlastně úplně nejsme schopni definovat, jak ta umělá inteligence generativní funguje, že je to pořád trochu takový ten black box, který funguje vlastně bez toho, aniž bychom to úplně chápali třeba. Takže je, když máme k dispozici opravdu otevřený systém, včetně kódu, včetně prostě těch vah, je možné tedy si zkontrolovat opravdu přesně, jak tedy funguje, jakým způsobem dochází k nějakým rozhodnutím a podobně?
1: Přesně ne, ale tohle není černá a bílá. To není tak, že buď víme všechno, nebo nevíme nic. Na těch modelech s otevřenými váhami se dá tu a tam něco sledovat, tu a tam něco upravovat, jakým způsobem v úvozovkách přemýšlejí a časem toho možná půjde více. To, že to není stoprocentně poznatelné v tomhle okamžiku, to ještě neznamená, že nemůžeme vědět vůbec nic.
0: Vznik té aliance iniciovala firma Nvidia, která dneska hodně vydělává právě na tom AI boomu, protože vyrábí ty výkonné akcelerátory, které pak se používají k trénování a k vlastně běhu těch AI modelů a vydělává na tom hodně peněz. Ona také vlastně vydala svůj otevřený model a v rámci té aliance figuruje další spousta firm, které právě za dalšími těmi otevřenými modely stojí. A ku podivu tam nejsou zastoupeny firmy OpenAI, Anthropic nebo Google, které právě stojí za těmi uzavřenými modely. To asi vypadá na jednu stranu logicky, ale není podle tebe třeba motivací té nové aliance to, aby si vlastně propagovali víc ty své modely versus vlastně ty modely uzavřené?
1: Tam bude spousta motivací a spousta zájmů a firmy, jako je Nvidia, Amazon, Microsoft, rozhodně nemusíme podezírat jenom z čistých a dobrých a nezištných úmyslů, tak to není. Záleží na tom, co z toho ve finále bude. Oni do toho budou muset tak jako tak vložit spoustu peněz, čili chtějí z toho něco mít, ale v tuhle chvíli zastávají užitečnou věc, konec konců není to nic nového. Open source software typu Linux a Apache a mnoho jiných podobných velkých projektů taky vlastně z velké části zafinancovali v té pozdější fázi vývoje takovéhle velké firmy, včetně některých z těch, které jsou součástí té OpenAI Alliance, protože se jim to vyplatí.
0: No, je zajímavé vlastně, že součástí té organizace jsou kromě těch velkých firm právě třeba také Linux Foundation nebo Mozilla, což jsou právě obvyklé tedy organizace, které stojí na opačné straně barikády. Takže je to vlastně asi zajímavý projekt, když se tam tyhle dva světy takhle potkávají. No, vidíme, jak to bude fungovat dále. Zatím ta aliance vydala teď už nějaký návrh nějakých bezpečnostních pravidel, prohlášení vlastně incidentu a podobně. Bude se na něm ještě pracovat a uvidíme, co z ní vypadne dále. Petře, pro dnešek ti každopádně děkuji za tvoje komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Radiokniha.
3: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
2: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8 na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Yenda. Čeští parašutisti dnes v Klatovech překonali národní rekord v sekvenční formaci. Fotbalisti Liberce vyhráli v lize na hřišti brněnské zbrojovky a počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Neziskové organizace varují před nedostatky v aplikaci Yenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, aby je neutratili dřív, než stihnou zaplatit nájem.
5: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
6: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
7: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
6: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizaci je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zhavířová Natálie Janešková, Radiožurnál.
4: K nejvyššímu soudu se odvolal muž, který chybou notářky v roce 2005 nezdědil rodinný dům na okraji Prahy. Za chybu požadoval po státu 18 milionů korun, soud mu ale na konci loňského roku přiznal odškodnění 600 tisíc. Podle mužovy obhájkyně Veroniky Hendrichové v dovolání rozporují například to, že obvodní soud odmítl dorovnat hodnotu nemovitosti za posledních 16 let.
8: I když to své rozhodnutí založilo na nějaké spekulace, tak vlastně odmítli veškeré vlastně tvrzení našeho klienta o tom pronájmu a o tom vlastně zhodnocení té nemovitosti, protože jsou právě spekulativní a vlastně odmítli nám oba soudy provést relevantní důkazy k tomu.
4: Muž dům po babičce nezdědil, protože notářka závěť přehlédla. Stát závěť muži zaslal 16 let po úmrtí babičky. Státy východní Asie trápí historicky největší vlna veder. Jižní Korea za poslední týden třikrát dosáhla nového teplotního maxima. Rekord je teď 42,5 stupně Celsia. Prezident Lee Jae-myung vyzval vládu a radnice k ochraně obyvatel. A metropole Seoul kvůli vedrům zavádí řadu nových pravidel na pracovišti.
9: Velké jihokorejské firmy nařídily zaměstnancům povinné 15-minutové přestávky po každé odpracované 3/4 hodině. A velká polední přestávka je teď 90 minut. Jontová. Na pracovišti je lidem dodáváno neomezené množství vody, jontových nápojů a na stavbách vyrostly chladící klimatizované stany. Ochlazení a srážky má přinést už o víkendu blížící se tajfun Delfín. Ten míří přes jižní Japonsko a severní Tchajvan nad východní Čínu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: V Klatovech dnes padl nový rekord v počtu parašutistů spojených ve volném pádu. Radiožurnálu to potvrdil rozhodčí Daniel Suchý. Šlo o takzvanou sekvenční formaci. Parašutisti se při ní musí spojit do předem dané sestavy, pak se pustit a znova se spojit do jiné. To všechno během jedné minuty volného pádu. Podařilo se to 28 člené skupině. Doteď byl rekord 21 lidí. Druhý rekord ve velké formaci, kdy se mělo spojit přes 41 parašutistů, překonat nepodařilo.
10: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku šance ligy. Ve třetím kole nejvyšší soutěže Severočeši vyhráli na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0 a v neúplné tabulce jsou čtvrtí. Moravané poprvé v sezóně prohráli a jsou šestí. Čeští hokejisté do 18 let budou na Hlinka Grecky Cupu hrát o páté místo. Na neoficiálním mistrovství světa této věkové kategorie nastoupí proti Švýcarům. Zápas začne ve 3 hodiny ráno českého času. Trenér českých mladíků Jaroslav Nedvěd přijímá roli favoritů.
11: Samozřejmě, tak Švýcary jsme dvakrát v té přípravě porazili. Samozřejmě nehrajeme o medaily, ale chceme takový ten neúspěch jako úplně nedotáhnout až do finále tím, že bychom prohráli i o pátý místo. Chceme si ten závěr udělat hezký tím, že prostě pojedeme domů po vyhraném zápase.
12: Komplikace na D1 před Prahou a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna je obnovený provoz za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru ještě hasiči zasahují u dodávky po požáru. Dálnice byla asi půl hodiny zcela zastavená, teď už se podle záběrů z kamer dá projet dvěma pruhy a kolona z 15. kilometru se postupně rozjíždí. Zdržení do Prahy od Brna asi 20 minut. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 26. kilometru překáží omezení do jednoho pruhu. Kolona teď má asi kilometr, zdržení 5 až 10 minut. A na silnici 17 z Čáslavy směrem do Chrudimi za obcí Vrdy dořešují odpolední nehodu dvou osobních aut. Provoz řídí policisté Kyvadlově a kolony se už teď večer netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
13: První polovina roku 1993, prvního roku existence samostatné České republiky, byla podle publicisty Pavla Hlavatého dobou diskuzí a anket. Více už se dozvíte za chvíli v repríze pořadu Archiv Plus, ale ještě předtím si připomeneme ženu, která v první polovině 90. let stála po boku tehdejšího prezidenta, Olgu Havlovou.
2: Portréty.
14: Hubatá holka ze Žižkova, která si vždycky udržela svojskost, nezávislost, kritičnost a přímočarost za všech okolností. V pohádkách se takové hrdinky charakterizovaly třeba slovy nebála se ani čerta. A takový člověk opravdu svou kůži i v těch pohádkách neprodal lacino a o koupi duše nemohl pekelník ani uvažovat. Jenomže život Olgy Havlové byl lecos jiného a hlavně ne pohádka. K poslechu pořadu Portréty vás vítá Jan Sedmidubský a jedna poznámka na úvod. Pro obvyklý format tohoto pořadu je typické, že hodně čteme v textech. Ale dnešní protagonistka vzhledem k tomu, že měla vedle sebe celoživotního psavce, neměla přehnanou touhu se projevovat písemně. A proto dnes s jednou výjimkou budeme život Olgy Havlové přibližovat i s přispěním biografie Pavla Kosatíka. Ten napsal o dětství Olgy Havlové následující řádky.
15: V životě žižkovských rodin bylo běžným jevem časté stěhování, vyplývající z toho, jak se k lepšímu nebo horšímu měnila jejich hmotná situace. Olžina matka původně žila s babičkou v Chelčického ulici. Když se vdala a narodili se jí děti, přestěhovala se s mužem do tehdejší Svatoplukovy ulice poblíž Pražačky. Tam rodina bydlela v době, kdy se Olga narodila. Svůj nejlepší byt pak Šplíchalovi získali na Basilejském náměstí. Když se však matka rozvedla, odstěhovala se s dětmi znovu k Pražačce, do Buchovcovy ulice. A když se nejstarší dcera Jaruna rozhodla vdát, nechala jí matka tento byt a vrátila se s Olgou a Pepíkem k babičce do Chelčického. Tím se kočovný kruh uzavřel. V tomto dnes už neexistujícím domě v Chelčického ulici číslo 29 pak Olga vyrostla. V ženské domácnosti vedené přes den babičkou a po večerech matkou. Zde si později už jako samostatná dívka ve dvoře vybudovala vlastní byt a odtud také v roce 1964 následovala Václava Havla do vznosného měšťanského bytu na Vltavském nábřeží.
14: Po stopách Olgy Šplíchalové provdané Havlové půjdeme dnes s Pavlem Hlavatým. Hezký den.
16: Dobrý den.
14: Pavle, sluší se dodat základní životopisná data, případně mě budeš opravovat. Olga Šplíchalová se narodila v Praze 11. července 1933 do početně bohaté, ale na pozemské statky chudé žižkovské rodiny. Její studia v důsledku toho za moc nestála, ale jak se všichni shodují, kdo Olgu znali, ona to dokázala vždycky dohnat neuvěřitelnou pílí v četbě a samostudiem. Vyučila se v Baťově továrně, bohužel se nikde neuvádí, zdali to bylo rovněž v Praze.
16: A tam je možná důležité zmínit takovou dodnes neúplně obecně známou věc, že tam vlastně došlo k velmi tragickému zranění. Ona přišla o 4 prsty na levé ruce a byť tedy to dokázala i při svém veřejném vystoupení opticky velmi dobře zakrývat, tak to samozřejmě je věc, která jí určitým způsobem musela komplikovat život.
14: Od roku 1961 pak Olga pracovala jako uvaděčka v divadle Na zábradlí, což jistě mnohé napoví. Přesto zdání klame, Václav a Olga se neseznámili právě v tomto divadle, takže kde tedy?
16: No, seznámili se v literární kavárně Slavie, což je takový docela příběh, o kterém se později zmiňovali, respektive Václav Havel to tuším v nějakém rozhovoru říkal. A seznámili se vlastně na začátku 50. let a než tedy spolu začali chodit, tak se znali tuším asi 2 nebo 3 roky.
14: Ještě před další ukázkou bychom měli upřesnit, že se odehrává v pražských Noslích, v místech, kde se až do poloviny 70. let nacházelo ve své době poměrně proslulé divadlo Na slupy. V tomto poloprofesionálním divadle ve Vyšehradské ulici, mimochodem krátce po jeho otevření tu začínali Voskovec s Verichem, se odehrávala četná ochotnická představení, ale nejenom ta. Pavel Kosatík v následujících řádcích, myslím, vyhmátl opravdu jednu z klíčových scén života Olgy Havlové, tedy charakteristickou scénu, ve které je ukryta podstata její duše.
15: Kdo si z herců divadla Na slupy měl v té době kontakty ve filmovém archivu? A tak se vždycky v sobotu večer po skončení představení promítali pro společnost přátel filmy, které se nedostaly do normální distribuce. Ve fádní filmové nabídce 50. let byla zážitkem i Disneyova Sněhurka. Dívky si však nejvíc oblíbily hudební filmy, operety a muzikály. Když se jednou pozdě v noci vraceli z jednoho takového promítání, udělala Olga něco, co jejím kamarádkám nikdy nevymizelo z paměti. Jak byly ještě plné dojmu z představení, sdělovali si zážitky a zpívali si úryvky melodií, které si zapamatovali, dala se Olga najednou do tance. Sama. Mizela středem tmavé a opuštěné ulice podél botanické zahrady, přemožená prožitkem a nedělící se o něj v té chvíli s nikým. Silná citovost, provázená rozpaky ve chvíli, kdy se měla ocity dělit, tento rozpor jakoby patřil mezi rozhodující vlastnosti Olžina charakteru.
14: Setkání Václava Havla s Olgou Šplíchalovou svým způsobem připomíná prvorepublikový filmový kýč o tom, jak si bohatý vzal chudou. Oba dva by se tomu asi s chutí zasmáli, Olga zřejmě dost sarkasticky. Ale možná není úplně náhodou, že se vzali až po 8leté známosti v roce 1964. Ze strany rodiny Havlových tam byl poměrně rezervovaný vztah k Václavově známosti.
16: No já bych neřekl přímo ze strany rodiny Havlových, ale ze strany jeho matky. Zatímco jeho otec, který, jak víme vlastně z historie, se dožil výrazně vyššího věku než matka, tak té známosti přál, tak matka měla skutečně k Olze velmi, velmi rezervovaný vztah.
14: Kompas mého života, tak se Václav Havel údajně mnohokrát vyjádřil o své ženě. Co si pod tím vlastně představit všechno?
16: No, uvědomme si, Olga byla asi o 3 roky starší, byla jeho určitým korektivem, já bych to dodal možná korektivem, zní to trochu frázovitě, ale takovým korektivem selského zdravého rozumu. Václav Havel byl intelektuál skutečně první kategorie a čteme-li už některé třeba jeho texty z konce 50. let, tak vidíme, že už tam se vlastně nějakým způsobem formoval ten brilantní mozek, který později těmi texty ze 70. a 80. let a i později těmi texty z prezidentského období bylo vidět, že to je intelektuál skutečně světové úrovně, ale ona nějakým způsobem mu poskytovala tu zdravou zpětnou vazbu, kde když se rozvinul do příliš, řekněme, abstraktních výšin nebo abstraktní šíře, tak ji nějakým způsobem a někdy i dost razantně korigovala.
14: Pokud si to máme nějak představit, tak tradují se historky, snad tady je můžeme alespoň trochu parafrázovat, kdy se skutečně v nějakém širším okruhu probírá nějaká zásadní témata, nejenom tedy Václav Havel, ale všichni jeho spolupracovníci. Mohlo to být i v prezidentských dobách už a nakonec, když už se debata točila dlouho v kruhu, tak prostě Olga řekla Václave tak dost. Ještě jinak by se to dalo říct, Václav Havel zvlášť v době, kdy začínal prezidentskou dráhu, mluvíval občas o pocitu vlastní nepatřičnosti, o pocitu člověka, který si musí jaksi zasloužit svůj pobyt na zemi. Nebyla jeho žena Olga nakonec v tomto postoji vlastně úplně stejná? Musím si to zasloužit, hlavně tedy postarat se o druhé.
16: No, ta starost o druhé je určitě věc, která je nějakým způsobem spojovala, protože známe-li to zázemí, tak víme, že řekněme Václav Havel, se mohl mít ať už v nějaké fešácké vnitřní emigraci nebo v emigraci vnější skutečně velmi dobře a vlastně, když to řeknu v úzovkách do těch problémů, to znamená zájem státní bezpečnosti věznění, ho dostávala právě ta neustálá snaha se nějakým způsobem angažovat a jak ještě uslyšíme, tak skutečně to něco, co je oba dva velmi bytostně spojovalo.
14: Když teď přistoupíme k jednomu z nejslavnějších Havlových děl, jsou to dopisy o Loze. Pavle, mohu tě poprosit o pár slov ke genezi tohoto díla, protože ono je osobní a vlastně zároveň ale takovým atypickým způsobem.
16: No, jedná se, když to řeknu velmi stručně, o soubor Havlových dopisů z vězení, které uspořádal tedy literární kritik Jan Lopatka, který některé dopisy, kde se třeba objevovala nějaká témata znovu jinak pojata, provedl prostě určitý výběr, tak je to kniha, o které si musíme uvědomit, jsou to dopisy psané z vězení, jsou to tedy legálně psané dopisy, to znamená, že ty dopisy šly přes vězeňskou cenzuru a když se do nich začteme, tak si prostě musíme zvyknout na takový jazyk prapodivný. Samozřejmě nacházíme tam spoustu těch různých reálí jejich společného života. Václav Havel různě úkoluje Olgu Havlovou, co má třeba konkrétně udělat, ale mezi tím nacházíme úvahy, některé třeba psané i na pokračování, aby nějakým způsobem obešly ty cenzory, kteří samozřejmě ty dopisy velmi pečlivě četli.
14: Je tam hodně jinotajů?
16: No, v každém případě samozřejmě se tam hovoří o určitých osobách. Ty osoby samozřejmě představují někoho jiného, než koho na první pohled by měli představovat a podobně. Samozřejmě vězeňská korespondence těchto politických vězňů, řekněme, obecně představovala takový svérázný žánr a známe dopisy z vězení dnes už, řekněme, Rudolfa Baťka, Václava Bendy. A je velmi zajímavé, když ty dopisy sledujeme, jak se v každých těch dopisech odráží jak, řekněme, osobnost toho dotyčného, který je uvězněn, tak i osobnost jeho manželky, které jsou ty dopisy určeny.
14: No a teď právě ke kardinální otázce, jaké jsou ony dopisy Olgy Václavovi, protože ty pokud jí nevyšly.
16: No, pokud je mi známo a něco jsem o nich četl, tak ty dopisy byly takové velmi střídmé, suché. Já pokud si vzpomínám, tak z těch, o kterých jsem mluvil, nebo z těch dalších, snad jsem četl pouze korespondence vlastně manželů Bendových vyšla skutečně oboustranně a my se vlastně můžeme pouze v těch odrazech té korespondence, v těch vlastních dopisech Olze, se tedy můžeme dobrat toho, co tak asi Olga Havlová Václavu Havlovi nějakým způsobem psala.
14: Tak z dalších řádků bude asi zřejmé, že manželé Havlovi asi oba špatně snášeli patos, ať už byla situace jakákoliv.
15: Z vazby a vězení napsal Václav Havel celkem 165 dopisů. Dopis číslo 42, tato podle Václava Havla podivná studie, vznikl ve zvláštních souvislostech. Především byl k jeho napsání Václav Havel vyprovokován zvenčí. V dopise o tom stojí: vyprovokovala mne k tomu bezděky Kamila, Bendová, manželka Havlova spoluvězně Václava Bendy, když se v posledním dopise Vaškovi zmínila, jen tak v závorce o tom, že ty, na rozdíl od ní, žádné pěkné zamilované dopisy nedostáváš. Po tomto málo konvenčním úvodu je jasné, co bude následovat. Zamilovaný dopis. Václav Havel sděluje, že si uvědomil, že pořád píše jenom o sobě. Jakoby mezi námi nebylo nic víc, než že se navzájem staráme o svůj majetek a své potřeby. Přes slib ohlášený v úvodu však milostný dopis nenásleduje. Naopak přijde napřed se úvaha, od koho se asi Kamila Bendová o nedostatku Havlových milostných dopisů dozvěděla. Od Olgy asi ne, neboť příliš dobře tě znám, než abych mohl očekávat, že by ti tvá hrdost dovolila takovýto pocit, i kdyby ho chovala kdekoliv publikovat. Jako kdyby tedy hlavním cílem dopisu bylo spíš dát do pořádku svou domněle pošramocenou čest. O dvou tématech psal Václav Havel vždycky nerad. O svém vztahu k Olze a o zážitcích z vězení. Také v tomto dopise se popis vztahu proměňuje v jeho reflexi. Milostný dopis se pozvolna mění v úvahu, proč je těžké milostný dopis napsat. Mně se zdá, že tvá hrdost, můj ostych, náš společný druh humoru a nechuť k trapasům, těch 24 let společného života a tisíc jiných věcí vytvářejí vztah, který mimo jiné jaksi ze své podstaty nepřeje tomu, abychom si o něm povídali nebo psali.
14: Tolik dopisy Olze, my jsme trochu utekli z té životopisné linie, kterou bychom měli přece jenom trošku držet.
16: Ty dopisy jsou samozřejmě z přelomu 70. a 80. let, takže se ještě vraťme. Oni se vzali v roce 1964, to znamená v době, kdy vlastně začala vycházet ta hvězda Václava Havla jako světoznámého dramatika, začaly se hrát ty jeho první hry a on se stává osobností již nejenom kulturní nebo kulturně politickou, ale čistě politickou. Navštěvuje Spojené státy přes různá centra, setkává se osobně s Pavlem Tigridem, s Ferdinandem Peroutkou. Olga ho tedy doprovází a po, řekněme, okupaci začíná ta situace nabírat celospolečensky a i pro ně obzvlášť takový ten nepříjemný rozměr. Poprvé je vlastně u nich objeveno odposlouchávací zařízení v lednu roku 1969. To je trochu kuriozní, protože to ještě dozníval svobodný tisk a ještě se to trochu přetřásalo v něm. Pak to tedy velmi rychle utichlo. A oni vlastně na tom počátku 70. let žijí v takovém tom ghetu těch vyloučených intelektuálů, kde řada osobností pražského jara emigruje, řada se stahuje tedy do té vnitřní emigrace a oni najednou jsou v takovém velmi podivném postavení, neboť Havlovy hry se dál velmi výrazně hrají v zahraničí, čili oni nemají tu sociální nouzi, kterou má řada těch jiných osobností, které ten příjem ze zahraničí nemají, ale vlastně neexistuje tam žádná možnost nějakých širších realizací. Václav Havel vlastně ty hry nevidí, což také ho v první polovině 70. let výrazně poznamenává. Oni jezdí tedy na onen proslulý Hrádeček, který tedy se stal jejich venkovským sídlem, kde přebývají někdy i většinu roku a kde tedy dochází k různým setkáním různých, řekněme, společenství, o kterých se ještě budeme zmiňovat.
14: A snad ještě takový dojem, který z té etapy mám, že do prakticky vzniku nebo podepsání, sepsání charty 77. V podstatě je to takové období domácího tápání pro Václava Havla a tím pádem zřejmě i pro jeho ženu. Co
16: dělat? Nejenom pro ně, samozřejmě i pro další osobnosti. Tam pak dodejme, že skutečně vznik charty 77 vytvořil zcela novou situaci, tomu se asi nebudeme příliš věnovat. Jenom už v souvislosti s chartou bychom měli zmínit jako důležitý moment, že zatímco Václav Havel patřil skutečně k prvním signatářům charty a byl jedním z prvních mluvčích, tak Olga Havlová podepsala chartu v roce 1982. Tam šlo mezi nimi o cílenou dohodu, aby alespoň jeden zajišťoval jistou kontinuitu domácnosti a Olga Havlová tedy pak podepsala chartu vlastně v době, kdy Václav Havel již pobíral ve vězení.
14: Teď tady máme jednu ukázku dobové svědectví socioložky Jiřiny Šiklové, z jaké publikace pochází.
16: To svědectví pochází ze sborníku, který se jmenuje Síla věcnosti a je to vlastně sborník, který byl uspořádán až po smrti Olgy Havlové a byla oslovena řada píšících i řekněme neprimárně píšících autorů a sešlo se tam tuším skoro 30 příspěvků, které jsou velmi zajímavé. Samozřejmě jsme museli vybírat pouze jeden z nich, protože nemáme tolik času, ale myslím si, že příspěvek Jiřiny Šiklové je velmi, velmi signifikantní.
17: Když nás v květnu 1981 zavřeli do Ruzině, vykřikovala Olga Havlová, která tam již byla asi dva dny přede mnou, oknem na druhé. Ptají se mne na nějakou Šiklovou. Kdo to je? Buď to hrála na vyšetřovatele, chtěla je ještě více splést, nebo mne opravdu na rozdíl ode mne neznala. Já o Olze věděla, neboť již tehdy připravovala edici expedice, kterou mi předával Ivan Havel, abych ji posílala do zahraničí. Navíc jsem Olgu i její postavení v rodině Havlových docela dobře znala z vyprávění druhých. Někdy v letech 60. jsem psala disertaci na téma Imka a akademická Imka a také jsem hledala texty, materiály a dopisy u osobností, které v této organizaci působily. A proto jsem opakovaně mluvila s Václavem M. Havlem, který byl jedním ze zakladatelů. A samozřejmě i s dalšími jeho spolupracovníky, kteří se mimo jiné také někdy zmínili o Olze Havlové. Ale paradoxně jsme se sešli až v té Ruzini, zařazeny do stejné kauzy, spadající pod paragraf o podvracení Socialistické republiky. Pak již jsme se čas od času stýkali na seminářích v bytě na nábřeží Bedřicha Engelse 78, kdy jsem jí občas pomáhala odnášet hrníčky od čaje do kuchyně. Při té příležitosti jsem jí někdy nabízela, jako ostatně i dalším lidem, zda nepotřebuje na sebe či Václava různé svetry, kalhoty, trička, saka. Prostě odložené, ale zachovalé věci od přátel ze zahraničí. Někdy šatstvo také vozil diplomat z ambasády Spolkové republiky Německo Wolfgang Scheuer jako hmotný doplněk k intelektuální pomoci. Říkávali jsme této pomoci české srdce a já s potěšením rozdávala tyto stále ještě krásné svršky dalším lidem. Jenom pánské obleky tehdy nikdo nechtěl. Olga to jednou probírala a komentovala. Sako Vašek nosit nebude, pro mne jsou jenom džíny a svetry, stejně jsem skoro pořád na hrádečku na chalupě. Ale když Brigita, manželka tohoto pro nás tak významného diplomata, upletla osobně svetr, v jednom z nich prožil Václav Havel celý listopadový převrat a je na všech fotografiích z doby, kdy vznikalo OF, tak si ho Olga ráda vzala.
14: Měli bychom se zmínit o jediném divadelním pokusu Olgy Havlové, nazvaném Má vlast, a zároveň to bude vyžadovat vysvětlení, co to byla Hrobka.
16: No, Hrobka byla stolní společnost, která vlastně vznikla na přelomu 70. a 80. let v rámci toho, že řada tedy manželek slavných disidentů měla manžele ve vězení a najednou, jak si měli čas, měli i možnost dělat trochu něco jiného. A co se týče speciálně té hrobky, tak jejími ústředními postavami byly vedle Olgy Havlové ještě manželka básníka Andreje Stankoviče Olga a socioložka Jarmila Bělíková. Pokud se to dá vyjádřit velice stručně, tak šlo o opravdu výrazně apolitické, řekněme, sdružení uvnitř Charty, kde se určitými klíčovými momenty stala braková literatura, kterou většina těch ústředních osobností velmi milovala, a vycházel tam dokonce i časopis, kde se ta braková literatura nějakým způsobem traktovala. Byla obsáhlá knihovna, která měla pevný půjčovní řád a z ní si půjčovali tyto knihy, ale samozřejmě všechno to pak přerostlo, byly pořádány různé akce společenské, hudební, tuším, že minimálně jeden film v tom prostředí vznikl, a jednou z akcí bylo, abych se obloukem vrátil k té původní otázce, i určitá divadelní přehlídka, a tam bylo nutné tedy pro nějaké amatérské divadlo sepsat narychlo hru a Olga Havlová ji tedy sepsala, co bylo velice pozoruhodné. Mimochodem už to bylo v době, kdy se Václav Havel z toho vězení vrátil, on údajně tu hru četl a pouze několik malých poznámek k tomu poznamenal. A ta hra podle toho vyprávění, neboť nevím, jestli se dochoval text, ale je možné, že ano, já ji znám tedy pouze z toho převyprávěného, tak se trochu podobá některým pasážím divadla Járy Cimrmana a působí velmi zajímavě. Mimochodem souvisí s pojmem, který bychom zde rovněž měli zmínit, a to s pojmem emouši. Šlo o emigranty, kteří tedy skutečně odešli až pod velmi silným estébáckým tlakem, kteří k té společnosti původně patřili, namátkou třeba Vlastimil Třešňák nebo Zbyněk Benýšek, ale těch osobností byla bohužel v té době celá řada. A ta společnost, ta hrobka tedy, s nimi byla v neustálém kontaktu a neustále se k ním nějakým způsobem vracela a připomínala, snažili se prostě udržet ten vztah hluboký, který mezi nimi vznikl.
14: Pojďme k prezidentským dobám. Olga Havlová a její muž Václav jako prezident Československa a později Česka, to by bylo téma na diplomku, tak jenom jaksi velmi rámcově. Jak se Olga stavila k kandidatuře Václavově a k tomu, že tedy vlastně počínaje 29. prosincem 89 se její muž stal jaksi nejvyšší institucí ve státě se vším, co k tomu patřilo? Souhlasila s tou obětí, jak to zpočátku Havel chápal?
16: No, ona byla proti té kandidatuře, nicméně tedy byla velmi obětavá a skutečně tedy velmi, ačkoliv ten vztah, čehož vlastně jsme se vůbec nedotkli, byl opravdu velmi složitý a prošel řadou velmi komplikovaných peripetí, ale opravdu nebudeme rozvádět, tak prostě byla vlastně mu velkou oporou a jak vlastně korigovala ty jeho činy a jeho myšlenky ještě v té době, kdy byl tedy nejprve, řekněme, polooficiálním dramatikem, tak i v době, kdy byl hlavně disidentem, tak mu tuto zpětnou vazbu poskytovala i v době jeho prezidentského úřadu.
14: Tak na závěr tu máme jednu vánoční ukázku z pořadu Hovory z Lán, který se vysílal 26. prosince roku 1993. Pochází i takový krátký, snad možno říci dialog nebo dvojodpověď Olgy Havlové a Václava Havla na téma vánoční svátky.
18: Vy si také, paní Olgo, vzpomenete na některé Vánoce z dětství?
7: Raději nevzpomínám, protože jsem Vánoce vždycky trávila v Praze. Já mám úplně jiné zázemí, než má Václav. A na dárky se samozřejmě pamatuju, ale mě dělalo a dělá do dneška největší radost dárky vybírat a dávat. A když jsem chtěla mamince dát knížky, tak jsem chodila po antikvariátech, který bylo na Žižkově spoustu, a tam jsem vybírala a kupovala jsem takové věci, které tenkrát byly populární, třeba Krb bez ohně a takový všelijaký romány, a to maminka měla vždycky hroznou radost, když jsem jí to dávala. Takže pro mě jsou Vánoce spojený s tím, že se snažím pro každého vymyslet originální dárek a chodit ho nakupovat a schánět. A je zajímavý, když člověk měl málo peněz, tak měl daleko větší vynalézavost, než když má víc peněz a může vlastně koupit hodně věcí, tak ta radost vymýšlet dárky, to já považuji za nejkrásnější vzpomínku na Vánoce v dětství.
19: Já na rozdíl od své ženy naopak nemám absolutně žádnou fantazii, pokud jde o vybírání dárku. Ona je schopna si povšimnout z nahodilých náznaků a hovorů, po čem kdo touží, co potřebuje, co by komu udělalo radost, zanést to do své paměti a o Vánocích k tomu přihlédnout a podle toho koupit někomu dárek. Já naopak nikdy nevím, co mám komu dát a pochybuji například, že má žena si vzpomene na jakýkoliv výraznější dárek ode mě, který někdy udělal radost. Není to u mě nechuť dávat dárky. Mě činí radost udělat někomu radost. Je to naprostá neschopnost ten dárek vymyslet, vybrat. K tomu se zde doznávám.
14: Příběh Olgy Havlové by vůbec nebyl úplný, pokud bychom pominuli výbor dobré vůle a vlastně i funkci první dámy.
16: No, ona s tou funkcí se velmi těžko zžívala a dodejme, že ona vlastně byla z těch disidentských dob zvyklá vlastně se angažovat, řekněme, v takové té ediční činnosti samizdatové a teprve po tom roce 89 se jí vlastně dostalo možnosti, aby se mohla realizovat nějakým způsobem i v té sociální oblasti. Dodejme, že to byla jedna z nejdůležitějších iniciativ vlastně v této rovině a byla možno říci i velkým vzorem pro řadu dalších iniciativ, které jí následovaly.
14: Když Olga Havlová 27. ledna 1996 zemřela, odešel s ní kus historie českého disentu i českého prezidenta Václava Havla. Snad jsme se při přemýšlení o Olze Havlové dokázali ubránit hagiografii. I v této co do politiky poněkud dekadentní době bychom asi našli málo koho, kdo by si bývalé první dámy porevolučního demokratického Československa nevážil. Ovšem ona sama by na nekritický obdiv nejspíš reagovala tak, jak bývalo jejím zvykem. Něco ve smyslu, pánové, co blbnete, chovejte se normálně. Tak snad se nám to podařilo. Na tomto pořadu Portréty spolupracovali David Schneider, Irena Hýsková, Josef Trávníček, děkuji také Pavlu Hlavatému.
16: Naslyšenou.
14: Spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí také Jan Sedmidubský. A poslední slova budou opět patřit paní Olze Havlové. Myslím, že je důležité, aby tu zazněla.
18: Paní Olgo, jak vy se vyrovnáváte se zklamáním a podrazy?
20: Já bych řekla, že velice jednoduše. Já si některé věci nepřipouštím až tak tělu. A většinou se snažím myslet konstruktivně a myslet, co bude dopředu a jak něco udělat. A nějakou sentimentalitu nebo nějaké křivdy, ty prostě velice rychle zapomínám.
18: Podle čeho hodnotíte lidi?
20: Já mám ráda lidi, kteří mají humor, ale to hlavní, když jsou čestní a tolerantní a takové normální vlastnosti, které by měl mít každý z nás.
18: Potkáváte se s velkým množstvím lidí, rozeznáte to na první pohled, jaký kdo je?
20: Já mám k některým lidem od začátku takovou nevysvětlitelnou, takový pocit neklidu. A někdy třeba trvá léta, než si ujasním, proč to vlastně je.
2: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
13: O čem se ve společnosti nejvíc hovořilo v první polovině roku 1993? První měsíce samostatné České republiky připomene repríza pořadu Archiv Plus.
16: Trauma z rozdělení společného státu, reflexe historiků, politologů i prostých občanů, měnová odluka, aplikace lustračního zákona a navrácení majetku KSČ a SSM, tedy počátek samostatné České republiky. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
2: Archiv Plus.
19: No já si myslím, že je to zbytečný, že jich tam sedí dost, že byli zvoleni do federálního shromáždění a nebyli voleni do Národní rady.
16: Je 4. ledna 1993, a tedy čtvrtý den samostatné České republiky. Rozhlasová anketa je věnována vytvoření druhé komory parlamentu, Senátu.
1: Myslíte si, že by měl být naplněn Senát českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
21: No určitě až v nových volbách, teďko to nepovažuju za důležitý. Myslím, že to je jenom uklizení lidí.
1: Myslíte si, že by měl být naplněn Senát českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
22: Já si myslím, že by tam mělo být míň lidí, aby to nestálo tolik peněz.
1: Myslíte si, že by nový český parlament měl by mít naplněný Senát nebo neměl a jakým způsobem v případě, že ano?
23: To myslíte jako ta transformace poslanců z federálního shromáždění bývalého? V žádném případě. Já si myslím, že to byl prostě federální orgán, no a teďka bude republikový orgán a ten už funguje normálně, tak proč by se měl zvětšovat? Akorát moje daně tam do toho budou.
1: Myslíte si, že by měl být naplněn Senát nového českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
24: Osobně jsem toho názoru, že by nemělo dojít k optaci z federálního shromáždění, protože byli ty poslanci voleni jiným způsobem a pro jiný orgán. No a pokud by se měl doplnit na stanovený počet poslanců, tak jsem za to vypsat normálně regulérní doplňovací volby.
1: Myslíte si, že by měl být naplněn Senát nového českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
25: Já tomu nerozumím. Moc tomu nerozumím tady tomu, když o politiku se zajímám, ale vůbec jako tu funkci Senátu nechápu. Myslím si, že by parlament, že by Národní rada stačila. To je můj názor.
1: Myslíte si, že by měl být naplněn Senát českého parlamentu v případě, že ano, tak jakým způsobem?
26: No, naplněný by měl být. Až by ani nemohli volit snad prezidenta bez Senátu.
1: A jakým způsobem by měl být naplněn podle vašeho názoru?
26: Nový, nejlepší, asi nejspravedlivější by byly nový volby, ale to by bylo drahý. A, no, nějakým způsobem kooptovat federální poslance, no. To bylo asi nejpraktičtější, no, i když nejčistší.
1: Myslíte si, že by měl být naplněn Senát českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
22: Já si myslím, že by neměl být naplněn. On nepovažuje to za nutný takhle.
1: Myslíte si, že by měl být naplněn Senát českého parlamentu a v případě, že ano, tak jakým způsobem?
27: Já osobně se domnívám, že v současné době je to zbytečné, že by se mělo počkat až do normálních regulérních voleb, kdyby se měl Senát naplnit podle volebního systému, který byl schválený v České republice.
28: O dva dny později hovoří v diskusi věnované mostům mezi Českou a Slovenskou republikou hudební skladatel Ilja Hurník.
29: Mně se zdá, že ten pojem je už sympatický proto, že znamená překážku, která se překlene. A že vděčíme mostu za to, že lidé, myšlenky, ideje, snahy, které by jinak k sobě nemohly, teď mohou. A v tom je smysl mostu. A vlastně ten pojem a tu věc nelze zneužít. Ona je vždycky kladná, protože ať se setká kdokoliv s kýmkoliv, tak už tady je počátek možného zblížení, porozumění, podnícena zvědavost jednoho na druhý.
28: Z téže diskuse pochází i dialog herce Jiřího Suchého a redaktora Jiřího Ješe.
30: No a s tím, že je pošlapaný ten most, jak tady padla otázka, já si myslím, že to je věc, se kterou musí most počítat, když se přes něj chodí, takže bude pošlapaný.
31: No, ono se to pak jak nebezpečně a nepříjemně projevuje, ale má to taky něco do sebe, co říkáte. Být v tom středu dění a zažívat všecko, co třeba, o čem se v Norsku někomu ani nezdá. Já jsem slyšel, že tam je proto nejvíc sebevražd například, že se tam nic neděje.
30: To je pravda, tak nuda tady u nás není, na to si nemůžeme stěžovat. To je snad jediná věc, na kterou si nemůžeme stěžovat.
28: Diskuse byly na počátku samostatné České republiky velmi oblíbeným žánrem, a to nejenom rozhlasovým. V besedě, nazvané Českému státu do kolébky, kterou moderoval redaktor Boris Riegler, hovoří historik Vilém Prečan.
32: Jestli pro něho něco podle mého názoru můžeme udělat, především je to povinnost loajality. Být vůči němu loajální, to znamená platit daně, nebrat ho jako něco cizího, cizí element, který musím oklamat, proti kterému já se musím za každou cenu stavět.
33: No jo, ale to pak by chtělo, aby i ten stát, pane Prečane, se choval k nám jako tatíček s maminkou, myslím slušní rodičové, a ne jako nějaký pobuda, který adoptuje dítě a pak ho vykořišťuje.
32: Ne, tak to vůbec ne. Ani otec stát, ani matka stát, ani macecha stát, nic takového. Stát má v životě občanské společnosti určité nezastupitelné místo. On zajišťuje její fungování v těch určitých funkcích, které má, zajišťuje její bezpečnost navenek, ale míchá se do života co nejméně. Teď přece ve spořádané společnosti, tedy ve společenském systému, kde jsou občanské svobody a práva občanská tím nejvyšším na žebříčku hodnot, tam se stát nestará o mnoho věcí. Nestará se o rodina, duchovní život, církev, život církví, vlastnictví určuje jeho zákonný rámec.
28: Dalším účastníkem této diskuse z konce ledna 1993 byl historik Milan Drápala.
0: Právě jednou z věcí, kterou můžeme udělat pro tento nový stát, i když ne tak úplně nový, jak tady bylo poznamenáno, je to, že se od toho státu osvobodíme. Zní to sice paradoxně, ale právě v těch posledních 40 letech ten stát na jedné straně si nárokoval právo vyžadovat od občanů, jak se mají chovat, co můžou dělat, co smí a nesmí.

0: Vratislav Daněk a Milan Otáhal. Diskusi moderoval redaktor Jiří Ješ, který také otevřel svým vstupním slovem.
1: My máme za sebou první týdny samostatného českého státu a někdy se zdá, že nám různé vnitřní problémy a skandály hrozí úplným zahlcením. Přitom stačí vyjet za hranice a zjistíme, že svět se o tyto naše věci pramálo zajímá a všude převládá pocit jakéhosi lhostejného uspokojení, že nejsme Jugoslávie. Musíme se tedy bránit tomu, abychom si o sobě mysleli, že jsme pupek světa. Ale na druhé straně si myslím, že by si nás svět měl všímat přece jen o něco víc, a to i ve chvílích, kdy se tu zrovna nic katastrofálního neděje. Protože, a to snad je dost objektivní, určitým pupkem aspoň Evropy už svým položením přece jenom jsme. Je to tak, anebo se mýlím? Pan doktor Brod.
2: Já myslím, že se nemýlíte a že české země vždycky byly tam, kde jsou. Už jenom to, že se zde střetávaly politické, kulturní, náboženské proudy, tak se Čechy museli stát významnou zemí a to vždycky zůstanou.
1: Pan doktor Daněk.
3: Domnívám se, že by nás přece jenom v této době měli sledovat pozorně, poněvadž jsme prožili, bych řekl, i pro ostatní svět velice zajímavou historii. Byli jsme jednou z těch zemí, které se daly na cestu socialismu, a byli jsme přitom z nich zemí nejvyspělejší. Čili na nás bylo možno pozorovat, studovat, co udělá socialismus s vyspělou průmyslovou zemí. A nyní opět zase procházíme transformací zpět k demokracii a kapitalismu. A opět výsledek této cesty zpátky, která by snad měla být také cestou dopředu, by měl být zajímavý pro poznání i širších souvislostí a zákonitostí.
1: Doktor Otáhl.
4: O významu země rozhodují nejenom geografické podmínky, ale rozhoduje i celková politická a kulturní situace nejenom té země, již se to týká, ale i celého širšího regionu, to je v našem případě Evropy.
0: Anketu o rozdělení Československa a aktuální měnové odluce připravil na 8. února redaktor Jan Bér.
5: Motel Arkáda, obec Bučovice, okres Uherské Hradiště.
6: Co si myslíte o odluce měny a rozdělení Československa?
7: Nás tím nesouhlasím vůbec, jako. Stát se neměl rozdělovaná to. To se obrací o hrobě tam Masaryk a ti ostatní. Jako to je jako mu názor na to.
6: Dvě mladé dívčata či studentky, jak dovolíte, co si myslíte vy o rozdělení Československa a o momentálnej menovej odluce, která s tím souvisí?
8: No tak o to rozdělení Československa, tak myslím, že by bylo lepší, byla bych radši, kdyby jsme nebyli rozdělení, no.
6: A co myslíte, proč se tak vlastně děje?
9: No, myslím si, že to rozdělení Československa bylo otázkou ne obyčejných lidí, ale otázkou politiku, a nemyslím si ani tak, že českých, spíš si myslím, že pana Mečiara. Pan Mečiar měl od začátku ve svém volebním programu rozdělení Československa a potom, až se to jevilo jinak, než se to jevit mělo, než chtěl, aby se to jevilo, tak to začal potom postupně házet na pana Klause a vůbec na český politiky, ale myslím si, že toto bylo jenom jeho vina je rozdělení Československa, a taky si myslím, že to vyplynulo z té politické situace, která tady je, nebo která tady byla.
6: Jediná otázka, co si myslíte o rozdělení Československa a momentálné menové odluce?
7: No, já se o to moc nezajímám, ale nevidím v tom nic dobrýho, v tom rozdělení.
6: A vy?
10: No, řekla bych, že to bylo zbytečný.
6: Co si myslíte, proč se tak vlastně děje?
10: To nevím.
7: Nemám na to slov.
10: To je, obyčejně lidi mají úplně jiný názory, no.
6: Děkujem pěkně.
0: Nejenom politickými problémy žili občané na počátku roku 93. Následující anketa pochází z 12. února.
11: Ovlivnil vás smog v těchto dnech?
12: Myslím, že mě ovlivnil, protože jsem utíkala na elektriku a jindy běhám docela dobře a najednou jsem zjistila, že nemohu dýchat. Ale hlavní efekt to má na lidi, co mají něco ze srdcem, volali mi známí, co mají anginu pectoris a nemohli si ani vyjít nakoupit, ani na stanici elektriky se nedostali. Ta paní chudák byla opravdu uvězněná doma a hrozně jí bolelo srdce.
13: Mě smog ovlivní vždycky, protože patřím mezi lidi s velice nízkým krevním tlakem. Žiju na malém městečku a tam vždycky v těchto dobách je problém.

0: problém, když se všude topí, všude kouří. A to si vždycky uvědomím, když slyším debaty o tom, jak důležitý jsou atomové elektrárny. Konkrétně pro nás teď ten Temelín. Jenže máme tu výhodu, že můžeme vyjít kousíček k lesu a tam už smog není.
1: No, tak mě ovlivnil asi v tom, že mě pálily oči, ale jinak ne. Jinak si nemůžu nějak stěžovat.
2: No, pokud jde osobně o mě, tak mě jenom tradičně pálily oči. To je to, jak já to cítím nejvíc. Ale měla jsem takový zajímavý zážitek, že mi telefonovala vyděšená přítelkyně, která přijela ze Spojených států se svými dvěma dětmi a říkala, já nevím, co se mnou je, já jsem asi nemocná, já nevím, co mám dělat, ale my přitom nevíme, co nám je. A já jsem říkala, aha, bolí vás hlava, pálí vás oči, je vám špatně od žaludku, nemůžete spát. On říká, no jo, to je přesně ono, to je přesně ono, co to je? Já jsem říkala, tak to se uklidněte, nejste nemocná, to je inverze. A na chvíli tam bylo ticho a pak říkala, Ježiši Kriste, no, jako my jsme četli ve Spojených státech, že tady jako bývá inverze, nebo tak, ale to jsme netušili, co to s člověkem udělá.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
4: Z diskuse věnované 50. létům, odvysílána byla 18. března 1993, jsme vybrali aktuální poznámku moderátora Jiřího Ješe.
5: Já myslím, že je daleko horší odporovat totalitě, když už ta totalita je, a je daleko snadnější, leč málo kdy využívané odporovat nástupu totality, když teprve se ta totalita blíží. Tady se dneska mluví stále o datu 25. února 1948, ale já sám o sobě můžu říct, že já jsem proti komunismu nejvíc udělal před tímto datem, jako zástupce studentů, kteří skutečně bojovali proti tomu, aby ti komunisté nepřišli. Tak přece jenom je to trochu rozdíl dělat něco pod strachem.
4: Na počátku roku 1993 stále ještě probíhalo dělení společného majetku. Ke konfliktu došlo také ohledně používání československé vlajky Českou republikou. Telefonická rozhlasová anketa na tato témata, emočně velmi vypjatá, pochází z 9. dubna.
6: Všimněte si, že Slováci na jednu stranu naříkají, ale na druhou stranu vystupují, jako kdyby měli více peněz než my.
7: Domnívám se, že je to naprosté vyjírání ze slovenské strany. Nejdříve po naší vlajce dupali, ještě byl federál a už vyvěšovali jen svou vlajku a teď by chtěli náhradu. Ráda bych, aby se naše vláda konečně vzchopila a započítala všecko od roku 1918. Za čí peníze byly postaveny školy, nemocnice, továrny a tak dále. Protože tohleto skutečně je vydírání a čím více se vyděrači povolí, tím má větší nároky.
8: Plně důvěřují naší vládě, jistě ví, co dělá, ale měli bychom opravdu podat pomocnou ruku Slovákům. Jsou na tom mnohem hůře než my, ale nevidím žádnou vstřícnost od jejich vlády.
9: Soudím, že česká vláda jedná naprosto korektně. Možná podle situace neuškodí v příštích dnech i tvrdší postup. Stejně jako při jednáních o státoprávním uspořádání mám i teď pocit, že slovenská strana v konkrétních případech chytračí, získává čas, uhýbá, občas nechybí ve styku s masmédií ani malonko arogance. Dovedu ještě pochopit snahu získat maximum, ale nesnáším mazanost. Opatření s akciemi je v pořádku, vztahy se jde-li o majetek, vždycky chvějí v základech.
10: Doporučuji spočítat za 40 let, čím česká strana na ně doplácela a argumentovat tím proti všem jejich dnešním i budoucím požadavkům. Souhlasím s názorem pana Klause i s jeho jednáním a naprosto odsuzuju dvouleté jednání bývalé vlády.
11: Sedí nás tady u telefonu několik a všichni se shodujeme na tom, že si doslova z nás dělají Slováci legraci, když se díváme na ty obličeje cynicky. Naše republika Česká se nemůže nechat ožebračit. Už je ze všech stran toho tolik, kde máme pohledávky.
12: Tak já mám pocit, že česká vláda se tímto způsobem se snaží udržet si důvěru vlastně české veřejnosti. Pochybně důvěryhodnost zahraničních partnerů. Poškozuje vlastně nepřímo tak zájmy nás všech. Zpomaluje privatizaci, zpomaluje bankroty a mám dojem, že to bylo vlastně jednání na efekt. Vysoce netaktické, naopak bych tedy hodnotila slovenskou vládu, která se zachovala úplně opačně, takže ve světu, teda ve srovnání s českou vládou, vypadá o 100% lépe.
9: Je povinností nás se rozdělit spravedlivě, ale kdybychom dali i víc, než je naše povinnost, stejně to bude všechno málo a stejně budeme u našich bratrů vždycky jenom zloději.
4: Ke konfliktu o používání československé vlajky si připomeňme tehdejší stanovisko slovenského premiéra Vladimíra Mečiara.
13: Používanie československé vlajky ako vlajky českej má tiež hodnotu vyjadrenú v korunách. Je to ešte naviac v rozpore so všetkými politickými dohodami a so zákonom, takže tento partner v tomto smere si ťažkosti s dodržiavaním dohod nerobí, tak chceme vidieť, koľko to bude stáť.
4: Další anketa, tentokrát ze 14. května, byla věnována problému v rámci kuponové privatizace. Šlo o vydávání akcí českých podniků Slovákům.
14: Co udělám s těma akciema, prodám? A jaký mám názor na to, že se dali ty akcie Slovákům? Mám stejný názor jako ODA, nevydat.
15: Kdyby česká strana počítala s rozdělením, tak by nikdy neprováděla kuponovou privatizaci tímto způsobem. Tím chci říct, že žádná vláda by se nezbavovala majetku, který patří občanům té republiky.
14: Nesouhlasím s panem Klausem, že vydal Slovákům akcie a rozdává náš majetek. Není to jeho majetek, ale nás všech. Od ní, od Slováku nic nedostaneme. A oni jako cizinci budou rozhodovat o našich podnicích.
16: Rozhodnutí vlády v tomto bodě je naprosto správné, protože byl vůbec nesmysl, aby se slovenským dykům akcie nevydávaly. Ponač to nahrávalo jenom těm silám, který prostě se snažili vnášet mezi Čechy a Slováky prostě nějaký rozpor. Co udělám ještě s akciema, to zatím nevím.
17: Tak jak s náma hraje Slovensko, to není zrovna rovný, protože jeden den se něco ujedná a druhý den už to neplatí a rozšiřují za své požadavky. Jako důchodci čekáme na dividendy, protože důchody stačí tak na takový přežití, ale rozhodně už si člověk nemůže leco skoupit, než kudy, že by jel na dovolenou.
14: Vy jste se ptali, co udělám s akciema. Takhle, já je okamžitě prodám a všecko to hned prochlastám.
4: Živým problémem počátku roku 1993 bylo navrácení majetku Komunistické strany Československa a Socialistického svazu mládeže. V rozhlasové diskusi na toto téma hovořila zmocněnkyně Ludmila Klofová.
18: Jak nám zákon kázal, měl být majetek svazácký předán lidu této země, což dneska už je, dá se říct, zprofanováno, protože, jak jistě víme, tak lidu této země předán být asi pravděpodobně neměl, protože dosud taky předán nebyl. Dnes, když se na to dívám s odstupem, tak už i to znění lidu země je natolik široké, že prakticky bylo i nerealizovatelné. Dnes se domnívám, že mělo být jednoznačně určeno, kam prostředky, které z majetku svazáckého by se vytvořily, měly být dány. A já se domnívám v současné situaci, jaký je stav zdravotnictví a školství, tak právě tam.
4: Kriticky hovořil v této diskusi i další zmocněnec John Bock.
19: Od začátku jsme hovořili, že majetek KSČ a SSM není tak ani otázka ekonomická, i když to je nezanedbatelná částka. U toho majetku SSM tvrdí do dneška na rozdíl od paní Kořínkovy a vlády, že to bylo 4,5 miliardy korun, nikoli 3 miliardy. Pan Petrák se mnou souhlasí a ví proč. Takže tohle všechno dohromady vytváří stav, který vlastně zažíváme i v jiných rovinách, že nebylo řešena věc politicky. Převedení majetku SSM a KSČ nebyla jen ekonomická záležitost, ale byla hlavně politická, politický rozhodnutí. A tím vlastně ti, kteří tuto společnost vedou a kteří politicky rozhodují o tyto zemi, nadále ukazují, kam patří. A můžou si říkat, že jsou pravičáci, levičáci nebo puntičkovaní, mě to je úplně jedno. Převážně bych je nazval grázli.
4: Naše poslední ukázka pochází z diskuse z 8. června 1993, věnované vztahu morálky a politiky. Vybrali jsme nadčasovější slova politologa Emanuela Mandlera.
20: Já se domnívám, že vždycky, dokonce i jinde než v demokratické společnosti, politika jistým způsobem odpovídá morálnímu stavu společnosti, kde ti lidé, obyvatelstvo, vždycky posuzují garnituru, která vede stát, podle svých morálních hledisek, i když si to třeba neuvědomují. Tedy politika se od morálky vůbec nedá odpárat. Samozřejmě není to vázáno na to takové docela jednoduché moralizování. Ten vztah politiky a morálky je velice složitý, ale v podstatě v demokratické společnosti je politika do morálky zasazená. A jestliže je demokratická společnost se vytváří po takových desetiletích útlaku, jako to máme my u nás, pak samozřejmě se to projevuje jak na morálce, tak na politice.
4: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Doba anket a diskusí, aneb první půlrok České republiky. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
3: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Do lékáren míří téměř 6 000 balení léku na rakovinu prsu. Chybí od loňska. Americký senát schválil balík protiruských sankčních opatření. Fotbalisti Liberce vyhráli v lize na hřišti brněnské zbrojovky 1-0 a v neúplné tabulce jsou čtvrtí. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kde jeho výrobce přerušil do dávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Ministerstvo životního prostředí eviduje dvě připomínky k návrhu plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Podávat je bylo možné v průběhu letošního července, tedy rok po vzniku chráněné oblasti. Plán péče má řešit konkrétní detaily ochrany tohoto území, například způsob lesního hospodářství nebo sečení luk, a to až do roku 2038. Kdy přesně začne platit, ale není jisté, říká mluvčí ministerstva Kateřina Paclíková.
21: Ministerstvo obdrželo k dnešnímu dni připomínky od jednoho hospodařícího subjektu a jedné fyzické osoby. Vypořádání bude probíhat standardním způsobem v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. V tuto chvíli zatím není možné předjímat délku trvání tohoto procesu, a tedy ani termín, kdy začne plán péče o chráněnou krajinou oblast platit.
0: Americký senát jasnou většinou schválil balík protiruských sankcí. Moskvu má dostat pod větší tlak a pomoct k ukončení 4,5 roku trvající ruské války proti Ukrajině. Sankce cílí hlavně na země, které od Ruska dál nakupují ropu a plyn. Aby začaly platit, musí je schválit ještě sněmovna reprezentantů. Agentura AP píše, že soubor opatření je výsledkem víc než roční práce nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, který patřil k velkým podporovatelům bránící se Ukrajiny. Balík zahrnuje také rozšířené sankce proti Íránu. 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Radiožurnál, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahů, vysvětluje za Median Vojtěch Dufek.
22: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky, a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
0: Schválený vládní návrh teď posoudí parlament a prezident. V případě přijetí začne platit v září příštího roku. Liberečtí fotbalisti po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli ve třetím kole nejvyšší soutěže, zvítězili díky gólu Duleje na hřišti Zbrojovky Brno 1-0 a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Moravani poprvé v sezóně prohráli a spadli na šestou pozici. A kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín by mohl přestoupit do Saudské Arábie. Informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký klubu. Slovenský křídelník má mít lukrativní nabídku z týmu Al-Fateh. Z pražského celku by zároveň mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, o kterého má zájem polská Legia Varšava.
1: Nebezpečí na D1 před Prahou a také na 56 za Frýdkem Místkem. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna stále ještě pozor za sjezdem na Velké Popovice. Na 13. kilometru odtahují dodávku po večerním požáru. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale přesto se lehce vybočuje. Na silnici 56 velmi opatrně na hlavním tahu z Frýdku Místku do Frýdlantu nad Ostravicí a do Beskyd. Na rychlostním úseku silnice na 60,5 kilometru jsou na vozovce chodci. Podle policie tam jdou dva lidé s kočárkem, jsou neosvětlení, hlídka jede na místo, tak velký pozor. Na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou, kousek za Bílým kostelem, stojí osobní auto po nehodě do dopravního značení. Nepřekáží, ale zpomaluje se. A v Praze čekejte silný provoz na Letné v okolí Letenské pláni. Kvůli skončenému koncertu je omezený provoz v ulici Milady Horákové, také na Letenském náměstí a v okolí. Provoz tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Byla jsem spíš introvertní knihomolka, vzpomíná na svoje dospívání Zdenka Žádníková-Volencová. To není úplně ideální předpoklad pro to stát se herečkou. Kdy se to změnilo? Dobrý den.
5: Dobrý den. No, já si myslím, že tyto věci přicházejí tak jako plíživě a já jsem měla poměrně divokou pubertu, takže pojďme to ohraničit tou pubertou, kdy k tomu nějakému přerodu došlo. Ale i tak já se teď k 50 zase vracím k té introspekci, takže pojďme říci, že jsem extrovertní introvert.
2: To je zajímavý termín. Čili ten extrovert to nastoupil někdy v té pubertě.
5: Ano.
2: A na knížky si stále ještě umíte najít čas?
5: Umím, knížky miluju a miluju v té klasické papírové podobě. Nějakým způsobem jsem nedospěla k tomu, abych si pořizovala čtečky, ale jsem v tomhle tom jsem asi takový jako ze staré školy. Já potřebuju jako mít v ruce ten papír, to šustění, tu vůni, ty pevné přebaly a už to nemám kam dávat ty knihy, ale to nevadí, vrší se mi všude, ale miluju čtení.
2: Herečka, moderátorka a hudebnice Zdenka Žádníková-Volencová je hostem hovoru.
3: Hovory.
2: Pocházíte z Hradce Králové, jak jste řekla v nedávném rozhovoru, milovala jste tamní loutkové divadlo Drak. Proto jste na Damu zamířila na katedru alternativního a loutkového divadla?
5: Ano, to byl přesně ten důvod, protože tu katedru vedl i tehdejší umělecký šéf divadla Drak, Josef Krofta. A v podstatě se obklopil tvůrčím týmem pedagogů i scénografů a režisérů, kteří v tom způsobu uvažování, jak jevištního, tak scénografického a režijního, šli tím podobným směrem, což je logické, jakým šlo divadlo Drak.
2: Když jsem u těch směrů, jak jste se ocitla z Hradce přes Prahu ve Staré Hutí u Dobříše?
5: Já jsem, protože jsem měla babičku na Šumavě pod Kašperskýma horama a nejsem typicky městský člověk, tak já jsem chtěla bydlet jako co možná na nějaké výpadovce směr Šumava a Strakonická se jevila jako příhodná pro tyto účely a pamatuji si, že když jsme tak jako vyjížděli směr Jižní Čechy, tak jsme si říkali, Mníšek pod Brdy dobrý a Dobříše jako vlastně taková ta hranice dojezdová. A úplně omylem jsme zabloudili a do Staré Huti jsme se dostali omylem a náhodou a přesně jak to tak v životě je, že je to, život je přesný součet náhod, jak myslím, řekl
2: Miroslav
5: Zikmund. Tak já jsem toho, prosím vás, pěkně živým důkazem.
2: No, spolu s kamarádem Jaroslavem Svěceným, houslovým virtuózem, už po sedmé pořádáte právě v Dobříši hudební festival. Co vás k tomu prapůvodně vedlo?
5: My jsme byli zoufalí. Zoufalost. Prosím vás, jako úvodní emocí a motivačním hnacím motorem byla naprostá zoufalost, protože jsme se ocitli v covidovém období v naprosté umělecké nečinnosti a to je něco, když jste člověk kreativní, co vás vlastně spolehlivě ubíjí. A hledali jsme světlo na konci tunelu. Je to úplně vlastně nesmysl pořádat open air, obrovskou záležitost v době, kdy je všude všechno zavřený a zakázaný. Ale ta touha byla veliká, přání také, navíc se to potkalo i s podporou knížecí rodiny Kolder Mansfeld a hlavně s vedením, tehdejším vedením města Dobříš. Dostali jsme i podporu Petry Peckové jako hejtmanky a všechno se sešlo v pravý čas na pravém místě a teď je z toho jako nádherná tradice, která pokračuje a já z toho mám velkou radost. A bylo to jenom proto, že to všechno bylo na místě, protože když byl covid, tak vy jste nemohl vyjíždět nikam moc daleko, takže my jsme šli na jistotu.
2: No, jak velký adrenalin pro vás představuje, že část festivalu je pod otevřenou oblohou, tudíž jste odkázání na rozmary počasí?
5: Je to obrovský. Nicméně my máme poslední dva roky už mokrou variantu, byť je to sportovní hala na Dobříši, což asi se nedá srovnat s romantickým prostředí Dobříšského zámku, ale místo dělají lidi. A já jsem si jistá, že ta dramaturgie a i ten moderátorský vklad, který tam máme a ten osobní přístup vlastně způsobí, že i kdyby lilo jak z konve, tak my ten krásný zážitek vyčarujeme. Samozřejmě máme jako skvělý zvukaře. Nedej bože, kdyby se to stalo i v té sportovní hale. Ale zatím jsme, musím to zaklepat, nic z toho jsme nemuseli řešit a ani nebudeme.
2: Od 14 let hrajete na příčnou flétnu. Proč jste zvolila tento nástroj? Je skladný.
5: Ten nástroj mi zvolil můj tatínek.
2: Aha.
5: A to jsem se dozvěděla, Vladimíre, až vlastně nebo před asi 5 lety, protože můj otec v Itálii slyšel v kostele hrát flétnistu a jemu se ten zvuk nesmírně líbil, kdysi dávno. A tak mě přihlásil na flétnu a koupil mi příčnou flétnu, tehdy vlastně vyřazený nástroj z Filharmonie Hradecké, to znamená opravdu to byl jako kvalitní nástroj. A já jsem díky jako vkladu svých rodičů, kdy maminka se mnou cvičila, přišla na chuť hudebnímu nástroji, což jako ta láska k hudbě u těch dětí samozřejmě přichází postupně, to není tak jako, já nejsem nějaký jako opravdu megatalent, který ve 4 letech objevil příčnou flétnu nebo housle a už se o ní nehnul, jako to jsou některé příběhy některých virtuózů, ne, u mě to šlo pomalu, postupně a hlavně přes vztah k paním učitelkám. Já jsem měla skvělý pedagožky na tenkrát Lidové škole umění a posléze na Základní umělecké škole v Praze, kde jsem pokračovala a tím, že jsem milovala své paní učitelky, které milovali mě a tu hudbu a tu příčnou flétnu, tak ten vztah byl neprůstřelný. Ve stejných šlépích pokračují všechny moje dcery.
2: Aha.
5: Takže já vidím, že to je vlastně jako nejvíc. Je to obrovský vklad mít takového učitele.
2: Jaké to je muzicírovat s vlastními dětmi?
5: Hele, pro mě je to skvělý, ale já si, jak jsem netrpělivá, jo, tak teď už je to o tom, že starší holky říkají, mami, my se to naučíme, běž pryč a přijdeš až na závěr, protože já teď jsem taková jako popodlivá matka trošičku, jako když to nejde hned, jo, protože vím, že jako třeba to úplně necvičili hodně, ale když cvičej a nám se to povede, tak já jsem šťastná. Tak teď cvičíme hodně, protože i vystupujeme a je to jako, je to krásný. Jako máte i něco společného s těma dětma. A mít vlastně společnou práci nebo zájmy, které přetrvávají do vlastně nejvyššího věku, je takový malý zázrak, je to dar.
2: A jak tedy publikum přijímá vaše multižánrové pojetí festivalu hudby v Dobříši?
5: Já bych řekla, že jsem jako že proběhla taková širokospektrální intoxikace publika, že to v podstatě vlastně vyžadují, očekávají, těší se na to a já kdybych předvedla nějakou jako klasickou, jenom důstojnou moderaci a ohlášení jednotlivých čísel, tak se to nesetká jako s nějakým jako nadšením. Jo, ale i to umím, prosím pěkně, ano, ale nedělávám to.
2: A od kdy se datuje vaše spolupráce s houslistou Jaroslavem Svěceným?
5: Tak my se známe 10 let. Mm-hmm. 10 let a seznámili jsme se na akci, na benefičním koncertu mého nadačního fondu, kde on vystoupil jako hudební host. A já jsem ho požádala, jestli bych se s ním nemohla zahrát věc pro flétnu, housle a čembalo. Bylo to s kyticí v ruce od Josefa Suka, což je věc, kterou on psal pro svoje děti. A on byl potěšený, my jsme si zahráli, jeho to bavilo, pak jsme si spolu zamoderovali, jeho to bavilo ještě víc a požádal mě, jestli bych mu napsala scénář na Vivaldiho posléze na Bacha, takže jsme taková jako opravdu vlastně kolegiální dvojka už téměř 10 let.
2: Letošní ročník je v polovině, co vás ještě čeká teď v sobotu, v neděli?
5: No, zítra nás čeká opravdu jako divoká fůze, protože my jsme spojili vystoupení jako top týmů street danceových a hiphopových týmů s koncertem Evy Urbanové, která je nejen tedy jako úžasná operní hvězda, ale navíc je to velmi velkorysá, laskavá žena, což se ne vždy snoubí. A musím říci, že jí to těší, jí to baví, takže my opravdu, já se těch kompilací, já jsem ráda, že jako s Jaroslavem na to máme stejný názor, vůbec nebojím. A v neděli to bude koncert Kateřiny Marie Tiché a Benjizu. A já miluju, když mají lidi svoje autorské texty, svoji hudbu, svůj vklad, takže se těším na tuhle jako nádhernou krásku s osobním projevem a přesahem. Je to moje splněné přání.
2: Tak mě napadá, jestli už chystáte ten další, to bude 8. ročník.
5: Ano, chystáme, máme už i termín a už i máme prvního hlavního hosta.
2: A prozradíte.
5: Bude to Markéta Irglová s jeho českým kvartetem. Jsem za to moc ráda, že se to podařilo. A mám takový pocit, že ten festival má takový jako druh požehnání, že to, co bychom tam měli mít a toho, koho bychom tam měli mít, tak se nám to seskládává v průběžně třeba i na rok, na dva dopředu, tak aby to bylo zajímavý, voňavý, příjemný, osobní, jiný a daří se to.
2: Jak je to s publikem? To je čistě dobříšské, nebo za vámi přijíždějí třeba i z Prahy?
5: My máme, a za to jsem velmi vděčná, celorepublikový přesah, co se týká vlastně diváků. A víme to proto, že jsme si to začali před 2 lety monitorovat. A byla jsem až tak překvapená. Je pravda, že ta doba, kdy my ten festival pořádáme, což je vždycky první víkend v srpnu, což je shodou okolností, je to náhoda, nebyl to jako záměr, je období, kdy těch kulturních akcí není až tak moc. My jsme ho vybrali, ten termín, mimo jiné, protože i to počasí bývá nejstabilnější a také protože samozřejmě, když pořádáte takto velkou událost, tak tomu věnujete hodně času a já bych potřebovala aspoň část toho srpna mít prázdniny a mít volno, abych opravdu nepracovala celoročně. Takže to je i jeden z praktických důvodů, proč se to koná v tomto termínu a ti lidé si to už jako zanášejí do kalendářů, ubytování už je vybukováno na rok dopředu v okolí Dobříše. A ještě, abych odpověděla na vaši otázku, troufnu si říct, že dobříšské publikum tvoří tak 40%. 45%, ale více než 50%, nebo alespoň tvoří opravdu lidé z celé republiky.
2: Hostem je dnes herečka, moderátorka Zdeňka Žádníková-Volencová.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Jak jste se dostala k výuce angličtiny?
5: No, já jsem, když jsem vlastně končila gymnázium v Hradci Králové, tak jsem dělala přijímací zkoušky na angličtinu, vysokou školu na tlumočnictví a na katedru loutkového a alternativního divadla. No a pak jsem k hrůze svého tatínka oznámila, že nebudu tlumočnicí v Bruselu, ale v 90. že prestižní záležitost, ale že půjdu hrát loutkové divadlo, že mě vzali, že to už jsem jako věděla dřív v březnu, že mě vzali na Damu a že prostě si jdu do Prahy plnit svůj sen. On mi to se skřípěním zubů nezakázal, protože pak mi říkal, že mě se nikdy nic nedalo zakázat, že jsem si stejně dělala vždycky, co jsem chtěla, ale Dal si jednu jedinou podmínku, a to, že musím vlastně chodit na angličtinu na British Council, udělat si CAE certificate, státní jazykovou zkoušku, aby v případě, kdybych se tím herstvím neživila a neuživila, tak abych měla alternativu a nemusela, já nevím, dělat něco, co by mě třeba vůbec nebavilo, když ty dispozice jsou. A já jsem mu zpětně za to velmi vděčná, protože díky tomu jsem jako brigádu při škole jsem mohla učit. Vím, že jsem učila obchodní angličtinu v IPB bance tehdejší hodně. Jsem se zabývala vlastně analytickými a jako vůbec jakými racionálními záležitostmi, které mi vyvažovaly ten umělecký svět, možná svojí pragmatičností a tyhle dvě. Když se to tak zpětně, když takhle si o tom povídáme, tak tyto dvě jako polohy ve svém životě je jako výhodné mít obě dvě, že zůstanete těma nohama na zemi i v té hmotě, ale zároveň umíte být i v té kreativě. Je to velká výhoda.
2: No konec konců, nakonec se vám angličtina stala osudnou v tom smyslu, že jste se díky kurzu seznámila se svým budoucím manželem.
5: No tak byl výjimka, on byl jediný muž, který psal domácí úkoly a já jsem netušila, že vlastně ta jeho motivace je úplně scestná a neváže se až tak moc ke znalosti angličtiny, jo? Pojďme si to říct upřímně. A v okamžiku, kdy jako zjistil, že jako je ruka v rukávu, tak samozřejmě už anglicky neřek ani jako I love you, jo.
2: Teď pořádáte rétorická cvičení, jaký je o ně zájem?
5: Školení prezentačních dovedností, to říkám punková retorika, ke mně přišlo, já nevím, takových 9 let zpátky, byl to záskok. Nejprve to byly kurzy improvizace a musím říct, že mě ten princip učení jako takového formou hry nesmírně baví. Každý učitel by měl být správným hercem, protože vám to dává velkou možnost vysvětlit třeba i složitější věci způsobem, který nezmizí v hemisféře nekonečná, ale ti lidé nebo ti klienti si to jako s nás zapamatují. A já, pokud někdo přijde a chce se učit dobře mluvit na veřejnosti nebo chce si postavit ty prezentace tak, aby byly zajímavé, tak malinko jako šlápnete do té psychologie, do osobnostního typu člověka, protože bez toho se neobejdete. Každý potřebuje proto, aby odstranil trému něco jiného, jiný přístup, jiný náhled, jinou techniku. A já jsem si za těch 8 let, 9 let vytvořila takový svůj systém, protože to není jenom o tom, že se naučíte dobře vyslovovat, dobře dýchat, pracovat s temporytmem, ale zejména je třeba, abyste ten daný obsah publiku sděloval takovým způsobem, pomocí takové slovní zásoby, příměry, metafory. Jo, že nejde jenom o tom, jak to říkat, ale hlavně, aby ten obsah byl řečeným způsobem, který je zajímavý. A to jde ruku v ruce. To znamená, já učím na těch kurzech nejenom věci, jako co se týká srozumitelnosti, výslovnosti a tak dále, to, co jsem zmínila před chvílí, ale i to, jak ten obsah udělat zajímavým pomocí jako prostředku a nejenom, protože ne vždycky prompty AI fungují.
2: Co je to neurolingvistické programování?
5: To je metoda NLP. A když to hodně, hodně, hodně zjednoduším, tak je to soubor zhruba 10-12 metod, kterými vy sám si můžete změnit emoční prožívání. Jinými slovy, v různých situacích různě nešťastně reagujete a škodí to buď vám nebo vašemu okolí. A vy tím, že si tu emoci pro tu danou situaci nebo příběh nebo pro toho daného člověka, se kterým se dostáváte pořád do stejných traumatických situací, tím, že si to vy sám sobě změníte pomocí těchto 12 technik, většinou vizualizačních, tak změníte, nebo můžete úplně odstranit ten negativní emoční dopad, který to na vás má. A ono to pak celkově tu atmosféru, anebo co vlastně důležitost té situace, posune úplně někam jinam. A kdyby se to sama na sobě nevyzkoušela, tak tomu nevěřím. Jo?
2: 30 let prakticky od školy jste byla v angažmá v Davidském divadle. Jak velká změna pro vás bylo odejít takzvaně na volnou nohu?
5: Byla to velká změna. Hlavně on je to, když jste 30 let někde samozřejmě v zaměstnaneckém poměru, tak vkročit do neznámých vod je to velká událost v tom životě, hlavně když je vám 50, tak změny tohoto typu nejsou vždy jako vítané, ale já jsem nesmírně za to ráda, protože ta svoboda, která se vám otevře, je jako velká. Samozřejmě záleží na vás, jestli vy se jí otevřete a vítáte ji, nebo jestli vás paralyzuje, ano, pak vás to může jako opravdu jako zadupat do země. Ale plně souzním, a už jsem to i říkala, že s tvrzením své kolegyně Marty Isové, která říkala, hele, já mě od 15 let řídil život Ferman a teď už si ho chci řídit sama a je to velká pravda. Samozřejmě tím, že já té práce mám hodně a nějak jako nestrádám, naopak mám pocit, že se to ještě víc tak jako rozevřelo, tak necítím žádné negativní dopady a hlavně tam chodím hrát 3 fantastické představení, takže tam se s kolegy normálně jako vídám, není to nic.
2: Bezmála 20 let zútulňujete dětské nemocnice. Co vás přivedlo na myšlenku založit vlastní nadační fond?
5: Náhoda. Byla to náhoda a bylo to setkání s výtvarníkem Liborem Škrlíkem, který vystavoval malovaný nábytek a v rámci jednoho velkého stavebního veletrhu, který všichni obdivovali a nikdo se ho nekoupil. Já jsem se zamilovala, to je ta kreativní část mé duše, která když se zamiluje, tak není cesty zpět. Celou tu kolekci jsem si zarezervovala, přestože jsme ji neměli ještě 3 roky kam dát, ale to nevadí, to nemusí být všechno praktické. A tak začalo naše přátelství, spolupráce s Liborem, který ve volném čase maloval nemocnice a maloval je tak úžasným způsobem, dynamickým, edukativním, zábavným, plošným, že mě to úplně jako fascinovalo a uhranulo a v té době já jsem točila rodinná pouta na Primě a byla jsem, jak se tomu říká, obecně známá, tak jsme využili té popularity k tomu, aby jsme založili nadační fond a hned jsem měla 3 firmy, které byly ochotné tu práci sponzorovat a za těch 20 let máme za sebou nespočet výtvarných jako projektů a teď momentálně jsme odevzdali druhou etapu Olivovi léčebny v Říčanech a teď dokončujeme opravdu velké dětské oddělení v nemocnice v Mostě. Já se vždycky snažím, samozřejmě Angro, máme jako velkou část vlastně Motolské nemocnice, ta je pod naší jako výtvarnou režií, ale že Motol by nás v dobrém slova smyslu jako sežrala. To tam bychom mohli pracovat dalších 20 let, je to jako obrovský komplex, ale já se snažím, aby jsme dělali taky projekty v regionech, v regionálních jako nemocnicích a to právě Most teďka budeme předávat na podzim.
2: Mimo jiné točíte medailonky oceněných cenou města Dobříše. Letos se připadly 3 výjimečným ženám. Je to do jisté míry i pro vás něčím inspirativní?
5: Velmi. Je to věc, kterou dělám jednou za 2 roky, protože a priori se neživím jako režisér nebo scénárista, abych vytvářela medailonky na míru. Ta nabídka vznikla, když jsem poprvé moderovala ceny města Dobříše a ne úplně se mi ty medailonky, které jsem uváděla, líbily. Byly na mě, nevystihovaly dle mého názoru komplexnost těch oceněných. Mm-hmm. A dostala jsem nabídku, jestli bych si ten další rok nechtěla vyzkoušet, pamatuju si to přesně, byl to medailonek Stanislava Gory, což je ředitel pražského arcibiskupství, je to úžasný člověk, duchovní. A ten medailonek byl báječný, sklidil velký úspěch a od té doby nejhorší je se osvědčit, takže od té doby medailonky města Dobříše točím já s kameramanem Petrem Šugim a pro mě je velmi inspirativní strávit čas s lidmi, kteří samozřejmě jsou v určité věkové kategorii. Většinově to byly lidé 75+, kteří bilancovali velmi upřímně a v 45 vidět, co vám zůstane v 75, co za vámi zůstane a co ve vás zůstane jako to podstatné, je i pro mě jako obrovský dar a je to informační know-how. A někdy je to potvrzení toho, co žiju a jak žiju, ale takové, nevím, jak bych vám to Vladimíre připodobnila, ale v pár případech si myslím, že se pár věcem úspěšně ve svém životě vyhnu, abych nelitovala.
2: Pohádky ve znamení Motýla, básnická sbírka Růže z Jericha. Chystáte k vydání nějakou další knížku?
5: Letos, hlavně poslední 3 měsíce, mi chodí zase básně do hlavy. A jsou krásný a díky za tu inspiraci, kterou v životě mám a myslím si, že na podzim si udělám radost s novou sbírkou, která teď se rodí a v něčem V něčem vy musíte z toho produkčního, analytického a racionálního módu přepnout na tu kreativu. A není to tak, že já si zmáčknu čudlík jako Zdenka produkce off a Zdenka umělec on. Jo, tak to nefunguje v životě. Ty věci se udějou a stanou. A já jsem si asi tak zhruba v dubnu, když už jsem byla opravdu pracovně hodně v té racionální části své bytosti, jsem si přála, aby to malinko povolilo a té kreativě zase, aby tam vznikl nějaký prostor. A přání bylo vyslyšeno, takže pozor na přání, ano, mají opravdu tendenci se plnit.
2: Jen co skončí festival hudby v Dobříši, dopřejete si zírání do modře?
5: Ano, na týden odjíždím s kamarádama do Chorvatska a už moc se na to těším a budu jenom sedět a koukat do té modré hladiny a pít růžové víno s ledem a jíst ryby a bavit se o knížkách a číst ty knížky a bude to hezký. Jednoduchý věci, jednoduchý radosti.
2: Tak si je užijte, včetně té jatranské modři. To byla hostem hovoru dnes flétnistka, moderátorka, herečka Zdenka Žádníková-Volencová. Ať se daří a děkuji za rozhovor. Naschledanou.
5: Já děkuji za pozvání.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Osobnost plus.
6: Humorem se dá bojovat s věcmi, které vás přesahují, myslí si architekt a herec David Vávra, který bude mým hostem. V Karlových Varech, kde jsme natáčeli, představil digitalizovanou verzi filmu Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Proč se film nejdřív nesměl vysílat? Bála se barandovská cenzura víc hlavního tématu filmu AIDS anebo provokací proti režimu? A čím může oslovit současné třicátníky?
3: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
7: Czech Radio. News in English.
8: Czech police concluded that MP and government climate policy envoy Filip Turek committed 3 criminal offences through Facebook posts and a video showing him apparently giving a Nazi salute. However, the cases could not proceed because the alleged offences are more than 5 years old and therefore time barred. The public paid their final respects to prominent Czech artist, musician and educator Milan Knížák at his funeral in Prague on Friday. The ceremony was held with state honours, including the Czech flag, the national anthem and 3 ceremonial volleys. Nearly 6,000 packs of tamoxifen, a drug used to treat breast cancer, are being distributed to Czech pharmacies. The medicine has been in short supply in Czechia since last year, when its manufacturer suspended deliveries, and an alternative product has also been unavailable since June. Czech hotels, guest houses and other accommodation providers welcomed 6.4 million guests in the second quarter of this year, a year-on-year increase of 0.5%. The number of domestic visitors rose slightly, while foreign visitor numbers stagnated for the first time since spring 2021.
23: Weather.
8: Saturday will be sunny with temperatures ranging from 26 to 30 degrees Celsius. A newspaper, banknotes, coins and, inevitably, a beer glass are among the items sealed inside a time capsule that was buried beneath the future tramline on Prague's Wenceslas Square this week. Intended as a message for future generations, it is meant to serve as a testimony of life today. Daniela Lazarová has the details.
24: There are hidden capsules in many parts of Prague. Some have been unearthed, others are still waiting to be uncovered. During the restoration of Prague's astronomical clock in 2018, workers discovered a hidden time capsule inside the statue of the Apostle of St. Thomas. The metal container, dating from 1948, contained an 18-page message, newspapers and records documenting the restoration of the clock, following the fire that damaged it at the end of World War II. The discovery of time capsules always causes a stir, and as we receive messages from the past, we also leave them for future generations. The reconstruction of Wenceslas Square provided such an opportunity, and the ceremony of burying the time capsule beneath the square attracted many passers-by. Maria Vanyasová walks across the square to work every day, passing the spot where the capsule is now buried.
9: Přijde mi, že to je hezký. A pokud někdy se zase jednou někdo rozhodne.
24: It's a nice idea to leave a message from our time for future generations. If I had the chance, I would add something of my own. What should definitely be there is photos showing what Wenceslas Square looked like before the reconstruction and during the work, and also a copy of today's newspaper, so people would know what was happening here at this time.
9: Aby lidi věděli vlastně, co se dělo.
24: In fact, all those articles and more are already inside the time capsule. They were assembled by Monika Vlková, director of the New Town of Prague Association.
9: Je to jako klasické u časové schránky. Snažíte se.
24: We're trying to preserve a piece of the present day. There are around 30 different objects in the capsule. There are lots of messages, coins, various insignia, logos, t-shirts, small items, and even a beer glass. And of course, we included a letter to future generations. We also included a document of about 20 pages in which we describe the present day. That means how we live, what the political situation is, what things cost, how we entertain ourselves, what we read, how we buy everything online, in short, what this era looks like. The time capsule, which is in fact a plastic box, something that is revealing in itself, now lies buried about 1.5 meters below the future tram line. The place was selected so that people would not tamper with it prematurely, but the likelihood of it being found at some point in the future is high. The reconstruction of the square is expected to be completed in about 10 months. The upper part of Wenceslas Square should reopen to the public next year, and the launch of tram services is scheduled for the end of June 2027.
8: And that's it from Radio Prague International. You will find more on our website english.radio.cz.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
10: Vláda chce efektivní a finančně stabilní zdravotnictví. Plánuje zvyšovat kompetence sester i dalších nelékařských pracovníků, jak plyne i z programového prohlášení. Měly by sestry s vysokoškolským vzděláním legálně vykonávat některé vybrané úkony, které jsou dosud v kompetenci a na zodpovědnosti lékařů? Potřebuje zdejší systém takovou změnu? Jde o modernizaci, která pomůže zlepšit péči o pacienty, anebo jsou na místě spíše obavy z rizikového nahrazování práce lékařů? A jaké pojistky by měly změnu případně provázet? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
10: Na dálku ve vysílání srdečně vítám Martinu Šochmanovou, prezidentku České asociace zdravotních sester. Zdravím vás, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A vítám také Milana Kupka, prezidenta České lékařské komory. Hezký den.
12: Dobrý den vám i všem posluchačům.
10: Tak moje úvodní otázka je vlastně jednoduchá. Mohou podle vás sestry zastat některé vybrané úkony za lékaře, paní Šochmanová?
11: Určitě mohou. Je to samozřejmě plánovaný proces, který se neděje nahodile. Je to téma, které je diskutováno odbornými společnostmi, pochopitelně řízeno ministerstvem zdravotnictví, a vzhledem k tomu, že dochází k rozvoji medicíny, tak logicky dochází i k rozvoji ošetřovatelské péče a tím se váže ruku v ruce rozvoj kompetencí sester. Uh-huh.
10: Tak zní to logicky, pane Kupku, jaký je váš názor? Podle vás by neměly sestry zastávat úkony za lékaře?
12: Práce ve zdravotnictví je prací týmovou a to není nic nového. Bylo to tak odjakživa. Je třeba rozlišovat dvě zásadní rozdílné situace. Jedno je sdílení kompetencí právě v rámci těch zdravotnických týmů, které většinou vedou lékaři, a v rámci těch týmů, zejména v takových špičkových nemocnicích, jako paní doktorka je náměstkyní v IKEMu, tak tam prostě jaksi vysoce specializované sestry vykonávají celou řadu činností, ale na základě indikace lékaře, a celý ten tým vede lékař, který nese vždycky tu konečnou odpovědnost. Něco jiného by byl převod kompetencí, kdyby sestry začaly pracovat zcela samostatně, bez dozoru lékaře, a to je to, co má v plánu pan ministr zdravotnictví, a teď nyní cituji, vzdělané sestry by mohly samostatně provádět a interpretovat některá diagnostická vyšetření i předepisovat léky bez vědomí lékaře. A to proto, že zase cituji, když všechno dělají lékaři, kteří jsou v systému nejdražší, je to neefektivní.
0: Rozumím,
12: a s tím pane... Česká lékařská komora samozřejmě nemůže souhlasit, protože ta kompetence a ta odpovědnost je opravdu na lékařích a je to zase standardní nejenom u nás, ale i ve světě. Prostě zdravotnické týmy vedou lékaři.
10: Paní Šochmanová, co na to říkáte, že je nutné rozlišovat sdílení kompetencí v rámci nějakého multidisciplinárního týmu při složitých operacích a na druhou stranu převod kompetencí, kdy pan Kubek nesouhlasí s tím, že by sestry měly vlastně dělat to, co dělají lékaři, bez dozoru lékaře na vlastní odpovědnost. Jak se k tomuto stavíte?
11: Já bych především chtěla říct, že mě velmi potěšilo to, že pan prezident říká, že jsme multidisciplinární tým, tedy z profese, které spolu spolupracují. To je skvělé slyšet právě z jeho úst, protože přesně tak to je a ta spolupráce je nutná, bez ní nemůžeme poskytovat péči, ale je zároveň jako se musí opírat o vzájemný respekt k oběma profesím. A není teda možné, aby jedna profese bránila odbornému rozvoji té profese druhé, takže to bych chtěla říct na úvod. Samozřejmě, že se především bavíme o sdílení kompetencí. Ta velká část toho přenosu neznamená, že ve chvíli, kdy toto začne poskytovat sestra, už to lékař poskytovat nemůže. Samozřejmě, že se bavíme o sdílení kompetencí.
10: Promiňte, chci vás zastavit. Ano? Na jednu stranu se bavíme, to nikdo nepopírá, o sdílení kompetencí a tam asi se i shodnete. Ale nebavíme se náhodou i o převodu kompetencí, ano. Protože to právě lékařská komora odmítá.
11: Ano, a tím jsem chtěla navázat, ale kromě toho sdílení se bavíme také o převodu kompetencí a to je přesně tam, kde pan prezident zmiňoval vysoce odbornou péči třeba v nemocnicích, ale my se teď bavíme o tom, že máme také sestry, které dnes již pracují samostatně. Jsou to sestry především v primární péči a v domácí péči nebo v následné péči. A tady se bavíme o sestrách takzvaně s pokročilou praxí, a tyto sestry budou pracovat samostatně, převezmou kompetence lékařů a samozřejmě za ně logicky ponesou i odpovědnost.
10: Tak pane Kupku, kde je problém? Proč by nemohly sestry s pokročilou praxí mít rozšířené kompetence a dělat i něco, na co samozřejmě pochopitelně musí být vyškoleny?
13: Tak pokud to budou dělat v rámci zdravotnického týmu, ten tým prostě povede lékař, který ponese tu zodpovědnost. Nejenom vůči pacientům, ale třeba i vůči lékařské komoře, tak s tím nemáme problém. Ale...
10: A proč by nemohli mít zodpovědnost sestry sami, když by dělali něco, na co by byly vyškolené, měli by k tomu kompetenci a tím by převzali i zodpovědnost?
13: Tak... Tady asi stojí za to se zeptat, co si pod tím máme představit, protože to já si opravdu nedovedu představit. A ta představa pana ministra, že budou sestry samostatně předepisovat například léky bez vědomí lékaře, s tím opravdu nemůžeme souhlasit, protože lékaři studují lékařskou fakultu, velice náročné studium, poměrně nesrovnatelné s tím.
10: Rozumím úplně. Tak paní Šochmanová, toto v podstatě v médiích se moc neobjevovalo. Pojďme si konkrétně říci, o jakých úkonech či výkonech se vůbec bavíme, takových, které by se měly legalizovat, respektive by se o ně měly rozšířit kompetence sester. Povídejte.
11: Tak pokud se bavíme o předepisování léku, co pan prezident říká, tak já zase nevidím problém a naštěstí ten problém nevidí i řada lékařů, s kterými jsme to diskutovali a to je konkrétně preskripce chronické medikace. Protože dnes jako připravujeme sestry k tomu, aby třeba vedly odborné ambulance, kde samozřejmě ale budou doporučené postupy, podle kterých se ty sestry budou řídit a pokud ta sestra pacienta vyšetří podle všech doporučených postupů, bude to pacient chronickou medikací, tak nevidím jediný důvod, proč by nemohla zároveň předepsat chronickou medikaci za předpokladu, že se pacientův zdravotní stav nemění a jsou dodrženy právě ty doporučené postupy.
10: Tak paní Šochmanová nevidí jediný důvod. Pane Kupku, vy takový důvod vidíte, proč by to nemělo jít?
13: Tak říkám, pokud to bude v souladu s tím, co doporučí lékař, pokud to bude v rámci zdravotnického týmu, který lékař vede, a pokud ten lékař ponese tu odpovědnost, tak s tím nemáme problém. Prostě nechť si rozhodne, komu co v rámci zdravotnického týmu svěří, ale mně to přijde takové hrozně zbytečně jaksi kostrbaté. A otázka zní také proč, protože jestliže pan ministr říká, že ten stávající systém je neefektivní, protože lékaři jsou drazí, tak asi chce ušetřit. Tak tedy zase nevím, jestli sestry budou...
14: K tomu se můžeme dostat, jestli ušetříme nebo ne.
13: Nevím, jestli sestry budou tleskat tomu, že budou mít více práce za stejné peníze, nebo jinak nevím, jak by se dalo tedy ušetřit.
14: Tak o penězích se budeme bavit také, ale pojďme ještě dodiskutovat tu zodpovědnost a ty kompetence. Pane Kupku, jestliže by tedy se sestrám rozšířily kompetence, které by byly opřené o nějaké vzdělání, tak vy vlastně stále mluvíte o tom, že by to ale muselo být na zodpovědnosti lékaře, čili odmítáte vlastně to, aby sestry měly tu zodpovědnost?

0: nemyslel lékař, když se oni, notabene lékaři, tolik hlásí, když oni stojí?
1: Já si teda myslím, že pokud sestra je vysokoškolsky vzdělaná, odborně vzdělaná, tak nevidím jediný důvod, proč by za to, co dělá, neměla nést odpovědnost. A ono to tak je. Sestra prostě, pokud něco vykonává, nese za to odpovědnost. Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu, tak je to situace, která třeba se vymyká těm doporučeným postupům, ve kterých se ta sestra pohybuje, samozřejmě se svou odpovědností, a pak je na místě, že kontaktuje lékaře. My tady neříkáme, že sestry budou nahrazovat lékaře v diagnostice a léčbě, ale budou je nahrazovat právě v těchto věcech, jako jsou věci v rámci péče o chronické pacienty bez aktuální změny zdravotního stavu, ale jinak, pokud je sestra adekvátně vzdělaná, tak logicky musí nést odpovědnost za to, co dělá.
0: Tak, pane Kupku, není to přehnaná obava, že by vlastně na lékařích byla ta zodpovědnost, když zodpovědnost sestry mají už nyní za lecos z toho, co dělají, a když si nevědí rady, tak se konec konců stejně obrací na lékaře?
2: Formulace pana ministra, že vzdělané sestry by mohly samostatně provádět a interpretovat některá diagnostická vyšetření i předepisovat léky bez vědomí lékaře, opravdu prostě člověka musí znepokojovat. Nevím, co je cílem toho. Zdravotní sestry byly a jsou vždycky vysoce prestižní povolání. Problém náš není v tom, že bychom neměli práci pro vysokoškolsky vzdělané sestry, ale v tom, že máme sester katastrofální nedostatek. Teď ho budeme řešit agenturním dovozem zdravotnic z Filipín. Možná je to proto, že sestry s maturitou byly degradovány na jakési praktické sestry druhé kategorie, že jim bylo znemožněno samostatně pracovat, že to vzdělávání je strašně složité. A byť je složité a náročné, tak je to pořád vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Není to prostě lékařská fakulta s tím teoretickým základem, který prostě lékaři musí vstřebat.
0: Rozumím. Já bych se optala paní Šochmanové na první část odpovědi Milana Kupka. Pojďme si říci, z jakých důvodů by se tak vlastně mělo dít. Co je motorem této změny? Je to trend třeba i jinde v zahraničí, který Česko teď následuje, nebo je to nutnost kvůli pořád dražšímu zdravotnickému systému a nedostatku lékařů a v praxi, ale samozřejmě i nedostatku sester, paní Šochmanová?
1: Je to pochopitelně trend, který je zcela běžný ve světě. Je to samozřejmě i důvod nedostatku personálu, stárnutí populace, nárůstu chronických onemocnění, rostoucí nároky na domácí, komunitní, dlouhodobou péči a tak dále. Ale je to prostě rozvoj medicíny, na který my musíme reagovat. A v minulosti také lékaři měli omezené obory. Dnes je jich mnohem více, protože reagují na rozvoj medicíny. Proto nevím, proč bychom neměli i v rámci sester reagovat na rozvoj medicíny. Ale teď musím teda připomenout, že absolutně nemohu souhlasit, že sestry byly degradovány na praktické sestry, protože pak praktická sestra je samostatné zdravotnické povolání se svým vlastním vzděláním, se svými kompetencemi a je rozhodně důležitou součástí multidisciplinárního týmu.
0: Pane Kupku, o jaké sestry tady dnes vlastně lékaři, Česká lékařská komora stojí?
2: O kvalifikované, empatické sestry, které budou mít zájem o pacienty a nebudou pouze toužit stát se sestrami manažerkami, ale já jsem...
0: A to hrozí podle vás? Je to tak?
2: No, tak bavíme se hlavně o sestrách, vysokoškolačkách, a ty prostě často směřují k tomu manažerskému tomu, a taková ta práce s pacientem, samozřejmě některé to považují trošičku za pod svojí úroveň a to určitě není dobře, ale paní doktorka Šuchmanová zmínila to, že ty praktické sestry jsou důležité. Ano, důležité jsou samozřejmě, ale bohužel jsou špatně placené a proto o tu práci není zájem a sester máme nedostatek. Paní doktorka zmínila ještě jeden problém, a to je to, že máme velké množství zcela samostatných lékařských oborů. Ty obory jsou navzájem neprostupné, lékaři jsou špatně zastupitelní navzájem, tím si prohlubujeme jejich nedostatek. My bychom opravdu potřebovali větší množství lékařů, kteří třeba nebudou mít tu 100% kvalifikaci, aby mohli vykonávat primáře někde na oddělení v nemocnici, ale aby byli v takové té

0: tom prvním kontaktu s pacienty, a to nejsou jenom praktičtí lékaři, to jsou internisté, diabetologové, kardiologové, prostě jako ti lékaři prvního kontaktu, a těch my máme nedostatek. A proto místo nahrazování lékařů zdravotními sestrami s maturitou či s vysokou školou navrhujeme zásadní změny v systému specializačního vzdělání lékařů, protože
1: Dobře. To je jiná kapitola, ale jestliže my dneska diskutujeme v pro a proti o rozšíření kompetencí sester, tak z hlediska mě jako laika a našich posluchačů, kteří nemusí mít zdravotnické vzdělání, tady zazněl příklad předepisování léků chronicky nemocným pacientům. Jsou ještě nějaké jiné úkony, paní Šochmanová, o jakých se vlastně mluví a diskutuje, aby jsme si to mohli nějak celistvě představit a můžeme pokračovat, jestli by to také třeba lékařům nepomohlo. Děkuji vám za vysvětlení.
2: Určitě. Je to třeba i tak. Představte si, pokud to mám říci pro někoho, kdo není zdravotnicky vzdělán, tak podívejme se na to z pohledu pacienta. Přijede pacient na urgentní příjem s tím, že má pravděpodobně zlomenou nohu. A dnes musí počkat, až přijde lékař a řekne: ano, pošleme pacienta na rentgen. Proč nemůže ta sestra, která pacienta přijímá, už logicky pacienta poslat na rentgen?
1: A já vám rozumím a tu otázku přehraju tady na pana Kupka. Pane Kupku, nemohlo by s většími kompetencemi sester například v takovýchto případech na příjmech, nemohlo by to vlastně pomoci jak pacientům, tak lékařům, neurychlil, nezefektivnil by se celý ten proces přijímání například?
0: Ale to je zcela normální sdílení kompetencí v rámci zdravotnického týmu. Ten urgentní příjem vede lékař a lékař nese tu zodpovědnost, jestli nechá sestru rozhodovat či ne. A jestli sestra pošle pacienta na rentgen a ten rentgen je třeba zbytečný, tak prostě se asi taková hrůza nestane. Mnohem horší situace by nastala, kdyby ta sestra řekla pacientovi: vám nic není, můžete jít domů. A to jsou ty situace, za které prostě musí nést zodpovědnost ten lékař.
1: A nemůže to nést tu zodpovědnost sestra? Z jakého důvodu? Vidíte v tom riziko pro pacienty hlavně, nebo jaký je ten argument?
0: Tak vidíme v tom samozřejmě riziko, protože vzdělání lékařů je úplně o něčem jiném. Lékaři studují 6 let lékařskou fakultu s obrovským teoretickým základem a aby mohl lékař samostatně pracovat, musí absolvovat specializační vzdělávání, skládat atestace. To znamená, ten chirurg, který se dopracuje k tomu, že může takto samostatně rozhodovat, má 6 let vysoké školy a další 6 let praxe.
1: Chápu. Paní Šochmanová, co říkají sestry?
0: Pokud se opravdu pacienti chtějí smířit s tím, že místo lékařů prostě budou rozhodovat zdravotní sestry, tak ano, jistě je to možné, ale úroveň medicíny půjde rozhodně dolů.
1: Tak paní Šochmanová, nehrozí, že by úroveň medicíny, úroveň péče o pacienta šla dolů, protože sestry nejsou tak vzdělané v té komplexní šíři, jako jsou absolventi lékařských fakult?
2: S tím rozhodně nesouhlasím, že úroveň péče půjde dolů, protože sestra nebude ten, kdo bude na urgentním příjmu určovat diagnózu. To tak prostě nebude. My se bavíme o navyšování kompetencí v situaci přednemocniční péče, to znamená v primární péči, anebo v té péči následné. Pokud sestra přijede za pacientem v rámci domácí péče, ošetřuje mu chronickou ránu, ať má kompetence k tomu, aby mohla rozhodovat přesně, čím tu ránu ošetří, jaké použije k tomu prostředky, jak ta rána se bude vyvíjet a ať to má celé na starosti sestra v rámci samozřejmě té odpovědnosti, že tu ránu léčí správně.
1: No, vy se té odpovědnosti nezříkáte, ale jak si vysvětlujete, paní Šochmanová, že tedy lékaři, Česká lékařská komora ústy Milana Kupka, trvá na tom, aby ta zodpovědnost ležela na lékaři, protože lékař je ten vystudovaný. Čím si to vysvětlujete? Možná je to nějaká věc mimo medicínská, nesouvisí s tím nějaké třeba tradiční rozdělení rolí, nebo jak to vnímáte?
2: Myslím si, že ano, že to je prostě pohled do minulosti a přesně jak jste řekla, je to tradiční rozdělení rolí a my právě musíme na ten celý systém poskytování zdravotní péče se dívat jinýma očima. My dnes už jako zapojujeme zcela běžně nezdravotníky do poskytování péče, zapojujeme umělou inteligenci a to jsou všechno nové pohledy na to poskytování péče a stejně tak nový pohled je na to, že ta sestra bude část té péče poskytovat sama a bude za to plně odpovědná.
1: Tak pane Kupku, nové pohledy, není to to, co vyžaduje moderní zdravotnictví 21. století?
0: to jsou fráze, nezlobte se. 30 let práce lékaře mě naučilo být zdravě konzervativní a věci, které fungují, prostě nechat fungovat tak, jak jsou. Vyhýbat se zbytečným experimentům. A to, co zmínila paní doktorka Šochmanová, ošetřování ran v domácí péči, samozřejmě není problém. A sestra přesně ví, komu bude referovat, jak se ta rána vyvíjí, a ten lékař, který v tom případě, když dojde k nějaké změně, rozhodne, že se ta léčba změní. A to je zcela normální. Samozřejmě ten převaz bude provádět sestra. Spousta manuálních dovedností, prostě sestry, když dělají určité úzké spektrum výkonů, tak jsou v tom samozřejmě mém zručnější.
1: Protože to dělají opakovaně, jistě.
0: No přesně tak, já nebudu přece
1: je to tak, ale pane Kupku,
0: nabrat lepší krev než sestra.
1: Tak, ale neuvolnili by se...
0: Co tou krví se má dělat?
1: Promiňte, neuvolnili by se v některých věcech, v některých směrech ruce lékařům? Nebylo by vlastně to převedení části kompetencí i zodpovědnosti na sestry, nebylo by to spíše odlehčení pro lékaře? Ušetřili by čas?
0: Já si myslím, že ne. A zkušenosti ze Švédska s tímhletím experimentem ukazují, že to vedlo naopak k tomu, že bylo větší množství zbytečně opakovaných vyšetření, větší množství komplikací a ta zdravotní péče, že se v konečném důsledku komplikuje. Ale nakonec každý sám svého štěstí stojíce. Prostě se některý pacient rozhodne, že bude léčit umělá inteligence nebo zdravotní sestra, nebo lékárník, nebo baba kozenářka, je to nakonec jeho...
1: Tak vy to trošku moc schazujete, ale paní Šochmanová, neberte si to osobně, ale padl tady argument švédskem. Jak je to v zahraničí, v zemích, ve kterých bychom se eventuálně my mohli inspirovat? Jsou země, kde tedy sestry mají kompetence a zodpovědnost v širší míře, než je tomu u nás, a lékař vlastně pak nezodpovídá za to, pokud sestra něco pokazí?
2: Já bych teda jenom chtěla reagovat na to, že sestra bude, že se pacient rozhodne, že ho bude léčit sestra. Sestra nebude léčit, bavíme se o tom celou dobu. A sestra opravdu nepřebírá tu diagnostickou a léčebnou fázi toho procesu. Takže to jenom bych znovu připomněla, ale ono už to zaznělo mnohokrát, tak ale jenom jsem to ještě chtěla zdůraznit.
1: A teď
2: samozřejmě je to běžný model, který je v Evropě běžně používaný, my nevymýšlíme nic, co by bylo již nevymyšleno a nevyzkoušeno v rámci Evropy, je takzvaně APN, sestra, tedy sestra s pokročilou praxí. Je to zcela běžný typ péče nebo typ sestry, která je běžně začleněna do multidisciplinárního týmu. Je to postupný proces, který my v tuto chvíli se snažíme ukotvit legislativně. Mm-hmm. Využijeme sestry, které již mají to stávající vzdělání. To znamená, že jsou to sestry vysokoškolsky vzdělané, sestry specialistky, ale k tomu, aby mohly takhle samostatně pracovat, potřebujeme také ty doporučené postupy, v kterých se ty sestry budou pohybovat.
1: A na těch musíte takže spolupracovat ano, i s lékaři. Takže samozřejmě, poslední slovo samozřejmě bude mít Milan Kubek. Umíte si představit alespoň nějakou oblast, nějaký konkrétní příklad, kde byste byli ochotní s Českou asociací sester spolupracovat i jako lékařská komora a vymezit ty kompetence tak, aby to bylo pro pacienty a pro všechny bezpečné a správné?
0: My samozřejmě jsme připraveni spolupracovat speciálně s asociací sester, ale především s ministerstvem zdravotnictví, pokud o tom bude ministerstvo stát, na to, aby se upřesnila pravidla právě toho sdílení kompetencí, zdůraznil sdílení kompetencí v rámci zdravotnických týmů. To je to, o čem paní doktorka Šochmanová opakovaně mluví, když hovoří o těch multidisciplinárních týmech. Ale prostě to, jak to interpretuje pan ministr Vojtěch, nevím, jestli prostě se to tak jako viděl ve Finsku, nebo kde k tomu přišel, a jeho interpretace, aby tedy sestry mohly samostatně provádět a interpretovat diagnostická vyšetření některá.
1: To je pro vás stále nepřijatelné.
0: Vědomí lékaře. To je prostě překročení určité červené linie a to není červená linie jenom pro Českou lékařskou komoru, ale i pro Světovou lékařskou asociaci jsme členem a je to shodný postoj, které zastávají lékařské komory v rámci Evropy.
1: Rozumím. Děkuji, více už se nám nevejde. To byl Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Díky a diskutoval s Martinou Šochmanovou, prezidentkou České asociace zdravotních sester. Tolik dnešní pro a proti a od mikrofonu děkuji a za pozornost Lucie Vopálenská.
3: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Leonardo Plus.
4: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder se nevyhnuly ani Česku, dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva je to pro nejmenší vodní živočichy? Čím vším jsou vodní toky a plochy v České republice zajímavé a dají se v nich ještě objevit nové druhy? Hostem Leonarda Plus bude hydrobiolog, popularizátor vědy, cestovatel a fotograf Petr Jan Juračka.
3: Leonardo Plus, Šárky Fenikové. V neděli dopoledne po 10. hodině na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu. Prosu do lékáren míří téměř 6 000 balení. Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezuje provoz kvůli dopadům dlouhodobě teplého a suchého počasí. Fotbalisté zbrojovky Brno poprvé v sezóně šance ligy prohráli s Libercem 0-1. A zítra bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu léku na léčbu rakoviny prsu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
6: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
5: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Slovinsko-chorvatská jaderná elektrárna Krško omezila výrobu elektřiny o 20%. Je to kvůli horkému počasí, nízké hladině řeky Sávy a teplotě vody v ní. Právě z tohoto toku zařízení čerpá vodu ke chlazení a počítá se navíc s dalším omezováním výroby elektřiny, dokud se meteorologické a hydrologické podmínky nezlepší.
7: Řeka Sáva se otepluje a jaderná elektrárna Krško už nemůže pracovat na plný výkon, aniž by nedocházelo k ohřívání toku nad ekologické limity. Zařízení zajišťuje Slovinsku pětinu jeho roční spotřeby elektřiny, v Chorvatsku je to 16%. Slovinská vláda vyhlásila do 12. srpna nižší stupeň rizika v zásobování energií. Současně nařídila, aby elektrárna Krško fungovala alespoň se sníženým výkonem, dokud to bude z bezpečnostního a ekologického hlediska možné. Naposledy muselo zařízení omezit výrobu kvůli horku a suchu v létě 2003. Tehdejší odstávka trvala 90 dní. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
5: Voda v americké přehradě Hoover Dam je na historickém minimu, informovala o tom stanice CNN. Největší vodní nádrž ve Spojených státech zachycuje vodu z řeky Colorado. Letošní dlouhé sucho přispělo k výraznému poklesu hladin i v dalších přehradách na této řece. Voda z nich zásobuje desítky milionů Američanů. Hladina vody je na historicky nejnižší úrovni od vzniku nádrže před 90 lety. Karvinský státní zástupce podal obžalobu na dva lidi a firmu kvůli tragické srážce rychlíku s nákladním automobilem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem v lednu 2024 uvízla na přejezdu. Do její zadní části narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí se zranilo. Fotbalisté zbrojovky Brno ve třetím kole šance ligy prohráli na vlastním hřišti s Libercem 0-1 a poprvé v sezóně vyšli bodově na prázdno. Jedinou branku vstřelil v 61. minutě z dorážky hostující Dulaj po předešlém autu Liberce. Naopak Brno nebezpečné nebylo. Mluví o tom obránce Jakub Klíma.
8: Jsme nehráli tak dobře do ofenzivy jako v těch předešlých zápasech a naopak jsme znova dostali gól ze standardky, což je myslím po třetí už teď v těch třech zápasech a určitě se nám to nesmí stávat, protože si myslím, že výšku těch hráčů určitě máme a je to hrozná škoda, protože nám to pak takhle rozhoduje ty zápasy.
5: Tenista Jakub Menšík bude hrát o postup do osmifinále turnaje v Montrealu. Jeho soupeřem bude Francouz Atman. Hrát se má začít od půlnoci českého času a v osmifinále je už Jiří Lehečka, čeká ho Španěl Chodar.
9: Otevřená D8 do Německa a v Praze silný provoz na Letné. Na dálnici D8 je obnovený provoz na výjezdu z České republiky směrem do Německa. V tunelech Panenská a Libouchec na 82,5 kilometru byl detekován nadrozměrný náklad. Policisté už situaci vyřešili, provoz obnovili a kolona směrem do Drážďan se rozjela. Na D1 z Brna směrem do Prahy stále pozor za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 32,5 stojí osobní auto. Podle zpravodaje se posádka pohybuje okolo a nákladní doprava tak lehce vybočuje. Nepojízdné auto pak nepřehlédněte i na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Studulky na 20. kilometru je tam v odstavném pruhu. A v Praze stále ještě čekejte silnější provoz v Let na Letné v okolí Letenského náměstí po skončeném koncertu. Zaplněný je Letenský tunel, také Korunovační ulice nebo vjezdy do tunelu Blanka a popojíždí pak kolona i dál na magistrále ve Vlzonově. 10 minut naberete od Florence do omezení u hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí většinou na 15 až 11 stupňů, zítra pak přes den čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Chybějící peníze na opravy krajských a okresních silnic. Má jaderná energetika svou achillovou patu? Či jak Kreml postihuje své oponenty i za hranicemi Ruska? Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
10: Ministr dopravy Ivan Bednárik oznámil dopisem krajům, že letos nedostanou ani korunu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a údržbu silnic druhých a třetích tříd a tyto peníze nelze garantovat ani do dalších let. Doposud kraje k tomuto účelu dostávaly státní příspěvek obvykle kolem 3 až 4 miliard, v loni byly 2. Na letošek a další 2 léta žádali 4 miliardy ročně, další 3 pak na rekonstrukce mostů. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
11: Dobrý den.
10: Proč kraje peníze nedostali, jak to nesou a jak velký zásah to pro ně je?
11: Zjednodušeně řečeno, to zdůvodnění by mohlo spočívat v tom, že vláda má své priority a ty priority nevidí v opravách silnic druhé a třetí třídy. Když se podíváme na to, kolik peněz má vláda na dopravu, tak právě oblast dopravy byla jednou z oblastí, kdy bylo zdůvodňováno, proč deficit státního rozpočtu na letošní rok přesahuje hranici 300 miliard korun, že zkrátka je potřeba dokončovat různé dopravní stavby nebo pokračovat v nich a týká se to ale především dálnic a silnic první třídy nebo železnic a netýká se to těchto silnic nižší třídy. Ostatně sám ministr dopravy opakovaně přiznává, že pokud by chtěl dokončit nebo pokračovat ve všech stavbách, tak bude potřebovat čím dál tím více peněz, že je velmi nepravděpodobné, že v příštím roce bude zajištěno dostatečné financování například z evropských peněz a tak dále a že to bude muset nějak vyřešit, tak možná, že první krok, jak to chce vyřešit, že zkrátka kraje nemohou počítat s tím, že stát bude přispívat tak, jak tomu bylo v minulosti, alespoň nějakou částku na opravu silnic druhé a třetí třídy. Když se podíváme na jejich stav, tak každý, kdo po nich jezdí nebo někdy jel v nedávné minulosti, tak i v době, kdy stát nějakou částkou přispíval, tak řada z nich nebyla v dobrém stavu, takže je prakticky jisté, že pokud nedojde k nějaké zásadní změně, takže spíš ten stav se nezlepší, ale u některých se naopak bude dále zhoršovat. Je samozřejmě diskutabilní, jakým způsobem se stát má podílet právě na údržbě těchto silnic druhé, třetí třídy, protože oni jsou v majetku krajů, takže kraje by měly hospodařit takovým způsobem, aby svůj majetek mohli normálně spravovat, a pak se dostáváme k opakované polemice o tom, zda kraje, kdy jsou na ně přenášeny různé odpovědnosti, že mají se o něco starat, něco financovat, tak zda mají dostatečné příjmy k tomu, aby to mohli činit. Většinou kraje, když se podíváme na hospodaření, tak hospodaří vyrovnaně, to znamená, nejsou nějak zadluženy. V některých regionech spíše mají nějaké ty peníze navíc na účtech, a tak by stát mohl také tímto argumentovat v tom, že tedy nechce přispět krajům i, dá se říci, symbolickou částkou, protože desítky miliard jdou na dopravu, státní rozpočet hospodaří s výdaji, které přesahují výrazně 2 biliony korun, takže v tomto kontextu 2, 3, 4 miliardy jsou skutečně zanedbatelné, drobné, a dá se to vnímat skutečně tak, že zkrátka si vláda vyhodnotila, že pro ně je důležitější investovat veškeré peníze právě do staveb typu dálnic, silnic první třídy a železnic, a spoléhá na to, že kraje si nějak poradí, a vzhledem k tomu, že 8 ze 14 hejtmanů jsou hejtmani, kteří zastupují nebo reprezentují hnutí ANO, tak by se očekávalo, že vláda bude přece jenom vůči krajům vstřícnější, ale ukazuje se, že tomu tak není a že hejtmani vlastně na vládu ani v tomto směru nějak výrazně netlačí.
12: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
11: Naslyšenou.
10: Jaderná energetika se v mnoha úvahách objevuje jako východisko z potřeby zajistit světu dostatek elektrické energie a přitom neprohlubovat klimatickou krizi. O její možné achilově patě uvažuje dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
13: Odborníci z ČEZu mají pravdu, když vzhledem k enormně nízkým stavům vody v evropských řekách, kvůli kterým musí řada zemí odstavovat své jaderné elektrárny, zdůrazňují, že Česko může být v klidu. Jak Dukovany, tak Temelín nejsou odkázány jen na průtoky řek, ale mají kromě chladících věží také zásoby vody v nádržích. Dodat by ovšem měli, že tohle platí jen za předpokladu, že sucho nebude trvat dlouho. Při několikaletém období bez srážek, což vzhledem k evidentní změně klimatu není vyloučeno, se zásoby vody mohou nebezpečně stenčit i v našich jaderných elektrárnách. Řešením je celosvětový odklon od monstrózních atomových katedrál z druhé poloviny minulého století směrem k SMR, malým modulárním reaktorům, kterým bezesporu patří budoucnost. Mimo jiné i proto, že nemusí být chlazeny jenom vodou. Pokročilé technologie směřují k chlazení plynem, konkrétně například heliem, anebo tekutým sodíkem. Kromě toho směřuje vývoj SMR také k využití části jaderného odpadu jako paliva. Malé modulární reaktory mohou být dokonce uloženy i pod zem, ať už z bezpečnostních anebo krajinářských důvodů. Ale především se experti shodují, že i kdyby došlo ke katastrofě, žádný Černobyl nebo Fukushima by se neopakovaly. Zamoření radioaktivitou by v případě malých modulárních reaktorů bylo téměř nulové. A neplatí ani námitky, že jejich výroba bude stát hodně peněz. Jakmile se ve světě prosadí, bude to jako s fotovoltaikou nebo větrníky. Náklady půjdou dolů. Zvlášť když se SMR mají vyrábět v továrnách a na místě se jednotlivé díly jen dají dohromady. Zatím je tohle všechno hudba budoucnosti. Díky ČEZu se ale do její realizace zapojila i Česká republika. Strategické partnerství s britským Rolls-Royce SMR uzavřel ČEZ už v roce 2024 a následně v něm získal i pětinový podíl. Tím pádem se přímo podílí i na vývoji technologie. Dalo by se říct, že Česko tak patří v Evropě k zavádění malých modulárních reaktorů k průkopníkům. Až na to, že malý modulární reaktor v Rolls-Royce provedení bude ve skutečnosti mnohem bližší klasické jaderné elektrárně typu Dukovany nebo Temelín než revolučním SMR, o kterých tu byla řeč. Na ochlazování bude potřebovat vodu. Nebude podzemí, nebude spalovat radioaktivní odpad a nebude ani moc malý. Jeho výkon bude asi tak stejný jako jeden dukovanský blok. Od běžných jaderných elektráren se bude lišit hlavně tím, že se nebude stavět na místě, ale vyrábět po částech v továrnách. Ambicí je standardizovaný výrobek, který výstavbu zrychlí a de facto zlevní. Česko bude mít výhodu v tom, že zdejší energetici reaktory tohoto typu v principu znají. A fanoušci malých modulárních reaktorů musí doufat, že to, co vyjde z dílny Rolls-Royce a ČEZu, bude alespoň takový SMR v zárodku.
10: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Česko jako nekulturní země, která nechce propagovat svou kulturu v cizině. To je téma komentáře publicisty Petra Fischera.
14: Atény a Rotterdam zrušit, otevřít Bělehrad, Hanoj a Taipei. A nebo raději zrušit Stockholm, Milán a Tbilisi a pak zase ne a všechno zpět. Zavedeme franšízy, zefektivníme provoz, zvýšíme ekonomický výkon. Tak ve stručnosti vypadá strategie české kulturní diplomacie, provozované přes síť českých center v zahraničí. Ministr Jan Lipavský tehdy ještě za Piráty, dnes za ODS, zavíral a zase otevíral. Ministr Petr Macinka z motoristů zefektivňuje. Přitom ani jeden neměl tak úplně jasno v tom, co by česká centra měla ve světě dělat a čím jsou pro Česko tak důležitá. To je asi také důvod, proč jsou dlouhodobě podfinancovaná a místo systematického rozvoje si na nich každý nový ministr cvičí své manažerské schopnosti a osvědčuje míru nevztahu ke kultuře a jejímu významu pro diplomacii a známost Česka v zahraničí. K čemu máme česká centra, velmi přesně ukázalo rušení rotterdamské pobočky, které vyvolalo i velkou petiční akci. I tady platí, že až když o něco přicházíme, zjišťujeme, co jsme měli. Umělci a známé osobnosti ve zmíněné petici dokládali své zkušenosti s centrem v Nizozemsku, které je důležité jako finanční, ale i vzdělávací centrum, jako místo, odkud se vychází do celé Evropy. Ostatně ne náhodou sem zamířili mnohé velké české firmy. České centrum tu, podobně jako jinde ve světě, nebylo jen doplňkem ekonomické diplomacie. Nýbrž přesně naopak. Z obecnějšího kulturního pole roste i biznisová kultura, kterou pak také v zahraničí chápou jako součást širšího společenského pole dané země. Česká centra jsou tedy více než pohyblivým kulturním festivalem s přítomňováním české mentality a naladění do ciziny. Rotterdam ukazoval, že taková aktivita má smysl a že nestojí ani tolik peněz. Za 3 miliony korun ročně se udělala spousta práce. Podobně efektivně fungují i česká centra v jiných zemích. Malé týmy jsou velmi kompaktní a dynamické a zvládnou tak kvalitní program. Z mála udělat díky osobnímu nadšení a nasazení hodně, to ostatně v českých centrech platilo vždy. Jinak to ani vzhledem k trvalému nedostatku peněz nešlo. Když nyní ministr Macinka tvrdí, že musel vyměnit ředitelku Jitku Pánek Jurkovou, protože česká centra potřebují zvýšit efektivitu, nedává to moc smysl. Za odvolané ředitelky se efektivita práce v českých centrech dostala na samotnou hranu toho, co je za dané finanční podpory vůbec možné. Ministr chce ještě více ekonomizovat hlavní vehikl české kulturní diplomacie cestou různých franšíz, které mají finančně odlehčit státu. Z celé ministrovy prezentace vyplývá, že hlavním cílem jsou další úspory, nikoli rozvoj hlubšího kulturního povědomí o Česku v zahraničí, což by se neobešlo bez investic do infrastruktury a lidí. Česko přitom dává na svá centra směšných 200 milionů korun ročně a chce za to vynikající špičkovou prezentaci země ve 26 zemích světa. S ministrem Macinkou rozhodně nebude líp. Slovo kultura ho zajímá více ve spojení kulturní války než kulturní politika či diplomacie. Přitom by stačilo spojit síly s ministrem kultury, taktéž za motoristy Otou Klempířem, a zapracovat ve vládě na tom, že dávat peníze na kulturní prezentaci země v cizině má pro Česko větší přínos než třeba rádoby ekonomické cesty šéfa sněmovny Okamury do Číny. Země, jejíž politická reprezentace ani pořádně neví, k čemu má hlavní ramena své kulturní diplomacie a proto na ně dává částky, které jsou pro státní rozpočet zcela bagatelní, se jen těžko může honosit epitetem kulturní. V nekulturně přehlíživém prostředí ministra Macinky i celé české vlády se to za nového ředitele českých center Ivana Jukla sotva změní. Ale kdo ví, v českých centrech dělali lidé vždy malé zázraky. Třeba se tento étos vzdor politické přehlíživosti a rigidnímu ekonomismu podaří ještě chvíli udržet. České franšízy a nadšení lidí však kulturní diplomacii na nohou dlouho neudrží. Bez peněz se dříve či později zhroutí. Ale co už, kulturu Česka přece netřeba propagovat. Máme tenis a hokej, s tím si jako s reklamou ve světě vystačíme.
10: O neradostné situaci českých center hovořil publicista Petr Fischer. A já jenom dodám, že prohloubení spolupráce s českými centry k propagaci české kultury v zahraničí je přitom součástí státní kulturní politiky na další roky, kterou nečekaně a bez širší konzultace s odborníky i kulturními svazy předložil Macinkův stranický kolega, ministr kultury Ota Klempíř.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Kreml se snaží své odpůrce zasáhnout i v cizině, upozorňuje Alexandr Mitrofanov z Novinek. A ve svém komentáři vysvětluje, jakými způsoby.
15: Jako občané České republiky jsme se již dávno zvykli na volný pohyb směrem z Česka do zahraničí a na svobodný návrat. Už jen pamětníci mohou vyprávět o době, kdy komunistická moc neumožňovala volný pohyb do vybraných kapitalistických zemí, vyšetřovala občany, kteří tam přece jen vyjeli a vrátili se, a emigranty trestala. Zatímco u nás jde o záležitost dávno překonanou, v Rusku se k ní vrátili. V Praze žil spolu s ženou a na jaře 2026 narozenou dcerou Alexandr Luněv. V Rusku byl rozhlasový moderátor a IT manažer. Pracoval v rádiu Sibir a vedl své autorské projekty. V Tomsku je známý také díky koupi vodárenské věže z 19. století, v níž si vybudoval dům. V roce 2022 našel práci v Česku a přestěhoval se za manželkou. Začátkem srpna se rozjel na návštěvu Ruska. Byl okamžitě zadržen. Soud ho poslal na 2 měsíce do vazby. Důvod? Kdysi odeslal peníze organizaci FBK, založené Alexejem Navalným, v celkové výši 7 tisíc rublů, přibližně 1900 korun. Byl obviněn z podpory extremismu. Někteří občané Ruské federace, kteří opustili zemi po začátku války, stále pokračují v cestách do Ruska, a to i v případě, že vystupují s protiválečnými prohlášeními nebo pracují v organizacích označených za nežádoucí. Často na hranicích čelí zesíleným výslechům a uvnitř země se ocitají pod drobnohledem tajné služby FSB. Mnohdy je prozradí korespondence v telefonu nebo ukrajinské kontakty. Co se děje během výslechu, jak tajné služby lidi po vstupu na ruské území pronásledují a jak se na takovou cestu připravit, radil nezávislý server VodTak ústy advokáta Evgenie Smirnova. Pohraniční službu podle něj zajímají především lidé z těchto kategorií. Rusové, kteří převáděli prostředky ozbrojeným silám Ukrajiny a dalším ukrajinským iniciativám. Občané, kteří posílali dotazníky do ruského dobrovolnického sboru a dalších jednotek Rusů bojujících na straně Ukrajiny. Tyto osoby, stejně jako osoby z první kategorie, pohraničníci odhalují při kontrole mobilních zařízení. Rusové, kteří přijíždějí ze zemí zařazených na seznam nepřátelských. Pohraničníci zkoumají razítka v pasu. Lidé s ukrajinským občanstvím a nebo ti, kteří se narodili na Ukrajině a nebo tam mají příbuzné. Náhodní lidé. Existuje také případy, kdy na ruských hranicích zadrželi lidi, kteří na Telegramu zanechávali komentáře a reakce. Je tedy lepší pro Rusy v zahraničí domů nejezdit? I tuto možnost Kreml ošetřil. Putin před pár dny podepsal zákon, který umožňuje úřadům zabavovat majetek občanům žijícím v zahraničí, kteří se podle státu dopustili šíření lživých informací nebo diskreditace armády. Pro tyto lidi to znamená reálné riziko ztráty nemovitosti či úspor, které v Rusku zanechali. Po uplynutí platnosti svého pasu nový od konzulátu Ruské federace nedostanou. Bankovní konta v Rusku, včetně příjmu z ruských důchodů, pro ně budou nedostupné. Kreml se mstí.
10: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Na okraji pozornosti. Tak nazval svůj dnešní komentář k pohybům ve vztazích mezi Spojenými státy, Izraelem a Ukrajinou publicista Jefim Fištejn.
16: Stále více zásadních rozhodnutí v oblasti mezinárodních vztahů se činí na okraji příležitostních setkání lídrů, nikoli na summitech k tomu určených. Takovou příležitostí se stal pohřeb vlivného republikánského senátora Lindseyho Grahama a není divu, že se jí nenechali ujít desítky světových státníků. Senátor byl přiznaným proponentem zájmu Ukrajiny a Izraele. Takže je jen přirozené, že ve středu pozornosti četných dopisovatelů byla setkání právě jejich vůdců s americkým prezidentem Trumpem. Ta prý dopadla nadmíru dobře. Máme-li věřit slovům samotných státníků a není důvodu jim nevěřit. Vztahy mezi Spojenými státy a Izraelem to nejsou relace mezi náčelníkem a jeho podřízeným nebo mezi suverénem a vazálem. Kdyby v tom spojení byli Izraelci poslušným mladším bratrem, nikdy by nevznikly takové přiboudlé bludy, jaké rád šíří zlopověstný popleta Tucker Carlson, jakože židovské lobby řídí Ameriku a že premiér Netanyahu přinutil Trumpa rozpoutat válku proti Iránu. Kdo by teda v takovém spojení byl pán a kdo kmán? Pravda je jednodušší, jsou to spojenci, možná ze všech nejbližší, kteří drží při sobě až do té míry, do jaké jejich zájmy jsou blízké nebo zcela totožné. Což nevylučuje spory v dílčích otázkách, jako ku příkladu stávající spor o to, zda dohodnuté odzbrojení teroristického hnutí Hamas má předcházet stažení izraelských vojsk z pásma Gazy nebo následovat až po něm. Až posud je to jasné a žádné velké novinky tím nezvěstují. Za to jednání Trumpa s ukrajinským prezidentem Zelenským vnáší do celého mezinárodního puzzlu zcela nový faktor. Jen slepý a hluchý může nevnímat, že za léta Putinovy krvavé a tupé agrese se z Ukrajiny stala sebevědomá a učenlivá a hlavně prokazatelně akceschopná vojenská velmoc. Ukrajina dnes má co nabídnout, dokonce ve vzdálenějších konfliktech, a otevřeně to nabízí. Dávno má pivku na krvežíznivou iránskou despocii, která se nepokrytě účastní agrese tím, že dodává ruskému nepříteli sebevražedné drony typu Shahed. Američanům a Izraelcům Ukrajina nyní ukazuje, že je schopná a ochotná přidat se na jejich stranu a odpoutat část iránské branné moci od hlavní fronty podél Hormuzského průlivu. Jen tak lze číst nedávné ukrajinské dronové zásahy proti nákladní lodní dopravě mezi Ruskem a Iránem v Kaspickém moři. Stojí za povšimnutí, že ukrajinské údery míří proti dovozu zbraní do Iránu. Kdyby šlo o přerušení dodávek válečného materiálu do Ruska, dalo by se mluvit o zájmu na logickém oslabení ruského nepřítele. Avšak cílené ostřelování lodí lifrujících zbraně do Iránu je spíše demonstrativním gestem solidarity s Amerikou a Izraelem. Ukrajina se vysloveně nabízí blízkovýchodním spojencům, co by možný silný partner do třetice. O významné změně svědčí také krátké, leč výmluvné setkání mezi Zelenským a Netanyahuem. I to údajně proběhlo velmi dobře. vztahy mezi Izraelem a Ukrajinou dosud byly demonstrativně odtažité. Izrael neposkytoval napadené zemi významnou vojenskou pomoc. Ukrajina zase na oplátku při hlasováních v OSN z nepochopitelných důvodů pravidelně podporovala návrhy protiizraelských rezolucí. Změna tohoto postoje už na podzim by nám mohla potvrdit nebo vyvrátit základní tušení tohoto komentáře, že i přes všechny třecí plochy a přetrvávající předsudky dochází k postupnému zbližování tří zemí a vzniku nového mocenského trojúhelníku zacíleného na rusko-iránské válečné dvojspřežení. A to by byl faktor schopný zásadně změnit celou konfiguraci blízkovýchodního konfliktu.
10: U mikrofonu byl publicista Jefim Fištejn. Z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. Besedy bez Edy od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
17: Vždycky, když jdu po návsi, soused na mě zavolá. Tady chcíp pés, chtěl by to nějakej Big Beat. Domluvila jsem besedu s kamarádem, co hraje v televizi. Já budu číst, něco zahraju a konečně se něco bude dít. Vytiskli jsme plakáty a rozvěsili je po nástěnkách v okolních vesnicích. V den konání jsem potkala místního učitele. Tak co, Edo, víte o tom? Jo, jo, hlásili to rozhlasem, hned po borůvkách. No a chystáte se tam? Depák, chtějí 120 za půl litr, to je moc. Já myslela tu besedu, ne borůvky. Kde pak oni neřekli, co to přesně bude, jenom jména. No bude to jako minulé, čtení, hraní, obrazy. Je, já v obrazu nerozumím a mám kýlu. No tak vlastička vás tam hodí. No a ta tam nejde, protože jí opustil Franta. No a ten tam bude? No asi ne, jde s tou novou na zrní. Na tu kapelu? Kde pak na pole, ona řídí kombajn. Zazvonila jsem vedle u souseda, co chtěl Big Beat. No jo, já ale myslel třeba Rammstein, ne vás. Nakonec se sešlo 30 lidí ze vzdálených vesnic a seděli jsme až do noci. Druhý den mě zastavil Eda. Máte chvilku, něco bych vám chtěl. Vešli jsme do sednice. Tak kdy bude zase nějaká beseda? V říjnu přijdete. Depák, tak co jste mi chtěl? No, ukázat vám tu kýlu.
10: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Neměli jste čas sledovat v týdnu zprávy? Máte informační deficit, protože potřebujete vědět, co se stalo v Česku i v zahraničí? Český rozhlas Plus právě pro vás připravuje pořad Týden Plus. Uslyšíte v něm reportáže, rozhovory i analýzy toho nejdůležitějšího, co se stalo v uplynulých 7 dnech a co rozhodně potřebujete vědět. Poslouchejte v sobotu po 6. hodině večer a v neděli po 9. hodině dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A pak také v aplikaci Můj rozhlas. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Alexandra Vojtašeková, Fjaka. Chorvatská sezóna. Díl 7. Od kopců, které obklopují Záhřeb od severu až ke slovinským hranicím, se rozprostírá region s nepříliš originálním jménem Zagorje, neboli Chorvatské záhoří. Nejkrásněji je v něm v září a říjnu, kdy se stromy začínají zbarvovat do žluta, do červena a do okrova. Na jihu, za tunelem svatého Rocha, tou dobou stále trvá pornografie léta, kdežto zde už vládne úleva středoevropského podzimu. Zralého, nalitého šťávami, avšak věštícího neodvratný zimní odpočinek. V Dalmácii končí léto během jediné deštivé noci, v Záhoří se roční doby mění s elegantní diskrétností. Tento kraj upomíná na Tolkienovskou Středozem, a dokonce se propaguje sloganem Pohádka na dlani. Zelené Záhoří, protože tak zní jeho epiteton Konstanz, je zemí mírných kopců, listnatých lesů a zurčících potůčků. Vesnice jsou tu udržované, fasády domů barevné a návrší i údolíčka pokrývají pravidelné obdélníky polí a pečlivě obhospodařované vinohrady. Idyla. Zejména srovnáme-li to s jinými výjevy z chorvatského venkova. Vylidněné nebo zcela opuštěné vsi, rozpadající se domy, budovy beze střech, ale za to s dírami po ostřelování. Do podzimního Záhoří se ze Záhřebu vypravuji proto, abych to našla největší syny chorvatské země. Výprava je ovšem příliš vzletné slovo, vždyť stačí jen překonat horský masiv Medvednice, aby se člověk z urbání krajiny dostal na opravdický venkov. Na úzkých silničkách se vyhýbám hlavně traktorům a zemědělským strojům. Je pracovní den a hezké počasí, a tak místní dřou na poli. V Chorvatsku panuje všeobecně rozšířené přesvědčení, že zdejší lid je veselý a pracovitý. Nevyhýbá se ani poněkud kyselému vínu, po jehož požití mu zrudne nos a nálada se mu zlepší ještě víc. A přesto se postavy, bez nichž nelze odvyprávět chorvatské dějiny, výrazně vymykají stereotypnímu obrazu radostných, nekomplikovaných a pravidelně se opíjejících Zagorjanů. Je to dokonce právě naopak. Jsou zahaleni nimbem vážnosti, pochmurnosti a dramatičnosti. Tři postavy klíčové pro současné chorvatské imaginárium spatřily světlo světa ve stejném regionu. Jejich rodné obce jsou od sebe vzdáleny jen pár kilometrů. Nevychovali je skalnaté ostrovy, blištivý Jadran, rozeklané štíty Liky nebo rovinatá a žírná Slavonie. Žádná z krajin, co se objevují v klipech pravicového barda Thompsona, v turistických prospektech či obecných představách o jejich kráse, nýbrž právě mírné a pohádkové vrchy Hobitína. Ve vesničce Kumrovec, kousíček od slovinských hranic, se otci Chorvatovi a matce Slovince narodil Josip Broz, jehož si dějiny zapamatovali pod přídomkem Tito. O 20 kilometrů dál jihovýchodním směrem a o 30 let později v obci Veliko Trgoviště přišel na svět Franjo Tudžman, první prezident Chorvatské republiky, jenž je mnohými pokládán za otce chorvatské samostatnosti. Tito a Tudžman, to je chorvatské 20. století v kostce. A kde se v tomto příběhu vzal král? Matyja Gubec nebyl žádný vládce. Jako nevolník nemohl plně vládnout ani vlastnímu tělu. Teprve prohrané povstání proti šlechtě, které vedl, a jeho následná tragická smrt vedly k tomu, že si vysloužil přízvisko Selský král. Za svoji vzpouru proti pánům byl korunován rozžhavenou železnou obručí, do ruda rozpálenými kleštěmi mu vytrhali údy a nakonec byl rozčtvrcen. Dnes už si historikové nejsou jistí, jestli to tak opravdu vypadalo, ale zrovna v Gubcově případě je legenda důležitější než pravda. V tomto ohledu se podobá dvěma zbývajícím postavám tohoto příběhu, i když je od sebe dělí téměř 400 letí.
Ve farních knihách figuruje rolník Bezzemek Ambros Gubec, narozený kolem roku 1548. V lidových zkazkách však žije pod jménem Matyja. Tak ho také pojmenoval první kronikář, zajímající se o tyto události. Uherský historik ze 16. století Mikloš Ištvánfy. Gubcova rodná vesnice Hyžakovec v té době patřila bohatému šlechtici, který proslul zejména krutostí k poddanému selskému lidu. Zhruba 15 let před vypuknutím povstání bylo v jeho případě vyslechnuto více než 500 svědků a protokol zaznamenávající zločiny a prohřešky tohoto šlechtice měřil 6,5 metru. Místní pán Franjo Tahy měl v oblibě zejména znásilňování venkovanek, avšak k vypuknutí povstání přispěla hlavně mizerná hospodářská situace na vesnicích, kterou ještě zhoršovaly odvody, jež nenasytný vlastník panství systematicky zvyšoval, a také verbování selských synků, kteří měli následně nasazovat krk ve válkách proti Turkům. Převážnou část středověkého chorvatského království měly v té době mezi sebe rozděleny Osmanská říše s Benátskou republikou. Pouze zbytečky zbytečků, území s rozlohou přibližně 20 000 čtverečních kilometrů, které zahrnovalo především Záhoří, zůstávalo od roku 1102 v nominálně dobrovolné unii s Uherským královstvím pod vládou Habsburků. Zdejší šlechta převzala od uherských velmožů mimořádně nemilosrdný feudální systém a na rolníky byly každou chvíli uvalovány nějaké nové zátěže, daně a poplatky. Sedláci ze Záhoří se ke zbraním nehrnuli hned. Dlouho věřili ve spravedlnost a stát. Nejdříve tedy zasílali prosebné listy, v nichž orodovali za pomoc u rakouského císaře Maximiliána II. A jeho zástupce chorvatského bána, nazývaného místokrálem. Kosy a cepy pozdvihly až v reakci na bezprostřední násilí. Tahy totiž vyslal žoldáky, aby potrestali poddané spěčující se platit nesmyslné daně. Třeba, že vzbouřenci prohlásili, že se bez boje podřídí každému šlechtici, jehož císař pošle, nebude-li to jejich nemilovaný pán, chorvatský sněm je prohlásil za zrádce vlasti. V takové situaci už nebylo cesty zpět. Chorvačtí i slovinští vzbouřenci vytvořili selskou vládu, do jejíhož čela se postavil Gubec, jenž se už tehdy honosil přízviskem Bek. Požadovali zrušení feudálních povinností a právo rozhodovat o sobě. Žádali také, aby k nim byl poslán císařský místodržící, který by panoval jejich kraji namísto nenáviděných pánů. Navzdory všem křivdám, které si museli vytrpět, projevovali starost o osudy země. Údajně dokonce sformovali jednotky, jejichž úkolem bylo strážit hranice, aby Turci nezneužili nepokojů a nepronikli přes ně. Povstání trvalo jen zhruba 2 týdny. Na začátku února 1573 bylo selské vojsko v počtu přibližně 6 000 duší rozprášeno u Stubice mnohem silnějšími a lépe vyzbrojenými vojenskými jednotkami šlechticů a pánů. Vůdci rebelie byli v Záhřebu veřejně mučeni a posléze popraveni.

opustme na okamžik politiky a ty šťastněji narozené, abychom mohli pohlédnout na dějiny z perspektivy lidu. Proč se Gubec ocitl ve společnosti Tita a Tučmana? Co má selský rebel ze 16. století společného s vrcholnými politiky století 20. Spojuje je především důležitá pozice, kterou zaujímají v kolektivním povědomí. Za socialismu se Matyja výborně hodil jako hrdina, který reprezentuje třídní boj. Ale i 30 let po rozpadu Jugoslávie, kdy se spory o Titův a Tučmanův odkaz řeší občas i pěstmi, nese stále nejvíce chorvatských ulic jméno selského krále. Proto jsem přijela na Záhoří a nejprve tu chci hledat jeho stopy. Není to nic obtížného, byl zde totiž připomenut v skutku královsky. U příležitosti 400. výročí selského povstání vznikl na poli poblíž Gubcovy rodné vsi monumentální pomník, dílo Antuna Augustinčiče. Sestává ze dvou částí. Na obrovském bronzovém reliéfu je znázorněna bitva u Stubice, jež rozhodla o osudech povstání, a výjevy ze života selského lidu v 16. století. 180 metrů čtverečních vyplňují nejrozličnější detaily. Líbající se vesničané, dovádějící kočky či kokrhající kohout. Před nimi stojí 6,5 metru vysoký Matyja s knírem, ruce má rozpažené a pohled pochmurný, zakletý do kamene, spola spasitel a spola mstitel. I místo samotné má svůj půvab. Gubec hledí do údolí a za jeho zády se rozprostírá les. Na meditaci u pomníku si však můžu nechat zajít chuť, kolem je totiž dost rušno. Tucet chlapů tu staví pódium a zvukovou techniku. Zítra zde proběhne koncert bývalého člena jugoslávské

Na návrší, nedaleko pomníku, sídlí v barokním zámku z 18. století Muzeum selských povstání. Jako vždy mě nejprve přivítá kavárna, v jejíž nabídce je jako obvykle Kratka Crna a Velika s mlékem, ale také turistické magnetky a pohlednice s gubcem. Hned u vstupu návštěvníci spatří dva pomníky. Vyhublé rolníky připomínající oběšence a hrůzostrašně nastražené vidle. V muzeu je solidně zpracována historie povstání. Sympatie jsou sice na straně nuzných sedláků, avšak autoři expozice, modifikované v 90. letech, byli zjevně více fascinováni osudy šlechtického Chorvatska. Právě po panstvu totiž zbyly rozličné artefakty, které jsou dnes vystavené ve vitrínách. Osud selského lidu je vylíčen především v části zaměřené na rekonstrukci bitvy. Na polystyrénovém sněhu leží a naposledy vydechují rolníci ze slámy propíchnutí kopími. Zámek je velký a lidové historie evidentně málo. Proto většinu prostoru zabírají jiné expozice. Šlechtická sídla a zámky, sakrální umění v regionu, národní obrození a historie někdejších majitelů zámku, šlechtického rodu Orsičů. Je zde vystaven i náhrobek zlého pána Tahyho. Na jistém místě značně ohmataný. Ve 40. letech jej místní farář nechal vynést z kostela, protože měl až pokrk žen, které věřili, že dotknout se šlechticova přirození, vytesaného na sarkofágu, jim zajistí plodnost. V muzeu dostávám mapku okolního regionu, který se propaguje jako gubcův kraj. Kromě muzea, pomníku a památné lípy, již vysadil Tito, se tu nachází i rekonstrukce domu tohoto největšího lidového hrdiny Chorvatů. Chalupa, která by mohla být gubcovou chalupou, kdyby ji nevypálili Turci, nerozpadla se stářím, anebo se prostě za těch 450 let nestalo něco jiného. Dřevěný domek stojí v širém poli, kolem něj není nic, až na dřevěnou plastiku matyji s lahví vína v ruce. Strčím do dveří, je otevřeno. Vybavení interiéru je silně eklektické. Snaha o dodržení reálií 16. století se zjevně nekonala. Spíš tu jednoduše schromáždili vše, co bylo staré a co si člověk tak nějak spojuje se životem na venkově. Je horko a ticho, kolem mě bzučí mouchy. A tak si sednu na vycpaný slamník a na chvíli zavírám oči. Budím se s obličejem v hlavě postele. Netuším, jak dlouho jsem tu dřímala. Jsem jako praštěná. Před odchodem z muzea si ještě prolistovávám pamětní knihu. Matyjo, vrať se, potřebujeme tě víc než kdy jindy. Nastal čas na další rebelii. Vzejde nový gubec a povede nás vstříc lepší budoucnosti. Matyja Gubec je král, revoluce neskončila, čtu si. A nakrátko se usměju při představě, že před chvilkou odsud odešel a slamník uchovává otisk jeho a nikoli mého těla. Postava Matyje Gubce se stala v Chorvatsku symbolem boje proti útlaku. Přední chorvatský spisovatel období realismu August Šenoa věnoval v roce 1877 selskému povstání rozsáhlý historický román s názvem Selská vzpoura. Gubec je zde vysoké postavy, tělo má mohutné jako dubový kmen, ramena široká a prsa, že by jich pro dva lidi bylo dost. Má tvář člověka, který mnoho přemýšlí, zřídka se zlobí, ale ničeho se neleká. Jindy zase jeho tvář zvážní, oči se mu zakalí, jako když citlivý člověk pocítí hlubokou bolest. Krutost pánů je v románu postavena dokonce

0: kontrastu s lidovou moudrostí a dobrotou, byť je nutno přiznat, že Šenoa se více než na mizerii lidu zaměřuje na osobní a majetkové spory bohatých šlechticů. Spisovatel dbal, aby bylo zachycení historických událostí co nejvěrnější. Okrášlil román příběhem tragické lásky mezi mladým čeledínem a chudobnou venkovankou, ale především do díla vetkl své přesvědčení o nezbytnosti celonárodního smíření všech společenských vrstev. Gubcovi do úst vložil myšlenku o rovnosti lidí bez ohledu na jejich původ. Postavu Gubce měli ve značné oblibě rovněž divadelníci. Mirko Bogovič ve své divadelní hře Matyja Gubec, selský král z roku 1879 popisuje někdejší feudální vztahy, avšak obrací se i ke své současnosti. Přestože bylo poddanství zrušeno už 30 let před vznikem jeho hry, venkovský lid se potýkal se špatnou ekonomickou situací a závislostí na vyšších vrstvách. Problémem byla též všudy přítomná negramotnost. V roce 1947 se stal Gubec poprvé postavou operního díla a necelých 30 let poté slavila obrovský úspěch první chorvatská rocková opera Gubec Beck, kterou během krátké doby zhlédlo na 500 000 diváků. V jedné z písní se Matyja před bitvou modlí ke svému meči. Tobě, jenž místo Boha bdíš nad osudem nuzných, svěřuji svůj život. V jiné odmítá korunu s poukazem, že každý rolník by měl vládnout sám sobě a on, že je připraven obětovat svůj život za druhé. V roce 1975 Vatroslav Mimica, kultovní jugoslávský modernista a přesvědčený marxista, natočil výše zmíněný film Anno Domini 1573, který vycházel z románu Selská vzpoura, byť nebyl jeho adaptací. Místo jednoduchého historického filmu je diváku předestřen složitý epos, v němž režisér hojně využívá brechtovských scizujících postupů. Gubec zde hraje šachy, kejklíři putují od vesnice k vesnici, dodávají filmovému světu karnevalovitost a postavy každou chvíli mizí v mlze. Film je protchnutý existenciální symbolikou, avšak zřetelně patrné je v něm i přesvědčení o nevyhnutelnosti třídního boje. Gubec býval postavou zachycovanou na obrazech, v básních, komiksech i prostřednictvím performancí. Řada umělců v průběhu doby aktualizovala jeho osudy a roubovala je na nějakou momentálně ožahavou problematiku. Oblíbili si jej i politici. V dobách národního obrození symbolizoval boj za rovnost všech lidí a stal se mučedníkem v bitvě o celonárodní smíření. V meziválečném období jej za svého duchovního patrona pokládala především tehdy v daném regionu nejsilnější chorvatská rolnická strana. Komunisté odkazovali na Gubce už před válkou. Byl po něm pojmenovaný jeden z jugoslávských vojenských oddílů, jenž bojoval ve španělské občanské válce, s tvrzením, že jejich oponenti mu vytrhávají zuby a zbavují jeho příběh toho, co je na něm nejpodstatnější, ozbrojeného povstání a touhy po nezávislosti. Překvapivé je, že Gubce si pro sebe snažili nárokovat i ustašovci. Psali o něm jako o hrdinovi, který zosobňuje ustašovského ducha a ustašovské vědomí. A jeho podobiznu tiskli mimo jiné na poštovních známkách a bankovkách. Když byli v 60. letech obyvatelé záhorských vsí požádáni, aby vyprávěli zkazky předávané z generace na generaci, v nichž se objevuje Gubec, jejich odpovědi se blížily tomu, co jsem si přečetla v pamětní knize. Hovořilo se o tragické smrti hrdiny, ale také o jeho nevyhnutelném návratu a rozpoutání nové revoluce. S hrdostí se vzpomínalo na Matyju, který teď spí pod záhorskými vrchy, ale jednou se probudí a dokončí to, co před 400 lety započal. Tomislav Oros popsal začátky svých výzkumů obrazu tohoto lidového hrdiny v paměti následovně. Dnes v tramvaji, zítra v televizi, v hospodě, ve filmu anebo v novinách. Vzpomínky na Gubce pro mě přestaly být pouhým odkazem na vzdálenou minulost, staly se součástí každodenních příběhů, rozličných interpretací a konfrontací s aktuálními problémy, smysluplným historickým ringem, kam mohou vkročit všichni, dokonce i když toho o selském povstání moc nevědí. Ale prostřednictvím historie té události promlouvají o problémech současnosti. Zeptala jsem se jej tedy, proč zrovna Matyja? Odkud se vzalo to, že tento lidový hrdina vykazuje tak dlouhou životnost a nevídanou odolnost vůči změnám epoch? Je to především zásluha ústně tradovaných skazek a pověstí, které příběh o Gubcově nebojácnosti neustále adaptovaly pro nové kontexty. Vysvětluje mi badatel. Záznamy národopisců ukazují, že obyvatelé Záhoří svá vlastní životní neštěstí, nízkou životní úroveň či prožité křivdy obvykle vyjadřovali prostřednictvím Matyjova příběhu. Stal se jakýmsi záchytným bodem. Postavou, jež vyvolává naděje na existenci lepších zítřků, ale zároveň připomínkou toho, že v tom všem nejsi sám a někdo už podobnou cestou prošel, což činí každou obtíž poněkud snesitelnější. Tento mýtus následně podporovala i komunistická propaganda, jež ale přesunula pozornost z Gubce samotného na celý lid jakožto nositele idejí svobody a nezávislosti. Pozoruhodné je, že v Záhoří byl Gubcův příběh často adaptován dle zásad lidových pověstí a například mučednická smrt v důsledku toho, že mu byla na hlavu nasazena rozžhavená koruna, se z ničeho nic stala vyprávěním o elektrickém křesle. Takový anachronismus ku podivu nikomu nevadil, právě naopak. Aktualizoval vyprávění a posunul jej více do současnosti. A tím docílil toho, že se Gubec stával někým bližším a reálnějším. Jestliže se v narrativu o lidovém superhrdinovi nakonec muselo cosi zhroutit, nebyla proto lepší doba než přelomová 90. léta. Právě tehdy začala poprvé zaznívat obvinění, že Gubec byl ve své podstatě zrádcem národní věci, užitečným idiotem, hochštaplerem a nebo v nejlepším případě náhodným hrdinou, z něhož jeho pozdější apologeti udělali předmět kultu. Gubcův venkovský původ přestal být v novém a nezávislém Chorvatsku cool a od 90. let už se k této osobnosti žádná politická strana nehlásí. Dokonce i v Muzeu selských povstání byla v roce 2021 zahájena výstava s názvem Gubec bandita nebo hrdina. Začaly se naopak připomínat zásluhy Tahyho, člověka ušlechtilého původu, hrdiny bojů s Turky, jenž pocházel ze slavného magnátského rodu. Ukázalo se, že Tahy lépe reprezentuje nový oblíbený mýtus politiků a elit, tedy narrativ o nepřetržité kontinuitě chorvatského státotvorného myšlení. Gubec ovšem přetrval v populární a regionální kultuře a to, že zmizel z politiky, v jistém smyslu přispělo k posílení jeho statusu co by symbolu kritiky aktuálních poměrů i co by protivníka utiskující moci všeho druhu. Z překladu Martina Veselky připravila Jaroslava Jiskrová, dramaturgie Alena Blažejovská, v režii Jakuba Doubravy četla Apolena Veldová, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic, je mezi nimi i bývalý ředitel Jiří Svoboda. Španělsko rozbilo síť pašeráků, migrantů a drog, zadrženo bylo skoro 80 lidí. Fotbalovou Spartu by mohl opustit její kapitán Lukáš Haraslín, má nabídku ze Saudské Arábie. Dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Je sobota 8. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal. Ani dnes obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Španělská policie rozbila síť pašeráků migrantů do Evropy. Úřady zadržely celkem 78 lidí, včetně údajného šéfa gangu. Policie zabavila taky 18 lodí a člunů. Pašeráci na nich z Alžírska do Španělska převáželi migranty, zpátky pak pašovali drogy.
4: Španělská policie ve spolupráci s Europolem zabavila přes 60 kg hašiše, půl kila kokainu a další drogy. Podle policie pašeráci při více než 60 plavbách převezli do Španělska přes 2000 migrantů. V zemi žije více než milion nelegálních přistěhovalců. Většina z nich je ze zemí Jižní Ameriky. Vláda pro ně v letošním roce vyhlásila imigrační amnestii. Většina přistěhovalců pracuje ve velmi špatných podmínkách ve španělském zemědělství. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Španělsko od půlnoci zavedlo dočasné kontroly na hranicích pro spoje z Itálie. Podle listu E-Pais se opatření týká letišťa přístavů a má platit měsíc. Vláda v Madridu reaguje na obdobné kontroly, které na začátku srpna zavedla Itálie pro cestující ze Španělska. Řím svůj krok zdůvodnil nedávným náporem migrantů na španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Španělský kabinet to označil za diskriminující a italskou vládu vyzval, aby opatření zrušila. Tato odmítá. Společnost Meta prohrála další soudní spor ohledně ochrany dětí. Soud v Novém Mexiku ji nařídil zaplatit pokutu ve výši 567 milionů dolarů, což je v přepočtu téměř 12 miliard korun. Firma provozující Facebook, Instagram a WhatsApp se chce proti verdiktu odvolat.
5: V tomto případě jde jen o druhou fázi soudního procesu. V té první v březnu uložil soud Metě pokutu v přepočtu necelých 8 miliard korun. Dohromady jde tak o nejvyšší částku, kterou doposud americká justice firmě Marka Zuckerberga kvůli dopadům jejich sociálních sítí na duševní zdraví dětí vyměřila. Verdikt společnosti také nařizuje, aby zpřísnila věkovou kontrolu uživatelů a vypustila některé funkce, které u mladistvých můžou způsobovat závislost. Pro Metu je výše částky ve srovnání s jejími zisky zanedbatelná. Ale výsledek sporu už spustil na jaře lavinu dalších tisíců žalob. Provozovatele Facebooku a Instagramu tak čekají v nadcházejících měsících soudní spory napříč Spojenými státy. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
2: V rafinerii Slovnaft na okraji Bratislavy hořelo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Podle rafinerie se nikdo nezranil, výroba nebyla ohrožena a další nebezpečí nehrozí.
6: Požáru předcházel výbuch na jedné z izolovaných nádrží na skladování ropných produktů, řekl Radiožurnálu mluvčí Slovnaftu Anton Molnár.
7: Počas toho narušenia došlo k detonácii, ktoré bolo možné počuť. To mohli zachytiť vlastne obyvatelia z nejakých bližších častí, ale nešlo o nejakú detonáciu, ktorá by vyslovene mala takú silu, že by spôsobila tlakovú vlnu, ktorá by mala nejaké deštrukčné účinky.
6: Na okolní zařízení se požár nerozšířil. Co k incidentu vedlo, bude předmětem vyšetřování. Od rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Ve Zlíně začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
8: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
9: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
10: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
9: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
2: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
11: Salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
12: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
13: Pravdu byl jedním z prvních, kdo se železnou oponou organizoval happeningy.
11: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Marek Ztracený večer odehrál 2hodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na jeho koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
14: Marek Ztracený v průběhu koncertu odehrál skladby ze všech jeho 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sjeli z celého Česka.
15: Skladna. Eden se mi líbil mnohem víc.
16: Tak to bylo super.
15: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to, prostě tam ta energie.
17: Havlíčková Brodu a Zihlavy, ano.
18: A z Pelřimova.
19: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
20: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě je 10.
14: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezóně šance ligy nebodovali. Nováček v soutěži doma prohrál s Libercem 0-1. Po hodině hry rozhodl Patrik Dulaj. Fotbalovou Spartu by mohl po 5 letech opustit slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. Kapitán týmu má namířeno do saudsko-arabského celku Al-Fateh. A původní informaci webu eSport.cz potvrdil Radiožurnálu zdroj blízký pražskému klubu.
21: Lukáš Haraslín vynechal páteční trénink a v sobotním zápase v Mladé Boleslavi nejspíš nenastoupí. Od vedení Sparty dostal po 5 letech svolení k odchodu. Al-Fateh by měl za 30-letého slovenského křídelníka zaplatit více než 100 milionů korun. Haraslín ve Spartě získal 2 ligové tituly. Jednou s ním triumfoval i v domácím poháru a poslední rok byl jejím kapitánem. Z pražského klubu by mohl odejít taky útočník Jan Kuchta, a to do polské Legie Varšava. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
22: Lepší situace na D46 u Vranovic a nebezpečí na 14. u Liberce. Na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem je lepší situace v okolí sjezdu na Vranovice. Na 16. kilometru bylo hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Policisté situaci prověřili a nebezpečí už podle nich nehrozí. A komplikace čekejte na silnici 14 na výjezdu z Liberce směrem do Jablonce. Mezi Vratislavicemi a Kudraticemi u odbočky do Lučanské ulice se po silnici pohybuje dobytek bez dozoru. Policisté už jsou na místě, zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů. Na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům, na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17 stupňů Celsia. Přes den ale pak čekáme jasno až polojasno. Sobotní maxima 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Česká národní banka ponechala úrokové sazby beze změny. Je to rozumné? Co naznačují o dalším vývoji naší ekonomiky nejnovější makroekonomická prognóza a čerstvá data o červencové inflaci? A co si 20 známých ekonomů slibuje od otevřeného dopisu poslancům ohledně novely rozpočtových zákonů? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý guvernér České národní banky, také bývalý premiér Jiří Rusnok. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
16: Dobrý den.
0: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 15 hodin, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Bankovní rada České národní banky ponechala na svém včerejším jednání základní úrokovou sazbu na 3,75%, což analytici dopředu očekávali. Na tu aktuální úroveň centrální banka sazbu zvýšila v červnu a vysloužila si za to tehdy kritiku vládních politiků. Považujete to aktuální rozhodnutí ponechat sazby za správné a rozumné?
16: Ano, považuji to za rozumné. Myslím, že to byl, jak jste řekl, očekávaný scénář a v tuto chvíli banka vlastně není pod nějakým tlakem nějaké rychlé akce, takže ano, považuji to za odpovídající situaci.
0: Už jsem tedy připomínal červnové zvýšení základní úrokové sazby o 0,25%. To bylo první zvýšení sazeb za poslední 4 roky, první za dobu, kdy je guvernérem České národní banky Aleš Michl. To zvýšení tehdy ostře kritizoval premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Řekl mimo jiné, že, a teď cituji, teoretici z České národní banky ničí životy našich občanů a firem. To jsou červnová slova pana premiéra. Pokud si na tom bankovní rada i včera trvala na téhleté výši sazeb, dokazuje to, že je centrální banka opravdu nezávislá?
16: Já myslím, že ano, že to je, ano, že to je příklad, který potvrzuje to, že ta pozice naší centrální banky z hlediska její nezávislosti je velmi silná a je to nastaveno správně, bych řekl, systémově a zaplať pánbu, i ta současná bankovní rada to správně vyhodnotila.
0: Vy máte zkušenost obou stran, tedy jak z vedení centrální banky, tak z vedení vlády. Je napětí mezi premiérem a guvernérem centrální banky nevyhnutelné a zdravé?
16: Tak jakési, řekněme, regulované napětí v tom smyslu, že každý má trochu jiné portfolio svých úkolů a tím pádem i zájmu, tak bude vždycky. Jo. To zase není úplně něco nevídaného. Vidíme to i v jiných zemích, typicky třeba v poslední době i ve Spojených státech. Ale samozřejmě nesmí to překročit určitou míru toho, řekl bych, těch pravidel a způsobu fungování, tak aby vlastně klienti, to znamená občané a účastníci trhu, vlastně rozuměli tomu, jak ta situace vypadá a co lze od ní očekávat. Takže já myslím, že nějaká kritika ze strany vlády se asi dá pochopit, proč ne. Prostě říkám, vláda má trochu jiný pohled na věc a má jiný zájem, krátkodobější asi a zejména prostě ovlivněný širším spektrem, když to Národní banka se skutečně primárně musí starat o cenovou stabilitu. To je její prostě klíčový a hlavní úkol a pak ještě o takzvanou finanční stabilitu, ale to už není tak podstatné v tuto chvíli. Takže jisté napětí se dá pochopit, ale nesmí to překročit jakoby hranice civilizované země, mezi kterou se určitě počítáme a chceme počítat.
0: To, co zaznívalo v poslední době, překračovalo tu hranici, nebo je to v tom, jak jste to označil, v těch intencích regulovaného napětí?
16: No, je to někde na hraně, bych řekl. Je to někde na hraně, podívejte, třeba v eurozóně to neslyšíme, něco takového, že by představitelé Evropské komise takto ostře explicitně kritizovali rozhodnutí ECB, to jsme asi nikdy nezažili, mohou si taky o nich myslet, co chtějí, nebo představitelé vlád těch členských zemí eurozóny. A na druhou stranu, jak říkám, vidíme i horší vývoj v poslední době, třeba bohužel tím příkladem negativním jsou Spojené státy. Takže já myslím, že to je tak jako někde na hraně, ale už hodně na hraně. No.
0: Když narážíte na vyjádření Donalda Trumpa na adresu amerického Fedu, tedy americké centrální banky, nebo když cituji slova Andreje Babiše, máte pocit, že se mění přístup šéfů výkonné moci vůči centrálním bankám, že si v poslední době dovolí víc, než bývalo běžné třeba v minulých desetiletích?
16: Ano, řekl bych, že ano, že už delší dobu pozorujeme určité ohrožování nebo jisté symptomy toho, že ta nezávislost centrálních bank, která byla skutečně takovým typickým znakem těch vyspělých zemí s tržní ekonomikou, řekněme, v posledních desetiletích, je více zpochybňována politiky, než tomu bylo v minulosti. Ano, takový trend tady je, ale zatím myslím, že ty centrální banky vesměs velice dobře, jak si uhájili tu svoji pozici.
0: Když se vrátíme do českého prostředí, silné výroky zazněly v nedávné minulosti i na druhou stranu, tedy od guvernéra České národní banky Aleše Michla směrem k vládě. V květnovém podcastu Insider pan guvernér řekl, že klidně zdrtí ekonomiku a že tu není od toho, aby zlevňoval byty. Jsou to šťastná vyjádření?
16: Ne, to jsou velmi nešťastná vyjádření a je to přesně to, co říkáte, je to prostě špatně zase na druhou stranu. Jo? Říkám, vláda by měla mít nějakou míru toho, jak se vyjadřuje o rozhodnutích centrální banky, ale stejně tak centrální banka nemůže takto expresivně prostě mluvit o, řekl bych, veřejném zájmu, což je prostě jaksi růst ekonomiky, její stabilita, to je veřejný zájem a ten je platný i pro centrální banku. Centrální banka se má starat o cenovou stabilitu, ale ne za každou cenu. Jo. V tom je to kouzlo. Jako udržet nízkou inflaci za cenu toho, že se nám ekonomika víceméně zhroutí, to svým způsobem dokáže každý, jo, protože prostě rozhodne o tom, že budou tady úrokové sazby ne 3,5, nebo kolik máme, 3,75, ale třeba 8-10 a budeme mít určitě během krátké doby nižší inflaci, ale ta ekonomika se zastaví a ponese to všechny ty negativa, které samozřejmě zastavení růstu nebo vůbec pokles ekonomiky, vysoká nezaměstnanost a tak dále mohou znamenat pro všeobecně pro tu společnost, takže to má samozřejmě taky svoje hranice.
0: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím ke včerejšímu jednání Bankovní rady České národní banky o úrokových sazbách, guvernér Aleš Michl to rozhodnutí vysvětlil slovy, že Bankovní rada vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Souhlasíte? Vidíte také taková rizika?
16: Ano, existuje poměrně pravděpodobný scénář, že ta inflace může být o něco vyšší, než říká ten základní scénář prognózy. To znamená, ten předpokládá, že v letošním roce ta průměrná inflace bude 2%, průměrná, to zdůrazňuji, a v příštím roce se zvýší na nějaká 2,5% a pak by zase měla snad klesat zpátky k těm 2%. Ale je tady riziko, že se to o pár desetin může jaksi nepodařit v tom horším směru, čili ve směru zvýšení inflace. Ano, jisté riziko tady určitě existuje. Je dáno nejistotami kolem cen surovin, počínaje samozřejmě ropou, plynem, elektrickou energií, vnitřními faktory, jako je růst mest, výrazné zadlužování státu a jeho rychlost a tak dále.
0: V tomto týdnu vydal Český statistický úřad předběžná data o červencové inflaci. Meziročně inflace oproti červnu v červenci mírně narostla, nejvíc přitom rostly ceny služeb, naopak klesaly ceny potravin. Dá se tenhle trend čekat i v těch příštích měsících?
16: No, teď nám právě pomáhá v letošním roce k těm dobrým číslům to, že spíše výjimečně, ale občas se to stává, potraviny vlastně klesají, jejich ceny klesají, čili máme deflaci v oblasti potravin. Máme tady efekt toho, že za nás platí stát, respektive platí prostě z rostoucího dluhu, platí část nákladů na elektrickou energii. A máme tady efekt toho, že vlastně ještě teď pořád meziročně, když se to porovná, klesají ceny energií pro domácnosti. To neplest s velkou obchodními cenami, jo? To jsou různé. Takže to nám pomáhá tu inflaci udržovat na relativně nízké úrovni, ale je tady velká pravděpodobnost, že tyto efekty postupně vymizí. Některé určitě, například ta platba za ty
0: obnovitelné zdroje energie.
16: Obnovitelné zdroje, ta se samozřejmě od příštího roku už v inflaci projevat nebude, i když třeba stát bude pokračovat v tom placení, tak meziročně se to ztratí, ten pozitivní efekt. A je tady velká pravděpodobnost, že v příštím roce budou vyšší ceny energií pro domácnosti, protože plyn je podstatně dražší, elektrická energie také o něco dražší. U ropy nevíme, ale spíše na nějaké velké poklesy to nevypadá. Takže ano, to riziko tady je.
0: Říkáte, že u ropy nevíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě ceny pohonných hmot a ceny ropy, to je velké téma posledních měsíců. Vláda v červenci ukončila regulaci cen benzínu a nafty. Bylo to ukončení dobře načasované a byla ta regulace, která byla předtím správně nastavena?
16: No, to těžko, na to nemám dost jaksi asi údajů, abych to mohl nějak objektivně hodnotit. Já myslím, že ta regulace sehrála na začátku svoji pozitivní roli, že vlastně rozložila ten cenový skok v čase. Otázka je, jestli neměla být ukončena o něco dříve, a to načasování samozřejmě při té volatilitě tohoto trhu je vždycky obtížné, takže já myslím, že sehrála do jisté míry pozitivní nějakou roli, ale otázka je, jestli to, tak říkají, stojí za to, že jo? Ono to není zadarmo, stojí to každý měsíc, já nevím, skoro miliardu. Já myslím, že to není nic tak podstatného. Makroekonomicky to není žádný zásadní průlom ani významný krok.
0: Centrální banka při svém včerejším rozhodování o úrokových sazbách vycházela také z nové makroekonomické prognózy. V té zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle České národní banky vzroste za celý rok a 2,2%. Ta předchozí květnová prognóza očekávala růst 2,5%. Ten nový odhad je realistický podle vás?
16: No ano, myslím, že je realistický. Tak nějak to vypadá z těch telů průběžných, které přicházejí z ekonomiky i z ostatních odhadů jiných pracovišť, takže no, ano.
0: Nakolik se vlastně v tom současném světě dá spolehnout na takové makroekonomické prognózy, když pátým rokem pokračuje válka na Ukrajině, když zůstává napětí na Blízkém východě, když jsme teď viděli migrační incident na Seutě a mohl bych v těch událostech ze světa pokračovat. Nakolik se dá za těchto okolností opravdu predikovat, jak se bude ekonomika vyvíjet?
16: No je to čím dál obtížnější. Právě proto, ano, ten faktor geopolitiky a geoekonomiky je čím dál významnější a zvyšuje nejistotu v těch prognozách, nicméně ty prognozy se dělat musí. Samozřejmě ty prognozy, řekněme, na rok, zvláště když se bavíme, dneska je už za polovinou roku jsme, tak ten zbytek roku se dá odhadnout velice slušně, že jo, samozřejmě vždycky může přijít nějaká černá labuť, ale už se toho asi tolik nezmění v tom daném roce, ale čím jdeme dál do budoucna, čili příští rok a přes příští, tak samozřejmě je to trochu jako předpovědí počasí, prostě ta prognoza je méně validní, má prostě menší míru pravděpodobnosti, že se naplní.
0: Když dáváte do souvislosti predikci ekonomiky s předpovědí počasí, pokračují vedra. Může to, jak vedro a jaké vlny veder zažíváme v letošním roce, může to mít vliv na ekonomiku České republiky?
16: Určitě. Za prvé z důvodu domácích, to znamená, je nesporné, že určitá produktivita práce, intenzita práce v těch provozech různých bude asi o něco nižší v těchto týdnech a měsících. A pak významnější ještě může být ten dopad zvnějšku, to znamená, my slyšíme o přerušení provozu velkých energetických zdrojů, jaderných elektráren v různých zemích, či regulaci vlastně odběru elektřiny, čili může se stát, že u našich obchodních partnerů mnohých prostě budou výpadky ve výrobě, což může znamenat výpadky v našem exportu a tak dále. My jsme velmi závislí na tom, co se děje kolem, takže nějaké negativní dopady to mít podle mého názoru bude, ale prakticky bych si netroufal je prostě jak si nějak kvantifikovat, jo? To je strašně obtížné.
0: Bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. 20 známých ekonomů minulý týden apelovala na poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Petr Pavel vetoval novelu rozpočtových zákonů. Vy jste jedním z těch, kdo je podepsaný pod tím otevřeným dopisem. Co si od něj slibujete?
16: No tak podívejte, já jsem se k tomu připojil poté, co se na mě obrátili kolegové z toho Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově a že takový dopis připravujou. A vlastně jsem si jaksi uvědomil, že kdybych se pod to nepodepsal, tak si to budu prostě vyčítat do budoucna, protože to je opravdu klíčová věc. To, jak tady si nastavíme podmínky fungování veřejných financí s ohledem na jejich dlouhodobou udržitelnost, a já bych vlastně řekl nějakou, i vlastně pro mě je to i otázka nějaká morální, jo, mezigenerační a morální, protože přece není možné, aby tady stávající aktivní generace tady, tak říkajíc, prostě vybrali všechno do posledního zbytku a těm nadcházejícím generacím nechali jenom dluhy. Jo. To je prostě špatně a nelze to prostě odůvodnit žádnými krásnými řečmi typu, že musíme investovat do toho či onoho. Ano, investovat musíme, ale je to jako v rodině, že jo? Nemůžete investovat tak, že tu rodinu přivedete prostě do insolvence. Takže já myslím, že ten postoj je prostě principiálně jasný a co si od toho slibujeme, no tak to je druhá věc. Asi ta naděje na to, že se to změní, je malá vzhledem k politické konfiguraci, ale ten názor, jak si vyjádřit, to prostě pro mě je důležité.
0: Jste před chvílí v tom příměru s domácností použil slova, že nemůže rodinu ta investice přivést do insolvence. Máte pocit, že ten projednávaný návrh přivede Česko do insolvence?
16: No tak asi to samozřejmě, ono je trošku něco jiného, rodina, firma a stát. To já samozřejmě si uvědomuji, ale pro zjednodušení a pro vysvětlení jsem ten příměr použil, ale asi určitě máme daleko k tomu, abychom se stali nějakým novým Řeckem, ale ten nastavení toho systému, kdy v podstatě se vypráznila ty limity pro prostě sestavování rozpočtu z hlediska míry zadlužování, kdy prostě ve výjimkách jsou věci, které mají hodnoty 100 miliard nebo stovek miliard, nebo jsou tam takové věci, jako že vlastně při opakovaném návrhu, který se vrátí ze sněmovny, žádné limity neplatí, tak to vytváří prostředí, které by k tomu teoreticky mohlo vést a to je prostě špatně.
0: Vy jste řekl, když jste vysvětloval, proč jste ten dopis podepsal, že to je klíčová věc. Na postoj obyvatel k té novele se ptala v bleskovém průzkumu pro Český rozhlas v minulých dnech agentura Median. Z tisícovky respondentů s tou novelou souhlasilo 28% lidí, proti bylo 38% a víc než třetina, tedy 34% lidí odpovědělo, že na to vlastně nemá názor, že neví. O čem to svědčí?
16: Já myslím, že to není vůbec špatný výsledek. Já tomu rozumím, že pro spoustu lidí, jako je to trochu nesrozumitelné a vlastně vzdálené, jo, protože samozřejmě ta míra té nějaké ekonomické nebo dokonce makroekonomické gramotnosti je prostě omezená a v tom se asi nelišíme ani od jiných zemí. Takže to, že více než třetina nebo skoro 40% lidí říká, že to je vlastně špatně, tak to mě jako spíš naopak do mě přináší mi to určitý optimismus. Já myslím, že to, já chápu, že to je téma, které je prostě složité vysvětlit občanům a je navíc zneužíváno komunikaci vlády, že jo, typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí, že jo, takže prostě to je tak, že některé věci, které rozhoduje parlament, jsou dost technicky složitější o dost a taky asi je to o tom, že ne vždycky poctivě ti politici komunikují s obyvatelstvem, aby jim vysvětlovali tyhle ty peníze, které my tady rozdělujeme, to jsou vaše peníze, jo? To jsou peníze vás, daňových poplatníků, a my, daňoví poplatníci, je budeme splácet, jo? Ať už ti současní nebo ti budoucí, takže prostě, aby to nebylo něco odtažitého, něco prostě eterického, co se někde odehrává v Praze na Malé Straně, ale to se nás týká vlastně všech.
0: Jaký by byl maximální deficit rozpočtu pro příští rok, kdyby parlament nezměnil ty současné rozpočtové zákony?
16: To odvolávání se na to, že podle současných zákonů by to muselo být 150 miliard, je podle mě falešné. Tak zaprvé už v letošním roce těch 310 neodpovídá tomu zákonu, který máme. Jo? Takže,
0: pardon, ale že do toho skáču, ale to přesně bylo předmětem kritiky, že vlastně vláda porušuje zákony.
16: Ano, ano. Takže ta vláda, když připravovala ty novelu rozpočtových pravidel, protože ji vlastně už převzala od minulé vlády, že je to nějaká harmonizační, že jo, norma, tak mohla klidně tam nastavit nějaký odpovídající rámec, který by považovala za přijatelný, to znamená třeba, já nevím, ona se všude chlubí, že bude snižovat ty schodky a nakonec ekonomika slušně roste, tak by asi schodky růst neměly, tak klidně si tam mohli dát rámec, který by znamenal, já nevím, příští rok schodek stejný jako letos, nebo něco takového, plus minus 300 miliard, jo, a ostatní věci mohli udělat prostě tak, aby nevyvolávali tuhletu kritiku a nakonec to veto prezidenta, že jo? Protože on nevetoval to, že tam je ten rámec, nevím jaký, vyšší než byl ten dosavadní, ale on vetoval ty prvky, o kterých jsem mluvil, které vlastně teoreticky to úplně jako ten rámec nafukují skoro do nekonečna. Takže ta výmluva na těch 150 miliard je falešná podle mě a nedává smysl.
0: Nemůže přece jenom větší schodek rozpočtu nastartovat nebo pomoci nastartovat českou ekonomiku?
16: Myslím si, že v podmínkách, kdy máme vyčerpaný trh práce, podle České národní banky jsme na takzvaném potenciálu, čili zase zjednodušeně, jedeme konstrukční rychlostí toho vozidla, což je naše ekonomika. Každé přilévání jaksi poptávky do té ekonomiky bude znamenat v podstatě do značné míry jenom zvyšování inflace, protože ta ekonomika nemá lidi, který by to naplnili, nemá ani jiné kapacity, kterými by to bezinflačně mohla naplnit. Jo? Takže v tuto chvíli to makroekonomicky žádný smysl nedává a taky, jak vidno z toho včerejší nové prognozy ČNB, vlastně ona ani nepředpokládá žádné velké zrychlení růstu. Ona říká, že ten růst bude možná v příští rok 2,7 a potom, pokud se nepletu, v dalším roce 28 už zase klesne někam 2,5 nebo něco takového, teď si to nepamatuju. Rozhodně tam není nějaká akcelerace růstu. Jo. Takže tady prostě nejsou podmínky, jiné podmínky splněné, není tady prostě potenciál na to, aby ta ekonomika rostla rychleji, když se bude do ní lít víc poptávky z veřejného sektoru nebo z veřejných financí, spíše to vyvolá větší proinflační tlaky.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý guvernér České národní banky, bývalý premiér Jiří Rusnok. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
16: Já děkuji a děkuji vám za pozvání a všem naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969 se stalo symbolem odporu proti postupnému návratu poměrů v Československu před leden 1968. Palachova smrt je na začátku řady podobných činů, na jejichž konci je v říjnu 69 málo známá oběť Bohumila Peroutky. Moje smrt, napsal v dopisu na rozloučenou, bude společnosti užitečnější než můj život. Zapomenutý příběh prvního roku Husákovy normalizace připomene historik Petr Blažek. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Portréty.
3: Petře, vítám vás ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Už jsme říkali, že čin Jana Palacha je obecně známý, ale že tím, jak přibývaly další podobné činy, tak ta jména jsou stále méně a méně známá. Vám asi jméno Bohumila Peroutky známé bylo. Čím to ale je, že tenhle jeho případ zůstává tak hodně zasunutý kdesi v pozadí a nemluví se o něm?
4: Já myslím, že jsou to tři důvody. Ten první důvod je, že byl skutečně poslední v té velké vlně, patrně zatím. Je to člověk, který uzavírá tu poměrně dlouhou řadu případů, kterých bylo, já bych tak odhadl, někde mezi 30 a 40, s tím, že těch politických motivů bych vysledoval možná 7. Některé ty případy jsou takové hraniční a jedním z nich je právě ten Peroutkův případ. Není to úplně klasický případ toho sebeupálení, tak jak ho známe z případu Jana Palacha a Jana Zajíce. Je to případ spíš, který se blíží Evženu Plockovi, člověku, který se zapálil především z takového zoufalství. A je to zároveň případ, který se odehrál na okraji vlastně geograficky těch českých zemích ve Vsetíně, což je poměrně daleko od Prahy nebo Brna. Ten třetí důvod si myslím souvisel s tím, že Peroutka neměl žádné potomky, neměl manželku, takže vlastně nebyl nikdo, kdo by úplně se staral, bych řekl, o ten jeho odkaz. Částečně ho připomínali jeho kolegové po roce 1989, ale tím, že vlastně neměl takový pohřeb jako třeba Jan Zajíc, natož Jan Palach, tak ta paměť nebyla příliš silná ani v tom místním regionu. Myslím si, že se to změnilo skutečně teprve v posledních letech. Jedním z důvodů je, že se péči o připomínání jeho života, jeho díla také starají ve Vsetínském muzeu. Je tam uložena jeho poměrně velká pozůstalost, další je v okresním archivu, takže postupně je zpracovávána. V současnosti se připravuje do tisku první takový velký článek, který připravili kolegové z toho muzea. A myslím, že její zásluhou je poprvé vlastně ten život popsán v takové úplnosti. Jo.
3: K tomu všemu se dostaneme. Konstatujme na začátek, že Bohumil Peroutka se narodil v srpnu 1926 v Bratislavě. Když mu bylo 5 let, tak se rodina přestěhovala do Vsetína. Následovalo vsetínské gymnázium a vše ostatní už si můžeme ocitovat. V roce 1960 totiž Bohumil Peroutka žádal o místo správce okresního muzea ve Vsetíně a svůj životopis tam poměrně barvitě vypsal.
18: Studoval jsem na reálném gymnáziu ve Vsetíně a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem studia zakončil druhou státní zkouškou z dějepisu a zeměpisu. V roce 1953 jsem promoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, přičemž jsem hlavní rigorózum složil ze zeměpisu a vedlejší z národopisu a antropologie. Roku 1950 jsem odešel jako učitel na střední školu v Hošťálkové, kde jsem působil do roku 1954, kdy jsem byl přeložen na 11letou střední školu ve Valašských Kloboukách. Od 1. září 1955 působím jako okresní archivář ve Vsetíně. Již během vysokoškolského studia v roce 1949 jsem pracoval jako pomocný pracovník v národopisném oddělení Moravského muzea v Brně. Od roku 1953 jako člen vlastivědného kroužku při okresním muzeu ve Vsetíně jsem spolupracoval při instalaci historické, národopisné a přírodovědecké expozice a při instalaci příležitostných výstav.
3: Petře, my tady asi ale nevystačíme s takovým konstatováním regionální historik a prosím, ať to nezní jakkoliv pejorativně, protože ten záběr Bohumila Peroutky, nejprve co by archiváře a později ředitele muzea ve Vsetíně, on byl daleko větší.
4: Tak my jsme slyšeli, že vystudoval historii a zeměpis, ale zároveň měl doktorát z antropologie, zároveň se zabýval o etnografii. Ten jeho velmi hluboký zájem o etnografii také ukazuje jeho snaha o externí aspiranturu, kterou chtěl složit na Masarykově univerzitě. Nakonec kvůli velkým pracovním úkolům, které si nakládal, bych řekl částečně asi i sám, tu aspiranturu nedodělal. Souviselo to také, bych řekl, s psychickými problémy, které měl. Zhruba v polovině 50. let on chtěl pracovat vědecky v Brně, to se mu nepovedlo, nakonec zůstal tedy v tom Vsetíně, nebylo mu povoleno vlastně změnit zaměstnání, takže nakonec skončil jako takový velmi erudovaný znalec Valašska. Zabýval se vzhledem k tomu, jaká byla doba, především dějinami dělnického hnutí, to bylo takové jeho hlavní téma. Myslím si, že to nebylo téma, které by bylo jenom vnucené. On měl, myslím, velký zájem o dějiny sociální demokracie, počátku komunistické strany. Sám se potom později angažoval v Československé straně socialistické během Pražského jara a ten jeho asi velký sen věnovat se vědecky, etnografii nakonec vlastně realizoval tímhle způsobem.
3: Kolegové historikové oceňovali u Bohumila Peroutky schopnost poměrně jednoduchým jazykem vysvětlit složitou problematiku, což je pro historika nebo pro dobrého historika, který chce skutečně zaujmout, asi velmi podstatné. Vy jste teď mluvil o členství Bohumila Peroutky v Československé straně socialistické. Pojďme jenom malinko zmínit něco o jeho politických názorech. Dočetl jsem se, že prý pravidelně poslouchal v 60. letech rádio Svobodná Evropa, což samozřejmě nemusí nic znamenat, ale jaké asi byly jeho názory? Mně totiž z toho, co jsem o něm četl, tak mi přijde, že byl, řekněme, levicově orientovaný.
4: Určitě to tak je. Ta jeho orientace si myslím nejlépe byla vidět v takovém nejvíce svobodném období, které on zažil, a to bylo Pražské jaro, kdy vstoupil do Československé strany socialistické. Velmi se zajímal o osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Myslím si, že mu ta strana byla skutečně asi nejbližší ze všech těch tehdejších povolených stran. On formálně byl ve svazu Československo-sovětského přátelství už z doby, kdy začínal jako učitel, předtím než přešel do archívu a později do muzea. V letech 1962 až 1967 zastával funkci ředitele okresního muzea ve Vsetíně. Nebyl členem KSČ, což si myslím, že je poměrně unikátní. Zachoval se záznam, že byl spolupracovníkem tajné policie, ale v takové zvláštní kategorii, té kategorie držitel konspirativního bytu, což je kategorie, která patrně, bych řekl, souvisela s jeho rolí toho ředitele. Bylo to jenom na pár měsíců, ten svazek se nezachoval, takže úplně nevíme přesně, o co se jednalo, ale podle mého názoru to možná souviselo s počátky přestavby vsetínského zámku, kde to muzeum tehdy sídlilo, a je možné, že tehdy příslušníci STB potřebovali nějaký prostor, kde by se scházeli se spolupracovníky, a on jako ředitel možná měl ten prostor napsaný na sebe. Těžko říct, je možné, že to byl jeden z důvodů jeho psychických problémů, které nastaly zrovna tady v té době. Nakonec je řešil hospitalizací v Kroměříži. Nevíme úplně přesně, jak ty psychické problémy byly diagnostikovány. Víme akorát, že v roce 1962 v souvislosti s jeho sebeupálením bylo zmíněno, že byl dvakrát v té kroměřížské psychiatrické léčebně. Podle všeho se jednalo o kombinaci přepracování. Když se podíváme na to, kolik toho tehdy vytvořil, kolik výstav a různých článků a té organizační práce dělal, tak není divu, že se zhroutil, pokud tam byl ještě nějaký politický tlak, který mohl souviset právě s tou tajnou policií, tak nakonec ty psychické problémy skončily jeho hospitalizací. Údajně měl mít paranoidně fobický syndrom. Těžko říct, jisté je, že ve zprávě, kterou si vyžádal jeho zaměstnavatel, ta psychiatrická léčebna v Kroměříži odpověděla, že se nejedná o nějaké závažné onemocnění, které by znamenalo, že by nemohl pracovat Bohumil Peroutka, ale doporučovali, aby přestal být vedoucím. Takže poté se stal od roku 1967 řadovým zaměstnancem a v téhle pozici prožil také Pražské jaro.
3: K roku 68 víme třeba to, že řečnil při znovu obnovení sochy Tomáše Garrigua Masaryka v Jasenicích u Vsetína. Už jste zmínil, že v té době vstoupil do Československé strany socialistické. On také krátce předtím se účastnil několika schůzí klubu angažovaných nestraníků, ale patrně mu retorika této organizace asi neúplně vyhovovala. A potom přišel rok 1969. Je klíčový, protože 22. října vyšel v novinách Nové Valašsko Peroutkův článek s titulkem 51. leté Československo. Článek

0: na jediném neomylném vladaři. Porušování zákonnosti a základních lidských práv byly jen průvodními jevy tohoto procesu. Celých 51 let našeho národního bytí, stejně jako předcházející tisíciletí existence našich národů, je neustálým zápasem o svobody, které žádná moc nemohla trvale potlačit. Nemohlo to být řečeno lépe než slovy zakladatele tohoto státu a jeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která před 51 lety ve svém washingtonském prohlášení nezávislosti československého národa vložil do vínku nového státu. Idealismus, spravedlnost, lidskost se nakonec vyplácejí lépe než násilí hrabivých nadlidí. Věřím ve svobodu, svobodu vždy větší a větší.
1: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
2: A v dnešních portrétech si s historikem Petrem Blaškem připomínáme také historika Bohumila Peroutku. Dobrý poslech přeje David Hertl. Tak ještě jednou, tento článek, ze kterého jsme slyšeli krátkou ukázku, vyšel 22. října 1969 v okresních novinách Nové Valašsko. Petře, jak tohle mohlo vyjít? Jak se to stalo, že někomu utekly ty myšlenky, které tam Peroutka napsal v době, kdy už přeci jenom se tohle úplně zase nenosilo?
3: Myslím si, že je to tím, že v redakci byli jeho blízcí přátelé, s kterými se znal dlouhé roky. On byl velmi častým přispěvatelem tady do tohohle periodika a myslím si, že ten článek, když ho někdo začal číst, tak možná se mu nezdál zase úplně tak radikální, ale on se postupně stupňuje. Ta dikce, bych řekl, je taková, že končí skutečně takovou oslavou té první republiky. On tam odsuzuje 50. léta, popisuje, bych řekl, celých těch 50 let jako boj o svobodu a říká, že celé to období bylo vyplněno bojem, my jsme to tady slyšeli, s nadlidmi, kteří vlastně tu svobodu potlačovali.
2: Co vlastně následovalo poté, když tenhle článek vyšel?
3: Místní funkcionáře komunistické strany ten článek Peroutky velmi rozuřil, stal se vlastně signálem k čistkám v té redakci. Peroutka, když se dozvěděl, že se chystají kroky, které mají vést propouštění kolegů, zejména šéfredaktora, tak nakonec řešil tu situaci velmi radikálním způsobem. Vybral si symbolický den, 28. říjen 1969 ve Vsetínském zámku, kde sídlilo muzeum, napsal dva dopisy na rozloučenou, ve kterých se rozloučil se slovy, že se jedná o čin, který je motivován jinak než Palachův, ale toho Jana Palacha v tom dopise kratším přímo zmiňuje. Taky tam opakovaně říká, že selhal, že to je vlastně situace, kterou se rozhodlo teda řešit tímhletím způsobem proto, aby možná už ukončil celou tu kauzu, těžko říct. Oba ty dopisy si myslím, že jsou srozumitelné, nejsou to dopisy, které by svědčily o tom, že by byl ve stavu vyšinutí mysli. Já se domnívám, že to je ten jeden z typů, bych řekl, těch živých pochodní, které se objevoval nejenom v tehdejším komunistickém Československu, ale i v dalších státech sovětského bloku a i v jiných typech režimů, kdy máme na jedné straně takový mobilizační typ toho sebeupálení, kde ten člověk dotyčný se snaží vyburcovat všechny ostatní, klade nějaké požadavky, obrací se na vedení té země, aby něco splnilo a tak dál. Po vzoru, bych řekl, těch vietnamských živých pochodní, tady ten případ je jiný, je to případ, který je typický pro Evžena Plocka nebo pro Josefa Hlavatého nebo právě pro Bohumila Peroutku. Jsou to případy lidí, kteří se ocitli v těžkých životních situacích, ve velkých krizích, mají pocit, že ten jejich život vlastně se hroutí, zejména ten pracovní nebo osobní, a rozhodnou se pro to sebeupálení jako pro takovou určitou, bych řekl, demonstraci toho zoufání.

0: zoufalství. A myslím si, že Peroutka si to označení živá pochodeň zaslouží, byť někteří autoři nebo lidé mají pocit, že nepatří do té dlouhé řady, že to je vlastně sebevražda, která nemá politickou motivaci, ale myslím si, že při tom bližším pohledu, při seznámení se s těmi posledními dopisy, si myslím, že to je naopak případ, který do té dlouhé řady toho nešťastného roku 69 bez pochyby patří.
1: Dvěma dopisům na rozloučenou, které Peroutka po sobě zanechal, se obsáhle věnuje i studie Pavla Mašláně a Lukáše Peluňka s názvem Vsetínská pochodeň, poznámky k životopisu Bohumila Peroutky. Ocitujme si.
2: Peroutka zanechal na stole kromě knih, které měli kolegové vrátit, také dva dopisy na rozloučenou. Kratší se nachází ve vyšetřovacím spisu Sboru národní bezpečnosti. Je psán klidnější rukou, poznamenává v něm, že jeho poslední vůle se nachází v bytě. K motivaci svého činu uvádí: umírám s myšlenkou, že všechno krásné a dobré, co bylo v našem státě započato v minulém roce, bude dovedeno ke zdárnému konci. I když má smrt je motivována jinak než smrt Jana Palacha, nechť poslouží dobré věci, které jsem nemohl pomoci svým životem. Delší dopis, uložený v Peroutkově pozůstalosti v Muzeu regionu Valašsko, je více osobní, je napsaný na dvou listech, rukopis je notně přeškrtaný a místy nečitelný. V jeho řádcích lze cítit pisatelovo rozrušení, beznaděj a lítost nad tím, co jediný kritický článek rozpoutal, a depresi, do které se dostal kampaní zaměřenou proti jeho osobě. Dopis začíná slovy: loučím se se světem a se životem, který jsem žil bezúčelně, na prázdno. Nedovedl jsem pracovat ani správně se zachovat. Chtěl jsem být titánem, který by zvládl všechno na světě, považoval jsem se za neomylného, zatímco jsem se dovedl soustředit pouze na detaily. V dalších pasážích bilancuje svůj život a přiznává se zde i k osobním problémům vlivem neopětovaných citů. V závěru dopisu prosí Peroutka členy redakce Nového Valašska o odpuštění za nepříjemnosti, které jim způsobil. Dopis končí slovy: závěrem prohlašuji, že to bylo mé svědomí a snad i víra v ideje, které mne přiměly k tomuto činu.
1: Stalo se 28. října 1969. 30. října Bohumil Peroutka zemřel v nemocnici ve Vsetíně, bylo mu 43 let. Pohřeb byl nařízen do Olomouce prý proto, aby se ho mohlo účastnit co nejméně lidí. Petře, vy už jste něco naznačoval o tom, jak vlastně normalizační režim zareagoval na tenhle Peroutkův čin. Hovořilo se o psychické nemoci, o tom, že to byly nějaké osobní problémy. Pak tedy nastalo to, co bychom nazvali zapomněním. Šlo o to prostě rychle vymazat ze života to, že existoval nějaký Bohumil Peroutka.
0: Je to tak, ten čin nebyl po těch následujících 20 let připomínán díky tomu, že o něm nevyšly ani zprávy v celostátním tisku, nebo aspoň jsem žádné nenašel, tak se o něm příliš nevědělo v tom celostátním měřítku a začal být známější teprve po roce 1989. Myslím si, že teprve vlastně s odstupem 50 let je možné vlastně nahlídnout na něj i díky tomu, že se podařilo najít alespoň ten stručný vyšetřovací spis s ohledáním místa činu a že existuje jeho rozsáhlá pozůstalost, tak je možné vlastně ten život popsat v nějaké úplnosti. Myslím si, že stojí za připomenutí, že to je skutečně tragický příběh roku 69. Je to příběh, který dokládá, jak velmi rychle ta takzvaná normalizace běžela a že to, co ještě bylo běžné a možné, bych řekl, ještě několik měsíců předtím, tak nakonec na podzim 1969 vedla k takovému zoufalému činu.
1: My jsme hovořili o tom tak trochu utajeném pohřbu v Olomouci. Toho se zúčastnili někteří Peroutkovi přátelé nebo spolužáci. A 12. listopadu 69 napsal jeden z nich, Zdeněk, své kamarádce Lídě o tom, co během Peroutkova pohřbu prožíval. Jenom dodám, že Bohumil Peroutka je zde označován přezdívkou, kterou od spolužáků měl Čiča.
2: Musím se ti svěřit, že se mě celá ta věc velmi dotkla. Teprve po přečtení článku jsem si udělal obraz o všech souvislostech. Víš, byly chvíle před pohřbem i na něm, kdy jsem se na Čiču v duchu zlobil, že to udělal, poněvadž jsem myslel, že ho motivovali převážně osobní nesnáze, snad i ve vztahu k ženám, nebezpečí ztráty existence a podobně. Říkal jsem si, že ve všech těchto věcech bych mu mohl pomoci a byly doby, kdy jsem mu pomoc nabízel. Duch článku, jeho serióznost a nepopiratelná pravdivost mě však utvrzuje v tom, že se upálil z hlubokého přesvědčení a zanícení a možná i proto, že nahlédl beznadějnost naší národní situace a nemohl se smířit s tím, že bude i nadále existovat za účelem konzumace jídla, pití, společné postele, pokud ji měl, a že bude prostě plout s davem pokořených a nemyslících lidí, kteří ani myslet nechtějí a myslet se bojí, poněvadž by možná volili cestu jako Čiča. Hluboce si ho vážím a jsem hrdý, že jsem jeho spolužák. Současně si ovšem uvědomuji, že jsem ve srovnání s ním pouhý zbabělec a živočich, nebo chceš-li, realista.
1: Na závěr snad jenom dodejme, že Bohumila Peroutku připomíná dnes velmi pěkná pamětní deska na nádvoří Vsetínského zámku. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Petrovi Blaškovi, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a loučí se i průvodce dnešním pořadem David Hertl.
3: Téma plus.
4: Kde končí přesvědčování nebo manipulace a začíná vymývání mozku? Dokázali jsme brainwashing rozluštit v minulosti a dokážeme ho odhalit i dnes?
5: Historie té myšlenky, že někomu vymejete mozek a naplníte ho něčím jiným, je skutečně spojená s Čínou a je spojená s praxí, která se vlastně stala jedním ze základních nástrojů upevňování moci v komunistické straně Číny.
3: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
7: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
6: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
7: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
6: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
7: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
6: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
3: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd nedostanou navíc žádné peníze. Ve Francii o víkendu opět vzrostou teploty, zvýší se tak riziko vzniku požárů. Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize v Brně nad Zbrojovkou 1-0. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Stát letos krajům ze státního fondu dopravní infrastruktury nepošle navíc příspěvek na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy namítá, že tyto peníze nejsou nárokové a že péče o vlastní majetek je povinností krajů, zatímco stát prioritně financuje páteřní infrastrukturu a cílené projekty.
9: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
10: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
9: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
11: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
9: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
8: Francie se připravuje na další vysoké teploty, které ji ode dneška zasáhnou. Do země se z jeho západu přesune horký vzduch a teploty budou dosahovat až 40 stupňů. Horko a sucho jsou ideální pro šíření požárů, se kterými v některých částech země hasiči stále bojují.
12: Zatímco v Bretani budou teploměry ukazovat kolem 30 stupňů, na jihu se budou blížit 40. Horko by mělo ve Francii vydržet i příští týden. Země aktuálně zažívá třetí vlnu veder, která měla podle meteorologů tento víkend skončit. Místo toho teploty ještě vzrostou. To nahrává šíření požárů. Na záběrech agentury Reuters letouny Canadair schazují vodu na hořící les. Od pátečního odpoledne hasiči bojují s požárem na jihu země v departmánu Lozère. Plameny tam během pár hodin sežehly desítky hektarů porostu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Ve Zlíně v pátek začala demolice vyhořelé 11-patrové budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami postupně rozebírá nejnebezpečnější část torza. Budova začala hořet 9. července. Hasiči s ohněm bojovali 2 týdny.
13: Stříhá se od 11. patra dolů, tak aby co nejdřív pominulo to riziko největší, a to je případné zřícení té jižní budovy.
14: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní. Postupným rozebíráním torza má co nejrychleji pominout nebezpečí pro okolí, aby se sem mohli vrátit lidé a firmy obnovit svůj provoz. Na to čeká třeba sousední posilovna Legends Gym, která musí mít z bezpečnostních důvodů zavřeno.
15: Máme radost, doufáme, že to bude chlapům od ruky a brzo budeme moc otevřít.
14: Srovnání nejnebezpečnější části budovy se zemí by mělo být hotové během prvního zářijového týdne. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
8: Liberečtí fotbalisté vyhráli v Šancelize v Brně, Zbrojovku porazili na úvod 3. kola 1-0. Dvě české golfistky prošly na turnaji Ladies European Tour v Londýně do víkendových bojů. Kristýna Napoleová je na průběžné 50. pozici se 2 ranami nad normu hřiště. Přesně v takzvaném paru je Sára Kousková na dělené 30. příčce. Česká jednička měla v průběhu 2. kola problémy, ale situaci zvládla.
16: Přišla jsem si zase taková jako unavená, tak jsem musela trošku docukrovat mozek a pak se to zlepšilo, tak mám radost, jak jsme to ustáli. Pak už ta hra byla relativně solidní, teďka se těším na víkend, že budeme mít šanci zabojovat o nějaký další hezký umístění.
8: Vedení po 2. kole drží Kanaďanka Huangová s 11 ranami pod par.
17: Nehoda na D6 za Prahou a nebezpečí na D2 za Brnem. Na dálnici D6 stále velmi opatrně za výjezdem z Prahy do Karlových Varů, za nájezdem z Pražského okruhu kousek za letištěm na 3,5 kilometru srazilo několik aut zvěř a zpomaluje se v místě nehody.
18: Nějaký 2-3 auta tam sejmuli, asi to byly prasata divoký. Auta jsou v celku na boku, ale ta zvěř jsou ve všech kruzích.
17: Na místě už jsou policisté, je to označené světelnou šipkou i majáky, tak opatrně. A na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy pozor za sjezdem na Modřice. Na 9,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů na severozápadě a severozápadě Čech až k 8 stupňům a přes den čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
19: Czech Radio, news in English.
20: Czech police concluded that MP and government climate policy envoy Filip Turek committed three criminal offences through Facebook posts and a video showing him apparently giving a Nazi salute. However, the cases could not proceed because the alleged offences are more than 5 years old and therefore time barred. The public paid their final respects to prominent Czech artist, musician and educator Milan Knížák at his funeral in Prague on Friday. The ceremony was held with state honours, including the Czech flag, the national anthem and three ceremonial volleys. Nearly 6,000 packs of tamoxifen, a drug used to treat breast cancer, are being distributed to Czech pharmacies. The medicine has been in short supply in Czechia since last year, when its manufacturer suspended deliveries, and an alternative product has also been unavailable since June. Czech hotels, guest houses and other accommodation providers welcomed 6.4 million guests in the second quarter of this year, a year-on-year increase of 0.5%. The number of domestic visitors rose slightly, while foreign visitor numbers stagnated for the first time since spring 2021.
19: Weather.
20: Saturday will be sunny with temperatures ranging from 26 to 30 degrees Celsius. A newspaper, banknotes, coins and, inevitably, a beer glass are among the items sealed inside a time capsule that was buried beneath the future tramline on Prague's Wenceslas Square this week. Intended as a message for future generations, it is meant to serve as a testimony of life today. Daniela Lazarová has the details.
21: There are hidden capsules in many parts of Prague. Some have been unearthed, others are still waiting to be uncovered. During the restoration of Prague's astronomical clock in 2018, workers discovered a hidden time capsule inside the statue of the Apostle of St. Thomas. The metal container, dating from 1948, contained an 18-page message, newspapers and records documenting the restoration of the clock, following the fire that damaged it at the end of World War II. The discovery of time capsules always causes a stir, and as we receive messages from the past, we also leave them for future generations. The reconstruction of Wenceslas Square provided such an opportunity, and the ceremony of burying the time capsule beneath the square attracted many passers-by. Maria Vanyasová walks across the square to work every day, passing the spot where the capsule is now buried.
22: It's a nice idea to leave a message from our time for future generations. If I had the chance, I would add something of my own. What should definitely be there is photos showing what Wenceslas Square looked like before the reconstruction and during the work, and also a copy of today's newspaper so people would know what was happening here at this time.
21: In fact, all those articles and more are already inside the time capsule. They were assembled by Monika Vlková, director of the New Town of Prague Association.
0: We're trying to preserve a piece of the present day. There are around 30 different objects in the capsule. There are lots of messages, coins, various insignia, logos, t-shirts, small items, and even a beer glass. And of course, we included a letter to future generations. We also included a document of about 20 pages in which we describe the present day. That means how we live, what the political situation is, what things cost, how we entertain ourselves, what we read, how we buy everything online, in short, what this era looks like.
21: The time capsule, which is in fact a plastic box, something that is revealing in itself, now lies buried about 1.5 meters below the future tram line. The place was selected so that people would not tamper with it prematurely, but the likelihood of it being found at some point in the future is high. The reconstruction of the square is expected to be completed in about 10 months. The upper part of Wenceslas Square should reopen to the public next year, and the launch of tram services is scheduled for the end of June 2027.
14: And that's it from Radio Prague International. You will find more on our website english.radio.cz.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Dobrý den. O pozornost se hlásí pořad, ve kterém s našimi hosty rozebíráme souvislosti aktuálních událostí. A jsem ráda, že pozvání přijala Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Buďte vítána. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Zajímat mě bude zejména to, kdo může za drama v Ceutě, co to ukázalo o evropské bezpečnosti, akceschopnosti i solidaritě, koho vpád běženců politicky oslabí a naopak a jaké z toho plyne poučení. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
1: Od narušení španělské hranice v severní Africe v exklávě Ceuta uplynul týden, vtrhlo do ní na 70 tisíc běženců. Nejméně 70 lidí při pokusu překročit hranici zahynulo, zejména utonulo. Tu dramatickou situaci se podařilo vyřešit do 48 hodin, Španělsko povolalo i armádu. Do pevninské Evropy se podle úřadu nikdo z lidí nedostal. Jsou už, paní Faltová, jasnější příčiny, proč k tomu došlo, proč se najednou zvedla vlna desítek lidí, kteří chtěli do Evropy?
2: Já myslím, že nejsou. Stále se pohybujeme do té doby, než to bude vyšetřeno v říši takových domněnek a analýz samozřejmě. A zdá se, že to je kombinace několika faktorů. Jednak je to nějaká, řekla bych, politické třednice mezi Španělskem a Marokem, kde se zřejmě jedná o západní Saharu, území západní Sahary a to, že Španělsko tedy se potkalo s Alžírskem, kde právě Maroko s Alžírskem jsou ve sporu, tak Maroko se zdá, že mohlo využít vlastně toho, že může vyvinout nějaký tlak na Španělsko. Samozřejmě v tom hrajou nějakou roli pašeráci lidí a možnost přivýdělku a pak pravděpodobně sociální média, kde se zdá, že se vlastně organicky šířil nějaký obsah. Ale zda jsou zatím ještě další zájmy, zda to bylo více organizované a méně organické, to se teprve ukáže a je možné, že se to do nějaké úplné podrobnosti nikdy nezjistí.
1: Spekuluje se také o tom, do jaké míry, ale jak říkáte, ono to bude nejspíš i kombinace několika faktorů. Je viníkem i otevřená španělská migrační politika. Co si o ní myslíte?
2: Já si myslím, že to s tím úplně nesouvisí. Já v ní vnímám pozitivně, pokud se bavíme o té regularizaci, to znamená, kdy Španělsko umožnilo lidem, kteří pobývali na území Španělska, pevninského Španělska, bez pobytového oprávnění déle než 5 měsíců a byli tam před těch 5 měsíců uplynulo před 1.1.2026, požádat o pobyt. To znamená, že se z té situace bez pobytového oprávnění, takzvané nelegální, dostali do možnosti získat pobytové oprávnění. Jsou to tedy lidé, kteří jsou už nějakým způsobem usazeni na území A já si myslím, že to je dobrá cesta, protože ti lidé se dostanou z velmi stranitelného postavení, kdy tím, že nemáte pobytové oprávnění, nemůžete legálně pracovat, nemůžete vlastně získat nějakou, je problematické, aby děti chodili do školy a podobně, uzavřít manželství a tak dále, takže to zasahuje vlastně do každodenní situace vaší a pro ten stát je to výhodnější, vy začnete platit daně, což je velmi významné. Jste sebevědomější na tom trhu práce, to znamená, nemělo by docházet tak snadno k tomu, že někdo zneužívá práva těch lidí, což je zase něco, co ten stát velmi zajímá. Tak podle mého názoru je to dobrá cesta a ty podmínky jsou stanoveny tak, že lidé, kteří přišli vlastně v té Ceutě nebo snažili se vstoupit do Ceuty, těch se ta regularizace netýká, takže to nevnímám jako ten takzvaný faktor, který by vlastně znamenal, že to zvedá nějakou vlnu lidí, kteří přichází.
1: Jinak španělský premiér Pedro Sánchez opakuje, že jeho země potřebuje migraci kvůli ekonomice, kvůli demografickému trendu stárnutí populace, což vlastně jde jaksi napříč tím naším starým kontinentem. Odkud vůbec paní Faltová pocházela? Lidé, kteří vlastně vtrhli do Ceuty?
2: Tak částečně jsou to Maročané, částečně jsou to lidé třeba ze Sudánu, vlastně z celé té severní oblasti a zdá se tedy z těch informací, které máme a samozřejmě nedošlo k nějaké identifikaci těch osob, protože celá ta akce byla velmi rychlá, tak to z větší části právě byly Maročané.
1: Jak byste ohodnotila tedy, povedlo se to rychle nějak vyřešit tu situaci, protože v té první vlně se na Pedra Sancheze, na španělského premiéra, sešla obrovská kritika a vlastně nyní už mu všichni tleskají, jak rychle to vyřešil. Tak co to ukázalo vlastně o tom, jak přistoupili k té situaci úřady?
2: Já si myslím, že to, a to je můj osobní názor, především ukázalo, že je velmi problematické, že místa jako Ceuta a Melilla existují, že tady je tady nějaká jako ještě koloniální historická situace, která možná je více ohrožující pro Evropu, pro Španělsko, než by něco přinášela. Zároveň je to určitá nespravedlnost celé té koloniální éry. Pak si myslím, že to ukázalo, že Španělsko má tu situaci víceméně pod kontrolou ve smyslu, že bylo schopné zasáhnout a zároveň tam platí to, že ti lidé tedy nevstoupili do toho prostoru pevninské Evropy a nedostali se dále. A pak si také myslím, že to ukázalo velkou nesolidaritu Evropské unie a jednotlivých členských států.
1: Jak to myslíte?
2: Protože i třeba ten opakovaně zmiňovaný migrační pakt je postavený na tom a celá Evropská unie na tom, abychom byli solidární. Abychom si v okamžicích krize pomáhali a pokud bychom vnímali a asi vnímáme, že to, co nastalo v Ceutě, je určitá krize, tak tam se nedostalo Španělsku žádné pomoci. Dostalo se jí extrémní kritiky, neinformované kritiky a populistické kritiky a ty hlasy, které by znamenaly potřebujete pomoc, můžeme vám s něčím pomoct, byly ve velmi velké menšině. A ukazuje se, že pravděpodobně nespravedlivě, protože Španělsko tu situaci zvládlo.
1: Jinými slovy, byla to podle vás taková ta, pardon, zatěžkávající zkouška pro ten nový evropský azylový a migrační pakt. On vlastně funguje ani ne dva měsíce. Zrodil se v bolestech?
2: Zrodil se v bolestech, jako veškerá, řekla bych, migrační legislativa, protože prostě ty jednotlivé členské státy mají různé zájmy a je velmi těžké najít tam kompromis, ale nevnímám to jako zatěžkávací zkoušku, protože ta situace by pravděpodobně byla velmi podobná nebo stejná i před účinností toho paktu.
1: Může se taková situace opakovat?
2: Určitě. A může se opakovat na různých hranicích. Víme, že obdobně je migrace, nebo respektive uprchlíci jsou zneužíváni na té polsko-běloruské hranici a něco takového se může stát i prostě na dalších místech. Zároveň si myslím, že když o tom mluvíme, tak bychom měli mluvit o těch lidech, kteří tam umírají a kteří jsou vlastně obětí těchto různých politických, geopolitických situací a manipulací. Jsou to lidé, kteří často nemají žádnou jinou volbu a měli bychom se na ně dívat jako na lidi, kteří tam trpí. A to na všech místech těch hranic, protože ač tedy na té bělorusko-polské hranici dochází k tomu, že lidé jsou tam nějakým způsobem posíláni, zneužívání tím režimem Lukašenkovým, možná Putinovým, tak ale zároveň tam lidé umírají a týká se to žen, dětí. Takže je to velmi nehumánní přístup, který Evropská unie v těchto situacích přijímá.
1: Konstatuje Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.
3: Jak to vidí?
1: Často se ptáme, jak migraci zastavit. Lze to vůbec, paní Faltová?
2: Já se domnívám, že nelze. Lidstvo migrovalo od svého počátku, nadále migruje a migrovat bude. Je to přirozené, Češi také migrují, to si myslím, že je dobré si uvědomit. Evropané migrují a to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ní. A je přirozené, že sem přicházejí lidé, kteří chtějí žít svůj život jinak, přicházejí za bezpečím, ale přicházejí i lidé za tím, že chtějí žít v jiné zemi, mají tady pracovní příležitosti a už to tady bylo zmíněno. Trh práce náš i Evropské unie lidi potřebuje, takže my bychom bez migrace byli ve velkých problémech.
1: Nejenom Evropu, čím dál častěji a déle sužují i aktuálně vlastně extrémy počasí, teplo, sucho, což pociťují i obyvatelé v jiných částech země, světa a ostatně mnohem dramatičtěji, než my prchají, tak máme proto už i termín mnoho let, takzvaná environmentální migrace. Tak kde je vůbec, paní Faltová, nejvíce uprchlíků, žadatelů o azyl, odkud pocházejí? Vy už jste naznačila třeba i ty trasy, kudy vedou, tak jaká je ta aktuální situace podle vašich informací dat?
2: V České republice je nejvíce lidí z Ukrajiny a tak to zůstává a to v vysokých řádech, ale vlastně v tom globálním pohledu je nejvíce lidí, kteří nejvíce uprchlíků jsou z Venezuely, což je 6,5 milionu lidí, nasleduje Ukrajina 5,2 milionu lidí a potom Sýrie zhruba 5 milionů, 4,9 milionů. A nejvíce uprchlíků by možná si každý myslel, že bude Evropa, ale nejvíce uprchlíků 2,8 milionů hostí Kolumbie, následovaná Německem, což je zhruba 2,7 milionů a 2,4 milionů je v Turecku. Ale jsou dalšími zeměmi, jsou například Uganda, Irán, země, kde by asi bychom neočekávali, když se o to téma nezajímáme, že budou hostit tak velké počty uprchlíků.
1: Tak vracím se ještě k tomu novému evropskému azylovému a migračnímu paktu. Získat azyl na základě těchto nových pravidel, když to velmi sestručním, bude podstatně těžší, má přinést přísnější kontroly na hranicích, jednotnou azylovou politiku, respektive pravidla, digitální monitorování ilegálních migrantů, tak zajistí tato opatření dostatečně evropské hranice?
2: Myslím si, že to uvidíme, že to je opravdu těžko říct a je to i trochu brzo, ne všechny státy jsou připravené a uvidíme, jak ta pravidla budou vypadat v praxi. Je to soubor opravdu extrémně složitých nařízení, která ale s tím, jak jsou složitá, jsou potom prostě upravená, implementována do těch jednotlivých národních systémů. A zároveň uvidíme, jak se k tomu postaví soudy. Jsou tam některá opatření, která my třeba vnímáme jako nedostatečně chránící ty lidi, kteří žádají o tu mezinárodní ochranu nebo vůbec mají přístup k tomu. Takže se to bude ještě vyvíjet. Já si o toho příliš neslibuju. To, co vnímám na migračním paktu jedině pozitivně, je, že tedy Evropská unie našla nějakou schodu, že se konečně na něčem dohodla. To, jak ta jednotlivá opatření řízení vypadají a jak budou v praxi implementována, tam se domnívám, že to bude mnohem komplikovanější.
1: Vy už jste naznačila, že do těch zejména jaksi regionálních nebo národních politik se neustále promítá i koloniální minulost, ať už třeba je to Francie a další země, tak bude to pořád hrát tu roli, protože v těch zemích jsou velmi silné jaksi diaspory lidí, potomci vlastně těch, má to opravdu ty historické konotace.
2: Tak určitě to bude hrát roli, je to součástí toho, co žijeme toho, na čem Evropa vyrostla a z čeho vychází, a měli bychom se také dívat na určitou jako spravedlnost a nespravedlnost, která je s kolonialismem spojená, s tím, že to bohatství Evropy velmi je založené na, právě na kolonialismu. Nese to sebou prostě určité propojení těch zemí jednotlivých, ale myslím si, že to není určující pro tu debatu o migraci, že mnohem více teď rezonují ty jednotlivé konflikty, ať už je to Sýrie, Afghánistán, nebo právě nějaké tlaky na těch jednotlivých hranicích. Samozřejmě Ukrajina je velmi determinující pro celou tu debatu.
1: Kdybychom zůstali u konkrétního incidentu v té Seutě před týdnem, tak stane se, nebo už se tak děje, takovým tím takzvaně klackem ve volbách v různých zemích v rámci Evropské unie, ta krajní pravice už to téma zvedá. A jak víme, volby jsou neustále někde nějaké. Jak to vycítíte, paní Faltová?
2: Jako je to tak, nezvedá to jenom krajní pravice, zvedají to vlastně téměř všichni v tom českém prostoru. Jsem často překvapená, kdo všechno má velmi radikální názor na uprchlictví bez nějakého respektování právě mezinárodních závazků a tedy samotné té solidarity a humanity, která je s tím spojena. Určitě to bude tématem. A myslím si, že každý by měl pečlivě se dívat na to, co ti lidé říkají, jestli je to reálné a jestli v tom nestrácíme tu lidskost, na které i Evropská unie, i vlastně ta demokracie jako taková je založena. A mě to hodně mrzí, že se vlastně o migraci a především tedy těch lidech, migrantech, migrantkách bavíme tak jenom jako o ohrožení, protože ti lidé tady jak v České republice, tak v celé Evropě jsou součástí té společnosti, potkáváme u lékaře, ve školství, ve službách a bez nich by se nám tady žilo mnohem hůř.
1: Ten strach bývá velkým faktorem a i tam jsou nicméně rozdíly mezi, řekněme, člověkem, který přichází třeba kvalifikovaný za prací a člověk, který třeba nemá dostatečné vzdělání. Jsou tam různé kategorie lidí?
2: Tak určitě jsou různé kategorie lidí jako v té české společnosti zároveň, ale je potřeba říci, že téma právě nekvalifikované práce a lidí v těch nekvalifikovaných profesích je velké téma. Tam se často objevuje to, Češi nechtějí dělat. Nemáme dostatečný počet lidí, kteří by pracovali právě v těch nekvalifikovaných profesích, stejně tak tedy jak v těch kvalifikovaných. Takže to není o tom, že nepotřebujeme lidi, kteří kvalifikaci nemají. My bychom měli být schopni integrovat na trh práce všechny, kteří pracovat chtějí, můžou, případně nechtějí, můžou. A to si myslím, že je výzva pro tu společnost, která by se měla, kam by se měla napřít ta pozornost, jak ty lidi integrovat, jak je jim umožnit na jedné straně, aby byli součástí té společnosti a nastavit ty pravidla tak, aby se tak stalo, aby i samozřejmě oni měli nějaké povinnosti a ty dodržovali.
1: Je v tomto směru, paní Faltová, Španělsko jednou z mála zemí Evropské unie, které má, řekněme, takto otevřenou liberální migrační politiku, když to srovnáme s dalšími zeměmi 27?
2: Ta regularizace v současném roce a minulém roce je, myslím, španělská jediná, ale dva roky zpátky Irsko mělo regularizaci. V Portugalsku se to objevuje, se vlastně tohleto rozhodnutí objevuje častěji. Kdysi dávno, před myslím 10-15 lety, byla taková regularizace v Polsku dokonce. Takže není to nástroj, který by byl neznámý a neděl se i v dalších zemích. Je to nástroj, který vychází z určité sociální spravedlnosti, ale je to taky nástroj chytrý. Prostě znamená to, že více lidí bude mít možnost přispívat tomu do toho státu a stát se jeho součástí.
1: Pohled ředitelky Sdružení pro integraci a migraci Magdy Faltové.
3: Jak to vidí?
1: Které faktory, paní Faltová, podle vás mají největší vliv na formování postojů k migraci, k migrantům?
2: Já jsem si často myslela, že jsou to nějaké osobní zkušenosti a příběhy. To, jak lidé vlastně se s těmi druhými setkávají a vlastně poznávají, že to jsou také lidé. ale s tou dlouholetou zkušeností, kterou v tom tématu mám a jak vidím, jak se ta debata vyvíjí, tak se obávám, že to je velmi formováno právě ze strany postojů politiků. A bohužel ty hodnotové postoje a ty, řekla bych, státotvorné v tomto tématu nevidíme. To téma je hodně zneužíváno právě v těch populistických a předvolebních debatách a velmi tím trpí. Takže to je určitě velká část toho. Každý, nebo skoro každý, hodně lidí pociťuje strach z neznámého, a je to úplně v pořádku, já tomu rozumím, ale tím, že ho živíme, těmi narrativy, tím, jak vlastně velká část politiků hovoří o migraci a migrantech jenom o nebezpečí, to vzrůstá a do toho vstupují vlastně ta sociální média, která právě žijí z toho, že rozdělují tu společnost.
1: Pohled Magdy Faltové, ředitelky Sdružení pro integraci a migraci. Děkuji za váš čas i vaše názory a přeji vše dobré.
2: Děkuji moc za pozvání, nashledanou.
3: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: V českých hotelech a penzionech se ve druhém čtvrtletí letošního roku ubytovalo 6 milionů a 400 tisíc hostů. To je o 0,5% víc než v minulém roce. Údaje zveřejnil Český statistický úřad a počet hostů ze zahraničí letos podle úřadu poprvé od roku 2021 stagnoval. Naopak přibylo těch tuzemských, dohromady v Česku strávili přes 15 milionů nocí. Ruský útok na ukrajinský Izium na severovýchodě země zabil nejméně 2 lidi, další 4 jsou zranění, informují o tom ukrajinští záchrana. Rusko podle nich ostřelovalo město kazetovou municí, která ze vzduchu zasype okolí velkým množstvím menších náloží. Raněné hlásí taky město Bilopilia. Americký federální odvolací soud nařídil zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu k tomu potřebuje souhlas kongresu. Trumpova administrativa kvůli projektu nechala zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. Proti stavbě se vyslovili památkáři a soud se teď podle agentury AP postavil na jejich stranu. Účinnost svého rozhodnutí ale odložil o 14 dnů, aby se administrativa mohla odvolat k nejvyššímu soudu. A v bratislavské rafinerii Slovnaft hořelo, nad areálem se vznášel sloup černého dýmu. Firemní hasičská jednotka dostala oheň pod kontrolu. Mluvčí společnosti Anton Molnár Radiožurnálu řekl, že v rafinerii krátce popolední došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a následně se daný materiál vznítil. Potvrdil zprávy slovenských médií o výbuchu, který podle něj nebyl silný. Incident se obešel bez zranění, výroba nebyla ohrožena a další nebezpečí nehrozí. České volejbalistky zvítězily nad Rumunskem i ve druhém přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy. Po čtvrteční výhře 3-0 zdolali v Táboře soupeřky 3-2 na sety. Hokejisté mistrovských Pardubic odehráli první přípravný zápas na novou sezónu. V České Třebové porazili slovenskou Žilinu 3-2.
17: Nehoda na D6 za Prahou a nebezpečí na D2 za Brnem. Na dálnici D6 stále velmi opatrně za výjezdem z Prahy do Karlových Varů, za nájezdem z Pražského okruhu, kousek za letištěm na 3,5 kilometru, řeší nehodu několika aut, které srazilo zvěř. Jsou na krajnici, na místě jsou policisté a zpomaluje se. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy opatrně za sjezdem na Modřice na 9,5 kilometru stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, posádka se pohybuje okolo. A opatrně na silnici 60 na cestě z Jeseníku směrem k polské hranici. U obce Uhelná vjelo osobní auto do příkopu, je to v horském úseku, v lese, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnešní noc už přináší mírné ochlazení, teploty klesají většinou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až k 8 stupňům, na jihu Moravy se naopak stále můžou držet i kolem 17. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, sobotní maxima 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 24 a na horách většinou 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola, tužeb po eldorádech, jimž nejde odolat. Takhle začíná písnička Ostraka ze stejnojmenného alba hudebníka Michala Prokopa, za které získal hlavní cenu Anděl. Druhou soškou ho akademici ocenili v kategorii solový interpret roku. Z čeho má Michal Prokop opravdu strach? A jak se změnila politika od 90. let, kdy byl jejím aktivním účastníkem? Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Díky, že jste přijal pozvání do Osobnosti Plus a od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.

0: To byl referent písničce Ostraka, která je podle vás o tom, v čem dnes žijeme. V čem dnes žijeme?
1: Víte, já jsem celý život se snažil vysvětlovat všem, že nechci vysvětlovat, co tím básník míní. Jo. Celý život se snažím prostě nedávat žádný návody k použití. Takže to, o čem zpívám, je samozřejmě moje věc, poněvadž já jsem si to vybral, já ty texty sám nepíšu, ale jenom vlastně vybírám z toho, co se ke mně dostane. Ale na druhou stranu samozřejmě nechávám vždycky na tom posluchači, ať si z toho vybere a strašně nerad vysvětluju právě, co já jako... Já si myslím, že moje role v těch posledních letech už je právě v tom, abych prostě o těch věcech zpíval a moc jako nedával knížecí rady.
0: To není o knížecích radách, spíš o tom, když jste říkal, že ta písnička je o tom, v čem dnes žijeme, tak jak vy to chápete, to, v čem žijeme dneska?
1: No, žijeme v něčem, co jsem si v těch 90. letech, když jsem byl skoro 10 let jako profesionálním politikem, jsem si nedovedl představit, že se něčeho podobného jako dožiju tady. Já jsem samozřejmě prožil všechno to předtím. Já jsem z generace, která kromě Masaryka a Háchy zažila všechny prezidenty, jo. I když Beneš, když jsem se narodil, tak ještě teda byl na Hradě Edvard Beneš, ale toho jsem vlastně zažil jenom jako malý dítě. Ale nedovedl jsem si prostě představit, my jsme v těch 90. letech do té politiky vstupovali, nebo většina z nás, že jsme chtěli prostě vybudovat nějaký demokratický systém, který možná má chyby, možná, že jsme, nebo nesporně jsme udělali i řadu chyb my sami, ale myslím, že jsme dokázali vybudovat nějaký organismus a bohužel teď, v čem žijeme dneska, já mám takový pocit, že prostě dochází k destrukci toho všeho, co jsme se snažili. Někde víc, někde míň, ale jako rozhodně nechci strašit a nejsem žádný katastrofista, tak hrozný to ještě není, ale prostě ty pokusy o destrukci toho, co jsme tenkrát budovali, tady já cítím.
0: Vy sám o sobě říkáte, že nejste žádný protest songář, ale že se to s písničkou někdy prostě stane.
1: Jo.
0: Myslíte si, že Ostraka bude taky případ protest songu?
1: No, to je zase přesně ono. Už jsme zpátky u toho, že já si prostě vyberu. Jo. Já ty texty, protože neumím sám psát texty, tak já o mně se ví, že dělám od 80. let už vlastně na hotový texty. Ten text je prvotní a tu muziku potom k tomu buď píšu já, nebo případně někdo z mých kolegů, ale já jsem ten, kdo si to vybere, jo? Čili mě to musí nějakým způsobem oslovit, ale že bych jako nějak to si vybíral s tím, že teď teda jako napíšeme něco jako úžasného, protest song, nebo teď to bude ono. Ne. To prostě přijde samo, že jo, a nebo nepřijde. Jo, ono je vždycky strašně důležitý, a to je věci asi intuice, možná částečně i náhody, že jako musíte se trefit v ten správný okamžik na to správné místo. To se neděje po každý. A já si vždycky říkám, že třeba ty moje desky nebo ty písničky, některé jsou možná lepší než ty, které se proslavily, ale akorát neměli tohleto právě štěstí.
0: Název písničky odkazuje na střepinové hlasování ve starověkých Aténách, kde obyvatelé města vylučovali nežádoucí lidi ze společnosti. Myslíte si, že se něco takového začíná dít tady?
1: Určitě se to děje. Neříkám, že je přímo vylučujou, ale máte prostě už jednou vám něco nalepí na záda a hrozně těžko se toho zbavujete a samozřejmě byli jsme svědky toho, čemu se teda říká ostrakizace, už před pár lety, když začala taková ta, jak bych to řekl, progresivistická kampaň, kdy se prostě najednou, já nevím, v anglosaském světě vylučovali určitý lidi z univerzit, tedy myslím přednášející, kdy se někomu prostě nařizovalo, co se může, co se nemůže, kdy se začaly bourat pomníky, protože pohledem dneška se to nezdálo už dost košer a jakoby se úplně pomíjelo tu dobu, kdy to vznikalo. Jo. Čili tak to vzniknulo a teď jsme bohužel svědky úplně opačného extrému, že to kyvadlo se otočilo na druhou stranu a teď se vlastně všechno, co se nám jako nám, co vládneme, jako, jo, co se nám nelíbí, tak to prostě sejmeme, protože to jsou progresivisti a tak. Čili ono to je vždycky jenom o nějaký míře normálnosti. Když se podíváte na pojmy, v kterých žijeme, já jsem se vždycky hlásil k tomu, že jsem konzervativec. Ovšem to, co dneska se považuje za konzervatismus, s tím já opravdu společného mít nic nechci. Nacionalismus a všechny tyhle ty vlastnosti, kterým se dneska vlastně přiřazujou k tomuhle pojmu, to je zoufalý. To je jako v muzice, jsem včera dělal jeden rozhovor, tak se mi kolega ptal, jestli mě nevadí, kam se posunul pojem R&B, uh-huh. Rhythm and Blues. Já jsem s tím začínal, s tou muzikou, ale to, co se dneska označuje R&B, je opravdu sakra něco jiného. Čili to jsou ty pojmy, které se najednou posouvají někam jinam a on už jednou Vláďa Merta napsal v jedné písničce vrátit slovům ten správný smysl. Já myslím, že o to vlastně by v politice mělo jako jít, ale nejenom v politice, ale obecně v životě.
0: Text písničky Ostraka je plný obav z vlků v zádech, z ovcí kolem, z vrtění psem, z toho, kdy začne lov. Z čeho máte vy největší strach v životě?
1: No z toho, že prostě to nezvládnu, protože bohužel mě hrozí už ta osmdesátka a to, co se všechno na nás valí, tak to vyžaduje určitou koncentraci, určitou energii a ta samozřejmě svým způsobem ubývá, tak samozřejmě z toho, ale jak říkám, nejsem katastrofista a vlastně v hloubi duše pořád si uchovávám alespoň špetku toho optimismu.
0: V písničce zpíváte taky o strachu z pamětníků, co ztrácejí paměť. Máte pocit, že ztrácíme paměť?
1: Určitě.
0: A na co zapomínáme? Určitě. Na co bychom zapomínat neměli?
1: Určitě. No na to všechno, čím jsme prošli. Já jsem vlastně už na začátku toho rozhovoru říkal, že jsme si tenkrát v těch 90. letech vůbec nedovedli představit, že nastane něco to, co teď nastává. A ono to není bohužel jenom česká samozřejmě záležitost. Ono se to děje prostě i kolem nás všude jinde ve světě. Takže neměli bychom prostě zapomínat na to, z čeho jsme zešli, čím jsme prošli a neměli jsme hlavně dělat pořád ty stejné chyby.
0: A proč to děláme? Co myslíte?
1: To, že jsme asi lidi, no já nevím. Zřejmě
0: nepoučitelní.
1: To, zřejmě jsme nepoučitelní, nedovedu to nějak vysvětlit, ale taky já nejsem žádnej prorok, který by uměl odpovědět na každou otázku.
0: A je něco, na co bychom naopak zapomenout měli, co bychom si neměli pamatovat?
1: To je zajímavá otázka a ještě nikdy jsem ji nedostal. A tak přemýšlím a mám dokonce pocit, že nic takového neexistuje. Mm. Že prostě my bychom si prostě měli pamatovat všechno. I ty maléry, i ty průsery s odpuštěním, že použiju takovéhle slovo tady ve veřejnoprávním rádiu.
0: My to když tak vypípneme.
1: Protože bez toho totiž by ten život nebyl takový, jako by byl. A i vlastně v tom, co člověk za ty leta prožívá, tak samozřejmě jsou období, kdy se vám daří, kdy se vám nedaří. A i ty věci, nebo i ty období, kdy se nedaří, ty jsou součástí toho života. A bez nich byste nebyla tím, čím jste teď. Takže já myslím, že se nemá zapomínat vůbec na nic.
0: V rozhovoru pro Seznam zprávy jste říkal, že za posledních 10 let se svět strašně změnil. Směřujeme k něčemu jinému, než jakou jsme měli představu. Jaká byla vaše představa toho, jak bude vypadat Česká republika, svět, když jste vstupoval v 90. letech do politiky a měl jste ty ideály?
1: No tak samozřejmě možná to bylo ze začátku trochu naivní, logicky, poněvadž jsme vstoupili do nějakého hájemství, který jsme vůbec neznali a jsem se postupně učil od těch svých kolegů, který měli třeba načtený nějaký knížky v těch kotelnách, kde museli na rozdíl ode mě bejt, protože to byli třeba bývalí disidenti a tak. Ale představu jsme měli, že to bude prostě jako demokratická země, která samozřejmě bude fungovat na principu nějaký tolerance lidských práv, takového toho. Já se samozřejmě hlásím k tomu odkazu Václava Havla, čili já jsem měl podobnou představu, nebo on nějakým způsobem zosobňoval to, co jsme si představovali politicky nebo ekonomicky, ne vždycky. Například já jsem byl asi víc vpravo, než třeba on, ale byl to prostě náš takovej jakoby maják. Ono to vypadá dneska docela hloupě, když se to řekne, ale to byla ta představa, která samozřejmě postupně jak si začínala okorávat a jak člověk zjišťoval, jak ta politika opravdu ve skutečnosti funguje, tak to možná dostávalo trhliny, ale ten základní princip musí být pořád stejný. Člověk musí pořád věřit tomu, proč vlastně jako do té politiky šel. A já to vždycky vyprávím, oblíbená moje teorie o konfliktu dvou loajalit, který v politice člověk prostě musí, ten souboj musí neustále absolvovat. Jedna věc je loajalita k těm principům, kvůli kterým jste do té politiky vstoupila. A druhá věc je loajalita k té straně, bez níž byste nemohla vlastně ty cíle nějak naplňovat. To je jasný, v politice sám člověk nezmůže nic. No a tyhle ty dvě loajality jsou neustále v konfliktu a neustále to vyrovnáváte a pak můžete dospět k názoru, kdy najednou, že už to nestojíte a že prostě jdete od toho. A to se samozřejmě mě stalo zhruba po necelých 10 letech. Jo? Najednou jsem řekl, tak tohle už nemus, tohle už ne.
0: Vy jste

0: živočichů nebo o ty ostatní přírody živí, že je právě tohleto, jo, ta etika, ta morálka, prostě, že pravda je pravda a lež je lež a nějaký dobro a zlo a taková ten relativismus, který se dneska vlastně říká, že vlastně si každý najde tu svoji pravdu a každý je prostě to svoje dobro, tomu já prostě nevěřím.
1: No a proč myslíte, že se pravdoláskář dneska používá jako vlastně nadávka?
0: No,
1: to se s náma stalo?
0: No, to, tak ono to už, ono to jistý pejorativní nádech mělo už tenkrát, protože samozřejmě, já jsem se tady zmínil o Václavu Havlovi, ale i v době, kdy on byl prezidentem, tak samozřejmě měl už tehdy spoustu protivníků a asi i nepřátel, kteří prostě ho neměli rádi a už tenkrát se tenhle ten pojem objevil jako nějaký jako pejorativum. No prostě, jak se to říká, nenarodil se člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, no prostě ono těch pojmů je víc takovejhle, to jsou ty pravdoláskaři, liptardi a já nevím, jak
1: všelijak. Dobře, ale přece na té větě...
0: A dezoláti zase naproti tomu, jo, takže...
1: Na té větě pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, když se na to podívá člověk obsahově, tak přece není nic špatného.
0: Ne.
1: Tak proč myslíte, že to pro spoustu lidí je červený hadr?
0: Upřímně řečeno, já to nedovedu úplně přesně pochopit a vysvětlit, už vůbec ne. Nevím. Nevím, co může někdo na tom považovat za špatný nebo směšný. Hmm. Ono možná spíš jako směšný. Oni jako... Myslím si, že lidi, kteří to používají jako pejorativum, že je to pro ně směšný, že to je něco, co jako... je nějaký takový jako nad náma, jako, že to my pragmatici, že jo, takhle život přeci nechodí. Jo, to je ten argument, který oni používají.
1: Co myslíte, že tahle věta znamená pro mladou generaci, která už třeba Václava Havla nezažila v tom dospělém věku, ten jeho odkaz už zná jenom z knížek. No. Je to pro ně něco, co je důležité v jejich životě? Protože vy máte děti, máte vnoučata, tak jak to vnímají?
0: Upřímně řečeno, nevím. Já vlastně úplně nevím, oni dneska samozřejmě žijou, ty mladí, v zajetí těch sociálních sítí a prostředí, v kterým vlastně my jsme se asi úplně nedokázali adaptovat, je to logický, protože já si ještě pamatuju, kdy byl velký problém sehnat, aby člověk měl vůbec doma telefon, jo. Nemluvě o tom, co se dneska děje. Ale já vlastně nevím přesně, co pro ně tyhle ty hodnoty zajímají, ale je to vždycky strašně záleží na tom, co doma slyšej, co jsou, jestli jsou tam nějaký knížky, jestli vůbec ještě něco čtou jinýho než na těch displejích telefonů a tabletů a co poslouchají, co se tam hraje.
1: Tak se možná doma zeptejte a za pár let si řekneme.
0: No.
1: Říká Michal Prokop, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V roce 2018 jste v aktuálně mluvil o tom, že Češi hledají někoho, kdo za ně všechno zařídí. Myslíte si, že je to typicky česká věc, anebo to je všude na světě?
0: Nevím, jestli typicky česká, ale určitě hodně česká. Jo? Samozřejmě nejsem zdaleka takový znalec jiných prostředí, jiných národů, jiných států. Já jsem sice procestoval pár zemí v životě, ale vlastně nikdy jsem žádný opravdu nežil. Takže to neumím posoudit. Jo? Ale je pravda, že Češi prostě toho svého tatíčka, prostě císaře Josefa, jo? Nebo někoho podobného prostě hledají. A proto taky třeba ta prezidentská funkce u nás má takovou autoritu, i když ve skutečnosti ty pravomoce zdaleka nejsou takový, jak se o ně vede dneska ten nesmyslný boj, ale prostě má to autoritu, jo. A je to, myslím, že to pochází právě z toho, že se vztahujeme k nějaké takovéhle osobnosti, která prostě hlavně za nás zařídí, protože jsme asi neumíme, nebo řada z nás se neumíme srovnat s tím, že člověk by si měl v životě ty věci umět sám zařídit, jo. Já, protože jsem vlastně celoživotní volnonohař, jsem vlastně byl zaměstnaný jenom jednou v životě a moje první a jediný zaměstnání v životě bylo náměstek ministra kultury. A předtím jsem nikdy

0: Kdy zaměstnaný nebyl, nikdy jsem neměl žádného šéfa, i když za komunistů samozřejmě šéfové nás drželi jaksi pod krkem tvrdě, ale nebyl to ten typický, klasický
1: zaměstnanecký vztah.
0: Jo, prostě ta hierarchická struktura tohoto typu, čili já jsem v tomhle směru asi, nebo lidi podobní jako já, moji kolegové, jsme v tom výjimeční, protože jsme zvyklí vlastně od začátku dospělého života se nějak starat o sebe a věděli jsme, že co si nezařídíš, to nemáš. Jo. Ale myslím si, že kdo tohle nezažil, tak samozřejmě má vždycky ten pocit, že zkrátka nad ním někdo je a ten za to jako může a ten to dělá blbě a tak. Takže asi to je v Česku, ale možná, že jsou i v jiných národech podobný. Ale faktem je, že prostě vždycky já jsem se vztahoval k té Americe celý život, nejenom k té hudbě, ale pro mě to byl vždycky takovej symbol právě toho, té svobodomyslné společnosti, kde každý ten člověk má jako od samého začátku je k tomu vedený, že si to prostě musí sám vydupat všechno. Ono to samozřejmě někdy vypadá jako takzvaný ten americký sen, a ono to tak růžový většinou není, nebo v drtivé většině to není. Ale prostě ten motiv tam takový je.
1: Naději vidíte v tom, že pochopíme, že ten, kdo má jiný názor, ještě nemusí být náš nepřítel a že budeme chtít být spolu v reálném světě, nejenom v bublinách na sociálních sítích. Co myslíte, že se musí stát, aby se tohle opravdu dělo, abychom spolu chtěli mluvit, abychom nezůstávali v bublinách na sociálních sítích, abychom nepovažovali člověka, který má jiný názor než my, hned za nepřítele?
0: Ježíš, vy po mně chcete furt ty návody, abych to je přesně, co jsem řekl, že já nechci dělat.
1: Ne, tak co myslíte? Mě zajímá to, když řeknete, že naděje je v tom, abychom spolu mluvili, tak co musí nastat, abychom spolu chtěli mluvit?
0: Já nevím, já se o to snažím na těch koncertech. Já mám samozřejmě tu výhodu, že mám tu šanci vylézt před ty lidi živý. Oni musí si koupit ten lístek, nebo někdy ani si nemusí koupit lístek, ale prostě musí tam přijít. Přijdou tam a jakoby chtějí být spolu. V tom je ten problém je o tom, že to chtějí. Nějakým způsobem něco to pro ně znamená, protože samozřejmě tu muziku dneska můžete poslouchat, když si vezmete právě na uši ty karbanátky, co máme teďko na uších oba, tak se můžete úplně oddělit a když jedu v metru, tak vidím, že všichni mají a asi něco poslouchají, protože mají ty pecky, že jo, nebo prostě nějaký sluchátka, ale když přijdete na ten koncert, tak tu muziku jako vnímáte s těma lidma dohromady a v tom je ta síla. Tak to je ta moje naděje. Já samozřejmě nevím a neumím vymyslet, jak to udělat, aby podobný pocit měli lidi. Já jsem vždycky říkal, pro mě byl šok, když jsem vstoupil do té politiky, jo, tenkrát, v těch 90. letech, tak já jsem se domníval, protože jsem tenkrát byl poměrně jako zvyklý, že jsem měl ty plný sály, samozřejmě já jsem nikdy nebyl člověk, který dělal nějaký haly nebo stadiony, to ne, ale prostě jako lidi chodili a když jsem přišel, to publikum bylo plný a v tím zatleskali mě. A když jsem najednou vlez na to jeviště prostě a zjistil jsem, že prostě v tom publiku, který tam bylo zdaleka ne tak velký, ale i v tom, co tam bylo nejméně 50 lidí, který mě tam ale vůbec nechtěli. Jo, to prostě úplně opačně. Jo. A tohle to se člověk jako musí naučit, jako snášet, ale jak to udělat, aby vás chtěli, to je ten problém a proto ten populista vlastně má vlastně asi tenhle cíl, protože on hlavně chce, aby ho všichni chtěli. Aby ho všichni měli rádi.
1: A vy dokážete mluvit úplně v klidu s každým, i když má někdo úplně jiný názor, odlišný, něco, co vás třeba dokáže vytočit, ale vy zůstanete vždycky v klidu?
0: To asi neumím, to nevím. Zase takhle dokonalý určitě nejsem, samozřejmě, ale nakonec to člověk zná i z domova, z domácnosti. Prostě konflikty jsou součástí života taky. Jde jen o to, aby nebyly tou klíčovou aktivitou, kterou prožíváme. Protože politika sama to je koncentrovaný konflikt samozřejmě.
1: A když srovnáte tu politiku, ve které jste byl aktivním účastníkem v 90. letech vy a tu dnešní, tak co je ten zásadní rozdíl, který vy vidíte?
0: Ten zásadní rozdíl, který vidíme, je v tom právě, já už jsem to asi někde řekl, že vlastně my jsme tenkrát měli samozřejmě politické soupeře, já jsem byl členem Občanské demokratické aliance, to byla jako konzervativní strana s takovým jako, řekl bych, ekonomicky liberální, ale hodnotově konzervativní a vedle nás byla ODSka, to, ale proti byli třeba socani, že jo, a ten, tam zkrátka byl jiný pohled na to, jak docílit toho, aby ten stát a ta společnost prosperovala. Já jsem měl, nebo mám pocit stále, že tehdy šlo o to, že jsme měli jiný rozdíl jenom na tu cestu, jakou chceme dojít k tomu, aby prostě se nám jako dařilo dobře a byli jsme šťastní.
1: A dneska je cíl politiky.
0: A dneska
1: co?
0: Mám takový pocit, že to tak není, že právě ten, to je to, že ten, kdo má jiný názor, je prostě nepřítel, tak ho musíme sejmout a nebudeme ho vůbec poslouchat. My nechceme, jakoby, já teď mluvím, jakoby ten advokátus diaboli, to ne, že já bych si to myslel. My nechceme poslouchat, co on nám říká, žádný argumenty nechceme slyšet. My ho tu nechceme. Vůbec, jo. A to je ten rozdíl, protože já jsem vždycky uváděl, Pavel Dostál, někdejší ministr kultury, byl můj velký kamarád, my jsme spolu vlastně začínali v tom federálním shromáždění a to jsme si pomáhali, ale politicky jsme byli každý jinde a on dokonce, když pak nastoupil jako na ministr, tak rušil některé věci, které já jsem tam předtím zaváděl. Ale já jsem přesto nikdy neměl pocit, že mu jde o něco jiného než mě, jenom jsme prostě měli jiný názor, jak se k tomu má dojít. A to je ten rozdíl, který dneska právě bohužel necítím, protože slyším pořád jenom, že to všechno, co je špatně, za to může ta Fialova vláda, nebo prostě hlavně ty, co tu byli předtím. Jo. To je ten typický český model, když přijde první, co přijde řemesník, vám jde něco opravit, tak první řekne, který prase to tady dělalo. Že jo. Tak to je přesně ono. Tady se nenavazuje na to, že někdo něco dělal a že se třeba převezme nebo že se naváže na něco, co už tady někdo předtím udělal, ať už to bylo takový nebo makový, nebo aspoň něco z toho se nám může hodit. To se vůbec jako neděje.
1: Když byste měl říct jednu věc, která vás v politice změnila, co by to bylo? Jak vás změnila?
0: Já nevím, já dokonce možná neskromně mám pocit, že mě to až nezměnilo. Takhle, když jsem v tom byl, tak samozřejmě asi jsem jiný byl, protože jsem v té bublině žil a bez pochyby jsem se choval taky jako tak, jak se chovají ty politici, když prostě jsou v tom a oni vůbec netušejí, co se děje venku. Na to přijdete teprve, když už z toho vylezete ven. Já si jenom pamatuju, jak moje žena vždycky, když k něčemu takovému doma došlo, tak říkala, prosím tě, nenáměstkuj. Jo. Ale když jsem se pak vrátil zpátky do toho normálního života a zjistil jsem právě, že když jdete po ulici, tak ty lidi, který potkáváte, v podstatě až tak moc nezajímá, co se děje v té sněmovně. Jo. Když to tam jsem měl pocit, že to jako je pupek světa, že bez toho, že prostě jako když tohle se nesplní, tak se zhroutí všechno. No, myslím si, že jsem se až tak moc nezměnil. Možná, že si moc fandím, nevím, ale to, že jsem se dokázal nějak vrátit normálně do toho života, že jsem se vrátil nakonec i k té muzice, ke který jsem se vlastně ani vrátit nechtěl, protože jsem se toho bál, že po těch letech už to nepůjde, tak to snad možná je důkazem, že jsem zůstal normální. No.
1: To byl Michal Prokop, hudebník, host Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já taky děkuju.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus zprávy.
3: Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Radiožurnál. Rusko zaútočilo na Oděsu a zasáhlo tamní fotbalový stadion. Hokejisté do 18 letů zavřou Hlinka Grecky Cup soubojem o páté místo proti Švýcarům. A dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách a slibují si od toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Radiožurnál. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
4: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
4: Opatření taky vítají rodiče.